0: jak stařeček měnil, až vyměnil. Koupal se bohatý kupec v řece, dostal se do hlubiny a tonul. Šel kolem stařík, sedláček Sivoušek, uslyšel křik, přispěchal a kupce z vody vytáhl. Kupec nevěděl, jak se staříkovi odsloužit. Pozval ho k sobě do města, pohostil ho skvěle a daroval mu kus zlata jako koňská hlava. Sedlák vzal zlato a šel domů. A naproti němu koňař, celé stádo koní žene: "Vítej, staříku, odkud tě Bůh vede?" "Z města, od bohatého kupce." "Co ti kupec dal?" "Kus zlata jako koňská hlava." "Dej mi zlato a vyber si nejlepšího koně." Vybral si stařík nejlepšího koně, poděkoval a šel svou cestou. Jde stařík a naproti němu pastucha voli žene: "Vítej, staříku, odkud tě Bůh vede?" "Z města od kupce." "A co ti kupec dal?" "Kus zlata jako koňská hlava." "A kde je to zlato?"
1: "Vyměnil jsem je za koně."
0: "Vyměň mi koně za vola, kterého chceš." Stařík vybral si vola, poděkoval a šel svou cestou. Jde stařeček a naproti němu ovčák žene stádo ovcí. "Vítej, stařečku, odkud tě Bůh vede?"
1: "Od bohatého kupce z města."
0: "A co ti kupec dal?" "Kus zlata jako koňská hlava." "A kde je to zlato?"
1: "No, vyměnil jsem je za koně."
0: "No a kde je ten kůň?"
1: "Vyměnil jsem ho za vola."
0: "Vyměň mi vola za berana, kterého chceš."
1: Vzal stařík nejlepšího berana, poděkoval a šel svou cestou.
0: Jde stařík a naproti němu pastýř žene vepře. "Vítej, staříku, kde jsi byl?"
1: "V městě u bohatého kupce."
0: "Co ti kupec dal?"
1: "Kus zlata jako koňská hlava."
0: "A kde je to zlato?"
1: "Vyměnil jsem je za koně."
0: "A kde je ten kůň?"
1: "Vyměnil jsem ho za vola."
0: "A kde je ten vůl?"
1: "Vyměnil jsem ho za berana."
0: "Dej mi berana a vezmi si nejlepšího vepře." Vybral si stařík vepříka, poděkoval pastýřovi a šel svou cestou. Jde stařík a naproti němu podomní obchodník s košem na zádech.
2: "Vítej, staříku, odkud jdeš?"
1: "Od kupce z města."
0: "Co ti kupec dal?"
1: "Kus zlata jako koňská hlava."
0: "Kde je to zlato?"
1: "Vyměnil jsem je za koně."
0: "A kde je ten kůň?"
1: "Vyměnil jsem ho za vola."
0: "A kde je ten vůl?"
1: "Vyměnil jsem ho za berana."
0: "A kde je ten beran?"
1: "Vyměnil jsem ho za vepře."
0: "Vyměň mi vepříka za jehlu a vyber si, kterou chceš." Vybral si stařík nejpěknější jehlu, poděkoval a šel domů. Přišel stařík domů, přelézal přes plot a jehlu ztratil. Vyběhla stařenka naproti starouškovi. "Ach, můj holoubku, já bych se tu bez tebe byla utrápila. No, vypravuj, byl jsi u kupce?"
1: "Byl."
0: "A co ti kupec dal?"
1: "Kus zlata, jako koňská hlava."
0: "A kde je to zlato?"
1: "Proměnil jsem je za koně."
0: "A kde je ten kůň?"
1: "Proměnil jsem ho za vola."
0: "A kde je ten vůl?"
1: "Proměnil jsem ho za berana."
0: "A kde je ten beran?"
1: "Proměnil jsem ho za vepříka."
0: "A kde je ten vepřík?"
3: Proměnil jsem ho za jehlu. Chtěl jsem ti, stařenko, přinést dáreček. Přelezal jsem přes plot a jehlu ztratil.

Chvála Bohu, můj holoubku, že jsi sám se vrátil. Pojďme do jizby večeřet. A nyní žijí staroušek se starouškou šťastní i bez zlata.

0: Proč má vodník zelený fráček? V rybníku hned kousek za stavidlem bydlel vodník Piškvorec. Přes den se proháněl v rybníce na slunci a večer seděl na vrbě a šil boty. Jednou ráno vystrčí takhle hlavu z vody a co to vidí? U stavidla stojí nějaký pán v širokém klobouku, v jedné ruce paletu, v druhé štětec a před sebou má jakýsi stojan s plátnem. Vodník chvilku pokukoval a potom povídá, co to děláte u mého rybníka? Maluju, prohodil ten pán jen tak přes rameno a ani se nepodíval do tořek. To vodníka dopálilo. A máte vůbec povolení tady malovat? Teprve teď ten malíř odložil štětec a podíval se, s kým to mluví. A je, vždyť já vás od někud znám, povídá. Nespíval vy jste v Rusalce?
1: Nespíval, hrtusil vodník. Tohle stavidlo je moje. A jestli ho bude někdo malovat, tak to budu jedině já.
0: Malíř se rozzářil. Tak vy jste taky malíř. A v jakém stylu malujete, pane kolego? Vodník Piškvorec se nad tím oslovením pane kolego začervenal. Ne, že by mu to nezalichotilo, ba právě naopak, ale věděl, že malovat neumí.
1: V jakém stylu? No, umím trochu namalovat stavidlo, potom taky trochu rákosy a před několika dny jsem si dokonce vymaloval celou svoji chalupu, dodal pyšně.
0: Ale děte, podivil se malíř, celou chalupu? A to jste jí maloval olejem na plátno? Ale kde pak? Mávl vodník rukou. Vápnem jsem ji vymaloval a na dveřích mám srdíčka. Aha, tak vy jste realista, řekl malíř obdivně. A vodník se samou píchou nafoukl jako žabák na námluvách. A co kdybyste to stavidlo maloval se mnou, povídá najednou malíř. Skočte si pro barvy a prosto já můžeme malovat spolu. Vodník Piškvorec zbledl jako jeho čerstvě vybílená hastrmanská chalupa.
1: Víte, totiž to je taková náhoda, koktal rozpačitě. Včera ke mně přišel Cumec a řepli se chce dát vymalovat, no tak to mám tam dole všechno nachystané a než bych to sem nanosil,
0: ale to vůbec nevadí, skočil mu do řeči malíř. Já vám půjčím svoje barvy. I stojan tu mám ještě jeden a plátno je tu taky dost. Co měl chudák vodník dělat? Teď už nemohl říct, že malovat neumí. Postavil se před malířský stojan, odehnal z plátna komára, co se mu tam začal špacírovat, a pustil se do malování. Za chvíli byl zmazaný od hlavy až k patě. Jeho bílý fráček, tenkrát nosili vodníci ještě bílé fraky, hrál všemi barvami jako duha. Na co sáhl, tomu zůstalo přilepeno na ruce. Malíř se za chvíli zeptal, tak jak jste daleko, pane kolego, a šel se podívat, co vodník namaloval. No nazdar, spráskl ruce, když uviděl tu spoušť. Vždyť vy jste to dočista všechno zkazil a podívejte se, jak vypadáte. No vždyť to v životě neumíte. Vodník se červenal, ale to malíř nevěděl, protože si myslel, že je to taky barva. Koukal se do země a mumlal něco, jako že už dlouho nemaloval a všelijak se vykrucoval, jen aby se mu malíř nezačal smát.
1: Já se půjdu umýt domů, zahuhlal najednou, a než mu stačil malíř něco říct, skočil do rybníka.
0: Za chvíli byl zpátky.
1: Ta barva nechce ale vůbec pustit, zakuňkal plačtivě. A to mám jít večer na návštěvu do mlýna, no jak tam budu vypadat?
0: No bodej by ta barva pustila, řekl malíř. Vždyť vy jste se myl ve vodě. A tohle je barva olejová, pojďte sem, já vám to umiju. a malíř začal nešťastného vodníka drhnout ředidlem. Vodníka to sice škrábalo, tahalo a lochtalo, ale když viděl, jak ta barva jde pěkně dolů, ani nemukl. Jenomže zrovna, když mu malíř odlepoval z chodidla štětec, nějak ho to přeci jenom víc zašimralo, cuknul nohou a rozlil plechovku s ředidlem. Tak, řekl malíř, a co teď? Vodník začal nabírat a pořád hůhlal, že musí večer do toho mlýna a že se mu budou smát a semhle a tamhle a nakonec se rozbrečel. Malíři mu ho bylo líto. Chvilku přemýšlel a pak povídá, víte co, protože už nemáme ředidlo a nemůžeme ten váš fráček vyčistit, tak ho natřeme. A jak? Zeptal se vodník Piškvorec a popotáhl. To je jednoduché, řekl malíř. Natřeme ho tím, čeho máme nejvíc. A protože je tady nejvíc zelené barvy, natřeme ho na zeleno. Vzal štětec a hned začal vodníka natírat. A natřel ho na zeleno. A kalhoty a klobouk udělal červeně.
1: No, vidíte, jaký jste teď fešák, řekl malíř, když si vodníka prohlížel ze všech stran. Teď vám budou holky skákat do rybníka sami. Myslíte? Tetelil se blaženě vodník, nakrucoval se na stavidle jako páv a zhlížel se ve vodní hladině. A což teprv ve mlejně? Ti budou koukat.
0: Malíř se rozloučil a vodník za ním mával tak dlouho, dokud mu nezmizel z dohledu.
1: A jak to bylo dál? Jak by to bylo?
0: Když se to ostatní vodníci dozvěděli, nechali se natřít na zeleno taky. Prý jim ta zelená barva jde líp k rákosí.

0: Králíček viděl, že ho čeká perný den. Sotva, že se probudil, cítil svou důležitost, jako by všechno záviselo na něm. Dnes by tak mohl něco uspořádat, nebo napsat vyhlášku podepsanou Králíček, nebo zjistit, jakého mínění jsou ostatní. Bylo to skvostné ráno, právě se hodící k tomu, aby si zaběhl k Půovi. Sotva ušel kousek cesty, zaslechl nějaký hřmot. Zastavil se a poslouchá. To si Pů prospěvoval.
1: Klokánka bych navštívil dnes velmi rád. Medvídek je šťasten, jen když nemá hlad. Zajdu já si na besedu, až se najím hodně medu. A já se najím hodně medu, nic na plat.
0: Nazdar Pů, řekl králíček. Nazdar králíčku, řekl Pů zasněně. Už jsi zase složil novou písničku?
2: Tak trochu jsem si ji složil, řekl Pů.
0: Ach tak, řekl králíček. Jo, tak co jsem chtěl. Nevíš, co teď dělá Krištůfek Robin dopoledne?
2: Myslíš, jaké věci?
0: No ano, můžeš mi říci, viděl jsi ho dopoledne něco dělat? Tyhle dny?
2: Ano, řekl Pů, včera jsme spolu snídali u borovic. Přichystal jsem malý košíček, takový pomenší slušný košík, zkrátka pořádný koš, notně napěchovaný.
0: Ano, ano, řekl králíček, ale myslím později. Viděl jsi ho mezi 11. a 12?
2: No, řekl Pů, v 11 hodin.
0: Ale když tak o tom přemýšlel, shledal, že Krištůfka Robina poslední dobou mnoho nevídal. Aspoň ne dopoledne. Odpoledne to ano, večer to ano, před snídaní to ano, hned po snídaní to ano.
2: Ale je pravda, že pak řekne naschledanou Pů a někam běží.
0: A to je právě to, řekl králíček. Kam?
2: Snad něco hledá.
0: Co? Zeptal se králíček.
2: To jsem se chtěl právě taky zeptat, řekl Pů.
0: Králíček si ho přísně změřil. Tak se mi zdá, že mi nejsi nic platný, řekl.
2: To nejsem, řekl Pů, ale aspoň se snažím, řekl pokorně.
0: Králíček mu za to poděkoval a řekl, že teď půjde za Ijáčkem a chce-li Pů, může jít s ním. Ale Pů cítil, že na něho přichází další sloka jeho písničky. A tak řekl, že počká na prasátko a dal s Bohem králíčkovi a tak králíček odešel. Ale zatím se králíček setkal s prasátkem první. Prasátko toho dne časně vstalo a šlo si natrhat kytičku fialek. A když je natrhalo a postavilo v hrnečku doprostřed domečku, napadlo mu najednou, že Ijáčkovi ještě nikdy nikdo nenatrhal kytičku fialek. A čím dále o tom přemýšlelo, tím se mu zdálo smutnější být zvířetem, kterému nikdy nikdo nenatrhal kytičku fialek. Pospíchalo tedy zase ven a natrhalo jich velikou kytici a běželo s nimi celé rozradostněné a vonělo k ním, až došlo k Ijáčkovi.
3: Ach, Ijáčku,
0: začalo prasátko trochu nejistě, protože Ijáček byl právě zaměstnán. Ijáček zvedl pracku a naznačoval mu, aby šlo pryč.
4: Až zítra, řekl Ijáček, nebo pozítří.
0: Prasátko se přiblížilo, aby vidělo, co tam má. Ijáček měl na zemi 3 větévky a díval se na ně. 2 větévky se na jednom konci dotýkaly, ale na druhém ne, a 3. ležela přes ně. Prasátko si pomyslilo, že je to snad nějaká past.
3: Jáčku, začalo znovu, já jsem jenom...
4: To je malé prasátko,
2: řekl Jáček a stále upřeně hleděl na větévky.
3: Ano, Jáčku, já...
4: Víš, co je tohle?
3: Ne,
2: řekl prasátko.
4: To je A.
3: O,
2: řekl prasátko.
4: Ne O, A,
2: řekl Jáček přísně.
4: Krištůfek Robin řekl, že je to A, a tak je to A. Dokud na to ovšem někdo nešlápne,
2: dodal Jáček zachmuřeně. Prasátko honem uskočilo a přivonělo k fialkám.
4: Víš, co znamená A, prasátko?
3: Ne, Jáčku, nevím.
4: Znamená učenost, vzdělání. To znamená A.
3: O, řekl zase prasátko, totiž chci říci opravdu...
2: Rychle vysvětlovalo.
4: Povídám ti, lidé sem chodí do lesa a říkají, co takový Jáček, co pak ten je. Procházejí se tu a říkají si, ale vědí snad, co je A? Nevědí. Pro ně jsou to jen tři větvičky, ale pro vzdělané... Všimni si dobře, prasátko, pro vzdělané je to veliké, báječné A. Ne jen tak něco, na co může každý ohrnovat nos.
2: Prasátko couvlo jaksi nesvé a ohlíželo se, odkud by přišla nějaká pomoc.
3: Hele, králíček,
2: řekl radostně,
3: nastar králíčku.
2: Králíček přistoupil blíž, pokynul prasátku a řekl,
3: no vida, Jáček.
2: Jako někdo, kdo za chviličku už zase řekne s Bohem.
3: Chtěl jsem se tě na něco zeptat, Jáčku. Co pak je teď s Krištůfkem Robinem vždycky dopoledne?
4: Co je tohle?
3: Zeptat, Jáčku. Co pak je teď s Krištůfkem Robinem vždycky dopoledne?
4: Co je tohle, nač se teď dívám?

0: Dloubá, myslím, že tak to řekl, ale možná, že také jinak. Dloubá, nebo snad hloubá ve vědě. A já svým skromným způsobem, já taky dělám to, co on. Tohle je například... A, řekl králíček, ale nemoc podařené. No, už musím jít a říct to ostatním. Jáček pohlédl na své větvičky a pak na prasátko. Co řekl králíček, že to je? Zeptal se.
1: A,
0: řeklo prasátko. Řeklo jsi mu to ty?
1: Ne, jáčku, neřeklo. Nejspíš to ví.
0: Ví? Myslíš, že králíčci vůbec vědí takové věci?
1: Ano, jáčku, králíček je chytrý.
0: Chytrý, řekl jáček pohrdavě a pevně šlápl na své tři větvičky. Vzdělání, řekl jáček trpce a skočil na svých šest větviček. Co je učenost? Zeptal se jáček a vyhodil svých 12 větviček do povětří, když ji i králíček zná. Ha, ha.
1: Já myslím,
0: začalo prasátko nejistě, nemysli, řekl jáček.
1: Já myslím, že jsou fialky pěkné,
0: řeklo prasátko a položilo kytičku před jáčka a odběhlo.

0: Jednoho dne, když kráčeli lesem, řekl Krištůfek Robin: co děláš ze všeho na světě nejradši, Pů?
1: No, řekl Pů, já ze všeho nejradši.
0: A pak se zarazil a zamyslil se. Protože jíst med je sice moc hezké, ale ta chvíle před jídlem je ještě hezčí. Nevěděl však, jak se tomu říká. A pak mu napadlo, že moc pěkné je být s Krištůfkem Robinem a mít na blízku prasátko je taky dobré. A tak, když si to všechno přemyslil, řekl: ze všeho na světě mám nejradši, když jdu s prasátkem navštívit tebe a když ty řekneš: což abychom si dali něco menšího. A já řeknu: neměl bych nic proti tomu dát si něco menšího. A co ty, prasátko? A venku by to bzučelo a ptáci zpívali.
2: To se mi taky líbí, řekl Krištůfek Robin. Ale ze všeho nejradši mám nedělat nic.
1: A jak to děláš? Zeptal se Pů po dlouhém přemítání.
2: No, to je, když na mne někdo zavolá, zrovna když to chci dělat: Krištůfku, co teď budeš dělat? A já řeknu: ale nic. A pak to jdu dělat.
1: Ach tak? Řekl Pů.
2: To si člověk jen tak chodí a poslouchá všechno, co není slyšet, a nestará se o nic.
1: Aha, řekl Pů.
0: Krištůfek se zasmál a vyskočil.
2: Pojďme.
1: A kam? Řekl Pů.
2: To je jedno, řekl Krištůfek Robin.
0: A tak spolu odešli. Ať jdou kamkoliv a ať je cokoliv potká na vrcholku lesa, chlapeček a medvěd si budou stále hrát.

0: kole. Nazítří se Honzík do školy skutečně vypravil. Celý se pečlivě vymydlil a vzal si čistou košili. Babička ho chtěla doprovodit, ale Honzík to nepřipustil. Škola přece byla na návsi jen jedna. Honzík do ní trefí docela dobře. Punťa chtěl jít taky, ale Honzík mu vysvětlil, že škola je jenom pro děti a že by si Punťa neměl kam sednout. Žádná psí lavice tam není. Po návsi šel Honzík vesele, bez rozmýšlení otevřel školní dveře a vkročil do tmavé chodby. Teprve tam mu začalo bouchat srdce. Rozmýšlel se, má-li jít dál. Co se stane, jestli na něj ředitel stolař už zapomněl? Nevyžene ho? Nakonec si přece jen dodal odvahy a stiskl kliku. Ale ředitel stolař na Honzíka nezapomněl. Když se otevřely dveře a mezi nimi se objevil Honzíkův vyplašený obličej, šel mu naproti, vzal ho za ruku a vedl ho do první lavice. Honzík uviděl houf dětských obličejů. Všechny se usmívali, ale Honzík nemohl rozeznat, který obličej komu patří. Posaď se, řekl vlídně ředitel stolař, a poslouchej, co budu vyprávět. Honzík si sedl a zadíval se dopředu. Uviděl stolek, za ním dvě tabule. Na jedné z nich visel obraz velké kočky. Byla šedobílá, u nosu měla silné vousy a dívala se rovnou na Honzíka. Vypadalo to, jako když chce z obrázku seskočit a jít k němu. Honzíku, ozval se tichý hlas. Honzík nevěděl, jestli může otočit hlavu a podívat se, kdo to šeptá. To přece nejde pohybovat ve škole hlavou sem a tam. Honzíku, ozvalo se znovu blízko u Honzíkova ucha. Co měl Honzík dělat? Spustil oči z kočky a pomalu jimi jel po tabuli, aby to nebylo znát. Potom po oknech s červenými květinami a najednou hop. A už se díval na tvář svého souseda. Honzík strnul. Vedle byl Ferda. Ferda se nedíval na Honzíka nijak zle. Oči mu svítily a pihovatá tvář se smála.
1: Já chodím do školy už dávno, zašeptal Ferda.
0: Chodil tam teprve týden, ale Ferdovi se to zdálo nesmírně dlouho. Honzík už otvíral ústa. Chtěl říci, že ve městě taky chodí do školy, ale u tabule se ozvala hůlka. Klepla na stůl a to znamenalo, že všichni mají poslouchat, co říká ředitel stolař. Hůlce porozuměl i Honzík a znovu se zadíval k tabuli. Ředitel stolař vypravoval o šedobílé kočce na školní tabuli. Jaká je chytrá, že vidí i všeru a že si umí zatahovat drápky do packy. Honzíkovi se to líbilo. Pan ředitel se pak ptal dětí na kočku, kterou mají doma, a děti brebentily jedno přes druhé. Všechny měli kočku a všechny si s ní někdy hráli. To je toho, myslel si Honzík, my máme doma kocoura, je celý černý a oči mu svítí jako lampičky. Škoda, že máme kočku jen tak na obrázku, řekl nakonec ředitel stolař. Živá by byla lepší.
2: Já ji přinesu, já pro ní dojdu, naše je pěkná, volali děti.
0: Stáli přitom a ruce se jim třepetaly ve vzduchu. Každý chtěl domů pro kočku. Honzík zapomněl, že je prvně ve škole a že se trochu ostýchá. Stoupl si na špičky, vytáhl ruku vysoko nad hlavu a řekl nahlas:
2: my máme doma černého kocoura.
0: Pan ředitel to slyšel. Usmál se do bělavých vousů, udělal několik kroků k Honzíkovi a pohladil ho.
2: Dojdi pro toho kocoura.
0: Honzík vyskočil z lavice a běžel domů. Ani nemusel do světnice. Kocour ležel na zápraží a spal. Honzík ho chytil a už ho nepustil. Přitiskl si ho k boku a upaloval s ním do školy. Kocour se rozhlížel na všechny strany a nohy mu visely dolů. Chtěl utéct, ale Honzík ho držel velmi pevně. všechny děti ve třídě vstaly a chtěli vidět kocoura. Představte si, živý kocour ve třídě. Taková zvláštnost. Byla ve třídě kočka, byl tam i pes, dokonce kráva, ale všechno jenom na obrázku. Dívali se na děti ze stěn dolů, ani se přitom nepohnuli. A najednou stál na stupínku černý kocour. Čichl si ke dřevu, kýchl a pak se rozběhl sem tam. Ocas mu vlál jako babí léto. Honzíku, kolik má noh? Zeptal se pan ředitel a ukazoval na kocoura. Honzík vstal a chtěl říci, že má 4. To bylo na Honzíka jako nic, vždyť věděl, že každý kocour má 4 nohy. Ale Ferda mu pošeptal, že jich má 5. Honzík se zarazil a chvíli nevěděl, jak má odpovědět. Snad tenhle černý kocour má opravdu 5 noh? Možná, že to Ferda ví, když chodí tak dlouho do školy. Má jich 5, řekl Honzík nahlas, aby to všichni slyšeli. 5! Vykřikli děti a zasmáli se všechny najednou. Bylo to, jako když padá střecha. Kocour se lekl, skočil na otevřené okno a hajdy ven. Honzík už jenom oknem zahlédl, jak leze přes plot a mizí v řepě. Jak si to myslel, zeptal se ředitel stolař, když třída opět utichla. 5 noh? Než mohl Honzík odpovědět, vstal Ferda a rychle řekl, Honzík počítal taky ocas. Děti se zasmáli znovu. Honzíkovi to bylo líto a sedl si do lavice. Mimo to mu začalo být smutno po kocourovi. Napadlo ho, že kocour zabloudí a netrefí domů. Jen to ne. Honzík měl kocoura rád a nemohl zadržet slzy. Vybíhali mu z očí, koulely se po tváři a padali dolů. Honzík vzlikal. Co pak? Zeptal se pan ředitel. Když on netrefí domů, pomalu vyrazil Honzík. No, řekl ředitel stolař a znovu pohladil Honzíka po vlasech. Jdi se po něm podívat a ty, Ferdo, běž s ním. Oba chlapci vyběhli z lavice a hnali se ke dveřím. Honzíku, ozval se z lavic dívčí hlásek. Honzík se obrátil a uviděl Teresku. Bylo jí v lavici sotva vidět, ale její drobný obličej na něj jasně svítil. Nechoď daleko, volala Tereska. My jdeme za kocourem, odpovídal za Honzíka Ferda a strkal ho do dveří. Celá třída za nimi hleděla a záviděla jim. Budou venku honit živého kocoura a oni musí sedět s neživou kočkou ve třídě. S dětmi pak už opravdu mnoho nebylo. Seděli sice v lavicích dál, ale v duchu pronásledovali v polích černého kocoura. Ani Tereska nedávala pozor. Je pravda, že se dívala na ředitele stolaře, ale myslela na něco jiného. Kam asi Honzík s Ferdou šli? Kocour se přece nedá chytit jen tak. Už aby byl konec vyučování, Tereska se musí po nich podívat.
3: Síkorky jsou pořád veselé. I když v zimě to není žádná legrace. V létě je hej, housenek a vůbec všelijakého hmyzu je, co síkorčí hrdlo ráčí, ale zima je skoupá a strašně zebe. Moc pták letí raději za sluncem. Síkorka taková není. Síkorka si řekne, co bych někam lítal. Tady jsem se narodila, tady zůstanu, zima nezima. Zima byla na krku a síkorčí mládenec Koňadra se domluvil s přítelem Šoupálkem a s přítelem Brhlíkem, že ve třech se to lépe táhne a že zimu prožijí spolu. Toulali se krajinou a hledali potravu. Přidali se k nim ještě jiní Šoupálkové a jiní Brhlíci a jiné síkorky, že jich bylo hejno. Jednou, když právě svačili v křoví, přiletěla síkorčí panenka a jestli prý by se směla také přidat. Co říkáš, Koňadro? Zeptal se Šoupálek. Koňadra po ní hodil očkem a panenka se mu líbila. Aby si ale nezadal, řekl, mně je to jedno. Panence se Koňadra taky líbil. Líbilo se jí, jak byl elegantní, a jak na sebe dbal. Měl olivově zelený kabátek a žlutou vestičku, černou čepičku a k tomu vázanku ve stejné barvě. A byl čistý, až se mu peří lesklo. Ale to chování, to ti neodpustím, zamračila se Síkorčí panenka a neodpustila. Létala s hejnem a na koňadru ani nepohlédla. Za to Síkorčí mládenec za Síkorčí panenkou pokukoval a ona to dobře věděla. Když sluníčko začalo uklízet po zimě, byl koňadra už dočista zamilovaný. Jestli to udělal ten teplý vzduch, nebo co, koňadra najednou vyhrkl: velice se mi líbíš. Snadže roztál sníh, roztálo její mračení a panenka se zapířila. Však ty se mně dávno líbíš, pomyslela si. Budeme teď pořád jen spolu, kdybys chtěla, řekl koňadr. To bychom nejdřív museli mít bydlení, na to panenka, neboť toužila po vlastní domácnosti. To je maličkost, řekl koňadr. Věděl bych například o pěkném bytě postra Kapoudovi. A panenka, že po cizích bydlet nebude. A tak hledali, prohlíželi a nic se nehodilo. Koňadra objevil starý plstěný klobouk a hned horoval, jak to bude měkké a teplé bydlení. Jen zaprší a máme v bytě mokro, odmítla Síkorka. Potom našel střevíček, který někdo pohodil a už viděl, jaký z něj udělají útulný byteček. Snad kdyby byl o číslo větší, řekla Síkorka. Budeme mít přece rodinu. A jak bychom se tam všichni vešli? Hledali dál a koňadra padl na rouru od kamen, která ležela v roští. Hned pro svůj objev zahořel. Ba ne, v rouře táhne, řekla Síkorka. A zase bylo odbyto. Marně koňadra namítal, že v bytě se přece musí větrat. On prý by byl první, kdo by chytil průvan. Byli už celý uhledaní, odpočívali na plotě a Síkorka vzdychla. Kdybychom tak mohli mít svůj vlastní domeček. A jako v pohádce, kde se vzal, tu se vzal, na plotě u vrátek byl přilípnutý domeček, červeně malovaný. Je to mámení nebo sen, řekla Síkorka. Koňadra obletěl domeček, nakoukl dovnitř a když se na něj podíval zepředu, až skoprněl. Na domečku nad vchodem bylo napsáno hůlkovým písmem Síkora. Pojď sem, honem, je náš, volal. Jak víš, že je náš? Zeptala se Síkorka, když přiletěla a koňadra jí ukázal nápis nad vchodem. No tohle, kroutila hlavičkou Síkorka, ale koňadra byl už netrpělivý a řekl: šup tam. A zařizovali se. Od stěny ke stěně natáhli kobereček z vysokého zeleného mechu a přes něj dali ještě podušku z peří, aby jim bylo teploučko a měkce se spalo. Přišli se podívat Šoupálek a Brhlík. No ne, povídá Šoupálek. A ten kobereček? To se hned pozná, kdo má vkus, přidal se s chválou Brhlík. Toho večera byli Síkorčí mládenec a jeho panenka velice šťastní a spali dlouho. Ani ráno nevstávali tak brzy, jako Síkorky vstávají. Byli po zařizování domečku unavení a tak si přileželi a povídali si, jak dobře pořídili. V tom se v domečku zatmělo a na podlahu něco spadlo. Sýkorka pípla a chtěla vyletět, jak se polekala. Počkej, zadržel jí Koňadra. Podíváme se nejdřív, co to vlastně je. Byly to noviny s názvem Naše zahrada. Vida? Noviny. To mě zřejmě Šoupálek předplatil odborný tisk, řekl spokojeně Koňadra a zahloubal se do článku Škodlivý hmyz na ovocných stromech. Venku už byl den a bylo slyšet lidské hlasy. Ale lidí se Sýkorky nemusí bát. Jeden hlas povídal: Dobrý den, pane listonoši, dnes pro mě nic nemáte. Dobrý den, pane Sýkoro, právě jsem vám dal vaše noviny do schránky. Pan Sýkora otevřel schránku na dopisy a co nevidí? Koňadra čte noviny a Sýkorka si čechrá peří. Tiše, tichounce schránku na dopisy zase zavřel a šeptal listonošovi: Ještě dnes dám vedle novou schránku na dopisy. V téhle se uhnízdily Sýkorky. A to je pro zahradu požehnání.

0: druhou svou noc v cirkuse nechtěl už Míša spát ve voze, připravil si pelíšek venku, pod růžovým kovaným vozem hned vedle vozu ředitelského. Už ve dne si tam nanosil seno, vyprosil si je od slonů v jejich ohradě a teď se do něho zavrtal a snažil se usnout. V tom o něho někdo zakopl. Míša se mrzutě probral z první dřímoty.
1: Kdo je to tady? Kdo se to tu motá? To jsi ty, Freddy. Opravdu, opičák. Zdá se, že máš v hlavě. A čím to, prosím tě, šermuješ?
0: Freddy měl v skutku nejistý krok a nějak moc hovornou náladu. Ačkoliv mu slova těžko lezla z úst.
1: To je toto. To je Pepka. Víš, námořnický čibuk. To jsem i hrál na Indiánech. Karty hrát neumějí, ale koňak mají člověče báječný.
0: A to už si k malé Míšově radosti přisedl k němu pod vůz.
1: Ale jsou to hlupáci.
0: Freddy si za řeči nad spalým kusenem vytáhl sirku, rozškrtl ji a hned ji zahodil.
1: A ředitel je taky hlupák.
0: Druhá sirka se mu zlomila.
1: A papoušek je taky hlupák.
0: U třetí sirky mu ulétla hlavička.
1: A Míša je hlupák.
0: Konečně mu seno v dýmce chytlo, ale Freddy jen zabafal, dýmku i sirky odhodil, svalil se vedle Míši do sena a hned spal. Míša znovu usínal, ale najednou procitl. Co si ho zaštípalo v nose na spodku vozu nad ním, se ukázal odlesk jakési záře. Mezi senem pod vozem poskakovaly drobné červené plamínky. Jeden z nich se doplazil až k opičákově noze a Freddy bolestí vykřikl, vyskočil a když viděl, co provedl, hned vystřízlivěl. Vzal nohy na ramena a zmizel ve tmě, nestaraje se ani o oheň, ani o Míšu. Míša teď viděl, jaké jsou ty plamínky ošklivá věc. S nepokojem pozoroval, jak jich přibývá a jak jsou pořád větší a větší. Kouř ho protivně štípal do očí a do nosu. Míša se začal dusit a rozkašlal se. Najednou prudce vyskočil. Manuela! Plamínky mohou spálit jeho Manuelu. Rychle začal foukat do ohně, ale kdež, tím jej jenom ještě víc rozdmíchal. Co honem dělat? Papoušek, napadlo ho pojednou a už pádil do manéžového stanu za starým mudrcem. Byla tam tma, ale po hlase papouškových lamentací brzy našel maestra komandéra nahoře na hrazdě. Rychle mu křikl do naslouchátka. Hoří! Papoušek se zprvu lekl, ale pak pomalu a klidně se zeptal.
2: Jáci hoši, kde pak máš jako hochy? Co je s těmi tvými hochy?
0: Míša v zoufalství křikl ze všech sil.
1: Hoří pod Manueliným vozem hoří.
0: Papoušek zas tak klidně a pomalu pokýval hlavou.
2: Aha, že hoří, no, no, jen se tak nepláš. Při ohni je hlavní věc klid a rozvaha. To když já jsem byl ve svém šestapadesátém cirkuse.
0: Míša ho přerušil,
1: ale Manuelu to popálí.
0: A papoušek zas tak pomalu a rozvážně.
2: Správně, chlapče, ředitel tě pochválí. Dobře si udělal, že si běžel rovnou ke mně o radu. Jako tenkrát. dělat ten Maharaja v mém 34. cirkuse. Ten ke mně poslal také o radu, co má dělat, že mu posvátná bílá opice přestala žrát a já pravil tomu poslovi, zavolej slona.
0: Dále už Míša nevydržel poslouchat. Utkvěla mu v hlavě jen poslední papouškova slova. Zavolej slona. Míša se opravdu pro slona rozběhl. V ohradě vyhledal slona Tommyho, největšího a nejsilnějšího a nejchytřejšího ze všech slonů, co jich v cirkuse bylo. Tommy tvrdě spal. Medvídek ho zatáhl oběma rukama za ucho. Tommy se ohnal chobotem, převalil se na druhý bok, div Míšu nezalehl a spal klidně dál. Míša už věděl, že nejcitlivější kůži má slon na konci chobotu. Proto uchopil Tommyho za chobot a ze vší síly ho kousl do toho měkkého prstu, kterým končí dlouhý sloní nos. Teď teprve sebou Tommy škubl, namáhavě se probral ze spaní, neohrabaně usedl a zlostně zařval.
3: Freddy, ty darebáku, počkej, já tě vypráskám.
0: Míša musel rychle s pravdou ven.
1: To jsem já, medvídek Míša Kulička, a honem, honem, pojď mi pomoct.
3: No co ten spěch, jakoby hořelo.
1: Však právě, že hoří, pojď honem, hoří vůz slečny Manueli.
0: Míša se až podivil, kde se v tom neohrabaném sloním těle vzala ta mrštnost, s jakou Tommy hned vyskočil na všechny čtyři, už se na nic neptal a rovnou se rozběhl k východu z ohrady a pak k vozům. Míša mu sotva stačil, jak rychle Tommy pádil. Když přiběhli k Manuelinu vozu, byl už jeho spodek v jednom plameni. Slon nejprve vyrazil dveře vozu a nic nedbaje kouře a plamenů, které mu na nohách přiškvařovali jeho tlustou kůži, sáhl chobotem dovnitř pro spící Manuelu. Ta se probudila a leknutím vykřikla, ale Tommy nic nedbal jejího nářku a složil ji opodál vozu do trávy. Pak křikl na Míšu.
3: Kde je voda?
0: Míša honem utíkal k studni u prádelny. Cestou div neporazil Freddyho, který se skrýval mezi vozy ve stínu a se strachem pozoroval, jak se oheň šíří.
1: Pojď honem pomoct,
0: křikl na něho Míša a Freddy poslušně a kajícně běžel.
1: Pumpuj,
0: křikl znova Míša a nastavil jeden ze džberů, které tu ležely kolem v trávě. Pak nastavil druhý a utíkal s ním k ohni. Tam už čekal Tommy a troubil za tím chobotem na poplach. Jedním vstrknutím vtáhl vodu ze džberu do chobotu a prudce ji vychrlil tam, kde se oheň šířil nejnebezpečněji a hned tak do něho vychrstl i vodu z druhého čberu. A už přibíhal Freddy s dalšími čbery a už se také zbíhali lidé na Tommyho zatroubení. Brzy byl oheň zkrocen a pak uhašen docela. Té noci už Manuela nemohla spát ve svém krásném voze. Pozvala ji paní ředitelová, aby šla k ní do ředitelského vozu. A pod tento vůz tedy odstěhoval i Míša svůj nocleh. Leželo se mu tvrdě na holé zemi. Teď v noci ovšem nemohl schánět seno na pelíšek, ale usínal přesto sladce s vědomím, že zachránil slečnu Manuelu.

0: tak na řetěze rost, až z něj vyrost hafan. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
1: Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
0: Jak to, že ten bez kouše sám sebe se tázal? Dřív neublížil mouše, proč kouše, když

0: Tam doma, v domečku za lesem a za rybníkem, zarůstala zatím fíková bouda pomalu pavučinama a bodláčím a Ája se zajícem jen vzpomínali, co asi ten náš fík dělá. Když s takovou slávou opustil severní končiny, vydal se pak Maxipes až k našim protinožcům. Tedy protinožcům, ono se jim jen tak říká, protože jsou na opačné straně zeměkoule a chodí tedy vlastně nohama proti nám. Jenže to oni si myslí, o nás taky, rozumíte, že jsme obráceným vzhůru nohama. Ve skutečnosti je tam všecko dočista normální, až na jakási podivná zvířata, která směšně poskakujou jen po zadních a vypadají skoro jako náš známý zajíc, když trošku přeroste. Zajíc ovšem v žádném případě nemá na břiše co? No jistě přece kapsu. A to tedy tahle podivná zvířata mají. No jasně, klokani, uhádli jste. Fík se nestačil divit, když si co chvíli některý klokan vyndal z kapsy něco na zub, protože fík nikdy nic takového neviděl. Zajíc, veverka, ani slepice přece kapsy na břiše nemají. No, a potom si jeden klokan dokonce vyndal kapesník z kapsy a hlučně se vysmrkal. No teda, to jsou mi nějaký hygienický zvířata, myslel si fík. Potom chvíli pozoroval ty neuvěřitelné dlouhé klokaní skoky a povídá si, Rome, to by byla společnost pro mě. Já jsem přece mistr světa ve skoku pro něco, snad bych si s nima mohl i zazávodit. A chtěl si s nima hrát. Jenže ovšem, když si chce člověk s někým hrát, musí k tomu být nejmíň dva. Pro psy a pro klokany to platí taky. A jak si s nima mohl hrát, když před ním zběsile utekli? No bodeď, jak pak by nedostali strach, když viděli to podivné, buclaté zvíře, jak se k ním valí naprosto nenormálně, teda po čtyřech.
1: Aha, usoudil moudře fík. Měl bych si asi nechat napřed ušít tu kapsu, abych byl trošku normální.
0: A šel hledat Krejčího. Co pak o to? Krejčího našel, než bys řekl švec. Jenže na dveřích byl velký obrázek přeškrtnutého psa. A to samo sebou znamená, že psi tam nesmějí.
1: No nic, Krejčích je tu jistě víc.
0: Bylo, ale na dveřích všech těch krejčovských salonů byl pořád stejný obrázek přeškrtnutého psa.
1: No to se nedá nic dělat, řekl si fík. Musím se zkrátka odvážit. Trpělivost přináší růže. Odvaha kapsu.
0: A srdnatě vstoupil.
2: No ale co je tohleto za pořádek, prosím?
0: Rozčiloval se ovšem mistr Krejčovský.
2: Sem psi nesmějí, halo!
0: Vystrčil hlavu před krám.
2: Kde je ten pán? Prosím vás, buďte, kde je ten pán od toho psa? Pojďte si pro něj.
0: Na ulici ovšem nikoho neviděl, tak se zase vrátil do krámu a zkoušel to na fíka s dupáním.
1: Já žádnýho pána nemám, smutně promluvil fík. Já mám jenom malou Áju a ta je doma sama s tatínkem a maminkou a se zajícem a je to moc daleko odtud.
0: To už ale Krejčovský mistr neslyšel, protože hned při prvních fíkových slovech padl jako dobře poťatej strom. Oni u nich v Austrálii nejsou zvyklí na to, aby psi mluvili. Fík mu úslužně poskytl první pomoc, teda vylil na něj kýbl vody, a tak se Krejčík probral, trošku dokonce povstal a zařval: Pomoc! Je! Policie! A stihl dokonce ještě vytočit policejní číslo. Potom teprve dokonale omdlel a ani druhý kýbl vody už na něj nezabral. Fík pokrčil rameny a vyšel před krám. Strhl obrázek přeškrtnutého pejska a místo něj nakreslil na sklo obrázek přeškrtnutého policisty. Pak se vrátil do krámu a začal křísit nebohého mistra jazykem. Ukázalo se, že psí jazyk je na tenhle účel mnohem účinnější než sebelepší pitná voda.

0: Už se hrnuli dovnitř, ale v tom spatřili přeškrtnutý obrázek policisty a tak se samozřejmě zarazili.
1: Teda proklatě? My tam nesmíme!
0: Bezradně krčili rameny. Jenom policejní pes rázně a bojovně vstoupil. Ale honem ho ta bojovnost přešla, když uviděl obrovitého brášku Fíka, radši mu na znamení přátelství olízl čenich a podal mu policejní pac. No, to už bylo na nebohého krejčíka moc. Dva psy v krámě, žádná policejní ochrana. Co mu zbejvalo, než nakonec psího zákazníka úctivě obsloužit. Sice se trošku třásl strachy, když mu bral míru kolem pasu, ale nakonec to zvládl. Fík si prohlédl hotovou kapsu v zrcadle, spokojeně pokýval hlavou a šel se učit skákat po zadních. Nebylo to pro něj zas tak úplně těžké, když přece tenkrát na těch pérech z kanape, jak se stal mistrem světa ve skoku pro něco, taky skákal převážně jen na zadních. Chtělo to jen pár hodin úsilovného tréninku a šlo to i bez pér. Potom se tedy vypravil do buše za kamarády Klokany. Koukali na něj trošku divně, to je fakt. Má to sice kapsu, říkali si, skáče to po zadních, ale stejně to nějaké divné.
2: Vždyť já jsem z druhé strany země koule,
0: vysvětlil jim Fík a hned to uznali a vzali ho mezi sebe. Jenom ještě jednou podotkli, že teda u nás máme jaksi divné klokany.
2: Jo,
0: připustil Fík.
2: U nás máme divné klokany. Hrajou dokonce i kopanou.
3: Je, to je to!
0: Nechtěli se dát australský klokani zahambit. My zase hrajeme košíkovou, hele! Vytáhli z roští míč a začali hrát košíkovou do dvou největších kapes. V házení míčem se jim ale Fík klidně vyrovnal. Horší bylo, když se ho zeptali, jestli umí taky házet bumerangem.
2: Co to je?
0: Divil se Fík.
3: Bumerang! Je, bude, koukej! Takhle se to hodí.
0: Předvedli mu to zahnuté dřevo
3: a za chvíli, kamarádičku, se ti to zase vrátí do ruky.
2: Aha, už vím, řekl Fík. Česky se to řekne poslušnej klacek. Ukaž, dej to sem, já si to taky zkusím. U nás doma takový poslušný dříví neroste.
0: Tak to tedy zkusil. Na poprvé hodil docela dobře. Dokonce se mu podařilo schodit ten plechový barel na zdi, co mu ukázali. Jenže s návratem to bylo trošku horší. Bumerang zakroužil kolem Fíka a pak mu docela neočekávaně přistál za krkem.
2: Dejte mi nějaký lepší,
0: zavrčel Fík, když se z té rány zpamatoval.
2: Tenhle neumí přistávat.
0: Podali mu jiný bumerang a Fík zase hodil docela parádně, jenže tenhle klacek zase neuměl pořádně dodržovat dráhu letu. Místo na plechovku zamířil si to přímo na pláž a bral to hezky při zemi. Vypadalo to spíš jako, že letí kosa. Lidičky zděšeně nadskakovali a prchali před splašeným dřevem. A klokani se jenom smáli.
2: No co?
0: Zabručel Fík.
2: Bere to trošku oklikou, no.
0: A skutečně, bumerang nakonec přece jen našel správnou cestu a trefil tu velikou plechovku. Teda ovšem z druhé strany. Takže ji shodil Fíkovi rovnou na hlavu.
2: Pomoc! Pomoc!
0: Fík zděšeně pobíhal s hlavou v kýblu sem a tam a nemohl se té plechové pahlavy nějak zbavit. Naštěstí, nebo snad na neštěstí, no zkrátka zrovna jel okolo plný autobus turistů a cizinci nestačili na ten div vyvalovat oči. A snaživý průvodce hned vyvolával. Ano,
3: Tedy vážení přátelé, zde právě vidíte, že zde v Austrálii, že? Žijí skutečně velice podivná zvířata, jak jsem vám již před chvilkou říkal. Já bych se takhle zeptal, jak se tahle obluda jmenuje latinsky?
0: Zeptal se ten nejzvědavější z turistů. Horlivý průvodce, aby vyhověl, jenom zablekotal.
3: No, to je, prosím, samozřejmě, že? To je Maxi Psus Kýblis.
2: No, počkej, já ti dám. No, jen počkej.
0: Tohle fíka samozřejmě namíchlo. Nikdo přece nemá rád, když se mu komolí jméno, že jo? Maxipes rozběhl pohlase a podařilo se mu vrazit do průvodce tak pěkně, že barel povolil a potom houkl skoprnělému průvodci do očí.
2: Jo, Maxipsus Kýblis, správně, a vyznačuje se tím, že umí mluvit.
0: Teda, takovou rychlostí ještě nikdy nikdo žádný neviděl odjíždět turisty z Austrálie.

0: jak se jim šulístek okoukal. Dešťové mraky se toulaly bůh ví kde a ten mrňavý mráček ani nestál za ždímání. Ale sluníčko to muselo zkusit, protože vodu moc potřebovalo. Myšáček šulístek totiž zůstal zase na suchu. To bylo škemrání a slibování, než si ho kocourci vyprosili. A najednou, jako by ho neměli. Dokonce je ani nenapadlo, že se taky potřebuje napít, když je horký den. No a tak šulístkovi nezbylo, než nastavit mističku a čekat, jestli něco ukápne. No, moc toho nebylo. Jedna kapka, druhá, třetí a konec. Víc vody mráček nevydal, ale šulístek byl rád i za málo. Na letní žízeň to nestačilo, no ale přece jen se ovlažil, než zalezl do boudičky, kde bylo taky vedro, ale aspoň stín. Za to macourek a camfourek se měli. Strýc Mour zaléval až po západu slunce a tak pumpa na zahradě byla volná celý den. Stačilo trochu zapumpovat a vytryskla voda chladná, pitná a když se tlapkou přiucpala trubka, tak i krásně stříkavá. Tak si u té pumpy lebedili a šulístek jim vůbec nescházel. Jen camfourek si jednou přece jen vzpomněl. Ty, macourko, myslíš, má šulístek vodu? Asi ne, ale nestarej se, třeba mu někdo dá. Stejně už mě nebaví chovat myš, jako kdekdo, ohrnul nos macourek. Taky by jsem radši choval něco vzácnějšího, souhlasil camfourek. Třeba křečka. Ale kdo ho vzít? Já jednoho potkal. Předevčírem. Fakt. A čí byl? Ničí. Bude náš, když si ho vyplavíme, jelikož vím, kde má noru, pochlubil se macourek. A nelhal. Předevčírem to opravdu věděl, jenomže netušil, že dneska už to neplatí. Křečkovi totiž byla ta stará nora těsná. A tak si vyhrabal novou, krásnou, čtyřpokojovou. Zrovna před ní odpočíval po včerejším stěhování, když se objevili ti dva legrační kocouři. Vlekli spolu kone v plnou vody, dotáhli ji k jeho staré noře, vylili tu vodu dovnitř a číhali, co bude. Když nebylo nic, tak přestali číhat, usoudili, že jedna konev nestačí a šli pro druhou. Potom pro třetí a pro čtvrtou, no a když se připachtili s pátou, křeček se už neudržel. Vyprsknul smíchy a tím se prozradil. Mám ho! Skočil po něm macourek a připtácnul ho slamákem. Ale neměl. Chrup, chrup, chroust! V slamáku se prokousala díra, vyrazil z ní křeček a zaprskal tak hrozně, že macourek sedl leknutím. Ale sotva dosedl, už byl zase na nohou. Upaloval k rybníku a kvílel. Jau, jau, jau, jau! Co se stalo? Co je ti? Běžel za ním camfourek. Zakousl se do mě křeček! A už se pustil, když jsem ho namočil. To nebyl křeček, ale brabenec. Tamhle se hrabe z vody, podívej, ukazoval camfourek. Jenže macourek už neměl o mravence zájem. Teď ho zajímal strýc Mour. Schrupnul si opodál na břehu v tom horku a měl moc krásný prut. A dokonce zbytečně, protože když spal, tak ho nepotřeboval. Přesně takový se nám hodí. Liboval si macourek, když si ten prut potichoučku vypůjčil. Než se strejda vzbudí, stihnem nachytat spoustu ryb a pořídíme si akvárium. Jestli ovšem dneska berou, staral se camfourek, ale zbytečně. Než to dořekl, už jedna zabrala. A byla kus. Nehnuli s ní, i když oba táhli, co to dalo. Až najednou, z ničeho nic, když to vůbec nečekali, vystřelila z vody daleko na břeh a plác. Te. Co je? Co se děje? Zděsil se strýc Mour, kterému právě přistála na hlavě. Ale než se rozkoukal, potom spaní, už neviděl nic. Kocouři už dávno pelášili od potoka kolem křeččí nory po louce až dolů na zahradu. A tam si teprve troufli vydechnout. Mám prostě dneska smůlu, no, žehral zamračeně Macourek. Nic si z toho nedělej. Akvárium v bytě stejně darmo překáží. Křeček bude lepší, těšil ho Camfourek. To teda nebude. Žádného křečka nechci, i kdyby sám přilezl a škemral. Takhle poletí. Popadl Macourek padavče a mrskl s ním někam do koruny stromu, aby ukázal jak. No, a že měl dneska doopravdy smůlu, strefil se. Jedno vosí žihadlo nestojí za řeč. Dostal ho už skoro každý. Macourek taky. A Camfourek dokonce dvě. Jenže to, co na ně vyrazilo ze hnízda, mělo dohromady 1000 žihadel. Jestli od rybníka jen tak pelášili, teď prchali o život. Za nimi to bzučelo a hučelo a vířilo až hrůza, čím dál blíž, jak je vosy doháněli. Vosí hnízdo sice vydrželo, ale stejně bylo zle, dokonce ještě hůř, protože tenhle roj byl nejsilnější v okolí. Kocouři ztráceli dech, opravdu už mleli z posledního, když zaslechli myší pískání. Ten šulístek, co na něj zapomněli, rozčileně poskakoval u boudičky a mával na ně. Rychle, rychle, sem! Byl to vážně ten nejlepší nápad. Když za sebou zabouchly dvířka, vosy na ně nemohly. Chvilku ještě trvalo, než jim to došlo, ale nakonec to vzdali. Když šulístek pootevřel dvířka, ani jedna vosa už nebyla v dohledu. Hodný myšáček, hodný, hodný, hladil ho Camfourek. Však my ti to platíme, ale, zapolikal na sucho Macourek, napřed bych se napil, kde máš vodu? Ale jen se zeptal, už se zastyděl. A bylo proč. Šulístek totiž, jak už byl zvyklý, nastavil prázdnou mističku a čekal, jestli zhora něco ukrápne. Jenže na obloze nebyl žádný mráček, sluníčko už nemělo co ždímat a tak neukráplo nic.
1: Vidíš, přece neměl vodu, vyčítal Camfourek. No jo, neměl, přiznal zahambeně Macourek. Ale bude mít, ode dneška pořád,
0: prohlásil, popadnul šulíska do náruče a zamířil rovnou na zahradu. Strýc Mour zaléval až po západu slunce, takže byla pumpa ještě pořád volná. Dost dlouho na to, aby se všichni mohli dosyta napít a vyšpláchat. A co vy? Jestli máte doma pejska, kočku, křečka, morče, nebo co já vím, taky spoléháte, že mu třeba někdo dá? A nebo má vody dost? Běžte se radši přesvědčit.

0: No krle pána, už chvíli čichám, že tady někde něco voní. To bych jako vzdělaná a inteligentní liška měla zjistit, co to vlastně je. Ale musím být opatrná, aby v tom zase nebyla nějaká čertovina. Chvíli to voní jako kůže. Chvíli zase jako jitrnička. Co by to jen pro krýle pána? Peněženka. A dočista plná velikých zelených peněz. Pro pána Jána, co s tím? Přece to tady nenechám ležet. Nejlepší bude, když to honem odnesu do pelíšku. Třeba se mi jednou budou tyhle peníze k něčemu hodit. Je mináčku pan lesník Březina. To radši honem zmizím někde v křoví.
1: Pan uzenář Špejlík, vinoušku, mi dnes ráno říkal, jakou že on má smůlu. Představ si, včera na večer šel naším lesem do záložny a ztratil cestou náprsní tašku, ve které bylo rovných 10 000 korun.
2: Páni, tolik peněz.
1: No?
2: To jistě ten, kdo peníze najde a poctivě vrátí, dostane od pana Špejlíka jitrničku nebo velikého vůřta.
1: No, chlapče, to by bylo tuze málo. Takovému poctivému nálezci patří za jeho poctivost celých 10%. A to je právě 1000 korun. Tak se hezky dívej po cestě a dávej pozor, jestli tady náhodou neleží. Pan Špejlík by měl, panečku, radost.
0: 1 000 000 brundibárů, to je peněz. Hned je musím přepočítat a zítra hned ráno musím zatelefonovat panu Špejlíkovi, že jeho peníze mám já. Tak, 1, 2, 3, to bude švanda, ten se bude divit. 4, 5, 6 a zaplatím mu tu první šunku, co jsem z něho nepoctivě vylákla. 7, 8, ty poslední dvě platit ještě nemusím, protože mi za ně neposlal účet. 9, 10. Zaplať pánu, jsou všechny. Prosím pana uzenáře Špejlíka.
3: Prosím, posloužím. U telefonu Antonín Špejlík, uzenář v nohavicích.
0: Dobrý den. Zde je liška od dutého stromu.
3: Prachcec, mazec do jitrnic, aby do tebe všichni rváci. Jdi, zrsko jedna chlupatá. Prachcec, mazec do jitrnic, aby do tebe všichni rváci. Jdi, zrsko jedna chlupatá. Ty jsi mě ještě chyběla k tomu.
0: Okamžíček, pa.

0: obchodničke. O 4 šunky si mě ošidila. A to je obchodničke.
1: Vaše chyba, pane mistře. A pak já vám ty vaše šunky ještě ani nemohla zaplatit. Vždyť jsem mi ještě ani neposlal účet, o který jsem vás v sobotu žádala, to uznejte.
0: Však ty mě ještě zaplatíš vlastní kůži, ty podvodnice jedna. Jen co tě dopadnu. Spočítám ti to potom všechno, i tohle tvé poškrebování. A není ti hanba dělat si ještě ze mě legraci, když mě potkalo takové neštěstí?
1: Pro pána Jána, vždyť já si z vás vůbec nechci dělat legraci, pane mistře. Já bych jen opravdu chtěla, abyste mi brzy poslal ten účet, abych se s vámi mohla, jak se patří, vyrovnat. Ne? Víte přece, že se říká, že pořádek dělá přátelé.
0: Zbytečně s tebou ztrácím čas. Kde bys, prosím tě, ty, Liška z Lesa, sebrala peníze? Našla si poklad, nebo co?
1: No, to je tak, pane Špejlíku.
0: Jak?
1: Včera jsem si to uháněla lesem po cestě k nohavicům a tu vám najednou, představte si, vidím na cestě peněženku.
0: Pět randoj trnic, pardě, klepe, co peněženku říkáš? A co v ní bylo?
1: No, byla plná.
0: Ne, tak to byla určitě ta moje. I pro pána Jána, paní Liško, kam jste ji dala? Víte, jakou má cenu?
1: No pravda, jsem přece vzdělaná a inteligentní Liška.
0: No ano, to ano, ano. Promiňte, já jsem zapomněl.
1: No to nic, to nic. A tu peněženku mám pěkně schovanou doma ve svém pokoji.
0: Je, Mináčku, to se mě ulevilo, paní Liško. A že mi ji vrátíte, víte.
1: A proč ne? Ráda. Ale budete mi muset k těm šunčičkám ještě něco přidat. Jako nálezné.
0: Ale je, Mináčku, to víte, že vám dám slušnou odměnu. Vy o peníze jistě nestojíte, ale takové 3 nebo 4 šunčičky. Ty by vám jistě přišly vhod, že? Co tomu říkáte? A zase bychom je dali do toho dutého stromu na rozcestí. Každý týden jednu, ano.
1: No, to by docela šlo.
0: No tak sláva.
1: Vidíte, pane Špejlíku, že když se se mnou jedná solidně a poctivě, že i já dovedu být poctivá a solidní.
0: Ano, jistě.
1: A doufám také, že mi za odměnu dáte jen samé dobré zboží.
0: Ale Mináčku, to je přece samozřejmé. Pro vás jen to nejlepší zboží.
1: No, tak jsme domluveni. Maucta, nazdar a pozdrav pánbu, pane Špejlíku. A teď hubky dubky alou k dutému stromu, abych viděla až k nohavicům, jestli pojede učedník s vozíkem a se šunčičkou. A jestli splní pan Špejlík slovo.

náprsní tašku s velikým obnosem peněz. Dnes odpoledne byly peníze odevzdány. Je radostné, že je stále ještě dost poctivých lidí, ale v tomto případě to byla liška, která je našla a odevzdala. O poctivosti lišky svědčí ještě i to sousedi a sousedky, že si z nálezného, které jí patří, i hned odečetla škodu, kterou přednedávnem panu uzenáři způsobila. Na místo díků nyní, vážení sousedi a sousedky, lišce zahrajeme.

Jo, to není jen tak, stát se slavným. To se nesmí nikdo bát pustit se do světa. V zapecí ani v pelechu se nic hrdinského nedokáže. A na slávu se musí opatrně. Kdybych já nebyla tehdy v nohavicích opatrná, visela bych na tyči jako tetka Chňapka a nikdo by o mě v rádiu ani neškyt.

0: o nosáčovi. Královským manželům v jedné daleké zemi se narodil synek. Měl krásné velké oči, velice bystré, roztomilá ústa a vůbec celý byl velmi hezký. Ale nos měl velký až hrůza, trčel mu z obličeje jako mrkev. Co se kvůli tomu nosu král nazlobil a královna naplakala. Dvořané, ti falešníci, je přesvědčovali, že všichni slavní rytíři a králové měli velký nos. Po straně však nepojmenovali malého prince jinak než nosáč. Lichotivé dvořanské řeči nešťastné rodiče přece trochu utěšovali. Čím déle se na synka dívali, tím více se jim líbil. A nakonec synkův velký nos pokládali za kdo ví jakou znamenitost. Nosáč rostl a začal si všímat světa kolem sebe. Dvorní básníci pro něho vymýšleli příběhy o statečných a krásných princích. Všichni se prý vyznamenávali, kromě hrdinských kousků, velkým nosem. Malý nos měli v těch příbězích jen lidé hloupí a bázliví. Na královský dvůr začali přijímat za dvořany jen lidi s velkým nosem. Kdo měl nos malý, ten se tam lepšího místa nedomohl. Dvořané doma tahali potají své děti za nosík, aby jim ho aspoň trochu povytáhli. Ale nebylo to nic platné. Nosíky dětí zůstávaly pořád stejné, byly velmi hezké, i když vedle princova nosu vypadaly jako knoflíčky. V zámku dali opravit všechny podobizny starých králů a královen, všem se přimaloval velký nos. Když princ povyrostl, často se ptával rodičů,
1: jak to, že máte tak malé nosíky?
0: Neuměli mu na to odpovědět. A nosáč si jich už tolik nevážil. Pokládal velký nos za takovou přednost, že by ho byl nedal ani za 10 království. Vyrostl v statného jinocha i chtěli ho oženit. Předložili mu obrazy 7 princezen. Vybrali pro něj samé nosaté, jen jedna z nich měla malý, trochu zvednutý nosík, ale velmi jí slušel. Byla to Libjenka, dcera sousedního krále. Přidali její obraz k ostatním, aby souseda neurazili. Tak si vyber, milý synu, pravil král. Všechny jsou bohaté a mají mocné otce a všechny o tebe stojí. Přitom si král nenápadně stoupl před obraz Libjenčin, aby si ho princ nevšiml a nerozlobil se, co mu to dávají za nevěstu. Nosáč chodil od obrazu k obrazu. U jedné princezny se mu nelíbily oči, u druhé ústa, u třetí vlasy, u čtvrté čelo, u páté brada a šestá se mu zdála celá ošklivá.
1: Nelíbí se mi žádná.
0: Tu spozoroval, že je tu ještě jedna podobizna.
1: Jdi trochu stranou, tatínku. Podívám se ještě na ten obraz, co máš za zády.
0: Král nerad odstoupil od obrazu. Všichni dvořané, co byli přitom, se chtěli princi zavděčit a dali se do náramného smíchu. To není nos, co má ta princezna, volali. To je fazolka. Nosáč stál dlouho před Libjenčiným obrazem. Slyšeli, jak vzdychá a čekali, co z toho bude. Nosáč se obrátil k obrazu.
1: Nechci za ženu jinou než tuhle.
0: Všichni z toho byli celý skoprnělí a ti, co se prvé Libjence smáli, dostali strach a začali ji vychvalovat. Víš, princi, řekl ten nejchytřejší, žena nemusí mít velký nos. U mužů to je něco jiného, ale u ženy jsou hlavní oči a princezna Libjenka má oči jako zářivé hvězdy. Je vidět, že máš vkus. Nosáč mu dal hned váček dukátů. Jako hvězdy, opakovali honem ostatní ale už nedostali nic. Druhý den vypravili k sousednímu králi posly, že se chce nosáč oženit s jeho dcerou. Liběnka se dala na cestu za ženichem, nádherné komonstvo ji provázelo a 20 vozů vysoko naložených výbavou jelo za nimi. Nosáč jí vyjel naproti. Setkali se v dubovém lese na hranicích obou království. Nosáč se stoupil z koně, aby nevěstu uvítal, ale místo ní vystoupil z kočáru škaredý netvor, půl člověk a půl tlustý vypelichaný kocour. Zaprskal po dvou si a zvolal: hledej si, Liběnku, kde chceš, nosáči, nebudeš jí mít dřív, dokud se pořádně nerozlobíš na ten svůj šaredný nos. Po těch slovech netvor zmizel v dutině starého dubu. Nosáč poručil, aby dub hned porazili. Dub se skácel a z kmenu vyrazil docela obyčejný kocour a zmizel v křoví. Princ se vrátil domů bez nevěsty. 7 dní nejedl, 7 nocí nespal. Rodiče viděli, jak hubne a bledne, nebylo na něm pomalu nic než ten velký nos. A ten nos jakoby k princi ani nepatřil. Čím více princ křadl, tím více nos prospíval. Žal a smutek mu šli k duhu, protáhl se ještě o kus a hezky zrůžověl. Přece tě nenecháme umřít, řekl 8. dne král. Jdi a vyhledej v lesích mou kmotřičku Vílu, už nejednou nám vytrhla trn z nohy. Nosáč se hned vydal na cestu. Putoval lesem den, noc a ještě den, až přišel k chaloupce. Byla to zvláštní chaloupka. Nestála na zemi, ale na 4 vysokých, tenoučkých stéblech trávy metlice. Nosáč slezl z koně a zaklepal na dveře. Otevřela mu drobná stařenka, zdála se lehoučká, jako by s pavoučí byla.
2: Pojď dál, chlapče, už tě čekám.
0: Nosáč se neměl k tomu, aby se vyhoupl na prach, který byl dost vysoko. Bál se, že se tenká stébla zlomí a chaloupka se sype.
2: A jen se neboj, ta stébla by i obra unesla, je v nich síly jako v borovém kmenu.
0: Nosáč vešel do hezké světničky a stařenka zvedla k očím brýle, aby si hosta mohla lépe prohlédnout. Trvalo to dlouho, než si brýle nasadila. Měla nos hrozně maličký, brýle ji na něm nechtěli držet.
2: Panečku, ty máš pořádný nos.
1: Ale co to máš, babičko, mezi očima? To není nos, to je hrášek.
0: Tak se chvíli jeden druhému smáli, až nosáč to přerušil.
1: I což, nechme teď naše nosy, babičko. Buď tak hodná a dej nám něco jíst. Já i můj kůň sotva na nohou stojíme.
2: Hned, hned. Kam pak tak chvátáš?
1: Hledám kmotřičku Vílu.
2: To jsem přece já, holečku. Byla jsem tvému oci za kmotru. Měla jsem ho vždycky ráda. Měl tuze hezký nos. Ani velký, ani malý, ale takový, jaký má být.
1: A co se ti nelíbí na mém nosu? Chybí mu snad něco?
2: Což o to? Nechybí mu nic. Naopak, hodně mu toho přebývá. A na tom však nezáleží. I člověk s dlouhým nosem může být hodný. Budu ti vyprávět o tvém otci a dědečkovi. I pradědečka jsem znala, i pradědečka. Byla jsem tenkrát Vílou velmi spanilou.
1: Milá babičko, rád si všechno vyposlechnu. Ale dej mi prosím tě něco k večeři, nejedl jsem od rána.
2: Ubohý hochu, hned budeš mít co hrdlo ráčí. Nemyslí si, že tě budu mořit dlouhým povídáním? Vypovím ti všechno čtyřmi slovy. Nemám dlouhých řečí ráda. Dlouhé povídání, to je horší než dlouhý nos. Ba, znala jsem dobře tvého dědečka, tvého pradědečka, prapradědečka i praprapraprapradědečka. O všech ti něco povím. Začnu praprapradědečkem.
0: Nosáče ty dlouhé řeči přestaly bavit, ale byl zdvořilý.
1: Už se nemohu dočkat, až mi budeš vyprávět. I večeři nechám večeří. Ale můj kůň je nerozumný tvor. Slyšíš, jak venku ržá hladem a podupává? Už potřebuje obroku.
2: Jdi tedy na půdu, je tam seno a oves. Nakrm ho. Zatím ti připravím večeři.
0: Nosáč šel nakrmit koně. Když se vrátil, už bylo prostřeno. Stařenka s ním zasedla ke stolu a on se s chutí pustil do jídla. Ať teď povídá, co chce, myslel si. Stařenka opravdu nedala jazyku ani chvilku pokoje. Mluvila a mluvila a pořád ještě byla u prapraprapradědečka. Najednou uprostřed řeči zvolala.
2: Milý chlapče, prosím tě, nenahýbej se tolik nad pečínku. Pro ten tvůj dlouhý nos nevidím, co mám na talíři.
1: Co pořád máš proti mému nosu? Ještě řekni, že ten kus nosu, co se ti nedostává, ukradli pro mne.
2: Ale, vím dobře, jak je ti nos na obtíž, ale už o něj ani slůvkem nezavadím. Budu si myslet, že je to docela obyčejný nos, ačkoliv by z něho byly tři pořádné nosany.
0: Nosáč už mlčel a jedl. Stařenka vyprávěla a vyprávěla.
1: Jak je to hrozné, když někdo neví o své vadě. Jistě jí od malička říkali, že mnoho řečí nenadělá a ona tomu dodnes věří.
0: Ani ho nenapadlo, že je to s ním zrovna tak. Protože stařenka byla pořád ještě u prapradědečka, nosáč viděl, že se nikdy nedostane k tomu, proč jsem přijel. I vstal, že prý kvůli důležité věci musí jet dál. Poděkoval babičce za večeři a odešel.
2: Důležitá věc? Důležitá věc?
0: Slyšel ještě, jak stařenka jako pro sebe říká.
2: To bude asi ten jeho nos.
0: Když se nosáč rozjel do temného lesa, padl na něj smutek. Domů zpátky se vracet nechtěl. I řekl si, že bude bloudit světem jako potulný rytíř a že se mu snad přece podaří Libyenku najít. Putoval dlouho a kudy jel, všudy se mu zdálo, že se lidé zbláznili. Každý se mu smál pro jeho dlouhý nos. Měl kvůli nosu hodně šarvátek, aby posměváčky přesvědčil, že má nos, jak se patří, a div o něj v mnohé bitce nepřišel. Nakonec se lidem začal vyhýbat. Putoval lidu prázdnými končinami a lesy, až se jednou dostal ke skleněnému zámku. Bylo vidět dovnitř. Světla tam plála, hudebníkům se smyčce v rukou jen kmitali, krásně oblečení dvořané tam tančili, ale ani slova, ani zvuku nebylo slyšet ven. V tom spatřil nosáč za skleněnou stěnou stařenku Vílu. Seděla tam s mladou dívkou. Dívka k němu byla obrácena zády a stařenka Víla pořád mluvila.
1: Ještě, že jí není slyšet sem,
0: řekl si nosáč a musel se smát, jak se jí rty rychle pohybují a ani na chviličku se nezastaví. Stařenka ho zpozorovala. Chtěl rychle sednout na koně a ujet, bál se, že bude muset vyslechnout praprapradědečkův příběh. Stařenka se na něj usmála a to mladé děvče se po něm ohlédlo. Nosáč zůstal stát jako přimrazen. Poznal v dívce ztracenou nevěstu, princeznu Libyenku. Stařenka na něj kývala, aby šel dál a vedla Liběnku ke skleněné stěně. Nosáč jí šel vstříc jako očarován. Liběnka mu podala ruku k políbení. Stáli od sebe sotva krok. Nosáč jí chtěl ruku aspoň přes sklo políbit. Sklonil se, ale ať dělal, co dělal, ať se točil, jak točil, ústy se nemohl a nemohl ke sklu dostat. Dlouhý nos mu překážel.
1: Zatrápený nos. Mám ho jen pro zlost.
0: Sotva to dořekl, skleněný palác se rozsypal na milion kapiček rosy, tanečníci a hudebníci zmizeli, jen Liběnka stála na krok od nosáče a za ní usměvavá stařenka. Nosáč byl rázem zdráv, objal nevěstu a sklonil se k její tváři. Tu si teprve všiml, že se mu dlouhý nosan proměnil v docela obyčejný nos. Liběnka mu pošeptala, jak velice mu sluší. Kdyby mu v tu chvíli ještě pošeptala, aby z těch rosných krupějí znovu postavil skleněný zámek, hned by se byl dal do díla. Tolik síly v sobě cítil.
2: Konečně si se zbavil té falešné pýchy. Abych ti k tomu pomohla, schovala jsem Liběnku ve skleněném zámku a místo ní jsem ti poslala svého starého kocoura. Jistě mi odpustíš.
0: Nosáč stařenku Vílu objal a zatočil se s ní jako s mladicí.
2: Pozor, pozor, ještě mi schodíš čepeček, už mám pod ním hodně málo vlasů. To směl vidět, jak jsem uměla tančit za mlada. Tvůj prapradědeček se na mě při měsíčku často dívával, když byl načekané. Nechal srnce srncem a měl oči jen pro mne. Ach, tenkrát jsem uměla tančit. Pavouček natáhl od stromu ke stromu nit. A já na ní tančila, dokud měsíček nezašel.
0: Jak nosáč slyšel o prapradědečkovi, honem stařence poděkoval, posadil Liběnku před sebe na koně a jel domů nejkratší cestou, jak mu stařenka ukázala. Velmi se divil, že byl tak blízko domova. Dorazili tam za půl hodinky. Nosáč a Liběnka se hned vzali a šťastně spolu žili. I v království se žilo veseleji. Dvořané už nepovytahovali dětem nosánky, pro úřad se nevybírali lidé podle nosu, ale podle toho, co měli v hlavě. Dlouhé nosy vyšly z módy. Dvorní básníci museli skládat nové příběhy a dvorní malíři měli na léta práce, než všechny obrazy starých králů a královen přemalovali.

0: Na jedné pasece stála pařezová chaloupka, v ní byla světnice a v té světnici spali na posteli dva mužíčkové. Ten, co byl přikrytý červeno-bíle pruhovanou peřinou, se jmenoval Křemílek. A tomu pod modro-bíle pruhovanou peřinou říkali Vochomůrka. A nebo se to dá povědět i jinak. Křemílek byl spíš hubený, ale Vochomůrka spíš tlustý. A nebo se to dá říct ještě jinak. Zkrátka, jak kdo chce, ale nikdy stejně. Ve světnici tikaly hodiny, měli jen jednu ručičku a na číselníku bylo kolem dokola napsáno jaro, léto, podzim, zima. Když ručička došla k jaru, posadil se Křemílek na posteli a povídá.
1: Vochomůrko, vstávej! O, ještě je tma.
0: Křemílek vyskočil z postele a zotvíral okénice.
1: Podívej, už není tma.
0: A za okny bylo jaro a tisklo ke sklu svůj růžový nosík.
1: Už je tam jaro,
0: řekl Křemílek.
1: A kdo za to může? Tak už vstávej. To počkej, až se protáhnu.
0: Zívl Vochomůrka a začal se protahovat a protahoval se, až vrazil loktem do hodin s jednou ručičkou. Ručička se zakymácela a ve světnici se rychle za sebou udělalo jaro, léto, podzim, zima. V chaloupce se střídala počasí, sluníčko, deště, bouřky, vítr a sníh.
1: Ty, nešiko,
0: povídá Křemílek. A v tom se udělal sníh a mráz a pak se ručička na hodinách zastavila. Křemílek včas skočil do postele pod peřinu, ale Vochomůrka to nestačil a dostal třeskutou rýmu. Kýchl jako z brokovnice a povídá.
1: Za to můžou hodiny s jednou ručičkou.
0: Popadl je a vyhodil oknem do sněhu.
1: Jú, a co jestli se rozbili?
0: Lekl se Křemílek.
1: To by pak na světě bylo pořád jen zima.
0: Vochomůrka chtěl na to něco říct, ale zrovna na něho přišlo takové kýchnutí, až ho to odrazilo k peci mezi polínka. Křemílek vyběhl z chaloupky a rozhlíží se po hodinách. Pod oknem nebyli, ale vedla odtamtud ve sněhu stezička, jak se ze zlosti odkutáleli do lesa.
1: Ty zůstaň doma a já musím za nimi,
0: křikl Křemílek do dveří a rozeběhl se k lesu. Křemílek šel zasněženým lesem a tiše volal na hodiny a jemně je vábil.
2: Tik-tak, tik-tik-tik-tik-tak, tik-tak, tik-tik-tik.
0: A v tom se mu hodiny s jednou ručičkou tiše ozvaly.
2: Tik-tak, tik-tak.
0: On tam vysoko na smrku seděl vír, držel hodiny za ouško a díval se na ně jako na svou znejmilejší sovu.
1: Hned mi je přines dolů,
0: křikl Křemílek.
1: Ty jsi dole, já jsem výš,
0: zahuhlal vír.
1: To jsou naše hodiny, naše.
3: Ale kdo je drží, toho jsou.
1: Ale neumíš s tím zacházet. Slyšíš? Neumíš s nima zacházet.
3: A kdo to umí?
1: Co když to potom na světě půjde všechno pospátku.
0: Ale vír zatočil ručičkou u hodin a zahuhlal.
1: No, tak to nepůjde dopředu, no.
0: A udělal rychle za sebou zimu, podzim, léto a jaro. A znova zimu, podzim, léto a jaro. Sníh vylétl zpátky do oblak, loňské listí se vzneslo se země na stromy, zezelenalo a vrátilo se do poupat. Pták letěl ocáskem dopředu a bylo z něho holátko a zavřelo se za ním vajíčko. A slunce běželo pospátku po nebi.
1: Nedáš si říct,
0: povídá vírovi mužíček Křemílek a byl pořád menší a menší.
1: Nedám,
0: zahuhlal vír. A tak si Křemílek došel domů do chaloupky, přivedl vochomůrku a namířil ho tím nastydlým nosem rovnou na víra. Pak ho polechtal peříčkem a vochomůrka kýchl třikrát jako z brokovnice. Vír se musel přidržet větve a pustil hodiny s jednou ručičkou. Křemílek s vochomůrkou je odnesli domů do světnice a pověsili na zeď. Hodiny tikaly a ti dva dospávali do jara. Křemílek pod bílou peřinou s červenými proužky a vochomůrka pod bílou peřinou s modrými proužky.
4: Jak nedoubek pomohl hliněné prabábě spravit hodiny. No ty jsi tomu dal, broukla hliněná prabába. Namísto, abys vyprávěl pohádku, jak na hořejším světě mrzne, vyprávíš Šafránkovi, jak mu sluníčko půjčilo barvy a jak vykoukl barevným kvítkem do peřin bílé ančky a zahnal sníh. Když on se už moc mele a chce nahoru, stěžoval si nedoubek. Dal jsem mu drobátko zadudlat z lahve živé vody a už s ním není v zimní postýlce k vydržení. Ještě to nejde, zmrzl by, rozhodovala prabába. Ještě mé hodiny neukazují čas jarního probuzení, ukázala ke stropu. Visel odtamtud z hůry dolů mocný rampouch. Prabába postavila pod rampouch hliněnou mísu. Až sluníčko zahřeje zemi tak, že do mé zadělávací mísy spadne z rampouchu mokrá kapička, můžeme spustit budík. A jak se spouští váš budík, chtěl zvědavý skřítek vědět. To obstarává Skřivánek, první herold z ptačího průvodu slunečního krále. Když se k nám slunce vrací, vracejí se s ním tažní ptáci. Skřivánek spustí fanfáru a to je pro zelené království budíček. Musím připravit Skřivánkovi mističku pití. Napije se a zaspívá. Jakou mističku? Ptal se skřítek. Hliněná prabába ukázala na stropní rampouch. Na svatého Matěje pije Skřivan z koleje. To platí pro kalendář hořejšího světa. Jak spadne první mokrá kapička do mé zadělávací mísy, uhně tu z mokré hlíny tu kolej, kde se první skřivánčí pití udrží jako ve studánce. Skřivánek se napije a zaspívá budíček pro všechny mé spáče. Nedoubek chvíli mudroval. Pod skřítkovskou čepičkou se mu líhl nápad. Babičko, řekl hliněné prabábě, mohl bych tu kolej pro Skřivánka uplácat s vámi. My s Honzíkem Doubkou jsme stavěli hrady a tvrze, i valy a hradní příkopy. Až ukápne z rampouchových hodin první kapička mokroty, řekla prabába. Budu přitom vyprávět pohádku, až ten rampouch rozpláču nebo k slzám rozesměju, řekl nedoubek. My jsme si toho s Honzíkem navypravovali. O, je mi ne. Budou na to vaše rampouchové hodiny mrkat. Nečekal, co na to hliněná prabába. Sedl si na bobeček, jako když stavil s Honzíkem Doubkou v pískovišti hrady a mosty a spustil. Hej ty ptáčku z křivánku, dělám z hlíny studánku, jak to nejlíp dovedu. Napij se té jarní vody, zpívej hody do provody, jako kluci koledu. Pohádka pro skřivánka. To bylo tenkrát pradávno, když ještě jezdil císař pán kočárem a všude mu mávali a s muzikou mu vyhrávali. Tenkrát si řeklo sluníčko boží, vida, císař pán si jezdí kočárem, pan král se vozí a já se mám kutálet oblohou jenom tak, hřeju a svítím, tak si zasloužím taky poctu. A dalo vyhlásit, až od nás pojede svítit zas jiným lidem na druhou stranu světa, že si žádá, aby ho lidé vyprovodili s muzikou. Že si zaslouží družinu pěvců a muzikantů. I hlásili se muzikanti dvounozí i křídlatí. Vždyť to byla čest sloužit za doprovod slunečnímu králi. Dvounozí za mnou na oblohu nemohou, rozhodl sluneční král, protože s doprovodem a poctami od všeho tvorstva už to nebylo jen sluníčko boží, ale sluneční král. Muzikanti tedy zůstali na zemi, aby zahráli slunečnímu králi na rozloučenou a sluneční král vybíral z ptačího shromáždění pěnici, slavíka, špačka, drozda, sedmihláska jako svůj doprovod pěvců. V ptačím hejnu se hlásil i skřivánek. Byl to jen maličký ptáček, obyčejný jak hrudička hlíny. Hej, sluneční králi, tady jsem, volal, ale nebylo ho vidět a v štěbotu všech ptáků, zpěváků ani slyšet. Však já už si pomůžu, aby mě uslyšeli, řekl si skřivánek a vylétl nad muzikanty. Stáli celá kapela v kroužku a vyhrávali na housle, na trubku, na klarinet, písničky z not. Skřiván uviděl noty na papíře. Tak tady mají lidé začarovanou písničku, koukejme, divil se. Noty seděly na čárách notové osnovy jako zrnka na obilném stéble. Sezobám vám písničku a bude mě slyšet. Zob, zob, klof, klof a vyzoval muzikantům z partesů noty. Vylétl nad všechno shromáždění a zaspíval, jako by měl v hrdélku všechny písničky dohromady.

Sluneční král si prohlédl malého pěvce spravedlivýma očima. Zpívat umíš, jenže já do družiny loupežníky neberu. Skřivánek sliboval, já lidem písničku vrátím, až se budeš sluneční králi vracet zase k nám. Poletím už přede všemi pěvci jako první herold a zaspívám za všechny muzikanty Slunce se vrací. Tak tedy přibrali Skřivánka do družiny slunečního krále a Skřivan přilétá, aby jako první ohlásil lidem, sluneční král se vrací k nám, veze teplo a světlo, radujte se. Protože těch noc se zobal tenkrát tuze mnoho, musí je vracet velkým a dlouhým zpíváním a proto musí mít v hlíně svou studánku, aby mu hrdélko neochraptělo. Lidé si zapsali Skřivánka do svého kalendáře jako poslíčka, který oznamuje jaro. Připsali si Skřivánka do kalendáře na ten den, kdy se na zemi slaví veliká jarní pouť a pro lepší paměť si to zrýmovali v říkadlo. Na svatého Matěje pije Skřivan z koleje. Skřítek to vyprávěl a zkusil zaspívat, aby ta pohádka o Skřivánkovi vypadala opravdická. A na to nedoubkovo skřítkovské zpívání se rozesmál i rampouch na prababiných hodinách a smál se, až mu ukápla do prababiny mísy mokrá kapička. Máme těsto na studánku pro Skřivánka, máme tu mokrou kolej, zajásal Nedoubek a honem honem upatlal z mokré hlíny mističku, aby měl Skřivánek z čeho pít a neochraptěl.

0: jak známo za Kavčími horami a Sargasovým mořem, jsou Dalamánské ostrovy a za nimi je poušť Charivari, porostlá hustým lesem s hlavním cikánským městem Eldorádem. Pak se široko daleko prostírá jeden poledník a jedna rovnoběžka a tam hned za řekou, jak se jde přes tu lávku a pak tou pěšinkou vlevo, za keřem vrbovým a příkopem lopuchovým se rozkládá velké a mocné sultánství Solimánské. V tom sultánství Solimánském, jak už jméno dokazuje, panoval sultán Solimán. Ten sultán měl jedinou dceru, Zubejda se jmenovala. A ta princezna vám z ničeho nic začala marodit. A postonávat. A pokašlávala. Chřadla. A hynula. A hubla a bledla, truchlila a vzdychala, že bylo žalno se na to podívat. To se rozumí. Sultán k ní honem povolal své dvorní čaroděje, zaříkávače, kouzelníky, mágy, astrology, mastičkáře, felčary a driáčníky. Abrakadabra! Nic. Ententíky fíky! Nic. Abrfabr! Nic. Eniky peniky!
1: Nic.
2: Mastičkáři!
3: Je mi moc líto, pane Solimáne.
2: Vyzkoušel jsi všechny masky?
3: Ani na jednu jsem nezapomněl.
2: A pořád bledne, dítě moje.
3: Pořád bledne.
2: Hvězdopravče!
4: Ano, pane.
2: Díval ses na hvězdy?
4: Celé noci nespustím oči z nebe.
2: A?
4: Nic.
2: To je neštěstí, to je neštěstí. Felčare!
5: Kde jaký lektvar i všechny princezna okusila.
2: Žádný Zubejdě neudělal ani trochu. Trošičku líp.
5: Hůř.
2: Můj ty Monte Cristo. Tak jsem se těšil, že holka po mně převezme kvetoucí živnost sultánskou a zatím chuděra mě tuhle hasne a skomírá před očima. A jej. Co pak se nenajde nikdo, aby ji zachránil? Nikdo? Nikdo? Nikdo.
5: Pane sultáne Solimáne.
2: No?
5: Já.
2: No?
5: Já.
2: No?
5: Já, jakožto dvorní rádce, bych někoho přivedl. Není to zdejší člověk, ale povídal na tržišti, že princezna a že on, no, že prý by věděl.
2: No jsem s ním, i kdyby to byl černoch jako saze nebo běloch bílý jako sůl.
5: A ani jeden, ani druhý. Obchodní cestující s jabloneckými šperky. Nějaký pan Lustyk.
2: No, koupím korále, koupím ozdoby, všechno koupím, jen když si bude vědět rady s nemocí mé Zubejdy. Sluhové! Pana Lustiga.
6: Pan Lustig!
1: Lusty, uctivá poklona.
2: Pan Lusty?
1: Uctivý služebník, služebník, náš sultán, náš pán. Krásné korálečky. Krásné korály, vzácné zboží, prýma zboží, bezkonkurenční zboží. Zde je na reklamní ukázka pro vás, excelence. Račte se sám přesvědčit, skleněné perličky a pravá hedvábná šňůra, všechno v jednom, zvlášť skvělé zboží pro nejnáročnější.
2: Zaplaťte panu Lustigovi. Stačí?
1: No.
2: Stačí?
1: No.
2: Stačí?
1: No.
2: No, stačí?
1: No. Uctivě děkuju, vašnost. Ale vy jste chtěl?
2: To bych právě chtěl. Ty prý víš rady, jak pomoci mé dceři, princezně Zubejdě.
1: Ano, ano. Měl by k ní pan sultán zavolat doktora od nás. Jako z Evropy.
2: No, no.
1: Protože u nás je medicína s uctivým dovolením pokročilejší.
2: No, no, no, no.
1: Tady máte jenom zase s uctivým dovolením zaříkávače, kořenáře a kouzelníky.
2: No.
1: Ale u nás, holenku, jsou praví a študovaní doktoři.
2: Tak.
1: Tak, vašnost.
2: A pane Lustig, podle čeho se u vás pozná pravý študovaný doktor?
1: Ale to je docela lehké. Pozná se podle toho, že má před svým jménem dr. Například drman, drpelnář a podobně. A když nemá žádné dr, tak to není študovaný doktor, víme.
2: To jsou věci, to jsou věci. Aha. Dejte panu Lustigovi na cestu sultánky.
1: O, služebník, pane sultán. Solimánské hrozinky, solimánské sultánky jsou světoznámé.
2: To jsou věci.
1: Tož s panem Bohem, pane sultán, moc dobře se nám obchodovalo, že? No, uctivá poklona, služebníče.
2: Rádcové! Slyšeli jste?
6: Sultán je mocný.
2: To se ví. A co uděláte?
6: Jsme připraveni okamžitě vyrazit. Odebereme se na ostrov zvaný Evropa a vyhledáme tam doktora, kterého přivedeme princezně Zubejdě.
2: Ale to si pamatujte, že pravý a vyučený doktor je jenom ten, který se začíná s labikou drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
7: i s hlavou. Takalou!
8: Průvod solimánských poslů, takových romských mameluků s turbany na hlavách a pod nosem s frňou si dlouhými jako koňské ocasy, začal hledat doktora pro princeznu Zubejdu. Kdybych měl povídat, kolik zemí prošli a co všechno ti vyslanci tou dlouhatanánskou cestou po Evropě zkusili a zažili, to by byla moc dlouhá pohádka. A hledali a hledali, hledali tuhle a nic. A tamhle zase nic. A onde znova nic. A kde nic, tu nic. Až jednou přišli do hlubokého černého lesa. Šli a šli, až potkali strejdu se sekerou a pilou na rameně.
9: A hele má, pámu zdravíčko.
5: Dej to pámbu, co pak vy strejčku jste?
9: Hele, děkuju za voptání. Já jsem jenom drvoštěp.
5: Oh, a jste také drvoštěp?
9: Jsem. a taky drvoštěp.
5: Vašnosti, to je jiná. Když vy ráčíte být drvoštěp, tak vás máme prosit, abyste štando pede, šupito a presto šel s námi do země Solimánské. Pan sultán Solimán se nechá pěkně poroučet a uctivě vás zve na svůj dvůr. Ale kdybyste se zdráhal nebo se případně spěčoval, tak vás tam dopravíme násilím a to vám blahorodí říkáme. Nepřejte si nás, sultán je mocný.
9: Ale, ale, a co se mnou pan sultán chce?
5: Má pro vás nějakou práci.
9: No, tak to bych šel. Já totiž, páni, zrovna hledám práci. Abyste věděli, já jsem do práce jako drák.
5: Drák?
9: Drák.
5: To se nám vaše slovutnosti právě hodí. Tak jdem.
9: Počkat, počkat. Nejdřív bych chtěl vědět, kolik mě pan sultán za mou práci zaplatí.
5: Strašně moc.
9: Já sice nejsem drahorád, ale snad pan sultán není drždrešle.
5: To nevadí vašnosti, že neradšte být drahorád. Nám je drvoštěp stejně vítán. Ale co se týče našeho pana sultána Solimána, tam můžete nám věřit, že on není drždrešle. Nýbrž jenom obyčejný panovník a tyran. Sultán je mocný.
9: Tak je dobře. A co se týče stravy, tak já při práci jím jako dravec a piju jako dromedár.
6: Dravec, dromedár, dravec, dromedár, dravec, dromedár.
5: Ujišťujeme vás, že učiníme vše vzácný, pane, abyste i v tomto ohledu byl u nás zcela spokojen.
8: Na to dovedli s velkou slávou a úctou drvoštěpa na loď a pluli s ním až do země Solimánské.

0: Petr Poštěpový.
1: Když dopluli, vylezl sultán Solimán honem na trůn a kázal je přivést k sobě. Poslové před ním poklekli a ten nejstarší a nejfousatější z nich začal.
2: Náš nejmilostivější pane a vládce, kníže všech věřících, pane sultáne Solimáne.
3: Pěkně vítám.
2: Sultán je mocný.
3: No.
2: Na tvůj znešený rozkaz jsme se odebrali až na ostrov zvaný Evropa, abychom vyhledali toho nejúčenějšího, nejvěhlasnějšího a nejslavnějšího doktora pro princeznu Zubejdu.
3: A hele.
2: Je to slovutný a světoznámý lékař Dr. Voštěp. A abyste věděl, jaký je to doktor, tedy do práce je jako drák.
3: Tak?
2: Je placen jako drahorák.
3: Ale?
2: Jí jako dravec.
3: No ne.
2: A pije jako omedár.
3: To jsou věci.
2: To jsou totiž, pane sultáne, samí slavní a učení doktoři, z čehož je patrno, že jsme kápli na toho pravého.
3: Aha.
2: Tak to je celkem všecko. Sultán je mocný.
3: Bodeč, tak víte co? Přiveďte ho. Vítám vás, drvoštěpe. Prosím vás, abyste se šel podívat na mou dceru, princeznu Zubejdu.
4: Na princeznu?
3: Zubejdu.
4: Inu, proč ne?
3: Tak jdeme. Račte, pane, drvoštěpe.
4: Až po vás.
3: Ne, až po vás.
4: Tak oba najednou. Raz, dva.
5: Sultán, ta vaše holka je nějaká zelinka.
3: To je.
5: Taková nedomrlá, drobet jako nanicovatá, že?
3: Ba právě, nic nám nechce jíst.
5: Hubená jako šindel.
3: Že?
5: Jako věchejtek.
3: No.
5: A žádnou barvu nemá.
3: Tak.
5: Já bych řekl, že to děvče marodí.
3: No baže marodí. Proto jsem vás povolal, abyste ji uzdravil, když jste drvoštěp.
5: Co? Já? Pro pána, jak jí mám uzdravit?
3: To už je vaše věc, proto jste tady a basta fidlí. Ale to vám říkám, jestli ji nevyléčíte, dám vám useknout hlavu a bude s vámi amen.
5: Ale to přece nejde.
3: A tak žádné výmluvy, já na to nemám pokdy, já musím jít vládnout. Jenom se dejte do práce a ukažte, co umíte.

Zatrápená věc. To jsem se dostal do pěkné brindy. Jak já k tomu přijdu, abych uzdravoval nějakou princeznu? Vím já, jak se to dělá. Pro Pětra do pařezu, co si mám počít? Krucifagot, co je to napadlo, že tu mám dělat doktora? Jo, kdyby mě poručili poraz tenhleten, nebo tamhleten strom, já bych jim ukázal, co dovedu. To bych se do toho dal, až by třísti lítali.

0: Počkat, počkat.
1: Jak to říkal pan Solimán? Jenom se dejte do práce a ukažte, co umíte. Tak já jim teda ukážu, jakou dovedu dělat práci. Kabát dolů, plivnout do dlaní, sekeru sem a pilo chystej zuby. To jsou mi stromy. Kde pak? Takhle, jabloň, nebo hrušeň, nebo ořeší. Tak jedem. Palma, oleandr, kokosovník, tracéna, latánie, fíkus, palma, oleandr. Já, tak to je prácička, ale vyhládne přitom. Jen jestli v té Solimány tatý zvoní poledne. Tak do toho.

poslední? Hele, hele. Padla. A teď si dáme, co? Chleba s tvarohem. No.

0: to dneska spalo? Ale jaké je to v mé komnatě nebývalé světlo?
1: Sluníčko sem vpadlo plným proudem. To naplnilo tvou komnatu září nebeskou.
0: Hubo, to světlo mě až oslnilo. A co to tu voní? Tak silně a krásně.
1: To cítíš oknem čerstvě naštípané dříví, princezničko. To je zdravá smolná vůně.
0: Chůvo, ještě něco tu voní, co vůbec neznám. Co je to?
1: Sama nevím, děvečko. Ale pro krindáčka, Zubejdo, jak pak to, že vstáváš?
0: Chubo, podívej se z okna, podívej, to je krása. Tátovi palmy a oleandry jsou pryč a místo nich paseka. A jak plane v poledním slunci.
2: Chubo, tam sedí nějaký veliký strejda. A jí něco černého a něco bílého. A to je to, co mě tak dobře zavonilo.
1: Tak to bývá. Vždycky nám nejlákavěji voní to, co má k obědu někdo jiný. Ale Zubejdo, snad nemáš hlad.
0: Já to nemůžu vydržet, Chůvo. Já musím dolů. Já se musím podívat, co to má ten strejda dobrého k snědku.
1: Jendi, princezno Zubejdo, jendi! Naše princezna!

0: Srmili by mě tu jenom sultánkama. Vždyť by z toho člověk znanicovatěl. A není nad tu naší českou kuchyní. A princezna, nechtěla byste kousek?
1: Já?
0: No.
1: Yeah.
0: No, co se ostejcháte? Chleba s tvarohem. No tak co?
1: Yeah.
0: Tak na té tu máte.
1: Děkán. To je dobrota.
2: Lidičky, pane sultáne, kde jste kdo? Naše princezna Zubejda má hlad.
3: V tu chvíli se podíval sultán Solimán oknem do zahrady. Ani nevěřil svým očím. Místo vlhkého stínu, světlá paseka planoucí v slunci poledním a tam na hromadě dříví sedí princezna s plnou papulou, má od tvarohu vousy od ucha až k uchu a krmí se s takovou chutí jako nikdy dosud.
4: Pámbíček zaplať. Tak mi k té holce přece jen přivedli toho pravého a študovaného doktora.

poslouchejte pohádku o tom, co se stalo v zemi tak malé, že by jí za noci přiletěl hlas pasáčkovi flétny. Ale musela by to být noc tichá a pasáček, aby pískl hodně.

0: Bradlenka, anebo Hraběnka, Marion, či jenom Madlenka, každá se chce vdát, aspoň jednou vdát. Naše princeznička zdědila po tatínkovi vladařské řemeslo a popravdě nevěděla, co si s ním počít. Byla outlá, trůn široký, ať se vrtěla, jak vrtěla, rozhazovala sukně vpravo, vlevo, pořád na něm bylo místa dost. Snad kdyby na trůně neseděla sama, vládlo by se líp?
1: Ano, židle je to veliká, vejdou se i dva.
0: Teď to začne.
1: Chci ženicha! Šašku! První dvořané, chci ženicha! Fůru ženichů! Vyberu si!
2: A jaký ženich by to měl být, princezno Radko?
1: Jako kytka. Jako šašku. Tak jaký by měl být?
0: Musí být jako kytka, jako džbánek malovaný. Určitě ne třasořitka, chlapík bez bázně a hany.
1: Oči jako chrpy modré, vysoký a ramenatý, v pase nitka. Srdce dobré, rozum nesmí mít zvaty.
3: Mocný a bohatý, v zlatě chodí po paty. Každý v zemi třese se, princ když kolem nese se.
1: A najde se takovýhle ženich?
0: Jak by ne, sama jste jako kvítek, princezničko.
2: A čím my si budeme lépe stát, princezno, tím vzácnějšího ptáčka polapíme.
1: Ano.
2: Ovšem, není zač bychom pozlatili kopule.
1: Ne.
0: Zlatí je slunko, ale ští déšť.
2: Nakoupili šperky.
1: Nové nemám, ani nepamatuju.
2: Jedině, kdybychom zvýšili daně.
1: To se ví. A po daní aspoň budou rádi, že mají princeznu k světu.
2: Pokud jde o vojsko, váš pan tatínek si na gardu moc nepotrpěl. Vojáku, kolik máme mužstva, vojáku?
4: Tak to je já, Venca, já, Francek, 5, 7, 8. Vejdeme se na žebřiňák jasnosti.
2: A mušket?
4: Co jich složíme na kozlík?
2: A uniformy?
4: Ale jasnosti, jako byste nevěděl, co komu ušila žena, mě upletla šňůry na čepici.
2: S takovou sem ovšem prince jako malovaný džbánek nedostaneme.
1: Tak s tím něco udělej, první dvořané.
2: Koně.
4: Koně.
2: Muže.
4: Muže.
2: Obrok v letu.
4: Obrok v letu.
2: Ať je naše garda k světu.
4: Ať je naše garda k světu.
2: A ještě krejčího vojáku.
0: Což o to jeden šikovný krejčí, Ondra se jmenoval, v tom čase vážil cestu domů. Co jen v dalekém městě navlékl jehel, zašmodrchal nití a nakolíbal dětiček pana mistra, než se naučil řemeslu. Teď už uměl stáčet zlaté porty, střihnout na knížecí šaty, spíchnout gatě, kacabajky a záplaty našíval takové, jako by se šaty s nimi rovnou narodily. Po tovarišské zkoušce dal městu vale a zamířil do rodných hor.
5: Zakrej cárek za kus síra.

0: doma. Vždyť já už jsem doma. Za cestou se vyhoupla naše stráň a chalupa. Moje chalupa. Ale ze všeho nejdřív poseču pěšinu, ať ke mně dobří lidé najdou cestu.
1: Už jsem schodil skoro všecky cesty království. Kamením dlážděné, pískem sypané i sečené. Boty jsem prošoupal, ale krejčího ne a ne natrefit. A hele, hele, kdo pak to tu na zápraží vyspává? Na vojáka je starý, jehly nitky nikde nevidím a neverbujem. No, ale zeptat se můžem. Hej, hej, dětku, vstávej, povídám.
2: Co do mě šťoucháš? Postavo nádherná.
1: Krejčího potřebuju. Nevíš o nějakém? Prvního, kterého uvidím, zverbuju. Parno je. A já bych se kvůli němu dloukl po kraji, aspoň voda kdyby byla.
2: Jen si načepuj u studny.
1: Ale to jo, to já si načepuju.
3: A já zatím vnučku Aničku ptáčka bystrého pošlu k Ondrovi, že tu pro něho není zdrávo. Ať zmizí v lese, než bude lepší povětří.
1: Vodu tady máte jako víno. Musím si to pamatovat. Jak se jmenuješ?
2: Hamerník, Jakub Hamerník.
1: A co ten krejčí, ha?
2: Že my tu v okolí máme nějakého, ani nevím.
4: Za kusíra spravím šaty, samá díra.
1: Nevíš? A co to krejčovské zpívání z domku na stráni, ha?
4: Ale no, pěkná kvítka, vyšije má režná nitka.
1: A tvoje čerstvé záplaty na gatích? Pěknější než gatě sami, a?
4: Až najdu ženičku veselou pěšku.
2: Málem bych zapomněl, on je tu teprve nedávno nastěhovaný. A tak mě napadlo, vodu piješ jako kůň, co pak se to sluší? Zajdi do světnice, jestli ti voda chutnala, což teprve naše vínko?
1: Však on mi krejči neuteče.
5: A tak bylo staříkovo vzkázání u Ondry dřív, než náš verbíř dopil džbán. A že to víno nebylo jak voda, rozpálilo verbíře tolik, že se začal naparovat vojenskou slávou a zpívat rozpustilé písničky. Dost času, aby krejčí Ondra čerstvým krokem zmizel v lese.
0: Táta mi vždycky říkal, Ondro, drž se jehly a nitky. O vojně nepovídal nic. Toho čoudu za kanóny, běhat se musí dopředu i zpátky. Je?
6: Je.
0: Co to tu tančí? Bludička? Nebo rusalka? Jaký má lehký krok a šaty jako mlhu ráno nad lučinou? Počkej!
6: Baži nějakou strašidla, já se bojím.
0: Neutíkej!
7: No co to? Kejko zadoru a tanči!
6: Ale on mě nepustí.
7: Ty ho nepustíš, ani nespíš. Skoku pár a úsměv v tanci. V bažině je tma jak v ranci.
8: A jaký bude mládenec?
6: Ani za nic.
8: Říkal jsem, že ji na tu práci nemáme brát.
9: Je to luční víla.
10: Ty si vždycky myslíš, že se tancuje jen, aby kytky kvetly.
0: Tak neutíkej, křoví tě chytá. Vidíš, utíkáš přede mnou jako před strašidlem, až tě lapila větev. Šaty máš celé potrhané.
6: Před strašidlem bych neutíkala.
0: Ne, že ty... Sama si.
6: Co pak, vypadám jako strašidlo?
0: Ne, to ne. Poslouchej, a co pak tu vlastně na bažinách děláš?
6: Já jsem tu jen na záskok. Bludička Sasanka se minulý týden zamilovala do chasníka, co ho měla utopit.
0: A je, je.
6: A odešla s ním do vsi. Byl jako malovaný. A tebe znám, si krejčí Ondra. Nedávno si síkl cestičku k chalupě. Každé ráno tančím kousek od tvých okýnek na stráni.
0: Ty? Ty jsi ten bílý hedvábný vánek, co se na úsvitě točí u lesa? A jak pak ti říkají?

0: Polučině, volám, chytro přijdi k nám. Než se slunce rosou spije, kytkám oči otvírám.
1: Rosičko, tak já jsem tě vylekal, šaty si kvůli mě potrhala. Ale podívej, mám sebou špulku nití i jehlu, ještě, že se moje řemeslo vejde do kapsy. Ukaž, sukničku ti zašiju, ani nebudeš vědět, že byla někdy roztržená.
2: Vidíte to? Víla sedí a ten, kdo ví, odkud jí cípy se šívá, a ona po něm jen modrým okem kouká.
3: Jestli to tak půjde dál, dnes bude nám v lese jediná rusalka.
1: Tak a hotovo.
0: Je, na sukni ani škrábínek, pěkná jako dřív.
1: No vidíš. Ale co se to tu kolem nás stavuje za postavy?
0: Nic se neboj, to jsou strašidla.
1: Ale fuj.
2: Andro, spíchni mi taky oblečení. Podívej, tuhle ten ryc mám přes měsíc. A pravý rukáv mi visí na nitce už 10 let.
1: Jedeš ode mne? Smrdíš bažinou a puškvorcem.
2: Přece nemůžu vonět kytkama, když jsem bažina.
1: Dej se mě tu hnátu dolů. Lidi to do černoty tahá.
2: To se tedy mýlíš. No to jsou blodičky. Já bažiny jedině opatruju. Zapaluju močálový světýlka, koukám, aby se v bažině dostatečně bublalo.
1: A co ještě? No?
2: Co si, Ondro, nemyslíš, že bych se svou figurou někoho svedl do bazin?
1: No to asi těžko.
0: Ondro, vylátej ho. On už je 5 let nastydlý, jak mu fouká do šatu.
1: A tak dobře.
2: Ale žádný strach, jako když vyšívá, to nemusí být. Mně stačí cikcak, jen když to drží pohromadě.
1: Já ti dám cikcak, jsem krejčí, ne dráteník.

0: Tak, ještě zapošít a hotovo.
1: Je, já jsem Fešák.
2: A co my?
0: No tak pojďte.

0: A zatímco Ondra šije, verbíř pořád vínko pije. Nakonec ho zmohlo, že drahnou dobu neuměl ani pravá, levá. Ale jen se postavil na nohy, hned věděl, proč ho sem přinesli. A že měl kuráže zrovna na rozdávání, když nenašel Ondru doma. Pustil se za ním rovnou do strašidlového lesa.
1: Tady je. Všelijakým ulejvákům, co létají po lese v prostěradle vojenské službě, se vyhýbají sloužit, to jo. Ale své princezně ne. A mám tě.
2: Co? Pust mě.
1: To víš, od teďka jsi zverbovaný a začený pro dezerci, abys věděl.
3: Co si to dovoluješ na našeho kamaráda?
1: Co ty si zač? Na robotě nejsi, na vojně taky ne.
3: Jsem bažiňák, všech močálů pán.
1: Oškliváči jeden, sahej na mě, a vy taky ne.
4: A to my si zasáhneme.
1: Já jsem verbíř, víte-li to?
5: On je verbíř, víte-li to?
1: Jestli se nevrátím, přijde vojsko a rozseká to tu na cimpr campr. Bu. A pryč. A to tedy radši pryč.
3: Poslouchej dobře. Jestli tě víte, ještě někdy zavane k Ondrově chalupě, potkáš se se mnou a budu zlý.

0: Děkuju vám. Nikdy jsem nevěřil nahodná strašidla.
1: Já vám za to spíchnu docela něco nového.
0: No, ale z čeho?
2: A hele, tuhle na větvi se chytil kousíček plátínka z mého roucha. Tu máš, naši jež z něho oblečení, habaděj.
0: No, tak pěkně děkuju.
2: Přijdeme si ode dneška za 7 dní.
0: A ty, Rosičko, přijdeš? Přijdeš? Jsem v chalupce pořád sám, jak ta jehla bez nitky.

Zatímco Ondra pilně šije, strašidelná roucha, na zámku se dějí věci. Garda rázuje po nádvoří. Selští koníci zvyklí rozvážnému kroku v brázdě se učí cval a klus. Všude jde jedna řeč, že ženiši jsou na cestě. Naše princezna Radka se točí před křišťálovými zrcadly a žádné šaty nejsou dost dobré, žádný diamant dost třpitivý. Ale co je krejčímu Ondrovi do starostí královského dvora, když jenom rosička mu tančí v srdci? Ledva zapošil poslední steh, 7 dní je pryč.

0: Nikde nikdo, jen černé šlápoty kolem chalupy.
1: Hej, bažiňáku, kdo si myslí, že po tobě umije zápraží, co?
0: No proto, ještě že umíš špínu odčarovat. Rosičko.
2: Ondro.
3: A co já? No, abys mě nepřehlíd. Tihle mládenci jen vidí výlí sukničku, hned zapomenou na kamaráda.
0: Jak bych mohl, bažiňáku. Nebýt tebe jim dneska vojenský chlebíček. Taková služba se nezapomíná.
3: A nové oblečení si nám ušil?
0: Ušil. Měl jsi pravdu, z toho klucku jako kapesníček jsem vám našil roucha, že je neroztrháte 100 let?
3: Je, to je krása. A to s vyšívaným levováním, to je moje.
0: Tvoje.
3: To ovšem, Honzíčku, nemůžu nechat jenom tak. Rosičko, jak je to kouzlo, no, víš, tedy myslím.
2: Vzdálená anebo blízká bílá nitko mě se stýská, jako z jara listí stromu, režná nitko vrať se domů?
3: Tohle jsem myslel, přesně tohle. Poslouchal jsi dobře, Ondro?
0: Ano.
3: Až budeš potřebovat, vezmi svou špůlku režné nitě, pěkně jí válej po dlani a jestli v tu chvíli pomyslíš na někoho, komu od teďka jediný z těch nešatek vyšiješ, nitka se vrátí ke své špůlce. Toho, kdo jí má na sobě, ať chce nebo nechce, ti přinese.
0: Vzdálená anebo blízká, bílá nitko mě se stýská, jako z jara listí stromu, režná nitko vrať se domů. Děkuju, jestli je to tak, jak povídáš, bažiňáku.
2: Ale Ondro.
0: A na to, co jsem do téhle chvíle ušil, kouzlo neplatí?
3: To víš, abychom ti rejdovali kolem chalupy, kdy se ti zamane. Pojď, Rosičko, pojď.

0: Rosičko, počkej! Bažiňáku! A jsou pryč. On mi jistě nepřeje, abych na Rosičku pěkně promluvil. A co, radši se dám do práce. Nastříhnu plátínko, navléknu nitku, košilku ušiju, kvítkem ji vyšiju. Snad se některé panence zalíbí, snad se v ní Rosička zhlídne.
1: Až najdu ženičku, veselou pěničku, bude mít sukničku vyšívanou.
2: Ach, Ondrovi starosti na mou hlavu. Copak jeho svatba je daleko, ale Radčina? No, jak je daleko, svatba se ještě neví, ale ženiši už jsou tu.
3: Ženiši jsou tady, princezno Radko.
4: Ženiši? Šašku, co si počnu?
2: Rozhodnete se, kterého z nich si vezmete za muže, který usedne na váš trůn.
4: Ano, myslíš, že to nepopletu?
2: Snad, abyste se nejdřív vyptala, co jsou zač, princezno.
3: Nejjasnější princezno, uchazeči o vaši ruku čekají, aby vám směli odevzdat své dary.
4: A kolik jich je?
5: 3.
3: Princ Evelín, princ Huhla a princ Marian.
4: Víc ne? Ale vlastně 3 je víc než 2 a o tolik víc než 1, že? A co jsou zač?
3: Princ Huhla. Království Huhlinské, podnebí severské, úroda prostřední, je spíše bambulatý. Jeho vznešenost se s prominutím ládu je jako podomek. Oni tam všichni huhlají jasnosti.
4: Ten ať jde domů.
2: Žádná škoda.
3: Jistě žádná škoda. Za to princ Evelín. Tedy šarm prince Evelína je vyhlášený. Zlato u nich nabírají lopatou. A ten dar, který přinesl, šperkovnice, safíry vykládaná.
4: Neměl princ Evelín pletky s princeznou Dagmar Dvořany?
3: Ach, tomu přece.
4: A s komornou Miluší?
3: Ale takové maličkosti.
4: Princ Evelín ať jde taky domů.
2: Žádná škoda.
3: Jaká škoda, princezno, jaká škoda? No což?
4: A ten poslední?
3: Princ Marian je z království malého, v celku utěšeného, z části to mají v kopcích, něco v rovině, nemají málo ani moc.
4: A jak vypadá princ Marian?
3: No,
2: jako kytka, jako džbánek, malovaný, není žádná třasořitka, chlapík bez bázně a hany.
4: Dvořane, zavolej ho.
3: Totiž jasnosti mají spíš málo než moc.
4: Ale to je jedno, co jsme zvedli daně, máme dost.
3: Nechť vstoupí princ Marian.
6: Buď zdrava, princezno Radko.
4: Podívej, jaký je to fešák, toho chci, řekni mu to.
3: Máte štěstí, princi Mariane. Princezna ve vás nalezla zalíbení a dovoluje vám, abyste požádal o její ruku.
6: Jste krásná, princezno Radko. Vaše krása by málem oči zaslepila.
4: Taky se mu líbím, vidíš?
6: Ale cesta k vám vede královstvím, kde obilí se sype nepožnuto, protože ženci odešli do královské gardy.
3: A kosy jsme překovali na šavle.
6: Děti mě prosili o almužnu. Dárek pro vás jsem dal ženě, která neměla, zač by koupila chléb.
4: Co jsi jí dal?
6: Můj kůň zůstal ve dvoře, odkud všechny koně odvedli. Nemoudře vládnete, krásná princezno. Nebyla byste dobrou královnou mé zemi. Klaním se.
4: Odešel ten drzoun a nezdvořák. To nic nemá nic.
3: Neuvěřitelné. Říkal jsem, že princ Evelín...
4: Prince Evelína si strč za klobouk. To všechno si dvořane zavinil ty. Potřebovala jsem nové diamanty.
3: Moc vám sluší jasnosti.
4: Však on se vrátí a bude prosit. Chci, aby se vrátil. Líbí se mi.
2: Nemůžete mít všecko, co se vám líbí, princezno Radko.
4: Já ano, šašku. Jsem princezna. A krásná.
2: Krásná?
4: Jsem mocnější a bohatější než Marian.
2: I to je pravda.
4: Musí mě mít rád.
2: To nemusí.
4: Pobav mě a hned.
5: Musí být jako kytka, jako čbánek malovaný, určitě ne třasořitka, chlapík bez bázně a hany.
4: Tu ne jinou!

0: Ať pradlenka, anebo hraběnka, Marion, či jenom Madlenka, každá se chce vdát. Aspoň jednou vdát. Netrvalo dlouze ani krátce. Princ Marián došel na pomezí Radčina a svého království. Nechtěl se domů vrátit do čista jako vandrovní, a tak zaklepal na dveře stavení staříka hamerníka, zda by mu dali kousek jídla, trochu pití, džbánek vody na umytí. Dostal všechno, co se sluší podat pocestnému, aby mohl jít dál svou cestou. Zaplatil dobrou zvonivou mincí, kterou tu ještě nikdy na vlastní oči neviděli.
1: Ale to nemuselo být, mládenče. I za dobré slovo bychom ti dali chleba. Ale když jinak nedáš, schovám tvůj peníz naší Aničce. Až vyroste, bude mít věno. A poseď ještě, patří se to před dlouhou cestou.
2: Děkuju, dědečku, rád.
1: A cože ty, takový fešák, nejsi v princeznině vojsku?
2: Já nejsem zdejší.
1: Na naší princeznu přišlo vdávadlo. A od té doby, co jí to chytlo, jsme neměli ani jednu veselku. Všichni mládenci odešli do gardy, děvčata nám doma pláčou. No řekni, je v tom spravedlnost, že jedna se chce vdávat, ostatní sedí?
2: To tedy není.
1: Prý už na zámku nějací ženiši byli. Všechny poslala domů a ten poslední poslal k voději. Je to tak?
2: Na každém šprochu pravdy.
1: Pravdy
2: to...
1: trochu. Napíš se ještě, mládenče.
2: Tak děkuju.
1: Dobře udělal ten princ, že si princeznu Radku neodvedl. Ale tak moc dobře zase neudělal.
2: A proč pak ne?
1: Kdyby si ji ten princ vzal a přivedl k rozumu, bylo by dobře všude. U nich i u nás.
2: A kdyby si ji ten princ vzal a nepřivedl k rozumu, co potom?
1: Jo, to je svízel. Ona princezna nebývala zlá, ale co podědila trůn, spišnila. Snad kdyby dostala za vyučenou.
2: Před veselkou.
1: Co pak si to broukáš?
2: To mi jen v žaludku krouklo.
1: V troubě zbyly ještě placky, přinesu ti.
2: Ne, dědo, už mám dost. Spíš je hlusniti, kdybyste mi půjčil trochu si... Potřebuju vyspravit kacabajku, kde si jsem zavadil otrn.
1: Ne, že bych nevěřil tvé dovednosti, ale kousek nad námi v chaloupce ve stráni bydlí krejčí Ondra. Ten ti kacabajku vyspraví a ještě ti na to místo vyšije růžičku.
2: Tak se tu mějte hezky, dědečku, a děkuju za pohoštění i za moudré slovo a radu.
0: Princ Marián zašel pod Ondrovu střechu a než se nadál, jeho kacabajka byla zašitá. A opravdu, tam, co bývalo trhnutí, vykvetl teď kvítek jako živý.
2: No, Ondro, tobě ta nitka v ruce hraje jako očarovaná.
3: A co když je?
4: Víš co, vyzkoušíme ji. Vidí tamhle na louku?
3: A proč?
4: Snad uvidíme, snad ne. A ani za sebou nezavírej, ať naspátek neprojdeš zavřenými dveřmi.
3: Kudyže neprojdu?
4: Jen běž, běž. A kdyby mi to kouzlo náhodou nevyšlo, tak se nezlob.
3: Já s ním ještě nezacházel. Tak a teď bažiňáku uvidíme, zač stojí strašidlácké slovo. Koulej se, špuličko, stačí jen maličko. Vzdálená anebo blízká, bílá nitko mě se stýská, jako z jara listí stromu, režná nitko, vrať se domů.
5: Jejda! Tedy, Ondro, ta kacabajka mě zvedla jako ptačí křídla. Ondro, víš co? Uší mi jednu takovou divotvornou věcičku pro mou nevěstu, princeznu Radku.
3: Ale snad nejsi nakonec princ Marian, co se jeho země tady v horách naší dotýká.
5: No, uhodl si, jsem Marian. A Radku bych měl za ženu moc rád.
3: A tak si myslím, snad ta její pícha praskne jako skořápka, jen co se oříšek daleko od zámku zakutálí.
6: Princezno Radko, jakýsi stařík přinesl od prince Mariana dar.
7: Dar? Dar? Princ Marian mě má rád? Přece přišel. Kde je ten stařík?
6: Zmizel. Ztratil se.
7: Vrtáku, tak aspoň ten dárek ukaž. Košilka. Bílými kvítky vyšívaná košilka a sukně k tomu a zástěra. Šatu mám a krásnější.
6: Princ Evelín by jako dárek jistě vybral nějakou drahocenost z nepřeberných pokladů svého otce. Tohle vypadá jako kroj selského děvčete.
7: Ale takovéhle šaty ještě nemám. Běž pryč, vyzkouším si je.
0: Sotva Radka navlékla košilku, přehodila sukni a zavázala zástěrku. Ondra v daleké chaloupce postavil špulku na dlaň, malunko jí zakutálil sem a tam, pomyslel na princeznu a pověděl čarovné zaříkání. Princeznu Radku jakoby vzal vítr. Než se kdo nadál, byla ze zámku pryč.
8: Pomoc!
4: Schovej si, princi, uši to nese.
8: Pomoc!
4: Dobré odpoledne, panenko. Máš nějaké přání?
7: Já u tebe nejsem žádná panenka. Jsem tvá princezna Radka. Na kolena ty.
4: Ale. Od kdy pak chodí princezna Radka mezi lidi? Co já vím? Sedí doma na trůně a nechá si nosit dary. Perly hází oknem napravo, diamanty nalevo.
7: Ty.
4: Pod oknem stojí lokajové, sbírají a ukládají ty poklady do truhly.
7: Ty lháři.
4: A nápadníky vyhazuje dveřmi.
7: Nebudu tady ani chvilinku. Neomalenče.
5: Utekla.
4: Neutekla.
5: Myslíš, že jsme udělali dobře? Podívej, jak řádí.
4: Jestli je v princezně zrníčko dobré, u nás najde dobrou půdu. A nebuď netrpělivý, ani klas nevzejde ze dne na den.
5: Tobě se to řekne. Ale já nemyslím než na ní.
4: Teď už běž. A až se ti bude moc stýskat, vrať se. Ale ne, aby to bylo pozítří.

0: Co je to? Divný les. Bažiny. Větve po mně sahají jako živé. Pomoc, strašidla, puste mě.
1: Ale, princezničko, verbíře nám sem posílat, to jo. Na kus řeči se zastavit, to ne.
0: Puste mě, strašáci, nebo se leknu.
1: To šel jednou tudy jeden a taky verboval. A pak se válčilo 30 let.
0: Je, kam zase letí?
1: Kam bys letěla? Do krejčovské chalupy.
2: Nitka za nitkou.
0: Ju, zase tady.
3: Jen se posaď, panenko, jako doma.
0: Neříkej mi pořád panenko. Povídám, že jsem princezna.
3: Kdybys, panenko, byla princezna, zeptal bych se tě, proč jsi pro mě posílala.
0: Já pro tebe.
3: Verbíř se tu stavoval. Do vojska mě chtěl.
0: Ale jen, abys šil vojenské šaty.
3: Jo. Ušiju vojenskou košili, přiletí kulička, celou jí potrhá. Taková práce není k potřebě ani k radosti.
0: Ale...
3: Než zoráš pole, zasiješ len, než vypleješ a potom ho natrháš, než len vydrhneš a vymáčíš, prostřeš a usušíš, než ho vyvalchuješ a než spředeš.
0: Já...
3: Než vysoukáš niť a utkáš plátno, vybílíš je a na košile nastříháš.
0: To dá tolik starání, než je košile.
3: A co pak jsi smyslela? Že rostou hotové na poli?
0: Ne, jenže gardu si měl obléct do parády, aby každý koukal. V královském městě jí je... Sedmi řadami kolem zámku stojí a na nádvoří jablko nepropadne.
3: A nevyvdaná děvčata pláčou. Obilí se sype do sýpek nepožnuto, protože ženci stojí pod zámeckými okny.
0: Mluví jako princ Marian.
3: To ta královská holka neví, že víc než naleštěné kopule a garda samé zlaté šňůry jí ke cti slouží chleba a spokojenost v každé vesnici?
0: To říkáš mně? Kdo si, že si dovoluješ posuzovat vladaření své princezny?
3: Krejčí Ondra, vzácná paní.
0: Radši mi řekni, jak se odtud dostanu.
3: Snad jak jsi přišla. Pěšky.
0: Ani za nic. Cesta vede přes strašidlový les. A druhá do království prince Mariana. A tam já takhle nemůžu.
3: Já tě od nás nevyháním. I na chleba si tady můžeš vydělat. Tam dole ve stavení žije stařík. Vnučku má ještě malou, sami na všechnu práci nestačí. Tě by, pane, uvítali, hospodyňku. Umíš šít? Tak někdy zaběhni, naučím tě. Na košile stříhat, záplaty přišívat.
0: Záplaty? Co je to?
3: Ty vážně mluvíš jako princezna. Tak pojď, děda s Aničkou budou rádi.
4: To je, pane, pozdvižení. V hlavním městě se o jiném nemluví, než vrátí se princezna Radka, či ne? Vojáci už nepřešlapují pod zámeckými okny, rozjeli se hledat ztracenou princeznu. A náš dvořan? Jen samé vzdechy, samé och, ach, hm, a hm.
5: Vládne to pár týdnů, ale ty rozmary jsou na mou duši k nevydržení. S nejlepším ženichem zamete a od Nicky vezme obyčejnou sukni.
4: Jaká pak Nicka, dvořane? Princ Marián ji poslal dár.
5: A teď uteče a ani nenechá rozkazy, co dál. Žádné zprávy, vojáku.
6: Ještě žádné, jasnosti.
5: Mm-hmm. No pátrejte ještě.
6: Rozkaz, jasnosti.
5: Ne, že bychom neměli vlastní hlavu. Ne, že bychom neuměli sedět na brokátové židli. Kdo princeznu přivede, dostane, něco mu dáme. Podle vzdálenosti od zámku, výdajů a tak dále.
6: Rozkaz jasnosti.
4: Ať v tom byl strašidlový les, který stál vojákům v cestě, či jiné čertovo kopítko, princeznu nikdo nenašel. Jakmile se v gardě rozkřiklo, že je dočista ztracená, každého z vojáků, co jí hledali, donesli nohy tam, kam doopravdy patřil. Domů. A A tak se přece jen stalo, že úrodu nesklidil vítr, zrno se nastěhovalo do sýpek a v chalupách se zabydlelo štěstí. A princezna? Ta zůstala u dědy Hamerníka. Aničce zaplétala copy, naučila se zpívat její písničky. Poznala, jak voní chlebíček vytažený z pece a těší první ušitá košile.
0: Poslední kvítek na košili vyšívám. Komu pak ji asi dám? Děvčata ve vsi šijí košile pro milého. A ten, na koho si myslím já, ani neví, kde mě hledat.
7: Buďte tu zdraví, Vespolek.
0: Princ Maria.
7: Vítej, příteli.
3: A co ty, panenko, že ukrýváš tvář? Hosta nevítáš?
0: Já už musím jít.
7: Kdo pak jsi? No, ukaž se mi, neklop hlavu. Co pak šiješ pěkného?
0: Košily.
7: Aha, takové nevěsty u nás dávají svým ženichům. Komu pak ji dáš? Nepovíš?
3: Radši povídej, kde jsi byl celý ten čas.
7: Po zámcích a hradech chodím, po dívkách se dívám. Ale ani jednu, aby byla krásná, moudrá a dobrá, jsem nenašel.
3: V pyšných zámcích pyšná krása.
7: Tak, tak.
3: Po špatných cestičkách chodíš.
7: Máš pravdu. Dočista jsem na nich košily potrhal a k ničemu to nebylo. Neušiješ mi novou?
0: Kdyby se vám ta moje zdála dost dobrá. Pravda je obyčejná, vrežnou nitkou vyšívaná.
7: Krásnější košily jsem ještě neviděl.
3: A lepší nevěstu bys kraj světa nenašel, Mariane.
7: Radko.
0: Princi. Mariane.

teprve teď se princezna Radka dozvěděla, jaké kouzlo jí sem doneslo a kdo je na ní nastrojil. A věřte nebo ne, ani zamák se na prince a Ondru nehněvala. Její hloupost odnesla voda a Marian si z chalupy v horách vedl nevěstu moudrou a laskavou. Byli by rádi, aby s nimi do královského města odešli i děda Hamerník s Aničkou, ale tiže prý ani za nic. A Ondra? Ten by se teprve nehnul. Kdo pak by kosil cestu k chaloupce? Lidem ze vsi šil kacabajky. A hlavně těšil se na letošní první výlí písničku.

0: otvírám.
1: Rosičko, vánku bílý, a teď už tě nepustím, už tady nechci být sám.
0: Ondříčku.
1: Přivolal bych si tě dávno, kdybys na sobě měla jedinou nitku z mé červené špulky. Kde pak jsi byla přes podzim a zimu?
0: S posledním kvítkem usínám. Nohy mi tuhnou a oči se mi klíží. Spím jako břízky a vřes.
1: I ty, moje chudinko. Ještě teď máš po zimě dlaně celé chladné. Pojď ke mně do chaloupky. Teplem je zadýchaná a věř mi, Rosičko, celou zimu se těšila na tvůj lehký krok.
2: Já to věděl. Za chvilku nám v lese nezbude ani jedna víla.

0: A že se ti dva v chaloupce ke strání přitulené měli moc rádi, na příští zimu kolíbali. A to ani víla nemůže od podzimku spát. To uplakánek žádné mamince nedá. A čarovná ryžná nitka?
1: Kde pak té je konec?
0: Kdo ví, v které košilce či šátku je její poslední kousínek zašitý?
1: A vždyť taky. Nač by teď komu bylo čarování?
0: Jen Ondrův synek, když si koulí prázdnou špulkou, loudívá v podvečer pohádku, ale to bychom vyprávěli zase od začátku.

Jednoho dne došli Runcajsovi žaludy do pistole, vzal pytel a povídá mance, musím se podívat, jestli už dozráli letošní, aby bylo čím nabíjet. Když došel k dubu na křižovatce, vidí, že na nejvyšší větvi sedí jičínský podučitel Očičko, prohlíží si zvětšovacím sklíčkem žaludy a píše si o nich něco do knížky. A v tomu vyklouzlo psací olůvko z prstů, Očičko po něm sáhne a zvrtla se mu nešikovná podučitelská noha. Vzal pochopa a jen tak, že uvízl za přesku na větví, visel tam a křičel strachy na celý les řáholec. Runcaj skočil lehkým loupežnickým skokem k dubu, zatřásl a Očičko se mu šťastně sesypal do náruče. Díky, povídá, jsem Očičko, podučitel, lučebník a silospitec z Jičína. Kdybyste někdy potřeboval radu, najdete mě ve škole. Runcajs vyvedl Očička na kraj lesa a ukázal mu, kudy se chodí císařskou silnici do Jičína. Potom se vrátil k dubu. Tam už čekala manka s košíkem vypraného loupežnického prádla. Chtěla jsem věšet prádlo, ale zapomněla jsem v jeskyni kolíčky. Nepočkal bys mě, Runcajsi, u košíku? Runcaj skývl a manka odběhla. Aby se mu čekalo pohodlněji, opřel se Runcajs o dub vedle toho Očičkova. Snad to byl dub naražený od blesku, snad se na něj Runcajs příliš spolehl, v dubu to zapraskalo a skácel se. Zbyla tam po něm díra. Manka, která zatím přiběhla z kolíčky, se nad ní zastavila celá věvená, z díry vede někam dolů podzemní chodba. Ať mi tam, manko, ani nevkročíš, povídá Runcajs. Přinesl si smolnou louč, křísl nechtem onehet a louč zapálil. Slezl do díry a jde dál a dál a níž a níž. V podzemní chodbě je pořád tepleji, jako by tam někde hřála veliká pec. Tak došel Runcajs až do samého srdce toho kopce u Jičína, co se na něm zelená les Řáholec. A je konec chodby a leží tam drak. Tři hlavy má poskládané mezi pazoury a spí. Oči má zavřené a ze šesti dírek u nosu se mu ohnivě hulí. Runcajs honem uhasil louč. Drak se pohnul, začal zle zeleně světilkovat, krajní hlava mrkla a povídá. Sestřičky, hlavičky, probuďte se, někdo tu je. Druhé dvě hlavy si Runcaj se prohlídly a prostřední povídá. Ho, ho. Runcaj se nedal a taky zahoukal. Ho, ho. Jenže všechny tři hlavy spustili dohromady. Ho, ho, ho, ho, ho. No nebudeme tu přece takhle na sebe křičet, zkusil je upokojit Runcajs. S kým to vlastně mluvím? Hlavy na něho zle spustili jedna přes druhou. Mluvíš s drakem, co si zítra touhle dobou přijde pro manku? Runcajs vylezl z díry a řekl mance, neplač, neplač, ale zítra si pro tebe přijde drak. Draci jsou lítací a v povětří si nohu o nic neopřu, no co, popadnu se s ním i tak. Manka zbledla jako měsíc, Runcajs, já tě nepustím, krucíš. Málem se na ní rozlobil Runcajs, ledaže bys to zkusil u Očička, špitla manka. Když Runcajs přišel do jičínské školy, prováděl lučebník a silospitec podučitel Očičko svého hokus pokusy. Runcajs ještě ani pořádně nezačal o tom, co ho přivedlo, a Očičko mu povídá, tuhle máte na draka aparátek a už jděte. Runcajs si odnesl aparátek do jeskyně. Byly to dvě
nafoukle měchuřiny svázané k sobě řemínkem a když se to pustilo z ruky, ulítlo to rovnou ke stropu. K tomu patřilo ještě dřevěné veslo. Rumcajs na to kouká a potom najednou povídá: aha, už vím, nač je ten verk. Druhý den v tu nešťastnou hodinu se přihnal drak. Netrpělivě přešlapoval před jeskyní a huhlal: kde je Manka? Rumcajs vyšel ven a povídá: šla si do Jičína pro pentle, aby se ti líbila. A přitom na sebe pomaloučku navlíkal ten aparátek, co mu dal podučitel Očičko. Co sebou pořád vrtíš a co to pořád motáš? Rozrobilo se všech 6 dračích hlav. Co motám, to motám a už jsem domotal, řekl Rumcajs, zavázal na řemínku poslední uzel a vzal do ruky dřevěné veslo. Jestli pospícháš, nastav záda a můžeme letět pro Manku. Drak nastavil záda, Rumcajs se na ně posadil a drak vyrazil do povětří. Letí k Jičínu a všude kolem sebe dělá plameny a kouř. Rumcajs se veze, jen musí dávat pozor, aby mu plamen neošlehl měchuří. Přeletěl Jičín, ale Manka nikde. Drak se na Rumcajse vztekle ohlídl. Kde je? Mám jen 2 oči, povídá Rumcajs, a ty máš oči 6. Drak po něm sekl. Tak kde je ta Manka? Kdybys nerámusil, a radši Rumcajs, a ty máš oči 6. Drak po něm sekl. Tak kde je ta Manka? Kdybys nerámusil a radši se pořádně díval, viděl bys ji.

níž a níž. Když byli asi tak na vrabčí hon nad rybníkem, zahlídl se v něm drak všema šesti očima jako v zrcadle. Zařval, kdo je to tam dole? Runcaj se vyklonil a povídá, vidá, nějaký drak, to on už si vzal manku před tebou. A drak ze vší síly rovnou na toho druhého a vletěl do rybníka. Poslední vteřince, než drak vrazil nosem do vody, sklouzl mu Runcaj ze zad. Měchuříny od silospice očička zabrali a vynesli ho málem až do mraků. Runcaj spluje nad Jičínem jako na obláčku a dřevěným veslem vesluje k lesu Řáholci. Tam už na něho čekala manka. Jak bylo, Runcaj si, povídá celá ustaraná. A Runcaj na to, hehehe, všecko se to obrátilo, nám je hej, ale tomu drakovi už ne.

0: pleštule blátivá. V tůni z pleštule trůní, říkávali odjakživa všechny čmeláčí maminky malým čmeláčkům. A tak malí čmeláci k tůni nelítali, protože se té tajemné spleštule báli. Drželi se svých maminek za sukně a nebo jako Čmelda a Brunda pomáhali paní Pavoukové navíjet pavučinová klubíčka. Tohle klubko dochutálíte píďalkám, řekla jim jednou paní Pavouková a olízla si svých šest nohou. Že jim ho posílám, ať si upletou bačkůrky na zimu. Klubičko se kutálelo po cestě k pídělkám. Čmelda s Brundou mu sotva stačili.
1: Jenom aby neskončilo v tůni, kde z plešťule trůní, starali se.
0: Ale klubičko se tůni vyhnulo, zamířilo rovnou mezi pídělky a ty se hned pustili do pletení.
2: Co to teďka pletete?
3: Klidně se koukněte, pletu sama na sebe a proto mě nezebe.
2: Jak vám slouží jehlice?
3: Děkuji, velice.
2: Vy jste tetka divoká, píchla jste mě do voka.
0: Čmeláci mohli na pídělkách oči nechat, jak jim to pletení rychle přibývalo. Tak rychle, že se pavučinová nitka nestačila odvíjet a pídělky se o klubičko začaly přetahovat. Najednou klubičko pídělkám vyklouzlo a hop, rovnou do tůně. Pídělky spustili nářek. Co si počnou bez klubička? Z čeho si teď upletou bačkůrky? A jeje, Čmeláčkové, medáčkové, pomozte, moc pěkně vás prosíme.
4: No, když tolik prosíte, povídal Čmelda, tak vám pomoct musíme. I když se nám tedy do té tůně kvůli splešťuli moc nechce. Brundo, tak mě drž, já se proto klubko natáhnu.
0: A Čmelda se natahoval. Klubičko dokonce chytil, už ho držel, už ho měl, ale pak to klubko najednou vyskočilo na břeh a Čmelda žbluňknul do tůňky místo něho.
4: Pomoc, pomoc, volal, spleštule mě táhne ke dnu.
5: Nevymýšlej si,
0: ozvala se spleštule bublavým hlasem.
5: Vždyť tě držím, ty než jako aby ses neutopil.
0: A vysadila Čmeldu na břeh.
5: No, na pevné zemi je to pro tebe lepší, čmeláčku.
4: Příšera,
0: křičel Brunda, jen co spleštuli zahlédl. Tak byla ošklivá.
4: Bláťule, spleštule, blátivá, pomoc, bláťule, spleštivá, bláťule, pomoc.
0: A utíkal, co mu nožky stačily pryč, co nejdál od tůně.
4: Tak

0: To jsi ty, ta splešťule blátivá? Žasnul Čmelda. Splešťule kýchla. Je to pravda, ale jestli se ti zdám moc příšerná, můžeš upalovat za svým bráškou. No, příšerná ani moc ne, jen si trošku umazaná od bláta. Řekl zdvořile Čmelda, ale myslel si, že tak už mudlanou příšerku ještě v životě neviděl. Splešťule se dobrotivě usmála. Bláta si nevšímej, na bláto já si dokonce moc potrpím. A ta věčná rýma, ta mě souží. A znovu mocně kýchla. Blep, jak se ti můžu líbit, blep, když mám celý nos odřený. Tak víš co, dostal Čmelda nápad. Vrátíme píjalkám klubíčko a poprosíme je, aby ti upletli z pavučinové nitky ten největší a nejjemnější kapesník.
1: Děkujeme!
2: Až se jaro do přírody nám vrátí, to budete koukatí. Změníme se v divu krásné nohy, jeden bude štíhlý a dva otvivý.
0: A tak se Čmelda a Splešťule blátivá spřátelili. A příště se už Splešťule nebál ani Brumda. Všichni tři byli nejlepší kamarádi. Splešťule jim pak vždycky říkávala.
3: Blm, nebýt vás, brundibárci, blm, měla bych odřený nos ještě dnes, blm.

0: Vyprávění osmé, v němž děti zásluhou pilota Hejduka poznají dvě větší letadla, a to Čápa a Sokola. Mladý pilot dovedl děti nejprve do hangáru. Vrata byla otevřená a děti tam vstoupily. Jen Pepíček Slámů se ve vratech zastavil. Letadla stála v hangáru tak jako před 14 dny. Nejbližší z nich mělo vysoký podvozek a dívalo se na děti i na pilota Hejduka velmi přísně. Nic se na něm nehnulo. Ani vrtule, ani kolečko u podvozku. Tohle je Čáp, ukazoval pilot. Říkáme mu ještě postaru, i když je to letadlo nového, hodně vylepšené. Pilot Hejduk mu pohladil křídlo.
1: Má nohy jako Čáp,
0: vykřikla Aneška. Skutečně jí tohle letadlo připomínalo Čápa. Vojtovi taky. Jen Kociánek v něm nic Čapího necítil a také Pepíček měl pochybnosti. Opravdový Čáp je přece o moc menší. Pepíček neřekl nic, protože se musel zastavit ve vratech.
2: Je to dříč, pokračoval pilot. Létá pomalu, ale hodně unese.
0: Unesl by nás všechny? Zeptal se Vojta. Tmavé oči mu zářily a nohy ho táhly k letadlu co možná nejblíž.
2: To se ví, odpověděl pilot a smál se.
0: I Pepíčka? Ptala se Aneška.
2: Pepíčka taky.
0: I Kociánka? Zeptal se Vojta, protože mu na psovi záleželo.
2: Kociánka taky, řekl pilot Hejduk.
0: A tento přece musel vědět. Kociánek uslyšel své jméno a rychle se vrátil z nějakého tmavého kouta.
2: Zaštěkl hav a povyskočil, aby bylo vidět, že je tady.
0: To víš, že s námi poletíš, řekl Vojta a pohladil Kociánka po hlavě. Spokojený pes odběhl do jiného kouta a hledal tam nějakou potvůrku, do které by se mohl zakousnout. Měl na něco velkou chuť.
2: Tohle je Sokol,
0: řekl pilot Hejduk a zastavil se s dětmi u druhého letadla. Bylo o moc nižší, všude oblé, jako vajíčko, a jeho podvozek se dal zatahovat do trupu letadla.
1: Co je to?
0: Křičel odvrat Pepíček, který jméno letadla nezaslechl.
2: Proč tam stojíš? Zeptal se pilot. Můžeš jít přece k nám.
1: Pepíček se bojí, šeptala Aneška a chichotala se.
2: A proč se bojí?
1: Aby dědeček nezavřel vrata, odpověděla Aneška, ale v zápětí dostala od Vojty dloubanec dozad, až vyjekla.
0: Hned věděla proč. Tohle se přece před pilotem nemělo říkat.
2: Ale ne. Proč by je měl dědeček zavírat, divil se pilot. Pepíčku, pojď sem.
0: Pepíček se zdráhal, ale pak se přece jen k dětem přiloudal. Hangárová vrata však podezříval dál. Co kdyby se zase zavřela? Pepíčkovi se už oknem lézt nechtělo.
2: Sokol unese jen dva lidi, vykládal pilot Hejduk, ale létá rychleji než vítr.
1: Pánečku, divil se Vojta a sáhl si na vrtuli. Ta se asi točí. Jejda, rychleji než vítr, kroutila hlavou Aneška. Pochyboval Pepíček, copak letadlo může letat rychleji než vítr?
2: Náhle se v rohu hangáru ozvalo hrabání, dupání a pištění, jako kdyby se tam pralo celé klubko psů.
1: Co je to? Vydechl Pepíček a hnal se ven.
2: Hangáru nevěřil. Děli se tam podivné věci a Pepíček Slámů s tím nechtěl nic mít. Posledně se zavřela vrata a teď se v jednom koutě přihodilo něco hrozného. Pilot Hejduk i Tomešovic děti stáli na místě a čekali. Klubko psů se v koutě hangáru pochopitelně nepralo. To jen pes Kociánek chytil Krtka a nechtěl ho pustit. A teď ho dokonce přinesl dětem.
1: Krtek! Zasmál se pilot. To bude mít děda Kozelka radost. Už ho tu honí aspoň 14 dní. Kociánku, řekl Vojta a pohladil psa po hlavě. Dones ho dědovi.
0: Kosiánek běžel ke starému kozelkovi, který seděl v trávě za malým domkem. Stále ještě nebyl se škubánky hotov. Jedl schválně pomalu, aby mu jídlo dlouho vydrželo. Pes přinesl krtka a položil ho dědovi k nohám. Dědeček se na černé zvíře podíval, spolkl sousto, vykulil oči, naježil vousy a rychle odtáhl nohy, aby se mu snad do nich krtek nezakousl.
1: Ba sama heligon, vykřikl dědeček, takovou potvoru mi neseš, když jím, jedeš s tím pryč.
0: Kociánek se tak lekl, že krtka pustil. Kociánek i krtek zůstali malou chvilku zděšeně stát, ale pak se přece jen vzpamatovali, krtek vběhl do nejbližší díry a Kociánek odpelášel k dětem, které v té chvíli kráčely po boku pilota Hejduka do středu letiště. V hangáru se už dál nezdržovali, protože další letadla byla podobná těm prvním. Stálo tam ještě několik čápů a sokolů.

0: Někdy je pohádka krátká a chtělo by se poslouchat dál. Snadno si pomůžeme. Přidáme k ní druhou a oni se spolu propletou a zapletou. Jako ty naše. Hrášková princezna a skřítek se šišatou hlavou. Jeden mrzutý král stál u okna královské komnaty, královského hradu a koukal z okna, jak se nad královstvím stahují mraky. Chmuřilo se už od rána a zrovna teď se pěkně zatmělo. Paní královna seděla na schůdku pod trůnem a pletla drátěnou košeli. Jediný syn a dědic trůnu se zatím do zamračeného podvečerního posezení nedostavil. Kde jen může být ten náš princ Eduard?
1: Ještě mi neutíkejte, boží daro.
2: Musím. Nějak se setmělo.
1: Dlít ve vaší přítomnosti je pro mě nevýslovná slast. Ještě jednu pusu. Prosím.
2: Poslední.
3: Nemohla byste těm hloupým slepicím poručit, aby tak protivně nekvičeli. Zrovna když vám chci říct, že vás nade všechno miluju.
2: Slepice nekvičí. Kdákají. Milý Eduarde, a nedá se jim poručit, na rozdíl od oddaných poddaných.
1: Máte najednou takové vyčítavé oči, boží daro. Dobře víte, že nejste žádná poddaná, ale má nejdražší královna.
2: Jenomže královat smím akorát téhle drůbeží havěti.
1: Scházet se v kurníku. To byl přece váš nápad.
2: No, protože je to jediné místo, kam můj pan táta nestrčí nos. Chodí jenom do chlívku, nade všechno má rád ovar a jitrničky, ale jinak nemá rád vůbec nikoho a nic, je to vsteklón, křikloun a nelida. Kdyby se doslechl, že mám chlapce, asi by mě hodil do náhonu.
1: Taky to nemám lehké, boží daro. Můj královský pan otec je zas hamoun, bručoun a puntíčkář. Kdyby se dozvěděl, že mám děvče a že to není princezna, zavřel by mě do věže z havrany.
2: Řekla bych, že je naše láska velice nešťastná, Eduarde.
1: Naprosto s vámi souhlasím, boží dar. Ke všemu začíná pršet.
2: A co kdybychom spolu utekli? Najdem si někde skromnou chaloupku a už se nevrátíme. Kurník, ať si vezme čert.
1: A boží daro, neměla byste ve mně vzbuzovat plané naděje. Víte, že bych s vámi bydlel i ve špačí budce. Ale jsem princ. A všude by mě našli.
2: Takže nám nezbývá než věřit na zázraky. Utíkejte na hrad, Eduarde, abyste nakonec nepromokl.

0: Bez ustání si lámu hlavu, jak zabezpečit budoucnost království a jediný můj syn a nástupce trůnu celý dlouhý den lelkuje Bůh ví kde a teď čumí z okna.
1: Oženit by se směl, Eduarde, tatínek má pravdu, už je nejvyšší čas. Ještě roka budou ti ty diamantový svatební šaty, ty tradiční... Malý.
0: To je mu fuk! A že jsem unavený a že bych mu to tady rád předal, taky je mu fuk. Zařídil jsem ti okružní cestu po královských dvorech, aby sis namluvil patřičnou princeznu. Vyhozené peníze, maření času a diplomacie. Mladý pán se vrátí bez nevěsty. Jak pak chceš královat, když se neoženíš s princeznou? Jak budeš mít následníka trůnu?
2: A proč to musí být zrovna princezna?
0: Nikdo jiný nepřichází v úvahu. Ještě tak lichtenštejnská kněžna. I když Lichtenštejn, to není žádný věno.
1: Taky už je jí skoro 70.
2: To je mi tedy líto. Protože žádné pořádné princezny nejsou k mání.
0: Jak to, že nejsou? Plácáš hlouposti. Co například ta blondýna ze 12 sester?
2: Zvaná Zlatovláska. Jenže musíš uhodnout, kde má na hlavě 3 zlaté vlasy. Neuhádneš? Utnou ti hlavu.
0: Uznávám, že to není fér, ale všechny přece nejsou takhle výstřední.
2: Takhle ne. Ale jinak. Je jedna docela pohledná a ne zrovna hloupá princezna na Balkáně.
0: No tak si ji vem.
2: Jenže ji nikdy nesmí osvítit slunce. V Hispánii jsem našel další, ale ta pořád tvrdí, že sůl je nad zlato. A nemá na to důkazy. V Gruzii je překrásná, černovlasá Tamara. Výborně nadívá kuřecí prsíčka syrovým máslem.
0: Slyšíš, matko? Tamara, jméno jak slavnostní fanfára, nadívaná prsíčko.
2: Ovšem, kuřecí.
0: A on přijde bez ní, máš mladý, pěkný hňup.
2: Tedy ta Tamara, tatínku, pozve ženicha na večeři. Po večeři do ložnice a ráno ještě rozespalého rozkáže hodit do propasti. A to máš pořád všude jednu písničku. Dokaž tohle, dokaž tamto, rozesměj princeznu Nesmálku, uhodni hádanku Turandotky, když uspěješ, je tvoje, neuspěješ. Ufiknou ti šišku. Chci říct hlavu. Pro mě a za mě, tatínku, takové princezny může vzít hrom.
0: Rozsvíť hromničku, matko. Všechno mi leze na nervy. Jdu si radši lehnout. Mně se při bouřce nějak špatně dýchá.
1: Venku je boží dopuštění. Zažehni louč, Eduarde. Pojď si sednout ke mně. A teď s pravdou ven. Co jsi to povídal svému otci za pohádky? Kde pak si je čet?
2: Nikde, maminko.
1: No.
2: Vlastně slyšel. Slyšel jsem je vyprávět.
1: A kdo pak ti je vyprávěl?
2: Tak. Všelikdo.
1: To děvče, co se s ním špacíruješ po lesích.
2: Já se přece nikde nešpacíruju. Scházíme se v kurníku.
1: Leze to z tebe jak z chlupatý deky, synku. Jak pak se jmenuje?
2: Božidara.
1: Hezké jméno. A čí pak je?
2: Mlinářova z Horního mlýna. Je krásná, chytrá, hodná, skromná a má něžné oči. Světle zelené jako čerstvě vyražený hrášek. Stejné jako ty. Jenže smutnější.
1: A je do tebe zamilovaná, že?
2: A já do ní, maminko.
1: Ale není to princezna.
2: Nechci žádnou princeznu. Ve srovnání s Božidarou vypadá každá jako petržel vedle hyacinty. Dokud se s Božidarou neožením, nebudu šťastný, maminko. A jestli mi to královský pan otec nedovolí, zavřu se do věže a budu tam na dosmrti žít a krákat z havrany.
1: To se ví, že nedovolí. Ach ty můj hochu. Na tatínka se musí oklikou, a to hodně klikatou. No, netvař se tak strápeně, zkusím něco vymyslet, ale chce to čas. Král má teď špatnou náladu, bojí se bouřky a asi si vlez pod postel. Zítra se probudí celý rozlámaný a začne řádit na novo. Snad abys mu aspoň na týden zmizel z očí. Asi tě, Eduarde, hned po ránu pošlu na návštěvu ke své královské sestře Matildě.
2: Jak myslíš, maminko? Ale celý dlouhý týden neuvidím Božidaru.
1: Vzdálená láska bývá nejvřelejší a nejšťastnější, milý Eduarde.
3: Ženám, které pletou svetry nebo drátěné košile, při té zdánlivě jednotvárné práci to velmi často bystře myslí. Když se bouřky přestaly nad hradem prát a prchali jedna přes druhou strašit panovníky do jiných království, dala paní králova zapřáhnout kočár a za slunečného rána se vydala na projížďku k hornímu mlýnu.
4: A zase nechtěl žrát. Když jednou řeknu, že budeš dřepět v chlívku a před jídlem drbat čuníka na rypáčku, tak to uděláš.
5: Měla jsem jinou práci.
4: Zase si Bůh ví, proč musela vymetat kurníky, co? Vymlouvat se a odmlouvat, to je jediný, co umíš. Kvůli tvému lemplovství nebudu mít nejtlustšího pašíka ve vsi, náno hloupá.
5: Třeba náš pašík nechce být nejtlustší. Třeba si přeje, aby to byl čuník pana otce z Dolního mlýna.
4: Krucí písek. Tak tohle já mám poslouchat. Tak se mi zdá, že už si dlouho nebyla byta.
5: Ne, táto, to ne.
4: Stůj, nemysli si, že mě utečeš. Když chceš výplatu na cestě, budeš jí mít.
5: Ne, táto.
4: A mám tě, dcero nezdárna.
5: Ne, au, pan tatíku, au. Nechte mě, prosím vás, au.
4: Ty. 25 na zadek, ještě žádné líné kůži neuškodilo.
6: Tak dost. Chlape, nerudná, okamžitě pusť tu nebohou dívčinu. A zapni si řemen, nebo ti spadnou kalhoty.
4: A co je komu do toho? Jsem ve vlastním lejně a trestám svou vlastní dceru.
1: Stojíme na královské cestě? A před tebou je samotná královna.
4: Pohleme. Safranajs, královna. Pohlenko skakava. Hluboce se ukláním, veličenstvo.
6: Že se nestydíš, mlináři. Takhle se nezachází s děvčetem. Děti se nemají týrat, i když jsou to vlastní.
4: Je to káča lína. Veličenstvo. Musel jsem jí maličko pokárat.
6: Viděla jsem to pokárání. Ale řemenem nikoho pilnosti nenaučíš. A možná že je líná po tobě.
4: Že?
6: V každém případě je to tvá vina, že nic neumí.
4: Ale umí. Moje dcera Božidara toho umí víc než všechny holky v království. Umí příst ze slámy nitě z ryzího zlata.
1: Božidara? A zlaté nitě, říkáš? Pojď sem, dušinko, a nastup si do kočáru. A ničeho se neboj, odvezu si tě na hrad a tam ti nikdo ubližovat nebude.
5: Ano, paní královno.
4: Zpátky. To nejde, to nedovolím. Vždyť je to má dcera.
1: A naše oddaná poddaná. Asi tě nikdo nepoučil, mlináři, a nepřej si, aby tě poučil, že královna má vždycky poslední slovo. a ty jsi tu od toho, aby zdržel svá zlolajná ústa. Úni z cesty. Jedem.
7: Nepláč. A utři si oči, dítě, ať se do nich můžu podívat. Na mou věru. Kukadla jako čerstvě vyražený hrášek. Eduard měl pravdu.
5: Veličenstvo o nás ví.
7: Vím. Eduard je můj milý syn a koho má rád on, toho budu mít ráda i já. Těší mě, že si vybral tak pohledné děvče. Proč už zas ty slzy?
5: Já mám strach. Až se pan král dozví, že jsem si troufla zamilovat se do prince, dá mě uvrhnout do hladomorny.
7: Jeho veličenstvo má, pravda, na královské nevěsty trochu staromódní názory. Neoblomné jako skála. No, netvař se tak utrápeně. I skály se dají přelézt nebo obejít.
5: Ano.
7: Musí se na ně s rozmyslem. Nejdřív tě vyválím v mokré trávě a než dojedeme na hrad, poučím tě, co máš říkat. Ačkoliv bys nejlíp udělala, kdybys mluvila co nejmíň.
0: To, že je princezna.
1: Ovšem. Představuji ti, můj královský choti, princeznu Božidaru.
5: Smím políbit vašemu veličenstvu ruku?
0: Jako by se stalo?
1: Přihodila se jí na cestách nemilá věc. Přepadli ji loupežníci, ale podařilo se jí uprchnout. Až věto!
5: Veličenstvo?
1: Připravte pro slečnu lázeň, učešte ji a oblečte. A pokropte ji mým francouzským parfémem. Nešetřte s ním, jak to máte ve zvyku. Princezna je náš milý host.
5: Jak si veličenstvo přeje?
0: Vždyť je to nějaká chudinka. Celá umousaná, potrhaná, třese se jak lívancový těsto. Kdo si prosím tě sebrala?
1: Náhodou jsem ji našla při projížďce v lese. A třese se, protože má strach. Sotva unikla ze spáru nějakých mordýřů, už se zas na ně mračí tvoje veličenství.
0: Protože to může být prach obyčejná podvodnice. A odkudže vlastně je, smím-li se zeptat?
1: Z Tramtárie.
0: Z Tram...
1: Tárie. Ze slavné Tramtárie. Co pak si nepamatuješ? A vypadá dobře, ne? Může z ní být důstojná nevěsta pro prince Eduarda.
0: Já bych se tak neukvapoval, královno. Co když jen tak vypadá, ale žádná princezna to není.
1: Věřím, že je. A ne tak ledajaká. Svěřila se mi, že umí příst ze slámy zlaté nitě.
0: No. No to by se teda mělo vyzkoušet.
1: Vyzkoušíme všechno. Do postele jí položím hrášek, na něj 12 žíněnek a na ně 12 prachových přikrývek.
0: Proč jako?
1: Dívky z královského rodu bývají cimprlíny a mají citlivou pleť.
0: Jutá.
1: Když ji bude hrášek tlačit, je to opravdová princezna, to mi věř. Když nebude, je to podfukářka.
0: A poženem ji z hradu.
1: Tak, jako vždycky si rozhodl moudře. Můj královský chotík.

0: Čekala jsi asi prince Eduarda.
1: Ano, paní královno.
0: Dočkáš se ho, brzy se vrátí z cesty. Líbí se ti u nás?
1: Připadám si tu jako v nebi veličenstvo.
0: Na nebi bývají i mraky, Božidaro.
2: Pověz mi, umíš opravdu plést zlaté nitě?
1: Nevím, nikdy jsem to neskoušela.
0: Možná, že to budeš muset zkusit zítra. Jestli se tvůj otec neholedbal a nemluvila z něho pýcha, tak se ti to podaří. Láska nejen, že láme skály, ale dokáže i zázraky. A ty přece miluješ Eduarda, či ne?
1: Ano, celého srdce, paní královno.
0: A co bys pro něho dokázala vytrpět?
1: Všechno.
0: To ráda slyším. Budu ti totiž muset trochu nabančit.
1: Ale to snad...
0: Nerada, to mi věř. Táta tě sice ráno párkrát přetáh řemenem, ale to je málo. Musíš mít záda samou modřinu, aby byly vidět i přes tu průsvitnou košilku. No, obrať se, děvenko.
1: Au, au, au, au, au, au.
0: Nepláč, všechno zlé se v dobré obrátí a bude z tebe pěkná královnička. A teď vylez nahoru na kutě. Až tě ráno probudím, řekneš popravdě, jak se ti spalo.
2: O tom, že jsem ti naplácala nikomu ani slovo. Slibuješ?
1: Slibuju, paní královno.

0: ticho. Dupeš, tatínku, jako slon.
1: A proč bych si nemohl na svém vlastním hradu dupat, maminko? Kvůli nějaké děvence z Tramtárie nebudu hopsat jako baletka.
0: Princezně z Tramtárie.
1: To se teprv uvidí.
0: Nechám pootevřené dveře a ty měj oči na stopkách.
2: Spíte, princezno?
3: Nespím. Přeju dobré jítro, veličenstvo.
2: Jste asi raní ptáče, to vám chválím, já taky vstávám s rozedněním. Doufám, že jste měla hezké sny.
3: Je mi líto, ale neměla, paní královno. Celou noc jsem nezamhouřila oko, záda mám samou modřinu. Co pak se takhle dá spát?
2: Ukažte na mou duši, ubožátko moje, asi vám komorná špatně ustlala. Přísně ji pokárám a zítra to napravíme. Teď vám pošlu čokoládu, koláče a jahody z královské zahrady. Máte je ráda se smetanou?
3: Potěk se můžu utlouct, veličenstvo.
2: Já taky. Ráno je po nich hned růžovější. Přeju dobré zažití, drahoušku. Tak co?
1: Měla jsi pravdu, matko. Asi to bude princezna. Nikdo jiný by pod těmi duchnami hrášek neucítil.
2: Bane, ty jsi měl pravdu, tatínku. Když si pochyboval a trval na zkoušce. Aspoň teď máme jistotu a můžeme chystat královskou svatbu.
1: No, já bych s tou svatbou tolik nepospíchal. Nevěstu sice máme, ale bez věna. Chudou jak kostelní myš. Vždyť i ta košilka, co měla na sobě, je z tvýho šuplíku.
0: Věno snad pošlou z Tramtárie.
1: Jak si občas chytrá, tak si někdy natvrdlá, maminko. On ti jen tak někdo vyklopí věno bez diplomatických parádiček, průtahů a zádrhelů. To by taky mohlo trvat 100 let. Ale říkala jsi, že to děvče umí přijíst ze slámy zlaté nitě, ne?
0: Říkala, ale přece bys královskou dceru neposadil ke kolovratu.
1: A proč ne? Zamknu ji do pokoje s třemi snopy, klíč si vstrčím do kapsy a zítra se půjdem podívat, jak sebou nevěsta umí mrskat.
0: Ta ostuda, že jsem si radši jazyk neukousla.
1: Předtím ovšem našeho vzácného hosta provedu rodinnou galerii, aby si mohla prohlídnout všechny slavné předky. A taky ji ukážu, jak máme čistounce, uklizenou mučírnu a jak je hluboká hladomorna. To bude působit výchovně, co myslíš?
0: Nic. Zlobím se. Nesluší se takhle jednat s princeznou.
1: O tom, co se sluší, rozhoduju já. A nemusíš se mračit, nebude jí nic chybět. Nechám jí tam naservírovat uzenýho lososa, koroptvičku a pražený mandle. Za královský sňatek se musí platit zlatem, maminko. Tak ať si ho utká. Ta naše hrášková princezna.

0: Zatímco se královna modlila, aby se stal zázrak, Božidara už neměla slzy. Myšlenky se rojily jak svatojanské mušky, zasínaly, rozsvěcovaly se bez pořádku a rytmu. Chtělo se jí spát z bezradnosti, svezla se pod okno a usnula. Zdálo se jí, jak před ní stojí tvor, který by mohl vypadat jako lidský tvor, kdyby neměl k tak obrovské šišaté a holé hlavě tak malé tělíčko. Jako kdybyste starou hlavu s velkýma očima, velikým nosem, spodním piskem visícím až k bradě, s plnovouskem řídkým jako vykácený laťák, jako byste to nasadili na tělíčko tříletého caparta.
1: Tak jsme zdravé, jsme hezké, ale proč jsme tak uplakané?
2: Kdo jsi?
1: Skřítek se šišatou hlavou, jak chcete vidět.
2: Spím a zdáš se mi, anebo ptíma seš?
1: Zdám se ti. A proto jsem. Tvým sněním plním svoje poslání a tvým děním žiju svůj sen. Leč neprozradilo se mi, proč se tvářím jako pytel od smůly.
2: Potkalo mě neštěstí, skřítku se šišatou hlavou. Pan král mi uložil utkat ze slámy zlaté nitě. Když to nesvedu, přijdu od toho, kdo je mi nejdražší. A já to nesvedu. Nikdo na světě to nedokáže.
1: Ale dokáže. Skřítek se šišatou hlavou. Moje maličkost, prosím. A když dostanu odměnu, tak ti píchnu. Tak co mi dáš?
2: Vážně bys mi pomohl. Ale já nic nemám.
1: Co ty korálky, Ankeku?
2: Od prince Eduarda. Ty ti dát nemůžu, je to dárek z lásky.
1: Nedáš korálky, nebude zlato. Nebude zlato, nebude princ. Jak je ctěnou libost.
2: Na, schovej si je.
1: Pouťový. Moc se přes kapsu nepraštěl ten tvůj princ. A teď se pustím do té slámy.
0: Mužík sedl ke kolovrátku. Začal soukat slámu. Placatý palec naslnil vysacím piskem, rozpláclou nožkou šlapal, kolovrátek vrčel, slámy ubývalo a klubko zlaté nitě narůstalo. Ve snu jde všechno snadně. Ráno se děvče probudilo. Sluníčko svítilo otevřeným oknem a ozařovalo celý pokoj. Jak to, že sluníčko, když venku je pod mrakem? To bylo klubko. Klubko ryzího zlata, které tak ozařovalo celý pokoj. Božidara si sála na krk. Korálky jsou pryč. Že by to nebyl sen?
3: Matko, hele, sláma je fuč, nikde ani stéblo. A co je tohle?
4: Klubičko, zlaté a těžké.
3: To bude nejmíň 24 karátové.
4: Pojďte sem, princezno, ať vás můžu obejmout a políbit. Věděla jsem, že mě nesklamete.
3: No a já jsem vosk. Taky chci dát hubičku naší zlaté nevěstě.
2: Děkuju za uznání, pane králi.
4: Máme z vás radost, ale vy se celá třesete, drahoušku, a jste bledá jako vosková svíčka.
2: To odpředení veličenstvo. Hlava mě bolí, div se nerozkočí a ruce mi skoro zdřevěněly.
3: Nevídáno, o trochu bolístky. Budoucí královna nesmí být žádná ufňukaná křehulka. Viď, matko? Pošlu vám sem nadívané hlemíždě. To vás rozveselí, princezno.
4: A zítra přijede princ Eduard. Myslím, že se vám zalíbí. Je to příjemný mladý muž.
2: Na setkání s princem se nesmírně těším. Mnohem víc než na nadívané hlemíždě.
3: No. A po snídani se jděte pěkně prospat, děvenko. Ať jste na noc odpočatá. Ve stodole zůstalo ještě plno slámy a ta se musí zpracovat.
2: Ne, to nejde, veličenstvo. To už nedokážu. Jsem unavená na smrt a v prstech mám brňavku.
3: No tak, jen neházet flintu do žita předem. Píle plodí blahobyt a budoucí královna musí být přičinlivá a schánčlivá jako včelička. Viď, matko?
4: V tomto punktu si tím nejsem jistá, můj královský manželi.
3: Za to já jsem. A to je ze všeho vůbec to nejhlavnější.

0: No, má poklona. My už zase naříkáme, béčíme a cedíme slzičky. Pozor, aby ta sláma nezvohla, co se pak špatně předá.
1: Skřítek se šišatou hlavou. Ty jsi moje spása.
0: To bych řekl. Koukám, že se z téhle komnaty stala stodola.
1: To pan král. Dal jsem navozit tolik slámy, že se sem sotva vejdu.
0: Aby ho zámoudství neklepla Pepka. To bude fuška tohleto. Ale děvče ani kuze zadarmo nehrabe. Co mi dáš?
1: Nic nemám. Jen ty šaty na sobě, ale i ty jsou paní královny.
0: Byly by mi veliký a ty by se zůstala nahoto.
1: Já vím.
0: Nefňukat, nebéčet. Jestli něco nesnáším, tak je to kopřivovej salát a uzvaný ženský. Nemáš teď, budeš mít později. Splatíš mi tu službu.
1: Čím?
0: Až budeš královnou, daruješ mi svého prvorozeného.
1: Kdo ví, jestli budu královnou? Kdo ví, jestli mě královští netáhají za nos, mají to tak ve zvyku, žádají nesplnitelné a sami sliby neplní. A Bůh ví, jestli bude nějaký prvorozený. Bůh ví, jestli vůbec ještě někdy uvidím Eduarda. Máš moje slovo, skřítku se šišatou hlavou.
0: Správně. Ať je královna. I když neví, co beptá a slibuje. No, dáme se do toho, děvenko. Zítra tu nikdo nenajde ani stéblo a uprostřed komnaty bude zářit klubko zlatých nití.

0: Přijel princ Eduard, veličenstvo. Dal se mu připravit lázeň. Hned jak smije prach z cesty prosí, abys měl přijít pozdravit své královské rodiče.
1: Vyřiďte mu, ať nechá lázeň vystydnout a přijde hned.
2: Že ho netrpělivě čekáme.
3: Usmívejte se, Božidaro. Jestli mě předtuchy neklamou, princ se do vás zamiluje ještě, než vstoupí do dveří.
2: A jestli ne, ať si mě nežádá, dám ho zavřít do věže a bude tam trčet tak dlouho, dokud se nezamiluje. To vám teda zaručuju, děvenko.
4: Přeju dobrý den, maminko a pane otče.
1: Pojď blíž, drahý Eduarde. Musím ti představit našeho hosta, princeznu Božidaru.
5: Těší mě, že vás vidím. Princi.
4: Vy jste tady? Hledal jsem vás v kurníku.
2: V jakém kurníku? Co by asi tak princezna Stramtarie dělala v kurníku, nevíš? Musím ti oznámit, milý synu, že zatímco ty ses na zahradě u tety povaloval jak zralá bluma, já a maminka jsme nelenili a opatřili ti nevěstu. Jak jistě oceníš, krásnou a milou. Ale tahle slečna má i jiné přednosti. Je zazobanější než zlatovláska, krasava a pyšná princezna dohromady. Tamhle ten balvan zlata, s kterým nepohnou ani tři slouhové, utkala za jediného úplňku z obyčejné slámy. Talentovaná dívenka, nemám pravdu.
4: Máš, tatínku.
2: Safra, synu, nekoukej na ní jako čululum a vymáčkni se. Líbí se ti?
4: Líbí. Ještě nikdy nikdo se mi tak nelíbil. Má ušlechtilou tvář, oči něžné jako čerstvě vyrašený hrášek, artik z ulíbání.
2: Tak se nežinýruj a dej zásnubní pusu, trumpeto.
4: Božidaro, lásko moje.
5: Nejdražší Eduarde.
4: Snad se stal opravdu zázrak.
5: Zázraky se občas stávají, můj princi.
2: Vidíš je, matko.
1: Budou spolu šťastní.
2: A máme to pod kloboukem a můžeme se odebrat na penzi. Ještě, že jsem se do toho vložil, jinak by se ten náš mamlas nikdy neoženil. Nemám pravdu?
1: Máš, jako vždycky, tatínku. I když, abych byla upřímná, někdy ta tvoje pravda dá člověku pořádně zabrat.
6: To se ví. Bylo plno slávy, vyvalili sudy, pobili prasata, nadspali jitrnice, pekli celé voli. Nadívalo se, smažilo se, dusilo se, byla svatba, aby se to všechno dovršilo, končilo to korunovací. Samo sebou, že to jednou všechno prasklo. Jenže ruka už byla v rukávě a co se stalo, stalo se. A protože se měli rádi, Božidaře a Eduardovi se narodil pěkný kluk. A zase se vyvalili sudy, zase se hostilo, vlajky vlály, krouhve se třepotaly, rohy zněly a byly křtiny.
5: Neplakej, chlapečku můj nejsladší. Maminka ti namočí šihlítko v cukrové vodě. Pohoupá tě. A budeš spát jako jezulátko.
7: Koukám, že je to kluk jako bok.
5: Ježíši Kriste! Skřítek se šišatou hlavou.
7: Jo, mám maličkost. Jdu si pro tvého prvorozeného. Nebo jsi zapomněla?
5: Ne, nezapomněla. Jen jsem se bála si vzpomenout. Byla jsem tenkrát husa hloupá, ale když se na člověka hrne neštěstí ve žvancích, tak kolikrát ani neví, co plácá a slibuje. Nemůžu ti ho dát, skřítku se šišatou hlavou.
7: Tak tohle jsme si neujednali, královničko.
5: Jsem teď bohatá. Mám spoustu šperků, prstínků i čelenek, náramků i náušnic. Podívej, jak se třpití. Vem si to všechno z křítku se šišatou hlavou. Má, no vezmi si je. Jenom mi prosím tě, neber mého andělíčka.
7: Hloupé cetky, nechce, nepotřebuju. Chci toho meňavého prince Eduarda II. A vychovám z něj synka k obrazu svému. Taky bude umět soukat zlaté nitě. Naučím ho to. A když mi ho nedáš pod obrem, vezmu si ho sám.
5: Ne, nesahej na něj. Na kolenou tě prosím, skřítku se šišatou hlavou. Všeho se zřeknu, třeba si vytrhnu srdce z těla, když si to budeš přát. Nech mi to, děťátko, přece nejsi tak krutý.
7: Nejsem. Ale jednou jsme uzavřeli obchod, tak si chci přijít na svý. Nebreč, víš dobře, že nesnáším ženský pláč. No tak jo, ať tratím, mňou se ti ponechám. Ale pod jednou podmínkou, že uhodneš, jak se jmenuju.
5: Uhodnu, zkusím to.
7: No a jak se teda jmenuju?
5: Želmír, Bolehlav, Svízel.
7: Ne, moje jméno je Desné a skřípe jako oprýskaná vrata. Hudruje jako rozhněvaný krocan a rachotí jako rozvezaný rumpál.
5: Hudrián, Hadrián, Hrubián.
7: Bedla.
5: Tak Šťouralín, Broukalín, Mžouralín.
7: Samá voda.
5: A co třeba Škrábavec, Drásavec, Krákavec?
7: Neuhodlás. Skončeme to.
5: Smiluj se nade mnou, skřítku se šišatou hlavou.
7: Abys neřekla, že jsem kruťas. A nelida. Tak smiluju. Ale ne na dlouho. Ode dneška za měsíc, přesně o půlnoci, přijdu zas. A jestli mi nepovíš, jak mi říkají, můžeš slzami zapalit třeba i hrad. Mně to bude fok a kuka si odnesu. A pamatuj si, že mé jméno je trpké jako trest a škrábe jako kocouří dráb. Nikdy je neuhodneš, Božidaro.

0: nastal nejstrašnější měsíc. Božidara chodila duchem nepřítomná, kruhy pod očima, a Eduard ji pozoroval a ničemu nerozuměl. Proč se mu vlastně Božidara nesvěřila? Proč mu neřekla pravdu? Asi protože mu chtěla ušetřit bolest a vztek. Protože věděla, nebo tušila po žensku, že mužským se někdy bolest mění ve vzteklost. A ani se moc nemýlila. Marně hledal Eduard vysvětlení královně na chování a činil, co bylo v jeho silách, aby ji vrátil štěstí do očí. Nehnul se od ní ani na krok. Ale najednou, a stalo se to právě v osudný den, měl všeho dost. Aby přišel na jiné myšlenky, vyjel si s družinou do lesa. Vyjeli, honili, a protože osudu nelze trucovat, Eduard se najednou ocitl v lese sám. Zastavil koně a poslouchá, z které strany uslyší lovecké rohy. Ticho. Mrtvé ticho. Až najednou co si zaslechl. Popojel dál a uviděl oheň.
1: Tiše, Vranko. Někdo tam je. Nějaký mrňavej hlavoun a něco si prospěvuje.
2: Psst. Chci si to poslechnout.
3: Ani Alexander, ani Leomír, ani Celsius, ani Horimír, ani Éda, ani Béda, ani Vašek, já jsem Šašek. Rumpl, cimpl, campl, to je jméno mé. Rumpl, cimpl, campl, jméno jediné.
1: Zvláštní, ale grační. Už nás hledají. No, nebudeme hlavunka rušit. Honem, za ostatními, ať doženem, co jsme zameškali.

0: Jeho veličenstvo se právě vrátilo z lovu a chce vás vidět, paní.
1: Omluv mě, Alžběto. Řekni králi, že mi třeští hlava, že jsem unavená.
2: Tolik snad ne, abych si nemohl vyprosit večerní políbení.
3: Už zase v slzách. Celý dlouhý den jsem se těšil, že se zas na mě usměješ. Uměla si se smát jako hrdlička, stýská se mi potom.
1: Nejde mi to, Eduarde. Necítím se dobře až jindy.
3: A kdy bude to jindy? Trápíš se, užíráš a nikdo neví proč.
1: To přejde, můj milý. Pověz mi radši, jaký byl lov.
3: Slabý. Pár zajíců a křepelek, srnce jsem minul. Za to jsem v lese zažil příhodu, která mě pobavila. Představ si, v jedné chvíli se mi ztratili lovčí a zůstal jsem sám poblíž jelovcového palouku a zaslechl nějaké skřehotání. Lesní rohy to nebyly, ty přece neskřehotají. A pak jsem uviděl ohníček a u něj tancovat podivné stvoření. Trpaslíka s hlavou jako věrtel a tělíčkem jako křížala. Zajímá tě to, Božidaro?
1: Zajímá. Moc mě to zajímá. A co ten trpaslík skřehotal?
3: Říkanku.
1: Moc mě to zajímá. A co ten trpaslík skřehotal?
3: Říkanku. Tak směšnou, že jsem si ji zapamatoval. On při tom křepčení povykoval pořád.

0: Krocan. Nejkrásnější jméno na světě. No to se povedlo.
1: Jestli se nepletu, má milá, tak si se taky rozesmála.
0: Nepleteš se, nejdražší Eduarde. A slibuju ti, že od zítřka se budu usmívat pořád. A nikdy nepřestanu.

0: Jsem tu.
1: Vítám tě. Skřehotálku.
0: Skřehotálek? Není jméno mé. Zase seš vedle. A upozorňuji předem, že dneska mě žádné vzdechy a nášky neoblomí. Dneska jsem zlý a tvrdý jako skála.
1: Nerozkřikuj se tak. Vzbudíš malého prince.
0: Jen ať se zbudí, ať si zvyká. Od zítřka už se přestane povalovat v prachových pezinách. Položím ho do postýlky s kapelní a hned, jak se postaví na nohy, začne s předením. Až ti ho za 20 let přivedu ukázat, bude mít na pravé ručince palec placatý a otočený nahoru. Levou nožičku, širokánskou a hlavu šešatou zrovna tak jako já.
1: Nebude, rododendrone. Nebo snad filodendrone.
0: Tak dost. To už by stačilo. Zase si neuhodla. Vezmu si svý pískle a jdu.
1: Nebo že by tvé jméno znělo, řekněme, Rumpl Simpr Sampr.
0: Jak se to dozvěděla?
1: To láska dokáže lámat skály. A když je potřeba, napoví jméno zlovolného skřítka. Můj malý Eduard II. Mi zůstane. A bude z něho král, jak se patří.
2: Vteřinu bylo ticho. Pak skřítkovi palice zmodrala, sfialověla, začal podivně skřehotat, až se okna rozdrenčila, a jak křičel, těličko mu bobtnalo, až bylo větší než hlava, a pak puklo. Vyrazilo okna, zakouřilo se, zasmradilo se, ale to už Božidara s prvorozeným synáčkem utíkala do vedlejší komnaty, aby ho ten Rámus nevzbudil. Tak skončil Rumpl Cimpr Campr skřítek se šišatou hlavou. Zůstala královna s očima něžnýma jako čerstvě vyrašený hrášek. Už nikdy neplakali. Smáli se a usmívali od rána až do večera.

0: Zlatý chléb. Před dávnými časy vládl v Indii veliký rádža, mocný král. A ten rádža měl jediného syna, dědice trůnu. Princ měl všecko, na co si pomyslil. Nepoznal, co je chudoba, ani co je práce. Dorostl do 18 let a nebyl za tu dobu nikdy ani na chvíli sám. Neustále se o něho starali dvořané, pořádali mu slavnosti, hostiny, jezdili s ním na hony. Jednou však se jim princ v lese ztratil. Bloudil, až přišel na břeh řeky do chaloupky starého poustevníka. Poustevník hned prince poznal, uctivě ho pozdravil, dal mu napít mléka, ale jíst neměl nic. A princ poprvé spatřil, co je chudoba. Poprvé v životě pocítil hlad a měl strach, že je opuštěn. Když princ naříkal, poustevník se usmál a pravil: máš vládnout několika milionům lidí a nevíš, co je práce, chudoba, bolest. Jaký to budeš panovník? Princ požádal poustevníka, aby mu řekl, co je život. Poustevník pravil: vím, jaký bude tvůj život. Je ti určeno, abys v životě trpěl, jako trpí každý člověk. Ale můžeš si vybrat, chceš-li strádat v mládí nebo v stáří. Prince nerozmýšlel a řekl: nechť tedy strádám v mládí. Poznám, jak žije můj lid a budu moci spravedlivě vládnout. Poustevník pochválil prince: vidím, že z moudrého otce moudrý syn. Dovedeš užít i zlého osudu ve prospěch svůj i lidí, kteří budou na tobě závislí. Odlož luk, šípy a kopí, jdi tak, jak jsi, až dojdeš do vsi a požádej prvního sedláka, kterého potkáš, aby tě vzal do služby. Tak poznáš, co je práce, která živí lidi. Princ slíbil, že poslechne, ale ptal se: jak poznám, že končí doba mé zkoušky a že mám nastoupit na trůn svého otce? Poustevník odpověděl: až budeš jíst zlatý chléb na železném stole. Princi bylo to proroctví divné, ale podrobil se a šel cestou, kterou mu poustevník ukázal. Došel brzy z lesa na luka. Spatřil ves a první sedlák, kterého potkal, jako by již na něho čekal, přijal ho do služby, dovedl ho do svého statku a sedlákova dcerka donesla hladovému princi jíst. Druhý den, časně z rána, vzal sedlák prince na pole a učil ho polní práci. Princi bylo zpočátku smutno, nebyl zvyklý pracovat, poslouchat, učit se, jíst obyčejná jídla, ale po čase se mu práce dařila. Byl vesel a když se vracel domů, sedláková dcerka na něho čekala s večeří. Tak žil celý rok. Naučil se všemu, čeho je potřeba na poli a na statku. Občas vzpomněl si na otce, ale poustevník mu nedovolil s otcem se rozloučit ani k němu posílat. Tak čekal, kdy se stane div, že k němu přijdou poslové a přinesou zlatý chléb na železném stole. Čekal marně, nikdo se neobjevil. Zpočátku byl netrpělivý, ale časem si zvykl opanovat svoje přání a snášet trpělivě těžký život člověka pracujícího na poli. Docela zapomněl na svoje blahobytné živobytí v paláci. Až jednou bylo potřeba odvodnit louku. Dovedl už sám si určit práci. Pochopil vždy, čeho je potřebí, aby pole i luka byla řádně opatřena. Tak řekl večer, že časně ráno půjde kopat příkop a požádal, aby mu sedláková dcerka donesla v poledne oběd. Dívka měla hocha ráda. Upekla mu pěknou bábovku, do zlata upečenou, a nesla ji v poledne za ním. Když přišla na louku, Princ byl na druhé straně příkopu. Natáhl lopatu, dívka mu na ní položila bábovku a princ si podal bábovku na druhou stranu. V tom okamžení vysvitlo z oblak slunce. Železná lopata a do zlata vypečená bábovka se zaleskly a princ si vzpomněl, hle, zlatý chléb na železném stole. Odložil lopatu, přeskočil příkop, rozlomil zlatý chléb, dal polovinu dívce a pravil. Jes, neboť se naplnil osud. V tom zavířilo v dáli mračno prachu a než dojedli, přijeli jezdci, vezli sebou královský šat a oblékli prince i dívku. Velký rádža umřel a jeho syn se vrátil domů vládnout svému lidu a vzal si sedlákovu dcerku za ženu.
1: Jak seděla v zelené klíčce. Jednou šla víla Amálka pomezi kolem šípkového keře. V tom slyší, jak někdo volá hláskem tenčím než nitka.
2: Tak bude to nebo nebude?
1: Amálka se líp podívala a vidí, jak se na keři mezi zelenými větvemi houpá poupě. Byla v něm zavřená maličká růženka a pořád volala.
2: Tak bude to nebo nebude?
3: Já vím, už bys chtěla ven, řekla víla Amálka a zaťukala na poupě kotníkem.
2: Pusť růženku.
1: Jenže poupě ne a ne rozkvést. A tak si Amálka vzdychla.
3: To je těžká věc, růženko. U nás v lese bych poupě snadno dokázala rozkvést v květ. Ale na mezi to neumím.
2: Tak bude to nebo nebude?
1: Volala růženka v poupěti.
3: Leda, že bych došla pro vodu a zalila ten líný šípek, aby si pospíšil,
1: řekla Amálka.
2: Jsi hodná, jenže moc mluvíš,
1: zavolala z poupěte růženka.
2: Běž radši pro vodu.
1: Cestou k rybníku potkala Amálka raka. Byl to veliký černý rak a říkalo se o něm, že je pěkný jako rytíř. Teď seděl za kamenem a byl nešťastný, že mu každé tykadlo ukazuje jinam.
2: Proč pak nosíš tak nepořádně tykadla?
1: Zeptala se Amálka.
4: To je tím, zabručel rak, že mi ráno upadlo křemínkové zrcátko a nemám se do čeho podívat.
2: Vždyť tamhle leží, tak si ho zvedni,
1: řekla Amálka.
4: To se lehko řekne, zabručel rak. Jen se podívej.
1: Namířil si k zrcátku nosem a leze. Ale čím víc leze, tím je od zrcátka dál.
2: Takhle by ses k zrcátku nedostal nikdy,
1: řekla Amálka.
2: Musíš pozadu, vždyť jsi rak.
1: Rak bezradně složil klepeta do trávy.
4: Když si k zrcátku namířím ocasem, tak ho zas nevidím.
1: Amálka mu říkala čihy a hatonu a rak podle toho rejdoval rovnou k zrcátku. Podíval se do něho, srovnal si tykadla a zas byl pěkný jako rytíř. Potom povídá Amálce poračím.
4: Žašedup, tavobestop, užumop, it ukat. Správně.
1: Amálka se zasmála, že rozumět rakům pospátku dá takovou práci. Řekla,
2: to bych ráda věděla, čím by rak mohl pomoct víle.
1: A šla dál k rybníku. Na břehu si podkasala šaty, našla si prázdnou škebli a že do ní nabere vodu pro šípkový keř. Když nabírala vodu, vyjel z rybníka vodník. Byl to vodník Kebule, ta zlá žabí hubička.
4: co v něm bylo dobrého, vešlo by se do loužičky. Za to zlé by přeteklo přes hráz. Popadl Vílu a Málku za ruku a zakvákal.
5: Stáhnu tě dolů a budeš mi tam dělat hospodyni.
4: A Málka se vylekala.
3: Jenže,
4: povídá vodníkovi,
3: já jsem Víla lesní a ve vodě být nemůžu. Ke všemu si Kebule veliký ošklivec.
4: Vodníka Kebuli to dopálilo, až se od něho ohřála voda v rybníce. Udělal vlny od břehu k břehu a řekl.
5: Tak já si tě, Amálko, dolů nepovedu. Budeš mi hospodařit při břehu v puškvorcích a míchat mlhu.
4: Mezi řečí sáhl Kebule tlapkou sem, sáhl tam, natrhal sítí a upletl z něho zelenou klícku.
5: V téhle klícce si tě budu chovat, abych tě měl bezpečnou.
4: Poklopil klícku na Amálku a sám sjel do hlubiny.
3: Víla a Málka tam sedí v zelené klícce, překládá Škebly z ruky do ruky a trápí se.
4: Vodník Kebule jí vzkazuje po rybách, aby mu šla hospodařit. Ale Amálka, že ne a ne. Když už klícka začala vadnout a Amálka byla málem utrápená, zvedla se vlna. Když odplynula zpátky, stál tam rak.
5: Uondej, Alíf, Ivokár, Ehurdovkár, Elíf,
4: povídá Amálce. A ta už rozumí. Jednou Víla rakovi, podruhé rak Víle. A potom se dal klepety do klícky, uštípl u klícky petlici a Málka vyběhla ven, nabrala do Škeble vodu a zalila šípkový keř. Poupě se otevřelo, vykoukla Růženka a řekla.
3: Je, to je na světě bílé, v poupěti bylo jen růžově.
2: Panenko,
4: povídá nakonec Víla a Málka.

0: Jednoho dne chytila stráž v Kocourkově venkovana, který vezl něco velice podezřelého, něco, co v Kocourkově dosud nikdy neviděli. Vezl do města prodat dýni.
1: Co to tu máte? Jaké vajíčko to vezete?
0: Zahřímala stráž a zacloumala venkovanovým ramenem. Venkovan se nejprve začepířil, ale pak jenom odsekl.
1: To je kobylí vejce a nechte mě.
0: Stráž se podívila.
1: Jakže? Kobylí vejce? To byste měl ukázat na radnici.
0: Vytáhli dýni z vozu a všichni se odebrali na radnici. Tam vzbudila dýně velký rozruch.
1: A mohlo by se z toho vylihnout hříbátko?
0: Ptal se radní břichopásek.
2: To se ví. A jaké, odpověděl hubatý venkovan. Jen je vysedět.
1: Sousede, to by byla trefa,
0: ozval se radní já taky rád.
1: Koně u nás nemáme a slyšel jsem všude, že není užitečnějšího tvora nad koně. Co tomu říkáte, sousede? Což abychom si to vejce koupili a dali vysedět?
3: No, to by nebylo špatné, uznával starosta, ale kdo pak nám vejce vysedí? Vždyť je větší než 4 kvočny dohromady.
4: Ale pane starosto, snad byste je nechtěl dát pod kvočnu.
2: Kobylí vejce musí vysedět jen kobyla.
3: Kobyla, ale kde ji vzít? Zabručil starosta.
2: To je nejmenší starost, ozval se venkovan. Já vám prodám tuhle svou.
3: Ale děte, to je kobyla. Já jsem myslel, že je to valach, zarazil se starosta.
0: Když to tedy byla kobyla, usnesla se slavná rada města Kocourkova, aby se vejce i s kobylou koupilo a dalo vysedět na obecní útraty. Urovnali ve stáji veliké hnízdo ze slámy a sena, položili do něho dýni a přivedli kobylu, aby si sedla.
2: No jo, ale kobyla si za nic na světě nechtěla sednout.
0: Když nechceš, nechceš, rozhodli se moudří otcové města. Pak ti pomůžeme. Svázali kobyle všechny 4 nohy a položili ji na dýni.
2: No, co měla kobyla dělat?
0: Seděla na vejci. Ale protože dostala brzy pořádný hlad, pustila se nejdříve do sena kolem sebe a když v ní zmizelo, pustila se také do slámy, až nezbylo z hnízda vůbec nic. Co dělá naše hnízdo, řekli si páni radní a přišli se za několik dní podívat. Ale hnízdo bylo pryč a kobyle trčelo z huby poslední stéblo slámy.
1: Podívejte se na mlsnou hubu, rozhorlili se radní. To by se ti tak hodilo. Žádné seno.
0: Dáme jí do hnízda dřevěné piliny. Na tý jí zajde chuť.
2: No, piliny kobyla opravdu nesnědla, za to však brzy chudák pošla hlady.
1: Takové líné zvíře, rozmrzeli se otcové města. Raději pojde, než aby seděla. Ale ať, jen když se nám vejce neskazilo.
2: Vejce se neskazilo, přitom však na něm nebylo ani nejmenší známky, že by se už snad mohlo začít klubat. Páni radní je obraceli ze všech stran, přikládali k němu uši a poslouchali, ale nikde nic. Nakonec se odhodlali k poslednímu pokusu.
1: Zkusíme, co se ještě dá. Skutálíme vejce ze stráně, možná, že se cestou narazí a samopukne.
0: Vynesli dýni na stráň a pustili dolů. Dýně se kutálela z kopce, hopkala, motala se, až dole padla do křoví a tam uvázla. V křoví spal zajíc, hlukem se probudil, polekal se, vyskočil a upaloval, jako by mu hlava hořela. Hříbátko, hleďte hříbátko, volali kocourkovští radostně. Běželi za ním, ale už je nedohonili. Smutně se vraceli domů. Škoda, že jsme nedali vejce rozbít na náměstí, litoval starosta. Tam by nám hříbátko neuteklo. Kocourkovské také mrzelo, že nemají kostel blíže města. Radili se a kocourkovský provazník přišel na to, že by se dal kostel k městu přitáhnout a hned utíkal domů pro provazy.
1: To by šlo.
0: Městská rada svázala všechny provazy k sobě a kostelík jimi důkladně omotala. Potom zapřáhli všechen dobytek a prásk, prásk, je, poháněli dobytek holemi a biči. Ale kostel se nepohnul. Starosta myslel, že provazy jsou špatné, že by byly lepší řemeny. Tu však k němu přistoupil jakýsi neznámý krajánek, který právě šel kolem a podívil se. Jak to, pánové, že dáváte kostel táhnout dobytkem? Kostel je přece posvátná budova, tu mohou táhnout jen lidé. Starosta se tleskl do čela. No ovšem, to je pravda. A hned poslal Řimbabu, aby zahnal dobytek domů a poručil všem mužským, aby se zapřáhli do svatého díla. Zapřáli se pán radní, zapřáli se diváci, i pan starosta položil svůj nejkrásnější kabát na zem a taky se chopil provazu. Krajánek mrskl okem na starostu v pěkný kabát na zemi, usmál se a zavolal: No, teď to půjde, táhněte všichni, hej, rup! A přitom lehounce popotáhl kabát ke kostelu. Starosta i všichni kocourkovští zatáhli, až provazy zapraskali. Krajánek odběhl ke kostelu podívat se na jeho základy a volal: No pohnul se, pohnul! A pak zase běžel ke kabátu. Starosta se ohlédl na svůj kabát a hle vidí, že kabát je o dva kroky dále, než byl dřív. Sousede, podle kabátu vidím, že jsme nejméně o dva kroky postoupili. Půjde to. A krajánek už zase volal: Tak pozor, hej, rup! A posunul zase kabát o dva kroky ke kostelu. Kocourkovští opět zatáhli a starosta se zase hned podíval po kabátě. No sláva, zase jsem o dva kroky od kabátu dále a kostel o další dva kroky ke kabátu blíže. Krajánek bez ustání běhal mezi kostelem a kabátem a vždycky hej, rup a popotáhl kabát o dva kroky blíže ke kostelu. Starosta se usmíval. He, panečku, my kocourkovští, my jsme chlapáci, tak ještě jednou se opřeme a kostel bude u kabátu. Hej, rup, opravdu, kostel už je úplně u kabátu. Krajánku, buďte tak hodný a dejte ten kabát stranou, ať mi na něj kostel nevěde. A sousedé, ještě jednou, hej, rup, ať to třeba praskne. A prásk. Starostovo přání se vyplnilo, provazy praskly a celý mužský kocourkov ležel na zemi. Správně, sousedé, to je vidět, že jste dobře táhli. Nic nevadí, nic nevadí. Chlapíci jsme, jenom vstaňte a opražte se, já se půjdu podívat, kde je teď můj kabát. Utíkal ke kostelíku, ale kabát už tam nebyl. Krajánek jej totiž rychle zbalil a upaloval od kocourkova. Zakašlal pan starosta. Ani ho nenapadlo, že by byl krajánek něco s kabátem prováděl, jenom vzdychl. Dějte to, krajánek ho zapomněl odklidit a teď jsme na něj vtáhli kostel. Ale aspoň máme, sousedé, kostel konečně blíž. A kocourkovským se od té doby zdála cesta do kostela mnohem kratší.
5: Druhého dne ráno se Míša probudil v jakémsi voze. Ale Vasilův vůz to nebyl. Tenhle byl větší a nebylo v něm nic než sláma a na ní porůznu spala všelijaká zvířata. Odkud si ze sousedství slyšel táhlé kňučení, ale nemohl rozeznat, je-li to zvířecí zpěv nebo nářek. Šel za tím zvukem ven a spatřil podivné zvíře, ohromné, podobné tygrům, které poznal včera, ale úplně černé. Byl to černý pardál, říkalo se mu gura. A slyšel, že gura naříká po jakési daleké zemi, říkal jí Sumatra. Ach,
6: kde jsou gurovy lesy, kde je gurovo žhavé slunce, kde jsou gurovy chladivé prameny, kde jsou gurovy maličtí pestří ptáčkové, kde jsou gurovy velicí motýly. Lidé jsou zlí, zlí. Ach, jak zlí jsou lidé a dobří jsou jen černí pardálové. Kde jsou gurovy hry ve větvích u veliké řeky? Kde je dobrota gurových snídaní v korunách palem? Jak krásné bylo bát se ve dne hadů a v noci měsíce, jak krásné bylo plout na kmeni po proudu řeky, jak krásně strašné bylo spadnout potom do vodopádu, jak žalno i krásně je vzpomínat, jak tatínek potom naplácal gurovi.
5: Míša si představoval, jak asi musel bolet výprask od takového silného tatínka, jako byl jistě tatínek gurův. A bylo mu divné, že gurra i na to byti rád vzpomíná. Bylo mu gury nějak líto. Prolezl k němu mřížemi a dokonce i pohladit ho chtěl, ale gura si ho ani nevšímal. Medvídek ho tedy opustil a venku uviděl kolem sebe tolik podivných nových věcí, zvířat a lidí, že na guru brzy zapomněl. V manéži bylo živo, ale sedadla zela prázdnotou. Skupina arabských akrobatů právě nacvičovala jakousi složitou pyramidu. Cvičení řídil malý, už šedivý Arab, ale Míšovi se zdálo, jako by mimo jeho rozkazy přicházely jakési povely ještě také od někud zhora, z vrcholu stanu. Nějaký krákoravý, skuhravý, úsečný hlas se tam chvílemi zlobil, chvílemi rozčiloval, chvílemi nadával. Míša se vydal nahoru za tím hlasem a tam, ve spleti trámů a lan, spatřil sedět na hrazdě papouška. Měl už trochu zašedlé, nelesklé peří, byl jistě hodně starý, v drápcích držel jakousi trumpetku, ale místo k zobáku ji strkal k uchu. Míša přišplhal k němu a slušně pozdravil.
7: Dobré jitro.
5: Papoušek se zamračil.
7: Prý, dobré, že je to. Ty tomu rozumíš, pracku. Zírej, jak to kopou.
5: Míša už mlčel a díval se dolů do manéže. Jezdil tam právě šimpanz na koloběžce. Chvílemi se ukláněl a smekal čepici směrem do prázdného hlediště. Míša se ze slušnosti zeptal.
7: Vám je ještě hodně let.
5: Papoušek zas jen nastavil k němu tu trumpetku u ucha. Jistě jste už uhodli, že to bylo na slouchátko, aby líp slyšel. A Míša se zeptal hodně hlasitě.
7: Vám je ještě hodně let.
5: Papoušek zase tak nevlídně zavrčel.
7: Ty jsi trotl, kde pak poledne, vždyť je sotva ráno.
5: Tu Míša křikl přímo do té trubky.
7: Já myslím, pane papoušek, že jste hodně starý.
5: Pápoušek se usmál, jak nejvlídněji dovedl. Měl radost, když se někdo zajímal o jeho vysoký věk, byla to jeho chlouba.
7: No, pravdu máš, je už mi 77 a můžeš mi říkat maestro komandér. Všichni mi tak říkají, komu to dovolím.
5: Míša byl trochu zklamán. Tak staří bývají přece i lidé. To sloni a želvy jsou někdy mnohem starší. Pro jistotu se zeptal Dona Slouchátka.
7: 77 je vám?
5: A Papoušek se na něho utrhl.
7: Krendipindy, co to žváníš 77? V tom věku jsem byl ještě holobradý mladík. Teď je mi 77 cirkusu.
5: Míša se na něho nechápavě podíval a maestro komandér mu schovývavě vysvětloval.
7: Tohle je už 77. cirkus, který řídím. 76 cirkusů jsem přečkal i tenhle 77. ještě přečkám a 78. také přečkám a 79. také ještě přečkám.
5: Míša ho však již neposlouchal. Byl jako uvidění nad tím, co viděl dole v manéži. Na krásném grošovatém koni tam jezdila krasojezdkyně. Míšovi se až zachvělo srdce v těle, jak byla krásná. Díval se na ní jako na zjevení, slezl dolů blíž k té kráse. Všecko, všecičko na té dívce bylo okouzlující jako z pohádky. Od zlatých vlnitých vlasů a tmavomodrých očí přes útlé nahé paže a vlající lehoučkou nařasenou stříbřitou sukínku až k ohnivě červeným botičkám. Vznášela se na svém koni, seskakovala z něho, v jízdě dolů na zem a zase vzhůru až do stoje na hřbetě bez sedla. Když vyjela ze stanu, Míša vyběhl za ní. Venku seskočila z koně, podala uzdu štolbovi a odešla do svého vozu. Ten stál hned vedle vozu ředitelského. Byl krásně kovaný a růžově natřený. Na jeho dveřích byl ozdobný štítek Cavalcatoresa Manuela. Míša se dlouho díval na dveře, za kterými zmizela. Ale pak sebou trhl. Bude brzy poledne a on slíbil za dobrý oběd vyčistit místo šaška artistům boty. Čekali na něho v dlouhé řadě vedle vozu šašků černé lesklé holínky ředitelovi, krotitelovi indiánské mokasíny, šaškovi ohromné křápy, řemínkové opánky indického polikače mečů, měkké střevíce arabských skokanů a ještě jedny holínky. Při jejich spatření Míšovi srdce prudče ji zabušilo. Heboučké, červené botičky. Tak filigránsky droboučké, že mohly patřit jenom Popelce nebo na něžné nožky Manueliny. Ty si Míša nechal nakonec. S ostatními se činil, aby měl tu robotu co nejrychleji za sebou, ale s Manuelinými si za to pohrál, čustil a leštil, div jejich jemnou kůži neprodřel, přitom si potichoučku zpíval.

0: princezna Zlatovláska.
1: Vytrhl ho mlaskavý zvuk za jeho zády, spatřil za sebou opičáka Freddyho, jak mu z krabičky do dna vylizuje krém na boty. Jindy by mu byl vrazil pár štulců, ale teď jen povzdychl a dál kartáčem i očima hladil botičku Cavalcatoresi Manueli.

0: tady bude ticho nebo safra do toho. Co se děje? Jaký halas a tarta z hnedle po ránu? Kdo pak mi to povykuje rovnou pod oknem? Kdo se opovažuje mě rušit v královském dumání?
1: To jsem já, tatínku.
0: Cože? Princesna. Na rámu si jako jarmarečník.
1: Když já jsem si natloukla.
0: Ukáž.
1: Koleno. Au, to tak bolí.
0: Jak pak si k tomu přišla?
1: Já ti ani nevím. Nejspíš jsem někde zakopla.
0: No tak, zakopla.
1: Asi na schodišti?
0: Na schodišti. Protože ses už zase vozila po zábradlí. Já ti ustavičně chladu na srdce, aby si spočínala jako královská dcera. Ale jako bych na stěnu házel hrách. A co je tohle?
1: Roztrhla jsem si novou punčochu.
0: Dobře ti tak, nezdárnice. No tak. No, tak hrozná bolest to snad není.
1: Já pláču, že mi čteš levity, místo abys mě politoval.
0: Tak pojď sem s tou bolístkou, no já ti to ovážu. Kde pak mám čistý kapesník?
1: To je bolest jako dům. Au.
0: Ale Bětuško, nestydíš se takhle vyvádět.
2: Snad by se princezna ukonejšila, kdybych jí něco ukázala. Dobrý den přeju ve spolek.
0: Nápodobně, babičko. Kde jste se tu vzala?
2: Vracím se domů z jarmarku, bydlím tamhle za černými lesy, jdu kolem a slyším nářek, až srdce usedá.
1: A co byste mi ukázala, abych přestala?
2: Podivuhodné zvíře, slečinko, co má oči jako smaragdy, vousy hnedle na tři prsty, kožich nad samet a nožičky jako z hedvábu.
0: Ale, paní mámo, co tu tomu dítěti vyprávíte za báchorky? Takové zvíře, jak tě živosvět neviděl, oči smaragdové, no ne.
2: A přece je nikdo neukradne.
0: Prý vousy na tři prsty.
2: Ale mužský to není.
0: A co ten kožich?
2: Jedna jiskra, pane králi, a přitom neschoří. Pacinky hedvábné a nikdy se neprošlapou. Na nich v kapsičkách 16 nožíků a přece se jimi masa neukrojí.
1: Já bych to zvířátko chtěla vidět.
0: Holčičko, nedej si nic nabulíkovat. Takové stvoření na světě vůbec není.
2: Ale je, pane králi,
0: ale není.
2: Tuhle pod plachetkou v košíku.
1: Ukažte, babičko, pěkně vás, prosím.
2: Až jestli pan král dovolí.
0: Vy máte, paní mámo, tu zečiperné oči. A já si myslím, jestli si z nás třeba neděláte dobrý den.
2: Stačí královské slovo. Já od kryju plachetku.
1: Ano, ano.
0: No tak nám tedy ukažte ten zázrak z proutěného košíku.
2: Pojď, Juro, pojď. Předveď se v celé kráse.
0: Vždyť je to kočka.
1: Ale krásná. Smím si ji pohladit.
0: Docela obyčejná černá kočka.
1: Jak pak ji říkáte, babičko?
2: Jura.
1: Juro, ty jsi hezká. A jak spokojeně přede.
2: Za to pan král se kaboní.
0: Bodeď mi ne, když jste nás takhle napálila.
2: Jáže vás, a to neveličenstvo. Všechno je, jak jsem povídala. Račte se podívat na Juru. Nemá snad oči jako smaragdy nebo vousy. No podívejte. A že není mužský, to snad uznáte.
0: Ale co ten jiskrný kožich?
2: Zkuste ji pohladit proti srsti a uvidíte.
0: Na mou pravdu? Jiskří hnedle jako prskavka?
2: Na hedvábních tlapkách má kapsičky a v každé drápek ostrý jako nůž. Můžete sám spočítat, jestli jich je 16.
0: Ukáž, Juro. Ta umí seknout jako šavličkou.
2: Tak co, ošidila jsem vás?
0: No to ne, ale stejně jste trošičku taškář.
1: Juro, mazlilko moje malá. Kožíšku aksamitový. Slyšíte, jak vrní, když ji hladím?
2: A na bolest jsme šťastně zapomněli.
1: Já už bych nikdy nezaplakala, kdyby tu Jura pořád byla se mnou.
0: Já radši si hleď vyšívání.
1: A poslušná bych byla. Nevozila bych se po zábradlí, ani bych neskákala ve střevíčkách do rybníka.
0: Nechci slyšet žádné loudiny.
1: Polívku bych dojídala. Tatínku, prosím tě.
0: Ale...
1: Kup mi Juru. Já budu nejhodnější holka v celém království.
0: No tak prosím. Takhle mě pokaždé uprosí. Co s ní mám dělat?
1: Děkuju, tati. Tu máš hubičku. Juro, pojďme si hrát na půdu. Tam jsou ti myši.
3: Zkrátka chytrá hlava ví jak na tatínka.
4: Co pak se culíte, paní mámo?
2: Jak bych si mohla troufnout?
0: Já jí tu kočku teda koupím. Moc li za ní budete počítat?
2: Tolik tolarů, co se vejde nejlepšího stříbra pod čepec vaší maminky, veličenstvo.
0: No, no to by snad šlo, no to by šlo. Počkejte chvilku, podívám se, jestli snad máti nedřímá.

0: Maminko.
1: Co pak, hochu? Nemusíš po špičkách. Já jsem vzhůru. Jen tak trochu klímám. Co pak mi neseš?
0: Mohl bych ti přivést návštěvu?
1: Přiveď, hochu. Já si ráda porozprávím s lidma.
2: Prosím tě, vem si ten malinký čepeček vyšívaný korálky.
1: Myslíš ten ze všech nejmenší?
2: No, ano. No,
1: vždyť mi sotva zakryje drdůle.
2: No právě, maminko.
0: Já ti pak všechno vysvětlím. Dovol, sám ti ho nasadím.
1: Cože mi vedeš za vizitu?
0: Takovou postarší paní mámu, na pohled docela obyčejná ženská, ale jinak filuta.
1: To já si s ní ráda pobeseduju.
2: Pojďte dál, babičko. Maminka si jen trošku zdřímla a my můžeme zatím zkusit, kolik dolarů do čepce.
1: To je čepeček sotva jako dlaň.
0: No, když do něho položím jeden dolárek vedle druhého, vejde se jich sem rovných 3, no tak 4, no tak 5.
2: Je to tak, že paní mámo? Tuhle máte 5 dolarů a jsme si kvitli.
3: Pane, takhle jsme si to nedojednali.
0: Tolik dolarů, co se jich vejde po čepeček, ne?
3: Co se vejde nejlepšího stříbra, veličenstvo.
0: Co pak moje dolary nejsou z dobrého stříbra?
3: O, já vím o vzácnějším. Podívejte se na vlasy své maminky, pane králi. Myslíte, že jeden každý šedivý vlas z její hlavy stojí za míň než za tolár?
0: To ne, paní mámo. Máte pravdu.
3: Tím pádem mi musíte vyplatit tolik stříbrňáků, kolik maminčiných vlasů se vejde pod čepeček.
2: Vy jste nadmíru chytrá osoba. Vy jste přímo vykuk.
3: Snad, abychom se dali do počítání.
0: Maminko.
1: Co zas, hochu? A nemusíš pošeptno. Já nespím, jenom maličko jsem zdřímla. Proč pak mě výskáš, jako když si za mlada na mě loudil nějaký pamlsek?
0: Počítám ti vlasy.
1: Ach, to jsou mi nápady.
3: Nechcete s tím počítáním pomoct, veličenstvo?
0: Jeden by nevěřil, co je na lidské hlavě vlasu. 970... 80, 90, no, tyhle 3 vrkoče jsou rovná 1000.
1: Ale hochu, co to vyvádíš? Netahej mě za vlasy. Tak líbezně jsem usnula a ty mě vytrhneš nejlepšího.
0: Tak si zase dřímej.
1: A co pak to jde na povel přivolat zpátky zaplašený sen a byl jako živý?
0: Co se ti zdálo?
1: Všude pentle, věnce, muzikanti, protože zrovna v tu chvíli překročil hranice naší říše budoucí král.
0: Budoucí? A co to povídáš?
1: Mladý král, co jednou po tobě převezme korunu a žezlo.
3: Opravdu divný sen.
1: Povídám jako živý.
0: Co pak je na něm tak zvláštního?
3: No, jenom mě napadlo, že zrovna dneska má přijet můj vnouček z přespolního království. Čekám ho popolední. Z které strany měl dorazit?
1: No to právě nevím, protože jste mě zrovna probudili, ale... Vzpomínám, lidé okolo vyprávěli, že ho k nám přivede černá kočka.
0: Kočka.
1: A teď už mě nechte střímnout.
0: Černá kočka.
3: A jako naše Jura?
0: Jaká pak vaše, princeznina?
3: No ještě jsme se nedopočítali.
0: Hnedka to bude. Tuhle na temení jsem napočítal 2000. Tak ještě na spáncích. 95, 6, 7. Ona maminka věří na sny. Co byste tomu řekla?
3: A vy ne?
0: To jsou pověry.
3: Mému neboštíkovi hádala jednou cikánka, že mu kohout sezobne celý statek. Nejdřív se tomu smál, nevěřil, až pak z čista jasné...
0: 483, 5, 8... Co z čista jasné?
3: Jednou ožních nám od jiskry z jeho fajfky chytla 100 dolarů.
0: Ale prosím vás.
3: Hrozný oheň to byl, sedl nám, jak lidi říkají, na střechu ohnivý kohout. A bylo postavení, pak nevěřte na sny.
0: Stanou se všelijaké pády.
2: 986, 8, 90. Už to bude. Tak.
1: Ale hochu zatrápený, co tě to napadlo zase mě krákat? Proč mě starou ženskou nenecháš klímat?
2: Rovné 3000.
1: Co povídáš?
2: Nic, maminko, nic. Teď si můžeš doopravdy klidně usnout a spát nerušeně až do oběda.
1: Jo, taková příhoda a ty mě vyrušíš, když to je nejpěknější.
2: Snad ne zas nějaký živý sen.
1: Ten mladý král se ti k nám přistěhoval i se svým stavením.
2: Prosím tě, kdo to kdy viděl stěhovat se i s chalupou?
1: Já to viděla na vlastní oči.
2: Vidiny, maminko, vidiny, přeludy. No, zavři oči, já už tě nechám na pokoji.
1: Jen aby, hochu.
3: Kolik že jste napočítal, pane králi?
2: Rovné 3000. To, abyste si na ně vzala trakař.
3: Mám pevnou nůši.
2: $3000 za obyčejnou kočku.
3: Obyčejnou? Když vám jednou přivede budoucího krále a tím pádem ženicha princezně.
2: Tam se vůbec poděla?
3: Nehrají si spolu tamhle ve Vikýři?
2: Na moutě Bětka rozkládá jako učenec. A Jura přede, slyším to až sem.
3: A já bych myslela na Navrátila, nemám-li se vrátit domů za tmy, aby mě nakonec Vašek, jako vnouček, nemusel čekat za zavřenými vrátky. Přeju stále zdraví, pane králi.
2: Nápodobně, babičko, nápodobně. Taky mám nejvyšší čas vrátit se ke králování. Kvůli kočce jsem tu prořečňoval skoro půl dne.

0: Co je zas tohle za kočičinu? Kdo mi natahuje moldánky rovnou pod nosem?
1: To jsem já, tatínku.
0: To jsi mi slibovala. No už zase spouštíš kolovrátek.
1: Zmizela. Je pryč.
0: Nepovídej. Kočka není troníček, aby se jen tak vytratila.
1: Před chvilkou tu byla. A najednou je fuč.
0: Však ona se najde. Od čeho mám 3 detektivy? Těm postačí mrknout jedním okem semhle, porozhlídnout se tamhle a než se vyspíš, bude ti Jura sedět na klině. Pošlete mi sem všetečku, všudy byla a vševěda. A ty, Bětuško, popravdě vyloši, jak se to semlelo, událo a přihodilo.
2: Pane královský šéf, Pepi všetečka, detektiv první třídy, naklusel celý Říčnej.
0: Poslouchej, všetečko, princezně se ztratila kočka.
2: Zvláštní znamení žádný?
0: Je černá a stála 3000. Ohlídni se po ní. Možná, že si jen vyšla na pytlačku.
2: Jasný, hned to kolem očíhnu. Takový mohl někdo lohnout. Teda otočit.
0: Jak?
2: Chci říct, ukrát.
0: Ach tak.
2: Bez starosti, já to sfouknu.
0: Tak jak to bylo s Jurou doopravdy, Bětko? Mně se zdá, že nemáš čisté svědomí.
1: No, my jsme si spolu hráli.
0: No, a?
1: Pak šel kolem kuchtík a povídal, že když kočka padá z výšky, vždycky dopadne na všechny 4 a dočista nic se jí přitom nestane.
0: Kvůli kuchtíkově hloupé řeči ti snad neutekla?
3: Králi, všude byl Josef, detektiv 2. třídy. Na váš rozkaz.
0: Ztratila se nám kočka.
3: Poslouchám.
0: Spolehám se, že ji vypátráš. Všudy byla.
3: Bez debaty. Sdělte, kterým směrem se vzdálila.
1: Myslím, že pelášila do města.
3: Beru na vědomí. Vypátrám, zadržím a přivedu.
0: Neřekla jsi mi ještě, Bětko, co se stalo, když ti kuchtík nabulíkoval tu oslovinu, že kočka vždycky spadne na všechny 4.
1: To není žádná oslovina, tati. Ona opravdu dopadla na všechny packy, když jsem jí pustila dolů z vikýře.
0: Je. A ty se divíš, že vzala do zaječích? Já na jejím místě bych ti vlítl rovnou do pačesu.
4: Veličenstvo, Jožka Vševěd, detektiv 3. třídy, si dovoluje ohlásit nástup do služby. Podotýkám, že je mi známo zmizení kočky Jury a pravděpodobný směr, kterým se vzdálila. Jsem s vaším laskavým souhlasem připraven k pátrací akci.
0: To rád slyším, Vševěde. Spoléhám se na tvůj všeobecně známý důvtip.
4: Prosil bych ještě princeznu, aby mi sdělila, kam se ubíral zloděj, který dotyčnou kočku uloupil.
0: Jaký zloděj?
1: Já ti zapomněla říct.
0: No,
1: že když jsem Juru pustila dolů z vikíře,
0: tak
1: nespadla na chodník, ale na klobouk jednomu pánovi, co šel kolem.
4: Kolem?
1: No, a on ji sundal.
4: Sundal?
1: A zmizel s ní za rohem.
4: Za rohem? Za rohem. Nedocenitelná informace. Předpokládám, že do oběda to individuum dohoním, usvědčím a zatknu. Uctivě se poroučím, veličenstvo. Má poklona, princezno.
1: Vždyť ani neví, jak ten pán vypadal.
0: Proč jsi mu to neřekla? Vůbec mám takový dojem, že by se zasloužila.
1: Já nechtěla. Já to nemyslela zle. Nezlob se. Co myslíš? Najdou ji?
0: No to já nevím, holčičko. Jsou to chlapíci snaživí. Jenže tohle možná bude i na ně tvrdý oříšek.
1: Tati.
0: No to víš, najít ukradenou pokladnu je lehčí. Ta se nemůže schovat do křoví ani před nimi uprknout za komín. Nevím. Radši bych na tu práci pozval ještě nějakou detektivní kapacitu.
1: No.
0: Ano, nějaké čmuchalské eso. Třeba i ze zámoří.
1: No.
0: Bude to možná stát nějakou zlatku navíc, ale vzal to nešť.
1: Tati.
0: Ano, máš pravdu, jde o mé renomé. Nejradši bych pozval toho, jakonce ten Holmes. Ne, ten už je po smrti. Aha, už to mám. Hall. Sydney Hall. To je detektivní mistr nad mistry. Ten Juru přinese, než řekneš švec.
5: Pošlete okamžitě bleskový telegram, aby mě ihned navštívil Sydney Hall, detektiv 4. třídy.
0: A ty zatím, holčičko, mi dopověz, jak vlastně ten zlodějský chlápek, co odnesl Júru, vypadal?
1: Docela obyčejně. Byl takový pohublý a pobledlý a posmutnělý.
5: Ale to se jen tak přetvařoval. Ve skutečnosti je to rabiát a bandita a nemitý a ježatý.
1: Co tě napadá? Vypadal docela milý. Měl hezké černé šaty a černé boty. Černé vlasy a černé vousy. A takové ti krásné, smutné černé oči.
6: Tak to byl určitě kouzelník. Soudě podle výstižného popisu mladé dámy, kouzelník.
5: Vy už jste tady, pane Hall?
6: Přál jste si mou návštěvu obratem, sire? A já jsem zvyklý vyhovět svým zákazníkům do písmene.
0: Hned vám vyložím, co máme na srdci.
6: Není třeba. Vím vše a ještě ledacos navíc. Kromě toho jsem už se svou prací začal, neboť jak jste sami byli svědky, právě jsem v Černém muži odhalil kouzelníka. Pracuju fantasticky rychle. Potřebuju vlastně už jenom několik detailů o jeho životě a zvicích, o jeho povaze, zálibách a slabůstkách. Můžete mi o něm říct něco důvěrnějšího, slečno?
0: Ale pane, moje dcera se s ním nijak blíž nezná.
6: V tom případě bude lépe, když se uchýlí do svých komnat. To, co nás v nejbližších minutách očekává, je pouze pro tvrdé muže.
5: Jdi, holčičko, do svých těch komnat.
1: Naschledanou. A najděte mi ji, prosím vás.
0: Snad by vám o tom záhadném člověku mohli něco říct moji detektivové. Mám dojem, že jsem jednoho zrovna zahlédl v nádvoří.
6: Máte na mysli ty 3 schlíplé Tatrmany? K smíchu, sire.
5: Nebuďme na ně moc přísní. Kdo ví, co je potrefilo. Pojď dál, všetečko, ale nekrč se za dveřmi, jako bys měl bolení.
2: Nebyl by to žádnej div, královský šéfe. Dobrý odpoledne přeju.
0: No, jak pak si pořídil?
2: Jo, pořídil. Já myslel, že mám chlápka v hrsti, ale ten mi, pane, vytřel zrak, že jsem z toho dočista pav.
0: Pověz nám to pěkně po pořádku.
2: Veličenstvo. Vyčík jsem si ho a šourám se za ním, že mu v nějaký zapadlý uličce hodím na krk pentli, že ho svážu jako bátolátko povijánem. Jenže on se najednou ke mně otočí. Já teda začnu markírovat, že jsem provazník, abych byl jako nenápadný. Rozvinuju před ním ty svý špagáty, pentlím, já vážu, dělám uzly, žongluju o 106 a najednou se mi ruce i nohy zaplítají do provazů

0: A co v tu chvíli dělal můj vrchní detektiv Vševěd?
1: Veličenstvo, dovolte mi poznamenat, že jsem byl připraven přistoupit k Lupičovi a nasadit mu pouta.
0: No?
1: Můj vlastní vynález, prvotřídní ocel, řetěz k neroztrhání. Povídám mu, račte laskavě předpažit. On se jen usmál jedním koutkem a já cítím, jak mě ty ocelové náramky začínají pálit. V mžiku jsou žhavé, sotva jsem s nimi stačil mrštit o zem a stejně mám dlaně jeden jediný puchýř.
0: A kde je loupežník?
1: Veličenstvo, dovoluji si připomenout, že nás nikdo neupozornil na nadpřirozené schopnosti onoho individua.
0: Ale jděte mi, abych tak řekl, do háje zelenýho. Vy ne, pane Hall, to patřilo mým třem výtečníkům, co takhle ostrouhali kolečka.
2: Neměli úspěch, protože nepracovali podle přesného systému.
0: Vy ho máte?
2: Samozřejmě, sire. Zrovna vymýšlím důmyslný plán.
0: Jestli se ten chlapík opravdu vyzná v kouzlech, jsme na hraně.
2: Neklesejte na mysli, sire. Jako se na každou nemoc najde medicína, tak se na každý loupežnický trik dá vymyslet nějaký ještě mazanější fígl.
0: Rozumím.
2: Prohlašuju, že toho zlosina dostanu za mříže, než uplyne týden. Pojďte se vsadit o mísu hrušek.
0: Hrušek?
2: Já je totiž k smrti rád. Hlavně máslovky, Salzburg a takzvané vysačky.
0: A co dáte vy mně, když prohrajete?
2: Sydney Hall ještě nikdy neprohrál, sire.
0: Tak, dobrá.
2: Moje ruka. Vy račte dát okamžitě do všech novin zprávu, že ve vašich službách podnikám detektivní cestu kolem světa, abych dopadl jistou podezřelou osobu.
0: Já myslel, že se to má držet v tajnosti, aby se kouzelník nic nedověděl.
2: Právě naopak. Aha. Ta zpráva se musí rozkřiknout po celém světě. Aha. Čím dřív se o ní doslechneme, tím líp. Právě na tom je založen můj přímo ďábelský chytrý plán. Potřebuji už jen $1,000 na cestu a do týdne mě tu máte zpátky i s kouzelníkem.
0: Z celého srdce vám přeju šťastnou cestu.
2: Já se poroučím, sire.

0: Už přinesli polední noviny, vše věde?
1: Ano, veličenstvo, zde prosím. Na první stránce portrét Sidney Halla, vzadu mapa jeho cesty.
0: Co pošťák v Šudibile? Měl něco zajímavého?
2: Telegram, pane, z Alexandrie.
0: Ten jsem četl už včera večer.
2: Pardon, z Milena neplatí, z depeše z Bombeje.
0: Z Bombeje?
2: Město v Indii, pane. Mám přečíst?
0: Ukaž, já sám. Jsem na stope. To je všecko, vše věde?
1: Veličenstvo, těsně před polednem jsme přijali dálnopisnou zprávu z města Yokohama, Japonsku. Cituji. Klicky se stahují. Chystejte rusky. Patrně tajná šifra.
3: Hošové, padejte mi z vlny. Frčím k starému s bleskem.
0: Co pak je to všetečko?
3: Je, račte odpustit, šéfe. Já neměl tuchy, že jste tady.
0: Co jsi to pletl o tom blesku?
3: Já myslel tenhle ten bleskový kabelogram ze San Francisca.
0: Jsem s ním, člověče. Blížím se k cíli, očekávejte mne, Sidney Hall. Kdyže se má vrátit?
1: Snad pozítří, veličenstvo, nebo zítra?
0: Co myslíte, stihne to?
1: Těžko říct, vaše veličenstvo.
4: Podle mýho je to vejtaha.
2: Telefon, pro vás.
0: Teď nemám čas.
2: Z Amsterdamu, pane.
0: To bude on, pust mě k aparátu. Haló, cože? Pomalu. Nerozumím, chrastí to. Haló, vzkaz? Pro mne? Aha, od koho? Jak prosím? Těším se na mísu hrušek? Ale kdo? Kdo se těší? Haló? No to je hrůza, nerozumím ani slovo.
2: Zavěsil. Konec.
0: Div mi nepraskl bubínek od toho chrapotu. Co o tom soudíte?
3: Šéfe, je tady. Hoši, vypálil nám rybník.
0: Co to drmolíš, všetečko?
3: Zrovna přifrčil na nádvoří. I s tím černým chlápkem.
0: Tady to máte. Vrátil se dokonce o den dřív.
1: Blahopřejeme vašemu veličenstvu k dobré zprávě.
2: 6 dní. Žádný zázrak. Případ pro začátečníka. Konec konců.
4: Notabene s takovou reklamou a s 1000 dolarů v kapse.
0: Kdybyste místo hloupých řečí přinesli radši hrušky. Vemte rovnou 3 mísy. Máslovky, Salzburky a visačky. A pospěšte si, kdyby potřeboval vaši asistenci.

0: Jak se vám vede, Sire? Já, jak vidíte, se vracím v nejlepší náladě. Spoutaného kouzelníka jsem odevzdal kolegům Všetečkovi, Všudybilovi a Vševědovi. A teď dovolte, abych si pochutnal na této skvělé máslovce.
1: Gratuluju, gratuluju vám, pane Hall. Jak se to vlastně podařilo?
0: Fantasticky jednoduché.
1: Kdy jste ho vůbec chytil?
0: Dneska. Před hodinou na nádraží.
1: Tomu nerozumím ani za mát.
0: Říkal jsem, že mám ďábelsky chytrý plán.
1: No tak už mě nenavínejte.
0: Jen co si smrsnu na téhle brunátné hruštičce. Uvedu názorný příklad. Na co se chytá myš?
1: Já bych řekl na špek.
0: Přesně. A vleze do pasti, protože je hladová. S kouzelníkem je to stejné. Musíte jenom vypátrat, v čem je jeho slabost. Zjistil jsem, že je nesmírně zvědavý a na to jsem ho dostal, na zvědavost. Tato hruška Salzburka, ta je přímo znamenitá.
1: Já tomu pořád nerozumím. Co měla kouzelníkova zvědavost s vaším cestováním? Já myslel, že jste ho špehoval letem světem.
0: Právě naopak, Sire. On stopoval mne, hnán svou zvědavostí. Byl mi pořád v patách. Chtěl vykoumat, co mám za lubem. Proměňoval se do nejroztodivnějších podob.
1: Ale.
0: Jednou jsem ho zahledl převlečeného za žebráka. Jindy jsem poznal jeho zvědavý pohled v oku rybky, která zírala do okénka mé kajuty.
1: No ne.
0: Po třetí mě špehoval v podobě snědého malajského chlapce. Měl jsem ho zkrátka pořád za sebou jako stín. Až konečně dnes na nádraží ztratil hlavu.
1: No.
0: A vrhnul se ke mně a drkotal zuby, že to dál nevydrží, abych mu pro všechno na světě prozradil, jak se ho chci zmocnit.
1: A vy jste mu to prozradil?
0: Požádal jsem, ať jde za mnou až k bráně vašeho paláce. Tam jsem na něj počkal a povídám, že mu tedy svůj plán prozradím, když uzná, že je můj zajatec a nepokusí se o útěk.
1: No a on?
0: On vyhrkl, že ano. A tím se vlastně chytil sám.
1: Vy jste opravdu hlava, pane Hall.
0: Kouzelník řekl na vlast to tež. Načež ho odvedli do vězení.
1: Poslouchá se to jako pohádka. Nevyrušuj nás, Všetečko.
2: Já jen tuhle kolegáčkovi. On totiž ten chlápek, co je vedle v base, by si s váma rád kapku podebatoval.
0: Lituju, ale když mu sám hrušky, není se mnou řeč. Ať počká, až dojím tuhle máslo.
3: Veličenstvo, prosím o laskavé dovolení, jen několik slov.
1: Co máš na srdci, Vševěde?
3: Lísteček pro pana Hola. Posílám ho za jatec.
0: Co pak mi píše?
3: Jedinou řádku. Není ta hruška červivá?
0: Skutečně. Skaz na skaz. Mám na dobro pochutí. Ale jak to ten chlap mohl vědět? Jdu se ho zeptat.
4: Pozdě, Hole, není tam.
0: Uprchl jsi na zvězení?
4: Zmizel, jako duch.
0: Všichni za mnou. Musíme ho dopadnout. Otevřte celu. On tu skutečně není. Ale tamhle. Podívejte, na okně.
4: Holub, přesněji hrdlička.
0: Podejte mi revolver.
4: Nechtěl bys rovnou kanón? Chumáč peří.
0: Co je za tohle za čáry, Máry?
3: Kdepak, hejno bělásků. Hrdlička se proměnila v miliony motýlů.
0: Pochytat k čertu!
3: Už je roznesl vítr na všechny strany. Tady leží jeden.
4: Jenomže to není žádný motýlek, nýbrž vonavý psaníčko pro síďu Hola.
0: Přečtěte to. Třesou se mi ruce rozčilením.
3: Cituji. Je pravda, že na každou bolest se najde medicína. A stejně tak na každý chytrý kousek se dá vymyslet jiný, ještě důmyslnější, neboť fantazie nezná hranic.
1: Zdá se, že vás napálil Sydney Hole.
0: Lecos tomu nasvědčuje, Sire.
1: Nakonec vám utekl.
0: Někdy se i mistr Tesař utne. Obávám se, že jsem si počínal jako osel. Ano, pánové, jsem Trumbera velbloud. Namlouval jsem si, jak ho snadno přechytračím, a on zatím celou tu dobu věděl, že mi nakonec dá za vyučenou. Přiznávám, že je chytřejší než já. Provolávám, ať žije kouzelník. A loučím se s upřímným díkem za výtečné hrušky. Buďte zdrav, sire. Nazdar, pánové.
1: To je nadělení.
4: Vejtaha, já to říkal, koukala mu to z očí.
5: Zasloužil by z každé strany jednu, nejlíp do nosu.
3: Veličenstvo, neměl by být zadržen a volán k odpovědnosti.
1: No prosím, ještě tohle nám scházelo ke všem zmatkům navrch žalobné varhánky. Kdo to tu u všech všudy dělá lermo?
6: To jsem já, tatínku.
1: Co pak tady oplakáváš, kouzelníka nebo toho detektiva?
6: Přece Júru. Scháním se po ní celý čas.
1: No jo, no ano. Pravda, co se stalo s kočkou? Tady se v jednom kuse mele o kouzelníkovi a na kočku se přitom zapomnělo. No to nic, nic, holčičko, neplač, jdi si hrát. My se tu zatím poradíme. Páni detektivové, dejte se honem do práce. Do večera musí být Júra tady.
4: Vyloučeno. Termín příliš krátký.
2: Kdo ví, kde je Čičině konec?
3: Veličenstvo, já se obávám, že moji kolegové mají pravdu. Je to nesmírně složitý úkol.
7: Tak proč Bětka zas poplakává, hochu? A co jste všichni takový skleslí?
1: Lámeme si hlavu, maminko.
7: Nad čím?
1: Dumáme a špekulujeme, kde hledat tu zatrápenou kočku. Kam se mohla zaběhnout?
7: Kočka? Ta se přece vždycky vrací do stavení, kde se narodila. To je prastará zkušenost, že pes se drží člověka a kočka rodné chalupy.
1: Konečně rozumná řeč. Děkuju ti, maminko. Mládenci, okamžitě se vypravíte za Černý les. Má tam na stráně dřevěnici taková baculatá babička.

0: Vrátku, jdi se podívat k vrátkům, kdo se to klackuje za plotem.
1: Divný osoby, babi. Jeden má na hlavě buřinku, druhý kostkovanou čepici a ten třetí dočista nic, ani vlásek.
0: Poptej se jich, co mají za lubem.
2: Zdravíčko, paní maminko, jak pak vám přede čičinka?
0: Co pak nám nesete, páni?
3: Popravdě řečeno, paní mámo, my bychom radši odnesli.
0: Co asi tak z venkovské chalupy?
4: Černou kočku. Tamhle tu, jsem s ní.
1: Ať ji nechá, je to naše Jura.
0: Není, Vašíku, patří princezně.
4: Slyšeli jste? Úplné doznání. Zatknout.
3: Radši bych po dobrém. Paní mámo, podle královského nařízení máme toho živočicha neprodleně dopravit do královského paláce.
5: Přihrajte nám nějaký košík nebo pytel.
1: Opovažte se strkat Juru do pytle. To ji radši odnesu sám.
4: Pozor na kluka,
3: aby nás nevyšplouch. Jsme na něj tři pánové. Nuže, vpřed!

0: Kam jdeš?
1: Rovnou za nosem.
0: Co máš v tom košíku?
1: Hádej.
0: Nebuď hubatý.
1: A ty zvědavá.
0: Abych nezavolala stráž.
1: Já zas na tebe vypustím z košíku strašné zvíře.
0: Je, to je přece Jura.
1: Odkud ji znáš?
0: Vždyť je moje.
1: Ty jsi princezna.
0: A ty?
1: Vašek.
0: To jsem ráda, že ses mi vrátila. Juro, pojď ke mně. Neboj se, už nikdy tě nepustím z vikýře.
1: Já zas půjdu.
0: Počkej, co ti mám za to dát, že jsi přinesl?
1: Já bych to nechal na tobě.
0: Zlaťák?
1: Babička jich má, že neví, co s nima.
0: Tak bys radši koláč nebo kus dortu?
1: Mám plnou kapsu buchet.
0: Nebo nějakou hračku. Toho panáčka třeba.
1: Já si umím vyřezat lepšího.
0: Už nevím, co bych ti mohla dát. Napověs mi.
1: To nejde. Stejně bys mi to nedala.
0: Nemůžeš vědět, co se červenáš.
1: Protože na mě koukáš jak na nový vrata. Nic ti nepovím, zlobila by ses.
0: Třeba ne. Proč by to vlastně nešlo?
1: Protože ty jsi princezna, ale já nejsem princ.
0: Já už asi vím, co bys chtěl.
1: Zlobíš se?
0: Možná bych ti to dala, kdyby se nikdo nekoukal.
1: Nikdy živá duše.
0: Tak pojď blíž. Bylo to to, co jsi chtěl?
1: Bylo. Jenže stokrát slačí, než jsem si představoval. Musím běžet, babička by měla starost.
0: Už nepřijdeš. Vašku! Peláší jako splašený. A kam se poděla Jura? Juro, slyšíš? Kde jsi?

0: Vždyť se mi před chvílí odevzdal princezně. Kde se to vzala?
1: Kočky už mají takovou náturu, že se pořád vracejí, i kdyby to bylo na míle mil.
0: Musím je tam zanést znovu.
1: Snad by to počkalo, až půjdu zítra do města na trh.
0: Ba ne, co by si o nás pomysleli? Budu tam co bydub.
1: No, když myslíš.
0: Tak honem do košíku, Juro. Slyšela, že princezně se po tobě stejskalo.
1: To jsou mi věci. Prve ses o Juru div nepopral a teď s ní pospícháš z domu, jako bys měl bodky počité za ječinou.
0: Princezno, tak ti zas nesu tu černou tulačku.
2: Kde jsi ji našel?
0: Utekla zpátky domů.
2: Vyndej ji z košíku.
0: Přinesl jsem ti, kdybys chtěla.
2: Lodička z kůry.
0: A tuhle píšťalku jsem vyřezal. Jestli se ti líbí.
2: Co za ní chceš?
0: Za píšťalku nic.
2: A za Juru?
0: Nevím.
2: Jen to řekni.
0: A nebudeš se zlobit?
2: To, co předtím, viď?
0: Proč se mračíš?
2: Přiznej se, že jsi to udělal na schvál.
0: Nevím co.
2: S Jurou, že utekla, abys dostal za zhubičku.
0: To není pravda.
2: Já ti vidím až do žaludku.
0: Utekla sama. Ale když si o mě myslíš takové věci, už víckrát nepřijdu.
2: Vašku, snad se nehněváš. Počkej. Vrať se. Ty paličáku.

0: co je s tebou? Chodíš jako bez ducha, koukáš jako umučení.
1: Půjdu radši nazbírat do lesa nůši klestí.
0: Už jsou tu zas.
1: Ty tři?
0: Kvůli Júře nejspíš.
1: Pro mne, za mne.
0: Co pak ji princezně neodneseš?
1: Nechci vidět do nejdelší smrti.
2: Tak nás tu zase máte jak na koni, paní maminko?
3: Jménem krále.
4: Jestli prý by vaše klaskavě nezanesl princezně...
1: To nemá cenu, Jura se stejně bude pořád vracet.
2: Princezna se nechala slyšet, že můžeš s Čičinou přištrádovat třeba každý den.
0: Vašek má pravdu, páni. Jura zůstane naší chalupě na do smrti věrná.
4: V tom případě jeho veličenstvo navrhuje, že dá převést kočku i se stavením. A taky s vámi, babičko. I s Vaškem.
0: A kam jako?
3: Do zahrady, za palác. A okamžitě. Už sem frčí obrovský fárov a hnedle stovka formanských kobyl.
1: Co myslíš, babičko?
0: Záleží na tobě, Vašíku. Já nejsem proti.
5: Tak, maminko, a máme po starosti.
6: Tak vidíš, hochu. A pak, že se nedá věřit na sny. Kočka ti přivedla až do zámku budoucího krále a ty jsi ho k nám přestěhoval i s chalupou.
5: Jaký pak král, maminko? Docela obyčejný kluk.
6: Však ty jsi v jeho věku nebyl jiný.
5: Jenže potom jsem vykonal velké věci.
6: Ten chlapec taky není žádná padavka nebo mouchy, sněste si mě. Jinak by do něho přece Bětka nebyla celá pryč.
7: Vašku, ještě se na mě zlobíš.
1: Když jsi o mě myslela takové věci?
7: Co pak jsem ti rovnou mohla padnout kolem krku? Řekni, že se nezlobíš, nebo se dám do pláče a uvidíš ten povyk.
1: A já se seberu a už mě do nejdelší smrti neuvidíš.
7: Tak ne. Ale víš co? Jestli se na mne hněváš, vrať mi tu hubičku, co jsem ti dala, že jsi přinesl Júru.
1: Vrátím. Ale jenom na chvilku.
7: A ty po nás, Júro, moc nepokukuj. Stejně je to všechno kvůli tobě, micko naše kočičí.

proč golfík uměl a už neumí zpívat. Zrovna byl takový mlhavý a upršený den, když děti přišli k panu Honzovi s nápadem, jestli bys měli zkusit golfíka naučit zpívat. Poslíš, golfíku, chceš to zkusit? Juj, velice rád, vyhrkl nadšeně golfík. Ale nevím, jestli to budu umět. A tak mu děti zaspívali několik oblíbených písniček a on to pak zkoušel zpívat s nimi. Na začátku to znělo trochu falešně, až to tahalo za uši. Ale najednou se rozespíval, že by ho skoro nikdo nerozeznal od talentovaného kluka. Pan Honza se smál a vzal děti na projížďku. Všichni lidé na ulicích, co se mračili v tom deštivém počasí, se najednou začali usmívat. Když viděli auto, jak rozstřikuje kaluže a spod kapoty se, přeci jen trochu kovovým hlasem, ozývá hezká písnička. Děti v autě samozřejmě zpívali také spolu. A tak to deštivé odpoledne uběhlo jedna radost. A všichni se shodli, že naučí golfíka ještě víc písniček. Jirka měl hned nápad, že by ho přihlásil do soutěže nových pěveckých talentů. V kategorii zpívajících aut bych jistě nebyl poslední, smál se golfík. A od toho deštivého dne si často sám v garáži prospěvoval. Čas ubíhal, děti v ulici už byly všechny ve vyšší třídě a všichni si na toho výjimečného golfíka tak zvykli, že jim některé jeho výjimečnosti a legrácky už ani nepřišly jako něco neobvyklého. Jenom když jeli někam s tatínkem nebo s maminkou svými auty, viděli najednou ten velký rozdíl mezi normálním autem a autem pana Honzy. Ale jednou, když přijel pan Honza z dlouhé cesty domů, povídá mu golfík. Honzo, mě ti nějak bolí v motoru a ani zpívat nemůžu, jako bych tam měl něco prasklého. Pan Honza se podíval na tachometr a najednou si uvědomil, že už s tím golfem najel skoro 400 tisíc kilometrů a že by asi potřeboval pořádnou velkou kontrolu. Páni opraváři už pana Honzu znali a slíbili mu, že věnují golfu zvláštní péči a protože chtěli udělat panu Honzovi radost, vyměnili mu celý motor za nový. Když si pak Honza pro golfa přišel, v první chvíli se zaradoval, že má úplně nový motor, ale pak se zarazil. Budete jistě spokojený, pane Honzo, říkal mu vedoucí opravny. Auto jede jako nové, musíte jen ze začátku ten motor trochu šetřit. Když vyjel pan Honza z opravny, opravdu cítil, že auto jede jako po másle. Tak co, jak se ti jede s novým motorem? Zeptal se golfíka, ale tentokrát nedostal žádnou odpověď. V té chvíli Honza trochu zbledl a uvědomil si, že má sice nový motor, ale už ne auto, které mluví a umí různé věci. A opravdu, ať se pan Honza snažil jakkoliv, nic. Děti z ulice golfíka moc prosili, aby něco řekl, nebo si s nimi zaspíval. Bylo ticho. S novým motorem ztratil golf řeč. A protože ten starý motor rozebrali v opravně na součástky, nedověděl se už nikdo tajemství, proč tenhle golf vlastně mluvil a uměl některé skoro lidské věci. Nejsmutnější byly děti z ulice, ale i panu Honzovi občas chyběl ten kovově znějící hlas a jeho někdy trochu drzé poznámky. A tak ani já vám, děti, nemůžu říct, proč ten Honzův golf mluvil, měl rád dorty a uměl se sám řídit po ulicích. Ale kdybyste někdy potkali golf, co mluví, nesmíte se divit. Vy i já víme, že alespoň jeden existoval. A kdo ví, je možné, že někde po světě jezdí ještě nějaký takový. Ale jeho hlas a trochu lidské vlastnosti zatím nikdo neobjevil.

Jak Krakonoš vyhnal čerty z Krkonoš. Už tomu bude hezká řádka let, co byla pod Čertovou horou v Krkonoších založena vízka Dörfl, která byla později přejmenována podle majitelů místního panství na Harachov. Zpočátku jen pár roubených chaloupek a stavení, ale o pár let později zde stála i sklárna a sídlo pana hraběte. Pan hrabě byl vzdělaný člověk a povšiml si, že na úpatí Čertovy hory je velké množství sklářského křemene, ze kterého se vyrábí sklo. A protože zde sklářská tradice má hluboké kořeny, nechal tedy postavit zcela novou sklárnu. Pozval ty nejlepší skláře spod Krkonoší a začal vyrábět. Dílo se dařilo a brzy bylo harachovské sklo známé široko daleko. No a když v Harachově postavili dřevěný kostelík svaté Alžběty, skláři dokázali dokonce odlít i skleněný zvon, který je v kostelíku dodnes. Jenomže to se vůbec nelíbilo bandě čertů, co měli brloch uvnitř Čertovy hory. Byli to lenoši k pohledání, kteří byli tak líní, že jim kdysi v pekle vyhasl oheň pod kotly, protože nepřikládali, ano, bršmazali karty a zrovna jim šel lupen. No a Lucifer je za trest vyhnal z pekla na zem. U všech čertů rohatých krucaj z element, děs, aby to spral, tady už není pro samý člověčí hemžení klid ani na spaní, ani na ty naše čertovské obrázky. Pořád tady někdo courá, rejpá a hraboší se v zemi a buší do skály, jako kdyby rozum pozbyl. Lidí je tu víc, než na nějakým vyhlášeným candrbále. To i v pekle byl větší klid, blé. A co je nejhorší, odnášejí nám křemen, který když s ním o sebe křísneš, tak hází krásné ohnivé jiskřičky a voní po pekle. To nám byl čert dlužen. Rozčiluje se čert Karbund, až se z něj začalo kouřit. Kdybych měl rohy, tak je všechny potrkám, že by se nestačili divit. Přidal se k lamentování čert Lysohlav, který přišel o rohy, když z dlouhé chvíle soupeřil na louce s černým kozlem v trkání. Rozpálil se čert Tjuťa. On vlastně ani nic jiného říct neumí a zrovenka právě proto si vysloužil jméno Tjuťa. No, co vám budu povídat? Harachov se neustále rozrůstal a tak se stalo, že dokonce ani v zimě neměli čerti uvnitř Čertovy hory klid, protože ještě ke všemu z hory do údolí začali sjíždět lyžníci Nasky, kterým ještě jako na potvoru říkali čertovská prchinka. A to už bylo i na čerty moc. I rozhodli se proto, že požádají o pomoc peklo a přivolejí čerta první kategorie, doktora Beltebora. Volám, volám pekelnou bránu, žádost pekelnému pánu. Poníženě peklo prosím, s Beltéborem mluvit musím. Dlouho jsem nic nežádal, teď už to však nejde dál. Tvoj, tvoj, tvoj, Beltébore, při mě stůj. V ten moment se před nimi objevila ohromná ohnivá koule, plná kouře a sirného smradu a z ní vystoupil čert první kategorie, doktor Beltébor. Zapráskal bičem a spustil. Usta pekelníků a největších pekelných much. Pekelných muk. Vy jste si to ale zavařili, bandolína. Pán pekel vás už nechce ani vidět a musíte již napořád na zemi sloužit. Ale abyste věděli, že mám pochopení, poradím vám, jak byste se mohli do pekla vrátit. Musíte však sami najít tajný vchod, který se nachází někde v kotelních jamách, nebo jak místní horáci říkají, v kotli, který je liščím hřebínkem rozdělen a nedaleko odtud mezi dvoračkami a mísečkami leží. Hej!
Poté si odplivl a zmizel stejně tak, jak se objevil. Čerti na to zírali s vyplazenými jazyky a taky se trochu třásli. Ale ne strachy, nýbrž zimou, protože se nějakým kouzlem, o kterém si mysleli, že už dávno zapomněli, přenesli rovnou do kotle, kde teda na rozdíl od těch kotlů pekelných byla pěkná zima. Čerti okamžitě začali hledat, kde nechal čert díru. Trhali trávu a mech kolem mechového jezírka. Kopity převraceli kameň, lámali kleč, škůbali zimoles a borůvčí. No děs a hrůza na tu pekelnou spoušť a řádění po ledě. V té chvíli z čistého nebe zařmělo a nad nimi stál pán a vládce hor, Krakonoš. Co to tady tropíte, vy bando čertovská? Proč přírodu ničíte a chováte se hůř jak lidi? Čerti ale byli vráži a pěkně navstekaní, takže Krakonoše nepoznali a spletli si ho s Fortem, který si myslel, že když je Fort, tak je skoro tak velký pán jako Krakonoš a chodil po horách dokonce ve stejném mantlu a klobouku jako samotný pán hor. Zmiz, červe bídná, než tě roztrháme na kusy, vyprskl čert lisohlav. Dobrá, jak je libočertiska zpropadený, povídá Krakonoš. Přitáhl svou kouzelnou sukovicí ty nejčernější mraky a z nich spustila taková chumelenice, že nebylo vidět na špičku nosu. Ze svých sklepů vypustil takový mráz, že země okamžitě zmrzla a bylo jasné, že se čerti touto zmrzlou zemí do pekla nedostanou ani za pomoci pekelných kouzel. Navíc ještě povolal větrné spřežení a hromovým hlasem zvolal. To, abyste věděli, jaké to je, když se řekne, že se venku všichni čerti žení. Ať vás tu vy holoto čertovská už nikdy nevidím, sic se vám zle povede. Čerti konečně pochopili, s kým mají tu čest a vystrašili se tak, že vzali nohy i kopita na ramena a pelážili směrem do kraje. Mazali si to kolem Waldheimu, údolím dolů k Jilemnici, dále k horkám a Nové Pace a zastavili se až někde u Jičína. V kotli po nich zůstala jen trocha toho pekelného smradu, ale s tím si vítr brzy poradil. Samozřejmě, jak už to tak s čerty chodí, za chvíli už zase budou vystrkovat růžky, tropit neplechu a dozajista vyvádět všelijaké čertoviny. Protože čert vždycky čertem zůstane. Dokonce bych dal ruku do ohně za to, že si s nimi místní výčině rozhodně ještě užijí svoje. Ale to už je zas jiný příběh. Jenom ničit přírodu se holt nevyplácí. A to platí nejen pro lidi, ale i pro čerty. V pekle možná vládnou síly pekelné, však v Krakonoších je pánem od jak živa Krakonoš. A díky tomu už na Čertově hoře, neboli Teufelbergu, žádného čerta nepotkáte. A místní horáci tak mají o trochu klidnější spaní.

Uplynul už podzim a nastala zima a pan Blahoš marně vyhlížel ze skladu, zda už tu není ten, koho mu přislíbil černokněžník. Avšak nikdo nepřicházel.

0: Nastalo jaro a pan Blahoš ze samého čekání už byl netrpělivý. Až jednoho dne vyšel ze skladu a vidí, jak nějaký pán přichází od hlavního nástupiště a s ním malý chlapeček, který vlastně ani nejde, ale poskakuje a pobíhá a každou chvilku vběhne mezi koleje. I rozběhl se k chlapečkovi, aby mu vyčinil, když tu slyší, jak chlapeček volá na dědečka: Dědečku, proč ta mašinka leze z kůlničky? A pan Blahoš si náhle vzpomněl na slova velkého černokněžníka Zababy. A tak pan Blahoš řekl: Jak pak se jmenuje ten váš chlapeček? A dědeček řekl: Jmenuje se Pavlíček. My mu doma říkáme Pašíček. On má strašně rád mašinky a vůbec každé nádraží. Pan Blahoš se dal do smíchu, protože ještě nikdy neslyšel, že by nějaký chlapeček měl takové směšné jméno. A zavolal: Pašíčku, pojď sem. A Pašíček přiběhl a zeptal se: Pane železničáři, proč ta mašinka není celá v kůlničce? To je proto, že je tak strašně dlouhá, že se nám do žádné kůlničky nevejde. A proč je tak dlouhá? Protože je to mašinka, kterou postavil černokněžník Zababa. Nemůže nikam jezdit a my se tu všichni nad tím trápíme, protože nevíme, co si máme počít. Potřebovali bychom místo ní mnoho obyčejných lokomotiv, ale nemůžeme si je koupit, protože ta černokněžnická mašinka nás stála tolik peněz, že už žádné nemáme. Pašíček chvíli přemýšlel a pak řekl: Proč si tedy neuděláte mašinky z té velké? Pašičku, to by asi sotva šlo, pochyboval pan Blahoš. Avšak Pašiček se smál a řekl: To je jednoduché, vezměte pilu a mašinku rozřežte, koleček má až dost. Když to pan Blahoš uslyšel, zase si vzpomněl, co řekl černokněžník Zababa, že přijde k němu někdo, kdo nemá nic společného s nádražím, a ten, že je vysvobodí od kouzelnické mašinky. Ano, už je to tak. Pašíček nás vysvobodí, řekl si pan Blahoš a hned zavolal telefonem nejvyššího pana železničáře. Když přišel, tak mu pan Blahoš všechno vyprávěl a ukázal na Pašíčka. Nejvyšší pan železničář řekl smutným a unaveným hlasem: Jak bychom z ní mohli udělat mnoho malých mašinek? Má sice spousty koleček, ale jen jeden komínek. A to přece víš, že každá mašinka potřebuje komínek, aby mohla kouřit a pouštět iskry. Pašíček se znovu usmál a řekl: Tak si udělejte komínky z toho, co vám zbude, až mašinku rozřežete. Sotva to dořekl, začal se nejvyšší pan železničář usmívat a řekl: Pašičku, ty jsi nás všechny zachránil. A hned se otočil k telefonu a volal odtud do všech továren po celém Smíchově. A neuplynula ani čtvrt hodinka a už se začali ze všech stran zbíhat dělníci. A práce jim šla od ruky a za chvilku byla veliká mašinka na 10 kusů a každá nová mašinka měla nejméně 3 páry koleček. Ale jen u jediné byl komínek. Ty ostatní byly bez komínků. A tak pozbírali všechny kousky, které odpadly, a slévači a kováři je spojili do takové dlouhé roury. Když rozměřovali komínky, Pašíček začal počítat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a pak se zaškobrtl, protože počítat ještě dobře neuměl, 8 vynechal a řekl hned 9. Přišli na to, až když bylo všechno hotovo. I řekli nejvyššímu panu železničáři, co se stalo, ale ten se vůbec nezlobil a řekl: Co na plat? Jedna mašinka zůstane bez komínku. A víte co? Uděláme z ní elektrickou mašinku a bude vozit vlaky na hlavní nádraží. Alespoň nebude v Praze tolik kouře. všichni se radovali, jak moudře nejvyšší pan železničář rozhodl, a pak se postavili do řady a nejvyšší pan železničář řekl: milý pašičku, děkujeme ti, zasloužíš si odměnu. A dal pašičkovi lístek, na kterém bylo napsáno, že pašiček smí jezdit všemi mašinkami, ať je to kdy chce a kam chce. Všichni zavolali sláva pašičkovi a pašiček s dědečkem odjeli k babičce do Všenor.
1: Jak vodník rozesmál malého smutného klauna. Bylo krásné letní odpoledne. V mírném vánku se na rákosí houpaly vášky a tu a tam líně kvákla žába. Na kraji rybníka ležel v mělčině sumec a jen občas se převalil ve sluncem rozehřáté vodě. Vodník Žblabuňka seděl na vrbě a také odpočíval. A jak tak sedí a lenoší, zaslechl najednou nějaké podivné břinkání a troubení a jakoby bubnování. Táhlo se to odněkud z veliké dálky, ale každým okamžikem to bylo o malonko hlasitější. Vodník se rozhlíží, ale nikde není nic vidět a ten randál se přibližuje a je čím dál tím silnější. I ten sumec v mělčině se přestal převalovat a zajel ke dnu.
2: Ale vždyť je to muzika, ožil Žblabuňka, že by muzikanti ze vsi.
1: Ale muzikanti ze vsi to nebyli. Vodník natahuje krk jako užovka hlavu z vody.
2: A najednou teď tam dole u spáleného mlýna, spoza mlýna vyšel slon. Vodník div nespadl z vrby a za slonem vyšly bílí koně s huňatými chocholy na hlavách a stříbrnými uzdami a táhnou barevné maringotky. A teď muzikanti, celá kapela. A muzikanti hrají a břinkají a za nimi jdou klauni, žongléři, kouzelníci a polikači ohně, kejklíři, tanečnice v nadýchaných sukinkách a provazochodci, medvědář s medvědem a klece se zvířaty, krotitel s opicí na rameni a nakonec jde žirafa s dlouhým krkem jako kostelní věž. A kolem toho pobíhají, povykují a křičí děti ze vsi. Ale vždyť je to cirkus,
1: zaradoval se Žblabuňka a najednou byla louka vedle rybníka plná pokřikování a prospěvování. Někdo troubil na trumpetu a do toho řval lev a pobíhaly tanečnice a za chvíli stál na louce obrovský stan.
2: To je šapito, cirkusový stán, vysvětloval vodník jednomu malému pulci, který zvědavě vykukoval z vody. A teď upaluj domů, to není nic pro tebe.
1: Když se setmělo, rozzářil se cirkusový stan tisíci barevnými světly. Kapela vyhrávala a u vchodu do stanu se tlačilo plno lidí ze vsi. Přišel dokonce i pan starosta. Vodník si tu podívanou nechtěl nechat ujít a šel taky. Svátečně se vystrojil, za klobouk si strčil rákos a sedl si hned do první řady, aby dobře viděl. A už to začalo. Domané, že se důstojně vkolébal slon. Obecenstvo jenom vzdychlo, jak byl veliký. A za ním cvičené opice, kouzelník a mořská pana v sudu, koně, co umějí tancovat a klanět se, a fakír, co si lehne na hřebíky, jako by to byla peřina. Pod kopulí stanu létali cirkusáci z jedné hrazdy na druhou a úplně až nahoře ve špici chodil někdo po provaze. Vodník Žblabuňka na tu nádheru koukal ani nedýchal. Potom přišel krotitel ve zlaté uniformě jako císařský generál. Měl obrovské kníry nakroucené nahoru do špičky a v ruce držel dlouhý bič.
2: Je,
1: ten má kníry jako náš sumec, pomyslel si vodník, ale sumec je má víc dolů. Za krotitelem vběhli do manéže lvy. Sedli si na velké barevné krychle, řvali a cenili zuby. Kapela přestala hrát, jako když utne. Jenom malý buben bubnoval. Největší lev otevřel tlamu a krotitel mu do ní strčil hlavu. V tom okamžiku lev tu svou obrovskou tlamu zavřel a lidé si mysleli, že lev krotiteli hlavu ukousl. Ale najednou lev zazýval a krotitel živý a zdravý se ukláněl na všechny strany a práskal bičem.
2: No to jsou mi věci,
1: kulil vodník oči.
2: To musím doma taky vyzkoušet, ale raději se sumcem, ten nemá zuby.
1: A už přiběhli klauni. Měli pestré plandavé šaty, obrovské boty a pomalované obličeje. Skákali, dělali kotrmelce, tropili si žerty z ředitele cirkusu i z obecenstva. No to se divákům moc líbilo, nejvíc dětem. Když se žblabuňka vracel z cirkusu domů, povídá si,
2: no, bylo to krásné, ale ten nejmenší klaun byl nějaký smutný.
1: Měsíc svítil jako rybí oko a rybník se v měsíčním světle jenom třpitil. Vodník ještě obhlédl, jestli je všechno v pořádku a už chtěl zmizet pod vodou, když se na stavidle něco pohnulo. Žblabuňka kouká, on tam někdo na stavidle sedí. Má to pestrý šaty a pomalovaný obličej. Je malý, smutný klaun. Vodník přišel blíž a potichu, aby malého klauna nepolekal, pozdravil. Klaun zvedl hlavu a upřel na vodníka své velké smutné oči. Až blabuňkovi se zdálo, že se v měsíčním svitu na klaunově pomalované tváři zaleskla slza.
2: Ty jsi taky klaun?
1: Zeptal se malý klaun.
2: Ne, já jsem vodník, řekl žblabuňka. Možná, že tak trochu vypadám jako klaun, ale klaun nejsem.
3: Vodník, a co tady děláš?
2: No, já tady bydlím, řekl žblabuňka a ukázal na vodní hladinu. V noci jsem pod vodou a přes den se starám o rybník, víš, a taky pomáhám lidem.
3: To je dobře, že pomáháš lidem, řekl malý smutný klaun. Aspoň někoho máš, kdo tě potřebuje.
2: No, ještě mám ryby a vodní víly, řekl vodník.
3: Já nemám nikoho,
1: řekl malý klaun.
3: Mě nepotřebuje nikdo.
1: A pokrad mu si rukávem utřel oči, aby to vodník neviděl, ale tento stejně zahlédl.
2: Jak to, že tě nikdo nepotřebuje, divil se žblabuňka. Každý večer rozdáváš smích a dobrou náladu. Já jsem tě viděl v cirkuse a moc se mi to líbilo.
1: Malý klaun vzdychl.
3: Mě nerozesměje nikdo. Já už jsem rozdal tolik smíchu, že už pro sebe žádný nemám. Na mě už žádný nezbyl.
1: Vodník se poškrábal na hlavě. Bylo mu malého smutného klauna líto. Rád by mu pomohl, ale nevěděl jak. A najednou dostal nápad.
2: A víš ty co? Ty jsi mě rozesmál v cirkuse a za to teď rozesměju já tebe.
1: A než k tomu mohl malý klaun něco říci, vodník Žblabuňka se uklonil, zrovna tak, jak to dneska viděl v cirkuse. Malý smutný klaun seděl na stavidle a svýma velkýma vážnýma očima vodníka pozoroval. A ten se činil, jako kdyby dělal klauna po celý život. Rozepnul si svůj dlouhý zelený kabát a na hlavu si posadil veliký list blatouchu. Pak se rozeběhnul, skočil na hladinu rybníka a klouzal po vlnách. Potom se houpal chvíli na vrbě, kvákal a nafukoval si jako žába a všelijak se šklebil. A když začal dělat na vodní hladině kotrmelce, malý smutný klaun se trochu pousmál. A vodník vyplazoval jazyk, hýbal ušima, pískal na rákosovou píšťalku, ale schválně falešně, a koulel očima. Pak mu z rukávu začaly vyskakovat žáby, ale to už se malý klaun smál na celé kolo. Žblabuňka se doklouzal po hladině rybníka až před stavidlo, na kterém rozesmátý malý klaun seděl a uklonil se.
3: Bravo, bravo!
1: Tleskal malý klaun a už vůbec nebyl smutný. Vodník si utřel spocené čelo a zafuněl.
3: No, není to lehké být klaunem.
4: A teď už nebudu nikdy smutný?
1: Zeptal se malý klaun. Žblabuňka zavrtěl hlavou.
3: Už nikdy, ale kdybys chtěl, můžu ti ještě dát kouzelný letní nový květ na zahnání smutku.
1: Malý klaun vykulil své velké hnědé oči.
4: Kouzelný letní nový květ? A ten bys mi opravdu dal?
3: Dal, řekl vodník. Ten zažene každý smutek. Mám to vyzkoušené, dodal ještě.
4: Ten bych chtěl,
1: řekl malý klaun.
4: Ten bych moc chtěl.
1: Žblabuňka šáhl do šosu a vylovil bílý letninový kvítek.
3: Tady je, řekl. A dobře ho opatruj.
1: Malý klaun si prohlížel svýma velkýma hnědýma očima letninový květ.
4: My máme u nás v cirkuse taky kouzelníka,
1: řekl.
4: Ale vyčarovat kouzelný kvítek proti smutku by určitě neuměl.
1: Potom poděkoval a utíkal zpátky do cirkusu. A vodník slyšel, jak si cestou prospěvuje. Druhý den večer seděl Žblabuňka v cirkuse zas. A když přiběhli klauni, plácal, až mu stříkala voda z rukávu. A klauni se tužili, dělali takové legrace, až se cirkusový stan smíchem otřásal. A nejlepší ze všech byl malý klaun. Však mu také diváci tleskali nejvíc. Ředitel cirkusu stál ve své parádní uniformě u vchodu do manéže a jenom pochvalně pokyvoval hlavou. Když se na konci představení všichni cirkusáci klaněli a loučili s diváky, zadíval se malý klaun svýma velkýma hnědýma očima na vodníka. Pak na něj šibalsky jedním okem mrknul a nenápadně ukázal na klopu svého pestrého kabátu. Měl tam zastrčený malý, bílý letninový kvítek. Druhý den hned z rána cirkus odjel. Na louce, v místech, kde stála manéž, zbylo jenom velké kolo podupané trávy a pár přetržených vstupenek, se kterými si pohrával vítr. Vodník Žblabuňka se už nikdy s malým klaunem nesetkal, ale od ostatních vodníků, kteří také cirkus viděli, se doslechl, že je pořád veselý a všichni ho mají rádi. A když tak jednou večer za svitu měsíce seděl Žblabuňka na vrbě a vzpomínal na malého klauna, potichu, jen tak pro sebe, si zabručel.
3: A jestli pak on by se na mě zlobil, kdyby se dozvěděl, že to s tím kouzelným kvítkem nebyla tak docela pravda. Že se mu dal ale úplně obyčejný leknín z rybníka.
1: Potom zavrtěl hlavou.
3: Ne, určitě by se nezlobil. Když mu to pomohlo, tak to vlastně ani žádná lež nebyla. Když se to tak vezme, on to vlastně kouzelný kvítek byl.
1: A vodník se zadíval na hladinu rybníka zalitou měsíčním světlem. A v tu chvíli se mu zdálo, že vidí velké hnědé oči malého klauna a to jedno velké hnědé oko na něj šibalsky mrklo.

0: Rok jak kolo točí se, dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Po svaté Tereze mráz po střechách poleze. Je říjen, den se pomalu krátí a zimice se plíží po střechách.
1: Tamhle rostou jeřabiny.
2: Já natrhám šípky.
1: A Polinko, poběž, ještě nazbíráme žaludy.
3: Hele, holky. Co tady děláte?
2: Sbíráme žaludy na korále.
4: My vám pomůžeme.
2: Martine, já tě viděla.
4: Je, já mířil do košíku.
0: U Vojtů se ženské scházejí drát peří na peřiny pro Mařenku Tomšovou do výbavy.

0: Hádejte, co je to? Sletěl pták bez pirák na náš strom bez listák. Přišlo na něj bez zubátko, sežralo to bez peřátko.
1: To ví každej, mráz a slunce. Dědečku, vyprávějte nám pohádku.
2: Dobře, budu vám vyprávět o Frantovi Nebojsovi. To žil jednou chasník Franta a ten se vůbec nikoho nebál. Jednou za ním přišli, že ve starým mlejně straší. A jestli by se na to nepodíval. Takže jo, Franta přišel ke mlejnu, bylo takhle před půlnocí. Usadil se u stolu a čekal, co bude. Hodiny odbyly půlnoc a v tom... Buh! Stropem prolítli dva čerti a vrhli se na něj. Kde Franta Senelek? Ne, nadarmo mu říkali Nebojsa. Popad ty čerty za flígr a nese je ven. Tam je hodil do strouhy, jen to žduňklo. Čerti se chytili mlýnskýho kola a vyjeli z vody a prosili, ať je Franta zachrání. Franta se jim chechtal, ale pak se nad nimi slitoval. Sundal je z kola, ale museli slíbit, že už nikdy ve mlejně strašit nebudou.
3: Oje.
2: Ty mu to slíbili a rádi. Vzali nohy na ramena a byli fuč. A Frantovi zůstal mlej. Mlel obilí sedlákům ze široka daleka. A taky se oženil a měl se dobře. To proto, že se nebál ani čertů.
0: To my bychom se vůbec nebáli.
1: Nebáli.
0: A klidně bychom šli v noci třeba
1: na hřbitov.
2: O dušičkách?
0: Třeba o dušičkách.
2: Ale o dušičkové noci vystupují duchové mrtvých z hrobů.
3: Václave, nestraš je. Žádní duchové nejsou.
2: No, ty jsi pěkná tykvička. Ty se mi přesně hodíš.
1: Dětem prý duchové neublíží.
0: My se nebojíme. Jako Franta Nebojsa.
1: Duch, tam je duch.
4: Pojďte ke mně, duchové. Vy jste zděrsi slové.
5: Počkejte.
2: Safraporte, kdo to sem dal?
0: Ten duch mluví jako děda Koudelka.
1: Dědo, my jsme se vůbec nebáli. Hned jsme poznali, že nejste opravdovej duch.
2: No jo, naštěstí jsem ještě živej.
0: To je ale strašidlácký strašidlo.
2: Svátek dušiček. Když na dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy oznamuje.
3: Jo, jo, a stromy už zežloutly. Co jsi to Václave v noci prováděl?
2: Libuško, hádej, co je to. Sletěl pták bez listák?
3: Ale díti, to byl pták bez perák.
2: A teď já vím. Tak ten pták sletěl a...
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dědo, potřebovali bysme nějakou tykvi.
1: Tykev, takhle velikou.
3: Na co tykev a takhle velikou?
2: To je tajemství. Musíte ty tykve pořádně vydlabat, aby se neskazily.
1: To budou holky koukat.
0: Pořádně postrašíme. Strašidla.
1: Ale taky krásný.
6: Kluci složili zkoušku odvahy. Teď už ví, že strašidla jsou jen pověra. Kdo ji uvěří, ten ducha uvidí.

0: bylo zase dobře. Sluníčko se vrátilo z veliké dálky a bylo úplně nejblíž k lesíku Hůrce, jak jenom být mohlo za celičký rok. A tak byl den najednou nejdelší a noc zase letos úplně nejkratší. Ale strýček Měsíc si z toho pranic nedělal, protože měl za celou zimu a jaro nevídané po tom tmavomodrém nočním koberečku nebeském naběháno až běda, jak hlídal všechny ty zlaté hvězdičky, aby se nerozutekly a každá svítila na místě, které už zná. Bůby chodil už hodnou chvilku po lese a pořád ne a ne připadnout na to, co s volnou chvílí, když se ani Tereska, ani Cyril, dokonce ani zajíc Kryšpín ještě neukázali. A protože asi zase překročil kořínek pro zabloudění, byl najednou tam, kde vůbec nechtěl, aby dneska byl. Jak se tak rozhlíží kolem a neví kudy kam, uslyšel najednou dráče prapodivné mlaskání, veliké odfukování, rychlé zadupání a nakonec pořádné žuchnutí. Dráče za hlasem a ono tam zvířátko pruhované jako jezevec Adalbert, ale ten to nebyl. Štětinaté s protáhlým čumáčkem a vzadu kratonký ocásek. Malé bylo, to se muselo poznat, tak ještě něčí mláďátko.
1: Teď honem nevím, kam s tebou.
2: Já taky nevím, kam s tebou.
1: Já jsem dráče Bůby a zapomněl jsem se narodit do pohádky.
2: A já jsem zase pro změnu divoký pašik Bivoj.
0: Představilo se na oplátku zvířátko s černými a zrzavými proužky od hlavy až k ocásku.
1: A proč si divoký Bivoji?
2: Říkají divoké prasátko. Žijeme v lese a na polích a tak nám říkají, že jsme na divoko.
1: Já půjdu do školy, ale až s podzimkem. Tak ovšak v lese ještě nevím.
2: Já půjdu do školy taky až s podzimkem.
1: A kde máš maminku?
0: Staral se Bůby, protože on měl jenom kmotříčka a už dávno věděl, že všechna mláďátka v lese maminku mají a on, že jí má také, ale v pohádce.
2: Tak to bude tedy dneska asi sekec mázec, když se na to ptáš. Hned po ránu jsem se totiž ztratil v lese. Ale mám ještě 5 bratříčků a 4 sestřičky. A tak si myslím, že než je maminka přepočítá, budu zase doma.
1: Ty máš ale legrační čumáček, Bivoj.
2: To není čumáček, ale rypáček. A je to náramná věc, když potřebuješ rýt kousek pod zem.
1: Víš co, Bivoji, to bychom si ještě mohli asi chvíli hrát, než půjdeme do školy. Oba.
2: To bychom mohli. Sice. Ale já mám pořád okrutánský hlad. Musím schánět. Pořád dokola jenom schánět. No, abych se naučil. Jestli ale mermomoci chceš, můžeš si se mnou zajít na bukvice.
1: A co je chodit na bukvice?
2: Bukvice? To je náramná dobrota. Padá to ze stromu. Musíš si najít nějaký buk. Hledáš a máš. Jenomže jich musíš mít hromadu. Jinak se nenajíš.
1: Já ti najdu celou hromadu, Bivoji, když máš hlad. Na bukvice. Já vím, kde je buku.
0: A tak tedy, že se půjde. Když došli na ostružinovou paseku, dalo se dráče kolem břízek mezi smrčky malé, které tu čekaly, až o kousek povyrostou zase. Chvíli, ale jenom malou, šli podél potůčku rokyťáku a už byli skoro na srnčí pěšině, když to uslyšeli oba dva a najednou.
2: Kdo to volá?
1: To je křepelka Leontýna. Ona schání svých 5 peněz pořád dokola. Asi je ztratila tady, někde, jednou.
2: Proč se jí nepomůže? Víc očí, víc vidí.
1: Já vlastně ani nevím. No,
2: tak jí pomůžeme my? Maminka říkala, že si v lese máme pomáhat. Začneme tam, co naposledy zavolala.
0: A tak se vydali k malé mlítince, která byla modříny obtočená jako do prstínku a odkud uslyšeli volání křepelky Leontýny prvé a nejdřív.
2: Vyhledej přede mnou na jehličí a já potom za tebou pod jehličím.
1: No jo, ale jak těch křepelčích 5 peněz slavných hlavně vyhlíží?
2: Tak to já přeci nevím, ale myslím, že kdybychom nějakých 5 peněz našli, že už je snad nějak poznáme. No určitě.
1: To ví, že poznáme, bivoji.
0: A tak se dali do hledací práce. Dráče chodil do kolečka kolem a mohlo si očíčka vykoukat pod jehličí, jak hledalo křepelčiných 5 peněz. Za dráčetem hned o kousíček zpátky maličký bivoj s rypáčkem zapořeným hluboko a zůstávaly za ním černé čárky, jak obracel jehličí hned na jednu a hnedle zase na druhou stranu. Chodili a chodili, ryli a ryli, a tak si vůbec nepovšimnuli, že jsou pod jasanem zrovinka tam, kde má sova anděla školu pro lesní mláďátka, jenomže tu právě nebyl vůbec nikdo, protože už byly lesní prázdniny letní. Už měli rozrytý hezký kousek lesa, když dráče uhlídalo něco, co neznalo docela vůbec a nevidělo nic takového, co živo.
1: Už to mám, bivoji. Asi.
0: A ono opravdu a jistě. Byla tu velikánská hromada jehličí urovnaná, o hodně větší, než bylo dráče samo. Chvíli ji s bivojem okukovali z každé strany jeden a potom bivoj rozhodl za oba.
2: Podíváme se dovnitř. Určitě je tam těch tvých křepelčích 5 peněz. Něco se tam hýbá.
1: Myslíš, bivoji, že se 5 peněz hýbá?
2: A něco tam je?
0: Věděl bivoj a už ryje rypáčkem v hromadě ze samých uschlých smrkových jehliček a malinkatých větviček. Jenomže právě v tu chvíli začalo po celé celičké hromadě jehličí veliké pobíhání a stěhování náramné. Malinkatí broučkové nosili sem tam bílá zrníčka a nevěděli, kam se podít. Běhali sem a běhali tam, ale vždycky v řádce za sebou, jako do řetízku.
1: To bílé bude asi těch našich 5 peněz.
2: To se ještě uvidí, jestli jenom 5, nebo jestli víc.
3: To by mě tedy zajímalo skutečně, co tady vy dva zkoušíte u mraveniště.
1: Hledáme křepelce 5 peněz, Krišpíne, tady s divokým pašíkem bivojem.
3: Ať mě psi prohánějí celý den, jestli někdo někdy vůbec viděl křepelčích 5 peněz. To mi teda pověz. To ona Leontýna jenom tak volá, aby jí bylo slyšet. Jak tě, živo, žádných 5 peněz opravdických neměla. To je jasné, jako 5 mrkví v řadě. Ještě tak ty lesní penízky. Bivo je už hezkou chvíli hledá jeho maminka Bachyně Šárka a myslím, že bude pod jeho proužky dneska ousko v kožiše, až se ti dva potkají. A podívejte, co jste udělali. Rozhryli jste mraveniště a teď nemají mravenečkové kam uložit svoje nenarozená mláďátka. Vy dva.
1: Kde mají mravenečkové mláďátka?
3: To je pořád vyptávání. Mláďátka jsou ty bílé larvičky.
1: Tak My to honem nárneme zpátky.
3: Tak to už teda nepomůže, to teda ne. Kdo jim tam nadělá jejich chodbičky, ty chytrej, malej, pohádkovej? Aha.
2: Chodbičky teda neumíme. Ještě tak brázdičky.
4: Jak můžeš mluvit, Kryšpíne? Vždyť ty jsi nechodil do lesní školy.
0: Ozvalo se nad nimi a ona to sova anděla. Kryšpín se malinko přikrčil, potom se podíval nahoru a sklopil uši. Jak to zajíci dělají vždycky, když se malonko stydí. Pro samé běhání v polích totiž na školu úplně zapomněl a teď honem nevěděl, co pověděl správně a co zase ne.
4: Mravenci žijí pod zemí. A také je tam jejich maminka královna. Tam také jejich královna klade vajíčka, arciže. Tam jsou i malé larvičky. Hromada jehličí je chrání před deštěm a zimou. Ale správné je, že se mravenčí stavba bořit nemá. To tedy zase ne.
0: Pověděla po svém způsobu sova anděla a dvakrát zavřela a zase otevřela své velikánské oči jako lampičky do tmy.
4: To všechno se naučíte, až přijdete letos do školy. To tedy zajisté. A ty bys měl přijít také, Kryšpíne.
3: Když já nemám vlastně kdy, pořád běhám ze strachu před psy.
4: Musíš se učit, abys věděl. Už potom tolik nepoběžíš? Inu ano, arciže.
1: A jak zachráním ty mravenečky malé, andělo?
4: Nechte tak. Mravenečkové si postaví mraveniště jiné. Oni jsou totiž z celého lesa nejpilnější. Pořád jenom pracují. Nevzpomínáš si, Bůby, jak jsem říkala Inu arciže, že právě mravenečkové mi pomáhají se školou, že vždycky uklidí, co mláďátka rozhází, jak jinak.
0: Řekla nakonec sova anděla, která byla v lesíku hůrce pro moudrost a učila všechna mláďátka lesní moudrosti z veliké knihy života. A že si půjdou po svých, protože Bůby slíbil, aby Voj se těšil na bukvice. A tak zase šli a šli, až se ocitli u tří dubů, kde ostávala veverka Tereska.
1: Tady máš hned tři buky.
2: No jo, ale bukvice tu nevidím.
1: Musíme hledat po pořádku jako prvek křepelčí peníze.
2: Ať se dívám, jak se dívám, bukvice pořád ještě nevidím.
5: Tak co jste tady vy dva ztratili, že hledáte s nosem u země?
1: Hledáme bukvice, Cyrile. Tady Bivoj je hrozně rád a potřebuje jich hned celou hromadu.
5: A proč hledáte bukvice po dubem, když bukvice rostou jenom na buku? Aha.
2: Chce to mít hebitost lasice, když ho

Proč už ti nikdo nepoví, že jen tak šedý les je věčně bez peněz? Jen četví, co máš za lubem, když hledáš právě

0: se ti povedlo náramně dobře, Buby. Říkal jsem přeci docela jasně. Bukvice rostou na buku.
1: Víš, já ještě nebyl ve škole. Bývojí, jen si vzpomeň. Já nevím, jak buk vyhlíží.
0: No, já vlastně taky nevím. Poznám jenom bukvice. Pořád s rypáčkem dole, nahoru se nepodívám.
2: Až půjdete s podzimkem do školy, všechno se oba naučíte.
3: Ozvalo se nad nimi. A ona to zase pro změnu dneska veverka Tereska a hned dolů a podává oběma kamarádům po hrstičce lesního mlsání.
4: A žaludy bys neskusil?
3: Zeptal se najednou divokého pašíka Cyril, který už dlouho nic nepověděl, až by se jeden divil.
4: Já myslím, že divočáci všechno. A když všechno, tak i žaludy. A na dubu rostou žaludy a těch je tady habaděj.
0: Tak teda nevím. Já ještě asi nikdy žaludy neviděl. Jsem tu s váma v lese teprve od zimy.
3: Přiznal se divoký pašík Bivoj. A tak zkusili dávat pašíkovi žaludy. Bůby sbíral a ježek Cyril sbíral a veverka Tereska je potom v zástěrce nosila k Bivojovi, který čekal pod dubem a počítal, co našli. A žaludy mu chutnaly náramně.
1: Vidíš, že nemusíš jenom bukvice. A žaludů ti nazbírám, co Tereska dovolí.
3: Radovalo se dráče, že nakonec kamarádovi přece jenom našlo něco proti věčnému, divokému, bivojímu hladu. To už si ale sluníčko vyměnilo zlatou čepičku na denní tancování za červenou, za tu, co mělo jenom na spaní, a položilo si svoji krásnou pramínkovou hlavičku do modravých pološtářků, které mělo jenom pro to nové léto letošní. Také Bůby a pašík utíkali do svých pelíšků a těšili se, až se zase potkají, ale ze všeho nejvíc se těšili, až půjdou s podzimkem do školy a naučí se znát, který strom je který, jak se jmenují všechny travičky a kvítečky v lese, ale hlavně, že tam potkají všechna mláďátka z lesa a budou mít nové kamarády pro lesní přátelství.

0: Zamilovaný byčiště.
1: Byl máj, měsíc lásky. Městečko zasáhl obzvlášť prudce, neboť se stala takřka neuvěřitelná věc.
0: Žák byčiště se začal česat. Štětinatý obuvníkův syn si ušetřil korunu, další dvě vyhrál v čáře a za tento obnos si v drogérii zakoupil hřebínek zelené barvy.
1: Pak se pokoušel zušlechtit svou zarostlou kakadu a věnoval neposlušným čupřinám podstatnou část dne.
0: Zejména, když ještě vyměnil prach za kulaté zrcátko, kde kdo nad tím žasl. Ale nejvíc z toho byly vyjevení žáci Kopyto a Mňouk.
1: Znali ukoptěného ježatce dost dlouho, než aby je to pořádně nevyvedlo z míry.
0: A když se pak byčiště vysmrkal na stupínku do téměř čistého kapesníku, spozornil i učitel Pěnička.
2: Byčiště? Až dosud si k utírání nosu používal výhradně rukávu, no a nyní si počínáš skoro jako civilizovaný člověk. No, nepopírám, že jsem tím příjemně překvapen. Jsi dokladem toho, že ani ten největší arcilotr není pro společnost nikdy zatracen. Já doufám ovšem, že ve svém úsilí nepolevíš a naopak si povedeš stále lépe. Jen by mě zajímalo, co je příčinou tvé nečekané proměny.
1: Tuto záhadu ovšem byčiště neobjasnil. Pouze celý zrudnul a znovu se vysmrkal.
0: Krátce poté prohlásil v samoobsluze byčiště starší.
3: Ten náš kluk není normální. Začal si mít uši a dokonce na mě loudil peníze, aby si mohl koupit pastu na zuby. Takový holomek a chce mít voný dech. Jestli to takhle půjde dál, tak budu vydělávat pouze na hygienu.
4: No buďte rád, konejšlo ho kdosi. Víte přece, že čistota je půl zdraví.
3: Jenomže čistota nemusí stát majlant. Mě táta ostříhal do hola, abych neměl vši. A jinak mě občas hodil do necek nebo pod pumpu. Zuby jsem si čistit nemusel, jelikož jsem spadl ze střechy hasičské zbrojnice pusou rovnou na žebřiňák. Po této události jsem byl bez zuby jako kojenec. Dokud mi nenarostly zuby moudrosti. Za to kluk mi začíná dělat vážné starosti. Ještě si vzpomene, že se lidé natírají vonými mastmi. V takovém případě ho ovšem natřu potěhem.
0: A odešel z krámu obtížen z brusu novými otcovskými starostmi.
1: Žák byčiště se stal záhy středem zájmu širokých lidových vrstev. Kde kdo nad ním vrtěl hlavou?
0: Všiml jsi, Mňouku, byčiště si vycídil boty. Má je jak zrcadlo.
1: Co pak boty, Kopyto? Ale všiml jsi jeho krku a uší? Je vymydlený jako synáček z nejlepší rodiny.
0: To není samo sebou.
1: To je tajemství, které musíme vypátrat.
0: Ale nebude to snadné. Byčiště je byčiště.
1: Hele, nechce se náhodou dostat k filmu?
0: Na to nemá hlas, ale možná, že by chtěl dělat manekýna.
1: Však už to vypátráme.
0: Kopyto s Mňoukem se stavili velice důmyslný plán, podle kterého měli spolužáka sledovat na každém kroku, ale nebylo nutné jej uskutečnit.
1: K velkému překvapení obou žáků se byčiště dostavil sám a požádal je o pomoc.
3: Panové, zapomeneme na staré spory. Jsem v tom až po uši. Jedině vy mi můžete pomoci.
0: V čem?
1: Vysyp to ze sebe a pak se uvidí.
3: Napřed musíte přísahat, že nikomu neřeknete ani slovo. Ani kdyby vás čtvrtili zaživa a pálili vám chodidla žhavým železem.
1: No to snad je přehnaný požadavek. Za takových okolností by mě tvé tajemství mohlo být ukradené.
3: No dobrá, necháme pálení chodidel stranou. Nic takového vám ostatně nehrozí. Ale slibte mi, že nebudete žvanit.
0: Budeme mlčet jako hrob. Nám svěřené tajemství je v těch nejlepších rukou.
1: Tak už nás nenapínej, byčiště. A pověz nám, o co ti vlastně kráčí. Doufám, že to nějak souvisí s tvými vyžalenými kalhotami.
0: Byčiště se zarděl, prohrábil si vlasy a pak ze sebe těžce vyrazil.
3: Znáte Martinu Cimprchovou?
1: Kopyto s Mňoukem si vyměnili překvapené pohledy. Toto pozoruhodné jméno jim ku podivu nic neříkalo.
0: Nedávno se sem přistěhovala. Taková štíhlá blondýnka chodí do 7C.
1: No a? Zvedl obočí Mňouk.
0: Byčiště upřeně zíral do země. Na mě se zkrátka líbí, no. Tak jsem si říkal, jo, no napsal jsem jí dopis. A ona odepsala ti?
1: Otázal se Kopyto.
0: Já jsem ten dopis neodeslal. Chci, abyste mi ho zkontrolovali a opravili chyby.
1: A už lovil z náprsní kapsy kus popsaného papíru.
4: Je vidět, Byčiště, že jsi prozíravý a obrátil ses na správnou adresu. Já příkladně jsem měl z posledního diktátu 1-.
0: Na tato slova Byčiště neodpověděl. Nebylo také třeba, neboť bylo všeobecně známo, že v jazyce českém bezpečně kráčí od 5 k 5.
1: Také dopis, kterým se ucházel o přízeň Martiny Cimprchové, se hemžil pravopisnými chybami.
0: Přesněji řečeno, Kopyto s Mňoukem jich napočítali 27.
1: Ježili se jim z toho zážitku vlasy natolik, že jim Byčiště málem nabídl svůj zelenavý hřebínek.
0: No nazdar, to je tedy otřes.
4: No to snad není pravda. Milý hochu, ty ještě nemáš mít na ženy ani pomyšlení.
0: Na to se tě nikdo neptal. Opravte mi chyby, já to celé přepíšu a všechno bude v pořádku. Nejde jen o pravopisné chyby, Byčiště. Ani po slohové stránce není dopis na vysoké úrovni. Jestli je Martina Cimprchová čtenářkou hodnotné literatury, pochybuji, že ji tento paskvil dojme. Dobrá, tak mi ten dopis sestavte sami. Pro vás to bude snadné.
1: Kopyto s Mňoukem si vyměnili významné pohledy.
0: Víš, to je těžké, Byčiště. Když to uděláme, tak se vlastně dopustíme pořádného podvodu. A to my obvykle nemáme ve zvyku.
3: Jakého podvodu? Prostě napíšete to, co já se smolit nedovedu. Co je na tom špatného?
4: Na tom snad nic, ale považ, co se může stát. My sestavíme jedinečný dopis, který způsobí, že do tebe, Martina, bude celá páv. Podle úrovně dopisu bude hodnotit i tebe a pak se trpce zklame. To, že neovládáš vynětá slova, nemůžeš předjít ani do smrti.
0: Jděte s takovými řečmi k šípku. Jestli mě namíchnete, tak jí zatelefonuji a bude to. Oni náhodou mají telefon. Jak myslíš, Byčiště? Ale já bych měl lepší nápad. Přijatelný pro obě strany. No tak mluv, Kopyto. Milý Byčiště, budeme ti nápomocni, ale jen pod jednou podmínkou. Vstoupíš do doučovacího kroužku jazyka českého a budeš se snažit, abys to dotáhl alespoň na 4. My s Mňoukem si tě vezmeme na starost a vtlučeme ti učivo do hlavy třeba násilím.
3: No to je vydírání. Prosté vydírání. Kdybych na to přistoupil, bude se mi chechtat celá škola. Ze mne chcete udělat šprta.
4: My taky nejsme šprti, ale dovedeme blahopřát dědečkovi k narozeninám tak, aby se z toho nezhroutil. A to by měl umět každý. Jestli ti ovšem za to cimprška nestojí...
0: Hele, to jsem neřekl. Ještě si to rozmyslím a zítra vám dám vědět.
1: A skutečně si to rozmyslel. K nadšení měl daleko, ale přistoupil na to, že se bude pravidelně zúčastňovat do učovacího kroužku.
0: Kopyto s Mňoukem to okamžitě nahlásili učiteli Pěničkovi a ten se málem dojetím rozplakal.
2: No, je vidět, Byčiště, že začínáš mít rozum a vážně přemýšlíš o své budoucnosti. Tak na univerzitního profesora to asi nedotáhneš, ale to také není rozhodující. Buď pilný, svědomitý a tvá cíle vědomá práce zajisté přinese užitek.
0: Při tomhle projevu se Byčiště šklebil, jako když mu někdo nacpal plná ústa pepře, ale dojatý pedagog to vůbec nepostřehl.
1: Nic se však neměnilo na faktu, že žák Byčiště dobrovolně přistoupil ke studiu mateřského jazyka.
0: A je třeba říct, že se opravdu snažil.
1: Docházel do kroužku pravidelně a učil se svědomitě.
0: Brzy mu mohli žáci Kopyto a Mňouk nadiktovat dojemný dopis pro Martinu Cimprchovou a chyby, kterých se dopustil, byly zcela zanedbatelné.
1: I Byčiště začínal být sám se sebou spokojen.
0: Tenhle dopis bych jí už mohl dát. Složím ho na 4 a o velké přestávce ho před ní položím. To bys tomu dál, Byčiště. Někdo tě přitom uvidí a bude z tebe největší šašek školy. A co když Martina přečte na stupínku tvůj dopis nahlas? To, aby ses šel rovnou utopit.
4: Předávat takové dopisy ve škole je krajně riskantní. Nikdy nevíš, co se může stát. Co když se ho zmocní některý z učitelů?
0: Byčiště musel uznat, že tentokrát mají Kopyto s Mňoukem pravdu.
1: Navrhl, že dopis předá líbezné adresátce na cestě ze školy.
0: To už je lepší, pokud ovšem nechodí domů zoufem kamarádek. V takovém případě, Byčiště, by to byl trapas.
4: Strkat někomu do ruky kus složeného papíru taky nedělá nejlepší dojem. Já bych napsal řádný dopis a v obálce poslal na její adresu. To je důstojné na určité společenské úrovni.
0: Jenomže to stojí prachy. Dopisní papír, obálka, známka, vy mě přivedete na mizinu.
4: Láska nesmí hledět na oběti, ale dělej jak chceš, my ti pouze nezištně radíme.
0: Po delším brblání a smlouvání se dal Byčiště přesvědčit.
1: Zejména, když mu Mňouk přinesl z domova dopisní papír a obálku.
0: Následovala poslední etapa pokusu o zblížení.
1: Byčiště s nevšedním úsilím sestavil dopis.
0: Kopyto s Mňoukem jej odborně prohlédli a pak už nestálo milostnému vzkazu nic v cestě.
1: Byl zalepen do obálky, opatřen adresou a odeslán.
0: Dobrých 5 minut přišlapoval Byčiště před poštovní schránkou, než se odhodlal chvějící se rukou dopis vhodit.
1: Kostky byly vrženy.
0: Teď už se nedalo nic jiného dělat, než trpělivě čekat, jak to všechno dopadne.
1: Byčiště vypadal velice nemocně. Oči mu horečně žhnuly a třásl se na celém těle.
0: Také Kopyto a Mňouk cítili podivné vzrušení a byli velice zvědaví, jak bude Martina Cimprchová reagovat.
1: Minul den a nedělo se pranic.
0: Za to následující den všechno vynahradil.
1: Odpoledne se Martina dostavila do školy celá ubulená. Její zarudlé, ale zlostně mžikající oči hledali zamilovaného žáka jménem Byčiště. Konečně ho spatřila.
5: Ty mizero! Ty jsi mi doma pěkně zavařil. Táta mě seřezal řemenem, že místo na učení myslím na kluky. A navíc mi napařil domácí vězení. Tohle ti nezapomenu do nejdelší smrti.
3: Já, Martino, počkej.
1: Leč dívka jeho snů si ho už nevšímala.
0: Byčiště byl neskonale otřesen. Poté se vrhl na Kopyta s Mňoukem. To všechno se zavinili vy. Já sám bych to tak nikdy nespackal.
4: Promiň, Byčiště, prostě v tom směru nemáme dostatek zkušeností. No pochop, že nejsme sňatková kancelář a tvůj případ se značně lišil od těch, které jsme až dosud museli řešit.
3: Jste břídilové a zvorali jste to na můj účet. Pro mne se život stává peklem.
0: Uklidni se, Byčiště.
1: Konejšilo ho Kopyto.
0: Vždyť se vlastně nic nestalo. Holce nářez nikdy neuškodí. Holka, kterou táta pleská, neskazí se, bude hezká. Tak praví staré české přísloví.
6: Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku tort? Pejsek měl mít zítra svátek a kočička narozeniny. Děti to věděli a chtěli pejska a kočičku nějak k svátku a k narozeninám překvapit. Přemýšleli, co by pejskovi a kočičce dali nebo udělali, pak si vzpomněli a řekli, víte co, děti? Uděláme pejskovi a kočičce k svátku tort. Jak řekli, tak udělali. Vzali si na to formičku a uplácali pejskovi a kočičce z písku krásný dort. Navrch dali 5 pěkně bílých kamínků, to byly jako mandle, a dort byl jako opravdivý. Donesli ho kočičce a pejskovi. Tu máte, přinesli jsme vám k svátku a k narozeninám dort. Je moc dobrý, můžete si ho celý sníst. Pejsek s kočičkou si dort vzali. Dělali nad ním ňam, ňam, ňam, ten je dobrý, ten se vám povedl, a dělali, jako by ho jedli. Děkujeme vám, řekli dětem, takovýhle dort jsme jak živi nejedli. Děti z toho měli radost a šli domů.
7: Škoda, že pejskové a kočičky písek nejedí,
6: řekl pejsek kočičce, když děti odešly.
7: Takový krásný dort, to bych si na něm nějak pochutnal. A jestli pak víš, že jsem nad ním dostal náramnou chuť na nějaký opravdický dort. Ale musel by být opravdický, povídám.
8: Také jsem dostala chuť na opravdivý dort. Víš co, však když mám zítra narozeniny a ty svátek, měli bychom si nějaký dort udělat. Jenomže nevím, jak se takový dort dělá.
7: To nic není, to je lehké, to já vím, jak se takový pravý dort dělá. To se do takového dortu dá všecko, co je k jídlu nejlepší, všecko, co nejraději jíš, a pak je ten dort nejlepší. Když tam dáš takových nejlepších jídel 5, tak je 5x dobrý. Když jich tam dáš 10, tak je potom 10x dobrý, ale my si jich tam dáme 100 a budeme mít 100x dobrý dort.
8: To je pravda. Uděláme si takový nejlepší dort.
6: Pejsek a kočička si vzali zástěry a pustili se do vaření. Vzali mouku, mlíčko a vajíčko a míchali to dohromady.
8: Dort musí být sladký.
6: A nasypala do toho cukr.
7: A trochu slaný taky,
6: řekl pejsek a dal tam sůl.
8: A teď tam dáme máslo a zavařeninu.
7: Ne, zavařeninu tu ne, tu já nerad. Dáme tam místo zavařeniny syreček, ten já tuze rád.
6: Tak tam dali několik syrečků.
8: Mně se zdá, že je málo mastný. Musíme tam dát několik špekových kůží.
7: A oříšky, abychom nezapomněli.
6: Řekl pejsek a nasypal tam kornout oříšků.
8: Oříšky jsou dobré.
6: Chválila to kočička.
8: Ale měla by tam jistě také přijít okurka.
6: A dala tam okurku.
7: A kosti, musíme tam přece dát nějaké kosti.
8: A přece nějakou myš. Myš já tak tuze ráda.
6: Vzpomněla si kočička a dala do dortu 4 myši.
7: Tak, a teď několik buřtů, hodně pepřovatých, to je něco pro mne.
8: A teď to hlavní. Přece šlehanou smetanu tam musíme dát.
6: Dali tam plný hrnec smetany.
7: A trochu cibule.
8: A čokoládu.
7: A omáčku.
6: Tak do toho svého dortu dávali a míchali všechno možné. Dali tam i česnek a pepř a namíchali tam sádlo a bombóny, škvarky a skořici, krupičnou kaši a tvaroh, perník a ocet, kakao a zelí, jednu hlavu z husy a hrozinky. Inu, všechno možné do toho dortu dali, jen chleba tam nedali, protože pejskové a kočičky chleba zrovna tuže moc rádi nejedí. Když to všechno smíchali a rozmíchali, byl z toho dort tak veliký jako kolo u vozu.
7: Panečku, to bude veliký dort.
8: To se nějak najíme. A teď to dáme péci.
6: Dali dort péci a těšili se na to, až bude upečený. Kouřilo se z toho, bublalo to, prskalo a syčelo, škvířilo se to, syčelo to a šla z toho pára, smažilo se to a připalovalo, kypělo to a přetékalo a čmoudilo to, jako kdyby se staré hadry pálily. Když se jim dort zdál dost upečený, dali ho před dveře, aby vychladl.
8: Víš co, a když byly ty děti tak hodné, že nám přinesli ten svůj dort, tak my je zas pozveme na ten náš dort.
7: Tak pojď, půjdeme ty děti pozvat.
6: Vzali se za ručičky a šli ty děti pozvat. Děti byly v zahrádce před domem a hráli si tam s kuličkami. Pejsek s kočičkou je pozvali na dort a chvíli si s nimi pohráli s kuličkami a potom ještě s míčem a trochu s kostkami. Ale zatím šel kolem toho dortu jeden zlý pes. A jak ten dort vychládal, zavonělo mu to do nosu všelijak. Hav, hav, hav,
7: pomyslel si ten zlý pes. Tady mě to nějak voní, to bude asi něco na můj zub. Čichal, čichal, čichal, až se toho pejskova a kočičina dortu dočichal. Aha, řekl, když se toho dortu dočichal, tady to je, to si dám. A tak se ten zlý pes pustil do toho dortu. Hltal a hltal, až mu v očích slzy stály, jak byl ten dort uvnitř ještě horký. Hltal, až se přitom několikrát zakuckal. Hltal a hltal, až ho celý dohltal. Pak na to vypil ještě celou konev vody a odvalil se pryč. Když si pejsek a kočička s dětmi dost pohráli, vzpomněli si na ten dort. Tak se vzali všichni za ruce a šli se podívat, jestli už ten dort dost vychladl. Panečku, to si děti pochutnáte, řekli pejsek s kočičkou. To ani nevíte, co jsme tam všeho dobrého dali. Došli, dívají se a co to? Dort je pryč? Jemine, řekli pejsek s kočičkou, dort je pryč, někdo nám jej vzal. Dívají se a dívají a vida. Tamhle pod keřem leží veliký zlý pes a tuze heká. Moc se tím dortem přejedl a teď je mu špatně. Ukrutně ho bolí v břiše.
9: Toto bolí, toto bolí,
7: naříkal ten zlý pes.
9: To jsem si dal, co ono to bylo v tom dortu všechno namícháno, že z toho mám takové ukrutánské bolení.
10: Heč, Tomáš, z toho měl z toho nechat, když dort nebyl tvůj.
8: Víš, pejsku, já si z toho nic nedělám, že nám ten zlý pes snědl ten dort. Třeba by nám potom našem dortu také bylo špatně a svátek a narozeniny bychom měli zkažené.
10: To je pravda. Jen ať naříká a heká ten zlý pes. Patří mu to. Ale já mám hlad. Tuze bych jedl, ať je to, co je. Ale my doma docela nic k jídlu nemáme. Všechno jsme dali do toho dortu. A já na svůj svátek bych přece jen nechtěl mít hlad.
7: Nic si z toho nedělejte, pejsku a kočičko, řekli děti. Pojďte k nám a my vám dáme od našeho oběda. Tak šel pejsek s kočičkou k dětem k obědu. Pojďte, děti, jíst, volala na ně už maminka. A děti řekli, maminko, tady ten pejsek má svátek a kočička narozeniny, musíme jim také něco k obědu dát. Tak dali kočičce a pejskovi od oběda. Dali jim polívečku a bylo také masíčko a bramborové knedlíčky a ještě kousek koláče od včerejška někde pro ně maminka vyšťárala. Kočičce a pejskovi to tuze chutnalo. Poděkovali dětem za oběd a šli spokojeně domů. To jsme se na náš svátek a na naše narozeniny poměli, libovali si. Takový dobrý oběd a ani trošičku nás po něm bříško nebolí. Došli domů a ten veliký zlý pes tam ještě v houští hekal a naříkal. Oni šli po tom dobrém obědě spat a libovali si, jak se jim ten svátek a narozeniny přece jen nakonec vydařili. A ten zlý pes potom jejich dortu hekal a naříkal v tom houští ještě celých 14 dní.

0: Štaflík a špagetka chůvy. Jednou přiletěla vrána k našim psíkům už brzy ráno. Nejdřív kroužila kolem domku sem a tam. Pak vletěla dovnitř, poskakovala od štaflíka ke špagetkovi a lísala se k ním.
1: To máme krásné ráno, pejsánci. Vypadáte dnes skvěle. Štaflík má tak úžasně lesklý kožíšek a ty, špagetko, tak elegantně zakroucený ocásek.
0: Co má ta vrána za lubem, vrtalo pejskům v hlavách. Jindy jen popichuje a dráždí a najednou samá chvála. To není jen tak.
1: No, nemáš nám met kolem čenichů vráno. A řekni, co od nás chceš.
0: Vyzval vránu štaflík. Vrána se ještě chvíli nechala prosit, ale nakonec vyšla s pravdou ven.
1: Tak vám to řeknu, když tak prosíte. Jednou za 100 let se všechny vrány slétnou na hradě Vranově a zvolí si novou královnu. Je to velká sláva. Všechny vrány se sletu zúčastní. Je tam náboro.
0: Naříkala a ronila slzy psům do kožichů. Štaflíkovi a špagetkovi bylo vrány líto.
2: Jak ti máme pomoct, abys tam taky mohla letět?
1: To je úplná maličkost, ožila vrána. Potřebuji jen, abyste mi pár dnů pohlídali vráňátka.
2: No tohle.
0: Vyvalovali pejskové oči na vránu.
1: Ty máš děti? Jak to, že o tom nevíme? Snad nejsou po tobě.
0: Strachovali se. Ale vrána je chlácholila.
1: Ničeho se nebojte. Moje vráňátka jsou hodná jako beránci.
0: Štaflík a špagetka se bránili.
1: My se na chůvy vůbec nehodíme. Neumíme vyprávět pohádky a vráňátka od nás chytnou blechy.
2: Proč je nedáš paní Sově? Ať je učí létat.
1: To byste tomu dali. Sova celý den spí. Co si moje holátka u božátka sama počnou? Kdo se o ně postará?
0: Vrána začala opět ronit slzy a štaflík a špagetka měli kožichy úplně promočené. Tomu už ubozí psíci nemohli odolat. V tom se za dveřmi ozvalo naléhavé pípání. Vráňátka byla tady. Bylo jich 5 a vpadla do domu jako vichřice. Mamince vráně byla podobná jako vejce vejci.
1: Vidíte, jak jsou roztomilá?
0: Rozplývala se hrdá matka vrána nad svými ratolestmi. Vráňata se vrhla na psy jako na svoje hračky. Jedno taholo špagetku za ocásek, druhému sedělo na hlavě. Ostatní 3 poskakovala štaflíkovi po hřbetě a klovala ho do uší. Chtěla na něm rajtovat jako na koni. Než se psíci stačili vzpamatovat, vrána už se loučila.
1: Dobře, se o moje dětičky starejte, dokud se nevrátím. A už byla ta tam.
2: Musíme je nakrmit, štaflíku, rozhodl špagetka. Jistě mají hlad.
0: Štaflík se zamyslel a dostal nápad.
1: Uděláme jim švestkové knedlíky, ty jim budou určitě chutnat. Jako dělala maminka Pavlínce a Péťovi. Pamatuješ, špagetko?
0: Ptal se štaflík a špagetka si jenom povzdychl. Oba vzpomínali na domov, kde by jen lenošili a čekali, co dostanou dobrého k obědu. Psíci zadělali těsto a začali na vále balit knedlíky. Na to vráňátka čekala. Než mohli štaflík se špagetkou dát knedlíky vařit do hrnce, vrhla se na kulaté míčky ta banda malých ďáblíků. Začala knedlíková válka. Knedlíky létaly po domku a hlavním terčem vráňátek byly štaflík a špagetka. Marně se psíci snažili uhýbat. Za chvíli měli kožíšky slepené těstem. Spasili se úprkem z domku. Narazili na křečka, který se přišel podívat, kdo to dělá v domku takový rámus. Když spatřil tu spoušť, kterou vráňata natropila, poradil psům.
3: Hned pošlete prosíčka Hamrana. Je už starý, ale byl učitelem v lesní škole. Dodnes s ním zvířecí maminky straší neposlušné děti. Ten jistě vráňata skrotí.
0: Černý a přísný havran přišel s velkou rákoskou.
1: Nechte mě s těmi uličníky samotného. Skrotil jsem už jiné ptáčky.
0: Psi čekali před domkem, jak to dopadne. Nejdříve bylo ticho. Potom nastala velká vřava a z domku bylo slyšet podivné zvuky. Domek se otřásal v základech.
2: Nenabím, havran něco neudělal.
0: Štaflík a špagetka si hladili oklované uši a ocásky.
1: Ti malí lumpíci nás ale zřídili. Vrána si na vranově užívá navraní slavnosti a my, abychom vychovávali její děti,
0: stěžoval si štaflík. Chvíli ještě počkali a potom opatrně otevřeli dveře a nakoukli dovnitř. To bylo překvapení. Strýčka havrana přivázala vráňátka ke kamnům. Bezmocného učitele právě natírala bílou barvou, prý z něho udělají bílou vránu. Když štaflík a špagetka nešťastného učitele osvobodili, vyletěl bílý havran z domku, jako by tam hořelo.
2: Co teď?
0: Přemýšleli psi.
2: Musíme něco vymyslet, jinak nám vráňátka zboří celý domek. Zkusíme to po dobrém.
3: Milá vráňátka, pojďte si hrát. Na schovávanou. Vy si vlezete do skříně a my se zatím schováme.
0: Lákal špagetka rozdívené uličníky. Všechna vráňata radostně souhlasila. Sotva však byla ve skříni, štaflík skříň zamknul. Psíci si odechli. Konečně mají chvilku klidu. Ale co dál? Nemohou vráňata nechat ve skříni dlouho. Skříň s vráňaty poskakovala po podlaze jako živá.
1: Puste nás ven, už budeme hodná.
0: Slibovala vráňata. Štaflík a špagetka už měli vráňat pokrk.
2: Pošleme vráně telegram, ať se hned vrátí, navrhl špagetka.
3: Raději za ní pošleme poštovního holuba. To bude rychlejší,
0: rozhodnul štaflík. Holub se rozletěl k vranovu. Psíci se zatím snažili malé vrány uspat ve skříni pohádkou na dobrou noc. Štaflík dělal vlka a špagetka karkulku. Pohádku popletli, ale to už vráňata neslyšela, protože po rušném dnu sama usnula. Když rozčílená vrána přiletěla, ze skříně se ozývalo spokojené oddychování.
1: To jsem se dočkala,
0: spustila vrána.
1: To jsem mohla vědět, že jste k ničemu. Kvůli vám jsem přišla na vranově o vraní bál?
0: Vrána se v domku chovala jako doma a bylo jasné, že se psi vraní rodinky nezbaví. Co teď?
1: Co, aby jsme se podívali domů, špagetko? Co tam asi dělají?
0: Začal štaflík. Psíkům se už po všech moc stýskalo.
2: Skoro všechno jsme už viděli a zažili. Můžeme se tedy zase vrátit domů,
0: přidal se špagetka.
1: My ti vráno náš domek dáme. Vracíme se domů,
0: oznámili překvapené vráně štaflík a špagetka.
2: Měj se tady s vráňaty dobře.
0: Rozloučili se a než se vrána vzpamatovala, rychle se vydali na cestu. Už se domů náramně těšili.

0: Tak buďte šťastný, moje děti milé. Co víc si člověk může v světě přát? Smím si vzít kousek šunky? Mám ji strašně rád.
1: Jen si vemte. Teď, když máme klid, můžete si to dovolit.
0: Já tam. To je šunka. Jemně uzená. Kdo pak ji udělal?
2: Prosím, králi, já.
0: Kuchaři, víš co? Já ti tentokrát udělím řád šunky zlaté.

0: Soudružka učitelka šla s celou třídou do zoologické zahrady a protože měla dobrou náladu, dovolila Machovi a Šebestové, aby vzali Jonatána sebou. Zpočátku to bylo všechno moc pěkné. Žáci chodili po cestičkách, prohlíželi si klokany a opice, lední medvědy a lvy a taky legrační tučňáky, kteří vypadají jako ve fraku, chvíli se dívali na slony a chvíli na hrochy, všichni se chovali způsobně, ba dokonce vzorně, jenom Horáček s Pažoutem zlobili a přestože všude viděli nápisy Nekrmte zvířata, házeli opicím chleba s husím sádlem, vajíčka natvrdo a palačinky s marmeládou, zkrátka všechno, co jim dali maminky sebou. A najednou začal kolem opic ohromný zmatek. Lidi v bílých pláštích lítali sem a zase tam, protože jedna opice, která má být bílá, byla zelená, jako čerstvě natřená lavička a hlavní ošetřovatel křičel, bodeť by nebyla zelená, když jí je špatně od žaludku, co když nám ještě umře takové vzácné zvíře, v celé Evropě je jenom jedno. A hned té opici začali s kolegou pumpovat žaludek. Vypadalo to, že ta opice každou chvíli omdlí, obracla chudák oči v sloup, no prostě hrůza. A soudružka učitelka se na Horáčka s Pažoutem strašlivě rozlobila a řekla, jak můžete být hoši takhle zlí a trápit zvířata? Nic vám ty chudinky přece neudělali, copak vám jich není ani trošku líto, vždyť jsou to němé tváře, ani se nemohou bránit, kdyby ta zvířata uměla mluvit, to byste, pane, viděli, co by vám tak asi řekla. A Mach mrkl na Šebestovou, hele, to by mohlo být zajímavý. A Šebestová vytáhla sluchátko a potichu řekla, my bychom potřebovali, aby ta zvířata uměla mluvit. A ze sluchátka se ozvalo, no tak dobře, jak si přijete, když chcete, aby zvířata mluvila, tak tedy budou mluvit. A najednou se všichni příšerně lekli, protože žirafa povídá. Horáčku, Horáčku, ty seš mi pěkný darebák a Pažout jak by smet. To bych do vás nikdy neřekla a Jonatán mávl prackou. Milá paní žirafo, o Horáčkovi mi radši ani nemluvte. Toho znám jak svý boty. Na výletě u rybníka krajáče ukrad Šebestové jahodovej koláč. Co můžete od takovýho lotra čekat? A slon plácl ušima a hlubokým hlasem podotkl na adresu těch výtečníků.
1: Já vám teda něco povím. Já jsem jenom obyčejný slon. Do školy jsem nikdy nechodil, ale to bych určitě nedělal, kazit někomu schválně žaludek. To jste inteligenti.
0: A soudružka učitelka zůstala jako solný sloup, otevřela pusu a jenom koukala a celá třída koukala, všichni kolem koukali, přiběhl dokonce i ředitel z logické zahrady a za ním jeho náměstek a ten taky koukal a křičel, jak to, že ta zvířata mluví. To se musí okamžitě objasnit a to vědecky. A vytáhl plnicí pero a hned si dělal vědecké poznámky, že promluvili celkem tři druhy zvířat, žirafa, pes a slon, tedy vesměs savci. Jenomže co si to takhle zapisoval, želva řekla. Soudruhu náměstku, můžete si mě do toho seznamu klidně připsat, já mluvím taky. A tučňák řekl, no bodeť, mluvíme přece všichni. A soudružka učitelka začala lomit rukama a bědovat. Co školní osnovy? No to je nadělení. Savci mluví, ptáci mluví, s takovou přírodopis neplatí.

0: školkou se budou muset pololetní zkoušky opakovat. To je hrůza, jak to zvládneme.
1: A Mach řekl potichu, poslouchej, Šebestová, radši toho necháme. Co říkáš? Kdo ví, jak by to nakonec všecko dopadlo? Já jsem rád, že mám z přírodopisu jedničku. A Šebestová kývla hlavou a už sahla do kapsy pro sluchátko, ale v tom zjistila, že žádné nemá. Žirafa jí vytáhla sluchátko z kapsy a teď je držela v puse a Šebestová zatáhla Macha z rukáv. Člověče, Machu, koukni si na tu žirafu, se sluchátkem je to špatný. Jenomže sotva to řekla, bylo to se sluchátkem ještě horší. Žirafa otevřela pusu a sluchátko padalo a padalo rovnou do tlamy krokodýla a než by řekl švec, krokodýl polk a bylo po sluchátku. Tak, řekla Šebestová, to jsem zvědavá, co budeme dělat. Přece to sluchátko nenecháme v krokodýlím břiše, to tak ještě. A Mach řek, člověče, Šebestová, to je malér, tady končí legrace, musíme něco vymyslet, ale honem. A v tom uviděl Jonatána a dostal nápad. Šebestová, už to mám, pomůže nám Jonatán. A Mach si vzal Jonatána stranou a řekl mu, heleď se, Jonatáne, s tebou se teď dá rozumně mluvit lidskou řečí. Co kdybys vlez tomu krokodýlovi do břicha pro naše sluchátko? Co říkáš? Ale Jonatán řekl bez rozmýšlení. To určitě, to víš, že jo. Nechat se pro nic za nic sežrat takovou obludou. S tím vůbec nepočítej, nejsem padlej na hlavu. A dělal, že spěchá někam pryč, ale Mach ho dohonil a řekl. Jonatáne, co blázníš, prosím tě, můžeš se přece s tím krokodýlem lidsky domluvit. Když ti dá čestný slovo, že tě nesežere, tak se ti nemůže nic stát, ty trumpeto. A Jonatán si řekl, no jo, to je vlastně pravda. A tak se s tím krokodýlem domluvil, krokodýl už byl starý, rozumný, dal Jonatánovi čestné slovo, že mu nic neudělá a Jonatán mu do té jeho velikánské tlamy vlez. Jenomže pak se stalo něco naprosto neuvěřitelného, co vůbec nikdo nečekal. Krokodýl udělal zubama cvak a spolk Jonatána jako malinu. A Šebestová řekla, tak, Machu, tady to máš? Teď už nemáme ani sluchátku, ani Jonatána. To byl taky nápad, člověče, seš praštěný pavlačí nebo co? Ty nevíš, že krokodýl je lstivé a krvelačné zvíře? Ale krokodýl řekl zvýšeným hlasem. Pardon, to je omyl, Šebestová. Já nejsem žádné lstivé ani krvelačné zvíře. Já chci jenom zabránit dalším vážným nepříjemnostem, abyste věděli, a proto tu pusu jen tak neotevřu. Jo, kdyby tady Horáček s Pažoutem a celá ta vaše slavná třetí B mi dala čestné pionýrské, že už nikdy nebudete v zoologické zahradě krmit zvířata, tak vám toho vašeho Jonatána klidně pustím ven. A soudružka učitelka řekla, no tak, děti, slyšeli jste moudrá slova tohoto starého obojživelníka, co na to řeknete? A ředitel zoologické zahrady, jeho náměstek, vrchní ošetřovatel i jeho kolega, návštěvníci a také tučňáci, klokani, lední medvědi, žrafy, opice, lví, želvy, sloni a hroši, ti všichni opakovali po soudružce učitelce. Tak co, děti, co pak na to řeknete? A dětem bylo Jonatána líto, i zelené opice jim bylo líto a tak se mezi sebou domluvili a dali krokodýlovi své čestné pionýrské, dokonce i Horáček s Pažoutem a to bylo co říct. A starý krokodýl otevřel svou velikánskou pusu a pes Jonatán vylezl ven i se sluchátkem a Mach s Šebestovou si takhle odechli.

šíleně smutná princezna. V jednom království žil princ a protože to bylo takové venkovské království, žil docela tak, jako obyčejní venkovští kluci. Vesele. Taky se s nimi kamarádil a pral a vůbec nemyslel na to, že jednou bude králem. Královský zámek byl spíše zámeček. Za to stál uprostřed veliké zahrady. A ta, pane, byla. Kluci v ní vedli klukovské války, po stromech šplhali jako veverky a všude měli své schovávačky. Dětství uběhlo princi v samých hrách a než se nadál, zaťukala mu na dveře dospělost. A dospělost, jak víme, sebou přináší povinnosti a svízele. Těm se neměl vyhnout ani náš princ. Ostatně jeho tatínek, starý král, mu to často říkával. Spíš než vychovatel byl však válečník. Alespoň se sám za něj pokládal. Bitvy, o nichž rád vyprávěl, byly ovšem popravdě řečeno tak trochu k smíchu. Vojsko sestávalo z hrstky šedivých zbrojnošů a narychlo sehnaných sedláků s jejich čeledí. Když bylo málo koní, klusala jízda na kravách. A zbraně? Darmo mluvit. Místo palašů měla vidle. Ty slavné bitvy sváděl král s vladařem ze sousedství. Byly vlastně jen tři. Dvě z nich prý vyhrál, ta třetí skončila nerozhodně. Na obou stranách bylo stejně boulí a šrámů a stejně splašených koní a krav. Ta bitva byla zatím poslední a poslední měla také zůstat. Soupeři se totiž dohodli, že toho válčení už bylo dost. Když ani jeden z nich nemůže druhého porazit na hlavu, tak jsou ty bitvy k ničemu. Byla to vlastně mírová smlouva. A jako taková měla být stvrzena sňatkem. První král měl, jak víme, syna a druhý měl dceru. Když dají děti dohromady, vznikne větší a mocnější říše. Ta pak vyhlásí válku třetímu království, na které si dosud netroufali. Tak nějak oba králové přemýšleli. Naštěstí ne jejich děti.

Nadešel den, kdy se král se synem vydali na námluvy. Princ svou nevěstu neznal a nikdy ji neviděl. A pak se divte, že se ke sňatku neměl. Ani princezny nemusejí být vždy zrovna krásné. A z pohádek je znám nejeden případ, že jsou i protivné, rozmazlené a pyšné, ba dokonce hloupé. A toho se právě princ bál. Snažil se přemluvit krále, aby se raději vrátili, a on vše ještě zvážil. Ale královské slovo je královské slovo. Je třeba mu dostát za každou cenu. Princ tedy zvolil lest. Otče, řekl králi, potřebuji si na chvilku odskočit. Král souhlasil, protože takovou žádost je nutno brát vážně. Syn pak vyskočil z kočáru a zmizel v blízkém křoví. Ne však, aby se vrátil. Rozběhl se opačným směrem a vida štěstí mu přálo. Blízko se pásla kráva. Princ na ni vyskočil a kopl ji oběma nohama do slabin. Ubohý skot vyrazil rychlostí střely. Ještě že měl rohy a bylo se čeho držet. Jak dlouho trval ten cval, princ neumí odhadnout dodnes. Tu najednou byla před nimi vysoká zeď a za ní zámecká věž. Kráva se vzepjala, princ letěl vzhůru a pak žuchl na zem jako pytel. Na zdi někdo vyprskl smíchy. Seděla tam pohledná dívka a smála se, až se zajíkala. Asi zámecká děvečka, napadlo našeho prince. Ta bude něco vědět o princezně. Byl totiž, jak asi tušíte, u cíle své námluvní cesty. S tou dívkou si docela rozuměl, vlastně víc, než byl ochoten přiznat. Když se ale ptal na princeznu, tak se zase jen smála. Vy jistě tušíte proč. Jenže princ byl slepý a hluchý. Než přelezl zámeckou zeď, zmizela princezna, protože to byla ona, v královském zámku. Pak věci dostali spát. Objevila se stráž a než se princ nadál, byl v hladomorně, že prý je nepřátelský zvěd. Marně prosila princezna tatínka krále, aby dal vězni svobodu. Marně si hrála na smutnou, ba šíleně smutnou princeznu. Král trval na svém a nepovolil. Nepovolila ani vězeňská mříž, ať to princ zkoušel, jak chtěl. K útěku měl dobrý důvod. Zachránit si totiž krk, a to pro tu dívku ze zámecké zdi, která mu popletla hlavu. Jen tu chce a žádnou princeznu. Když ta, na niž myslel, přišla potěšit vězně s korunkou a v blízkavých šatech, měl ve všem konečně jasno. Moc z toho ale povědět nemohl. Čekal na něj už kat. Kdo ví, jak by vše dopadlo, nebýt příjezdu starého krále. Nezdárný syn byl zbaven okovů a princezně bylo poručeno vzít si ho za manžela. A co byste řekli? Ani se příliš nebránila a také už nebyla smutná, ale pořád se jako dřív smála. Dál bylo všechno, jak má v každé pořádné pohádce být.
Králové odešli do důchodu a mladí se ujali vlády. Ano, nejdřív však byla svatba. Panovali moudře a spravedlivě, prý žili v míru a měli se rádi.

0: si ti vyprávět o tom, jak i přes pohádku dá se poznat svět. S pohádkovým povídáním je tu strýček Jan. Poslouchej, ne, nepřeháním, právě začíná. Právě začíná.
1: Tak to bylo tak. To léto, kdy se odehrála naše pohádka, bylo ukrutánské vedro. Takové vedro, že ptáčci ani nelétali vysoko, aby si nespálili křidélka. I užovka Bětka, která má jinak teplo moc ráda, se smotala do klubíčka ve stínu kapradí, co rostlo na kraji lesa. Dokonce ani lidi raději nevycházeli z domu, pokud doopravdy nemuseli. Co vám mám povídat? I čerti v pekle stlumili ohně pod kotly, protože jim bylo moc horko.
2: Podlíky, podlíky, kozí pšouky, to je horko, to je vedro. Měl bych letět na zem a pokoušet a škádlit lidi, ale zůstanu radši tady. V takovémhle vedru se nedá dělat nic, ani zlobit. To, co bych na zemi dělal, ne, zůstanu raději v pekle. Budlíky, budlíky.
1: Slyšeli jste? Ani čertovi se nechtělo ven.

0: A takhle těžko se šlo drakovi, co mu chyběl jeden obrovský zub. Ano, děti, ten, co mu ho urazil princ Jan, který jel chránit princeznu Janu. Mysleli si tenkrát všichni, že drak chtěl princeznu sežrat, ale to byla jenom taková malá draková lest, aby přilákal statečného prince. Bolel ho totiž jeden obrovský zub. No a co měl chudák drak dělat? Jak si měl pomoct? Doktoři tenkrát ještě nebyli.
1: To je horko, že ani mouchy nelétají. Ještě pár kroků a vrátím se k sobě do sluje. Tam je přece jenom chládek. Dneska jsem si tu zdravotní procházku měl odpustit.
0: Drak totiž byl veliký kamarád s dětmi prince a princezny. Totiž, co to povídám, přece krále Jana a královny Jany. Princové a princezny byly teď všechny jejich děti. A že jich krás královnou měli, víc jak tucet. A drak si s nimi hrál, ale aby jim neublížil, byl přece obrovský a měl velikou sílu, tak pro jistotu jenom ležel a děti po něm lezly jako po ohromné prolézačce. A tím, že se drak málo pohyboval, tak stloustnul. A proto začal chodit na procházky.
1: Vezmu to ještě kolem sovího vrchu a kolem louky, co je rybníček, a pak... Oj!
0: Drak se plácnul přední nohou do čela, až to zadunělo. Dokonce i zvířátka se široko daleko polekala. To dělal vždycky, když ho něco napadlo.
1: A v rybníčku.

0: A drak se vydal na cestu hodně rychlejším krokem. Profuněl kolem sovýho vrchu a už si to mířil po louce k rybníčku. Vodník Kapička v té době seděl na dně před svým domkem, na placatém kameni, co měl místo křesla. Žmoulal mezi zuby fajfku a liboval si.
1: Brekekekeke, to je pohodinka, to je blátičko, to je vodinka, teplá jako kafíčko, brekekeke, jenom aby to tak vydrželo co nejdéle. Je, ale co to je? Co se to děje? Kam mi mizí moje vodinka?
0: Nejenom Hastrmánek se vyděsil. Úhoři, cejni, ale i líní kapři vypluli ode dna, kde si v bahýnku spokojeně podřimovali. A taky veliký sumec, který jenom ležel zavrtaný na dně do bahna a spal, se polekal. Kapička se vylekal docela oprávněně. Žíznivý drak doběhl k rybníku, naklonil obrovskou hlavu k hladině a jak chlemtal, tak chlemtal. Veliký drak má velikánskou žízeň a ta se nedá jen tak uhasit. K tomu je zapotřebí spousty vody. Pro draka právě tolik, co bylo v rybníčku. Prostě a jednoduše, drak celý rybník vypil.
1: Brekekeke, sumčí vousy, potvoro břichatá, co si mi to udělala? No podívej se, co si provedla!
0: Drak se díval udiveně na malého zeleného mužíčka, jak vztekle poskakuje na dně vypitého rybníčka v blátě a láteří a nadává. Drak totiž nikdy opravdového vodníka neviděl. A protože se mu hned napoprvé zalíbil, díval se na něho se zalíbením.
2: Kdo jsi, zelený pindourku?
1: Já? Já jsem Hastrman Kapička a kdo jsi ty?
2: Já jsem drak.
1: Tyže jsi drak? Žíznivý břichatec jsi, zlý a zlý břichatec.
2: No to teda moment. Břichatec možná jsem, ale zlý to nejsem. To zase prr.
1: Že ne? Tak se podívej, co jsi mi udělal.
2: A co?
1: No, jen se podívej pořádně.
0: Drak se podíval do rybníčka pozorněji a opravdu. Na pomalu vysychajícím dně se bezmocně plácaly nejrůznější ryby, žáby a pulci a vodní rostliny ležely schlíple na blátě. I Hastrmánkův domeček pomalu, ale jistě osychal. Drak to viděl a přišlo mu to líto.
2: Yeah.

0: to.
1: A drak byl celý nešťastný, že malému vodníčkovi a jeho rybám ublížil. Kapička rozčíleně pobíhal po dně rybníka.
2: Nebreč mi tady a radši něco honem rychle vymyslí, než mi domek uschne a rozdrobí se na prach.
1: To měl vodník pravdu. Tady žádné naříkání nepomohlo. To chtělo nápad. Vodník vylezl drakovi na nohu a schoval se mu pod veliké křídlo, kde byl alespoň stín. Přehodil si nohu přes nohu a pomáhal drakovi přemýšlet. Ale nevymysleli nic. Vůbec nic. A horko bylo čím dál větší. Když v tom šli kolem Lojzík s Pepíkem.
3: Kde je voda? V rybníce není voda. Kde se teď budeme koupat a osvěžovat, co, Pepíku?
4: Kde je voda?
1: Kluci se přišli vykoupat a překvapili je prázdný rybník. Až pak si teprve všimli ohromného draka.
3: Hele, drak, co tu děláš?
2: Vypil mi vodu z rybníku a teď neví, jak to napravit.
1: Postěžoval si Hastrmánek. Kluci si přisedli k noze draka do stínu a zamysleli se. Ale ani je nic nenapadlo. Pak si Lojzík posteskl.
3: Ach jo, to je vedro. Kdyby tak chtělo zapršet, to by aspoň ochladilo vzduch.
4: No jo.
1: Drak se plácnul přední nohou do čela, až to zadunělo a vyskočil. Jen tak, že kapička nespadnul na zem.
4: Přece musí zapršet a pořádně...

0: Hned.
1: To všechno byla pravda pravdoucí. Kde ale najít tolik mraků teď, když byla obloha modrá jako len?
2: Čekat nemůžu. Ještě pár hodin a vyschne mi dno rybníčka a leknou všechny ryby. Už teď lapají po vodě, jak člověk po vzduchu. A do zítřka mi vyschne domeček a pak vyschnu já. A to nemůžu připustit, v žádném případě.
1: Všichni zesmutněli. A všem bylo horko čím dál nesnesitelnější. Pepík si mával dlaní před obličejem, drak se na něho díval a pak ho zase něco napadlo. Plácnul se do čela.

0: Juhu!
1: Poskočil si drak radostí, až vodník Kapička, který seděl na jeho noze schovaný ve stínu křídla, spadnul na zem.
2: Dávej přece pozor, ty baňobaňata! Ještě ani neuschnu a ty už mě zašlápneš.
1: Drak už ale neposlouchal. Vyletěl do vzduchu a zamával křídly, až vodníka s Pepíkem a Lojzíkem málem odfoukl. A než se stačili pozbírat se země, už byli pryč. Drak letěl hodinu, dvě, až našel na nebi první mraky a mráčky. Obletěl je, máváním křídel je sehnal dohromady a až jich bylo na pořádný, ale pořádný bouřkový mrak, tak ho mocným fouknutím zahnal nad vyschlý rybník vodníka Kapičky. Potom drak ještě jednou mocně fouknul. Z tlamy mu vyšlehl plamen podobný blesku a dalo se do deště. A do jakého deště? Z nebe padaly proudy vody. Lojzík s Pepíkem z toho měli radost kvůli Kapičkovi, který radostně poskakoval mezi kapkami deště a nadšeně juchal. Pak ale zjistili, že jsou zmoklí na kost a tak se sebrali a šli se domů usušit. A než přišli domů, déšť docela zaplnil Kapičkův rybníček. Ryby plavaly ve vodě a vodník se zase posadil před svou hastrmanskou chaloupku a spokojeně bafal ze své fajfky pěnovky. Pak si na něco vzpomněl. Odrazil se ode dna a vyplaval na hladinu.
2: Děkuji ti, draku! Děkuji ti, kamaráde!
3: Není zač!
1: Drak vodníkovi ze vzduchu zamával a letěl k zámku, kde už na něj netrpělivě čekali královské děti. A drak se na ně taky těšil a těšil se i na to, jak jim bude vyprávět o svém dnešním dobrodružství.

0: Panáček a panenka spali v bílém domečku. Říkalo se jim sklenění milenci, neboť byli ze skla a měli se rádi. V domečku s nimi spali ovečky s beranem, které byly také skleněné. Pro všechny bylo místa dost, protože domeček byla vlastně krabice na boty číslo 46, což je i u pánské obuvy značná velikost. Spali vždycky až do Vánoc, protože to byly ozdoby na stromeček. Když přišly Vánoce, panenka se probudila, trošičku zívla, trošičku se protáhla a řekla, to jsem se pěkně vyspala. Podívala se na panáčka, pohladila ho po tváři a políbením ho probudila. Vstávej, můj milý, jsou Vánoce. Už, já bych si ještě zdřímnul. To nejde, je náš čas, řekla panenka. A hnali ovce pod stromeček. Jak je hnali, panenka se z nenadání zastavila, neboť v tu chvíli úžasla. Vidíš ten zámek? To je krása. Stál před nimi, celý modrý, posetý zlatými hvězdami a šla z něj vůně čokolády. Právě snídají horkou čokoládu. Taky bych si dala, olízla se panenka. Panáček hned nevěděl, ale potom se rozhodl. Jaký pak zámek? Je to škatule s vánoční kolekcí. Pojď už! A vykročil za ovcemi. Ale panenka se nehýbala. Já bych se do zámku ráda podívala. Všude bude samet, hedvábí a krajky a drahocenný nábytek. Co pořád stojíš? Podívej se, kde už jsou ovce, řekl panáček. Vzal ji za ruku a odvedl ji. Přišli ke stromečku. Panenka si vyskočila na větev a snila o zámecké nádheře. Panáček pískal na píšťalu vánoční melodie. Jemine, kde jsou ovečky? Probudila se ze snění panenka. Ovcím se pod stromečkem nelíbilo. Houfem se sebrali a s beranem v čele vypásali kytičky z květovaného koberce. Panáček, vlastně pasáček, na berana zapískal, ale beran dělal, že neslyší. A tak si na něj dokročil. Panenka seděla na větvi, dívala se na modrý zámek s hvězdami a představovala si, co se děje uvnitř. V tom se zámek otevřel a vyšel z něj průvod. Nejdřív se objevili mouřeníni a nesli nádoby ušlechtilých tvarů, svícny, stříbrné řetězy, ozdobné skřínky, hudební nástroje a jiné drahocenosti. Za nimi vyšly dívky snědých tváří v oděvech třpitných barev. Kolem poskakovali psi a poletovali cizokrajní ptáci. Nakonec ze zámku vladařským krokem vykročil muž. Byl oděn v krásný staniolový šat. Jeho kabátec zdobily šperky. Kalhoty byly baňaté a pruhaté, co pruh, to jiná barva. Špičaté střevíce měl ohnuté nahoru, jako když se nad něčím ohrnuje nos. Průvod mířil k vánočnímu stromku a tam se zastavil. Cizokrajní ptáci posedali po větvích, mouřeníni rozvěšovali stříbrné řetězy a svícny, dívky zdobily stromek vzácnými předměty. Muž vladařského vzezření přikazoval, co kam přijde. V tom spatřil panenku. Přistoupil blíž, uklonil se jí a řekl, jsem princ z Čokolandu, krásná princezno. Nejsem princezna, Jsem obyčejná panenka. Chci tě do své kolekce. A to zas ne, řekla panenka. Ale zvědavost jí nedala. A zeptala se, není ta kolekce náhodou modrý zámek se zlatými hvězdami? Princ vyskočil na větev, přisedl k ní a otázal se jí sladkým hlasem. Chtěla by ses podívat dovnitř? Nechtěla, řekla panenka a vyběhla o větev výš. A princ z čokoládu za ní. Je tam hodně krajek, atlasu a hedvábí, zeptala se zase. Provedu tě a všechno sama uvidíš, řekl princ a sedl si zase vedle ní. Panenka vyskočila, vyběhla ještě o větev výš a princ za ní. Mě nechytíš, řekla panenka a utíkala po větvi. Doběhla až nakonec a nikam dál už nemohla. Princ se blížil, vztahoval k ní ruce a když se jí dotkl, zachvěla se. Jak jsi chladná, krásko, řekl princ. Jsem skleněná, odpověděla panenka. A taky je tu zima, netopí se. Pojď se mnou na šálek horké čokolády, řekl princ. Ta by tě zahřála. A jak by mě chutnala, pomyslela si panenka. Princ ji objal kolem ramen a už jí odváděl po větvi, už spolu sjížděli po stříbrných řetězech jako na toboganu, už vcházeli do modrého zámku s hvězdami. Co nádhery bylo v zámku a co sladkostí. Panenka pila horkou čokoládu, jedla bombóny s náplní citronovou, nugátovou, oříškovou a potom pomerančovou a ještě lanýžovou a ještě jeden fondánový a oči chtěli pořád víc a víc. Když pasáček vyhnal ovečky z kytičkovaného koberce, vrátil se s nimi pod stromeček. A úžasl, co viděl. Stromeček byl ověšen krásnými ozdobami, svícny a stříbrnými řetězy. Na větvích seděli cizokrajní ptáci a houpali se na nich dívky snědých tváří v oděvech třpitných barev. Ale jeho panenka nikde. Marně se rozhlížel a marně volal hlasem i melodií své píšťalky. Neviděli jste tu mou panenku, zeptal se nakonec. Odvedl si ji princ z čokoládu, řekla jedna z dívek snědých tváří a ukázala k modrému zámku. Pasáček se tam rozběhl, vrazil dovnitř a zůstal úlekem stát. Uprostřed komnaty na atlasovém loži ležela panenka bez hnutí a nad ní se skláněl princ z čokoládu. Zabil jste ji, vykřikl pasáček. Spí, řekl princ. V tom panenka otevřela oči a vzdychla. Mně je strašně špatně. Otrávil jste ji, budeme se bít, znovu vykřikl pasáček. Ale kde pak, řekl princ. Předspala se cukrovým. Ale to už se pasáček vrhl do boje a dostal ránu do hlavy, jen to zadunělo. Máš prázdno v hlavě, posmíval se princ. A vy jste zase nádiva, zvolal s opovržením pasáček a píchl ho píšťalkou do břicha. A v skutku jsem nadívaný nejjemnějším nugátem, stačil ještě pyšně říci princ. A chytil se za břicho. Pasáček toho využil, vzal panenku do náruče, vyběhl s ní ze zámku a zámek za sebou zavřel píšťalkou na petlici. A tak princ přišel o panenku do kolekce. Panenka už nechtěla čokoládu ani vidět a byla ráda, že jsou zase spolu s pasáčkem. Potom se slavili Vánoce. Po svácích se pasáček s panenkou a ovečkami vrátili do svého bílého domečku, ulehli a spali a budou spát zase až do příštích Vánoc.
1: Vyprávění 16., které popisuje, jak jdou děti s několika dárky k babičce do vesničky Koniklec. Babička Vojty a Anešky, která bydlela ve vesničce Koniklec, měla narozeniny. Bylo jí už 70 let. Maminka jí upekla bábovku, usypala do pytlíku máku a svázala křídla i nohy jednomu mladému kohoutkovi. To budou dárky pro babičku. A Vojta s Aneškou je do Koniklece donesou. Pepíček Sláma chtěl jít s nimi. I kolo sebou vezme, aby nemuseli jít pěšky. Na cestu se hlásil taky pes Kociánek. Skákal radostí a chvílemi šilhal do tašky, kde ležel svázaný kohoutek. Kociánek si nepřál, aby děti brali kohoutka sebou. Přemýšlel dokonce, kam ho má kousnout. Do křídla nebo do nohy? Nad letištěm potkali děti babičku Kozelkovou, která se právě vracela s černým kastrůlkem. Babičku už někde nepíchalo a běhala zase s obědem jako křepelka. Děti, kam jdete? Zeptala se zvědavě a prohlížela si jednoho po druhém. My nejdeme pěšky, my jedeme na kole, řekl Vojta a položil ruku na řídítka, jako by kolo bylo jeho. Neseme babičce do Koniklece bábovku a mák a svěřovala se Aneška a ukazovala na tašky. To na tom jednom kole jedete tři, divila se babička Kozelková. A ještě pes? My se střídáme. Každý se veze jenom kousek. A pak si sedne na mes a čeká, až k němu dojdeme. Jen Kociánek musí pěšky. Ten se ještě na kole nenaučil, vykládal Vojta. A hned si sedl na kolo, aby babičce ukázal, jak umí jezdit. Ale Pepíček ho nenechal. Teď jsem na řadě já, křičel, až mu zčervenali tváře. A navíc je to moje kolo. Chytil Vojtu za kabát a stáhl ho dolů. Já už kolo nechci, jeď si na něm do Koniklece sám, urazil se Vojta. Sebral tašku s kohoutem a běžel napřed. Kluci, nehádejte se, volala Aneška a pospíchala za Vojtou. Babička Kozelková si pomyslela, to jsou dneska děti. Už ani pěšky nechtějí chodit, jako by neměli nohy. Za chvíli budou létat v povětří jako vrabci. Jak by jí mohlo napadnout, že už Vojta létá s letadelkem kánětem? Ještě ne jako vrabec, ale řekněme jako vrána. A to je na obyčejného kluka až dost. Vojta klusal vpředu se svázaným kohoutem, za ním uháněl Kociánek a za psem oddychovala Aneška. Pepíček zůstal vzadu. Ani moc nepospíchal, dobře věděl, že je všechny brzy dohoní. Má přece kolo a umí na něm jezdit. Udělal si z dlaní kornoutek kolem úst a vykřikl. Vojto, kdo bude v Koniklece dřív? Vojta se zastavil, zamával taškou, až se kohoutkovi zdálo, že jezdí na nějakém slepičím kolotoči a odpověděl. Ty ne, jezdíš jako šnek. Vojta si vzpomněl na letadelko káně a namířil si to rovnou na letiště. Děda Kozelka nejspíš po obědě spí. Pilot Hejduk chodívá kolem poledne pryč. Proč by tedy Vojta s Aneškou nemohli do Koniklece letět kánětem? S ním tam budou určitě dřív než Pepíček Slámů. Tomišovic děti měli štěstí. Na letišti nebylo živé duše. Káně stálo uprostřed letiště, jako by čekalo, až Vojta nasedne. Vojta se ani chvilku nerozmýšlel a vklouzl dovnitř i s taškou, ve které pípal svázaný kohoutek. A už tu byla také Aneška. pospíchala za Vojtou tak rychle, že zapomněla, že by měla mít strach. V jedné ruce držela uzlík s bábovkou, v druhé pytlík s mákem. Chyběl jenom Kociánek. Ale tenhle chytrý pes nechtěl do letadélka ani za nic. Vojta ho lákal, Aneška ho prosila, oba mu nadávali, ale Kociánek ne a ne. Stáhl uši, kousek poodběhl, zase se vrátil, ale s letadélkem nechtěl nic mít. Snad si pamatoval, že se mu v něm posledně nelíbilo. Tak si běž za Pepičkem, rozlobil se Vojta. A jeď si s ním na kole, vykřikla Aneška a zabouchla dvířka kabiny. Vojta spustil motor, letadelko se začalo chvět, Aneška zbledla, pustila bábovku i pytlík s mákem a chytila se obruby Vojtova sedadla. Motor vrčel stále silněji, letadelko se zdvihlo a za malou chvíli klidně plulo vyhřátým vzduchem. Kociánek se na letišti přikrčil do trávy a smutně se za letadelkem díval. Asi ho mrzelo, že se ho bojí. Kdyby aspoň nevrčelo jako starý pes. Pak se rychle otočil, stáhl ocas mezi nohy a honem pelášil za Pepíčkem. Když tu není Vojta, bude dobrý i Pepíček. Kociánek měl rád kolem sebe lidi. Dohonil Pepíčka až někde dole u řeky Orlice. Pepíček věděl, kudy má jet. Údolím téhle pěkné řeky přece vedla cesta k babičce do vesničky Koniklec.

0: příběh třetí. Jak vyzrát na motýly. Tatínek zahradník naslinil prst, vystrčil ho z okna a řekl: dneska tam fouká motýlí vánek.
1: Motýlí, podivil se Radovan.
0: Tak, to je tak jemný vánek, že ho nejspíš dělají motýly křídlama, odpověděl tatínek. A asi měl pravdu, protože nad tím naším zahradnictvím poletoval, kroužil a třepetal se celý oblak bělásků. Chlapeček vyběhl ven a rovnou do toho bílého a tichého hejna, které nedělalo vůbec žádný hluk a jen tiše způsobovalo motýlí vánek. A kdo ví, jestli to nebyly motýly ochočení nebo co, protože Radovanovi klidně usedali do vlasů i na ruce. To je krása, motal se zahradnický klouček mezi bělásky a jednoho musel odfouknout ze špičky nosu, jelikož ho šimral. Ty se raduješ a podívej naše zelí, povzdechl si tatínek. Je to k pláči. Radovan nechal motýly a sklonil se k záhonu zelí a tu viděl, že po zelných hlávkách stékají smutné, průzračné krůpěje, což nebylo nic jiného než zelné slzy.
2: Nebreč, zelí, pohladil Radovan jednu kadeřavou hlavu. My tě přesadíme.
0: A vykročil do kůlny pro rýč. Kam bys ho chtěl přesazovat, zastavil ho otec.
1: Dál od cibule, tati. Nikdy nedávej zelí k cibuli. Maminka u cibule taky pláče, to přece víš.
0: Ačkoliv neměl zahradník právě nejlepší náladu, musel se tomu zasmát a hned také musel synkovi vysvětlit, že zelí nepláče kvůli cibuli, ale kvůli běláskům, protože jsou škodliví až hamba.
1: Škodliví? Vzdychl Radovan a zklamaně se podíval na ten tichý bílý oblak, který vypadal ve výšce nad zahradnictvím jako nečekaná malá sněhová přeháňka.
0: A jak, hochu, řekl tatínek, snesou nalupení vajíčka a až se z nich vylíhnou housenky, všechno zelí nám sežerou.
1: Potvory, kdo by to do nich řekl? Ulevil si Radovan, ale pak povídá, neboj se, tati, já na ně vyzraju.
0: A posadil se na stočenou hadici, dal si bradu do dlaní a přemýšlel. Přemýšlel dlouho. Tatínek během toho přemýšlení stačil prosít dvě kolečka kompostové hlíny a motýly se zatím usadili na zelném záhonu.
3: Co to děláš? Zajímal se zahradník.
4: Zraju, odpověděl Radovan.
3: Jsi snad hruška, kroutil hlavou otec.
4: Nejsem hruška, ale zraju, abych na ně vyzrál.
0: A v tom pod sebou zaslechl zahuhlání.
3: Neseď a pusť mě na ně,
0: huhlala hadice.
1: To je nápad. Radovan vyskočil, přivolal na pomoc psa Kvika a společnými silami otočili kohoutkem. Vodní proud motýly pěkně překvapil. Vyletěli vzhůru a začali kroužit ve výšce přímo nad Radovanem. Aby je zasáhl, musel Radovan mířit rovnou nad sebe, čímž došlo k zajímavému úkazu, že byl na rozdíl od motýlu brzy mokrý.
3: Akorát nastydneš, řekl tatínek a zastavil vodu.
0: Ještě, že bylo sluníčko. Radovan se sušil a během toho sušení nepřátelsky sledoval drzé bělásky, kteří vycítili, že je na ně krátký a tiše přistáli na zelných halávkách. Někteří se jen tak slunili, ale někteří seděli podezřele soustředěně a poslepičím způsobu přikrčeně a to nejspíš znamenalo, že už znášejí vajíčka.
1: Kviku, vem si je, dostal Radovan nápad. Pes se okamžitě probral z pospávání a už lítá mezi řádky. Kudy běží, tam se motýly zvedají, kudy neběží, tam zase usedají.
3: Tati, hele, jak je Kvik krásně vyrušuje od snášení vajec.
0: Jenže pes měl za chvíli dost. S vyplazeným jazykem se dobelhal k boudě a když pupak mezi slechy usedl motýl, mávnul nad tím packou a odevzdaně zavřel oči.
2: To bílé, neodbytné mračno bělásků si podle všeho řeklo, že nepřítel už vystřílel všechen prach a znovu začalo klást do záhybů zelných listů své malé žluté miny. Jak to ta Kateřinka dělá, že přichází vždycky jako na zavolanou? Právě teď otevřela vrátka a řekla, máte salát?
5: Máme smutek, odpověděl Radovan. Potřebujeme odehnat motýly, ale nevíme jak.
2: My jsme si už pověděli, že Radovanova nejlepší kamarádka je krásná, ale nevím, jestli jsme stačili říct, že má za ušima.
5: No, tím se nemyslí, že má za ušima zahnuté drátky od svých brejliček. Ty tam samozřejmě taky má. Tím se myslí, že jedla vtipnou kaši.
2: A když někdo jí vtipnou kaši, tak si nesmíte zase představovat, že se láduje nějakým legračním pyré. To prostě znamená, že mu to zapaluje.
5: Ale jelikož byste si zase mohli myslet, že se jedná o požár, bude nejlepší, když vám rovnou řeknu, že Kateřinka nebyla hloupá.
2: Co takhle zavřít je do sklepa, řekla.
5: Nápad je to dobrý, ale jak je tam dostat, řekl Radovan.
2: A jelikož děti nemohly přijít na to, jak motýly přemístit do sklepa, přispěchala Kateřinka s dalším nápadem.
5: Smetiště.
2: Kdo ví, co je smetiště, ten vůbec nemusí tohle poslouchat. Ale kdo to neví, ten se to tady doví. Když je na okraji města nějaký vhodný dolík, přijde tam člověk z obecního úřadu a zatluče do země ceduly s nápisem skládka zakázána. A na to místo pak občané, zejména v noci, odhazují děravé hrnce, proleželé matrace, pixly od barev, dráty, prošlapané boty a jiné věci, které už jim dosloužily. A protože příroda je moudřejší než občané, dá na tom místě vybujet vysokým kopřivám, aby to tak nebylo do očí. Tak to je konec výkladu o smetišti. Kousek za plotem našeho zahradnictví bylo pěkné smetiště. A ten Kateřinčin nápad spočíval v tom, že by se motýly mohly nalákat na kopřivy. Tam ať si s klidem nakladou vajíčka a housenky ať si je s klidem sežerou.
5: Nespal se, řekla holčička Radovanovi, když se octly mezi žahavými rostlinami, které byly větší než oni.
2: My zahradnické děti si z kopřiv nic neděláme, řekl Radovan a odvážně si začal klestit cestu pálivým lesem.
5: My obyčejné děti z nich máme pálivé pupínky, to vy ne?
2: Divila se Kateřinka.
5: My také, ale nic si z toho neděláme.
2: Když se dostali až na vrchol odpadkové hory a schladili si slinami zásahy, stoupli si na starou pohovku s vyhřezlými péry, odkud viděli zahradnictví jako na dlani. Kateřinka přiložila dlaně k ústům a zvolala.
5: Motýly, poleďte sem, na puta puta, na!
2: A tu se začaly vršky kopřiv komíhat a za chvíli děti zjistili, že se k ním střeštěně ženou slepice.
5: To ne, Kateřinko, tak se přivolávají slepice, smál se Radovan.
2: A hned začal tleskat a říkat, jedeš, jedeš! Protože věděl, že slepice sice nejezdí, ale tímhle slovem se nejlépe zaženou.
5: A jak se volá na motýly?
2: To právě nevím, pokrčil chlapeček rameny.
5: Kateřinka tedy udělala znovu z dlaní kornout a zkusila to jinak. Motýly, poleďte sem, na lida, lida, liduška.
2: A tu se vám z potoka vykolébal houfek kachen a hned se horlivě žene k dětem.
5: Ale ne, tak se volá na kachny, směje se Radovan a žene kačeny zpátky.
2: A volá se vůbec nějak na motýly?
5: Asi ne, posmutní zahradnický chlapeček.
2: Nikdo ještě nikdy motýly nikam nevolal a tak na to není žádné říkání.
5: Co takhle, zkusila to Kateřinka do třetice.
6: Motýly, poleďte sem, na mota mota, na.
5: A to bylo to správné říkání, to na ně zabralo. Jak ho zaslechli, zvedli se z hlávek zelí a zakroužili nad smetištěm.
2: Teď si to trefila, Kateřinko, jásal Radovan. Když už byly motýly tak blízko, dělala jim Kateřinka chutě.
5: Pojďte na kopřivy,
2: jásal Radovan. Když už byly motýly tak blízko, dělala jim Kateřinka chutě.
7: Pojďte na kopřivy, jsou dobré a výživné, rostou po

0: schází a stejně dovedou škodit i jeho kamarádi skoro, téměř a takřka. Totiž nad lesem kopřiv se začal z ničeho nic míhat podivný, průhledný pytlík na hůlce. A ten pytlík bělásky lapal po dvou, někdy i po pěti najednou. Kdyby je jenom lapal, on je však vysypával za plot přímo do zahradnictví. A víte, kdo ten pytlík na hůlce držel v ruce a kdo s ním mával? Protože to není možné uhodnout, řeknu vám to rovnou. Zlý výrostek Hugo. Nezbláznil se z Hugo, vyjeli na něj děti. Ale Hugo je vůbec nebral na vědomí. Dál se oháněl síťkou na motýly, kterou jistě někomu ukradl, a dál zlomyslně vytřepával bělásky nad zelné hlávky. Něco jiného by bylo, kdyby měl Hugo přírodovědné zájmy, kdyby měl ku příkladu sbírku motýlů, jako jsou otakárek feniklový či perleťovec stříbropásek. A kdyby mu v ní chyběl bělásek zelný, prosím, ať si ho chytí, ale z jeho počínání bylo jasně vidět, že žádné přírodovědné zájmy nemá a že chce jenom škodit a má z toho potěšení, čili že je to bytost ještě škodlivější než housenka běláska zelného. A na takové kazy světy se musí lestí.
1: Tkaničky,
0: zašeptala Kateřinka Radovanovi do ucha a obě děti si začaly rozvazovat boty. To bylo Hugovi divné.
2: Proč se zouváte?
0: Zeptal se, když běžel kolem nich uličkou v kopřivách.
2: Je nám horko, řekla Kateřinka.
0: Pak svázali všechny čtyři tkaničky do jedné dlouhé šňůrky a tím byla past na Huga hotová.
2: Tobě není horko?
0: Zeptal se ho Radovan, když se k ním se síťkou nad hlavou tryskem blížil.
2: Ne,
0: odpověděl výrostek těsně předtím, než zakopl o napnuté tkaničky a přistál na břicho v kopřivách.
2: A teď?
0: Ptají se ho děti a vesele poskakují na starém otomanu. Teď už Hugovi horko bylo. Když uvážíte, že měl na sobě jen trenky a že nebyl zahradnický, nemůžete se divit, že se běžel schladit do potoka s takovým kňučením.
2: To se nám, myslím, povedlo, usoudil Radovan.
3: Na, mota, mota, na,
0: zvolala Kateřinka na zatoulané bělásky
3: a všichni motýly se poslušně vrátili na kopřivy.
0: Když to pak večer Radovan vyprávěl mamince, usmívala se tak mile, že jí bylo na očích vidět, jakou má radost.
3: To jsme si zase užili světa,
0: pomyslil si zahradnický chlapeček pod pruhovanou peřinou.
3: A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

Cesta na jih. A zase bylo ráno a obloha modrá a sluníčko zlaté. Popku, vylez honem, tohle si ještě neviděl, volal Bob. Klobouk plul právě nad dálnicí, která vypadala jako široká řeka. A k té řece se slévaly menší řeky a říčky a potoky a strouhy a to byly silnice a silničky. A na nich jako korálky na šňůře samá auta a motorky a obytné přívěsy. Bobe, kam se ty lidi tak ženou? Divil se Bobek. Na prázdniny, Bobku, no tam k nám na jich, do jižních Čech. Zasnil se Bobek a pak pronesl báseň. Nikde louky nevoní, jako u nás v Třeboni. V rybníce se pleskají ryby, v lese rostou statné hřiby. A já taky chci mít

prázdniny, skočil mu do básně Bobek. Vždyť my pořád jenom dřepíme v klobouku a ty mě nikdy nikam nevezmeš. Málem se rozplakal. A Bob, protože byl větší, vzal události do svých rukou. Nech to na mě, Bobku, vyrážíme na jich a letecky, koukej, zrovna nám letí Aero. Sahnul do klobouku, vylovil z něho laso, zatočil jim nad hlavou a zachytil smyčku na kormidle vrtulníku, který zrovna letěl kolem. Páni, na první pokus, jásal Bobek. A teď hurá na ryby a na hřiby, je a na zelí. A na tu naši sladkou jihočeskou mrkvičku. Juj, to se mi líbí. Ovšem pilotovi se to nelíbilo. Ztrácíme rychlost, kapitáne. Kapitán vykouknul z okýnka. No, bodeť by ne, zařval. Táhnem za sebou černý pasažéry. Jo, tak se držte, kapitáne, já s nima zatočím. A pilot dupnul na pedál. V tu chvíli vrtulník začal poskakovat a skřečkovat jako vzteklý bíček na řetězu. A ten řetěz, tedy vlastně lano, se přetrhlo. Aero zmizelo v oblacích a klobouk se řítil kdo ví kam. Letíme na jih, Bobe. Letíme. Letíme. Dokonce zrychlujeme. A nepadáme, Bobe. No padáme, máš postřeh, zažertoval Bobek, jenomže smích ho přešel. No jo, my ale opravdu padáme, Bobku. Ano, bylo to tak. Klobouk místo na jich zamířil pruce k zemi. Pak zavadil o špici nějaké pyramidy, nebo co to bylo, a králíky vyklopil. Dopadli do hebkého vyhřátého písku. Chviličku jenom tak zůstali ležet. Je tu teploučko. A pohodička, pochvaloval si Bobek. A my si trochu toho pohodlí zasloužíme. Viď, kamaráde? Pěkně tu je. Ale v Třeboni to vypadá jinak, usoudil Bob. A měl pravdu. Takhle by Třeboň možná vypadala, kdyby neležela v jižních Čechách, nýbrž v Egyptě. Tak pojď, zeptáme se domácích, řekl Bobek a zabouchal na kamenná vrata. Kamenná vrata? No já vím, je to trochu zvláštní, ale celý ten statek byl poněkud zvláštní. Ona to totiž byla pyramida a hrobka nějakého dávného faraona, vlastně jeho mumie. Je, minkote, jestli nevíte, co to je mumie, tak se radši zeptejte babičky, nepátrejte sami. A nejdivnější na tom všem je fakt, že ta dávno pohřbená mumie vstala a šla Bobkovi otevřít. Salam aleikum, pozdravila po svém. A Bobek řekl, dobrý den. A pak ještě něco zamumlal v tom smyslu, že za salám děkuje, ale kdyby prý byla mrkvička nebo zmrzlina v tom horku, že by bodla a tak dále a podobně neuctivě. No, a na Třeboň kudy? Přerušil ho naštěstí Bob. Mumie ukázala před sebe, pak doleva a pro jistotu ještě doprava. Takže si králíci mohli vybrat. Poděkovali a hned vyrazili. Stále na jih. My musíme stále na jih, pozbuzoval Bob kamaráda, když se už celou hodinu plahočili pod sálajícím sluncem v rozhaveném písku a kolem dokola a daleko před sebou i za sebou neviděli než písek, písek a zase jen písek. Bobovi se z toho vedra točila hlava a s Bobkem se točilo všechno. A k tomu ta ukrutná žízeň, mžitky před očima a najednou pomník svatého Václava na koni. Přesně takový, jaký stojí v Praze na Václavském náměstí pod muzeem.
Svatý Václav, člověče, Bobe, teď my to bereme přes Prahu. To bude asi nějaká zkratka. Odpověděl Bob zmámeně, protože i s ním se už točil celý svět. Jenže žádná zkratka to nebyla. Byla to Fata Morgana. Jestli nevíte, co to je, tak vám to povím. Dávejte pozor, Fata Morgana je zrakový klam neboli vidina, kterou vidí žízní a horkem vyčerpaní zbloudilci na poušti, když se vzduch tak tetelí žárem, že z toho tetelení vzniknou přeludy neboli chiméry. Chápete? Já vím, kdo to nepoznal, ten nepochopí, ale vy si to zkuste aspoň představit, protože Boba a Bobka teď bude potkávat jedna vidina za druhou. Vidíte? Bobek se rozběhl k soše, ale místo svatého Václava na koni tu trčí v sedle nějaký beduín nebo tuarek, prostě nějaký arabský válečník v bílé noční košili. A není sám. Je jich celá horda. Tuarekové na Václaváku. Je, chápeš to, Bobe? A proč ne? Třeba jsou to turisti. Přijeli z pouště a tady u muzea vystoupili z metra. A my tím metrem zase odjedeme do Třeboně. Rozhodl se Bobek a hned do podchodu metra se běhl. Tedy vlastně neseběhl. Nýbrž jel po zádech, protože to žádné metro nebylo. Žádné schody, žádné koleje. Je to jen hluboká jáma. A uvnitř nic, jen v písku leží snůška obrovských vajec. Vydrž, kamaráde, hodím ti lano, volá dolů Bob. Popadne kus nějakého provazu a pak Bobka šťastně vytáhne. Díky, Bobe, koukej, tam dole zanáší nějaká slepice. Pochlubí se Bobek tím, co v jámě našel. No jo. Nebo pštrosice, řekne Bob a najednou zařve. Bobku, Bobku, proč držíš toho hada? Prosím tě, jakýho hada? No, nebudu vás napínat. To lano, které Bob sebral v písku a pak hodil Bobkovi, nebylo žádné lano, nýbrž had. Servus, zasyčí klidně ten had a představí se. Zmiják písečný, jméno mé, jsem had záchranář. Zachraňuju v písku ztracená slepičí vejce, tak jsem s ním. Cože? Had záchranář, diví se králíci. To jsme v životě neslyšeli. Ale vejce mu dají. Konec konců potkali dneska tolik záhad, že je už nic nemůže překvapit. A jdou dál, stále na jih ovšem, stále ve větším vedru. Bobku, já už nemůžu, vzdychá Bob. Asi si budeš muset užít tyhle prázdniny sám. Neblázni, Bobe, už je to jenom kousek. Hele, hele, hele, tamhle nám jede tramvaj. Prosím tě, jaká tramvaj? Bob nic nevidí, ale Bobek se rozeběhne, chce do ní naskočit a prásk, padne nosem do písku a fňuká. Bobe, Bobečku, proč na nás nepočkala? Já do ní chtěl skočit. Když ty, Bobku, skočíš na každou vidinu, zlobí se Bob. Já vím, to je z toho vedra. Potřeboval bych zmrzlinu. Zmrzlinu? Ale prosím, jakou si dáte? Jahodovou, čokoládovou, oříškovou nebo snad osvěžující citrónovou? Bobek slyší ten hlas a vidí před sebou paní se zmrzlinářským vozíkem. V každé ruce drží obrovský kornout a v každém jsou aspoň 3 kopečky. Ale když Bobek po kornoutu sáhne, zmrzlina roztaje a ten krásný obraz zmizí
a místo paní zmrzlinářky stojí tady stará želva. Asi jste se přehřáli, milánkové, řekne mateřským hlasem a hned se zeptá. Nebyl tu ten mladý syčák? Víte, někam jsem si zahrabala vejce a teď si ne a ne vzpomenout. Myslíte, hada záchranáře? Dovtípil se Bob. Záchranář? Rozčíla se želva. Uličník je to a zloděj. Krade mi vejce. Že tu byl? Kudy šel? No, paní želvo, nejdřív tudy, potom támhle a nakonec tam, ukazuje Bobek na všechny strany, protože se s ním zase všechno točí. Díky za zevrubnou informaci, chlapče, řekne želva a vystartuje tak prudce, že oba králíky zahalí oblak zvířeného písku. Když želvu žene vstek a žal, ani králíky nestačí. To vám Bob i Bobek můžou potvrdit. Rozeběhli se za ní, ale po chvíli si museli odpočinout u malého skaliska. A kdo vám to tu nebyl? No, byl tu ten syčák had. Klidně si ležel, to byste nevěřili, ve stínu jejich klobouku. A ještě si prospěvoval. Vítr vane pouští, po písku žene klobouk. A to není všechno. On vám měl na ohništi pánev, protože si chystal k večeři vaječnou omeletu. Ve stínu našeho klobouku chceš spáchat tak ohavný zločin, zaburácel Bob jako hrdina z nějakého románu. To vám určitě napovídala ta stará lakota. Ušklíbl se zmiják tak úlisně, jak to jenom hadi dovedou. Já ti dám lakotu, zjevila se tu náhle želva. Já tě roztrhnu jak hada. A pak už šlo všechno ráz na ráz. Popadla to syčáka za ocas, párkrát s ním zatočila, ale neroztrhla ho, jen si ho přehodila přes záda a druhou rukou opatrně a něžně přitiskla k hrudi své ztracené a zachráněné vejce. Děkuji vám, mládenci, a přijďte se někdy podívat na moje želvíčata. To bude rodinka. A co bude s tím syčákem? Opravdu ho roztrhnete jako hada? Chtěl vědět Bobek. Ale ne, jen se koukněte, je to ještě výžle, mladý, uličnický. Já ho teď pěkně vezmu sebou a za trest bude v písku hledat moje zahrabaná vejce. Jsou po celé Africe. Co? Kde? Bobe, my nejsme v jižních Čechách, zaúpěl Bobek. No, Bobku, slyšíš dobře? My jsme v Africe. No, jen se pořádně kolem sebe podívej. Tak se Bobek pořádně podíval a musel uznat, že jeho starší kamarád má asi pravdu. A už nic neříkal. Skočil do klobouku a ten se v písku roztočil jako létající talíř a zvolna stoupal k večerní africké obloze. Vždycky jsem se chtěl do Afriky podívat, řekl Bob ospale. Vždyť já taky, Bobe, ale to víš, doma je doma. A my jsme v klobouku doma, i když si lítá kam chce, zívl Bob. Je to zvláštní, ale zase měl pravdu.

0: Konečně slezl sníh a vylezly sněženky a ve škole udělali jarní prázdniny. Káťa začala balit. Jakmile otevřela kufr, Škubánek hned do něj vlezl, aby ho nezapomněla vzít sebou.
1: Promiň, Škubánku, ale tentokrát se mnou nemůžeš. Jedu na 3 dny k babičce a její kočka Micina je na psi těsně alergická.
0: Omlouvala se Káťa.
1: Nebudeš se tu sám bát?
2: No dovol!
0: Dělal Škubánek ramena a neochotně se odloudal na kanape.
1: Tak tu buď hodný a pěkně hlídej, něco dobrého ti přivezu.
0: Rozloučila se Káťa, podala mu pac a zaklapli za ní dveře. V bytě se rozhostilo ticho. Jen kuchyňské hodiny tikaly nezvykle nahlas a naplňovaly dům tísnivým pocitem. Škubánek vylezl na lavici u okna a sledoval, jak se obloha zlověstně zatahuje. Najednou projel nebem blesk a v zápětí se ozvalo zaburácení.
2: Jej, to bylo blízko! Uf!
0: Lekl se pejsek a rovnýma nohama skočil do postele. Vítr skučel v komíně a déšť bubnoval na střechu.
2: V posteli je to nejistější,
0: přemítal.
2: Jenže kdyby sem lezl zloděj, pod peřinou ho neuslyším.
0: A tak Škubánek zase vstal, postavil za dveře stůl a na stůl židli a na židli kbelík.
2: Kdyby přišel nějaký lupič, tak se toho rachotu lekne a napadne ho zmizet dřív, než ho budu muset napadnout já.
0: Utěšoval se. Když ráno otevřel oči, sluníčko venku svítilo a celý svět byl hned přijatelnější. Škubánek zívnul, protáhnul přední nohy a zadní nohy a cítil, že by si měl udělat nějakou radost. Z hliněného prasátka vytřepal 2 koruny a už si to šupajdil naproti do krámu. Za chviličku se vracel s malinovým lízátkem v tlapce. Zkoumavě ho olíznul a labužnicky přivřel oči.
3: Hele, cuc na kládě, ozval se chraplavý hlas. To je pro tebe škoda. Naval!
0: Než se Škubánek vzpamatoval, velký zamračený buldok mu vytrhl lízátko z tlapky a nepěkně zavrčel. Škubánkovi schlíply uši, pelášil domů a ve strachu se ještě ohlížel, jestli se buldog za ním nežene. Ale jak se koukal za sebe a ne před sebe, vrazil do velikánského černého dobrmana, který za rohem očichával kandelábr.
3: Au, ty nemehlo, ty podvraťáku, když neumíš chodit po ulici, tak se přivaž k boudě, zmyš, než ti natrhnu triko.
0: Láteřil dobrman. Škubánek letěl domů, jen se mu uši klepali. Jak prásknul dveřmi od branky, ozvalo se za plotem výhrůžné. Byl to jen mrňavý pinčlík od sousedů, ale Škubánek rychle skočil za dveře a srdíčko mu tlouklo, div nedostal psotník. Buldok, dobrman a pinčlík se venku chechtali, jaký je Škubánek strašpitel. Pak se strčili čumáky dohromady a dobrman zazvonil na domovní zvonek.
2: Kdo je?
0: Pípnul Škubánek nejistě.
4: Pošta!
0: Hlásil pinčlík, který uměl nejlíp napodobit ženský hlas. Pak se všichni 3 přitiskli k zítce plotu a ani nedutali. Škubánek se osmělil, otevřel a rozhlížel se, kde je pošťačka. Psi využili momentu překvapení a hup, hup, hup, už byli vevnitř. Teď začal kvapík. Než se Škubánek zpamatoval, Pinčlík mu sežral všechno, co měl v mističce. Dobrman otevřel ledničku do kořán, polikal špekáčky, pil mlíko rovnou z krabice a chlemtal jahodovou marmeládu. Buldok okamžitě vyčmuchal, kde si Škubánek schovává psí suchary a ukradl mu dokonce i umělou kost, co dostal Škubánek k narozeninám a kterou si šetřil na největší svátky. Přehnali se bytem jako tornádo a byli pryč, než se Škubánek zmohl na jediné blafnutí. Smutně zamknul dveře na řetízek a klesl do křesla. Aby zaplašil černé myšlenky, pustil si televizi. Sotva se rozsvítila obrazovka, objevil se na ní tříhlavý drak a vycenil na Škubánka tři páry zubů.
2: Ještě takový horor!
0: Povzdechnul Škubánek a chtěl honem přeladit. Ale v tom vyskočil proti drakovi chlapec v turbanu, v ruce držel starou flašku, vytáhnul zátku a zavelel. Džine, z lahve ven! V láhvi to zašumělo, vysoukal se z ní hustý oblak a z oblaku se udělal chlap jako hora, sepjal ruce na prsou a uklonil se před chlapcem.
4: Co poroučí pán?
0: Chlapec, říkali mu Mustafa, ukázal na tříhlavou obludu. Džin popadl draka, vyhodil ho do vzduchu a odfoukl jako peříčko. Džine, hop do lahve zpět! Zavelel Mustafa a džin se poslušně nasoukal do hrdla a nechal se zazátkovat.
2: Taková láhev s džinem, to by bylo, mof!
0: Zasnil se Škubánek.
2: Ale kde ji vzít?
0: A v tom dostal nápad. Vytáhnul z kredence Kátinu kuchařku a nalistoval recept. Domácí džin aneb staročeská jalovcová. Následoval seznam přísad, který začínal lihem a končil kostkami cukru a větvičkami v máji trhaného jalovce.
2: To nemám, to taky nemám, to taky ne.
0: Vrčel si Škubánek pod fousky.
2: Ale mohl bych tam dát místo lihu limonádu, místo těch kostek jednu pořádnou kost a přidám trochu šumáku, ať to má říz. Uf, uf.
0: Kost roztloukl v moždíři, smíchal všechno dohromady a nalil do prázdné láhve od oleje. Zazátkoval, trochu to nahřál nad párou a zatřepal.
2: Džine, z láhve ven!
0: Štěknul velitelsky. V láhvi to začalo šumět, pak se z ní ozvalo temné vrčení a nakonec mocné vyštěknutí. A před Škubánkem stál psí džin, který vypadal přesně jako Škubánek, jenže byl třikrát tak velký a bicepsy měl jako kulturista. Co poroučí páníček? Klaněl se uctivě. Škubánek byl tak překvapený, že ani nevěděl, co by si měl přát, ale hned se vzpamatoval.
2: Půjdeš se mnou koupit lízátko, teď zalez zpátky do flašky, já tě ponesu.
0: Džin poslušně zmizel v láhvi, Škubánek dal láhev do košíku a už se hrnul do krámu. Jen vyšel s lízátkem na chodník, už tu byl starý známý buldok.
3: S dovolením, mladíku.
0: Zašklebil se a vytrhl Škubánkovi lízátko. Škubánek blesku rychle vytáhl zátku a zavlel.
2: Mof, džine, z lahve ven!
0: V tom okamžiku stál před buldukem obrovský psí džin. Vzal mu lízátko, galantně je předal Škubánkovi, pak popadl buldoka, natáhl, že byl dlouhý jako přerostlý jezevčík, udělal na něm uzel a hodil ho přes nejbližší plot.
2: Mof, džine, hop do lahve zpět!
0: Zavelel Škubánek a hrdě kráčel domů. Za rohem už na něj čekal Dobrman. Škubánek slušně pozdravil a chtěl ho obejít, ale Dobrman mu nastavil nohu a hned se do něj pustil.
3: Co do mě vrážíš, podvraťáku?
0: Ale Škubánek se nelekl, odzátkoval láhev a v tu chvíli stál před úžaslým Dobrmanem obrovitý psí džin a měřil si ho kosým pohledem. Dobrmanovi poklesla spodní čelist, rozklepal se jako ratlík a zmizel za rohem. Škubánek došel domů v nejlepší náladě. Sotva za ním zapadly dveře, zazvonil někdo na domovní zvonek. Byl to sousedovic Pinčlík, který ho šmíroval mezi plaňkami plotu.
2: Kdo je?
0: Zeptal se Škubánek.
5: Pošta!
0: Blafoval Pinčlík. Škubánek otevřel a hrdě se postavil do dveří se založenýma rukama. Pinčlíkovi se protočily panenky. Za Škubánkem se tyčil ještě jeden obrovský Škubánek se založenými tlapami na prsou.
5: Pardon,
0: blekotal Pinčlík.
5: Já jsem se splet, já nejsem pošta, já jsem Buňťa.
0: A rozpačitě zmizel za plotem. Od té chvíle měl Škubánek vyhráno. Když se třetího dne probudil, kouknul na kalendář a vyskočil z postele.
2: Dnes přijede Káťa, musím jí nějak překvapit.
0: Radoval se a vyklepal všechny peníze z hliněného prasátka. Popadl nákupní košík, dal do něj láhev s džinem a utíkal do cukrárny. Jenže v tom spěchu si popletl láhve a vzal místo flašky s džinem slunečnicový olej. V cukrárně koupil oříškový dort se šlehačkou, ten má Káťa nejradši, a kráčel domů, jako by nesl svátost oltářní. Všichni psi z ulice samozřejmě větřili, ale na Škubánka si už nikdo netroufal. Ale co čert nechtěl, objevila se zčista jasna obrovská cizí doga, zřejmě nějaká přespolní, kterou tu Škubánek předtím nikdy neviděl. Zamávala nosem, nasála tu sladkou vůni a už se hrnula na dort. Škubánek s přehledem postavil dort na zítku, odzátkoval láhev, zavelel a aniž by čekal, až se džin vysouká, hned sám zatěl pěstičku a strčil ji Hafanovi pod čenich.
2: Čuchni si, kamaráde, čuchni, na nás si krátkej!
0: Doga znejistěla, zarazila se, pak stáhla ocas mezi nohy a odklusala pryč. Škubánek chtěl zavelet.
2: Hop, do lahve zpět!
0: Ale džin nikde. Jak je to možné? Objevil se vůbec? Škubánek koukal jako husa do flašky, ale uvnitř nic nebylo. Pak se podíval na vinětu.
2: No jasně, vždyť já vzal omylem jinou lahev, ale to jsem měl kliku.
0: Přemítal a v tom mu to došlo. Začal poskakovat po chodníku, div mu dort neupadl.
2: Hurá! To je úžasné, to je skvělé, to je fantastické. Toho cizího Hafana jsem zahnal úplně sám.
0: A těšil se, až o tom bude vyprávět Kátě. Ta už byla zatím doma. Hned jak postavila v předsíni kufr, rozhlédla se po staromládeneckém nepořádku, který tam Škubánek stačil nadělat.
1: No nazdar, tady to vypadá.
0: Posteskla si a hned se pustila do nádobí. Na stole stála flaška od oleje s čímsi podivným. Káťa ji odzátkovala a přičichla.
1: To je nějaký pěkný fujtajbl.
0: A vylila podezřelou tekutinu do dřezu. V potrubí to trochu zvláštně zašumělo, ale Káťa nedbala a vytřela dřez hadrem. V tom se rozlétly dveře a v nich stál Škubánek s dortem.
2: Tady máš na přivítanou.
0: Ale Káťa se mračila.
1: Ach jo, na 3 dny vytáhnu paty a už je to tu jako v psí boudě.
2: Nehubuj,
0: omlouval se Škubánek.
2: Na uklízení nebyl čas, měl jsem moc práce s hlídáním.
0: Najednou se zarazil.
2: Tady jsem měl na stole lahev s džinem.
1: To mi ani neříkej,
0: zarazila se Káťa.
2: Já ho měl na kuráž,
0: vysvětloval Škubánek a rozpačitě koukal do prázdné flašky.
2: Ale já ho vlastně ani nepotřebuju, já už se totiž vůbec nikoho nebojím.
1: To ráda slyším,
0: usmála se Káťa, podrbala Škubánka za ušima a pověsila mu na krk věnec špekáčků od babičky.

0: vzhůru za Honzíkem. Ferda zatím z lesa utekl a Honzíka tam schválně nechal. Chtěl, aby se bál. Taky si myslel, že se Honzík vrátí domů pozdě a bude bit. Nepřál Honzíkovi nic dobrého. Ferda celou cestu do Koníkovic běžel a domů šel zadem, aby ho nikdo neviděl. Už by se byl schoval na dvorku, ale naštěstí ho zahlédla Tereska. Přišla ze školy a scháněla se po Honzíkovi. Měla oči jako špendlíky. Ferdo! Zavolala Tereska. Ferda sebou trhl, ale utéct si už nemohl. Co chceš? Ozval se nerad. Kopal přitom do kopřivy. Kde je Honzík? Copak já vím, lhostejně odpověděl Ferda a chtěl jít domů, ale Tereska ho nepustila. Přihnala se jako vítr a postavila se mu do cesty. Hned mi řekni, kde je Honzík, rozkázala mu přísně. V lese, řekl neochotně Ferda. A proč si ho tam nechal? Honzík honil veverku a nechtěl jít domů. Mluv pravdu, nikdo ze školy s tebou nebude mluvit, hrozila mu Tereska. Honzík mi nabil a tak jsem šel domů sám, vymlouval se Ferda. Tereska ho už neposlouchala, běžela do školy a všechno tam pověděla. Ředitel stolař se zlobil, co to Ferda provedl, jak mohl utéct z lesa a Honzíka tam nechat. Starší chlapci se zlobili. Měli vyučování až do oběda, ale pan ředitel je pustil. Šli hledat Honzíka do lesa. Chtěli malému kamarádovi pomoci. Vedl je Viktor, který Honzíka dobře znal. Tereska šla s nimi. Měla Honzíka ráda. Celou cestu do lesa běželi klusem. Tereska se za nimi opožďovala, ale kluci na ní pokaždé počkali. Nic jim nevadilo, že Tereska je malá a že teprve začala chodit do školy. Vešli do smrkového lesa. Honzíku! Zavolala Tereska. Honzíku! Křičeli chlapci. Ale nikdo se neozýval. Bylo tam prázdno. Jen vítr šuměl v hustých korunách a někde v dálce zakřičela sojka. Musíme dál, řekl Viktor. Vešli do bukového lesa. Tereska šla za Viktorem. Zdál se jí nejsilnější a nejmoudřejší. Třeba je v křoví, řekla Tereska a nahlédla do nejbližší houštiny. Ale tam byla jenom tma. Nebo na stromě, zdvihl hlavu Viktor. Možná, že Honzík sedí někde na větvi a směje se jim. Honzíku! Honzíku! Volali znovu. V bukovém lese museli jít pomaleji. Bylo třeba prohledávat křoviny a hlasitěji volat. Ale ani v bukovém lese dlouho nikoho nenacházeli. Zdálo se, že tu žijí jenom stromy. Neobjevil se tam ani zajíc, ani ptáček nezaspíval. I veverka někam utekla a nebylo jí vidět. Konečně Honzíka našli. Viktor a Tereska ho uviděli skoro současně. Ležel pod velkým bukem, na zažloutlé vrstvě listí a spokojeně spal. Tváře měl červené, vlasy vzhůru, jednu nohu pokrčenou. Honzík, vydechla Tereska. Musíme ho vzbudit, řekl Viktor a zavolal ostatní kluky. Všichni se ze spícího Honzíka radovali a tiše se smáli. Zdál se jim milý a blízký. Jen když ho objevili. Vždyť se mohl docela dobře ztratit. Malý byl na to dost. Honzíku, vstávej, řekl Viktor nahlas a zatřásl Honzíkovi ramenem. Honzík otevřel malinko oči a posadil se. Ferdo, řekl ospalým hlasem. Chlapci se zasmáli a Honzík se podíval na Viktora pozorněji. Ty nejsi Ferda, opravil se Honzík a otevřel oči o něco víc. Ne, já nejsem Ferda, usmál se Viktor. Ty jsi Viktor, vykřikl Honzík a vyskočil. Poznal i Teresku a ostatní kluky ze školy. Měl z nich velikou radost. Smál se na ně a bral je za ruce. Byl rád, že přišli a že jsou u něho. A kde je Ferda? Spozornil Honzík a pohlédl na Viktora. Na Ferdu nemysli, řekl Viktor. Ferda je už doma, poznamenala Tereska. S Ferdou nikam nechoď, varoval jeden z chlapců. To není dobrý kamarád, řekl další. Já si myslel, že zabloudil, divil se Honzík. Hledal jsem ho tak dlouho, až jsem tady usnul. Z Koníkovic se nesl hlas zvonu až do Bukového lesa. Vyzváněli poledne. Děti na sebe pohlédli a bez řeči vyrazili k domovu. Honzík běžel s nimi. Nevypadal právě pěkně. Měl poškrábaná lýtka, otřená kolena, do kalhot mu novou dírou foukal vítr, na tváři měl několik škrábanců a vlasy mu stály všelijak. Vypadal, jako by se byl pral aspoň s pěti veverkami.
1: Jak si Rákosníček neporadil s duhou? Začal den, který se ještě nerozhodl, jaký vlastně bude. Deštivý nebo suchý, šedivý či barevný. Skřítek v tom chtěl mít ale jasno a proto netrpělivě čekal na zprávy o počasí. Dobré ráno, vážení přátelé, ozvala se jako na zavolanou Rosnička Anička. Přihlédneme-li k dlouhodobému normálu, můžeme potvrdit, že několik příštích dnů bude pouze jednobarevných. Teprve až do deště zasvítí sluníčko, ukáže se duha a počasí se nad Brčálníkem vybarví. Když Rákosníček slyšel takovou předpověď, myslel si, že bude nejlepší celý den prolenošit. Usadil se pod starou vrbou, chvíli jen tak lelkoval a pak na něho přišla ospalost. Najednou ale vyskočil, jako když ho píchne, protože za ním zahřměl vojenský hlas. Tak to teda prr, já potřebuji duhu hned. Já jsem totiž admirál Babočka, jinak též motýl Vanessa Atalanta. Vítězná sláva na mých křídlech už nějak bledne a vše volá po nové duhové barvě, takže s tím koukejte něco dělat.
2: Ano, samozřejmě, souhlasil horlivě Skřítek. Duhovou barvu by to chtělo. No ano, takový admirál přece nebude čekat, až se počasí uráčí.
1: Správně, Rákosníček, správně, pochválil ho admirál Babočka. Je vidět, že nejste jen tak obyčejný civilista.
2: Račte se na mě spolehnout, pane admirále,
1: poklonkoval Skřítek dál před tou vojenskou šarží.
2: Poradím, posloužím, duhu vám opatřím.
1: Jen se nepřetrhni, krotila ho Anička. Duha se nikomu na rozkaz ukazovat nebude. Ta se objeví jen tehdy, až sluníčko zasvítí rovnou do deště. Ale to už jsem přece říkala.
2: To zrovna ty žábo, odsekl Rákosníček. Jen se dívej a něco uvidíš.
1: Tak. Rosnička, jen se dívej. Souhlasil admirál Babočka a vypadal, jako když všechno ví. Přitom nevěděl zhola nic a jen zvědavě čekal, co bude následovat. Skřítek vytáhl z kapsy hrst vzácných pestrých křemínků a rozhodil je kolem sebe. Jakmile po nich přiběhly sluneční paprsky, hned byly celé strakaté a na oblohu se vrátily od těch kamínků obarvené. Z křemene ametistu do fialova, ze záhnědy do hněda, z citrínu do žluta a z růženinu do růžova. Na nebi se z toho ukázala duha, ale jenom taková malinká.
3: No, ne, Rákosníček, takhle ne, dupnul si Babočka. Tohle u mě není žádná admirálská duha. Buď to v tu ránu napravíš, nebo bude zle.
2: Ano, prosím, v tu ránu zajisté,
1: drmolil Skřítek.
2: Když v tu ránu, no tak v tu ránu, brumlal si pro sebe. Konečně, proč ne, že? Jestliže prostřejím nějaký mrak, začne z něho pršet. A protože zrovna teď svítí sluníčko, no ano, bude z toho dohromady duha.
1: Tohle ostatně říkala i meteoroložka Anička, jenže ta věděla, že to nejde jinak, než trpělivě čekat, až si takové věci zařídí počasí samo.
3: Rákosníček ale samozřejmě myslel, že všechno zvládne sám a nebude na nic čekat. Střílel do mraku rákosovou foukačkou, bezovou foukačkou, prakem i lukem, ale žádnou díru do nich neudělal.
2: No, promiňte, prosím, ale ono se to vždycky všechno hned nepovede, že?
1: Omlouval se skřítek.
2: Ale já to, prosím, okamžitě napravím.
3: Nemluvit a poslouchat, okřikl ho admirál Babočka. Teď tady začnu velet já a hned bude všechno jenom lítat, protože se na mraky půjde s kanónem. A to by bylo, aby z nich nezapršelo. Rákosníček, nabíjet na můj rozkaz teď.
2: No, ono to i kanonýrství jaksi není zrovna můj obor.
1: Vykrucoval se skřítek, ale Babočka ho nenechal domluvit.
3: Neodmlouvat a poslouchat. Pozor, pal!
2: Prosím, já bych raději nestřílel, pane admirále,
1: vymlouval mu to rákosníček.
2: Ono z toho asi stejně pršet nebude.
3: Mlčet, rákosníček, mlčet, rozkřikl se Babočka. Řekl jsem, že bude kanonáda a pršení, takže bude kanonáda a pršení. To je moje nařízení, pal.
1: A tak se tedy střílel. Jenomže kanon do nebe ani nedostřelil. Koule vyletěla jen tak nad koruny stromů a pak spadla do rybníka. Šplouchlo to, vystříkla sprška vody a protože do ní zrovna v tu chvíli zasvítilo sluníčko, na obloze se opravdu ukázala duha. Ale zůstala tam jenom chviličku, protože žádný podfuk dlouho nevydrží.
2: Jo, já to věděl, že to nedopadne dobře.
1: Povzdechl si skřítek, ale najednou údivem vykulil oči. Nad brčálníkem se totiž objevila skutečná duha a zářila tam jako barevný most. Nepředpokládané vlnění z dola nahoru, oznámila v tu chvíli rosnička Anička, způsobilo nenadálý déšť z hora dolů. A protože do něho zasvítilo slunce...
2: Já vím, přerušil jí skřítek. Udělalo duhu. Ne, sice pro admirálskou parádu, ale nám všem pro radost. S tím souhlasí a pod to se i podepisuje. S úctou, váš rákosníček.
1: Pak se ale ohlédl po Babočkovi, ale ten zmizel, jako když ho vítr sfoukne. Odletěl totiž schánět barvy pro svou uniformu někam jinam, protože tady vyšel na prázdno.

0: No tak.
1: Se trénujeme ve fanfárování.
2: No, kdyby se nešťastnou náhodou na požárnickém voze porouchalo fanfárovadlo.
1: Říká se fanfaráč.
2: To je jedno, prostě kdyby se nefanfárovalo, tak abychom to odfanfárovali.
0: Vy máte nápady, dávejte pozor. Teď se seznámíme...
1: Ježkovi zraky, Tatuldo, ty mě neznáš?
0: Co to plácáš?
2: A mě přeci taky nevidíte prvně v životě, pane Spejble, tak proč se máme seznamovat?
0: No jo, takhle, ale no děti, říkal jsem, že teď se seznámíme...
2: Nejde nám ke holvinku, jestli pana Spejbla neposedla ztráta paměti.
1: No jestli se nenakazil sklerózou.
2: No.
0: Kdybyste nechali člověka alespoň domluvit? Teď se seznámíme
1: už zase
0: se základními pojmy požární ochrany. Vezměme látky tuhé.
1: Odkud?
0: Ale odnikud pořád.
2: Tak co s nimi budeme dělat?
0: Šmankote, bereme si je jako příklad.
2: Jo tak, a pak je tam vrátíme, že ano?
0: Dost, jinak. Tuhé látky podle hořlavosti dělíme na látky nehořlavé, látky nesnadno hořlavé a látky hořlavé.
2: Sim, a látky nehořlavé se vyznačují tím, že nehoří.
0: Ano, správně, ani nedoutnají, ani neuhlnatí, žano. Například taková látka, no, hurajs, jako je, no.
1: Díra.
0: Šmankote, co je to díra?
1: No to je takové, to něčím... Ohraničené nic?
0: No vidíš, když to nehořlavé látky jsou, no...
1: Něčím ohraničené něco.
2: Cihly, písek a tak jsou látky nehořlavé, že?
1: Říkejte si, co chcete, díru taky nezapálíte.
0: Dej už pokoj. Látky nesnadno hořlavé...
2: Jen nesnadno hoří, doutnají, nebo uhelnatí, že ano?
0: Správně, mančko. A po odstranění tepelného stroje? No.
2: Dále nehoří, ano? Ani nedoutnají.
0: Ano?
2: Jsou to, prosím, například některé plastické hmoty?
0: Ano, když to látky hořlavé...
2: Hoří nebo hoří. Doutnají,
0: ano?
2: nepřetržitě. Po odstranění tepelného zdroje.
0: Správně. Jako například Hurweis.
1: Díra. To určitě není. Protože díra je nehořlavá. A je.
2: Dřevo.
1: Kde je u tebe dřevo?
2: Je látka hořlavá. Taky sláma, nafta a podobně.
0: Ano, děkuji. Vezmi si příklad z Máničky, Hurvínku.
2: Na.
0: Je vidět, že myslí,
2: no.
0: Že ano, když to, co ty máš v hlavě?
2: Jenom díru, prosím.
1: No počkej, Máni.
0: Ale počkej ty děti, ještě jsme si vlastně neřekli, co je to hoření.
2: Já to řeknu, jo? Hoření je hořejší, neboli taky horní. No, prostě něco, co je nahoře a nehyni se tak
1: loupě. Vedle, jak ta jedle. Tatulda o voze a ty o koze.
2: Nech toho, pane Spejble. Co pak jsem mluvila o nějaké koze?
0: Ale ne, to je úsloví, které naznačuje, že mluvíme každý o něčem jiném.
1: Přesně tak, dívtko. Tatuldovo hoření
2: je vůz.
1: Jasně. Když to tvoje hoření?
2: Je koza, ne?
1: Se ví. Tatuldovo hoření je totiž hoření jako plápolání.
2: Aha.
0: Tedy hoření je chemický okysličovací proces, který probíhá za vývinu tepla, světla a zplodin hoření. No, a co je k hoření zapotřebí?
1: Hořlavá látka, to se ví.
0: No, dále co? No, mančko, ok.
2: Kurka.
1: Rychlokvaška.
0: Ale oky.
2: Okýnko.
0: Okysličovač, přece vzduch, že ano, a za třetí?
2: Zapalná teplota.
0: No, správně. Abychom tedy předešli hoření, musíme zabránit, aby se hořlavá látka zahřála na zápalnou teplotu.
1: To se ti snadno řekne, Tatuldo. Ale co pak víme, jakou má která látka zápalnou teplotu?
0: No zatím to podrobně vědět nemusíte, ale z látek, s kterými přicházíte do styku, mají nejnižší zápalnou teplotu. Benzín, éter, líh, sláma, papír a dřevo.
2: Aha, takže na ty si musíme dávat největší pozor.
0: Velmi správně, Máničko.
1: To je úřadívko, co všechno už o požárnictví nevíme.
2: No, tím bych se nechlubila, co všechno nevíme.
1: To znamená víme, Máni.
2: Že víme, co všechno nevíme.
1: Ale ne.
2: Jasně, že ne. Já aspoň nevím, jestli vím, co všechno nevím.
1: Ty mi nerozumíš. Když řeknu, co všechno nevíme, nemyslím tím, co nevíme, myslím tím, co víme. Chápeš?
2: Aha, ale proč říkáš, co nemyslíš? A neříkáš, co myslíš? Takhle pak myslím, že myslíš, co nemyslíš a nemyslím, co myslím. Totiž myslím, co nemyslím.
0: Nechte už toho, Šmodrchové. Zatím toho o požárnictví ještě moc nevíte.
1: Ale něco přece. Požár nám hasí, požár nám hasí, řádný požárník. On zažene do kouta, červeného kohouta. Požár nám hasí, požár nám hasí, řádný požárník.
2: Požár, když vidí, mladý požárník. Ví, co by se mohlo stát, zavolá 150. Požár, když vidí, mladý požárník.
0: Zpívání vám jde, ale co vědomosti? Znáte například hlavní příčiny požárů, Máničko?
2: Že se ptáte, pane Spejble, hlavní příčinou požáru je, že hoří, ne?
3: Šmankote.
2: Já nevím, proč šmankotujete, pane Spejble. Kdyby nehořelo, tak by nemohl vypuknout. Požár by nemohl, co?
1: Jenomže Taťulda chtěl vědět, z jakého důvodu požár vypukává, čili puká, neboli proč začne hořet. Ví, Taťuldo?
0: Samozřejmě. Těch příčin je velice mnoho, že ano, ale můžeme je zhrnout do 4 skupin. Tak zaprvé to jsou poruchy elektrického vedení. No, co je to elektrické vedení?
1: Elektrické vedení je drát.
0: Ano, drát, izo.
1: Izo?
2: Izobák přece. A tím tě prout klofne a pěkně.
0: Šmanko, to je drát izolovaný, aha, kterým se přivádí ten tvůj klofající elektrický prout, Máničko, že ano? A právě porušení izolace
2: může způsobit požár, jasně, jiskřením, přehrátím a tak, že?
1: Fakt?
0: No, no tom nepochybuj.
1: I když je v té izolaci jenom maličká, džuzinka?
0: No ano.
1: Docela malinkata?
0: No říkám, že ano.
1: Úplně prťavoučka?
0: No jo.
1: Takovou duziničičkou se přece prout nemůže protáhnout. Tak hubený přece není.
0: Ale protáhne, ale protáhne.
2: Tebe taky nic nenapadne, Hurvínku. Jak se tou džuzinečkou namáhavě protahuje, tak tam drhne, víš, cuká sebou. No a právě při té cukatuře vzteky jiskří a ty jiskry zapálí. Že ano, pane Spejble.
0: No, trochu svérázný výklad, Máničko, ale prosím. No. Dalšími příčinami jsou neodborné zásahy do vedení, přetížení, vedení.
2: Jaké přetížení?
1: Třeba když místo stropní lampy zavěsíš ke stropu pračku.
0: Ty máš nápady. Ale například, když do lampy na 25-wattovou žárovku našroubeš žárovku na 200 wattů.
1: Co? Tak se nic nestane.
0: Nemluv hlouposti.
1: Nestane.
0: No to bys koukal. Lampa se přehřeje.

0: Jasně, taková rozpálená žárovka může zapálit seno na seníku.
1: Dřevo ve dřevníku.
0: Slámu na slamníku, totiž ve stodole.
2: No dobrá, dobrá, pojďme dál. Za druhé je to samo, no, co samotné způsobí požár? Samo?
0: Samovar.
2: Samovznícení šmangoty, které hrozí hlavně tam, kde se skladují
0: veverky.
2: Ale jděte, veverko, kde se skladují ve velké množství hořlavé látky. Například uhlí, seno, sláma, obilí a podobně, že ano.
0: A za třetí?
2: No, třetí skupinou jsou hořlavé kapaliny.
1: No, jsem to, já vím, to je benzin, petrolej, benzen, tetrachlor a další.
2: Správně, Máničko. No. Pro nás jsou ovšem nejdůležitější ty, se kterými se setkáváme doma, že ano. Které to jsou?
0: Asi různé chemické přípravky, ne?
1: No, na mytí oken, na čistění skvrn a taky spreje.
2: Ano, ano. Nevšimli jste si, že na všech obalech je varování před oteckem,
0: čili taťuldou.
1: Ale pane Spejble, vy musíte mít pověst, když před vámi varují i na obale.
2: Před žádným oteckem, šmankote, před otevřeným ohněm.
1: Jo, tak.
2: A takové hořlaviny nesmíš, co? Hurvajs?
0: Bombat, případně žunkat.
2: Ani v žertu, Hurvajs, ani v žertu. Takové napití by člověk škaredě odskákal. Moc škaredě. Ale takové hořlaviny nesmíš používat v uzavřených místnostech.
1: Ano, protože hrozí nebezpečí výbuchu, prosím.
2: Ano, ano, stačí plamínek zápalky nebo dokonce jedna jediná jiskřička.
0: Jasně.

0: svou kalí skrovánek, maličký plámínek.
1: Živomando, de, přestaň to s tím kolovrátkem.
2: Prosím, my jsme chtěli jenom zdůraznit, jak je taková mrňoulinká jiskřička nebezpečná.
0: No, jiskřička, puf, bum, prásk. A tam, kde bylo stavení, je jen kupa kamení.
2: Čo?
0: Nechci se chlubit, ale verše mi jdou, co?
2: Tady fakt, Hodvinku, ty jsi umělec. Připomínáš mi jednoho. Já ho viděla v televizi.
0: Fakt, a koho?
2: Počkej, jak on se... Já už vím. Z prodané nevěsty. Kecal.
0: No, počkej.
3: Po druhé se nevytahuj. Čtvrtou skupinou jsou požáry v domácnosti. Tady je těch možností nepřeberně. Například?
2: Jsem já. Z kamen může vypadnout kousek hořícího uhlí, že?
0: No to u zapáleného plynového sporáku může ležet utěrka.
2: No a od vánočního stromku můžou chytit záclony.
0: No nebo někdo zapomene vypnout žehličku.
3: A tak dále,
2: no,
3: a tak dále.
2: A ty a tak dále jsou vůbec nejhorší.
3: Děti a tak dále. Nejhorší a nejnebezpečnější věc je, no... Co myslíte, že to je? Je to malé, tenké, má to hlavičku a může to způsobit požár. No?
2: Hlavička česneku?
0: Ježkovi zraky, takže je tenká?
2: No, moc ne, to ne.
0: Už to mám.
2: Co?
0: Žížala je malá, je tenká a hlavičku má taky.
2: Je, a jak asi způsobí požár, jak? No, asi do ruky, kterou nemá, vezme zápalku. Je? Pane Spejble, vy jste myslel zápalku, že?
3: No samozřejmě, no. Zápalku v rukou dětí.

0: Nemáte ponětí, kolik požárů způsobili děti, když si hráli se zápalkami. Jaké škody vznikly. A kolik životů to stálo.
1: Pane Spejble, já slibuju, že už si nikdy se zápalkami hrát nebudu.
2: Já taky ne, tati.
0: No, není to málo.
2: No, tak to slibuju slavnostně.
1: No a já si to dávám jako závazek.
0: Na mladé požárníky je to pořád málo.
1: Aha, už vím. Budeme dbát o to, aby si také jiné děti nehrály se zápalkami.
0: No, to je slovo, protože dobře víme, že stačí jedna jediná jiskřička, přehlédnutá, zapomenutá.
1: A co dovede mrška nadělat? Že ano?

0: Milánko, ty nezačínejte zase s tím kolovrátkem. V podstatě tedy, když nebudeme mluvit o žhářství, tedy o úmyslném založení požáru, můžeme příčiny požáru shrnout do dvou bodů.
1: Sim, za prvé to jsou technické závady.
0: Správně, Máničko. A za druhé?
2: Zavinění člověka, nedbalost, neopatrnost, kouření.
0: A především co?
2: Ponechání dětí bez dozoru.
0: Velice správně. No a když budete takhle pokračovat, mohli byste se pokusit získat odznak odbornosti požárních.
2: Máni, to je slovo do pranice.
1: To tedy je, hrdinku. Co myslíš, jaký z tebe bude požárník?
2: Já ti to zaspívám, ale neber to vážně.

0: Dědeček dovyprávěl a oba chvilku mlčeli. Tu vlak trochu zpomalil a sluníčko zmizelo za vysokými korunami smrků a borovic. Byli v lese. Martínek přimáčkl nos na sklo okna a začal počítat stromy. Dědečku, dědečku, zvolal najednou, tamhle je muchomůrka. V trávě nedaleko kolejí se červenal klobouček muchomůrky s bílými tečkami. A tam, co jich je, volal Martínek.
1: Je po deštích, to houby rostou. Když rostou muchomůrky, rostou i hřípky. Půjdeme spolu na houby, chceš?
0: Martínek kývl hlavou, ale stále se díval do lesa. Minuli paseku s narovnanými metry dříví, hájovnu a takový divný domeček. Je, to je divný domeček, řekl Martínek. Co pak to asi je?
1: To není domeček, to je krmítko pro zvěř. V zimě se pod střížku dává seno srnkám, aby neměli hlad.
0: A ty stromy, jak mají bílou nohu, to jsou břízy, vid, dědečku, řekl Martínek.
1: Ano, ty stromy s bílým kmenem jsou břízy.
0: Tady mají vánočních stromečků, zaradoval se Martínek.
1: To jsou malé smrčky. A ty vysoké stromy s větvemi až nahoře jsou borovice.
0: Já toho už znám, měl Martínek radost a vypočítával břízu, smrčky, borovice.
1: Možná, že uvidíme nějaké lesní zvířátko.
0: V lese žije moc zvířátek? Zeptal se Martínek.
1: Moc, Martínku. Některá jistě znáš.
0: Veverku znám, pověděl Martínek.
1: To víš víc než ten králík, co si pletl veverku s liškou.
0: Tuhle pohádku neznám, řekl Martínek. Povídej, dědečku.
1: Jednou v létě nebyl nikdo v chalupě doma. Obilí bylo svezeno z pole a tatínek, maminka, dědeček i babička i vnoučata všichni odešli do vsi na dožínky. Jestli pak víš, co takové dožinky jsou? No to je taková náramná sláva. Muzika hraje, lidé tancují, pro děti hraje maňáskové divadlo a všechna ta sláva je proto, že skončili žně. Že je dost obilí a z obilí bude dost mouky a z mouky hodně chleba, buchet a knedlíků. Kde pak jsme přestali? U té chalupy, viď? Nikdo nebyl doma, jen zvířátka. A tu se jeden malý králík opřel o dvířka králíkárny a vypadl ven na dvůr. To víš, nic mu nestalo, jen se otřepal a rozběhl se po dvoře. Kohout to viděl a zakokrhal. Kikriky, kikriky, dejte pozor na králíky. Ale kdo pak ho slyšel? Nikdo nebyl doma, jen husy. A ty se ještě zlobili, že kohout dělá takový rámus. Zasyčeli na kohouta, pst, pst. Králík se zvědavě rozhlédl a hop, rovnou k plotu. Plot byl děravý, králík se protáhl dírou a už byl na poli. Podívá se vlevo a vidí při cestě vysoké bodláky. Podívá se vpravo a vidí jemine po cestě cupitá kuře. No to je dobře, povídá králík, že tu nejsem sám. To je dobře, povídá kuřátko, že tu nejsem samo. A králík poskočí a utrhne si trochu trávy. Pane, to mu chutná. A pak si ukousne trochu jetele v příkopu. Kouše jetel a říká si, co kdybych si teď utrhl zase trochu trávy. Chrup, chrup a utrhne si travičku. A pak zase jetel a zase trávu, trávu a jetel. Kuřátko sezobne zrníčko a tuhle semínko a tam lístek. Králíkovi chutná, i kuřátku chutná. A tak jdou spolu po poli, kuřátko cupitá, králík hop a skok. Za chvíli jsou u lesa. V lese bydlí liška. Vidí králíčka a vidí kuře. Přemýšlí, jak by obě zvířátka chytila. Když chytím kuře, povídá si liška, králík se poleká a uteče. Když chytím králíka, poleká se kuře a uteče mi. I vyleze liška z křoví a promluví tenkým sladkým hláskem: králíčku, kuřátko, víte, co jsem? Ani králík, ani kuře nikdy lišku neviděli a proto odpověděli: nevíme, kdo jsi, jak pak bychom to mohli vědět?
2: Já jsem Vašek Motřička, zaspívala liška
1: a usmívala se, jak uměla nejlíp.
2: Počkej, řekl králík, jsi rezatá, máš špičatý čumáček a huňatý ohon. O takovém zvířátku mi vyprávěl starý černý králík. Povídal, že prý v lese žijí rezatá zvířátka s huňatým ocáskem. Jedno takové zvířátko skáče po stromech a jí oříšky, druhé takové zvířátko, rezaté s huňatým ocáskem, přiběhá po zemi a rádo chytá i malé králíčky a kuřata. Chytne je a sní. Jedno zvíře se jmenuje Veverka a jedno Liška. Jsi ty Veverka nebo Liška?
3: Mně se bát nemusíš, vykládala Liška. Já jsem Veverka, právě jsem se skočila ze stromu na zem. Jím jenom lískové oříšky a jádra šišek. Veverky nic jiného nejedí.
1: Králíček řekl: když jsi Veverka, ukaž nám, jak umíš skákat po stromech. Liška chtěla vyskočit na smrček, skočila, ale spadla na zem.
2: Utíkejme, zavolal králík na kuřátko. Je to liška, to není Veverka.
1: Než si liška rozmyslila, má-li skočit na králíčka nebo na kuře, kde už byla zvířátka. Na dvoře pověděl králík kuřátku: dobře jsme udělali, že jsme utekli. To rezaté zvíře byla liška, chytila by nás a snědla by nás.
2: Jen počkejte příště, zlobila se liška, to vás jistě chytím.
1: Vyběhla z lesa a přikrčila se za mes a dívala se na dvůr. Králík s kuřetem dlouho na dvoře nevydrželi.
4: Když nepůjdeme do lesa, nic se nám nemůže stát, pípalo kuře.
2: Projdeme se jen trochu po poli, kýval králík hlavou, až se mu uši třásly.
1: A tak prolezlo kuřátko jednou dírou v plotě a králík druhou. Kuřátko se zobne zrničko, tuhle semínko, tam lístek, králík kouše trávu a jetel. Chutná jim, chutná. Lišce schované za mezí svítí oči.
2: Když chytím králíka, poleká se kuře a uteče mi, rozvažuje. Když chytím kuře, poleká se králík a uteče.
1: I lehne si liška na záda, zavře oči a dělá mrtvou.
4: Pí, pí, volá kuřátko králíka. Podívej se, králičku, tamhle leží liška. Má zavřené oči, ani se nehýbá. Myslím, že umřela.
1: Dívá se kuře, dívá se králík. Liška leží jako zabitá.
2: To on jí někdo zastřelil, povídá králík. Jenom se divím, že má zavřené oči. Mrtvé lišky přece mrkají jedním okem.
1: Jak to liška uslyšela, zamrkala okem a králík začal křičet: utíkejme, liška není mrtvá, je živá. Než si liška rozmyslila, má-li skočit na králíčka nebo na kuře, kde už byla zvířátka.
2: Na dvoře pověděl králík kuřátku, dobře jsme udělali, že jsme utekli. Mrtvé lišky nemrkají, to jsem řekl jen tak. Liška byla živá, chytila by nás a snědla.
4: Jen počkejte příště, zlobila se liška a šla zpátky do lesa.
2: Měla hlad, ale potkala v lese jenom jelena a na toho si liška netroufá. Vyplašila bažanta, ale ten jí uletěl. Vrátila se tedy liška na pole, olizovala si vousky a dívala se přes cestu na dvůr. Králík s kuřetem dlouho na dvoře nevydrželi.
4: Když nepůjdeme na pole, nic se nám nemůže stát, pípalo kuře.
2: Projdeme se jen trochu po cestě za plotem, kývl králík hlavou, až se mu uši třásly. Pak prolezlo kuřátko jednou dírou v plotě a králík druhou. Procházejí se po cestě, ale na pole se neodváží. Lišce schované v příkopě svítí oči, rozvažuje. Když chytím králíka, poleká se kuře a uteče mi. Když chytím kuře, poleká se králík a uteče. I začne liška v příkopě pípat a plakat jako kuřátko.
4: Pí, pí, já ubohé kuřátko nemohu ven. Spadlo jsem do jámy, ach, jich ouvej. Kdo pak mi pomůže nahoru? Pí, pí, ach, jich ouvej.
2: Kuřátko se poleká. Rychle, králíčku, tamhle v příkopě spadlo nějaké kuřátko do jámy. Poběžme a pomozme mu. Králík však jenom zavolá, nic se ty kuřátko v jámě neboj. Hodím ti do jámy prut, ty se zoubky chytíš prutu a já tě vytáhnu.
4: Pí, pí, naříká liška v příkopě a těší se, že králík s kuřetem přijdou až k ní a že je oba pěkně chytí. Pí, pí, naříká liška jako kuřátko. Pí, pí, dobře si to králíčku vymyslil, jen si pospěš, rychle pojď s prutem ke mně. Já do proutku zakousnu zoubky a vy mě králíčku s kuřátkem vytáhnete.
2: Jak to králík uslyšel, zavolal, utíkejme, v příkopě není kuřátko, ale liška. Než se liška rozmyslila, má-li skočit na králíčka nebo na kuře, byla zvířátka už na dvoře.
4: Jak jsi poznal, že to byla liška a ne kuřátko, zeptalo se králíka kuře.
2: Od kdy pak mají kuřátka zuby, smál se králíček. Liška se zlobila, ale co mohla dělat? Moc se styděla, že byl králík chytřejší než ona.
4: Ještě, že to nikdo neviděl, utěšovala se cestou k lesu. To bych měla ostudu.
2: Ale někdo to přece jen všechno viděl. Starý cvrček na poli složil o tom písničku a za chvíli ji znal celý les.
4: Já tu písničku také slyšel.
2: A co jsem slyšel, to jsem pověděl.
5: Míša se probudil jakýmsi šustotem. Bylo světlo, teda asi už ráno, ačkoliv se mu zdálo, že spal docela málo. Míša se rozhlédl, co to kde šustí a spatřil, že u něho v kleci po slámě běhá myška. U mříží seděla přikrčená černá kočka a blízkala po myšce žlutýma očima.
6: Škoda, že myšička má tak krátké nohy. Škoda, že já nemám v očích takovou kouzelnou moc jako brýlovec. Takhle bych se upřeně na myšku zadíval a poručil bych, ať má myšička hned dlouhé nohy.
5: Míšovi se naježil hřbet leknutím nad tím, co se v tom okamžiku stalo. Myška dostala dlouhé nohy. Zůstala stejně malá, jako byla, jenom nohy ji najednou vyrostly. Byly tenoučké jako dřív, ale na stopu vysoké. Stačilo, aby jednou vyskočila a už byla z jednoho rohu v druhém. Lekla se toho kouzla i kočka a sama myška byla jako pomotená tím, co se to s ní divného stalo. Ale když viděla, jak dovede najednou daleko skákat, neváhala už a dup! Byla mřížemi z klece venku, přímo kočce před nosem. Kočka za ní koukala jako hloupá. Míša se však o kočku nestaral. Měl plnou hlavu jiné věci. Co se s myškou stalo? A hlavně, co se stalo s ním, s Míšou? Zadíval se upřeně na myšku, poručil, aby měla dlouhé nohy, a už je měla. To znamená... A Míša se zrovna bál domyslit. To by znamenalo, že dovede očima dělat takové kouzlo jako Brejlovec. Míšovi přeběhl mráz po zádech. Má kouzelnou moc. Co poručí, to se stane. Vyšel z klece a šel po zahradě. Třásl se rozčilením. Zadíval se do ohrady ovcí kruhorojích. Beran s nádhernými, velkými, mocně zakrouženými rohy Míšu zvědavě pozoroval. Míša upřeně pohleděl na jeho rohy a poručil, aby se narovnali.
7: Stalo se. Jak teď Beran vypadal směšně s dvěma dlouhatánskými špicemi, které mu trčely z hlavy na obě strany šikmo vzhůru. Míša došel k voliéře, v které jsou chováni draví ptáci. Zvědavě si prohlížel vysokou a širokou klec s velikými stromy a s vodopádkem na skále vzadu. Cizokrajní ptáci uvnitř rvali syrové maso nebo volně poletovali klecí.
6: Nač asi mají tu klec? Aha, asi proto, aby na ně nemohly kočky. Ale mohou tam jen tak málo létat. Je ta klec veliká, ale měla by být ještě větší. A proč by nemohla? Což pak nemám kouzlo?
7: Podíval se ostře na klec a poručil. A klec byla rázem třikrát větší. Vyrostla do všech stran, nahoru sahala až k vršku stráně, ke které byla přistavěna. Míša si uspokojeně ze všech stran prohlédl svoje dílo a pomalu se vracel. Zastavil se u hrocha. Ležel na slunci ve vodě a patrně spal. Jeho obrovská pusa ležela spola na písku. Míša se podíval ostře na hrochovu tlamu a poručil, a tlama byla ještě třikrát větší. Ležela na písku ve vodě jako malá hora. Hroch viděl, co se stalo s jeho tlamou. Dmula se před jeho očima jako právě plněný balón, ale věru byla těžší než balón. Pomalu se otočil na svých krátkých nožkách
5: mohl se sotva hýbat, jak ho tlama tížila. Kolem sebe neviděl nikoho jiného než Míšu. Kdo mi to udělal? Míša hrdě vypěl hruď, ukázal si tlapkou na bříško a pyšně prohlásil: to já jsem udělal. Hrochovi zlostně zablízkala očka a Míša teď zalitoval, že se k svému činu přiznal, ale už nebylo kdy to odvolávat. Hroch totiž už vylézal z nádrže přes ohradu na cestu. Míša vzal do zaječích a Hroch za ním. Míša dovedl utíkat a měl pár metrů náskoku, ale ta hora masa a kostí za ním se řítila jako uragán. Země pod hrochovými kopyty hřměla jako bouře v horách a Míša tlapkami cítil, jak se půda chvěje hrochovým během. Najednou se Míša v běhu zarazil. Napříč přes cestu v zatáčce ležel velbloud. Míša se hned vzpamatoval, přeskočil velblouda, zadíval se ostře na jeho dva hrby, poručil a s velbloudem se stala divná věc. Z jeho dvou hrbů bylo na jednou hrbu 7. Velbloudu v hřbet se musil ovšem natáhnout, aby se těch 7 hrbů na něj vůbec vešlo. Vlnili se po něm od krku k ocasu jako pásmo hor. Míša se tentokrát dlouho netěšil z podívané na své dílo a pádil dál. Také hroch se před velbloudem zastavil, ale na mnohem delší chvíli než Míša. Byl ohromen velbloudovým zjevem. Těch 7 hrbů nemohl honem srovnat v kotrbě. Nevěděl, co to má znamenat. Velblouda pod ním nemohl ani poznat. A nevěděl také, jak se dostat přes tu prapodivnou, nevídanou překážku. A zatímco tak nerozhodně přešlapoval na jednom místě, ohlédl se velbloud po něm, polekal se stejně, zase hrochovi tlamy, zvedl se ze silnice na všechny 4 a pokud mu to tíha jeho 7 hrbů dovolovala, utíkal do velbloudovy ohrady a hroch se pustil dál za Míšou. Vzdálenost mezi nimi se zase zkrátila, když Míša v úzkém průchodu mezi křovím málem skočil dikobrazovi na bodlinatý hřbet. V posledním okamžiku dikobraza přeskočil, obrátil se, podíval se na něj ostře a dikobrazovi bodliny byly naráz vyšší než Barbora, když se postaví na zadní tlapy. Dikobraz stál obrácen tím směrem, kterým Míša a hroch utíkali a bodliny byly obráceny hroty proti hrochovi. Ten do nich vlétl nosem dříve, než měl čas se před nimi zastavit. Zařval bolestí, zatřásl hlavou a dikobraza s tlamy setřepal a pádil dál za Míšou. V sadě si hrálo stádečko klokanů. Právě dohráli škatule, škatule, hýbejte se a začali se přeskakovat. Postavili se do kruhu za sebou, vždycky na kus od sebe a střídavě běhali a rozkročmo přes sebe přeskakovali, jako kluci přes patníky u silnice. Míša si vyhlédl největšího klokana, ostře se na něho podíval, zvětšil mu vak na břiše a než se klokan vzpamatoval a mohl něco říci, Míša mu skočil do vaku a schoval se v něm až po nos.
6: Prosím tě, klokanku, skákej dál, jako by nic, mě honí hroch.
5: Klokanovi s Míšou ve vaku se skákalo těžce. Míša už vážil pěkných pár kilo. Ke všemu s ním klokan klopítl. Udělal v běhu nechtě kotrmelec a Míša z vaku vypadl a zběsilá honička začala znova. Ale Míšovi už docházel dech a medvídek běžel z posledních sil. Najednou se před ním octla žirafa. Míša se nerozmýšlel, chytil se jejího ocasu, vyšplhal po něm žirafě na hřbet, po hřbetě na krk a po krku až nahoru k hlavě. A nahoře, na krku, hned za hlavou, se usadil jako na rozhledně. Oddychl si. Tam se na něj hroch nemůže dostat.
7: Má na to moc krátké nožky a těžké tělo do výšky zdvihnout nemůže. Ani Míša nemusel žirafě krk prodlužovat. Hroch frkal, prskal a plival vstekem. Ale nebyl jen vzteklá hromada masa. Byl také lstivý a měl ve své nevábné hlavě kus chytrého rozumu. Přestal frkat a dupat a něco žirafě zašeptal. Žirafa neslyšela a zeptala se, co to povídáš? A hroch zase jen tak tichunce a nezřetelně, co si zašeptal. Žirafa byla zvědavá a hloupá. Zapomněla na Míšu nahoře na svém krku a sklonila hlavu až k samému hrochovi, aby slyšela, co povídá. To právě hroch chtěl, aby takhle sehnula dolů krk s Míšou. Míša ovšem hned věděl, že je zle, a seskočil ze žirafy o vteřinu dřív, než ho mohl hroch popadnout. Honem potrestal žirafu za její hloupý kousek. Ostře se na ní podíval a žirafa byla rázem docela bez krku. Hlava jí seděla rovnou na ramenou. Pak hon začal znova. Míša vyběhl do stráně, ale i tady slyšel hrochův dupot za sebou a čím dál tím blíž. Najednou cesta končila a Míša nevěděl, co teď. Za sebou měl v patách hrocha, před sebou jenom vršek té voliéry, kterou předtím tak zvětšil. Vteřinu váhal, ale neměl jiné volby. Skočil na mříže voliéry, rozběhl se po nich a ze vší síly se odrazil do prázdna. Na dolejší cestu. Letěl dolů jako kámen a najednou se mu zastavila krev. Dole na cestě stál hroch a rozvíral po něm svou obrovskou tlamu. Zelá právě před Míšou jako černá propast. Rostla a rostla a rostla, jak se Míšovým pádem blížila. Míša zavřel oči a bim! Praštil se o zeď do hlavy, až se mu v očích zajiskřilo. Rozhlédl se. Byl ve své kleci. Mřížemi sem padalo měsíční světlo a nad ním se skláněla Žofinka. Hladila ho lásky plně po hlavě tam, kde se uhodil.
8: Ty jsi sebou tak házel a křičel jsi ze spaní.
6: To se mi zdálo. Zdálo se mi, Žofinko, něco moc ošklivého. A jsem rád, že jsem se probudil dřív, než mě ten hroch spolkl.
7: Zhluboka vydechl, vzal Žofinku za packu a znova usnul. Tentokrát zdravým spánkem beze snu.
9: O fazolce. Na vyasfaltované cestičce leží fazolka. Kdo si ji tam vytrousil? Fazolce se to moc nelíbí. Jednak je na ní moc ze všech stran vidět a asfalt také není nic moc pro fazolku. Najednou je u ní myš. Očichá ji a už ji chce popadnout, ale fazolka řekne, ani se mě nedotkni. Jsem časovaná bomba a bouchnuli obě uši i s fouskama ti utrhnu. Myška se zalekne a hop skok pryč. Ale už je tu vrabec. Klofne do fazolky a už ji chce popadnout, ale fazolka se nedá. Ani se mě nedotkni, darebáku. Jsem časovaná bomba, jestli bouchnu, všechna pírka z tebe otrhám. Ostudného naháče z tebe udělám. Vrabec se hrůzou naježí a frnk pryč. Ale už je tu mravenec, obejde dvakrát fazolku, tykadlí omaká a už ji chce táhnout pryč, ale fazolka na něj vybafne. Ani se mě nedotkni, jsem časovaná bomba, počkám, až budu v mraveništi, tam bouchnu a celé mraveniště vyhodím do povětří.
10: ale mravenec se směje. Jen klid, fazolko, my máme u mraveniště bezpečáky, ti tě už odjistí, takže nevybouchneš.
9: A vleče jí trávou dál, jako by se nechumelilo. Fazolka křičí, pomoc, ale mravenec na to nedbá. Jak jí ale vleče kolem jedné žížalý chodbičky, nějak nedává pozor a fazolka mu do ní zapadne. A Rome, zakleje mravenec a začne se hrabat za fazolkou. Ale z podnožek se mu sype dolů hlína, takže než se k fazolce dohrabe, vlastně ji celou zahrabe.
10: A Rome, to jsem to vymňoukl, řekne si mravenec, vyleze zase pospátku z žížalý chodbičky a jde hledat něco jiného.
9: Fazolce to tam ale ku podivu docela vyhovuje. Jednak na ní není odevšud vidět a hlína je rozhodně lepší než asfalt. I usne po chvilce a zdá se jí takový hezký, kulatý sen. A když se z toho snu probudí, vystrčí ze země své dlouhé štíhlé tělo plné zelených listů na dýchání, plné šlahounků na ovíjení, za chvíli rozkvete spoustou nádherných květů, přilétnou včely a opelí je, z nich budou co nevidět lusky a v nich plno, plničko fazolek, malých časovaných bombiček.

0: Tu noc toho krtek moc nenaspal. V peří pod orlým křídlem se cítil v bezpečí. Ale co zítra? Hned ráno mu orel navlékl křidélka z černého kufříku a spustil. Nic to není, krtku. Rozběhni se. Raz, dva, tři, čtyři a skoč. A nezapomeň mávat, mávat tlapkama.
1: Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. Ba ne, radši bych si to vyzkoušel na rovině.
0: Tomu se orel s chutí zasmál. Kde tady kolem vidíš nějakou rovinu? Leda až dole pod horama. Tak se rozběhni. Raz, dva, tři, čtyři.
1: Raz, dva, tři, čtyři.
0: Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Až teprve na popáté se to krtkovi povedlo. Zavřel oči, orel ho trochu popostrčil a najednou už letěl v povětří. Nejdřív mával křídly tak rychle, jako když se děti učí plavat a ještě to moc nedovedou. Pak ale zvolnil a letěl jako pták.

0: Čertek přistál na loučce s trávou a květinami, docela se podobala lesní stránce u nich doma. Byl rád, že to dokázal, ale byl ještě radši, když měl zase pod tlapkami pevnou zem. Tady se mu nemůže nic stát. Nebo může? Jisté je, že mít křídla není vždycky výhoda. Krtek s křídly je vidět na dálku. Krtek s křídly se nikam neschová. Krtek s křídly se nezahrabe. S křídly se dá leda uletět. Jenomže to se krtek ještě pořádně nenaučil. A liška se k němu připlížila tiše jako stín, ani větvička pod ní nezapraskala, ani tráva nezašustila, stačil jí jediný skok a už držela krtka v tlamě. Už ho nesla svým liščatům k svačině.
1: Ne, pust mě, pomoc!
0: Orel měl naštěstí oči na stopkách. Všechno viděl a střem hlav se vrhl dolů za krtkem. Zakroužil nad liškou, pořád níž a níž, až samým leknutím otevřel tlamu a krtka pustil. Ale to, milý zlatí, ještě nebylo všechno. Orel popadl lišku za kožich, odnesl jí daleko k lesu a nechal jí z výšky spadnout na zem. To si bude pamatovat, aby si už víckrát na krtka netroufla.
1: Jenom aby, koukni, jak mi poničila křídílka.
0: Křídílka byla opravdu dočista na maděru. Ta nikdy víc lítat nebudou. Nevadí, broukl orel. Vezmu tě, krtku, zase k sobě nahoru, tam se žádná liška nedostane. Krtkovi se však zpátky do hor, kde nikde není ani lopatka hlíny, vůbec nechtělo.
1: Ba ne, zůstanu dole, tady se aspoň mám kam zahrabat.
0: Orel mu to rozmlouval, ale krtek trval na svém. Až se nakonec dohodli, že orel bude z hůry krtka hlídat a nejméně jednou za den za ním přiletí na kus řeči. Zpočátku to tak doopravdy bylo. Orel slétal z hor i několikrát denně a krtek byl rád. Vždyť tady byl orel široko daleko jediný jeho kamarád. Ale potom se najednou stane, že se vám kamarád zamiluje. A vy se nestačíte divit.
1: Proč pořád koukáš po tom druhém orlovi? Co pak je ti milejší než já?
0: Orel se načepířil a řekl, to přece není orel, to je orlička. A hned se za ní rozletěl. Chvíli se honili modrou oblohou, pak spolu cukrovali až do večera a za celou tu dobu si orel na krtka ani nevzpomněl. No to se ví, že to krtkovi bylo líto a zase si připadal sám a opuštěný. A sám a opuštěný zůstal ještě dlouhou řadu dní. Orel mu jen tu a tam z veliké výšky křídly zamával, ale nikdy za ním dolů nepřiletěl. Nejdřív si s orličkou na horách stavěli hnízdo, pak zase seděli na vejcích. Zkrátka nebyl čas.
1: Jsem rád, že je rád můj kamarád.
0: Tohle si krtek opakoval pořád dokola, ale stejně mu to nebylo nic platné. Stejně se mu stýskalo. Dokonce mu tu a tam i slzička ukápla.

0: jednoho dne se orel zase objevil. Tak znenadání, že si Krtek nestačil ani utřít pobrečený čumáček. Co se stalo? Někdo ti ublížil? Polekal se orel.
1: Ale ne.
0: Orlovi pomalu došlo, oč jde. Ty se na mě zlobíš? Ale já jsem na tebe přece nezapomněl. Jenom jsem teďka neměl vůbec čas. Za to ti povím náramnou novinu. V hnízdě se nám vyklubala 3 orlí holátka.
1: A jsou tě aspoň podobná?
0: Jsou zrovna jako já, řekl hrdě orel. Krtka napadlo, jak ho našel za povodně v plovoucím hnízdě. To byl taky ještě holátko. Jak potom vyrostl z kočárku a učil se lítat? A co dál spolu zažili všelijakých dobrodružství, kdy jeden druhého museli zachraňovat? To se zkrátka nedá zapomenout.

0: No dobrá, tak mi přines, sestře, za psí boudou svůj starý kočárek. Já ti ptáčátka pohlídám.
1: Každý orel trefí, kde už jednou byl. Jenomže z kočárku zbyly jenom trosky. Krtek musel ten vrak celý týden spravovat, než zase vypadal jako kočárek. Až potom zamával nahoru k orlímu hnízdu.
2: Hotová, už můžeš!
1: Orel odnesl Krtkovi jedno holátko po druhém. Byl jich plný kočárek. O jídlo se jim, Krtku, starat nemusíš, už jsme je s orličkou nakrmili. Spíše vezmi na procházku, já pro ně večer zase přiletím. Ale Krtkovi radit nemusel. Krtek je chůva k pohledání. Objel s mláďátky loučku aspoň 10krát a když se jim už chtělo spát, drncal je v kočárku a tichounce jim broukal orlí u kolébavku, tu samou, jako kdysi jejich tátovi.

Snad si již někdy viděl takovou prastarou skříň, úplně s černalou stářím a s vyřezávanými závity a lupeny. Právě taková stála v jedné světnici. Byla dědictvím po prababičce a byly na ní vyřezány růže, tulipány a mezi nimi jelení hlavičky s rozvětvenými parohy. Uprostřed byl na skříni vyřezán celý muž, náramně směšný na pohled. Šklebil se a na čele mu trčely kozí rohy. Také měl kozí nohy a dlouhý vous. Děti ve světnici mu říkali kozonohý vrchní a spodní generální válečný velitel, protože se to těžko vyslovuje a přitom to vypadá náramně vznešeně. Tak tu tedy stál a díval se na stolek pod zrcadlem, kde stála malá, spanilá pastýřka z porcelánu. Byla krásná. Vedle ní stál malý kominíček, černý jako saze, a byl také z porcelánu. Stál tu se svým žebříčkem docela blízko vedle pastýřky a vypadal roztomile. A když už tu tak spolu stáli, tak se zasnoubili. Hodili se k sobě znamenitě, neboť oba byli mladí a z téhož porcelánu a oba byli stejně křehcí. Hned za nimi stála ještě jedna figurka, třikrát větší. Byl to starý Číňan, který kýval hlavou. Byl také z porcelánu a říkal, že je dědečkem malé pastýřky, ale nemohl to dokázat. Tvrdil, že má na ní právo a proto přikývl, když se o ní kozonohý vrchní a spodní válečný generální velitel ucházel. Tadyhle máš muže, pravil starý Číňan pastýřce. Muže, který je z mahagonového dřeva a mohl by tě udělat kozonohou vrchní a spodní válečnou generální velitelkou. Má plnou skříň stříbra. Nepočítaje v to ani, co má v tajných příhradách. Já nechci do tmavé skříně, zvolala pastýřka. Slyšela jsem povídat, že tam uvnitř má 11 porcelánových žen. Tak můžeš být 12., řekl Číňan. Dnes v noci, až to ve staré skříni zapraští, budete mít svatbu, jakože jsem Číňan. Kývnul hlavou a usnul. Ale malá pastýřka plakala a dívala se na svého miláčka porcelánového kominíčka. Prosím tě snažně, naříkala. Pojď se mnou do širého světa. Tady nemůžeme zůstat. Udělám všechno, co chceš, řekl kominíček. Pojďme hned. Myslím, že tě svým řemeslem uživím. I ukázal jí, jak má klást nožky na vyřezávané hrany a pozlacené lupení kolem nohy stolu. Svůj žebřík vzal na pomoc a tak se dostali až na podlahu. Ale když se podívali na starou skříň, byl tam zvláštní ruch. Všichni vyřezávaní jeleni vystrkovali hlavy, zvedali parohy a otáčeli krkem. Kozonohý vrchní a spodní generální válečný velitel vyskakoval vysoko do vzduchu a volal na starého Číňana: utíkají, oni utíkají. Číňan se probudil a pokyvoval hlavou. Malá pastýřka klesla na svá porcelánová kolínka, jak se polekala. Já to nevydržím, volala, musíme odtud ven do širého světa. Máš skutečně odvahu jít se mnou do světa, ptal se kominíček. Povážila si, jak je veliký a že se sem již nikdy nevrátíme? Ano, řekla pastýřka. Kominíček se na ní zadíval a pak řekl.
Moje cesta vede komínem. Máš odvahu lézt se mnou kamny, sporákem a troubou? Tudy se totiž dostaneme do komína. A pak vystoupíme tak vysoko, že se k nám nedostanou. A tam nahoře je otvor do širého světa. I vedl ji k dvířkám u kamen. Tam je černo, zvolala pastířka. Ale šla přece s kominíčkem, sporákem a troubou, kde byla tma jako v pytli. Teď jsme v komíně, řekl. Podívej se, jak tam nahoře září krásná hvězda. A opravdu to byla hvězda na nebi, která zářila přímo na ně, jako by jim chtěla ukázat cestu. I lezli vzhůru za tou hvězdou. Byla to namáhavá cesta, tak vysoko. Ale komíníček pomáhal pastýřce, zvedal ji, držel a ukazoval místa, kam má postavit nožky, a tak se dostali až na okraj komína. Tam se posadili, neboť byli tuze unaveni. Nebe se všemi svými hvězdami se klenulo nad nimi a všechny střechy světa měly u nohou. Dívali se daleko kolem, tak volně do světa. Ubohá pastířka položila hlavu kominíčkovi na rameno a plakala. Tohle je příliš mnoho, volala. Nevydržím to. Svět je příliš veliký. Kdybych byla zase na stolečku pod zrcadlem, nebudu veselá, dokud se tam nevrátíme. Šla jsem za tebou do širého světa. Můžeš tedy zase ty za mnou zpět, máš-li mě rád. Kominíček jí domlouval, hovořil o starém Číňanu a o kozonohém vrchním a spodním generálním válečném veliteli. Ale ona jen vzlikala a líbala svého kominíčka, že jí nemohl odolat. I lezli zase s velikou námahou zpět komínem, lezli troubou a sporákem, až se dostali do tmavých kamen. Tu poslouchali skrze dvířka, co se děje ve světnici. Bylo tam docela ticho. Vyhlédli ven, ach, tam ležel uprostřed podlahy starý Číňan. Spadl se stolku, když chtěl za nimi, a rozbil se na kusy. Celá záda se odloupla a hlava se mu odkutálela do kouta. Kozonohý vrchní a spodní generální válečný velitel stál, kde vždycky stával, a přemýšlel o tom. To je strašlivé, volala malá pastýřka. Můj dědeček se rozbil na kusy a my jsme to zavinili. Ten se dá ještě spravit, řekl kominíček. Když mu zatmelí záda a do šíje dají dobrý nýtek, bude zase jako nový. I vlezli opět na stůl, kde stávali. Hleď, jak daleko jsme se dostali, řekl kominíček. Jen kdyby již dědečka opravili, naříkala pastýřka. A opravdu jej opravili. Dali mu zatmelit záda.

dostanu ji nebo nedostanu. A komíníček s malou pastýřkou se s obavami dívali na starého Číňana. Báli se kůze, že přikývne. Ale on kývat nemohl a nechtělo se mu přiznat, že má v šíji nýtek. A tak zůstala naše porcelánová dvojice pohromadě. Žehnali dědečkovu nítku a měli se rádi, dokud se nerozbili.

Jednou ráno chodila maková panenka po makovém poli a sbírala do kapsy u sukně kapky rosy. Motýl Emanuel zatím lítal od květu ke květu a všude smekl cylindr a řekl: přeju rozkvetlé, dobré jitro. Když maková panenka nazbírala plnou kapsu rosy, trochu se nad tím zamyslila a řekla: tak opravdu nevím, proč vlastně jsem tu rosu sbírala. Jen dopověděla, přiběhl od lesa žalud. Neměl čepičku, byl poděšený a celý zelený strachem. Pro pětran, Emanueli, honem mi půjč cylindr. Ten já nikomu nikdy nepůjčím, povídá motýl Emanuel. Hned mu dej ten cylindr, řekla maková panenka. Co pak nevidíš, že někde ztratil čepičku? Emanuel smekl cylindr a žalud šup s cylindrem na hlavu. Vypadal teď jako soudce a stalo se to právě včas. V lese zapraskaly větvičky, ozvalo se klení a hromování a z houšti vyběhl loupežníček Burásek. Hromcí baba prsk, z lesa mi utekl žalud a někde tady je. Burásek nebyl větší než větívka mechu, ale rozlížel se tak ostře, až to přesekávalo stébla trávy. Žalud opatrně ustoupil do stínu a postrčil si cylindr do očí. Hromcí baba prsk, povídá Burásek makové panence, a já si ten žalud najdu. A co kdybych ti zatancovala, řekla panenka, aby Buráskovi odvedla myšlenky od žaludu. Pche, neřekl tak ani tak Burásek. Panenka se dala do tance, až bylo z červené sukničky kolo. Vznesl se taky motýl Emanuel a vyváděl ve vzduchu vybrlata, aby loupežník zapomněl na žalud. Jenže loupežníček Burásek se na to všechno díval a nedíval a občas mávnul rukou. Hromcí baba prsk! Očima prohledával trávu a v tom uviděl smrtelně bledý žalud, jak se opírá o stéblo třeslice. Jenže ten žalud měl na hlavě cylindr jako soudce. Burásek se úctivě uklonil. Klaním se, pane soudce. Neviděl jste tu někde žalud? Utekl mi z lesa a já ho musím chytit. Žalud by byl nejraději zmizel celý v cylindru. Burásek se na něj dívá pořád ostřeji. Hromcí baba prsk, něco se mi na vás nezdá, pane soudce. A Burásek sahá soudci po cylindru. V tom ale motýl Emanuel vrazil do kytky, co tam kvetla tak prudce, až se zaprášilo zlatým práškem a všecko to vletělo Buráskovi do očí. Hromcí baba prsk, co jsi mi to Emanueli hodil do očí, křikl Burásek a zlostně dupl. A jak dupl, udělalo to v zemi jamku, žalud do ní skočil, panenka na něj přihrábla hlínu a zalila ji rosou z kapsy u sukně. Na tom místě pak vyrostl vysoký dub. A ať pod něj loupežníček Burásek přišel za větru, nebo v

0: Forman Hrkoděj byl známý ve všech krčmách široko daleko. Žádnou neminul, aby se nezastavil a nedopřál si krapet pálenky.
1: Šenkýřu, podej mi režné, osmička stačí.
0: Volal táhle a šenkýři stejně věděli, že hubu má spravenou na půl litru. Potom věru není divu, že nejednou na kozlíku usnul a domů přijel pozdě v noci, dokonce někdy až se slunkem. Tenkrát, když se mu stala tato příhoda, vezl šindel. Bylo už k půlnoci a Hrkoděj viděl na nebi měsíčky dva místo jednoho. Pomyslel si nahlas.
2: To věstí užitek.
0: Těšil se nevěda, že tomu divnému úkazu byla na vině kořalka, které si přihnul v poslední hospodě pod horama. Jistě také trochu pospal, když najednou prásk a bum. Kůra se převalila koli vzhůru do příkopu u cesty a Hrkoděj se ocitl rovnou na kameni. Koním se nestalo nic, ale šindele, co byly na fůře, se rozletěly jako hrách. Když se Forman trochu vzpamatoval, vypřáhl koně a jak tak stál nad tou spouští, vzpomněl si na ty dva měsíčky, co viděl prve na nebi. Zamručel.
2: Pěkný užitek přinesli.
0: V tu chvíli se ozval doticha za jeho zády hlas.
3: Ach. Život je někdy hromada hořkých plánek, které musíš přehryzat, pravda, že?
0: Hrkoděj se zprutka otočil. Kde nic tu nic? Byl to čert. Vystoupil z křoví, co tam kousek tak divoce rostlo, a pravil, co mi dáš, když ti pomohu z nouze?
2: Co bych ti já mohl dát, čerte, však sám moc nemám. A co mám, to potřebuju.
0: Ošíval se Hrkoděj.
3: Já se spokojím s málem. Dej mi jenom to, o čem nevíš, že máš doma, a já ti fůru postavím na kola. Ani nepoznáš, jak se to stalo.
0: Chytrý Forman si pomyslel, že to není špatné, však o čem ani nevím, že doma mám, to najisto nepotřebuju. A tak si s čertem plácli. Čert se dal do díla. Hrkoděj ani nestačil přihlížet, jak se těžký vůz sám rovnal z příkopu na kola, jak se koně připřahali, jak šindele naskákali na fůru. Stačilo, aby vylezl na kozlík, zapráskal bičem a jel. Cestou domů se v duchu smál, jak na hloupého čerta vyzrál. Doma však plno křiku. Zatímco byl ve světě, narodilo se jim děcko. Ale sotva se narodilo, hned také zmizelo. Nikdo nevěděl, jak a kam. Tu teprve Hrkoděj poznal, že dal vlastní děcko čertovi. Tato věc ho velice sužovala. Trápil se, usíchal a tratil se před očima, až kterého si večera vyjel zase do těch míst, kde převrátil fůru. Vyjel tam, aby čerta znovu přivolal. A čert se opravdu zjevil.
3: Co si přeješ?
0: Chceš zase pomoct? Ptal se Formana posměšně.
2: Svoje děcko chci zpátky!
0: Zlobil se Hrkoděj. Ale ať se zlobil, jak chtěl, čert se jen smál.
3: Co je dané, je dané. Nebo jsem ti snad nepomohl s fůrou?
2: Ale pomohl,
0: přiznal nešťastný Hrkoděj.
3: Tak musíš držet slovo také ty. Vzal jsem si jen, co mi podle dohody náleží a o čem si doma nevěděl.
0: Hrkoděj prosil čerta, že mu dá raději něco jiného. Nabízel to či ono, chalupu, fůru s potahem, ale čert, že ne, on že je spokojen. Nakonec mu řekl.
3: Co já chci, to také mám. Taková je moje moc. Ale jedno bych přece jen potřeboval. Vědět, kdy nastane konec světa, abych zavčas mohl zalarmovat peklo. Víš ty, co běž? A ptej se, kdy skončí svět. Když mi to povíš, naše dohoda se zruší a já ti děcko vrátím.
0: Jenom se zakouřilo a čert byl pryč. No co mohl hrkoděj dělat? Sebral se a vydal se po dědinách a po samotách, aby se dozvěděl, kdy nastane konec světa. Ptal se starců i mladíků, lidí moudrých i prostomyslných, veselých i přimračených, krásných i nepohledných, ale všechno marně. Každý se nejprve zasmál, konec světa, taková věc, ten přece nastane, ano, kdy vlastně? Mohli hloubat, jak chtěli, nic nevymysleli. Ještě tak nanejvíš, že skončí, až nebude. Ale taková odpověď by čertovi nestačila. A tak hrkoděj táhl smutně dál. Sešlý už byl a utrmácený, nic na sebe nedbal. Lidé ho měli za podivína, ukazovali si na něho, že ze svého neštěstí se pomátl na rozumu a ze soucitu mu podávali krajíčky chleba, aby hladem nezhynul. Jednoho jarního podvečera došel na lesní mítinu, na které stálo červotočem prolezlé dřevěné stavení. Žila tam stařenka Dulutka. Když viděla zbědovaného pocestného, uvítala ho.
4: Jen pojď dál a odpočiň si. Já uložím každého, protože není dobře odhánět bližního od prahu.
0: A podala mu pecen chleba a nůž. Hrkoděj poděkoval a pravil,
2: uřeš mi sama skývečku chleba.
0: Ale stařena zavrtěla hlavou.
4: O ne, tatíku, ty si svým vždycky dopřál a já tobě dopřeju taky. Ukroj sobě, kolik chceš.
0: Hrkoděj poznal, že stařena je moudrá, a tak se otázal také jí.
2: Dulutko, řekni mi, kdy se skončí svět?
0: Stařena se zamyslela.
4: Lidé o mě říkají, že jsem čarodějnice, víš? To proto, že umím sušit mlhu na všelijaké léky. Pravda, vím toho hodně. Ale když se skončí svět, chlapče, to ti ani já nepovím.
0: Hrkoděj svěsil hlavu a bral se k odchodu. Dulutka ho zastavila.
4: Možná, že ale vím o někom, kdo na tvoji otázku zná odpověď.
2: Kdo to je? Kde ho najdu?
0: Vyhrkl forman s nadějí v hlase.
4: Nespěchej. Dobrou radu si musíš nejprve zasloužit, potom uvidíme.
0: Dulutka ukázala hrkodějovi džbánky, ve kterých měla mlhu sezbíranou od časné vesny na lukách. Březnovou, matičkovou, josefskou a dobrá je také ta, co se sbírá na Matěje.
4: Nejzácnější je ale májová,
0: pravila.
4: Zítra jí skoro ráno půjdu na palouk sbírat a ty mi pomůžeš. Sama už na to nestačím.
0: Hrkoděj neměl ponětí, jak se sbírá mlha, ale co by neslíbil. Ráno ho Dulutka vzbudila a podala mu provaz, na kterém udělala uzly. Ten provaz vzali každý za jeden konec a vláčeli jej po orosené trávě, až byl celý mokrý. Potom ho musel hrkoděj dobře vykroutit do škopku. Dulutka si libovala.
4: Když někomu nedojí krávy, dám jim ten škopek vylízat. A když přidám ještě jánské mlhy, krávy by se udojily. Že ty jsi mě pomohl, tak já ti za to taky poradím.
0: Pověděla hrkodějovi, aby šel do hor, tam na nejvyšší skále najde schody do země. Když po nich sejde, doví se, kdy nastane konec světa. Hrkoděj stařeně poděkoval a šel. Ještě se dost naplahočil, ale že si doposledka věřil, vylezl až na nejvyšší skálu a tam opravdu našel schody do země, jak mu to stará hospodyně pověděla. Nerozmýšlel se a po těch schodech sestupoval do podzemí. Čím byl níže, tím větší horko tam bylo. A také jakési údery slyšel, které pořád sílily. Když už byl horkem zmožený a sluch mu přestával sloužit, došel konečně na dno. Byl v samém středu země. Tam byl sloup, co na něm zem stojí, celý ze železa. A okolo něho chodil obrovitý chlap, taky celý v železe chodil. A železnou rukavicí bije mocně do toho sloupu. Když železný chlap spatřil hrkoděje, zastavil se, přestal mlátit do sloupu a otázal se hřmotným hlasem.
5: Hej, ještě lidé na světě dávají pocestným chleba.
0: Hrkoděj si připomněl všechny lidi, co mu cestou podali krajíček a popravdě řekl,
2: ano, je tomu ještě tak.
5: Ech, tož zase nic,
0: zařval železný muž rozlobeně.
5: Protože konec světa nastane, až se na něm nenajde jediný člověk, který by druhému chleba nepodal. Až ta věc nastane, skončí se svět a též moje služba.
0: Tak ten železný muž pověděl a zas začal chodit kolem sloupu a obrovitou silou do něho bil rukou v železné rukavici. Tu si teprve hrkoděj všiml, že sloup se točí a že ten muž tady roztáčí celou zem. Teď už nepotřeboval vědět víc a jak nejrychleji dokázal, vyšplhal na povrch a ještě téže noci přivolal čerta.
2: Už vím, čerte, kdy se skončí svět.
3: Kdy?
2: Povím ti, ale vrátíš mi děcko.
3: Já jsem čert, ale slovo držím. Děcko máš už ve stavení, ale teď hlavně mluv.
0: Hrkoděj mu řekl, co se dozvěděl od železného muže, který točí zemí. Sotva to čert uslyšel, velice se vyděsil. Jaký div. Neboť to značí, že peklo jen tak nenabude moci nad světem, dokud lidé budou držet spolu. Čert s kvílením a naříkáním zmizel. Když hrkoděj došel konečně po dlouhé pouti domů, vítal ho dětský hlásek. Čert splnil slib. Od těch dob leží u hrkodějů neustále pecen chleba na stole a forman starostlivě dbá, aby se z něho dávalo ukrojit každému, kdo přijde do stavu. Aby konec toho našeho světa, ať je jaký, hned tak nenastalo.

0: jak plavůňka utěšovala sedmikrásku. Jednou cupitala malá víla plavůňka v rozkvetlé louce od jedné květiny ke druhé a učila je, jak mají vonět, jak se mají modrat, červenat a nebo bělat.
1: No, co pak je to?
0: Napomenula mateři doušku.
1: Co pak takhle se červená?
0: Mateří douška se zastyděla a začervenala se.
1: No vidíš,
0: zasmála se plavůňka,
1: teď už je to lepší.
0: A jak tak pobíhá po louce, najednou zaslechla nějaký pláč. Rozhlíží se, odkud se to naříkání nese. A tamhle u lesa stojí tam o samotě útlá květina, hlavu smutně skloněnou a z bílého květu jí kanou slzy a sjíždějí po jejím tenkém stonku do trávy.
1: Co pak se ti stalo?
0: Zeptala se plavůňka. Kytička vzdychla.
1: Někdo mi ukradl vůni.
0: Zašeptala a z květu se jí znovu vykutálely slzy jako skleněné korálky.
1: Zatočil se kolem mě a najednou byla vůně pryč.
0: Malá víla si stoupla na špičky a přičichla ke květině.
1: A opravdu,
0: květ je krásně doběla rozkvetlý, ale nevoní.
1: A který vítr to byl?
0: Chtěla vědět plavůňka.
1: Ranní, polední, anebo večerní? Večerní,
0: vzlikla sedmikráska.
1: Takový ten malý s těma velikýma ušima. Tak, toho já znám,
0: řekla plavůňka.
1: To je ten nejmenší, ale nejdrzejší. Je to pěkný rošťák, ale nic se neboj,
0: utěšovala sedmikrásku.
1: Já už to dám nějak do pořádku. No, jenom jestli.
0: Zašustila smutně listy květina a skanula jí slza, až to cinklo. Plavuňka přivolala motýla, který tam jen tak zbůh darma poletoval po louce a stejně neměl co dělat, usadila se mu na zádech mezi křídly a přikázala.
1: Teď mě zaneseš za večerním větrem. Co pak jsem nějakej tenhlensten, aby se na mě jen tak z ničeho nic lítalo?
0: Brblal motýl, ale nakonec přece jenom vzlétl a malá víla ještě konejšivě zavolala na sedmikrásku.
1: A ty už nebreč a pěkně tady čekej.
0: Zakroužili nad loukou a letěli k lesu. Tam hned u prvních smrčků stál košatý, rozložitý dub. V husté, rosochaté koruně na tlusté větvi poléhával večerní vítr jako na kanapy a čekal, až se smrákne a nastane jeho větrná hodina. Motýl s plavůňkou na zádech se z posledních sil dotřepotal do koruny dubu. Usedl na větev, na které se povaloval večerní vítr a musel se opřít o sosák, aby neupadl. Tak ho ten let s vílou vysílil. Plavůňka sice skoro nic nevážila, byla lehčí než šepot probouzejících se květin, dokonce lehčí než samotné komáří písknutí. Ale i tak to bylo na křehká motýlí křídla moc. Malá víla nacupitala před toho ušatého větrného nezbedu. A podívejme se, večerní vítr má sedmikrásčí vůni přehozenou kolem krku jako šálu.
1: Jestli pak víš, proč jsem tady?
0: Zeptala se.
2: No, to tady nevím, ty motýlí poletucho.
0: Ušklíbl se přidrzle večerní vítr a zahýbal velikýma průsvitnýma ušima.
1: Já nejsem žádná motýlí poletucha,
0: řekla káravě malá víla.
1: A nedělej, že mě neznáš. Já jsem přece plavůňka a jdu si pro vůni, kterou si dole na louce vzal sedmikrásce.
2: A jakou vůni?
0: Udělal překvapené oči večerní vítr a tím jedním velikým průsvitným uchem se snažil nenápadně vonavý šál přikrýt.
1: No, tu, co máš kolem krku,
0: ukázala plavůňka.
1: A jestli ji nevrátíš, tak se asi rozlobím,
0: řekla významně, nadzvedla obočí a dala si ruce v bok. Ale večerní vítr taškář se jenom rozesmál.
2: Co vítr jednou vezme, to už nikdy nevrátí. S tím se, plavůňko, musíš smířit. A sedmikráska taky.
1: Tak, to se tedy ještě uvidí.
0: Zakabonila se malá víla, vyhoupla se na motýla, který se mezi tím už zase trošku zmátořil a letěla zpátky.
1: Není s ním žádné pořízení,
0: řekla na louce sedmikrásce. Rozhodila závoj, usedla pod uplakaný květ a přemýšlela, co teď. Zdrchaný motýl, který stál opodál a už se zase musel podpírat sosákem, jak se mu podlamovaly nohy, toho využil a nenápadně potichu odešel. Vlekl se vyšlapanou broučí cestičkou, táhnul za sebou svěšená křídla a potichu si brblal. Tak teda na tuhle louku už nikdy nepřiletím, ne. No to by tak hrálo, aby se na mě lítalo. Já jsem tady, prosím, pro ozdobu, že? A ne nějaký taxík.
1: Já to věděla,
0: zašuměla sedmikráska a zase jí ukápla slza. Ale plavuňka se najednou rozesmála.
1: Už to mám. Teď už vím, jak tu tvou vůni dostaneme zpátky.
0: A než si sedmikráska otřela slzy, byla plavůňka pryč. Jenom to zašustilo a mezi stébly trav zaplápolal výlin dlouhý závoj. Plavůňka proběhla trávou a u lesa na mechovém kopečku se zastavila. Vyňala ze záhybu pavoučího závoje flétnu, podívala se k nebi a jemně zapískala. Na obloze se objevil vypasený bouřkový mrak. Když spatřil malou vílu, spustil dolů tenký pramínek deště, obejmul plavůňku něžně v pase a pomalu ji zvedal nahoru. Malá víla potom přitiskla svou hebkou tvářičku k naducanému obláčku a zašeptala.
1: Tamhle na dubu sedí večerní vítr a zlobí. Zaprš na něj trochu.
2: No jo, tak jak si přeješ, plavůňko?
0: Zabrumlal mrak a spustil malou vílu opatrně zase zpátky na zem. Pak poodlétl nad dub a zapršel. Tlusté kapky deště zabubnovaly večernímu větru na hlavě.
2: Co to je?
0: Zablekotal vítr a vytřeštil oči.
2: Všude svítí slunce? A na mě prší.
0: Plavůňka se vyšplhala po drsné dubové kůře až do koruny stromu, prošla se po větvi kolem zmoklého večerního větru, tam a zpátky a jen tak, jako by nic prohodila.
1: To je asi tím, že prší jenom na tebe, protože svou vůní lákáš dešťové mraky. Kdyby tolik nevoněl, určitě by na tebe nepršelo.
0: Vítr překvapeně pomrkával, povíval průhlednýma ušima a načechrával si schlíplou čupřinu.
1: A ty bys tu vůni nechtěla?
0: zeptal se opatrně.
1: No, kdybys mi slíbil, že už nikdy, ale nikdy žádné květině vůni nevezmeš, možná, že bych si ji i vzala.
0: Dělala na oko drahoty plavůňka.
2: Tak si ji vezmi, rozhodl se večerní vítr a rychle si odmotával vonavou šálu z krku. Já totiž déšť nemám rád.
1: Ale teď mi musíš slíbit ještě, že už to nikdy neuděláš, řekla plavůňka. A přísahaj na 1000 hříchů a na chroustí svědomí.
0: Když to všechno vítr slíbil a odpřísáhl, stočila plavůňka vůni do ruličky a sešplhala z dubu. Utíkala k sedmikrásce, rozvinula ruličku vůně a přehodila ji přes její smutně svěšenou hlavu.
1: Tak, tady máš tu svoji vůni zpátky,
0: zatleskala radostně ručkama. Sedmikráska se přes závoj slz vděčně rozzářila.
1: Děkuji ti, plavůňko, děkuji,
0: řekla, až se zajíkla a rychle vsoukala vůni do květu.
1: To ti nikdy nezapomenu. Rádo se stalo,
0: usmála se malá víla.
1: Ale stejně, dávej si lepší pozor.
0: A od té doby se sedmikráska od rána až do setmění otáčí a opatrně se rozhlíží. A na noc, když jde spát, si raději svůj květ zavře a vůni si do něj schová. To, aby jí tu vůni zase nějaký ten vítr nezbedník nevzal.

0: Mladičká královna seděla jednou u lesní tůňky a ze sítí si dělala zelenou kolébku, že do ní položí kytičku sedmi krásek jako panenku a bude ji houpat. Tu vyskočila z tůňky žába. Sedla si proti královně a upřela na ní oči jako dva lesklé korálky.
1: Pleteš si vlastní starost, královno?
0: Nerozumím ti, žabičko, odvětila královna.
1: Brzo porozumíš. Narodí se ti dcerka hezká, skromná jako ty sedmi krásky. Ale budeš s ní mít velké trápení. Do jejich 16 let nesmí na ní dopadnout ani paprsek denního světla. Neuchráníš-li ji, budete všichni naříkat.
0: Žába se potopila pod vodu a královna se zamyšlena vrátila domů. Večer vyprávěla králi, co se jí přihodilo. Hned druhý den zavolal král nejlepší stavitele a dal zbudovat velký zámek. Byl to zvláštní zámek. Neměl dveře ani okna a dovnitř se chodilo podzemními chodbami. Začas se královně narodila hezká dcerka. Král dal přísný rozkaz, že musí být vychovávána tak, jako by zámecké komnaty byly jediným světem. Princezně dal jméno Jitřenka. Žila a rostla bez denního světla v záři nespočetných svic. Rodiče ji zahrnuli vším možným. Z dalekých zemí jí obstarali hrací strojky a ty hrály všechny možné písničky, co jich na světě je. Jitřenka s léty dospívala a s léty rostl zármutek rodičů. Jitřenka jim často dávala všetečné otázky.
2: Z čeho udělal kuchař tuhle dobrotu?
0: Ptala se Jitřenka, zakusujíc se do krásného jablka. A když jí matka přinesla kytičku fialek, ptala se.
2: Z čeho je ta voňavá věc? Nauč mě, jak se dělá.
0: Ale nikdo Jitřence neodpovídal. Jitřence stále živoření v ponurých komnatách nesvědčilo. Byla blečí a blečí, slabší a slabší. Král svolal ministry a žádal je o radu. Řekl si králi, pravil po chvíli nejstarší a nejmoudřejší ministr, že na princeznu nesmí dopadnout ani paprsek denního světla, aby ji nepotkalo neštěstí. Proč by však nemohla být venku v noci? Král ministra bohatě obdaroval a hned dal udělat kočár, dobře uzavřený, se střechou, která se dala odkrýt. V tom kočáře Jitřenka jezdila se svými rodiči noc co noc po kraji. Odkrytou střechou vdechovala svěží vzduch a těšila se pohledem na zářivé hvězdy a bledojasný měsíc. Rychle se uzdravovala, ale s jídlem roste chuť. Ty noční výjížďky byly Jitřence málo.
2: Kdybych aspoň jednou směla uvidět slunce na modrém nebi, život bych za to dala.
0: Na jedné noční výjížďce zatáhli po půlnoci střechu kočáru a král s královnou si na chvilku zdřímli. Byla to předposlední výjížďka. Zítra v noci bude Jitřence 16 let. Pozítří ráno poprvé uvidí, jak je svět krásný ve dne. Nedočkavá Jitřenka vyndala z vlasů jehlici a udělala do střechy kočáru dírku. Slunce zrovna vyšlo a dírkou ve střeše pustilo do kočáru tenonký růžový paprsek. Sotva se dotkl Jitřenčina líčka, Jitřenka zaupěla a vyrazila z kočáru v podobě bílé laňky. V tom už vyskočil z kočáru rozčílený král a marně se scháněl po princezně. Tryskem dojeli do zámku. Král svolal všechny rytíře, postavil se jim v čelo a prohledávali celý kraj. Po princezně však nebylo ani památky. Bílá laňka vběhla do lesa a schovala se v hustém křoví. Srdce jí bušilo strachem. Tu se rozhrnulo kapradí a z něho vyšla stařenka v zelené halence. Upřela na Laňku velké oči jako dva lesklé korálky a pravila.
1: Znala jsem tvou maminku, chodila si sem za mladá hrát. Říkala jsem jim, aby na tebe dávali pozor. Ale poslechneš-li mě, nic zlého se ti nestane.
0: Stařenka dovedla Laňku po skrytých stezkách k osamělé chýšce.
1: Zde budeme spolu ostávat. Jakmile zajde slunce, nabudeš zase lidské podoby. Ve dne však budeš pořád Laňkou.
0: Laňka si brzo na ten divný život zvykla. Když slunce zapadlo, proměnila se v princeznu. Tu se dávala před chýškou a dívala se na hvězdy. Se sluncem ztratila lidskou podobu a celý den bloudila kolem chýšky jako bílá Laňka. Jednou zašla hlouběji do lesa. Tu z houští vyjel na koni krásný mládenec a jak jí spatřil, pobídl koně a začal jí štvát. Laňka se obrátila a prchala. Najednou se jí zabodl do nohy šíp. S posledními silami doběhla do chýšky a zůstala tam ležet ve mdlobách. Mladý lovec se přihnal v zápětí.
3: Neviděla jsi tudy běžet bílou laň, babičko?
1: Bílou laň hledáš? Kdo kdy viděl bílou laň? To jako bys hledal bílou tmu.
3: Však já jí dostanu, babičko, uvidíš. Za chvilku bude noc. Nech mě tu, prosím tě, přespat.
1: Mám jen jednu světničku. Můžeš si lehnout na půdě do sena.
0: Mládenec poděkoval, uvázal koně a vlezl si na půdu. Ve voném seně rázem usnul. Tu ho probudilo zaúpění. Zvědavě přiložil oko ke štvíře v podlaze a to, co viděl, vzalo mu dech. Na loži sedí spanilá dívka a stařenka jí omývá krvavou ránu na noze. Slyší hovořit stařenku.
1: To máš z toho, že neposloucháš. Málem bys byla přišla o život.
2: Proč jsem raději neumřela? Už toho mám dost. Napůl žít jako štvané zvíře a půl života prospat ve své pravé podobě.
1: Kdybych tak mohla poradit tomu mládenci, co spí na půdě. Ale nesmím. Stačilo by, aby tě teď objal a hned by bylo dobře.
0: Jak to mladý lovec uslyšel, vrazil do světničky a objal překvapenou Jitřenku. Slunce právě zalilo komůrku růžovou září, ale Jitřenka už se neproměnila v bílou Laňku. Poprvé vidí slunko lidským zrakem. Poprvé musí beze strachu nastavit spanilé tváře. Děkovala mládenci za vysvobození, chtěla poděkovat i stařence, ale ta nebyla nikde k nalezení. Mladý lovec ji odvezl k rodičům, představil se jim jako král z té země za lesem a prosil je, aby mu ji dali za ženu. Rádi svolili. Po svatbě si mladí manželé často vyšli k lesní tůňce, ale žabičku už nikdy nespatřili.

0: Když se řekne tygr, každý hned ví, že je to krásná a nebezpečná šelma. Potkat ji někde ve volné přírodě, byli bychom strachy bez sebe. Dokáže ulovit a zakousnout skoro cokoliv. Panečku, tygr je tygr. Jenže pohádka, kterou vám chci vyprávět, je o tygrovi, který se bál úplně všeho. Bál se ptáků, motýlů i brouků. Bál se bouřky a větru a dokonce i měsíce. Jeho máma tygřice z toho byla dost otrávená. Takhle se tygří mládě nechová. A co bylo nejhorší, i ostatní tygři nespokojeně prskali a mručeli, když ho viděli. Jednoho dne tygříka obestoupili ze všech stran a začali vrčet.
1: Tak to jsi ty, kdo se bojí myší? A praskání větviček v pralese? A papoušků a komárů?
0: To jsem já, pípnul tygřík.
1: Tak víš co, ty nejsi žádný tygr, ty jsi strašpitel. A proto ti ty tvoje tygří pruhy vemem. Bude z tebe taková divná kočka, abys věděl. Tak, a máš to.
0: Zase vrčeli a skákali kolem tygříka a cenili zuby a vystrkovali drápy a pak zmizeli v džungli. Tygřík si prohlédl svůj kožich a zjistil, že je bez pruhů, holý jak prasátko. Mami, začal volat a běžel domů, co nejrychleji mohl. Máma spráskla ruce.
2: No ty vypadáš, ty můj kluku. Já to tušila. Já to věděla, že takhle to dál nejde. Tygr a strašpitel.
3: Ach jo, mami, ale co mám teď dělat?
0: Ptal se tygřík a bylo mu hrozně.
2: Co teď?
0: Musíš se někam vydat hledat odvahu. Co jiného? A tak tygřík šel. Pořádně sice nevěděl kam, ale šel a šel, až došel k místu, kde pochodovali vojáci.
1: Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Pochodem vchod. Raz, dva. A raz, dva, raz, dva, raz, dva. Zastavit, stát. Raz, dva. Vlevo, v bok. Raz, dva. Vpravo, v bok. Raz, dva. Čelem vzad, raz, dva a rozchod.
0: Obdivně po nich pokukoval. Ti musí být, panečku, stateční. A tak se hned velitele zeptal.
3: Poslyšte, nemohl bych od vás získat odvahu?
2: Vojáci se rozchechtali. Kočka a chce odvahu.
3: Já nejsem žádná kočka, jsem tygr.
0: Zakňoural tygřík nešťastně.
2: Jo, kdybys byl tygr, to bys měl odvahu, že bychom se my všichni stateční vojáci před tebou klepali hrůzou,
0: řekl velitel a všichni vojáci se zase rozchechtali.
2: Tak víš co, zkusíme to. Dnes v noci budeš mít hlídku, budeš hlídat tábor. Co ty na to? Chlapi si potřebujou odpočinout, tak to vezmeš za ně.
3: V noci? A proč v noci? Nemohlo by to být ve dne?
2: Hlídky stavíme v noci. Ve dne si tábor uhlídáme.
3: A sám?
2: A co bys chtěl? Regiment vojáků k tomu?
3: To já asi nedokážu. Já bych se strašně bál.
0: Vojáci se rozchechtali a tygřík stáhl ocas mezi nohy a se sklopenou hlavou odcházel. Ach jo, šel a šel, až došel k místu, kde stál cirkus. Okouzleně se díval, jak tanečnice tančí na hřbetech koní a jak artisti cvičí na kruzích, jak proskakují hořící obruče a jak je klaun legrační. Ach, ti jsou tedy stateční a odvážní, že bych to zkusil taky, napadlo ho.
4: Halo, páne šediteli, máme tu hosta,
0: začal křičet klaun, který si tygříka právě všiml.
2: Vypadá srandovně. Ale to se podívejme, jaká si neznámá šelma. Co pak si zač, kočičáku?
0: Zeptal se ředitel.
3: Jsem tygr.
4: Tygr? No to mě podrž, to mě bouchni do zad, to mě nakopni, až polétím,
0: posmíval se klaun.
2: Tygr? No, každý se trochu vytahuje, ale tohle je trochu moc, číčo. Radši mi prozrať, co umíš.
3: Zatím nic moc, přiznal tygřík. Ale zkusím všechno. Potřebuju totiž najít odvahu.
2: No, dobrá, dobrá. Odvahu u nás potřebuje každý.
4: Tak, šup, mám pro tebe číslo, kočko. Vyskoč nahoru, víš, a ještě víš, až tam, jak visí ta hrzda, vidíš jí. A až tam budeš, tak zamňoukáš a pak skočíš dolů tady klaunovi do náručí. To bude krásné, odvážné a dojemné zároveň. Tak jdem na to, kočičáku, jdem na to, chlupáči.
0: Zubil se klaun a už tygříka bičem popoháněl nahoru.
3: Tak vysoko a skočit až dolů? To nemůžu, to bych se bál.
4: Joha, jaj, ta krajta tygrovitá, tak to máme problém,
0: chechtal se klaun.
2: Tak to tě asi potřebovat nebudem, číčo.
0: Už klíbl se ředitel.
4: Ty zbabělče, ty poseroutko, hehehe.
0: A smáli se mu, až se za břicha popadali. Tygřík jen fňuknul a zase kráčel dál. Tolik ho to mrzelo, že nedokáže najít odvahu. V tu chvíli uslyšel odkudsi houkačky a kolem něj se prohnali hasiči se stříkačkama v nádherných autech a v helmách.
3: Haló, nepotřebujete pomoc?
2: Pomoc? No ovšem, každá ruka dobrá, i dobrovolný hasič je hasič.
3: Já totiž hledám odvahu, víte?
2: Výborně, tak nestrácejme čas dlouhými řečmi, nasaď si helmu a vrhni se tamhle do toho hořícího okna. Jestli tam někdo je, vynes ho ven.
3: Do těch plamenů?
2: Do těch plamenů.
3: Teď hned?
2: Teď hned.
3: Ale co když se spálím a něco se mi stane? To já nemůžu. To bych se strašně bál.
2: Aha, no tak to nic. Tak já to udělám sám. Nemůžu tady s tebou ztrácet čas. Tady jde o život. Hoří!
0: A to bylo do třetice, kdy tygřík zjistil, že nemá odvahy ani zamák a že ji asi jen tak nenajde.

0: Pomalu a smutně se vracel domů a hlavou mu běžely myšlenky. Co já řeknu mámě? A co budu dělat? Ach, ich, ach. A tak dorazil domů. Opatrně se rozhlížel, kde je máma. Většinou se vyhřívala na sluníčku, ale tentokrát venku nebyla. Mami? Zavolal nesměle. Mami?
1: Tady jsem, tygříku,
0: ozvalo se zevnitř.
1: Jsem nějaká nemocná, nemůžu ven.
0: Tygřík honem vběhl dovnitř a spatřil mámu celou schoulenou do klubíčka, jak těžce dýchá.
1: Ty jsi nemocná, maminko, tobě něco je?
0: Vyděsil se.
1: Asi jsem se uhnala, jak jsem běžela za tou antilopou, to nic,
0: utěšovala ho máma ztěžka.
1: Jak nic? Musíš honem k doktorovi, nebo víš co, já ti ho přivedu.
0: Teď?
1: Pomalu se stmívá, za chvíli bude noc a začíná bouřka, slyšíš to hřmění? Kdo by pro něj šel?
0: Já pro něj půjdu. Neboj se, maminko, já ho přivedu. A tak běžel. Běžel jako o závod. Lilo, jak z konve byla tma jako v ranci, do toho hřmělo a nebem blízkaly příšerné blesky. A tygřík běžel a vůbec neměl strach. Skákal přes rozvodněné potoky a probíhal hustou džunglí, nevšímal si ničeho a jen běžel a běžel. Zastavil se až u domku pana doktora. Sotva dechu popadal, ale bušil ze všech sil na dveře a volal: pane doktore, pojďte honem, maminka je nemocná, je stočená do klubíčka, nemůže ani stát a těžce dýchá. Doktor se zprvu mračil.
2: Nepočkalo by to do rána?
0: Nepočkalo, naléhal tygřík. Musíte hned, aby nebylo pozdě. A tak se doktor vydal s tygříkem na cestu a tygřík ho vedl přes rozvodněný potok a bahnitou cestou a přes jeden kopec a pak přes druhý a džunglí. A doktor už nemohl a tak ho tygřík dokonce chvíli vezl na zádech, přestože doktor byl pěkně těžký a ještě měl sebou kufřík s lékařskými instrumenty. Když dorazili domů, máma už jen tiše ležela a ani nevzhlédla. Pan doktor se skočil z tygříka a hned jí začal prohlížet. Přitom se tvářil dost vážně, viděl totiž, že je to zlé. Z kufříku vyndal injekci a prášky a obklady a jel se mámu ošetřovat. Když skončil, tak si zavolal tygříka.
2: Tak ti něco řeknu, ty kocoure. Já netušil, že tvoje máma je tygřice, ale jedno je jisté. Dobře, že jsi mě přivedl. Tvoje máma by do rána nepřežila. Jsi pěkně statečnej kluk. Tvoje máma by na tebe měla být hrdá.
0: Pak si utřel pod čela a dodal.
2: Tak, a koukám, že už přestalo pršet a slunce vykouklo nad obzor. Tak já zasmažu domů. Opatruj mámu, zavolal ještě a pak odešel.
0: Tygřík se šťastně natáhl před práh. Bude hlídat mámu a jak zakňučí, přinese jí, co bude potřebovat, přece vzal si. Když tu se odkud si ozvalo vrčení a bylo to vrčení tygří. Malý tygřík se postavil a čekal, kdo to je. Ku podivu se vůbec nebál, hlídá přece mámu. Z džungle se vynořili tygři. Jeden, druhý, třetí. Dohromady jich bylo 7. Obestoupili tygříka a zkoumavě si ho prohlíželi.
3: Tak co? Ty jsi ten tygr, který se vydal matce pro doktora, i když byla noc?
0: Ano.
3: Ty jsi ten tygr, který běžel pralesem a skákal přes potoky, i když hřmělo?
0: Ano.
3: Ty jsi ten tygr, co utíkal statečně mezi blesky?
0: Ano.
3: Pak si své tygří pruhy zasloužíš zpátky, protože dnes si dokázal, že si ten nejstatečnější ze všech tygrů,
0: řekli a vrátili mu jeho pruhy. Pak ještě chvíli kolem obcházeli a vesele do něj šťouchali, až se rozesmál. Mami, mami, koukni na mě, já mám pruhy. A máma byla šťastná. Slzy dojetí stékaly po tvářích. Pojď ke mně, ty můj statečný tygříku, řekla. A tak tygřík skočil k mámě do postele a šeptal. A přitom jsem se strašně bál, mami. Víš to? O tebe. No, a to je konec. To je konec té pohádky o statečném tygříkovi.

Proč Pán Bůh stvořil chody? Za onoho času, když ještě chodili Pán Ježíš se svatým Petrem křížom krážom po světě, došli oni vám, haž sem k nám. Tenkrát, to se ví, nevostávali tu žádní lidi, všudíž boulili se samý kopce, a po nich les, les, nic jinšího než samý les. Šli a šli, cestou potkávali srnce, jeleny, nedvědy, vlky, ale z lidí nepotkáli ani křišťánka, až se svatýmu Petru zastesklo a povídá: Pane Bože, cák říkáš, nemyslíš, že bys tu měl přece taky husadit nějaký lidi, aby tu nežila jako na poušti jenom samá zvěř? Proč, pane? Zasmíl se Kristus Pán. A jaký pa lidi teda bys tu chtíl mít? Petr cestou viděl běhat i slyšel rozprávět šelijaký pro národ. Zamyslil se chvilčičku a povídá: Víš co, pane, stvoř tu takový lidi, kterým by málo kdo rozumíl. Amen, staň se, jak si přeješ, řekl Pán Ježíš. Zdvih hůl, hudeřil s ní do starého schnilého parezu u cesty a vykřik: Michl, šte auf! Jen to vyřek, parez voživ, začal se hned hýbat, škrabat se ze zemi ven. A než se milý svatý Petr zpomat oživ, začal se hned hýbat, škrabat se ze zemi ven. A než se milý svatý Petr zpomatoval, sedí před ním na zemi,

Háni slovíčka, dyť on nemluví, ale blábolí něco, jako by byl němej. Není němej, ale Němec je. Ha mluví řečí, který málo kdo rozumí. Než to pán Ježíš dořek, huž se hýbal po lese, hde jaký parízek ha vývratek, vůl kolem šudýž se vozýval křik ha sakrování, až svatýmu Petru leknutím stávaly vlasy na hlavě. Co si chtíl máš, myslí si pán Ježíš, ha jde dál svou cestou, jako by neviděl celýho bledýho ha polekanýho Petra. Ale ten se po chvilce sám ozval. Pane jediný, jen se podívej, jak se tu najednou roztouply hory, jako by bránu do kořán vorevříl. Kam pa vede cesta, co tu tady jde? Do Čech, Petře. Apoštol zase šel dál sticha, volížel se vlevo, vpravo, kupředu i dozadu, rozmýšlel se, svědomí ho žralo, až se nemohl díl přemoc, zapovídá. Pane, nehněvej se, ale tutou bránou by mohli líst Němci do Čech jako šváby. To mohli, máš pravdu. Pane Ježíši, lek se Petr, zavři nějak tu bránu, zasypi kamením ha zemí, nebo ji aspoň zahrať lesem. Tuto nesmím, ta slouží na vobí Čechom jako Němcom. Tak co huděláš, kouky, jak se sem patak za náma ty Němcí tlačí. Tří se Petr strachem a houskostí. Íčko míl pán Ježíš svýho apoštola tam, kde ho chtíl mít. Íčko vokázal, co všecko může. Stvořím tý bráně strážce, povídá a pohladil přitom pěknou břízku, kterých tu rostlo po lese, jako když je nasije. A hlele hrodí, jak se tý břízky dotkl, hned tu stáli muži hůrostlí jako pany, v bílých punčochách a bílých šerkách, sundavali širáky z hlav, usmívali se a volali. To jsou k nám hostí, tak poté, jestli jdete s dobrým. Ale nesete-li něco zlýho, ani krok dál. Hned se radši obraťte a vraťte, odkaď jdete. Pane, cák je to za lidi, to jsou nějaký kurážní. Velebil je svatý Petr a mohl na nich oči nechat. Dyť je vidíš, strážce tutý brány, aby sem žádný nepřítel nemohl. Usmíval se spokojeně Kristus pán. A japa se jim bude říkat. Budou žít po lese roztroušeně jako břízky, budou chodit na hlídky a stráže, a proto se jim bude říkat chodové. Tuto jou, přikýb hlavou Petr, a od těch čas nestojí u nás žádný březový les, ale břízy najdeš všudýž v pasekách, mítích, mlazinách, ba i ve vysokým lese, kam se jenom podíváš a chody teky šudíš. Ještě musím dodat, aby to bylo celý, že z bříz řežeme i metličky na darebný dětičky.

Když jde člověk po ulici, tak vidí lecos. Ale aby viděl pána, který tlačí a současně také táhne osla přes jízdní dráhu, no to se vidí málo kdy. Zastavím se a koukám. Pán se namáhá, osel kope, kouše, ale ani se nehne. Nešel byste mě trošku pomoct? No proč ne? A tak jsme tlačili osla dva. Automobily troubily, tramvaje zvonily, my jsme tlačili, osel hýkal, kopal a dostali jsme osla na druhé.

0: Východník. Nepomohl byste mě, prosím vás, ještě s tím oslem tady kousek, jenom malej kousek za roh? No proč ne? A tak jsme ho táhli, pak jsme ho tlačili po chodníku, kousíček za roh, tam byly dveře, dalo to práci, ale šups a dostali jsme osla až k těm dveřím od toho domu. Prosím vás, jen mě ho přidržte a já otevřu. No tak jsem ho přidržel a pán otevřel. A nepuste ho, potvoru, nepuste ho. Tlačte za mnou, tak šups, šups, za mnou, do domu, no. Pán táhne, já tlačím, osel kope, no, hups. Držte ho, prosím vás, držte ho, povídá pán, já otevřu výtah. No, tak jsem držel osla, pán se šacoval, hledal klíček, a jak hledal klíček od výtahu, tak no, držím osla, ten mě sežral kravatu, pak mě skopnul klobouk z hlavy, já jsem ho za to kopnul taky, no, už pán otevírá výtah, a dovnitř oslem, dovnitř prej, za ní, na kousíček, šup, dveře se zavřely, no a ocitli jsme se s oslem ve výtahu. Jak se to tedy stalo, že já jsem seděl na tom oslu čelem k jeho zadku a měl jsem v náprsní kapse nohu toho pána, který se současně spod břicha toho osla mě díval přímo do očí, to dodnes nemůžu pochopit, ale jak jsme se zmítali, anebo snad tím, že ten osel se zmítal, nebo snad jsem to byl já, někdo zmáč knoflík a šups a jedeme nahoru výtahem. Zastavíme se, dveře se rozlítnou, já jsem se vykutálil, pán přes mě a na nás osel. Osel mě šlápne přímo pod krk, já se ho také chytnu, držte ho, jenom chvilku, vytrvejte, otevřu ty dveře, povídá pan, já jsem vzepřel o zábradlí, držím, no a to už ten pan otevřel ty dveře a pojel za mnou, tak tlačíme osla dovnitř, za náma zavřel dveře, jsme vevnitř předsíní a pán volá, nepuste ho za mnou, tady přes ten pokoj, tak, tady přes kuchyň, šups, tak, tadyhle, do ložnice. Hups, a už jsme v ložnici, tam ale osel nám dal obrovskou práci, protože se mu zalíbily hodinky sloupkový, ty rozšlapal úplně na padrť, pán říká, to nevadí, držte ho, já otevřu tu koupelnu, otevře koupelnu, šups, a za mnou volá, za mnou, popadněte ho. A vlítneme všichni tři do koupelny, zavře dveře, nepouštějte, tak, pěkně ho popadněte pod břichem, tak, kousek ještě za mnou doleva, šups, a spuste ho do vany. Tak, a spustili jsme osla do vany, ale byla to strašná držina. Počkejte, prosím vás, nechojte, povídá pán, posaďte se tady, musíte si odpočinout. Co byste chtěl? Mám tady víno, slivovici nebo pivo? On trošku piva, kdybyste měl, povídám. Tak nalil, sobě nalil, pak ještě mě nalil, pak zase si nalil. Pivo se lilo, z nás lilo. Já tak sedím a povídám. A ne, že bych, pane, chtěl vyzvídat, ale neřekl byste mě, když už tady jsem. No prosím, jen se ptejte. Neřekl byste mě, proč potřebujete osla ve vaně? To je tak, povídá pán. Já mám dneska narozeniny. A tak, proto ne. Já mám narozeniny a pak mám švagra. A ten můj švagr, ať začnu cokoliv, všude byl, všechno zná, všechno ví. Na všechno, co já řeknu, mě on odpoví. No to víme, no to známe. To není nic nového. No a ten můj švagr dneska přijde ke mně na večeři, na mé narozeniny a po večeři půjde do koupelny a přilídne zpátky a řekne, to víš, člověče, to víš, že máš ve vaně osla? A já řeknu, no to víme, no to známe, to není nic nového.
1: Jak stavěli metro. Protože chtěli ochutnat dozrávající třešně, poletovali kolem třešňového sadu. Jenomže pod prvním stromem seděl krtek František a četl noviny.
2: Jak se máš, Františku?
3: Všelijak se mám. Hodně čtu a potom přemýšlím.
2: A o čem přemýšlíš?
3: Ale v novinách se teď pořád píše o metru, tak přemýšlím také o metru.
2: A proč ne o centimetru nebo kilometru?
3: Ne, popletové, přemýšlím o metru jako o podzemní dráze. To vám není špatná věc? Jen si představte, kdybychom my tady na zahradě měli metro.
1: Krtek se po nich podíval, jestli ho vůbec poslouchají. Poslouchali, proto pokračoval. Žádné brouzdání trávou, žádné krčení před sadařem, pod zemí pěkně tiše na řetkvičky, na mrkvičku a vy zase, na co byste chtěli. Kdyby mi někdo pomohl, hned bych se do toho pustil. Josef s Václavem mu pomoc ochotně přislíbili a už si také všichni společně prohlíželi plán, odkud a kam to jejich metro povede. Trasa A od řetkviček k mrkvičkám, trasa B od jahod k třešni. Když přišli ráno do sadu, Krtek již vrtal v zemi.
2: Jsme tady.
4: Františku,
2: tady!
1: Volali za ním do díry. Krtek vystrčil hlavu a rozdělil práci.
3: Ty mi budeš podávat nářadí a ty budeš svítit.
1: A tak to taky bylo. Starší Josef podával Františkovi nářadí, na hlínu lopatku, na kořínky motičku, na kamení vrtačku. A Václav se staral o světlo. A po chvílce, cink, motička o něco zazvonila. Spozorněli. A za okamžik zase cink.
2: Třeba najdeme nějaký poklad. Třeba kopec zlata. Nebo hrnec z dukáty.
1: Představoval si Josef.
3: Copak jsme v pohádce?
1: František si stíral pot z čela. A když potom vydoloval zrezivělou naběračku, zasmál se.
3: Tak tohle je ten váš poklad.
1: Pokračovali v práci, kopali a vrtali a vůbec se nestarali o spoušť, která nad nimi jako široká čára zůstávala nahoře na zemi. Až se přímo nad jejich hlavami ozvalo nazlobené pouchání a sadařův hlas.
3: Necháš toho, Krtku krtkovata, tráva vadne a karafiátům padají hlavy. Všechny kořínky si jim zpřetrhal.
2: To nám scházelo. Co budeme dělat?
1: Krtek pokrčil rameny.
3: Asi nic. Počkáme, až sadař odejde.
1: Když sadař odešel, kopali vesele dál.
3: Zřejmě jsme narazili na skálu,
1: otočil se najednou Krtek k Josefovi.
3: Podej mi vrtačku.
1: Dostal vrtačku a vrtal, až jiskry létaly. Jenomže skála nebyla skála, ale obyčejné vodovodní potrubí. A když je Krtek konečně provrtal, sadařovi to zaprskalo z hadice a pod zemí bylo učiněné peklo. Voda stříkala a hrnula se do chodby, kterou ti tři vyhloubili. A zhasla svíčku, kterou si svítili a unášela za samého jauajs, auajs, všechno a všechny tam, kde ráno začínali. A tady, na začátku chodby, je prout vody vystřeloval do sadu jako zátky z láhve. Nejdřív kotrmelcovali vzduchem a pak dopadali přímo k sadařovým nohám Václav, Josef i poslední František.
5: Tady tě mám, obořil se sadař na Krtka. A co tady děláte vy dva?
2: My jsme...
6: Prosím,
2: tady s Františkem.
6: Prosím, stavěli metro.
5: Já vám dám metro, já vám dám metro.
1: Sadař nechal hadici a ohlížel se po své výprskové holi. Jenomže Josef s Václavem nečekali. Popadli Františka a hajdy odtud. A třešně ze sadu už tenhle rok neochutnali.

0: Pohádka pošťácká. To bych rád věděl, když mohou být pohádky o všelijakých jiných lidských řemeslech a povoláních, jako o králích a princích a loupežnících, pastýřích a rytířích a černokněžnících a obrech a drvoštěpech a vodnících, proč by nemohla být také jednou pohádka o pošťákovi? Vždyť takový poštovní úřad, to je skoro jako zakleté místo. Máte tam samé nápisy, že kouřit je zakázáno a psi s sebou brát je zakázáno a mnoho jiných varovných tabulek. Říkám vám, tolik vyhlášek a zápovědí nemají ve svých úřadovnách ani čarodějníci, ani draci. Už z toho je vidět, že pošta je místo tajemné a mocné. A pak děti. Kdo pak kdy viděl, co se děje na poště v noci, když je zavřená? Jářku, na to bychom se chtěli podívat. Však jeden pán, abyste věděli, byl to pan Kolbaba, povoláním pošťák a listonoš, se na to doopravdy podíval a řekl o tom ostatním listonošům a pošťákům a ti to zase řekli dál, až se to doneslo ke mně. A já nejsem tak nepřející, abych to nechal sám pro sebe. Tak jen s tím ven a už se začíná. Tedy toho pana Kolbabu, povoláním listonoše a pošťáka, nějak omrzelo jeho pošťácké řemeslo. Co prý se takový listonoš nachodí, naběhá, nadrandí, nalítá, nahoní a našlape, že prý den co den musí ujít 29 735 kroků, v čemž je zahrnuto 8 249 schodů nahoru a dolů. A že ty dopisy, co roznáší, jsou bez toho samé tiskopisy a účty a jiné zbytečnosti, které nikomu neudělají ani trochu radosti, a že i ten poštovský úřad je takové neveselé a nijaké místo, kde se ani žádné pohádky nedějí. Tak a všelijak jinak si naříkal pan Kolbaba na své pošťácké povolání. A jednou vám si ze samého smutku sedl na poště u kamen a usnul a ani si nevšiml, že už je 6 hodin. A když odbyla hodina 6, odešli ostatní pošťáci a listonoši a zavřeli poštu a pan Kolbaba tam zůstal zamčený a spal. Mohlo být k půlnoci, když ho probudil takový šramot, jako když myši ťapou po podlaze. Hleme, řekl si pan Kolbaba, máme tu myši, měla by se na ně políčit past. A když se tak kouká po těch myších, vidí, že to nejsou žádné myši, ale poštovští skřítkové. To vám jsou takový malí a fousatí pumprlíci, asi tak velicí jako menší slepice viandotka, nebo jako veverka, nebo jako lesní králík, tak asi. A na hlavách mají poštovské čepice jako praví pošťáci a nosí pelerinky jako praví listonošové. Zatrachtile, řekl si pan Kolbaba, ale jinak ani nemukl, ani necekl, ba ani nešpítl, aby je nezaplašil. A vida, jeden ten poštovní skřítek přerovnával dopisy, které měl ráno pan Kolbaba roznést. Druhý třídil poštu, třetí vážil balíčky a lípal na ně cedulky. Čtvrtý hůpoval, že tady ta škatule není ovázána podle předpisu. Pátý seděl u okénka a přepočítával peníze, jako dělají poštovní úředníci. Vždyť jsem si to myslel, broukal ten skřítek. Tady se ten poštovský člověk zase přepočítal o jeden halíř. Musím mu to opravit. Šestý rarášek seděl u telegrafního aparátu a vyklepával na něm depeši, asi takhle. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Ale pan Kolbaba rozuměl, co telegrafuje. V obyčejné řeči to bylo. Haló,
1: Ministerstvo pošt? Tady poštovní šotek číslo 131. Hlásím všechno v pořádku, stop. Kolega Elf Matlafousek má kašel, hlásí se Marot, nenastoupil službu, stop. Těpéro, stop.
0: Tady je dopis do města Bamboli Bonandy v království kanibálském, ozval se sedmý trpaslík. Kde to je?
1: To je Via Benešov, řekl osmý pidimužík. Připiš tam, kolego, království kanibálské, stanice dráhy Dolní Trebizon, poslední pošta Kočičí hrádek, leteckou poštou. Tak a jsme hotovi. Co pak, páni, abychom si teď trochu zahráli karty?
0: Proč pak ne? Řekl první skřítek a odpočítal 32 dopisů. Tak tady jsou kartičky a můžeme začít. Druhý skřet vzal ty dopisy a zamíchal je.
1: Snímám, řekl první rarach.
2: Tak rozdávej, pravil druhý.
3: Ale, bručel třetí, to jsem dostal špatný list.
1: Nesu, řekl čtvrtý a pleskl dopisem na stůl.
3: To ti přebiju,
0: děl pátý a položil svůj list na tamten.
1: Holenku, to je na mne slabé,
0: pravil šestý a přihodil svůj list.
1: Oho, řekl sedmý, to já mám ještě vyšší kartu.
4: A já mám trumfové eso,
0: zvolal osmý a hodil svůj list na ty ostatní. Tohle děti už pan Kolbaba nemohl vydržet a vyhrkl.
5: Neračte se, páni Vyžlata, vyrušovat, ale jaké pak to máte karty?
1: A pan Kolbaba, řekl první skřítek. My jsme vás, pane Kolbaba, nechtěli budit,
5: ale když už jste se probudil,
1: pojďte si zahrát s námi.
5: My totiž hrajeme jenom obyčejný mariáš.
0: Pan Kolbaba si to nenechal dvakrát říkat a sedl si mezi skřítky.
1: Tak tady máte karty,
0: pravil druhý skřet a podal mu několik dopisů.
1: A můžete začít.
0: Pan Kolbaba se podíval na ty dopisy, co mu dali do ruky a řekl.
5: Neračte mě to mít za zlé, páni pumprdlíci, ale já nemám v ruce žádné karty. Já mám jenom nedoručené dopisy.
1: No právě, odpověděl třetí pidimužík. To jsou naše hrací karty.
5: Pravil pan Kolbaba. Neračte se hněvat, páni, ale karty na hraní mají mít nejnižší sedmičku, pak osmičku, potom devítku a desítku, spodka a svrška, krále a nejvyšší eso. Ale tady v těch dopisech nic takového není.
1: A to si moc pletete, pane Kolbaba, řekl čtvrtý mužíček. Abyste věděl, každý ten dopis platí víc nebo míň podle toho, co je v něm uvnitř napsáno. Nejnižší karta, vykládal první rarášek. Takzvaná sedmička neboli minelka, to jsou takové ty dopisy, ve kterých si lidi něco nalhávají a předstírají.
5: Druhá nejnižší karta je osmička, pokračoval druhý tajtrlík. A to jsou takové dopisy, co lidi píší jenom z musu a povinnosti.
1: Třetí nízká karta je devítka, děl na to třetí mrňavec. A to jsou dopisy, co si lidé píší jenom ze zdvořilosti.
5: První vysoká karta je desítka, řekl čtvrtý. To jsou takové dopisy, ve kterých si lidé píší něco zajímavého a nového.
6: Druhá vysoká karta je spodek, pravil pátý. To jsou psaníčka, co si lidé posílají, když chtějí tomu druhému udělat potěšení.
7: Třetí vysoká karta je svršek neboli kluk, povídal šestý. A to jsou dopisy mezi dobrými přáteli.
8: Čtvrtá vysoká karta se jmenuje král, nebo též dáma, dodával sedmý. A to je takový dopis, který je napsán z lásky.
9: A ta nejvyšší karta, neboli eso,
8: doložil osmý stařík, to je takové psaníčko, kterým dává člověk tomu druhému své celé srdce. To je karta, která přebije, čili přetrumfne všechny ostatní. Abyste věděl, pane Kolbaba, takové psaní se najde, když píše maminka svému dítěti, nebo člověk člověku, kterého má raději než sebe sama.
9: Aha, řekl pan Kolbaba. Ale teď bych rád věděl, jak medle poznáte, co stojí uvnitř v těch dopisech napsáno.
10: To bych, páni, moc nerad slyšel, že je snad otvíráte a čtete. To se nesmí, lidičky, to byste porušili listovní tajemství a já bych vás, holoto, musel udat na policii.
9: Pro pána krále, to by byl velikánský hřích, kdyby někdo otevřel dopis, který mu nepatří.
8: To my, pane Kolbaba, taky víme, řekl první rarášek. Ale my, holenku, my cítíme hmatem skrze zavřenou obálku, co v tom dopise je.
9: Ta lhostejná psaní jsou naomak studená, ale čím víc lásky je v dopise, tím je to psaníčko teplejší.
10: A když my, skřítkové, si zavřený dopis položíme na čelo, dodal druhý, můžeme vám říci slovo za slovem, co tam stojí psáno.
11: To teda je jiná, pravil pan Kolbaba. Ale když už jsme tady tak pohromadě, tak bych se vás rád na něco zeptal. Snad vás to, páni, neurazí.
8: Že jste to vy, pane Kolbaba, odpověděl třetí skřet.
9: Tak se můžete zeptat, nač chcete.
8: Já bych rád věděl, řekl pan Kolbaba, co vlastně skřítkové jedí.
9: To je všelijaké, děl čtvrtý pumprlík.
8: My, skřítkové, co žijeme v různých ouřadech, se živíme jako šváby tím, co vy, lidé, utrousíte. Takhle drobeček chleba nebo ždibec houstičky.
9: To víte, pane Kolbaba, moc toho není, co vám lidem od huby upadne.
8: Ale my, skřítkové, od pošty, řekl pátý trpaslík,
9: to nemáme tak zlé. My si někdy vaříme ty telegrafní pásky jako nudle a mastíme si je poštovním lepidlem, ale to musí být lepidlo z dextrinu.
8: Nebo můžeme olizovat známky, podotkl šestý. To je dobré, ale moc se nám tím zalepí fousy.
9: Ale nejvíc papáme drobečky, vykládal sedmý maňásek.
8: Víte, pane Kolbaba, proto se v úředních místnostech tak málo kdy zametá, aby na nás zbyly nějaké ty drobty.
11: A že jsem tak smělý, ptal se dále pan Kolbaba, kde pak vy tu vlastně přespáváte?
8: To vám, pane Kolbaba, neřekneme, pravil osmý dědeček. Kdyby lidé věděli, kde my, skřítkové, bydlíme, tak by nás odtamtud vymetli, kde pak, to nesmíte vědět.
11: Inu, když mě to neřeknete, tak si to nechte,
8: myslel si pan Kolbaba. Však já dám pozor, kam půjdete spat. A sedl si zase u kamen, aby dával pozor. Ale jen se tam ulebedil, už se mu začala tak nějak klížit na očičkách víčka a než by se řeklo pět, pan Kolbaba usnul a spal jako dudek až do božího rána.
0: Tedy tohle, co viděl pan pošťák Kolbaba, nikomu neřekl, protože to víte, na poště se vlastně nesmí přespávat. Jenom od té doby ho už nemrzelo roznášet dopisy lidem. Tenhle dopis, říkal si, je takový vlažňoučký, ale tady ten zrovna hřeje, jak je teplý. To asi je psaní od nějaké maminky. A jednou na poště třídil dopisy, co vybral z poštovní schránky, aby je roznesl lidem.
11: Hlem, řekl najednou,
12: Tady je dopis v zalepené obálce, ale na té obálce není ani adresa, ani známka.
13: Aha, pravil pan poštmistr. To zas někdo vhodil do schránky dopis bez adresy.
12: Byl tam zrovna na poště jeden pán, aby poslal své mamince doporučené psaní. Ten pán to slyšel a povídá.
14: No to musí být čulpas, potrhlo cápek, pytlík, dromedár, budiš k ničemu a boží dřevo, kdo posílá dopis a nenapíše na něj ani adresu.
13: Ba ne, řekl pan poštmistr.
14: Takových dopisů, pane, se za rok najde celá hromada. To byste nevěřil, pane, jak jsou lidé roztržití. Napíší dopis, pane, a pak s ním horem pádem běží na poštu a zapomenou se, pane, podívat, že ještě nenapsali adresu.
13: Jej, pane, to se stává častěji, než si myslíte.
12: Ale, divil se ten pán. A co vy s takovými dopisy bez adresy děláte?
14: Necháme je ležet na poště, pane, řekl poštmistr.
12: Protože je nemůžeme, pane, doručit.
11: Pan Kolbaba zatím obracel v ruce ten dopis bez adresy a bručel.
12: Pane poštmistr, tohle psaní je takové teplé. V tom je jistě psáno něco upřímného. Já myslím, že by se ten dopis měl přece jen doručit tomu, komu patří.
14: Když tam není napsaná adresa, tak to nejde a basta,
11: namítal pan poštmistr.
12: Tak snad byste mohli ten dopis otevřít, radil ten cizí pán, a podívat se, kdo jej posílá.
14: To nejde, pane,
12: řekl pan poštmistr přísně. Protože to by, pane, bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
11: A tím byla ta věc pro něj vyřízena. Ale když ten cizí pán odešel, obrátil se pan Kolbaba k panu poštmistrovi.
12: Že jsem tak smělý, pane poštmistr, ale stran toho dopisu by nám snad mohl poradit některý pan poštovský skřítek.
11: A pak vypravoval, jak jednou v noci viděl úřadovat poštovské rarášky a kterak ti skřítkové dovedou číst dopisy, aniž by je otevřeli. Pan poštmistr se zamyslil a pak řekl.
13: Safra, to by šlo.
14: Tak to zkuste, pane Kolbaba, když nám ten pan skřítek řekne, co v tom zavřeném dopise stojí psáno, poznáme třeba, komu to psaníčko patří.
11: Tak té noci se dal pan Kolbaba zavřít na poště a čekal. Mohla být půlnoc, když slyšel takové ťapity ťap po podlaze, jako když myši běhají. A pak zase viděl skřítky, jak třídí dopisy a váží zásilky a počítají peníze a odklepávají depeše. A když byli se vším hotovi, sesedli se na zemi a hráli z dopisy mariáš.
12: V tu chvíli se pan Kolbaba ozval.
13: Brej večír, páni pumprdlíci.
15: A to je pan Kolbaba,
12: řekl ten nejstarší pumprlík.
15: Tak pojďte si s námi zahrát v karty.
11: Pan Kolbaba si to nenechal dvakrát říci a sedl si s nimi na podlahu.
15: Nesu,
12: řekl první skřítek a položil svou kartu na zem.
15: Přebíjím,
12: děl druhý.
15: Dávám fleka,
12: povídá třetí. Teď přišla řada na pana Kolbabu a on položil ten zavřený dopis bez adresy na ty tři ostatní.
14: Tak jste vyhrál, pane Kolbaba,
12: řekl první diblík, protože jste nesl tu nejvyšší kartu, neboli srdcové eso.
15: Že jsem tak smělý, odpověděl pan Kolbaba, ale víte to jistě, že to je tak vysoká karta?
14: Abych to nepoznal,
15: pravil hrarášek. To přece je psaníčko, co píše mládenec dívce, kterou má víc rád než sebe sama. To se mně nezdá, řekl naschvál pan Kolbaba.
16: A just je to tak, odpověděl trpaslík. Když tomu nechcete věřit, já vám to psaníčko přečtu.
15: A vzal ten dopis, položil si jej na čelo, zavřel oči a tak to četl.
16: Má z nejmilejší Mařenko, tak ti píšu, tady je pravopisná chyba, řekl ten skřítek, správně má být měkké i. Že jsem dostal místo za šoféra, tak jestli bys chtěla, mohli bychom mít veselku. Napiš mě, jestli mě máš ještě ráda. Piš mě brzo, tvůj věrný Frantík.
15: Tak vám děkuju, pane skřítek, řekl pan Kolbaba. To jsem potřeboval vědět. Mockrát vám děkuju.
16: Není zač, pravil mužíček. Ale abyste věděl, je tam 8 pravopisných chyb. Moc se toho ten Frantík ve škole nenaučil.
14: Jen bych se rád dověděl, která je to Mařenka, nebo který Frantík, bručel pan Kolbaba.
16: Nemůžu sloužit, pane Kolbaba, řekl ten mrňavý panáček. To tam už není psáno.
15: Ráno na to hlásil pan Kolbaba panu poštmistrovi, že ten dopis bez adresy psal nějaký šofér Frantík nějaké slečně Mařence a že si ten pan Frantík chce tu slečnu vzít za ženu.
3: I pro krinda pána, zvolal pan poštmistr. To je náramně důležité psaní, to by ta slečna měla dostat.
16: Já bych jí to psaníčko na šup donesl, řekl pan Kolbaba. Kdybych jenom znal, jak se ta slečna Mařenka jmenuje vlastním jménem a ve kterém městě, které ulici a kterém popisném čísle bydlí.
14: To by, pane Kolbaba, dovedl každý, povídal pan poštmistr. Na to by ani nemusel být pošťák. Ale já bych moc rád viděl, aby ta slečna to psaní dostala.
16: Dobrá, pane poštmistr, zvolal pan Kolbaba. Tak já tu slečnu adresátku budu hledat, i kdybych měl rok běhat a prochodit celý svět.
15: To řekl, přehodil si přes rameno pošťáckou tašku s tím dopisem a s krajícem chleba a vydal se do světa.
14: Tak pan Kolbaba chodil a chodil a všude se ptal, nežije-li v tom kraji nějaká slečna Mařenka, co čeká psaníčko od nějakého pana šoféra Frantíka. A tak prochodil celé Litoměřicko a Lounsko a Rakovnický okres a Plzeňsko a Domažlicko a Písek a Budějicko a Přeloučsko a Táborsko a Čáslavsko a hejtmanství Hradecké a okres Jičínský a Boleslavsko. Byl v Kutné Hoře, Litomyšli, Třeboni, Vodňanech, Sušici, Příbrami, Kladně a Mladé Boleslavi a ve Voticích a v Trutnově a v Sobotce a Turnově a ve Slaném a v Pelhřimově, ba i v Dobrušce a v Úpici a v Hronově a u Sedmi Chalup. I na Krákorce byl, i v Zálesí. No zkrátka všude a všude se přeptával po té slečně Mařence.
15: Ono těch slečen Mařenek, co v Čechách našel, bylo moc. Dohromady 49 980, ale žádná z nich nečekala psaníčko od pana šoféra Frantíka. Některé z nich sice čekali na psaníčko od nějakého pana šoféra, ale ten se nejmenoval Frantík, nýbrž Toník, nebo Ladislav, nebo Václav, Josef, nebo Jarolím, či Lojzík, a nebo Florián, též Jirka, nebo Johan, nebo Vavřinec, ba i Dominik, a Vendelín, a Erazim, jenom Frantík ne. A jiné ty slečny Mařenky zase čekali na psaníčko od nějakého pana Frantíka,
12: Ale ten zase nebyl šoférem, nýbrž zámečníkem nebo šikovatelem, truhlářem nebo konduktérem, případně též drogistou, čalouníkem, holičem nebo krejčím, ale just ne šoférem. A tak ten pan Kolbaba už prochodil rok a den, ale nemohl to psaní doručit té pravé slečně Mařence. Poznal moc věcí, viděl vesnice i města, pole i lesy, východ i západ slunka, návrat skřivánků a příchod jara, sedbu i žně, hříbky v lese a zrající švestky. Viděl v Žatci chmel a na Mělníce vinice a v Třeboni kapry a v Pardubicích perník. Ale když už mu to marné hledání trvalo rok a den, sedl si sklíčen u cesty a řekl si: tak to už je marné. To už snad tu slečnu Mařenku ani nenajdu. Bylo mu skoro dobreče lítostí. Litoval slečnu Mařenku, že nedostala psaní od mládence, který ji měla raději než sebe sama. Litoval šoféra Frantíka, že to jeho psaní nemůže doručit, a litoval i sebe sama, že si s tím dal takovou práci a tolik se nachodil v dešti a horku a psotě a nepohodě, a že to bylo nadarmo. A jak tak seděl u cesty a litoval, viděl, že po cestě jede nějaké auto. Jelo pomaličku, tak asi 6 kilometrů za hodinu, a pan Kolbaba si řekl: no, to musí být nějaká starožitná kára, že si to šine tak pomalu. Ale když to auto přijelo blíž, viděl, že je to, Kristovanoho, krásná osmiválcová Bugatka a že za volánem sedí smutný, černě oděný šofér a ve voze smutný, černě oděný pán. A když ten smutný pán uviděl u cesty zarmouceného pana Kolbabu, kázal zastavit a řekl: poté, pošťáku, já vás kousek cesty svezu. Pan Kolbaba byl rád, protože ho po tak dlouhém putování už bolely nohy. Sedl si u toho smutného černého pána a vůz se dal pomalu a smutně v pohyb. Když tak ujeli asi 3 kilometry, ozval se pan Kolbaba: že jsem tak smělý, pane, vy asi jedete na pohřeb, že?
17: Nejedeme, řekl dutým hlasem smutný pán.
12: Proč myslíte, že jedeme na pohřeb? No, řekl pan Kolbaba, protože vy, pane, ráčíte být tak smutný.
17: Já jsem tak smutný, povídal hrobovým hlasem ten pán, protože mé auto tak pomalu a smutně jede.
12: No jo, řekl pan Kolbaba, však proč pak vám taková krásná Bugatka tak pomalu a smutně jede?
17: Protože ji řídí smutný šofér, pravil truchlivě černý pán.
12: Aha, děl pan Kolbaba, račte dovolit vašnosti, proč vlastně je ten pan šofér tak smutný?
17: Protože nedostal odpověď na psaníčko, které dal na poštu před rokem a dnem, odpověděl černý pán. Víte, on psal své znejmilejší, ale ona mu neodepsala. Tak on si myslí, že už ho nemá ráda.
12: Když to pan Kolbaba uslyšel, vyhrkl: že jsem tak smělý, nejmenuje se váš pan šofér Frantík?
17: Jmenuje se pan František Svoboda, odpověděl smutný pán.
12: A ta slečna se jmenuje Mařenka, že? Ptal se dále pan Kolbaba.
18: Tu se ozval smutný šofér a řekl s žalostným vzdechem. Slečna Marie Nováková se jmenuje ta nevěrnice, co zapomněla na mou lásku.
16: Aha, vykřikl pan Kolbaba radostně. Člověče drahá, tak to jste vy, ten trumbera, ten blout, to tululum, ten pleticha, ten trumpeta, ten vrták, ten truhlík, ten makovec, to nemehlo, to trdlo, to pometlo, ten tulipán, ten jelimánek, ten salát a ten přetrhdílo, ten splašený, ten střelený, ten trhlý, ten seknutý a ten pytlem praštěný, ten nádiva, ten nekola, ten nekňuba, ten mrťafa, ten ňuma, ten slíva a ten bambula, ten kašpár, ten Janek, ten Matěj, ten Vaněk, ten Kuba a ten popleta. Co nám hodil do poštovní schránky to psaníčko bez známky a bez adresy? Jemine, to jsem rád, že mám tu čest vás poznat.
18: Jak pak vám slečna Mařenka mohla odepsat, když dosud to vaše psaní ani nedostala?
16: Kde? Kde je to mé psaní?
15: Zvolal pan šofér Frantík.
18: No, řekl pan Kolbaba, až mě povíte, kde slečna Mařenka bydlí, tak to psaní bude, abyste věděl, rovnou na cestě k ní.
16: Můj ty, Tondo, už rok a den nosím ten dopis v tašce a hledám po celém světě tu pravou slečnu Mařenku. Mládenče zlatá, nynčko honem a šupito bez odkladu a kalupem mě dejte adresu té slečny Mařenky a já půjdu a doručím jí to psaníčko.
18: Nikam, pane pošťáku, nepůjdete, řekl pán, ale brž já vás tam dovezu. Tak, Frantíku, teď přidat plynu a jede se k slečně Mařence.
15: Jen to dořekl, přidal pan šofér František plynu, vůz sebou trhl a teď vám to lidičky mazal 60, 70, 80 kilometry, 100, 110, 120, 150, pořád rychleji, až motor zpíval, vil, jásal a burácel samou radostí. A černý pán si musel oběma rukama držet klobouk, aby mu neulítl. A pan Kolbaba se oběma rukama držel sedadla a pan František křičel: pane šéf, to nám to jede, co? 180 kilometrů? Jejda, ne, vždyť my už ani nejedeme, my letíme na přímý záběr ve vzduchu. Helejte se, pane šéf, kde jsme nechali silnici? Pane šéf, vždyť my jsme dostali křídla.
18: A když tak nějakou chvíli letěli rychlostí 187 kilometrů, ukázala se taková pěkná bílá vesnice. Na moutě vždyť to byl Libňatov a pan šofér František povídá: pane šéf, tak by jsme byli na místě. Tak zastavte, řekl černý pán a auto se sneslo na zem na kraji té vesnice.
16: Ale že ta Bugatka dobře jede, co?
18: Liboval si pán.
16: A teď byste, pane Kolbaba, mohl té slečně Mařence doručit to psaníčko.
18: Snad, mínil pan Kolbaba, by jí pan František řekl raději ústně, co v tom psaníčku je psáno.
15: Ono tam je totiž 8 pravopisných chyb.
18: Co vás nemá, bránil se pan František. Já se jí stydím přijít na oči, protože takovou dobu ode mne nedostala žádné psaníčko.
15: A pak, dodával zarmouceně, třeba už na mne zapomněla a nemá mne už ani trochu ráda.
18: Helejte, pane Kolbaba, ona bydlí tam v tom domečku, co má okýnka tak čistá jako studánka.
16: Tak já jdu, řekl pan Kolbaba, zatroubil pěkně na hubu,
19: Jede, jede poštovský panáček, jede, jede poštovský pán.
18: A vykročil pravou nohou k tomu domečku. A tam, za tím čistým okénkem, seděla bledá dívka a šila si šatičky.
20: Pozdrav Bůh, slečno Mařenko, zavolal pan Kolbaba. To si šijete svatební šatičky?
18: Ba ne, pravila smutně slečna Mařenka. To já si šiju rubáš do rakvičky. Ale, řekl soucitně pan Kolbaba. Jej, danečky, jeminkote, jemináčku, jezuskote, snad to nebude tak zlé. Co pak vy, slečno, marodíte?
21: Nemarodím,
18: zavzdychla slečna Mařenka, ale srdíčko mě puká žalem. A přitom si položila ruku na srdce.
20: Pro pána krále, zvolal pan Kolbaba, slečno Mařenko, počkejte ještě s tím puknutím. Že jsem tak smělý, proč vlastně vás srdce bolí?
18: Protože už rok a den, řekla tiše slečna Marie, už den a rok čekám na jedno psaníčko, které nepřichází.
22: Nic si z toho nedělejte, těšil ji pan Kolbaba. To já zase rok a den nosím tadyhle v tašce jedno psaníčko a nemám, komu bych je odevzdal.
18: Víte co, slečno Mařenko? Já to psaníčko dám vám. A přitom jí podával ten dopis. Slečna Marie zbledla ještě víc.
21: Pane listonoši, pravila tichým hlasem, to psaní snad není pro mne. Vždyť na něm není adresa.
18: Jen se podívejte dovnitř, kázal pan Kolbaba. A když to nebude pro vás, tak mě to vraťte. A je to. Slečna Marie otevřela třesoucími se prsty ten dopis a jak jej začala číst, zrůžověly jí tváře.
20: Tak co? Ptal se pan Kolbaba. Vrátíte mě ten dopis nebo ne?
18: Nevrátím, vydechla slečna Marie a oči se jí zalily slzami radosti. Pane pošťáku, vždyť to je to psaníčko, na které jsem čekala rok a den. Pane listonoši, já ani nevím, co bych vám za to dala.
20: Tak já vám to řeknu, pravil pan Kolbaba. Dáte mně 2 koruny pokuty za to, že to psaní nebylo náležitě frankováno, rozumíte?
23: Pro pána Jana, vždyť jen proto s tím psaníčkem běhám rok a den, aby pošta dostala ty 2 korunky porta.
20: Tak děkuju pěkně, řekl, když dostal ty 2 koruny. A na vaši odpověď, slečno, tadyhle někdo čeká.
18: A přitom zakýval na pana šoféra Frantíka, který už stál za rohem.
20: A zatímco pan Frantík dostával tu odpověď, sedl si pan Kolbaba s tím černým pánem a povídal mu.
24: Rok a den vašnosti jsem s tím psaníčkem běhal, ale stálo to za to. Už proto, co všechno jsem viděl. To vám je taková pěkná a krásná země. Ať je to u Plzně, nebo u Hořic, nebo u Tábora.
18: A hele, pan Frantík se už vrací.
23: Ona se halt ústně taková záležitost dá vyřídit rychleji, nežli dopisem bez adresy.
18: Pan Frantík neříkal nic, jenom mu svítily oči.
20: Tak jede se, pane šef? Ptal se.
23: Jede se, řekl ten pán. Nejdřív dovezeme pana Kolbabu na poštu.
18: Pan šofér skočil do vozu, zmáčkl startér a přišlápl spojku a plyn a vůz se rozjel
21: tak hladce a lehce jako ve snu. Hned vám ručička na tachymetru ukazovala 120 kilometrů. Ale že ten vůz krásně jede, liboval si černý pán. To si to tak hasí proto, že jej řídí šťastný šofér. A všichni šťastně dojeli a my také.

0: Už od samého rána to od lesíka fučelo. Fuj, fuj. Chvíli nic a za chvilku zase. Fuj, fuj. Šla tou cestou zrovna tři malá prasátka. To víte, pravda to všechno není. Něco je taky pohádka. To první mělo po sobě puntíky, docela jako muchomůrka. To druhé bylo zas celé proužkované, jako duchnička. Jenom to třetí prasátko bylo růžové, ale tak pěkně, jako pouťový balónek. Jak už to vítr zkouší na ledovou píšťalku, je zle.
1: Měli bychom si postavit chaloupku,
0: povídá to růžové prasátko.
1: No, no, no, no, chaloupku. Chro, chro, chro, chro, ale fortelnou, aby nám jí babice Fujavice nerozmetla. No, no, no, no, no, ze slámy,
0: vypísklo prasátko z puntíky.
1: Chro, chro, chro, s chroští, no, no, no, s roští, mňa, mňa.
0: Mlasklo si spokojeně prasátko z proužky.
1: I kde pak sláma nebo roští na babici Fujavici platí jenom pořádné cihly, roch, roch, roch, jenom cihly.
0: A hrome, do obou prasátek, jako když píchne, ocásky se jim kroutí.
1: O, třeba tudy ani Fujavice nepoletí. Poletí, nepoletí, na to se nedá spoléhat. Chaloupka musí pevně stát. O, a to já zas s tebou chaloupku z cihel stavět nebudu.
0: Duplo si prasátko z puntíky.
1: Však ona mi slaměná chaloupka taky vydrží. Jednou dvakrát pole obejdu, trochu slámy seberu a chaloupka je na to tata pěkně zlatá. Celičká mě ukryje, střechu nepotřebuje.
0: A už se prasátko z puntíky kulilo brázdou a jak mělo hromadu slámy před sebou, hned si tam udělalo díru a prej
1: ňa, ňa, ňa, ňa, ňa. To je vonňa. To se ví, zívlo si líně prasátko z proužky. Jaké pak cihly? Chaloupka z chrastíčka, nana, tam bude teplíčka, nana.
0: A hrc, hrc, už rylo tamhle v roští. Chrň, chrň, zapadlo do roští černého, ani ho vidět nebylo.
1: Jenom abyste, bratříčci, potom nelitovali,
0: zvolalo tenkým hláskem růžové prasátko. Ale to víte, takový růžový hlásek není skoro ani slyšet a prasátka na to volání nevytáhla ani rypáčky.
1: Ach jo,
0: vzdychlo si růžové prasátko.
1: Tak jsem tu zůstalo najednou samo. Samo si z města cihly navozím, samo si v necičkách maltu namíchám. Krach, krach, ňach, ňach, krach, ňach, ňach, ňach, ňach.
0: Svorně se chechtala obě prasátka.
1: Ono snad to naše prasátko bude stavět paní zimně palác. Chrach, chrach, chrach.
0: Růžové prasátko to všechno dobře slyšelo a jak bylo celé od té dřiny zmožené, skoro se vám až zmenšilo. Asi jako když z pouťového balónku Maličko se vám až zmenšilo. Asi jako když z pouťového balónku maličko vyfoukneš.

zkoušela, jestli udupávají pořádně, sec mazec. A tak se mrazíci činili, jak jen dovedli, a fujavice na ně za to občas kejchla z cukrové pudřenky. Pčá! A kejchla čím dál víc, až bylo toho cukrového sněhu, kam ses jen podíval. Pčá!

0: Ale jednoho dne se v tom bílém, studivém cukru objevily vlčí šlápoty. To se ví, sami tam přes noc nenaskákali. Cap, ťap, dup. Krajem se toulal vlk a už byl tady. Uviděl chaloupku ze slámy, v chaloupce prasátko s puntíky a hned dostal na to prasátko hlad. Rrr, nam, ham, nam, rrr, nam, ham, nam, slyšíš mě? Povídám, prasátko s puntíky, otevři.
1: Ale chaloupku ze slámy mám, z vlka si nic nedělám.
0: I pro pána krále snad mělo prasátko zůstat potichu.
1: Jen počkej, já ti dám, ještě ti zaspívám. Fik mi krr, ham, nam, nam, nam, nam, nam. Zle se kouknu, na vítr si houknu, chaloupku ti sfouknu.
0: A hned taky zafoukal, fiu, docela maličko. Slámka se rozlétla jako to peříčko a bylo po chaloupce. Ještě že prasátko stačilo vyběhnout. Utíká prasátko, utíká, cestou si puntíky počítá.
1: Ještě že jsem já prasátko ubohé své holé puntíky zachránilo, teď ale honem za bratříčkem z proužky, no, no, honem.
0: Jenomže vlk za ním po sněhu cap, ťap, dup. Uviděl chaloupku z roští a v chaloupce prasátka dvě.
1: Ram, nam, nam, ham, nam. Slyšíte? Povídám. Prasátko z puntíky, prasátko z proužky, otevřete.
2: Ale chaloupku z roští máme, z vlka si nic neděláme.
0: I pro pána krále snad měla prasátka zůstat potichu. Zaskřípal vlk jak staré housličky. Od huby se mu kouří z ošklivé písničky.
1: Počkejte, já vám dám, ještě vám zaspívám. Fik mi krr, ham, ham, ham, zle se kouknu, na vítr si houknu, chaloupku vám sfouknu.
2: Ují, strejčku foukale, jinam si foukat běž. Chaloupku ze slámy rozfouknout dovedeš, chaloupku z roštíčka rozfoukat nesvedeš.
1: Počkejte, já vám dám, teďka vám zaspívám a to, co povídám, taky udělám.
0: Zafoukal vlk. Fuj, fuj, chaloupka se zhoupla. Zafoukal znovu, jako když kovářské měchy zmáčkneš. Fujá, a bylo po chaloupce. Sotva, že prasátka stačila utíkat.

0: honem za naším růžovým bratříčkem. Honem.
1: To bylo naříkání, to bylo prošení, aby jim růžové prasátko odpustilo. No, poplakali si bratříčci všichni, ale jen co se v tom cihlovém domečku stačili uvelebit, už tu byl zase ten vlk. Rhamňam, rhamňam, slyšíte, povídám. Prasátko z puntíky, prasátko z proužky, růžové prasátko, otevřete.
0: Ale z pevných cihel domek máme, z vlka si nic neděláme.
2: Počkejte, já vám dám, ještě vám zaspívám. Fik, mik, rham, ňam, ňam, ňam, ňam. Zle se kouknu, na vítr si houknu, domeček vám sfouknu.
0: Uí, uí, strejčko foukale, jinam si foukat běž. Chaloupku ze slámy rozfouknout dovedeš. Chaloupku z roštíčka rozfouknout dovedeš. Cihlový domeček nám sfouknout nesvedeš.
2: Počkejte, já vám dám. Teďka vám zaspívám a to, co povídám, to taky udělám.
1: Nadul se vlk jako dudy.
2: Fuíá, fuíá.
1: Jenomže, ať se zle koukal, jak koukal, na vítr houkal, jak houkal, cihlový domeček pevně stál, ať si vlk dělal, co dělal.
2: Tlapkama se opíral, ocasem dotíral, nakonec do vrátek hlavou bouchal,
1: jenom boule si nadělal. A byly to boule na mou věru jako cibule.

0: Snová třída. V kabinetu bylo ticho a šero. Pan učitel chroupal mrkev a pozoroval se zaujetím nahnutý stoh sešitů a písemných prací, který se tyčil vedle ohromného globusu. Hrozilo, že se každou chvíli zřítí. Měl bych si na něj trochu posvítit, pomyslel si pan učitel. Sedl ke stolu, vytáhl červenou propisku a zmáčkl vypínač na stolní lampičce. Na první pohled vypadal kabinet v pološeru, trochu jako špatně vytapetovaný pokoj. Stačilo se ovšem rozkoukat a každý hned poznal, že na zdi nevisí tapety, ale nástěnné mapy. Byl to kabinet zeměpisu. Pan učitel zvolna opravoval písemky a sáhl po další mrkvi, aniž by zvedl hlavu od práce. Pčí! Kýchl z ničeho nic tak silně, až se obrovský globus na stole roztočil a mrkev se odporoučela někam do tmavého koutu kabinetu. Na chvíli se pohodlně opřel o opěradlo židle. Představoval si, že je kosmonaut a pluje vesmírem ve stavu bez tíže. Trochu se usmál a zamával rukou směrem ke globusu, jak to viděl dělat kosmonauty v televizi. Vesmírná posádka zdraví planetu Zemi, znovu se pousmál a vyndal ze stohu papírové kapesničky. Jak asi smrkají kosmonauti? Ale kosmonauti určitě nesmrkají. Velitel by je přece se senou rýmou do rakety nepustil, přemýšlel pan učitel a několikrát zatroupil do kapesníku. Chvíli se díval smutně na písemky. Lítat si pěkně vesmírem, to by bylo něco, vzdychl a napsal pod písemku 4. No jo, holub. Holube, holube, z tebe kosmonaut nebude, kývl hlavou pan učitel, že se nestydíš jmenovat se jako známý cestovatel a nemít ze zeměpisu jen samé jedničky. Ale co? Mávl pan učitel rukou a namaloval za 4 hvězdičku. A pak ještě jednu a ještě, až z toho bylo souhvězdí velkého vozu. Strašně nerad dával 3, natož 4 a zpětek dostával kopřivku. To nechápu, co pak je to nějaká věda párkrát kouknout do učebnice a prohlédnout si mapu v atlasu, vrtil pan učitel hlavou nad písemkami. No prosím, že to jde, jednička Rostová. Rostová by se ve vesmíru určitě nestratila, jenže kolegyně Hrubá říkala, že hraje nejradši ze všeho na piano. Ale jo, co pak by to byl takový problém nastěhovat jí do rakety piano? Povzdychl si v duchu pan profesor. Hepčí! Je to pravda. Byla by určitě hvězda mezi hvězdami. Kývl pan učitel hlavou a odložil písemku na hromádku k ostatním. Vstal, vytáhl ze stojanu mapu České republiky a vstoupil do třídy. Nikde nikdo, pomyslel si pan učitel a zašermoval bojovně stočenou mapou jako rytíř. Srazil přitom z nástěnky rozvrh hodin a 2 fotografie ze školy v přírodě. Rozpačitě se rozhlédl, jako by se chtěl ujistit, že ho nikdo neviděl. Z obrazu na zdi se usmíval pan prezident. K poctě zbraň! Pan učitel vypnul hruď, hodil si mapu přes rameno a došel přehlídkovým krokem až k tabuli. Prezident se stále usmíval. Pan učitel zasalutoval. Pane prezidente, hlásím ztrátu 1 rozvrhu a 2 fotografií, na kterých padám do potoka. Prezident nehnul prvou. Nyní mi dovolte rozvinout státní zástavu. Prezident nic. Pan učitel pověsil na tabuli mapu Česka a opatrně ji vyroloval. Pak vrátil na místo schozený rozvrh i fotografie a posadil se ke stolu. Že by si zase prodloužili tělocvik přes přestávku? Za chvíli přece zvoní. Díval se nejistě na hodiny nad tabulí a skládal z papírového kapesníku karafiát. Zazvonilo. Někdo vzal rázně za kliku. Dveře se prudce otevřely a do třídy se vřítilo 25 dětí jako roj divokých včel. No tak, jenom klid, vyskočil leknutím pan učitel ze židle. Nebylo jasné, jestli uklidňuje sebe nebo splašené děti. Už nejste na hřišti, připomínal a rozdával opravené písemky. Co vás tak zdrželo? Fotbal? Nebo volejbal? Zeptal se dětí, když se trochu utišili. Raketa, vyhrkl jeden kluk ve třetí lavici. Nech si ty legrácky, holubé. Jaká pak raketa? Snad tenisová, kroutil hlavou pan učitel. To ne, na školním hřišti, volali sborem děti. Pan učitel otevřel okno a oči mu málem vypadly z důlku, ještě že si předtím nasadil brýle. Opravdu. Na školním dvoře stála velká oranžová raketa se schůdky. A na schůdkách stála krásná slečna v modré kombinéze s bílým karafiátem ve vlasech. V jedné ruce držela transparent s nápisem panu učiteli, prezident České republiky, a druhou mávala a ukazovala směrem ke vchodu do rakety. Překvapený pan učitel také zamával a zdálo se, že se trochu červená. To je od pana prezidenta hezké, že si na mě vzpomněl, zašeptal dojatě. Co kdybychom si udělali takový menší výlet? Děti se na něj dívali trochu vyjeveně. A když říkám výlet, myslím tím opravdu výlet, zopakoval pan učitel a ukázal prstem směrem na nebe. Ano, volali děti nadšeně. A pan učitel dal prst před pusu, aby je nikdo neslyšel. Děti se rychle seřadili a vydali se po špičkách chodbou na školní dvůr. Oranžová raketa stála zpříma a na schůdkách čekala ta slečna v modré kombinéze s bílým karafiátem ve vlasech. Usmála se ze široka, vyřídila panu učiteli pozdrav od pana prezidenta a předala mu technický průkaz a státní poznávací značky. Pan učitel poděkoval, přišrouboval značky na raketu a společně s dětmi nastoupil. Bylo mu sice trochu líto, že s nimi ta krásná slečna nepoletí, několikrát se ohlédl, ale pak už na nic nebyl čas. Nad palubní deskou se rozsvítil nápis Připoutejte se. Sotva pan učitel dosedl, začal se schánět po volantu nebo nějaké páce, kterou by uvedl raketu do chodu. Nemusel hledat dlouho, protože před nimi blikalo vlastně jedno jediné červené tlačítko s nápisem Start. Zvláštní, pomyslel si pan učitel, že by se celá raketa ovládala jedním tlačítkem. Ještě chvíli uvažoval, ale pak si řekl, darované raketě na zuby nekoukej, přivřel oči a tlačítko zmáčkl. Ozvalo se tichonké cinknutí a hlasitější klapnutí, na palubní desce se zvedlo víko a pod ním se objevily bílé a černé klávesy. Aj, poškrábal se za uchem pan učitel a vykulil oči na klaviaturu. Jasně, že by na ní nezabrnkal ani ovčáky čtveráky. Chvilku přemýšlel, pak se ťukl do čela a zamžoural nejistě do přítmí rakety. Rostová! Žádná odpověď. No tak, Šárko! Pan učitel vstal ze sedadla a rozhlédl se. Chvíli mu trvalo, než si všiml menší holky s culíkem, která celkem bez značení seděla u jednoho okna rakety a dělala, že tam není. Mohla bys na chvilku, prosím, pobízel jí pan učitel trochu rozpačitě. Šárka se zašklebila a zašilhala očima na svoji nejlepší kamarádku, pak trochu nahrbeně s rukama v kapsách došla pomalu k panu učiteli. Asi budeš muset něco zahrát, pokrčil pan učitel nosem. Šárka si se zájmem prohlížela klávesy a pak nadšeně vyhrkla. Je, ono to lítá na písničky. Všechny děti byly rázem u ní. Asi jo, tedy ano, opravil se pan učitel a pustil Šárku na sedadlo. Ale co mám zahrát? Podívala se Šárka nejistě na učitele. To je fuk, hlavně když to bude pěkně od podlahy, že jo, pane učiteli? Křikl jeden kluk a zkusmo zmáčkl několik klapek. V raketě to hrklo a ta poskočila. Nekáž toho, holube, klepl pan učitel kluka lehce přes prsty a Šárka začala hrát. Ve vteřině byli ve vzduchu. Jestli máš roupy, můžeme si tě hned vyzkoušet, ostatní do sedadel, zavelel pan učitel rázně. Kampak, kampak, holoubku, mě neuletíš, kývl pan učitel hlavou. Žákovskou a jdeme na to. Jaké je hlavní město České republiky? Praha, odpověděl střepatý kluk. No vida, to bylo lehké, že? A která řeka protéká hlavním městem? Usmál se na něj pan učitel. Vltava, zabručel kluk a zvedl oči v sloup. A teď něco těžšího. Ukážeš nám, kde Vltava pramení? Kývl hlavou pan učitel a všichni se nahrnuli k oknu. Byli už v pěkné výšce a celé Čechy měli pod sebou jako na dlani. Vypadali úplně jako mapa, kterou pan učitel pověsil před hodinou na tabuli. Vltava pramení tamhle, na Šumavě, odpověděl střapáč a usmál se. Takový zkoušení si dám líbit, pomyslel si. A pan učitel pokračoval. A do které řeky se Vltava vlévá? Vltava se vlévá do Labe. Výborně, pochvaloval si odpověď pan učitel. A pak se otočil na celou třídu. A kde pramení Labe? V Krkonoších, odpovídali děti, jeden přes druhého. A jaká pak je největší hora Krkonoš? Ukázal pan učitel znovu na holuba. Sněžka, kývl kluk hlavou směrem k hoře, která z rakety vypadala jako kopeček zmrzliny. Věděl bys taky, jak je vysoká? 1602 metrů, odpověděl bez váhání. Pan učitel se usmál a otevřel známkovací notes. A u kterého města se Vltava vlévá do Labe? Umělníka holub vítězoslavně namířil prst na soutok. Jednička s hvězdičkou, usmíval se pan učitel a otočil se na ostatní žáky. Chtěl by se dát ještě někdo vyzkoušet? Ruku zvedly všechny děti v raketě, tedy kromě Šárky, která řídila. Panu učiteli to udělalo radost a zkoušel celou třídu najednou. Ptal se, kde leží Českomoravská vrchovina, Středočeská pahorkatina, kudy protéká řeka Morava a jaké jsou její přítoky, kde leží Orlické hory a kde Beskydy, kde se nachází propast Macocha a jak je hluboká. Notýsek se plnil jedničkami a z hvězdiček by se dala poskládat všechna souhvězdí, co jich je na nebi. Děti prostě věděli úplně všechno. A pan učitel se rozhodl, že se dnes za odměnu podívají s raketou až do vesmíru. Poprosil Šárku, aby zahrála o oktávu výš. V tom okamžiku všechno zalila jasná záře a raketa opustila atmosféru. Na chvíli zavřel oči. No ne, to snad není možný. Ozval se z dálky povědomý hlas. Pan učitel otevřel oči. Pane učiteli, pojďte se podívat, volali děti a tlačili se u oken rakety. Co pak není možné, holubé? Zeptal se zvědavě pan učitel. Zeměkoule vypadá úplně jako globus, vyhrkl někdo z hloučku. No pochopitelně jsme přece ve vesmíru, přikývl pan učitel. Odepnul si pás a udělal ve stavu bez tíže několik kotrmelců.
1: ale ne, pane učiteli, je to opravdu jako globus, co máte ve škole na stole, otočila se na pana učitele blondětá holčička s pomněnkovýma očima.
2: Ale to se ti jen zdá, Katko,
1: uklidňoval ji pan učitel a zkusil tentokrát kotrmelec pospátku. A kde jsou hvězdy? Protestoval jeden zrzavý kluk. Podívejte, to je ale obrovská mrkev, otevřela jedna malá holčička pusu do kořán.
2: Ale kde pak mrkev?
1: To bude jen další raketa, chlácholil žáky pan učitel. Holčička se smutně otočila od okna. Já nevím, vypadá to tu jako u vás v kabinetu. Vy si ze mě děláte legraci, usmál se pan učitel a doplaval raketou k volnému okénku.
2: Ježišmarja,
1: vykřikl a rychle odvrátil hlavu. No vážně, oranžová raketa byla na oběžné dráze obrovského globusu. Pan učitel znovu vykoukl z okénka.
2: Je to pravda? Jak je to možné?
1: A co je to tamhle létající talíř? Pan učitel si nasadil brýle. Vedle obrovského globusu ležel ohromný bílý talíř s několika mrkvemi, velkými jako raketa. Znejistil, že by vesmír vypadal jako můj kabinet, uvažoval. Musíme tomu přijít na kloub. Talíř s mrkvemi, zavel po chvíli a čárka zahnula k talíři.
2: To vypadá jako moje pero a zmizík.
1: A tamhle leží pouzdro na brýle a kapesníky, vytahoval pan učitel bezradně z kapsy důvěrně známé věci a porovnával je s těmi za oknem.
2: A neopravené písemky, jejda, jejda, jak je to jenom možný?
1: Pan učitel se vyděsil. Jestli je tady všechno tak obrovské, co když jsem tu nakonec i já? Napadlo ho ve chvíli, když přistáli na talíři vedle obrovské mrkve. Hned se ukázalo, že to nebyl nejšťastnější nápad. Ohromná ruka s hodinkami, které měly sklíčko odřené úplně stejně jako hodinky pana učitele, popadla oranžovou raketu za trysky.
2: Co se to děje? Volali vystrašené děti. Asi nás vtahuje černá díra, mudroval holub u okénka. Houby, černá díra, všichni do lavic a připoutat, volal zmateně pan učitel.
1: Tušil, že je zle.
2: Hraj, Šárko, honem, hraj,
1: křičel pan učitel a pokoušel se zapnout pás. Šárka znovu spustila.
2: To je málo, musíš něco rychlého, nebo nás slupne jako malinu, pobízel pan učitel Šárku.
1: Kdo nás slupne, kdo? Volali ustrašené děti.
2: Já jako malinu, odpověděl nervózně pan učitel, nebo spíš jako mrkev, pomyslel si pro sebe.
1: Šárka se opřela do kláves vší silou. Z motoru vyšlehly veliké plameny a polechtali ohromného vesmírného pana učitele na patře.
2: Ha-ha-ha-ší!
1: Kýchl z ničeho nic tak silně, až se obrovský globus na stole roztočil. Panu učiteli v raketě začalo zvonit v uších. Bál se o děti a trochu ho mrzelo, že se už asi nikdy neuvidí s tou krásnou slečnou v modré kombinéze s bílým krafiátem ve vlasech. Chytl se křečovitě sedadla a zavřel oči. Zdálo se mu, že slyší z reproduktoru hlas pana ředitele.
3: Prosím, všechny členy učitelského sboru, ať se po hodině dostaví do zborovny.
1: Někdo vzal rázně za kliku, dveře se prudce otevřely a do třídy se vřítilo 25 dětí jako roj divokých včel.
4: Dobré ráno,
1: volali zvesela na třídního, který leknutím vyskočil a celý rozespalý si zmateně mnul oči.
4: No tak jenom klid už, nejste na hřišti, připomínal rozpačitě. Co vás tak zdrželo, fotbal nebo volejbal?
1: Zeptal se dětí, když se trochu utišili.
4: Pan ředitel, vyhrkl jeden kluk ve třetí lavici u okna. Nech si ty legrácky, holubé. Jaká pak raketa? Tedy ředitel, jestli máš roupy, můžeme si tě hned vyzkoušet. Ostatní do lavic.
5: Představoval nám totiž novou tělocvikářku,
4: bránil se střapatý kluk a podával panu učiteli žákovskou. Po hodině představil pan ředitel ve zborovně celému učitelskému sboru novou paní učitelku. Měla na sobě modré šaty a bílý karafiát ve vlasech. Když podávala ruku panu učiteli, hezky se usmála. Zdálo se, že se pan učitel trochu červenal.

0: jak vodník střílel z kanonu. Jednou se takhle vodník Žblaboňka vracel ze vsi a sotva vyšel z lesa, vidí, že dole na louce u rybníka odpočívají královští vojáci. Celý regiment husarů a kanonýrů. Měli krásné červeno-bílé uniformy, polehávali v trávě a tam, kde se vlévá do rybníka potok, se popásali jejich koně. A všude kolem stály vojenské vozy a taky kanóny. Ale než vodník přešel pole, zavřeštěla najednou polní trubka. Tak pronikavě, až se na kraji lesa poplašeně zvedlo hejno divokých holubů. Vojáci vyskočili, začali hned sedlat, zapřahat koně a s velikým troubením a bubnováním táhli zase dál. Když vodník dorazil k rybníku, byli pryč.
1: To je dobře, oddychl si. Aspoň tady večer nebude žádný randál.
0: A už chtěl skočit do rybníka, když tu najednou zůstal stát, jako když do něj hrom udeří. Koukal na louku a nechtěl věřit svým očím. Na louce stál kanón.
1: Ale hrom do stavidla,
0: skoprněl Žblabuňka.
1: To se mi snad jenom zdá. Oni tady ten kanon zapomněli.
0: Chvilku na ten opuštěný kanon koukal, ale jen tak z dálky. A pak povídá,
1: no nic, však oni se zase pro něj vrátí.
0: Vlezl do rybníka a šel spát. Ráno se probudí a vykoukne z vody.
1: A hrom do police!
0: Kanon stojí na louce a nikde nikdo. Jenom hlaveň se temně leskne, jak se na ní po ránu usadila stříbřitá rosa. Vodník čekal do oběda, ale když se ani potom vojáci neobjevili, šel se na ten kanon podívat zblízka. Stál na dvou loukoťových kolech a jeho tlustá bronzová hlaveň mířila přímo na rybník. A pod ním v trávě ležela kamenná koule a malý soudek střelného prachu. Vodník kanon zvědavě okukoval, obcházel a ošahával. A nakonec ho otáhl do rákosí, aby ho náhodou někdo nenašel. Však se u toho taky pořádně zapotil. A tu kamennou kouli a soudek střelného prachu schoval taky.
1: No, takový kanon se může ještě někdy hodit,
0: funěl od té námahy. A jak se tam tak kolem toho kanonu motal, položil svoji fajfku nahoru na hlaveň, aby mu nepřekážela, takhle dozadu, do takové mističky.
1: A z fajfky vypadl žhavý uhlík a zapálil v tom kanónu naládovaný prach. Najednou to vzadu zasyčelo a vyprskl malý obláček bílého kouře. Vodník to ještě chtěl rychle uplácat kloboukem, ale už bylo pozdě. Blesklo to a v zápětí se ozvala hrozná rána. Kanón vystřelil a koule s hvízdáním letěla přímo do vsi a tam urazila starostovi komín na chalupě.
2: 1000 pulců rohatých,
0: zalomil Žblabuňka rukama.
2: To jsem tomu ale dal, je já na ten kanon vůbec šahal,
0: bědoval.
2: Co teď?
0: Rychle polil kanon vodou, aby ho vychladil a znovu naládoval tím střelným prachem ze soudku a nakonec nacpal do kanonu ještě tu kamennou kouli. To, aby to nikdo nepoznal, že z toho kanonu vystřelil. A šup, už seděl na vrbě a vykukoval skrz ty svěšené haluze, co se bude dít. Z mlýna vyšel mlynář, kouknul na oblohu a zavrtěl hlavou. Obloha byla modrá a bez mráčku, ale mlynář by za to nic nedal, že před chvílí slyšel, jak zahřmělo. Vodník seděl na vrbě, ani nedutal.
1: Za to ve vsi bylo boží dopuštění. Celá ves stála u starostovy chalupy. Starosta sám pobíhal kolem a obhlížel tu škodu. Nikdo nevěděl, co se děje, proč ten komín najednou spadl. Ale když našli za chalupou kouli z kanónu, hned se vědělo, co se stalo.
0: Hned mi sem pošlete našeho policajta, křičel starosta. To se musí vyšetřit.
1: Policajt přiběhl. Měl na sobě fedrpuš, přes rameno pušku s bodákem a ještě po cestě si zapínal kalhoty.
0: Poslouchaj, řekl starosta a vzal si policajta stranou. Někdo nám tady střílí z kanónu. Vyšetřete to.
2: Já právě vyšetřuju ty zlodějny ve vsi,
1: řekl rozpačitě policajt a škrábal se za uchem.
0: To má čas, vykřikl starosta. Napřed se musí zjistit, kdo mi ustřelil komín. Konečně je to můj komín a já jsem starosta.
1: Podle rozkazu, salutoval policajt, ale víte, já právě vyšetřuju, kdo nám tady ve vsi krade a...
0: Poslouchaj, řekl starosta. Oni jsou ducha chudého, ale bohatého na horlivost. Vy to zvládnete. Odchod.
1: Policajt zasalutoval a šel vyšetřovat. A když ve vsi nic nenašel, dostal se při tom svém vyšetřování až k rybníku.
2: Žblabuňka seděl na vrbě, hlavu v dlaních a pořád bědoval. Že já na ten kanon vůbec jenom šahal. Že já ho tam nenechal stát. Mohl jsem dělat, že ho vůbec nevidím, jako by tam vůbec nebyl.
1: Policajt přišel k vrbě a zaklepal pažbou pušky na kmen.
2: Dále,
1: vyhrkl vodník,
2: tedy chci říct, co se děje.
1: Jsem tady ohledně toho střílení z kanónu, řekl důležitě policajt. Víte o tom něco? Vodník slezl z vrby.
2: To jsem byl, prosím, já,
1: špitl zkroušeně.
2: Ale vystřelil jsem jenom malonko.
1: Jo, malonko, zavrčel policajt. Ustřelil jste starostovi komín. Tvářil se úředně, ale bylo vidět, že je rád, že vůbec něco vyšetřil. Potom vytáhl papír. Musím napsat hlášení. Kde je ten kanón?
2: Vodník zavedl policajta do rákosí a byl jako zmoklá slepice.
1: Tady, prosím, řekl a rozhrnul rákosí.
2: Tady je.
1: A ukázal na kanón, který se po té hrozné ráně zabořil až po nápravy do bahna.
0: Tak to rychle se píšeme, řekl policajt. Nemám moc času, chytám ve vsi zloděje. A takový policejní protokol, podotkl důležitě, není žádná jednoduchá věc. Jméno?
2: Vodník Žblabuňka, řekl zvadle vodník. Někdy taky Hasterman.
0: Narozen?
2: Ano,
1: řekl vodník. A policajt napsal do rubriky narozen ano.
0: Pohlaví?
1: Zeptal se ještě.
2: Mám,
1: zašeptal stydlivě vodník. Když sepsali protokol, policajt povídá.
0: Tak, teď tady ještě musím napsat, jak se to stalo. Jak se to stalo?
2: Takhle,
1: řekl vodník a vytáhl fajfku z pusy.
2: Takhle jsem položil fajfku na tu hlaveň od kanónu.
1: A vodník položil tu svoji fajfku nahoru na hlaveň kanónu. A fajfka se zase překotila a vypadl z ní žhavý uhlík. A v tu chvíli to zase prasklo, vyletěl malý obláček dýmu a bum! Zahřmělo to, jako když bije hrom. A kanón vystřelil podruhé. Z kanónu vylítla koule a letěla zase do vsi. A na střeše starostova domu zrovna opravoval kominík ten ustřelený komín. Koule z kanónu mu zahučela kolem hlavy a spadla za chalupou do zahrady. Kominík se leknul, ztratil rovnováhu a spadl do komína a vypadl u starosty ve světnici z pece. A tam zrovna kradli ti zloději. Když viděli, jak se z pece valí oblaka sazí a něco černého leze ven, mysleli, že si pro ně přišel čert.
2: padli na kolena a prosili, že už nebudou nikdy krást a že všechno vrátí, jenom aby je neodnášel do pekla.
1: Kominík hned zavolal starostu. Ten byl rád, že už ty zloděje konečně mají a hned je zavřel do vězení. A v tu chvíli se zrovna taky vrátil od rybníka policajt a hned starostovi hlásil, kdo to tady z toho kanonu střílí.
0: Vodník zatím seděl u rybníka na vrbě a pořád lamentoval.
2: Je já jenom na ten kanon šahal. Kdybych vystřelil jenom jednou, to by mi snad odpustili, ale já vystřelil hned dvakrát.
1: A najednou kouká, policajt se vrací k rybníku a za ním jde dokonce sám starosta.
0: Vodník zbledl.
2: Je, to je ale nadělení,
0: zavzdychal.
2: Už ty pro mě jdou a teď mě určitě zavřou.
1: Ještě se namočil v rybníku, aby ve vězení tak rychle nevyschnul a pak tam zkroušeně stál pod vrbou a čekal, až si ho odvedou.
0: Tak, jsme tady,
1: řekl starosta a policajt úředně zasalutoval.
2: Já vím,
1: vzdychl žblabuňka a ještě naposledy se podíval na rybník. Potom natáhl ruce před sebe, aby mu na ně nasadili pouta.
0: Jojo, kmotře,
1: smál se starosta.
0: Už to mám tady pro vás připravené. To víte, že dostanete za ty zloděje odměnu.
1: A už sázel do těch vodníkových natažených dlaní zlaťáky. Bylo jich rovných 10.
0: Ale počkat, jeden si vezmu zpátky, řekl. To je za ten ustřelený komín.
1: A pak mu ještě připnul na kabát medaili zasloužilý kanonýr a poklepal mu na rameno, až to začvachtalo. Když odešli, přešlapoval žblabuňka dlouhou dobu pod vrbou a divil se, že místo vězení dostal ještě odměnu. Až později od mlynáře se dozvěděl, jak to vlastně všechno bylo. Celá ves ho chválila a všichni se divili, jak to mohl vědět, že ti zloději jsou právě u starosty. Jenom policajt po vsi roztrušoval, že Hastrman vlastně vůbec střílet nechtěl a že vůbec nevěděl, kam ta koule letí. Ale nikdo mu to stejně nevěřil. Vodník věděl své, ale byl raději sticha. Hned druhý den se objevili u rybníka královští vojáci a ten zapomenutý kanón si zase odvezli. Žblabuňka byl rád, že to vzalo takový dobrý konec a nějakou dobu se ve vsi raději moc neukazoval, aby se ho někdo náhodou na nic neptal. Jenom když se mu zase někdy u rybníka objevili vojáci, honem koukal, jestli tam snad něco nezapomněli. Třeba zase nějaký ten kanón.

Vyprávění 22. O tom, jak vyšlo najevo, že Vojta s Pepičkem umějí létat v letadélku Káněti. V neděli přišlo na letiště mnoho lidí z města, vesničanů i dětí. Pilot Hejduk měl létat na všech letadlech, ale nejvíc na nejmenším letadélku Káněti. Lidé si vypravovali, že tohle letadélko létá přímo nahoru, že může přistát i na střeše, že se z něho mohou v rybnice chytat ryby, že je zkrátka v povětří jako doma. Je skoro jako pták, říkala o letadélku babička Kozelková. Vytáhla sebou na tuhle podívanou paní Tomešovou a paní Slámovou s panem Slámou. Jen ať vidí, co její dědeček na letišti hlídá. Vojta s Pepičkem z toho neměli radost. Jim by stačila Aneška se psem Kociánkem, ale co mohli dělat? Šli tedy z pekel skoro všichni a usadili se do trávy blízko hangáru hned vedle řádky letadel. Dědeček Kozelka je tam kvůli Vojtovi a Pepičkovi nechal, ale jinak honil všechny děti, aby byli co nejdále. Ještě na vás spadne křídlo nebo vrtule a co potom řeknete mamince, křičel uhoněný dědeček. Pilot Hejduk létal nejdříve na Čápovi. Stroj létal těžce, jako by měl na zádech závaží, ale přece jen se točil docela pěkně. Potom se pilot ukázal se Sokolem. To už byla veselější podívaná. Sokol zamířil nahoru, jako by chtěl provrtat nebe, padal dolů jako kámen, letěl na zádech a napsal ve vzduchu osmičku. Ani mu nevadilo, že měl podvozek pořád venku. Babička Kozelková zavírala oči, aby se na to nemusela dívat. Maminka Tomešová trhala z rozčílení trávu a pan Sláma řekl, já to neuznávám, to je pro ptáky a ne pro lidi. Ale nejlepší podívaná byla na letadélko Káně. Pilot Hejduk se nejprve vznesl do výše, potom poletoval jako motýl, zastavil se nad hangárem a kýval na lidi. Hnal se k pekelskému kopci jako Káně, když zahledne myš, a nakonec se usadil nad letištěm. Vylezl na podvozek a tvářil se, jakože spí. Vojta s Pepíčkem se smáli, lidé tleskali, Aneška křičela a Kociánek štěkal. Jen pan Sláma zase zamručel, lepší je spát doma na posteli. Pilot Hejduk konečně přistál s Kánětem na letišti a odešel do hangáru. Vojta v té chvíli zakýval na Pepíčka a vyšel za ním. Ztratili se jako pára. Nevšimla si toho ani Aneška, které jindy nic neušlo. Jen Kociánkovi něco chybělo, ale nevěděl co. Chvíli mával svým krásně nakrouceným ocasem, pak se posadil a o 106 zíval. Vojta s Pepičkem chtěli vklouznout do hangáru, ale dědeček Kozelka je zarazil. Kluci, dneska mi sem nelezte. Dědečku, nechte je, zavolal z hangáru pilot Hejduk. Já na ně čekám. Děda Kozelka je tedy pustil, ale ostatní děti odháněl, až se mu hýbali vousy. Přestal teprve, když z hangáru vyšel pilot Hejduk se dvěma chlapci v leteckých oděvech. Měli na hlavách kukly a na očích ochranné brýle. Ale dědeček Kozelka dobře věděl, kdo se v tom ustrojení skrývá. Stál tam jako sloup, ústa se mu pootevřela a hůl mu vypadla z ruky. Snad nebudou těhle dva nezbedníci veřejně ukazovat, že letadélko Káně mohou řídit i děti. Co tomu řeknou jejich rodiče? Dědeček Kozelka, aby se pak z pekel raději vystěhoval. A taky ano. Do jednoho Káněte se usadil Vojta Tomeš, do druhého Pepiček Sláma. Letadélka se vznesla nahoru jako párek koroptví.
Lidé křičeli, tleskali a ptali se mezi sebou, kteří chlapci to tak pěkně létají. Nikdo to nevěděl, jen Aneška byla podezřele bledá a Kociánek tiše vyl. Líbí se mi to, řekla maminka Tomešová, ale našeho Vojtu bych na pilota nikdy nedala. Radši bych kluka přerazil vejpůl, bručel pan Sláma a myslel přitom na Pepička. Paní Slámová jen tiše polikala. Ten náš děda, zlobila se babička Kozelková, že tam ty děti pouští. Obě letadélka se chvíli honila nad letištěm, zdálo se, že si hrají na slepou bábu. Potom pomalu přeletěla nad hlavami lidí. Někteří si sundali klobouky, protože se báli, že jim je kolo podvozku schodí. Přitom uviděli, že obě letadélka opravdu řídí nevelcí kloučkové. Dospělejší kluci dostali chuť si letadélko koupit. Určitě je lepší než motocykl nebo auto. Nepotřebuje žádnou silnici a přistane si, kde chce. Letadélka se nakonec posadila do trávy blízko hangáru. Z prvního vystoupil Vojta Tomeš a sundal si kuklu. Z druhého vystoupil Pepíček Slámů a taky si sundal kuklu. Dědeček Kozelka znovu vyjel, že jsou to ti dva kluci z pekel, ale zlobit se už na ně nemohl. Ať se jejich rodiče na dědečka hněvají, jak dlouho chtějí. Kluci uměli létat. A to bylo víc, než uměl dědeček. Pohladil si vousy, zakašlal a vážně se zeptal. Vojto, ty budeš pilotem, viď? Budu, dědečku, vykřikl Vojta. My už skoro jsme piloti, ozval se Pepíček. Ale v blízkosti hangáru se zatím chystala na oba chlapce velká pohroma. Rodiče pekelských dětí se zděsili. Jak je možné, že jsou ti dva letci zrovna Vojta a Pepíček? Maminka Tomešová plakala a objímala Vojtu, jako by ho právě zachránili před utopením. Aneška ho zezadu byla dozad, protože jí o dnešním letu na káněti nařekl předem a pes Kociánek ho kousal do nohy. S Pepíčkem to bylo ještě horší. Paní Slámová omdlela a málem jí nevzkřísili. Za to pan Sláma zůstal při sobě, odepnul řemen, že Pepíčkovi pořádně naseká. Ale Pepíček řekl, my s Vojtou zase poletíme. Jenom na kole už jezdit nebudu. To jsou věci, to jsou věci, naříkala babička Kozelková. A že mi ten náš dědeček nic nepověděl. Tak vyšlo najevo, že kluci z pekel umějí létat na káněti. A všichni, včetně pana Slámy, nakonec uvěřili, že létat nepřestanou. A nejen to. Až v továrně vyrobí více káňat, budou v nich létat i jiní kluci, podobní Vojtovi a Pepíčkovi. To je jisté.

za starých časů žil u městečka Rukapáň, v tom potočním údolíčku, kde roste pět pačesatých borovic, havíř jménem Kuba Dařbuják. Aby měl střechu nad hlavou, narýpal z potočního břehu pěknou mastnou hlínu, nadělal z ní vepřovic a postavil si chaloupku tak, jak to sám uměl. Když to uviděli jeho kamarádi ze šachty, pustili se i oni do práce. Tak rostlo stavení za stavením, jako hříbky po dešti, a nakonec se tu zrodila celá havířská osada, která dostala jméno Kocanda. A do zahrádek jako dlaň sázeli ledaco z zeleného. A třeba, že havířina málo nesla, žili tu na Kocandě vesele a družně. Hluboko pod Kocandou, v tisícimetrové skále prorostlé stříbrnými žilami, se ozývalo ťukání havířských kladiv a řinkot nebozezů. To havíři navrtávali skálu a vytloukali z kamení stříbrnou rudu.

0: Jo, zubata. Jednou mi ta mrcha koukala akorát přes rameno. Pohlídnu se, kdo mi to dejchal na ucho a v tom ti mě prach, pšouk. Celý fouci mi to opálil.
1: Sakramenská mizerie zatracená. Už třetí nebo zeskný prask.
0: A nehřeš, pohane. Svatá Barborka to nemá ráda.
1: A zrovna budu. Hrom, aby to všechno vzali s tou svatou Barborkou. Čím já nakrmím těch svých 11 hladových harantů. Zrovna teď, když máme posvícení na krku.
2: Mami, dej mi kousek chleba. Trošku.
3: Nemám, kusetina. Nemám chleba, nemám. Víte, děti, chleba se na nás rozhněval a odstěhoval se nám z chalupy. Ale počkejte chvilinku, až se Kubík vrátí pod krupaře, tak nám přinese mouku a napeču vám placek plnou plotnu, jo?
4: Kubíku, zde!
5: Budeme mít plátky! Budeme mít plátky!
3: Kámo. Tohle ti dal krupař Bašta?
6: Dal. Topel prý může poslat havířskej holotě na dluh. Ale mouku jen za peníze.
7: Málo si toho nalámal, Kubo. Platíval si za lepšího havíře.
8: Dílo je špatný, pane Bergmistr. Žíla je slabá, skála tvrdá, nebo řezy se v ní lámou, jako by byly z perníku.
3: A já nemám co dát dětem k večeři.
9: Krupař Bašta nám poslal místo mouky popel. Tak skoč aspoň pro trochu mláta, uvařím dětem kaši.

0: sladěci, páni sladěci, prodejte nám drobec toho mláta.
1: My nemůžeme, my nesmíme, až co řekne pan Sládek, pan Drohola.
2: Tak pojď. Líbí jej odpustit z oubněnický hospody. Pšenice málo sypala a sedláci pijou doma syrovátku.
3: Hamižný pan Drhola vybíral tržbu za svoje pivo od hostinských z okolí.
2: Další.
4: Z jablonecký hospody, pane starej. U nás je slintavka. Šenk mám úplně prázdnej.
2: Další. Poníženě prosím z Narysovský hospody. Po pouti se mi to tam popralo a přes polňáci utekli bez placení. Další. Z Dubenecký hospody.
5: Další.
4: Z Havířský hospody na Kocandě. Když oni Havíři nejradši pijou na sekeru.
2: Jedeš ven, ty potvoro!
3: Ve vsteku mrštil pan Drhola hrstí mincí po hospodském od Kocandy. Hned toho ale litoval a začal zlatáčky chvatně sbírat, aby se mu ani jeden nezakutálel.

0: Pojďte někde s Aldem, ať mu padem do voka.
1: Pane Sládek, prodejte nám drobě do hláta.
2: Budu mu ty dobro, udělejte nám to.
3: Ven z tího dvora, holotohavíska!
4: Se zalíbením basláskou hleděl Pandrhola na svoje vykrmené vepře, jak se rochní v mlátě, které odepřel hornickým ženským.
5: No to by tak hrálo, cukrouškové, abych vám pro tu chudou pakáž kazil vaše pošušňáníčko.
6: Časný dobrý den, pane starej.
3: Fuj, to jsem selek! Co mi sem lezeš, ty havířino umouněná?
6: Kdybyste mi uctivě, prosím, dal trochu toho mláta.
3: Ač pak potřebuješ mláta? Mi sem lezeš, ty havířino umouněná.
6: Kdybyste mi uctivě, prosím, dal trochu toho mláta.
3: Ač pak potřebuješ mláto?

0: další potvoru? Zasmíří na kocandu.
1: Kam tak jinám? To víš, k bohatej mne.
2: Zatímco se Kuba Dařbuján vracel domů s nepořízenou, nad hlavou mu přeletěla vrána s miminkem v zobáku a namířila si to rovnou k jeho chalupě.
1: Kubo!
3: Kuba!
1: Ty máš přeci jenom chlapskou sílu. Pojď mi pomoct toho mýho Matěje obrátit.
3: No to víš, že půjdu, Mariánko. Kamarádu vždycky rád posloužím. Zdař Bůh, Havířino.
4: Zdař Bůh, starý kamaráde.
3: Zaskočil jsem mrknout, jak se ti daří.
1: Musíme tě obrátit na pravej bok. Poprosila jsem Kubu.
5: Ty moje holka nešťastná. Radši bys měla utéct kraj světa a nechat mě to dodělat.
1: Už máš zase v hlavě brouky. Zakroj si u nás chleba, zrovna jsem přinesla od sedláka čerstvej.
5: Co pak je to pro tebe nějaký život? Týden po veselce mě to zavalilo a teď tu ležím už třetí.
1: Už blázne.
5: Jako Lazar.
1: Takový boha prázdný řeči.
3: Naděl pámbu, dobrej. Oni jako perník. Se musím schovat harantům.
1: Tak jim vem tohle. U nás by stejně stvrd.
3: Na oplátku, Mariánko. Až já budu mít, taky ti udělám radost.
6: Nemám chleba ani sejra. Kočka mi ho všechno snědla, udělala kšt.
1: Zase holka.
3: Zdař Bůh.
1: Ta mě zapotila. A plát dostanu na svatýho nikdejše. Tak vidíš, Kubo. Narodilo se ti 12. Dař Bujanče.
3: No tak, když není tak zlé, tu máš holka, naje se. No, dětem už jsem dal taky nějaký sousto.
1: Když nebudeme moc toho pohánka ani pokřtít, kdo pak nám půjde za kmotra?
3: No přece, každej kamarád Havíř. My Havíři držíme vždycky při sobě.
1: No, držíte při sobě a všichni jste chudáci. Budou se nutit, aby dítěti dali něco do kolíbky a přitom to vlastnímu volhu by utrhnul.
3: To by v tom byl hrom. Však já nějakýho kmotra seženu. Zdař Bůh, dědo.
7: Zdař. No? Tak co bys rád?
3: Ale narodilo se nám 12. dítě a pro samou bídu ani kmotra neseženeme.
7: No, já bych třeba šel.
3: Co pak byste za dědo, že jsem tak smělej?
7: Na to bys, Kubo, nepřišel, kdo jsem. Ale aby si věděl, koho Markýtě přivedeš do domu, tak já jsem sám pámbu.
3: Mor hádry. A já zrovna dneska hromem proklel svatou Barboru.
7: Já vím. Říkala mi to. To, jak si zlomil ten třetí nebozec, viď? Inu, jsou takové okolo stojičnosti.
3: A vy jste opravdu pámbu nebeskej?
7: To jsem, Kubo. Na mou duši. Doopravdy, věř mi to.
3: Tak já vás za kmotra nechci.
7: Proč?
3: Protože pán Bůh je dobrý jenom pro bohatý. Chudákům není spravedlivý.

0: Hej, ona myslivče.
1: A co pak chceš, Kubo?
0: Motra potřebuju.
2: To jsi přišel na toho pravýho, Kubo. A proč pak ne? Tak pojďme.
0: Počkat. Co pak vy jste zač? Že jsem tak smělej.
2: Trombolante mordomáro.
0: Tak já ti to povím. Jsem samotný rohatej.
2: Bratříčku, rixum fixum terra fixum rovnou z horoucího pekla.
0: Když ty jsi čert, tak táhni k ostatním čertům. Tebe já tak motra nechci.
2: A proč? Máš země na ráno, co?
0: Starou pelu na ráno. Protože jste stejný jako ty nahoře. Kdyby jsi byl drobátku spravedlivý, tak si musel toho měchatýho pandrholu na nejvostřejší vidle napíchnout. Kvocháčku.
1: Co pak?
0: Neulehčil byste mi v tom mým trápení?
1: To já už mnohým lidem ukrátil trápení. Jen řekni, co bys ode mě potřeboval.
0: 12. dítě potřebuju okřtít. A kmotra nemám.
1: No, Kubo, jestli stojíš zrovna o mně, tak já teda půjdu.
0: Tak jdem. Kmotráčku, co pak ještě zač, že jsem tak smělej?
1: No víš, Kubo, ledajakej nejsem. Pojď. Já ti něco pokážu.
3: Jen podivný muž ruku ke květináči vstáhl. V tu chvíli rostlina celá uvadla.
1: Už víš, Kubo? Tak se podrž, já ti to povím. Já jsem samotnej smrťák.
0: Jestli ty jsi opravdovský smrťák, tak pojď klidně dál. Ty jedinej jsi na boháče i na chudáky stejně spravedlivý.
1: Pánbu požehnej. A to je všecko tvoje?
0: Všechno moje.
1: Pak se bude jmenovat tohle 12.
0: Jo, sakra. To já si musím napřed vypočítat. Andulku máme, Kačenku taky, Pepinku taky. No snad. Maruška, ne?
4: Táto, Marušku už taky máme.
0: Jo, vidíš, sakra, na to jsem zapomněl, Marušku taky máme. Tak jenom vlastně nemáme, Kubíku.
4: Vendulku, to já bych rád.
0: Dobrá, tak se bude jmenovat Vendulka.
1: Neblázni studenou vodou, teď bys toho mohla mít smrť. Aha.
0: Tak, ty budeš naše Vendulka.

0: Poslouchej, Kubo. Já jsem tomu vašemu dítátku nic nedal. Já jsem chudý jako kostelní míš, krom ty svý kosy nemám ničehož nic. Víš co? Dej se na doktořinu, ať máš po mně aspoň nějakou tu památku.
1: Na doktořinu? Vždyť umím sotva číst a psát.
0: Ale k takovej doktořině, jaký já tě naučím, to ani potřebovat nebudeš. Když budu stát v nohách, kurýruj si, jak chceš. Jak budu ale stát v hlavách, tak to je konec. Utru a hotovo. To už se mě do řemesla plíst nesmíš.
2: Kuba dal na radu svého nového přítele. A že byl muž činu, vzal do ruky první prkno, co se mu namanulo, a parádním písmem na něj napsal svoje jméno a pod něj, na tom si dal zvlášť záležet, vykreslil slovo doktor.
3: Kubo! Seď mazec! Ty bošrňo! To pak nepůjdeš na šicht... tu.
2: Kubův havířský parťák Pšuk nechápavě louskal písmena na štítu Dařbujánovy chalupy.
3: Lidičky! Lidičky! Zdejte mno! Pojďte sem! Honem! Lidičky! Pojď, koukejte!
4: Co se děje?
3: Kubu chytá fantaz!
5: Pacholek nezdárná! Máme ruky, je nekřesťanská! Aspoň kdyby se nedělá z lidí špiťouka!
6: Zatracený saně mordiánský, co mi tady kazíte živnost?
7: Vidíte ho, ženský, toho blázna, pořád měl jednu, co s ním mám dělat?
3: Kubo, utíkej, neboj se, já jsem s tebou, utíkej!
2: Kuba se rozběhl před litým davem a co mu nohy stačily, utíkal rovnou do chalupy nemocného Matěje Klofáta.
8: To jíš, kamaráde, ženský, před těma je nejlepší utéct.
2: A co nevidí? Kmotr smrťák stojí u nohou postele. To je dobré znamení.
8: Matějičku, já bych tě zkusil vykurírovat.
9: Měj, Kubo. Mně už nikdo nepomůže.
8: Počkej. Já si to musím napřed proštudírovat.
9: Mane.
8: Vidíš, ty to není tak zlý, jak by jsme, třeba to tam máme. A je lívancový těsto. Nedejchej a ničeho se neboj.
2: Kuba popadl mísu s kynoucím těstem a vylil je nemocnému Matěji rovnou na břicho.
8: Dělej taky.
2: Pomalu a pečlivě ho rozhnětl havířskému kamarádovi po hrudi.
5: Rány boží, on mu rozmazává těsto po břiše.
7: Puste, já se dovnitř dostanu. Puste.
8: Chladí to, chladí to.
10: Člověče, vždyť já jsem zdravý. Já jsem zdravý! Teď si to vyřídím ještě s tou potvorou. Ty mrcho, jedna tobě já zasolím. Na tobě jsem se trápil celý 3 roky. Mrcho, jedna.
11: Matějičku, ty moje zlato.
10: Marianko. Pust, Marianko, pust. Ať to dílo.
11: Počkej, a kde pak budeš spát?
10: No s tebou, Mariánko, však nám jedna postel stačí.
3: Dařbůh, počkej, neřekneš to bábě, neřekneš?
8: Neřeknu.
3: Tak dařbůh. Ale upřímně, kamarádský, neřekneš to, bab. Můžu se spolehnout.
4: Znáš mě?
3: Tak ještě jednu. Dvakrát, vy.
8: Vidíte ho, dětka? On tady druhý a my ho skáníme po celý Kocandě.
3: Co hulákáš? Myslíš, když jsi teďka doktor, že si na starého havíře můžeš ozbírat chlebánu? Doktor chceš, ale z havíře nemáš ani pro mlíčňáku. Hele ho.
10: Zažbůh.
3: Matěj, ty kluku milionová, tak si tý potvoře zubatý přece uhnul.
10: To tuhle Kuba.
3: Co Kuba? Svatá Barborka, to si pamatuju.
8: Hej, šenkýři, tady nám na sekeru a i to pořádně oslavíme.
12: Jo, na sekeru nemůžu.
8: Do zejtská, škrholo. Zítra do kurírován, bude peněz jako kvítí.
12: No tak přijďte zítra, až budete mít.
8: Koš a nalej. Až dostaneš z lagoty obytě, postavím tě na nohy.
10: Mariánko, půjč nám na pivo. Však zítra vydělám, půjdu na šichtu.
3: Svatá Barbora!
13: Pána poctivá, havířům pomá, dobej vlak chleba, do černé jen zemskej, s níma se stupuje.
10: Šenkýři mísu i trnic, ale ať jsou pěkně horký.
12: Jo, to bude nesnás. Ten stříbrňák už jste dávno probendili.
10: Povídám, přines, když poroučím.
12: Kdo platí, ten poroučí. A kdo poroučí, taky platí, že jo?
11: Pro boha, Matějíčku, já je tak dlouho střádala.
10: Já vím, holka zlatá. Střádala jsi mi na rakev, viď? Tak my tu rakev dneska propijem.
12: Zlatej 20, 20 i trnic.
2: V tu chvíli nahlížel do oken hospody na Kocandě pan Drhola.
12: 2 zlatý 50. A čtvrtně piva k tomu.
10: Ale to čtvrtně si narazím já sám.
12: Narážej, Matěj.
3: Tak. Já vám dám na sekiru. Tak jsem se přišel ke svým peníze.
10: Dáš ty prostě plit. To jsou moje peníze.
3: To je pivo. A i trnice, penízky jsou moje.
10: Prostě panský, já tě předrhnu vedí.
3: Já vás naučím. Ty holoto, havířská!
8: Počkejte. Nechte ho. Však on mu ten měch brzo splaskne.
2: Kuba Dařbuján rázným gestem zastavil rozlícené horníky, protože viděl, co jejich zrakům zůstalo skryto. Smrťák se zjevil ve dveřích hned vedle lakomého pandrholy, brouskem významně přejížděl ostří kosy a vážně přikyvoval.
5: Vstávej! Kubo, vstávej! Před chalupou je spousta lidí. Nespí, vstávej! A hejdy kurírovat, ať máme co dát dětem k obědu.
8: Hajdi domů! Všichni nemocní do postele! Já se vás obejdu a uvidím, co já.
14: Nejdřív k nám, pane Dařbuján. Pláteníkovic Verunka už se bere k hodině, do večera nevydrží.
8: Verunka? Fuj, to je smradu jako v Starý Hradu. Babi, alou ven, si zase neručím! Zase, babi.
2: Smrťák stanul v nohách Verunčiny postele a povzbudivě na Kubu pokynul.
8: Tak se na to podíváme. Sakra, to je divná nemoc. Od kdy pak ta panenku trápí?
5: Od letošní poutí.
8: A který mládenec jí v omuzice nejvíc prováděl?
12: Ale ten kovářskej od naproti, však jsem jí řekl, že jí v obě nohy zpřerážím.
8: Jo, jak ten mordus vzal počátek od kovářskýho? Dá se vylečit zase jenom s kovářským, ne? A který to je?
15: Ten nejhezčí, kudrnatej.
8: Aha.
4: Hej, ty kudrnáči, pojď sem rychle. No, chutě, v oknem. Dveřma by tě možná nepustili.
12: Beru to!
4: Počkej, počkej, pláteníku. Když mám dcerku uzdravit, tak buď ticha. A ty jí dáš 12 hubiček, rozumíš? Pojď, nech nás. 12 hubiček. Ale pěkně upřímnejch, aby zčervenala jako ručička. No, co koukáš, šup. Počítej, aby nešidil.
12: Pátá, šestá, sedmá. Počká, teď jsem to splet.
4: Nevadí, nevadí. Vem to znova a hezký po pořádku.
12: Šestá, sedmá, osmá, devátá, desátá, jedenáctá, dvanáctá, dost!
4: Teď utíkej, aby mi jste nehuboval. A za uzdravení dostanu zlaťák. Nebláznete, ženský! Přece nemůžu ke všem najednou!
12: Drahý Kubo,
4: porozum!
15: K nám půjdeš nejdřív! A basta! Však si nám dlužen 2 zlatý za mouku!
4: Jenom 2 zlatý, paní maminko? Ha, ten včerejší popel, ten byl dočistat a darmo?
12: Prach, sakra, to mě to mere! To je dozvědeš.
2: Smrťák s kosou se objevil zase u nohou postele. Tentokrát patřila Krupařovi.
4: Tak se podíváme, co je to za divnou nemoc. Jazyk. Oko. A co tohle? Ajejejeje, to je přetěžkej mordus. Vypadá to jako houser. A zatím je to carborundum sequestrum.
11: No.
4: To by mohl být Krupař taky do večera na prkně. A jestli pak udělal poslední pořízení?
11: Králi boží. Ne! Muži, píš, honem, všecko mý ženě Filoméně. No, píš.
4: Neskojíkejte, pan tatínku, však já vás z toho dostanu.
16: Myslíš? A na který způsob mě chceš kurírovat?
4: Na který? Těstem. Matěj Klofát běhá jako křepelka.
16: Těstem. Tak jo, na svý zdraví, já si to můžu špendírovat.
4: Přivalte díži, největší, co máte. A nanoste do ní vodu.
16: Jenom ne studenou. To by byla moje smrt.

0: Tak. A teď pytel po svícenský vouky. Ale ať je žluťonká jako květ. Čup, pan tatínku. Hezky se skrčte na bodliček a za chvilinku bude po bolesti.
1: Já nechci.
0: Nož, se vám to nelíbí, já toho můžu nechat.
2: Napiš, mužičku, napiš pro jistotu, že vše...
3: Kuba krupaře posadil do obrovské díže, střídavě ho celého poléval vodou a zasypával z velkého pytle moukou.
0: Pomáhá to?
1: Trubátko.
0: Tak vydržte ještě, chvilinku. A budete jako rybička.
3: A když už těsto houstlo, vší silou do něj svému pacientovi ponořil hlavu.
0: A co teď?
3: Pak mu je rozmatlával po obličeji, divže se krupař neudusil. Jeho čeledíny málem potkalo totéž. Ti se však dusili smíchy.
0: Na vůduši. Přestalo to, jako když utne. Filoméno! Já jsem úplně zdravý. Pytel mouky je zničený. No, moje mění je zničený. I kde pak, pan tatínku? Mění vám zůstalo celý. Jenom za to kurírování mi zaplatíte 2 dukáty.
1: A i grešli nedostaneš. Jsi mi dlužen moc peněz.
0: Nedáte? Rozmyslete si to.
1: Už jsem řekl. Ani grešli.
3: Kmocháček smrťák na Kubův tázavý pohled jen přikývl, jakože se rozumí, že je potřeba na vychytralého krupaře víc přitlačit.
0: Carborundum ultra sequestrum teď! Počkat, teď už to bude stát 4.
4: To seš hodnej, Kubo, že jsi přišel. Toník se nám tratí před očima.
0: A co doktor? No, ten zdejší kokta.
5: Doktor, ten je stejný jako krupař. Peníze na dlaň, jinak nepřijde.
0: No, já se na kluka podívám. Co pak se mu dávali?
5: No, co tak lidi poradějí zadarmo? Studený obklady, teplý obklady.
4: Nějakou tu mateří doušku, heřmánek.
0: Kamaráde, já ti dám medicínu. A? Víš, jak se jmenuje? Boston duplicatum. To budeš užívat 2x denně. S chlebem. A? Nebo radši 3x.
4: Ale Kubo, milej, kde bys mi na tak drahou medicínu vzali?
0: Kde? Tady.
4: Tohle od tebe nemůžeme vzít.
0: Ale to platí krupář. Já jsem mu tu vaši medicínu předem započítal.
1: Tuhle to mi zapíchněte.
3: Pan Drhola byl nedočkavý mlsou. Pletl se děvečkám na zabíjačce do práce. Tady ujedl, jinde zobl, onde ochutnal. Až tu náhle zjistil, že jedna z kuchařek mu snědla sousto.
1: Anka, díš. Jí! Jí, potvora! Z mýho prezdánka mi ujídá! Celý o mě ta holota sežere!
3: Tak ho to rozčililo, až to s ním zčista jasna seklo. Pan Drhola jako Lazar ležel v posteli a přivolali k němu učeného lékaře. Jemu v patách však přišel smrťák. Tentokrát se ale muž s kosou postavil u hlavy nemocného.
6: Moc se mu přitížilo. Je to marné. Musíme zvolat konzilium, než bude pozdě.
7: No, nebo stejkej se, nezahrát solo a šup s holkou dokola. Tak já ti přivedu sám, ty bambulo. Hej, muzikáři, chytej dobře. Lepší je ten kovářiček umouněnej, nežli je ten lokajíček premovánej. Kovaříček chytne perlík ne do díla, lokajíček po pokoji kosti sbírá.
3: V hospodě na Kocandě byla posvícenská zábava. Kuba si zatančil s vyléčenou Verunkou a předal jí dokola kučeravému kováři.
7: A dejte si nejmín 10 hubiček, nebo bude zítra zase stát.

0: Vykřičí! Všichni honem domů! Paní Svátková poroučí! Půjdete pro doktory! Spadrholu je zlé!
1: Hned!
2: Přivlečte doktory! Rychleji! Lenošiny zvárný! Hoste s tebou! Vojto! Do pičína! Martin je do uvědí! Vykří! Do Maritova!
3: Moribundus!
4: Páni kolegové, podle mého rozumu moribundus.
5: Cože?
4: Moribundus.
5: Ano, ano, zcela určitě. Moribundus.
0: Říkají, že to je moribundus.
6: Das Bujana.

0: Klubokláme se, Živenko.
1: Tadyhle prej vám naše paní posílá posvícenskou vejslužku.
0: Dej pokoj. Nitelnice? Snad ne, paní Pandrolová?
1: Jo. Náš pan starý je tuze nemocnej.
0: A proč pak k němu nezavoláte doktory?
1: Když já vás musím přivést, jinak budu byta.
0: Koukej, ty hloupá. Řekni paní staré, že by se Dažbuján přišel podívat na Pandrolu, kdyby do rána tyhle borovice obrostly samýma jitrnicema. Rozuměla jsi?
1: Jo.
0: No tak utíkej.

0: Co pak nám lesete?
1: Prosím vás, račte být ten nový doktor?
0: No to jsem.
1: Já jsem taky doktor.
0: Tak co vlastně chcete?
1: Prosím vás, nevíte náhodou, co je to moribundus?
0: Moribundus? Jo, moribundus, to je strašná choroba. Někdy smrtelná.
1: A jak se rozpozná?
0: No, různě. Koktáním.
1: Koktáním? Jak se vyléčí?
0: Všelijak. Penězma.
1: Za kolik?
0: Řekněme 2 zlatý.
1: No, ne, není to trochu moc?
0: No tak 3.
1: No, to by šlo. Dále.
0: Zaspívejte něco.

0: Probudíte mi garanty.
1: Pianko. Moribundus, moribundus.
0: No vidíte, já jsem zdrav.
1: Děkuji vám, pane doktore. To jsem rád, že už nemám a nikdy nebudu mít ten moribundus.
2: Se zázrak. Na mou duši zázrak. Představ si, že na sosnách rostou vítrnice.
0: Vítrnice!
3: Co blázníš? Potom se v ní bouřit lidi.
4: Ale jen pojďte teda však uvidíte.
5: Děti, pojďte chytat.
6: Na našich sosnách rostou jitrnice.
3: Co to máš?
5: Dětský, pojďte! Včera bylo posvícení u pandrolu, dneska je pěkná hodinka na kocandě. Berte si, dětský, na všechny se dostane. Tamhle ty porodice jsou taky plný jitrnic.
7: To ještě nikdy nikdo v Rukapáni neviděl, natož na kocandě. Kubova makytka málem oněměla úžasem. Všechny stromy v okolí byly ověšeny jitrnicemi, až se pod jejich vahou větve ohýbaly.
5: Marná sláva, přece nám neumím dělat ty zázraky, jak se patří. Když já trouba zapomněl říct, aby narostly taky kroupový jelita.
8: Tak, Kubo, nemáš čas. A honem nasedat.
5: Kam lečte, milost paničko?
8: Pan Drholovi je zle. Copak to nevíš?
5: Mě bylo ve čtvrtek taky zle. Když na mě pan Drhola pustil pivovarský psi.
8: Kušte, holo to nenažraná. Copak si včera neslíbil, že přijdeš? Jen co prej ty tvý sosny obrostou jitrničkama.
5: To je pravda. Ty jitrničky skutečně do rána narostly. Tak já teda půjdu. To celý. Ale napřed by muselo v našem potůčku téct s proudem pivo. Aby bylo tu masno tučím spláchnout.
8: Ty jsi se zjančil, Kubo!
5: Nezjančil, paní Pandrholová, já vím dobře, co povídám. Ta zbuján se nepojede podívat na Pandrholu, dokud naším potokem nepoteče vaše pivo.
9: Chce nás přivízt na mizinu, muži drahej. Pivo prej musíte s potokem, jinak že nepřijde. Víš, že ne, Pandrholo. Víš, že se bez toho uličníka obejdeš. Dost škody na prasatech.
10: Pan Drholo, nebo myslíš, že jo? Celý sudy našeho drahocenýho pivíčka vylej z bůh darma do potoka, aby ta chamrať měla bene?
11: I co, kamarádi, z našeho to není. Tak ať se klapí na kocaně jednou pěkně pomil.
7: A tak se také stalo. Pandrholovo pivo teklo proudem, zurčelo a pěnilo se v potoce.
5: Haló lidi, rychle pojďte sem, palí se mnohem piva.
7: U stavidla celá ves nabírala do toho, co bylo zrovna po ruce. Do hrnečků, hrnců, kádí, věder, sběračky, vaničky, do škrpálu. I jenom tak do pusy. Dokonce do basy si pivo nabíral jeden vykutálený muzikant.

0: ty leno chulína? Kdy pak pojedeš? Jitrnice jste sežrali. Pivo už vám stánem proteklo a ty pořád jakoby nic?
1: Tentokrát už na mou duši pojedu, paní maminko. Ale já jsem, Níčko, velký pán. Musíte pro mě poslat do chalupy dva páry pivovarských volů.
0: Což pak o to je to nejmenší. Jen abys doopravdy přijel.
1: Když to slíbím, tak přijedu. Ale každý ten vůl, ať má pěknou mysliveckou uniformu a klobouk s brčkem. To je mý třetí a poslední přání.
0: Tak jak jsem řekla, 4 myslivecký mundury ušijte. Zítra po ráno to musí být. A ne, abyste mě postříhali zbytečně moc sukna, nebo vám to srazím.
2: Ano. 90.
3: A má to být s vestou jemnost, paničko? A nebo bez vesty?
4: I to se stalo, jak Kuba řekl. Pandrholová se vezla v povozu taženém dvěma páry volů, oblečených do uniforem a kloboučku. Na návsi ruka páně bylo pozdvižení, o to větší na Kocandě. Do kroku jim vyhrávala havířská kutálka.
5: Se líbám. Tak jedem.

0: A víš, kterou mluvněnec už je tady, pan Drolo? Když jsi mě tak opěnlivě volal.
1: Jenomže kmotr smrťák tentokrát stál u čela postele a nesouhlasně kroutil hlavou.
2: Tak, Kubo, co je? Dej se do kurírování.
3: Milá paní, tomu vašemu pan Drholovi už žádná pomoc není.
2: Ty lumpe! Ty švindlíři! Prasata si vymámil, pivo si prolil štánem, tak teď kuríruj, sic tě dám zavřít!
3: Tak abys věděl, pan Drholo, když se tady před mýma očima napráskneš toho bláta, co si nechtěl dopřát mým dětem na kaši, zachráním ti život.
1: Smrťák varovně zahrozil prstem.
3: Mláto sem! Jednou míšu mláta a velkou žijící. Ať se má pan Drhola jednou na světě tak dobře, jako havíři. Potřebuju 4 silní chlapy,

0: paňmáma krmila pandrholu mlátem. Šklebil se, ošíval se, ale spal se jenom, aby se rychle uzdravil.
1: Rychlejc.
0: Smrťák tázavě hleděl na Dařbujánovo snažení. Chlapi otočili postel, protože tak se smrťák dostal k nohám jeho postele, což by pro pandrholu mohlo znamenat záchranu.
2: Tak, to by stačilo.
0: Smrťák jen pokrčil rameny.
2: Nezlob se, kmocháčku. Já ti toho prožrance za nějaký časek vrátím.
3: Jak si to představuješ? Jakej pak časek? Já mám svý instrukce. Do dnešní půlnoci ho musím odevzdat v pekle, nebo z toho mám pěknou polízanici.
2: Je, do půlnoci, to stíneš ještě 10krát. Pojď, já ti něco ukážu. Bajo, ženo. Bajo, úplně zdrav, jako za starých časů. Hned mi dej upect kus uzenýho bůčku a zelí hodně mastný. A kalhoty. No počkej, počkej ti, potvoro umouněná. To mláto ti přijde draho.
3: To víš, já mám službu jak řemen. Nepak přijím řemesle pít.
2: Ano, tak pro jednou. Teď oni ty hořejší taky nemají oči všude. Počkej mi hodinku. No. Ať nemám s tou doktorinou ostudu. Tak na bratrství se napít musíme. To je marných moc se. Ať slouží. A jestli pak, mocháčku, dokážeš dole. Dívej se.
0: Kuba si vložil plechový korbel do zubů a bez pomoci rukou vyzunkl celý obsah do dna. Kmotr smrťák se nechtěl nechat zahanbit a tak to po Kubovi zopakoval.
2: Zavol, výborně, výborně, kamaráde zlata. Víš, že to tady spolu do večera přečkáme.
3: Jo, sakra, kdybych já neměl takovou zodpovědnost.
2: Ale zodpovědnost, jakou pak zodpovědnost, kamaráde. Radši si zaspíváme, jo? Klok, klok, klok, klok, klok. Ty to neznáš?
3: Ne.
2: Tak jenom znáš, začni. Já jsem úplně zapomněl, že ty jsi vlastně smrťák. A já tě naučím tam tu. Klo, klo, klo, klo, klo, klo, přidej se. Klo, klo, klo, klo.

0: A po tomhle následuje, já tě to naučím, dávej pozor. Když ses napil, tak sakra přidej se.
1: Ke sklepu se pomalu přikradl pan Drhola a schoval se za jeden ze sudů. Poslouchal hovor nic netušících Dařbujána a Smrťáka.
0: Kam jdeš, Smrťáčku? No tak, já ti toho prožrance pan Drholu vrátím, jen co se drobátko se žezí.
2: Brou noc.
0: A sakra. Smrťáčku, neblázni. Ty není ještě všechno vypity. Pojď se.
3: Au, chase, vemte kladiva a za mnou. Musíme zabednit ten největší sud.
1: Pivem znavený kmotr i s kosou ulehl do toho z největších prázdných sudů. Kuba usnul přímo u tekoucí pípy.
3: Holen, pojďte! Zabedit a pořádně, ať tam nezůstane ani škulinka. A toho umouněnce hoďte k prasatům. Kolína, pomalečná! Já mám ty kosti pro ženu, dermochlebové! Má se to mláto zapařit? Tak rychle na rybáci!
0: A vida, pane starej! Jak vám to zdravíčko slouží?
3: Vždy se probral z opice? Co mi sem lezeš, umouněnče?
0: No, nějakou tu zlatku jste mi dlužen za kurírování.
3: Jedeš od suči, beničníku? Co pak si mi udělal málo škody?
0: Jak on si tě smrťák najde?
3: A nenajde! Toho jsem dobře uklidil, ty hňupe!
4: Zdař Bůh.
5: Fuj, ty vypadáš, chlape. Jako kdyby si celou noc prospal v prasečím chlívku.
4: Markýtko, já ti slibuju, a tobě taky, že už se napití do nejdelší smrti ani nepodívám. Jenom mi prosím tě, udělej trochu slepičí polivky. Ať si spravím chuť.
6: Kubo, pro pána Jana, pojď se podívat. Dějou se hrozný věci.
4: Co je?
6: Podívej se.
1: Sotva Makytka na špalku usekla kohoutkovi hlavu, hned mu zase přiskočila zpátky a kohout si kokrhal, jako by nic.
6: Kubo, já snad blázním. Tak tohle to se mi stalo dnes už po třetí.
4: To se asi smrťák ztratil ze světa.
0: Nemám!
1: Před řeznictvím byla spoušť. Po křiku. Řezník neměl na krámě ani kousíček masa a tak se pokusil oběsit. Strčil hlavu do oprátky, spustil nohy a nic.
0: Lidičky, to je hrůza. Člověk se ani oběsit nemůže.
3: Brambory! Zas ty prašivý brambory! Celý týden brambory! Já chci maso!
7: Musíš!
8: Pomozíte! Víš, že nikdo v městečku nemá maso!
3: A já chci maso! Já musím mít maso!
1: mlsný Pandrhola, jak smyslů zbavený, pálil ze dvojky do svých vepřů. Ti se jen vždycky ošili, zakvikli, ale jinak si chrochtali vesele dál.
3: Čak já na vás vyzraju! Bednáři, vyvalte ten zabedněnej suk na dvůr!
8: Už je můj jedinej, pro boha, měj rozum, nepouštěj ho, radši se drž kubánku.
3: Neblázni, co by mi teď mohl udělat, teď už jsem zase zdravý jako řípa. Vyražte víko!
2: Prase počká, ty seš přednější, pan Drholo.
4: To vypadá, jako by zvonili umíráčkem.
5: A za nějakýho bohatýho. Slyšíš? Pole, louky, dům. Pole, louky, dům. Kdyby to byl havíř, tak bude jen šuptám s ním.
4: Ale teď přece smrťák. To už je smrťák zase na světě. Ale já za nic nemůžu.
1: Rozlobený kmotr srazil jednou ranou kosou z Kubovy chalupy štít s nápisem doktor. Vážně mu pokynul, aby ho následoval do chalupy.
4: Kde jsi byl, smrťáčku?
3: Sudě, zabedněnej. Ty Kubo, kdybys neměl tolik dětí, já bych tě nejradši.
4: Já vím.
3: Teďka budu mít nahoře pěkný rambajs.
4: My jsme hold na to bratrství neměli tolika pít.
3: Neměli. A nejíc mi dodalo to glo. Ještě dneska mám na patře takovou divnou chuť.
4: To nic, smrťáčku. Já tě vykuríruju. Tu máš. No vem si, neboj se.
3: Ty Kubo, ale tahle okurka, to je tvý poslední kurírování. Já ti slibuju, že nebudu víc krápít.
4: A já, že už nebudu nikdy kurírovat.
3: Platí?
4: Platí.
3: Poslouchej, tam já zpravila chuť. Neměl bys tam ještě jednu?
4: Ale jo, vem si je všechny, prostrička příhodu. A kdyby ti bylo smutno, přijď se za mnou podívat. Ale na šachtu, kamaráde, ne. Ty bys si měl nás a víře nechávat vždycky až na konec. Smrťáčku, zdař Bůh.
2: Tak buď zdrav, Kubo.
3: Tak co, Kubo? Nepůjdeš s náma na šichtu?
4: Toť se víš, že budu. Teď já bych bez vás stejně nemohl být, vy stará havířino. A bez tebe teprv ne.

0: Jednou šli Mach a Šebestová ze školy a viděli před domem stěhovací vůz a kolem plno všelijakých krámů, věšák, fíkus, ledničku a kýble a taky postele a obrazy a paní Kadrnošková volala z okna. Poslyšte vy dva, dneska si s Jonatánem běžte hrát kousek dál, spadne na něho skříň a co potom? Ale stěhováci byli moc hodní lidé. Jeden hned drbal Jonatána za uchem a říkal:
1: to je ale milej pejsek,
0: jak pak se jmenuje? A Šebestová řekla: to je prosím Jonatán, náš kamarád. Lepší pes na světě vůbec neexistuje. A druhý stěhovák řekl:
1: no tak, Jonatáne, hezky háčni na tu pohovku, my tě vyneseme do třetího patra, nejlepší pes na světě přece nebude běhat po schodech pěšky.
0: A opravdu ho do toho třetího patra vynesli a Mach řekl: člověče, Šebestová, to jsou nějací strašně prýma lidi. Mají to tak těžký a ještě se držou s Jonatánem. No řekni. A Šebestová řekla: no tak jim to trochu ulehčíme. Co říkáš? A vytáhla z kapsy sluchátko a v tu ránu byl nábytek jako pírko. Stačilo jen tak servírovat jako při volejbale a skříň letěla do třetího patra sama. Stěhovákům se to samo sebou strašně líbilo a když si potom udělali přestávku na svačinku, tak si jen tak pro legraci pinkali s gaučem, na kterém seděl Jonatán, a celý dům koukal, jak jim to jde, a pan Krupička, který zrovna cvičil na klarinet, se vykláněl z okna a volal: no ne, to tu ještě nebylo, tomu říkám vítězství ducha nad hmotou. Ale najednou přijelo auto a z toho auta vystoupil pán, který se strašně mračil, a paní, která strašně voněla, a ten pán povídá:
2: počkejte, počkejte, co to s tím nábytkem děláte? To je porušování přírodních zákonů, to vám přijde draho.
0: A ta paní povídá: nějaký pes si bude hrát s naším gaučem, ještě chytíme blechy. A ten pán povídá:
2: a vůbec, jak to, že si tady hrajete? To si myslíte, že budete brát peníze zadarmo, nebo co?
0: A lidé v oknech se na sebe koukli a mysleli si: no nazdar, to budou pěkní nájemníci, s těma bude radost žít. A paní Kadrnošková řekla nahlas: poslyšte vy dva nafoukanci, nejste tady ani pět minut a už kde koho urážíte. Jonatán žádné blechy nemá, ten je možná čistotnější než vy. A zavřela okno, ale pan Krupička jen mávl rukou, že se s takovými lidmi nebude bavit, a cvičil dál. Jenomže ten pán začal křičet:
2: tak to ne, to břískání na klarinet vám tady trpět nebudeme, v domě bude klid.
0: Ale paní Cibulková, která držela v náručí kočku Micku, řekla: opatrně, to je pan Krupička, ten vám bude dobrý, až vám prasknou pojistky. A ten pán řekl:
2: milá paní, my nikoho nepotřebujeme a ta vaše kočka půjde rozhodně z domu, smrad ze zvířat nesnáším.
0: A potom se obrátil na tu paní, co tak vonila, a řekl:
2: Matildo, to bude hrůza žít s takovými lidmi pod jednou střechou.
0: A Mach mrkl na Šebestovou a potom řekl: ale pane, vy přece s námi vůbec nemusíte žít pod jednou střechou, jestli chcete. Můžete žít pěkně na čerstvém vzduchu, aby vám nikdo nesmrděl. To se dá zařídit. A Šebestová řekla cosi do sluchátka a najednou všichni úplně užasli. Protože ten pán

porušování přírodních zákonů. Jenže pan Krupička přestal cvičit na klarinet, zasmál se a řekl, no jo, to je fakt, ale račte si všimnout, že ty zákony porušujete vy a ne my. A potom přišla noc. Na nebi svítily hvězdy a nad městem plula postel s těmi novými nájemníky, jenže ta paní ne a ne usnout. Nemohla ani číst, byla celá nervózní a říkala, proboha, Huberte, co s námi bude, co kdyby začalo pršet? A ten pán řekl, jen klid, Matildo, zítra podniknu rázná opatření. Ale v tom ho ťukla do nosu papírová vlašťovka, na které bylo cosi napsáno, a ta paní se podivila. Huberte, je to možné, někdo nám píše. A ten pán si nasadil brýle a četl. Tak abyste věděli, dokud se všem pořádně neomluvíte, zůstanete tam, kde jste. Mach a Šebestová 3B. A ráno, když šli Mach s Šebestovou do školy, všichni lidé si zacláněli oči proti slunci a koukali nahoru, jak se těm dvěma vede, a jedna paní povídala. Neměl by se tam poslat aspoň někdo z pekařství, mají třeba hlad? Ale jeden pán řekl, pokud jsem informován, prohlásili, že nikoho nepotřebují. A pan Krupička, který si šel pro noviny, to zaslechl a řekl, tak, tak, slyšel jsem to na vlastní uši. A ve škole řekla paní učitelka dětem. Milí žáci, naše město je svědkem zajímavého úkazu, jak známo. Přírodní zákony nás nutí žít na zemi a hezky pohromadě. Ale vyskytli se jedinci, kteří žijí ve vyšších sférách a tvrdí, že nikoho nepotřebují. Je to pozoruhodné a my s panem ředitelem jsme zvědaví, jak tento experiment skončí. Zavřete prosím okna, dělá se vítr. A opravdu, dělal se vítr a ta paní nahoře nad městem se chytala za hlavu. Proboha, Huberte, podívej se, ta postel s námi pluje někam pryč. A ten pán řekl, to je tím, že se dělá vítr. Měl by se něco podniknout, nechce se mi to líbit, kdo ví, kde skončíme. A ta paní řekla, taky bychom měli snídat, je 9:30 a vůbec, jak to bude s vařením. Ale představte si, měli štěstí. Uviděli komíníka, jak stojí na továrním komíně, ani ne 30 metrů od nich, a ten pán začal křičet. Haló, nemohl byste pro nás něco udělat? A komíník se divil. No ne, to jsem blázen. U vás se říká, že nikoho nepotřebujete. Ale ta paní volala. Pane, moc vás prosím, nenechte nás tak, buďte tak strašně moc laskav. A tak se ten komíník objevil najednou ve třídě a ptal se, jestli je to 3B a jestli jsou přítomní žáci Mach a Šebestová, že kolem něho pluli ti lidé v posteli a že se prý rozhodli přistoupit na podmínky obsažené v dopise. A odpoledne, když se Mach s Šebestovou vraceli ze školy, viděli před domem plno lidí, kteří sledovali nové nájemníky, jak sedí na posteli a veslují rukama ve vzduchu, aby se dostali blíž, a když se jim to podařilo připlout až úplně blízko, řekl ten pán. My se vám s mojí ženou strašně moc omlouváme, hlavně protože jsme řekli, že nikoho nepotřebujeme. A ta paní řekla, my bychom s manželem hrozně rádi žili s vámi pod jednou střechou i s kočkou Micinkou i s tím roztomilým pejskem Jonatánem, kteří jsou opravdu čistotnější než my, protože jsme se dnes ráno ještě nemili. Všichni lidé zatleskali, jakože tu omluvu přijímají, a Mach mrkl na Šebestovou a Šebestová řekla do sluchátka. Prosím, my myslíme, že to stačí.

místa s novými nájemníky přistála na trávníku a židle, věšák, fíkus, lednička a kýble taky a všichni si s chutí odechli, že přírodní zákony už zase fungují.

Princezna myší kožíšek. Byl jednou jeden král a ten měl 3 dcery. Jednoho dne ho posedla zvědavost, jak si vlastně u svých dcer stojí, a tak je zavolal a řekl jim, aby mu hezky pověděli, jak moc ho mají rády. Ta nejstarší neváhala ani vteřinku a řekla, že ho má raději než celou královskou říši i se vším, co by v ní člověk našel. Druhá princezna se krátce zamyslela a pak vyhrkla, že má tatíčka raději než všechny perly a drahokamy na světě. Ta nejmladší se zamyslela trošku déle a pak řekla, že ona má tatíčka raději než sůl. Z toho byl král nejprve celý skoprnělý, potom celý zuřivý, jak může královská dcera měřit svoji lásku k otci něčím tak obyčejným, jako je sůl, a k posledku celý odhodlaný. Zavolal sluhovi, kterému poručil, aby princeznu popadnul, okamžitě ji odvedl do lesa a tam ji zabil. A bylo to. Když přišli do lesa, prosila princezna sluhu o život, ale to věru nemusela. Ten sluha byl dobrý a věrný člověk. Řekl jí, že by ji přece nikdy nezabil, a taky jí nabídnul, že půjde do světa s ní a bude jí k ruce. Ale princezna odmítla. Raději půjde sama. Jen ho požádala, zda by jí obstaral mužské šaty ušité z myších kožíšků. Když jí je věrný sluha přinesl, oblékla si je a šla rovnou na dvůr sousedního krále, kde se vydávala za muže a prosila krále, aby ji vzal do služby. Král nakonec souhlasil, že mu ten mladík může dělat posluhu. Však to byla tvrdá služba. Večer musela králi sundávat holinky, které ji vždy hodil na hlavu. A tak, když se jí jednou ptal, odkud je, hbitě mu odpověděla. Ze země, kde člověku neházejí holinky na hlavu. A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. Princezna žila tajně na zámku a král jí říkal podle jejich šatů myší kožíšek. A jako sluhu si ji oblíbil, až to ostatním sluhům nebylo vhod, a slídili a donášeli. Jednoho dne jim to slídění vyneslo krásný a drahocenný prsten, který myší kožíšek ztratil. Sluhové nelenili a běželi ke králi a žalovali, že takovou drahocenost musel myší kožíšek někde uloupit. Tak si nechal král sluhu zavolat a dal se do vyslýchání, odkud ten prsten má a jak k němu přišel. To bylo princezně najednou úzko. Nakonec se nemohla déle skrývat a zapírat. Sundala si hučku z myších kůží a na ramena jí padly prameny zlatých vlasů a byla vám tak krásná, že okouzlený král sundal svoji korunu a položil ji na její hlavu a prohlásil ji za svoji ženu. Na svatbu pozvali i sousedního krále, princeznina otce, který ovšem věřil, že jeho dcera je dávno mrtvá, a taky nepoznal. Když zasedli ke slavnostní tabuli, začali sluhové na stůl nosit jídlo, které ale nebylo solené. Sousedního krále to tak rozhněvalo, že vstal a křiknul. To bych raději nežil, než jedl takové jídlo. Tu mladá královna vstala a řekla. Vidíte, králi, nyní byste nežil bez soli. Ale kdysi jste mne nechal zabít, protože jsem řekla, že vás mám raději než sůl. V tom okamžení král poznal svoji dceru a vrhl se k ní, líbal jí a objímal,
a prosil o odpuštění. Znovu nalezená dcera mu byla rázem milejší než celá jeho královská říše a všechny poklady světa.

0: Rozsýpací hodiny. Aby ráno nezaspali a večer zas tak dlouho neponocovali, k tomu měli Čmelda s Brumdou luční zvonek. Ten jim každý den zazvonil budíček i večerku. Jenže někdy se rozcinkal třeba jenom proto, aby si popovídal s motýlem, který letěl kolem. To pak byli čmeláci tak popletení, že si jednou vlezli do postýlek už v poledne a dlouho se jim potom posmíval kde který červík. Teď zvoní v poledne kvůli motýlovi a příště může spustit na nějakou můru třeba o půlnoci, zlobil se Čmelda. To je jasné, místo zvonku si musíme pořídit hodiny, rozhodl Brumda.
1: Haló lidi, haló brouci, haló celé rodiny, potřebujeme přesně jdoucí přesýpací hodiny. Tomu, kdo nám odpoví, dáme poklad medový. Do týdne, do týdne, do týdne, do týdne, když nám ty své přesýpačky nabídne. Med je zdravý, med je skvělý, je to pravý luč.

letěl kolem zase ten motýl a povídal. Možná vás bude zajímat, že zrovna nedávno jsem jedny takové hodiny zahlédl. Patřili Pučmeloudovi, ale ten je vyhodil, že prý je už nepotřebuje. A jaké jsou? S kukačkou nebo s budíkem? Na péro nebo na baterku? A nebo dokonce přesýpací? Vyptávali se čmeláci. Ale motýl nevěděl. Mávnul křídly a byl pryč.

0: Hodiny vypadaly jako krásný malý domeček. Měli střížku, dvířka a což teprve, když Čmelda s Brundou vešli dovnitř. Takových koleček a válečků tam bylo jako ve starém mlýně. A také tolik prachu. Bráško, to by byl dům pro nás dva, šeptal nadšeně Brunda. Jako na míru, liboval si Čmelda. Až tu trochu uklidíme a roztočíme všechna kolečka, bude ukazovat i kolik je hodin. No, škoda jen, že asi nebudou přesýpací.
1: No, tak si je na přesýpací předěláme, rozhodl Brunda.
2: Haló lidi, haló brouci, haló celé rodiny, potřebujem přesně jdoucí přesýpací hodiny.
3: Tomu, kdo nám odpoví, dáme poklad medový. Do týdne,
2: do týdne,
3: do týdne,
2: do týdne,
3: když nám ty své přesýpačky nabíme.
2: Med je zdravý, med je skvělý, je to pravý luční med. Kdo nám hodiny své střelí, ten bude žít 300 let.

0: ozval se tichý hlásek. Čmeláci leknutím až nadskočili.
1: Kdo jste? To je váš dům?
2: Ano, žiju tady hezkou řádku let.
1: Tady v těch hodinách?
2: Ano, a vás srdečně vítám.
0: Před udivenými čmeláky se objevil malý, usměvavý červík a pokračoval.
2: Víte, pomýšlím na výměnu bytu.
1: Vážně?
0: Zaradovali se čmeláci.
1: A co byste za svoje hodiny chtěl, pane?
0: Červík se usmál.
2: Na jménu nezáleží. Chci odtud. Musím odtud. A zaslechl jsem vás hovořit o nějakém soudku. Máte-li o mé hodiny ještě zájem a nestojíte-li už o svůj soudek, můžeme se dohodnout na výměně.
1: No platí, vykřikl nadšeně Čmelda a Brunda dodal. Ten soudek, pane, je plný nejlepšího medu.
2: Medu?
0: Zarazil se červík.
2: Ach, tak, no to mi nevadí. Dům je váš, soudek je můj, poroučím se. Hodně štěstí.
0: Červík se lehce uklonil a byl pryč. Čmeláci se honem pustili do úklidu všech těch hromad a hromádek prachu a všelijakých pilin, kterých byly jejich nové hodiny plné. Těšili se, že jakmile uklidí, hned potom si je předělají na přesýpací. Ale na to už jim nezbyl čas. Jakmile je totiž ten prach zašimral v nose, oba bráškové naráz kýchli. A to jediné čmeláčí kýchnutí způsobilo, že celý hodinový domeček se změnil v hromádku pilin. Místo hodin přesýpacích měli Čmelda s Brundou hodiny rozsýpací. Ten chytrý červotoč včas své staré hodiny vyměnil za pěkný dřevěný soudek a prý si ještě dlouho své nové bydlení moc pochvaloval. A Čmelda s Brundou se zase vrátili ke svému zvonečku.

0: se nadlouží, každý po mně zatouží.
1: Zvonil jim budíček i večerku a občas si cinknul v poledne nebo o půlnoci. Inu, kdo je na světě bez chyby?

Červená karkulka. Byla jednou jedna malá holčička, každý ji měl rád, ale ze všech nejvíc se v ní viděla babička. Ušila jí pěknou karkulku z červeného sametu a ten čepeček dívence tak slušel, že už žádný jiný nechtěla nosit. Proto jí říkali červená karkulka. Jednou ji maminka poslala s košíčkem za babičkou. Zanes babičce kus koláče a láhev vína. Je po nemoci, ať se trochu posilní. Ale to ti povídám. Nikde se netoulej a neodbíhej z cesty. A nezapomeň pěkně pozdravit. Karkulka slíbila a dala se na cestu.

0: Babička bydlela za vsí v lese a bylo to k ní pěkný kus cesty. Sotva Karkulka přišla na kraj lesa, potkla vlka. Ale vůbec se ho nebála, protože nevěděla, jaké je to zlé zvíře. Vlk se jí hned začal vyptávat, kam má namířeno, a Karkulka mu všechno popravdě pověděla. Vlk se mlsně olízl a hned začal přemýšlet, jak to navlíknout, aby mohl sníst Karkulku i s babičkou. Chvilku okouněl a potom povídá. Podívej, Karkulko, co je tu všude pěkného kvítí? A jak krásně tu ptáčkové zpívají? Proč pak tolik pospícháš? Karkulka se rozhlédla a opravdu. To by byla kytice pro babičku, pomyslela si. A rozběhla se po lese natrhat lesní kvítí. Vlk zatím pelášil k babiččině chaloupce. Když vlk doběhl k chaloupce, zaťukal a zavolal.
1: To jsem já, babičko, červená Karkulka. I jen pojď dál, je otevřeno. Nemohu z postele, jsem slabá po nemoci.
0: Vlk skočil dovnitř a babičku spolkl. Potom si oblékl její košily, nasadil si na hlavu její čepec a lehl si do postele. Za chvíli tu byla Karkulka. Ale co to? Dveře do kořán a babička vypadá nějak divně. Karkulce začalo být úzko.
2: Dobré jitro, babičko. Jaké to máte dnes velké uši?
1: To, abych tě lépe slyšela,
0: odpověděl vlk.
2: Jemináčku, babičko, jaké to máte velké oči?
1: To, abych tě lépe viděla.
2: Ach, babičko, vy máte takovou strašně velikou pusu.
1: To, abych tě mohl líp sežrat.
0: Zařval vlk, skočil a Karkulku sežral. Potom se natáhl na postel a za chvíli chrápal, až se hory zelenaly.
3: Šel kolem myslivec a bylo mu to divné. I nakoukl do chaloupky. Vlka poznal na první pohled.
0: No počkej, ty starý hříšníku, řekl si.
3: Potichu vzal nůžky a rozpáral vlkovi břicho.
0: Z břicha vyskočila Karkulka, za ní se vybelhala babička a naposled se vykutálel koláč.
2: Jemináčku, tam ale byla tma. Já jsem se tolik bála,
0: volala Karkulka a hned se z toho leknutí všichni tři pustili do koláče. Potom nanosili vlkovi do břicha kamení a břicho mu zašili.
3: Když se vlk probudil, chtěl utéct, ale kamení bylo tak těžké, že žuchnul na zem a zabil se. A Karkulka, věřte, nevěřte, už vždycky poslouchala a nikde se netrhala.

0: Jednou chodil Vochomůrka po louce a ztratil knoflík. Chodil po poli a ztratil druhý knoflík. Chodil po lese a ztratil třetí knoflík od kabátu. Sedl si doma za stůl, tahal za zbylé nitky a řekl:
1: Tak mít 3 červené knoflíky. Vždycky si u kabátu mýval obyčejné,
0: povídá Křemílek.
1: Už mě omrzeli. Kdybych našel poklad, koupil bych si za ně 3 červené knoflíky,
0: vzdychl si Vochomůrka. A Křemílek se zamyslel.
1: Jak se to asi dělá, když někdo chce najít poklad?
0: Jen Křemílek dopověděl, stál tam divný mužík. Nikdo by nedokázal uhodnout, jestli je z masa a kostí. Houřil oči, aby mu do nich nebylo vidět. A přes jedno rameno nesl motiku a přes druhé lopatu.
1: Tak pojďte,
0: povídá mužík a strčil Vochomůrkovi do ruky motiku a Křemílkovi lopatu. Vedl je sem a tam, až zabloudili v lese. A řekl divná slova.
1: Kdo mě zavolá, toho musím dovést. I když jsem lakomec lakomá.
0: Dupl patou, propadl se na tom místě do země a zbyla po něm jen díra a kolem ní věneček z trávy. Vochomůrka změřil díru dlaní a řekl:
1: Tudy neprojdeme.
0: Začal prokopávat díru motykou a Křemílek odhazoval vykopanou zem lopatou. A tak, až se to pod nimi prolomilo a oba slítli dolů. Propadli se rovnou do podzemní komory vykutané v živé zemi. Bylo to tam jeden jediný poklad. Zlaté pruty poházené po podlaze jako zpřelámané rákosí, zlaté vázy zastrkané jedna do druhé, aby se vešly. No, kdo udělal krok, upadl po perle.
1: Toho bude jistě víc než na 3 červené knoflíky,
0: povídá Vochomůrka. Křemílek spíš jen obcházel po komoře a díval se na očičko světla, které blikalo vysoko ve stropě. Vochomůrka se probíral ve zlatě a perlách a Křemílek si prohlížel dubové dveře v koutě komory.
1: Horem se odtud nedostaneme,
0: řekl.
1: A tohle je dubový dub. A však on nám už někdo otevře,
0: povídá Vochomůrka. V zámku prasklo a dubové dveře se rozletěly. Stojí v nich mužík, který je sem přivedl.
1: Co tu chcete? Vždyť si nás jsem sám přivedl pro poklad,
0: zlobil se Vochomůrka a bylo vidět, co prve nikdo neviděl. Mužík byl celý ze železa, jen oči měl bílé.
1: Zavolali jste mě a já vás musel dovést,
0: řekl a oči mu zčernaly.
1: Ale jsem lakomec lakomá, na poklad ani nesáhnete. Tak proč si nás sem vodil?
0: Řekl Vochomůrka.
1: Protože jste mě zavolali,
0: řekl mužík a oči mu zbělely.
1: Ale jsem lakomec lakomá, na poklad ani nesáhnete. Ale mluvíš pořád dokola,
0: řekl Křemílek.
1: Na poklad ani nesáhnete, protože jsem lakomec lakomá a přivedl jsem vás, proto jste mě zavolali,
0: odpověděl mužík a oči mu zčernaly.
1: A co kdyby jsme ti řekli, abys nás odsud zas odvedl?
0: Povídá Křemílek.
1: Zkus to,
0: řekl mužík a v tu chvíli měl oči hned bílé a hned zas černé.
1: Já se to bojím říct,
0: šeptl Vochomůrka.
1: Hned nás pust ven,
0: povídá Křemílek. Železný mužík rozrazil dubové dveře a vyhnal je oba dlouhou chodbou. Křemílek a Vochomůrka šli domů do pařezové chaloupky. Šli po poli, našli červený knoflík. Šli po louce, našli druhý. A když šli po lese, našli i ten třetí červený knoflík.

Nejstarší české pohádky, část třetí. O mužích a ženách. Ženská odplata. Byl jednou jeden muž a ten svou ženu nehorázně týral. Žena dlouho snášela jeho hrubiánství, jak se dalo, ale nakonec jí to přece jenom omrzelo i rozhodla se, že se ho stůj co stůj zbaví. A poslyšte, jak chytře na to šla. Jednoho dne mu pod nějakou záminkou vystrojila nad obyčej dobrý oběd a postavila na stůl zvlášť vybrané pití. Muž se nedal dvakrát pobízet a přihýbal si tak, že byl brzo na mol. A právě to bylo, na co ona čekala. Neprodleně poslala do blízkého kláštera pro mnichy a když přišli, jela se bědovat a řekla: jak vidíte, leží ten můj v posledním tažení, ale dokud byl ještě při smyslech, prosil mě, abych mu dovolila vstoupit do kláštera. Mnichům se ta slova náramně zamlouvala, protože domněle umírající byl boháč a žena jim nadto jeho jménem slíbila štědrý odkaz. Zastřihli mu tedy vlasy pěkně do věnečku a oděli ho v řeholní roucho. V tom se muž napůl probral, rozplakal se, jak to dělávají opilci, a vřeštěl tak, že se seběhli sousedé. Ale mniši, jako by se nechumelilo, vsadili ho na vůz a dopravili do kláštera. Příštího dne, kdy pominul účinek vína, muž procitl a rozhlížel se, teď už úplně vystřízlivělý, kde je. Snadno si domyslíme, jak všecek skoprněl, když se viděl v řádové kutně a v klášterním špitále a okolo sebe mnichy. Pak ho popadl vztek a už se sbíral, že se rozběhne domů, aby potrestal ženu za její lest. Ale ještě včas ho zadržel stud. Představil si, jak se mu budou lidé smát, že je fráter vyklous. I smířil se s tím, co se stalo, a k nemalé ženině radosti dožil zbytek svých dní ve zdech kláštera. Sněžné dítě. Máte-li rádi něco pro zasmání, poslyšte si vyprávění o tom, jak se muž se ženou navzájem oklamali. V městě Kostnici žil kupec, který se za obchodem vypravoval přes moře. Ženu nechával doma, třeba že nerad. Byla totiž náramně veselá v rozkroku. Když tak zase jednou vyplul, překvapila ho na širém moři náhlá bouře. Ohromné vlny zmítaly jeho lodí sem a tam a nakonec ji porouchanou vítr zahnal ke kterému si vzdálenému pobřeží. Žena zatím doma nezahálela. Místo, aby vzpomínala na svého muže, který se kdesi pachtil za výdělkem, bavila se hrou a zpěvem a neměla nic proti tomu, aby ji navštěvovali mladí hudci, kteří se za ní jenom táhli. Už asi tušíte, jak to dopadlo. Nejinak, než že s kterým si z nich obtěžkala a v příslušném čase porodila kukaččí dítě. Uplynuly 2 roky a pohřešovaný kupec oznámil, že se vrací. Nevěrná žena mu vyšla vstříc a vzala sebou chlapce. Když jí muž políbil na přivítanou, řekl: pověz, s kým máš to klouče, nebo s tebou zatočím. Ona se polekala, ale přece si pohotově stačila vymyslet vysvětlení. Milí muži, věř nebo nevěř, jednou jsem na horách uhasila žízeň sněhem a z něho jsem já, ubohá, otěhotnila a porodila tohle neblahé dítě. Muž na to neřekl nic, ale myslel si svoje. Asi tak za 5 let vystrojil náš kupec opravený koráb k nové plavbě a tentokrát vzal na palubu také sněžné dítě. Potom rozepjali plachty a vypluli.
Pod příznivým větrem brzo dorazili až k africkému břehu, kde kupec prodal chlapce za 100 zlatých tamnímu obchodníkovi z otroky. S veselou schrábl ty peníze a vracel se domů. Jenom co překročil práh, zvěstoval ženě. Nesu ti, má milá, smutnou novinu. Ztratil jsem ti synka, kterého jsem měl možná radši než ty sama. Ptáš se, jak se to stalo? Inu, nenadálá bouře nás zanesla daleko na jih a tam jsme bezmocně uvízli na Mělčině. A slunce tam do nás tak pražilo, že v něm ten tvůj sněžný syn nakonec roztál. Tak kupec vyzrál na svou proradnou ženu, tak trefil podvod na lest. Protože co se narodilo ze sněhu, mohlo se docela dobře rozplynout na slunci. Co zmůže nevěra. Byl jednou jeden bohatý muž a ten měl velice krásnou ženu. I miloval ji nadmíru a byl na ní právě tak žárlivý. Jak to někdy bývá, onemocněl ten muž z božího dopuštění na oči, takže nakonec docela oslepl a nerozeznával ani světlo od tmy. A teď se od ženy už vůbec nehnul a nepustil ji samu nikam na krok ze strachu, že by mu mohla zanášet. Ale hlídejte krásnou ženu. Stane se vám, co se stalo tomu žárlivci. Zahleděl se mu do ní jeden muž ze sousedstva. Když nějaký čas marně vyhledával příležitost, aby s ní promluvil, protože manžel ji nenechal ani na chvíli samotnou, naznačil jí aspoň posuňky, že se do ní nasmrt zamiloval. Ženě přišlo líto, když viděla jeho vášeň i dala mu rovněž posunky na srozuměnou. Vidíš sám, jaké to se mnou je. Nehne se ode mne ani na krok. Zamilovaný šlechtic nevěděl, co by na to řekl a tím méně, co by udělal. A protože nenašel způsob, jak se s ní domluvit, tvářil se jako, že ho nešťastná láska, co nevidět, přivede do hrobu. Ženu to dojalo i rozhodla se, že mu bude po vůli. Obstarala si dlouhou trubici, jeden její konec mu přiložila k uchu a tou trubicí k němu promluvila tak tiše, aby to manžel neslyšel. Je mi tě líto a proto ti zamýšlím splnit, po čem toužíš. Přijď do naší zahrady, vylez tam na tu hrušku s pěknými plody a čekej na mne, já přijdu za tebou. Na to šlechtic nemeškal, odebral se do zahrady, vylezl na hrušku a čekal. Zanedlouho potom přišla do zahrady také ta paní, aby se setkala se svým trpělivým milovníkem a její manžel jí byl jako vždycky po boku. Aby to nebylo nápadné, chvíli okolkovala a pak řekla, dostala jsem velikou chuť na pěkné hrušky z tamtoho stromu. Muž na to, zavolej někoho, ať ti jich natrhá. Ale ona dál vedla svou, takhle by mi vůbec nechutnali, radši si jich natrhám sama. I vstala, poodešla ke stromu a manžel vstal také a šel s ní. A když vylezla nahoru, objal kmen pažemi, aby tam nikdo nemohl vylézt za ní. Sotva se paní ocitla v koruně, jela se ze všech sil utěšovat milovníka. Strom se přitom třásl tak, že zralé hrušky padaly na zem a manželovi na záda. Bylo mu to přece jenom divné i křikl na ni, co tam děláš, že se takovou dobu nevracíš? To chceš ty hrušky setřást všecky? Paní odpověděla, chtěla jsem hrušky z větve, kam až nedosáhnu a jinak jsem je nemohla dostat. Ale abyste věděli, té příhodě náhodou přihlížel Kristus Pán a svatý Petr. I řekl Petr, nevidíš, pane, jaký kousek zahrála ta ženská svému muži? Co kdybys mu vrátil zrak, aby spatřil na vlastní oči, jak ho podvádí? Kristus Pán mu odpověděl, pravím ti, Petře,
Jenom co muž prohlédne, ona už bude mít pohotově omluvu. Ale aby bylo po tvém, ať tedy muž zase vidí a ty dávej pozor, co ona řekne. A tak byl zase manželovi navrácen zrak. I pohlédl vzhůru a viděl, co jeho žena provádí. Hned se na ně obořil. Co tam tropíš s tím mužským? To neslouží ke cti ani tobě, ani mně. A vůbec tohle je mi divná ženská věrnost. Ještě ani nedomluvil a žena se už vytasila z odpovědí. Kdybych se nebyla zapřela a odmítla se podvolit tomu muži, nebyl bys nikdy zas nabyl zraku. A co byste neřekli? S tou odpovědí byl manžel docela, ale docela spokojen. Vyzrála na neboštíka. Jeden přihlouplý stařík měl mladou ženu a ta byla prohnaná. Vždycky se jí ho povedlo opentlit tak, že ho ani nenapadlo, aby jí v něčem nevěřil. Ale nakonec, když už cítil, že má smrt na jazyku, přece jenom ustanovil v poslední vůli, aby prodala vola a zastržené peníze dala sloužit mše za jeho duši. Potom muž umřel. I vzala žena vola a kocoura a vedla je na trh. A když přicházeli kupci a chtěli vola koupit, říkala jim, neprodám vola bez kocoura. Oni namítali, že by vola koupili, ale prý co s kocourem. Ona však trvala na svém. Nakonec se naskytl kupec, který toho vola chtěl stůj co stůj mít. I zeptal se jí, zač by zvířata prodala. Žena řekla, kocoura nedám za míň než za hřivnu stříbra, protože je tuze vzácný, ale vola můžeš mít lacino, za groš. Na to si plácli. A žena splnila neboštíkovu vůli. Peníze stržené za vola, totiž ten grošík, obětovala za něho na mše.

Kutchanův herbář. O sedláku Kutchanovi se říkalo, že zapsal svůj život ďáblu, protože tady na tom světě má se tak dobře a shromažďuje peníze. Ale nebylo tomu tak. Sedlák Kutchan měl po svém pradědu velkou knihu švabachem psanou, které u Kutchanů říkali herbář, ale všude jinde čarodějná kniha. Vyprávěli si lidé, že praděd nynějšího hospodáře dostal jí darem od mocného obrazem je to čest za to, že mu pověděl, kam strašný čaroděj Čertichvost odkládá na noc svou čapku, v níž leží všechna jeho ohromná moc. Obr zemětoč se čapky zmocnil a Čertichvosta zavřeli na Pankrác. Obr našel v těžké železné truhlici silnou knihu, jejíž vazba vsazena byla do zlatého rámce a daroval ji sedláku Kutchanovi. Ten ji odkázal svému synu a ten konečně tomuto Vítovi Kutchanovi, který ji měl v dubové truhlici ve přístěnku na několik západů zamčenou. Kdykoliv ji potřeboval, uzavíral dřevěné okenice, rozsvěcoval dvě vysoké silné svíce a otvíral knihu. Sotva odvezli lidé poslední snop z polí a poslední otavu z luk, začali sít. Také měla jejich pole živnou prst. Také práškovali, pěkné zrno na semeno vzali. Ale kdepak jejich úroda a úroda Kutchanova. Tomu rostla obilná stébla hned z 10, 20 klasy, protože on, jak zasíval, pořád drmolil. Dýmore, fábere, kozí chlup, neříkej nikdo ani muk. Čertichvost volá, bráz dodej, tisíckrát tolik zrn vydej. Sanže po manžeto sový dráb, nad bavou vstává černý mrak. A to je ďáblů přední voj, hned budou v brázdách holahoj. Kvíčere věrtele z klasu dej, ďáblíku malým místa přej. Pekelné mají semeno, tisíckrát vzroste zeleno. Zabělý stvrdne v pšenky klas, slyšíš ty hlasy zas a zas? Od brány pekel divý jak. Kutchan se někdy sám ulek a začal ještě říkání. Vrinkule, vrinky, chejdy, čáp, drimbu, boule, cipky, kšáft, koblihy, krupky, mouka, chléb, sardone, sardele, dobrý chléb. Pantáta Kutchanů osíval jen za měsíčních nocí, protože se bál, aby ve dne někdo neslyšel jeho mumlání. Ale marně se bál. Ani ve dne, ani v noci nikdo za ním nešel. Jen jedenkrát strýc Křampulovic ho sledoval, ale přiběhl za chvíli domů celý udýchaný a vyjevený. Tohle není samo sebou, mumlá, drmlá, kdož ví, jakou řečí. Já zrovna viděl, jak od baby se ohnivě rozsvěcuje, jak by pece rozpalovali, i dupot jsem slyšel. Víckrát za ním nepůjdu, pro mě za mě, ať si sklízí třeba zlaté dukáty. Mně je milejší metrák třeba špatné pšenice, než fúraté jeho. Pán Bůh nás zkouší neúrodou nebo jinou pohromou, ale zase požehná bez toho Kutchanova vrinkule, primkule, bumkule, anebo co to tam breptá. Než přece jen, když už všichni dávno měli obilí vymláceno a jen ze dvora Kutchanova celé dny bylo slyšet mlátičku hubovat, proč jej dávají takové těžké snopy zpracovat, když jeden vůz po druhém a všechny plné obilí výjížděli od Kutchanů do mlýna nebo na trh, přece někteří vzdychali závistivě. To bychom také dovedli prodávat a peníze ukládat. Na každý druh obilí bylo zaříkávání jiné. Kutchan učíval se mu po ránu a tenkrát, kdy všichni odcházeli do kostela v neděli ráno.
přišla neúroda, časné nebo pozdní mrazy, velká voda, sucho, spousty myší, ale z Kutchanových polí nestačily odvážet těžké snopy, nestačily nasýpat do zavřených vozů spousty brambor, zelí, řepy. Na jaře sotva pupence prokoukly na holých větvích, chodil Kutchan o půlnoci velkým sadem. Rumkyli, trenkyli, jap, jap, hup, švenkyli, blumkyli, hej, šup, rup, broskvili, vinkyli, líz, líz, hoj, bohatou sklizeň, sade, stroj. Pačoty, patoky, vrůnky, ťas, zabit buď každý, kdo by třás. Čvíkere, helmy, planže, ráz, ďáblici přijdou zas a zas. Donutí stromy v květy hnát, tisíckrát tolik, co jinde snad. Řinkyli, mečkyli, babí hněv, pinkyli, vyřkyli, ptačí zpěv. Stromy se zachvívaly teskným šepotem. Zas nás zaříkává, zas přijdou ďáblíci, pod kůru dají kouzelné pekelné injekce a naše ubohé větve budou se lámat pod metráky těžkého ovoce. Nestačí mu, co jiným pán Bůh nadělí, a má už přece v živnobance 20 spořitelních knížek na ohromné částky peněz. Kutchan se prochází mezi záhony zeleniny. Celerle, petržele, češ, češ, cíp, mrkvíčí, poříčí, bruk, bruk, dřík, karfílí, špenátý, špark, špark, hoj, zahrado velké, hody, stroj, pimprle, šnekrle, šunčí kost, ať je tu pělásek řídký host, hromkule, bleskule, fleky, flek, brembule, primkule, heky, hek. Z Kutchanova sadu odváželi krásné ovoce na fůrách do města na prodej. Na fůrách krásnou zeleninu. Kutchan snad ani sám nevěděl, kolik peněz má už uloženo. U Kutchanů se plýtvalo vším. Z pecny chleba kutálili děti po světnici. Nikdo jich křížkem nepřežehnal. Nikdo chleba nenakrojil. Namáčeli jej kachnám a drůbeži. Pro sebe pekli jen samé koláče a třené bábovky, samé piškoty a dorty. Ale už těmi koláči děti po sobě házeli, šlapali po nich i dospělí a Selka Kutchanova se jen smála. Máme všeho habaděj, u nás na tom nezáleží. Zapomněla, že u nich doma maminka každý drobeček chleba se stolu spadl, honem jej sebrala a říkala. Je to dar boží, je hříchem po něm šlapat. Zapomněla, že i o pouti a posvícení na prvním místě ležel pecen domácího chleba. Řekla dokonce, už jsme se přejedli i koláčů, teď je budeme házet drůbeži a chleba už vůbec péci nebudu. Zapomněla se i modlit, protože jinak by to nebyla řekla. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes, je v modlitbě, a ne třenou bábovku, dej nám dnes. Vždycky byly u Kutchanů plné trouby dobrot. Ať už tam byla holoubátka, kachničky, mladá vepřovinka, vajíčka na špeku. Když je paní máma dětem udělala, vyhodili je hned slepicím a sáhli po masu. Jestli vešel žebrák do dvora, jen hvízl hospodář na psi a ti už ho vyprovodili z branky. Naděl pán Bůh, volával za ním hospodář. Nemáme tu ničeho pro vás, chleba nepečeme, je nám sprostý. Koláče leda drůbeži dáváme a dorty, vy asi neumíte jíst. Lakomí byli všichni, lakomé byli i děti. Plné sáčky různých lahůdek do školy nosili, ale ani drobečku nedali. Když si hráli po dešti na dvoře, dělali rybníčky a málo písku měli,
donesli si ze spíže mísy plné mouky a stavili hráze. Paní máma vařila hovězí polévku hned z několika kil masa, že byla mastná jako olej. Jak v ní nebyly játrové knedlíčky, děti ji nechtěli. Šunkou krmili kočky, z dortů slízali polevu, vyjedli nádivku a ostatní zahodili. Kutchan pil nejdražší vína a nejzácnější likéry. V neděli odpoledne, když lidé do kostela chodili na požehnání, seděl u stolu s paní mámou, po stole rozkládal spořitelní knížky, zlaté peníze, papírové bankovky v celých svazcích a říkal honosivě: už toho bude plná truhla, musíme si dát udělat novou. A lidé říkali: pýcha předchází pád. Děti najednou začaly postonávat. Bledly jim tváře, žaludky měly zcela pokažené, stonaly, ztrácely se zrovna před očima. Umírali jedno za druhým. Pět pohřbů v krátku odkud chanů vypravili, ale hospodář, když poslední uložili na hřbitově, řekl doma ženě: aspoň nám všechno jmění zůstane. Nemusíme nikomu nic dávat. To bylo zrovna, když se měli sázet brambory. Hospodář šel do přístěnku přečíst a zopakovat si zaříkávání. Ale co to? Je přece bílý den a nějak špatně vidí. Protírá si oči, zase mu vše před očima míhá, kmitá, jako by vlčí mlhu měl. Staví se k oknu. Běda, vidí ještě hůř. Musí to odložit na zítřek. Ale druhého dne je ještě hůř než včera. Už ani písme nerozeznává. Zlostně odhazuje knihu a říká: však já si vzpomenu, jak dopole přijdu. Jde, začne jednou, po druhé, ale co se to děje? Co to drmolil, že plevel hbitě vyrůstá na úrodném poli? Kopřivy, bodláči rostou mu před očima. To si popletl formuly. Vzpomíná, na čele vyvstává mu pot, zase něco drmolí, ale hrůza. Bodláčí a kopřivy vyrůstají už i na okolních polích. Kutchan utíká domů, naříká, před očima se mu dělají kola, ani bránku nemůže zachytit. Doma je bědování. Paní máma se dusí. Dělala si holoubátka, třeba že byl pátek. Hltavě jedla, kostička jí v krku uvízla. Přijíždí lékař, ale ona modrá a umírá. Na tenhle pohřeb Kutchan už jít nemohl, protože oslepl. Všichni ho opustili. Čelátka polekaná těmi divnými věcmi, které se tu teď děly, dala výpověď. Čelátka polekaná těmi divnými věcmi, které se tu teď děly, dala výpověď. Kutchan

0: Ořizával už i dřevo. Po paměti otevřel truhlici, vytáhl spořitelní knížky, chtěl již víkat, ale nemohl. Sáhl dohromady zlatých peněz, kousl, zuby si vylámal, ale hladu neukojil. Volal oknem. Pojďte, pojďte, dám vám peníze, přineste mi alespoň kůrku chleba. Ale nikdo nešel. Kdo by vzal peníze, řekli si lidé, které ďáblové pomáhali schánět. A tak seděl vychrtlý kutcha na truhlici, slábl, až duše mu z těla vyletěla. Teprve tenkrát přišli sousedé, pochovali ho, ale podivno, ani zem ho nechtěla přijmout. Pořád rakev se vzpínala, ke dnu hrobu padnout nechtěla. Když konečně dopadla, hned kopřivy a bodláčí vyrůstalo kolem ní. Tak skončil boháč, lakomec a neznaboh Kutchan.
1: A opravdu. Druhého dne se Fík rozloučil s Kolumbem a kočkou a vracel se domů. Tentokrát vlakem. Protože ví, co se sluší, objednal si na nádraží u pokladny jízdenku.
2: Do Ahníkova, prosím.
3: Co to je?
1: Divil se cizinec pokladník. Fík se skoro urazil.
2: Co pak to nevíte? No přece nejhezčí vesnice na světě, teda vy máte vzdělání.
1: Pokladník se zastyděl a rychle vystavil jízdenku s nápisem Až do nejhezčí vsi na světě přes Paříž, Dobříš a Chomutov.
2: Kdy jede nejbližší vlak? Zeptal se Fík.
3: No, ten úplně nejbližší je támhle za tím sloupem. Zrovna se rozjel. Haha, ten už asi nechytíte.
2: Zkusi to můžu,
1: řekl si Fík a rozběhl se za vlakem. Pokladník jen pokrčil rameny a myslel si své. A když se za malou chvíli Fík schlíple vracel, řekl mu pokladník vítězně.
3: No tak vidíte, že? Vidíte, nechytil jste ho.
2: Ale jo, chycem ho,
1: odporoval Fík.
2: Jenže on se mi zase vyškup.
1: A ukázal panu pokladníkovi utržený nárazník. Protože ale na utržení nárazníku nemá železnice stanovenou žádnou pokutu, odbylo se to bez maléru. Do následujícího vlaku ale už Fík nastoupil docela spořádaně a včas. Vybral si kupé, kde bylo dost místa. Jenom jeden pán tam seděl v koutě a hltavě četl noviny.
2: Dobrý den,
1: slušně pozdravil Maxipes.
2: Je tu, prosím, volno?
1: Ale ovšem, řekl pán a ani nevzhlédl od novin. A když potom dočetl větu a konečně vzhlédl, vyrazil zděšený výkřik a okno.
2: Kdo to mluvil? No přece já,
1: mírně řekl Fík.
2: Dovolte, abych se představil.
1: Kdepak? Představit už se nemohl. Jak ho uslyšel pán znova promluvit, padl na lavici jako špalek a noviny mu vypadly z rukou. Fík pána ohleduplně přikryl kabátem, zvedl noviny a sám se dal do čtení. Cesta mu pěkně ubíhala a jízdenku vlastně ani nepotřeboval, protože když přišel průvočí a viděl ohromného psa, jak si v novinách luští křížovku, nebyl schopen další služby. Fík ho opatrně uložil na druhou lavici a v kupé začínalo být náhle trochu těsno.
2: Teďka, kdyby přišel ještě revizor, tak už ho nebudu mít kam uložit,
1: strachoval se Maxipes. No ale vyhlédl z okna a viděl, že už je vlastně skoro doma. Na návsi byla pravá vesnická pouť s tureckým medem a s kolotočem a se vším všudy, jaká může být jen u nás doma.
2: Tak to já už teda radši vystoupím, řekl si Fík. A půjdu si ještě na tu pouť trochu užít.
1: Svezl se na kolotoči, koupil si turecký med i cukrovou vatu pro Áju koupil veliká

0: Velikánské perníkové srdce a pro tatínka a maminku pokornou tu sekaného cukroví. No jo, ještě dostal chuť na pár, ale už mu došly penízky. Ale co, támhle zrovna vyvolávají před stanem, že kdo porazí svalnatce na lopatky, dostane tučnou odměnu. Fík se okamžitě přihlásil a nemusel siláka ani tak pokládat, jako spíš honit. Silák, když viděl tu psí převahu, dal se na zběsilý útěk a kličkoval mezi boudami, jenže nakonec ho ovšem Fík dohonil. Koupil si u boudy na dluh dvě lopatky, položil na ně přemoženého siláka a odnesl ho ke skoprnělému principálovi.
1: Tak, tady ho máte na lopatkách, ale ty lopatky si vezmu zpátky. Doma se budou hodit.
0: Dali Fíkovi měšec odměny a Maxi pes hned spěchal k párkaři.
1: Všechny ty párky i s košem,
0: řekl a řádně zaplatil. Párky slupl na dvě mlasknutí a pak si šel koupit ten největší nafukovací balón. No, samo sebou potkal se taky s tím cirkusovým ředitelem, co už ho jednou lákal k sobě do cirkusu a sliboval tenkrát Fíkovi, že za každé vystoupení dostane košík peněz a velikou šunku a kdesi a cosi. A teď teda s tím lákáním začal na novo.
2: Haló, haló, pane pes, no už jste si to snad moze promyslel, ne? A půjdeme k nám do cirkusu, že jo? Já vám záručuji, pane pes, já vám záručuji ty nejlepší podmínky, no jo, já vám dám.
1: Vy mě dáte pokoj, jo?
0: Přerušil ho Fík.
1: Já nemám čas, letím domů.
0: A opravdu, opravdu letěl. Přifoukl si trošku ten balón, přidal k němu košík od párků a už se vznášel nad veselou poutí. Teď už jen, aby byl správný vítr, řekl si Fík a moc se těšil domů. Bůh ví jak, ale nějak se to do Ahníkova doneslo, že Fík se vrací. Nedoneslo se ovšem, jak se vrací. Všichni ho očekávali na návsi s muzikou a slavobránou. No ale když Fík dopadl do rybníka, tak tam tu slavobránu přenesli a muzikanti doběhli, ještě než se Fík důkladně otřepal. Se všemi se pěkně a krásně přivítal. Ája si s ním padla do náručí a pak si ho pyšně vedla domů. Na dvorku se Fík zhluboka nadechl domácího vzduchu, očichal si svou boudu, řádně psovsky prohnal slepice, spořádal nůši buchet a blaženě zabublal.
1: Jo, není nad domácí stravu.
0: A pak si lehl před svůj domeček, zamžoural do slunce a spokojeně usnul.

0: Dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořiškích, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko a krušno. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma pod střechou. Tkalcovali plátna, u sklářského kahanu vyfukovali skleněné perly. Ale našla se v tom kraji i taková řemesla, o kterých jste možná ještě neslyšeli. A o jednom takovém vám dnes budeme vyprávět. Slyšeli jste už pohádku o vyšívačce? Tak poslouchejte.
1: Bylo jaro. Krakonoš otevřel ve svém království zemi zlatým petrklíčem a poručil sněženkám i bledulím, aby zazvonili na své zvonky budíček všem zimním spáčům. Sám pak vykročil na obhlídku, jak všichni živáčci přežili dobu zimního hladu ze zásob v podzemních spižírnách a jestli už jsou přichystána a měkce vystlána hnízda pro ptačí miminka a jestli už se odvíčkovali a vystrčili růžky všichni šneci. Zdravil ho myšky z děr, krtci z kopečků hlíny mu mávali včeliba i čmeláci bzučeli na dobré ráno a špaček z bydílka své budky vykřikoval, že už je zase ze zimního vandru doma a že je ve svém domečku zase špačíček pán, špačíček pán. Krakonoš kráčel horami jako spokojený hospodář. Jen to se mu nelíbilo, že se u lidí nedočkal žádné vítací jarní parády. Hej, vy lidé, zaburácel na ně jarním hromem. Louky už jsou vystrojeny jako družice, ptáci vyspěvujou slunci vítací fanfáru a vy nic. Na místo svátečního šatu jste se vystrojili za hastroše a na místo mávátek a zelených ratolestí držíte hrábě a motyky očima i rukama zavrtání v hlíně. Pradědeček s prababičkou právě vybírali kámen z pole. Pradědeček s motykou a trakařem na větší kusance, prababička s kbelíkem a košíkem na drobnější kamení. Pradědeček postavil trakař a smekl čepici, aby si dali s Krakonošem pozdravení. Ale prababička se zakabonila. Mužky se dají do klábosení, zapálejí si fajfku a práce stojí. Krakonoš neměl rád zachmuřené tváře. Všechno vstává, květy se vytahujou, slunci vstříc, řekl prababičce. Oblékni ku slávě jara sváteční sukni, hospodyně. Nejsem divoženka, abych tancovala polem jako opouti, odsekla prababička a měla pradědečka k práci. Dětku, vykuřuješ daremně a trakař s nákladem kamene stojí v hlíně. Sám od sebe nepojede. Pojede, řekl Krakonoš. Mávl troubelí své fajfky jako černokněžnickou hůlkou a trakař se rozjel až k hromadě kamení mezi poli a tam nálož kamene vysypal. A teď si, hospodyně, vezmi sváteční sukni a zatancujeme si spolu. Jemine, a proč pak jemnost, pane? Vždyť není pouť ani posvícení, divila se prababička. Jen tak pro radost z jara a pro krásu, smál se Krakonoš. Já vyparádil louky, že krásnější koberce nemají ani v sále na zámku. A co pak jste vy lidé udělali jaru pro krásu? Pro krásu? Prababička s pradědečkem počítali, co dělali. Já jsem vybílila po zimě chalupu vápnem, řekla prababička. Já jsem natřel na chalupě lomenici, pokračoval pradědeček. Já jsem nakrášila vejce v cibulových šlupkách a mladým žitě v kraslice, až přijdou koledníci na pomlásku, řekla prababička a počítali dál, co všechno udělali na svém kopci jaru pro krásu. Učesali jsme louku, vybíráme kámen z pole, protáhli jsme motykou stružky, aby voda našla cestu k vodě, vybílili postelový plachty na sluníčku. Ale vypadáte oba při tom, jak hastroši vzelí a kukuče máte zakaboněný. Udělejte taky sami sobě něco jen tak pro krásu, usmál se na ně Krakonoš. Prababičce se tohleto nelíbilo. Jemnost, pane Krakonoši, není čas, abych se otáčela před zrcadlem. Musím obstarat všechno na louce, na poli, v chlívě i doma v kuchyni. Nakrmit všechny krky a děti máme v ošatku. Pořád, abych držela v ruce jehlu a nit, než pošiju a polátám, co ti roztrhlíci roztrhali, aby to nechodilo do školy jako škubani. Jsem ráda, když jeden za námi. A můžu za ním udělat puntík. Krakonoš pošpekuloval a nakonec se znovu jarně usmál. Víš-li co, milá hospodyně, udělej mi za každým dnem ten puntík na plátno a já si pro ten zápis za rok a den přijdu. Když se rok sešel s rokem, přišel si Krakonoš k prababičce pro ten kus plátna. Prababička mu podala bílý pruh, uzlíčky bílou nití na něm byly vyšity a seřazeny jako na maršparádě. Krakonoš ten pruh plátna přeměřil očima a přijal uzlíčky, co zapsané svědectví, jak prožila hospodyně rok. Krása krásoucí, řekl uznale. Matičko milá, pasoval bych tě za rytíře, kdybys byla mužský. Jako ženskou tě korunuju za matičku roku. Koruna patří na královskou hlavu, jemnost pane, upejpala se poctěná prababička. Já jsem jen obyčejná hlava pod čepec. Tu Krakonoš stočil ten vyšívaný kus bílého plátna v čepec. Očepím tě na matičku roku, hospodyně, řekl. Když jsem spočítal všechny uzlíčky, vydalo to dohromady svědectví, že je tvůj život krásný. A to byl první čepec, který zůstává jako svědectví o kráse života na horách. Je splátná a je vyšit uzlíčkovým stehem, z plátna bílého jako vápno, jímž z jara krášlí hospodyně stěny své chalupy do jarní čistoty. Proto se těm čepcům říká vápeníky. Dobrou noc.

0: Kukačka. Bedříšek leží pod stromem a čte knížku. Prožívá v ní parádní dobrodružství s Robinsonem Crusoe a vůbec si nevšímá svých čtyřnohých kamarádů Macíka ani Arnošta. Zdá se, že dokud nepřečte poslední řádek, nepůjde ani k obědu, natož aby dělal nějaké skopičiny na zahradě. To je ale nuda, rozvaluje se Macík na sluncem vyhřáté lavičce pod oknem. Pozoruje přitom ptáčka, který poletuje mezi jabloněmi a vypadá, jako by něco hledal. Pochoutka na dohled, přemýšlí mlsný kocour a hlavou se mu ženou myšlenky na pěknou masitou pečínku. Za to Arnošt, na toho je nuda vždycky krátká. Vymyslí cokoliv, jen aby nemusel ležet. Teď právě došel k názoru, že je čas ukázat všem kolem jdoucím, jaký je tady hlídač. A být hlídací pes, to je, panečku, nějaká zodpovědnost. To se musí běhat kolem zahradního plotu, řádně štěkat na lidi, psy i jinou zvířecí cházku, která se toulá po ulicích. Tu a tam se musí běžet za páníčkem, držet v tlamě krtka, myš nebo cizí kočku, která na zahradě nemá co pohledávat. Také způsobně vrtět ocáskem a předvádět okázale svou oddanou poslušnost. To se ale lehko řekne. Chytit krtka, myš nebo cizí kočku. Ale jak na to, když posledního krtka s bedříškem vyplavili minulý týden, myši se odstěhovali a jediná kočka na zahradě je celou dobu Macík. A to je navíc kocour. V tom Arnošt na cestičce vidí dva uličníky. Schovávají se za křovím a chystají se vyděsit babičku, která se tu pomaličku šourá s velkým košem vajec. Tak to ne, holobrátci, vyštěkne Arnošt. Strašit babičky, to se nedělá. Hybaj pryč, nezbedníci. Štěká zrzavá naježená koule o 106. Protože Arnošt není za keřem rybízu ani vidět, utíkají kluci pryč, co jim nohy stačí. Bůh ví, jak velká obluda tuhle zahradu hlídá a jestli by se za nimi přestot nepustila. Babička se dobrácky usmívá a nahlas přemýšlí. Co já bych ti dala, pejsku, za to, že jsi mě tak statečně zachránil? Nevím. Pak si babička sundá šátek, do uzlíku sváže 10 vajec a podá je opatrně přes plot Arnoštovi. Tu máš, zachránče, bez tebe bych je bez tak všechny rozbila. Arnošt je štěstím bez sebe. Pomohl babičce a ještě si vysloužil odměnu. Tomu budou bedříšek s Macíkem závidět. A už si to metelí vysokou trávou přímo ke kocourovi. Macíku, podívej, co jsem dostal, ukazuje šátek kocourovi.
1: Šátek? Co pak si holka, že potřebuješ šátek?
0: Ušklíbá se Macík pohrdavě. Ale co je v něm, to bys neuhodl, popichuje Hafík.
1: Co by, kost z kuřete nebo buchty pro bedříška?
0: Hádá kocour.
2: Samá voda,
0: chechtá se Arnošt na celé kolo.
2: Přece vajíčka.
0: A když je budeme pěkně zahřívat, budou z nich kuřátka, to bude prýma. To zaujalo i bedříška. Poslouchá tak napůl ucha, co ti dva chystají. Pak odloží knížku a rychle se zapojí do diskuze, jak nejlépe vymyslet hnízdečko pro budoucí kuřátka. V mžiku před nimi leží Macíkův polštář, bedříškova šála a dědečkova zimní čepice. Tam budou mít kuřátka teplo. Čeho si ale nevšimli je, že jejich přípravy bedlivě sleduje i nezvaný host. Kukačka. Ve chvíli, kdy jsou všichni zabráni usazováním vajíček do dědečkovy čepice, přiblíží se k ním a podstrčí jim jedno své vajíčko.
3: Je, tady jsme ještě jedno zapomněli,
0: volá bedříšek na kamarády a přidá ho mezi ostatní. Pak si všichni spokojeně sednou a čekají, až se jim vyklubou kuřátka. Netrvá to ani moc dlouho a jedno vajíčko, to zapomenuté, se začne podivně naklánět a hýbat. A první kuřátko. Raduje se Arnošt. Ještě chvilku a z prasklé skořápky se klube zobáček, hlavička, až je ptáček celý venku. Jaké je to ale pro všechny překvapení. To, co před nimi leží zabalené v šále, není kuře, ale jakýsi neopeřenec. A navíc strašně piští, otvírá zobáček a všem je jasné, že má hlad. Co ale takový malý tvoreček jí, když je sotva narozený? A co když se jim vylíhne takových divných kuřat víc? Co si počnou? Mezitím zkoušejí nakrmit jediné kuře nekuře. To nepohrdne žížalou ani mouchou. A pořád má hlad. Co na to asi řekne dědeček, až se vrátí domů? A než si to stačili promyslet, dědeček přichází pěšinkou v zahradě. Ten kamarádům vysvětlí, že z vajec, která babička nesla v košíku, si žádná kuřátka nevychovají, protože to může udělat jen kvočna, která vajíčko zahřívá ve dne v noci. No, a co se malého nenasity týká, dokud z něho nevyroste kukačka, jaká má být, bude mu nejlépe uhajného kačmara. A tak skončili dnešní Arnoštovi hrdinské činy.

0: daleké zemi žil kupec a ten měl 3 hezké dcery. Nejstarší říkali Fintilka, protože se pořád jen parádila, prostřední Pišnělka, protože se nosila jako pávice a každému se chlubila, co všechno doma mají. Nejmladší byla nejhezčí a také nejhodnější. Nikdo ji nepojmenoval jinak než Kráska. Stalo se, že kupec přišel o všechen svůj majetek a zůstala mu jen chalupa na samotě. Rozhodl se, že se tam odstěhují a budou hospodařit, aby neumřeli hladem. Kráska vstávala časně ráno, vyhnala kravičky na pastvu a celý den se starala o domácnost. Fintilka a Pišnělka se na venkově nudili k smrti. Vstávali k polednímu a celý den jen utráceli čas marným vzpomínáním na městské radovánky. Jak vyšli ze dveří, slepice na ně pokřikovali. Ko, ko, ko, ko, ko, ko, nosí hlavu vysoko. A Arlička se smála. Kuku, kuku, vždyco, suku. Tak žili na venkově 2 roky. Po čase dostal kupec zprávu, že jedna z jeho ztracených lodí se vrátila. Ať všeho nechá a vydá se do přístavu. Přichystal se tedy na cestu a obě dcery si naporoučili drahých šatů, šperků a jiných tretek. Bez kočáru se pro nás nevracej, přikazovali otci. A co mám přivést tobě, dceruško? Ptal se kupec Krásky. Utrhni mi někde cestou růžičku, tatínku, odvětila Kráska. Nezáleželo jí na tom, co jí otec přiveze, jen si přála, aby se šťastně vrátil. Kupec dojel do přístavu a tu se ukázalo, že zpráva o lodi se zbožím byla klamná. I nezbylo mu, než se vrátit s prázdnou. Ze strachu, s jakou ho Fintilka a Pišnělka uvítají, nedbal, kudy jede a zabloudil v hlubokém lese. Už se v duchu loučil se životem, když náhle dojel k velikému paláci. Kupec pobídl koníka, aby už byl v teple mezi lidmi. Ale na nádvoří paláce nenašel ani človíčka. Vstoupil tedy dovnitř a stanul ve velikém sále. Všude bylo ticho, jen v krbu příjemně praskal oheň. Blízko ohně stál stůl s lákavými jídly a s příborem pro jednu osobu. Promrzlý a vyhladovělý kupec neodolal a pustil se do pečeného kuřete. Když se dosyta najedl a vypil číši vína, začal se procházet po paláci. Chodil z komnaty do komnaty. Jedna byla krásnější než druhá. Všude svítily nádherné lustry, ale po člověku nikde ani vidu, ani slechu. Nakonec vešel do pokoje s odeslaným lůžkem i odstrojil se a jak dolehl, hned tvrdě usnul. Sluníčko už stálo hodně vysoko, když se probudil. Podíval se okrem a uviděl, že kolem paláce, kam oko dohlédlo, prostírala se kvetoucí loubí ze savých růží. Udivený kupec proběhl komnatami, ani ho nenapadlo, aby se zdržoval bohatou snídaní připravenou ve velkém sále a šel si do stáje pro koníka. Pomalu jel mezi růžovým loubím, hlava se mu z těch vůní točila a tu si vzpomněl na Krásku. Aspoň té něco přivezu, řekl si a utrhl velkou růži plnou rosy. V tu chvíli se zachvěla země a před kupcem stanula odporná, hrozná obluda s tělem medvědím a kančí hlavou. Kupec se leknutím div z koně neskácel.
1: Nevděčníku,
0: zařvala obluda strašlivým hlasem, za to, že jsem ti zachránil život. Ničíš mou zahradu. Odpusti mi, vzácný pane, prosil kupec. Růži jsem utrhl pro svou nejmladší dcerku. Lituji, že jsem pohněval tak milého pána.
1: Nejsem milý pán, pravila obluda. Jsem netvor, tak mi říkej. Nesnesu lichocení. Chci, aby mi každý říkal pravdu do očí. Mluvil jsi o dcerách. Daruji ti život, když sem jedna z nich přijde a bude se mnou bydlit. Odmítnou-li, přísahej, že se do 3 dnů vrátíš ty sám.
0: Ubohý kupec tedy přísahal a netvor ho propustil. Když se do večera dostal šťastně domů, Fintilka a Pišnilka se do něj pustili, kdeže je kočár, kde šaty a šperky. Krásci, která jediná ho hezky uvítala, podal otec růži a pravil. Tu máš, dceruško, ta růže mne bude stát život. A pověděl dětem, co ho cestou potkal. Umřít tatínka nenechám, řekla Kráska. Chce-li netvor jednu z nás za společnici, půjdu k němu já. Kupec sice Krásku prosil a přemlouval, ale ta stála na svém. Ráno vstala, osedlala koníka a odjela z domova. Koník, jako by znal cestu, dovezl Krásku rovnou k netvorovu sídlu. Když vešla do velkého, bohatého sálu, byla v ní malá dušička. Stál tu stůl s vábnými pokrmy, ale Kráska se ničeho nedotkla. Sedla si k oknu, dívala se na krásná růžová loubí a čekala, co se bude dít. Najednou se palác jako hromem otřásl a do sálu vstoupil netvor. Kráska strachem div neomdlela, když spatřila tak strašnou nestvůru. Netvor se jí zeptal, zdali jsem přišla dobrovolně. Třesoucím se hlasem odpověděla, že ano.
1: To si hodná, řekl netvor. Děkuji ti.
0: A zase odešel. Krásku překvapilo, že jí nic neudělal. Oddychla si a začala si prohlížet palác. Chodila z komnaty do komnaty, až přišla k jedné, která měla na dveřích nápis Komnata pro Krásku. Vešla a hned se tu cítila jako doma. V koutě stálo lůžko s nebesy a vedle něho ležela velká kniha. Kráska knihu otevřela a na první stránce stálo Přej si a rozkazuj. Kráska si povzdychla. Kéž bych tak viděla, co zrovna teď dělá tatínek. Obrátila list a na bílé stránce se ukázal jejich domek. Na prahu seděl tatínek, hlavu si držel v dlaních a nad ním jako rozkacené saně křičeli Fintilka a Pišnilka, proč jim nepřivezl šaty a šperky a kdeže je ten kočár, co jim slíbil. Už dost, vzkřikla Kráska. Sestry odběhly a otec zdvihl hlavu a usmál se, jako by Krásku opravdu slyšel. Kráska potěšena zavřela knihu a šla spát. Ráno se probudila s veselější myslí. Přes den se procházela růžovým loubím v samých vůních a kdo ví, odkud se brala, líbezná hudba ji přitom vyhrávala. Růže neopadávaly, ale kvetly čím dál, tím nádherněji. A tak to šlo den po dni. Kdykoliv se krásce zastesklo, obracela listy v kouzelné knize a před očima se jí zjevovaly obrázky z domova. Šlo to tam starým chodem, jen otec měl víc práce. Fintilka a Pišnilka pořád vstávali až k polednímu, prádlo si neprali, šaty nežehlili a den ze dne byli ošklivější. Hrdlička se jim posmívala. Kukuru, kukuru, už nejsou jako z cukru. A slepice dodávali ko, ko, ko, ko, ko, ko. Ale dál nosí hlavu vysoko. Kráska si zatím žila v paláci a na netvora už málem zapomněla. Až jednoho dne se opět země hromem otřásla a netvor stál před ní. Dovolíš, abych s tebou chvilku pobyl, zeptal se. Ty zde poroučíš, odpověděla třesoucím se hlasem kráska. Nikoli, řekl netvor, zde jsi paní ty. Mrzelo by mě, kdyby se ti tu nelíbilo. Máš dobré srdce, netvore, řekla kráska a cítila, že se už tolik nebojí. A tu se náhle netvor otázal. Chceš se stát mou ženou, krásko? Chvíli ze sebe nemohla vypravit ani slůvka. Celá se roztřásla a pak tiše řekla. Nechci, netvore. Ubohý netvor si povzdychl, jako by vichr zavil. A pak zaslechla kráska jeho smutný hlas. Dobrou noc, krásko. Od toho dne ji netvor navštěvoval večer co večer. Už se jí tak neošklivil, ba často se na něj i těšila. Byla ráda, že aspoň chvilku může v paláci slyšet lidský hlas, i když jde z bytosti tak šeredné. A pokaždé, když jí dával dobrou noc, zeptal se jí, chce-li se za něho provdat. Nechci, netvore, odpovídala mu a cítila, jak ubožák trpí. Jednoho dne jí kouzelná kniha ukázala, že tatínek se roztonal a leží sám bez pomoci. Fintilka a Pišnilka ho opustili a šli si hledat štěstí do města. I řekla toho dne netvorovi, ráda bych tě poprosila, abys mě pustil domů. Tatínek stůně, uschla bych tu starostí a žalem. To radši umřu sám, pravil netvor. Jdi si tedy domů, zůstaň si tam a já tu zahynu steskem. Ne, zbolala kráska s pláčem, nesmíš kvůli mě umřít. Půjdu, ale do týdne se vrátím. Zítra ráno budeš u otce, řekl netvor. Až se budeš chtít vrátit, polož před spaním na stůl tenhle prstýnek. Dobrou noc, krásko. Kráska si prstýnek navlékla a skutečně, když se ráno probudila, viděla, že leží na své postýlce v tatínkově chalupě. Kupec nevěřil vlastním očím, když ji spatřil a samou radostí z něj všecka nemoc rázem spadla. I hned vzkázal pro Fintilku a Pišnilku, aby přišli krásku uvítat.
1: Ty přijeli v honosných kočárech se svými manželi. Vdali se hned, jak se jen ve městě trošičku porozhlédli. Fintilka si vzala krásného velmože, který však byl do své krásy tak zamilován, že si po celé dny hleděl jen sebe a na ženu mu nezbyl čas. Pyšnilka si vzala vtipného šlechtice, který však svými vtipy kde koho dopaloval, nejvíce vlastní ženu. Obě sestry tedy moc velké štěstí neudělali. Tím spíše omdlévali závistí, když slyšeli, jak šťastně si Kráska žije v Netvorově paláci. Snažili se jí tedy co nejvíce zdržovat, aby se tam už nevrátila. Kráska byla doma už 10. noc, když se jí zdál podivný sen. Ocitla se pod růžovým loubím, sinavý měsíc rozléval po trávě smrtelně bílou záři, na zemi ležel umírající netvor a vyčítavě hleděl na Krásku. S výkřikem se probudila a zazlívala si, že nechává ubohého netvora, aby se trápil. Rychle se rozhodla, položila na stůl čarovný prstýnek a znovu si lehla. Jak se hlavou dotkla polštáře, hned tvrdě usnula. Ráno se probudila v Netvorově paláci a čekala, až se objeví jeho pán. Ten ale ani večer nepřicházel. Tu si vzpomněla na ošklivý sen a začala zděšeně pobíhat z komnaty do komnaty a volat netvora. To jméno se jí zdálo hrubé i volala, ani o tom nevědouc. Miláčku, kde jsi? Miláčku! Nakonec se běhla do zahrady a tam ho spatřila. Ležel v trávě jako mrtvý, ani se nepohnul. Kráska k němu poklekla a položila mu hlavu na srdce. Dosud slabě bylo. Netvor otevřel oči a zašeptal. Teď umřu rád, když jsem tě směl ještě naposledy vidět. Ne, můj miláčku, zvolala Kráska, neumřeš, co bych si bez tebe počala, mám tě tolik ráda. Sotva vykřikla poslední slova, obloha zazářila barevnými hvězdami ohňostrojů, kolem se rozezněla líbezná hudba a z paláce zazněl veselý jás. Kráska však nic z toho neviděla, jen objímala tu drahou bytost, o ní se tak bála. Když jí z očí vypadla poslední slzička, srdce se jí zastavilo překvapení. Spatřila, že už neobjímá netvora, ale spanilého prince, který hladil vlasy a děkoval za vysvobození. Princ jí pak vyprávěl, jak ho zlá víla zaklela do podoby strašlivého netvora a že vysvobodit ho mohla jen dívka, která dá dobrému srdci přednost před vším ostatním. A takovou dívku našel v Krásce. Druhý den nasedla Kráska s hezkým princem do kočáru a jela si pro tatínka. Starý kupec radostní ani nemluvil, jen dceru objímal a v jejím ženichovi se viděl. Poslal pro Fintilku a Pyšnilku. Obě závistí zežloutly. Hrdlička se jim posmívala. Kukru, kukru, z mozku jsou, ne z cukru. Obě se museli také radovat a smát, aby na nich nebylo vidět, jaký mají vztek. Slepice to poznali a volali ko, ko, ko, ko, ko, ko. Smějí se jen na oko. Princ s Kráskou se s nimi rozloučili a otce si odvezli do svého paláce. Krasavec, manžel Fintilky, se nezmohl ani na slovo. Jeho krása vedle spanilého prince docela opršila. Vtipálek, manžel Pyšnilky, se tentokrát
0: ani na vtip nezmohl. Obstarali to za něj Hrdlička a Slepice. Kráska se svým princem dlouho a šťastně žili. Mnoho a mnoho lidí svým dobrým srdcem oblažili.

0: jak se s rákosníčkem točil celý rybník Brčálník.
1: Ale, že by nám už zima klepala na dveře,
0: divil se rákosníček, když viděl, jak vzduchem poletuje první sníh a ze stromu padají poslední listy.
1: To, abych se šel podívat, jak jsme se na to připravili.
0: Když obcházel Brčálník, potkal u severního břehu kapra Matěje a hned ho začal zkoušet.
1: Tak, co pak budeš dělat, až nám mráz začne rybníček pokrývat ledovou pokličkou?
0: Zeptal se úředním hlasem.
1: Budu tady čeřit vodu, aby všude nezamrzlo,
0: odpověděl kapr jen tak na půl huby.
1: A proč pak nemá zamrznout?
0: Vyzvídal rákosníček dál.
1: Chcete, abychom mohli pořádně dýchat,
0: zabručel kapr Matěj a zmizel mezi rákosím, protože ho nebavilo odpovídat na otázky, na které zná odpověď každá malá bělička. Jakmile došel skřítek k západnímu břehu, zavolal si k sobě žabáky.
1: Jestli pak si budete vědět rady, kdyby hráz popraskala mrazem,
0: zpovídal je všechny najednou.
1: Buď bez starosti, ozval se žabák Bonifác. My už to ohlídáme. A kdyby něco, tak si poradíme,
0: přidal se žabák Augustín.
1: Zkrátka ty díry vyspravíme rákosím,
0: dodal žabák Melichar a rákosníček jen spokojeně přikývl. Po rozloučení si šel prohlédnout ještě jižní břeh. Mezi vrbovými kořeny tam podřimoval rak vavřinec a skřítek s ním musel pořádně zatřepat, aby ho probudil.
1: Přijde zima, bude mráz,
0: volal na toho ospalce.
1: Kam se přední, kam schováš?
2: Kdože přijde?
0: Zívl vavřinec, sotva se trochu probral.
2: Zima, tak to já někam zalezu, hele, zrovna jako teď.
0: A už se soukal hlouběji pod kořeny.
1: Počkej, počkej,
0: brzdil ho rákosníček.
1: A co, když to všechno tady zapadá sněhem, no?
2: Sněhem, říkáš,
0: zabručel rak.
2: Tak to tady zkrátka prohrábnu, a co neprohrábnu, klepety odhrábnu, jo, zrovna tak to udělám, povídá vavřinec.
0: S tím rákosníček souhlasil a tak se šel podívat ke břehu poslednímu, východnímu. Tam našel tolik spadaného listí, že mu sahalo po kotníky. Takový nepořádek se mu ale ani trochu nelíbil a proto začal uklízet. Sotva ale schrabal listy na jednu hromadu, zatočil se nad ním vítr a všechno zase rozházel.
1: Ty větře jeden uličnická, co to vyvádíš?
0: Rozčiloval se rákosníček.
1: Jsi jen samá lumpárna a já, abych se kvůli tobě zlobil. No tak, nech toho, nebo mě ještě schodíš do...
0: Co chtěl povědět, už nedopověděl. Jenom bubliny na vodě prozrazovaly, že je teď rákosníček tam dole. Když se vynořil, nebylo mu vůbec do smíchu. Za to vítr byl čím dál rozdováděnější a jedním fouknutím zvedl na rybníčku vlny do pořádné výšky. Ryby se na nich kolébaly ze strany na stranu, z hora dolů, a se skřítkem to nebylo jinak.
1: Dej už pokoj s tím laškováním,
0: okřikoval toho větroplacha.
1: Vždyť takhle rybám nafoukáš do uší.
0: Jenomže mluvení do větru nemělo žádnou cenu.
1: Fí, já vím, že ryby už nemají.
0: Zafičel vítr Rákosníčkovi do zad.
1: Takhle k večeru je pohoupat musím, to se jim přece líbí, fí, fí. Ano, ano, ozvalo se sborem. My ryby máme houpání velice rády, to je moc ušlechtilá zábava. Tak hele, větře,
0: mračil se Skřítek.
1: Na to nedej, že se chtějí houpat. Nebudou mě potom celou noc spát. Fí, fí, to je mi fuk, fí.
0: Hvízdl vítr a přehnal se nad brčáníkem ještě jednou.
1: No tak, no tak,
0: zlobil se Rákosníček.
1: Nechtěl bys náhodou odletět někam jinam? Víš, že nechtěl,
0: odfoukl si vítr.
1: Teď se pěkně koukej, jakou udělám rybám legraci. Fí, fí,
0: proletěl Rákosín, dvakrát se zatočil nad rybníčkem a celý ho roztočil jako nějaký kolotoč. Tohle se rybám líbilo ještě víc a vozili by se nejraději na pořád. Jenomže Rákosníček si myslel něco jiného.
1: Tak, teď toho mám ale úplně, ale zcela úplně dost. Vždyť všem zamotáš hlavu a nakonec dostanou motolici. Hned to nech. Ví, ví, když myslíš, tak nechám. Ale ještě alespoň třikrát zhoupnu. Ví. Ať se jim pak hezky spí, fí. My chceme pětkrát.
0: Žadonili rybky a nedali se odbít.
1: Fí, když pětkrát, tak pětkrát, ale potom už půjdete spát, fí.
0: Zahučel vítr a znovu na rybníčku rozhoupal vlny. Z toho kolébání přišla na ryby dřímota, a proto se jedna po druhé potopily na dno, aby tam prospali zimu. Velká ospalost padla také na Rákosníčka, raka Vavřince a žabáky Melichara, Augustína i Bonifáce. A tak si navzájem popřáli dobrou noc a šli si lehnout. Vavřinec mezi vrbové kořeny, žabáci k západní hrázi a Skřítek do svého rákosového domečku.
1: Ano, ano, doba již značně pokročila. Tak prosím, žádné okounění a alou do postýlek, což platí pochopitelně pro každého. A tedy i pro Rákosníčka.

potom už bylo všude ticho, tichoučko, na brčálník dosedla sněhová peřina a zůstane tam až do příštího jara, kdy se zase všichni probudí, ale to bude ještě nějakou dobu trvat.

0: rok jak kolo točí se. Dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se.
1: Léto voní posečenou loukou a ptáčci cvrlikají, že mají všichni spoustu práce.

0: Táta Tomeš neseká trávu, ale dřevěný úl pro včeličky ševce Matěje. A Honcík s Martinkem zas musí natřít vápnem zeď, kterou zašpinili blátem.
1: Tatínku, můžu si vzít vozejček? Půjdu povozit ševcovic Barborku.
2: To víš, že můžeš. Ale dávej pozor na Barborku, jo, i na vozejk.
1: Hele, Andulka, a je strašně čistá.

0: Jú, to jsi mi, Honzo, udělal na schvál.
1: Na svatýho, na schvála, ať si každý pozor dá. Jo!
2: To máš za to, kýš, kýš, kýš.

0: jsme tady.
1: Paň máma Ševcová potřebuje na palouku u lesa schravat trávu, aby měla na zimu seno pro králíky.
2: Jen aby nezačalo pršet.
1: Andulka s Apolenkou se jí zatím postarají o Barborku. Jsou to takové malé chůly. Kluci se vytahují před děvčátky a ta zapomněla, že mají na starost malou Barborku. Ještě, že je tady její anděl strážný.

0: Kdyby tak Ševcová věděla, jak se děti starají o její barvorku, to by si tak nevyspěhovala.
1: Honzo, vždyť jí to kolo málem přejelo.
2: To jí určitě pomohl anděl strážný. Už to mám.
3: Co tady chcete?
2: Prosím, prosím, kmotříčku, zprovte nám ten vozejk.
1: Je našeho táty a taky Barborky a kluci ho rozbili.
3: Tak to sem dejte vy, kujoni. A počkejte venku.
4: Ten kmotr Petr tady má ale nepořádek. Měli bysme mu tady zatím poklidit.
5: A já budu velitel. Andulko, pozor, ty srovnáš polínka. A Polenko, pozor, ty uklidíš nářadí. Martine, pozor, a ty poskládáš prkna.
6: Ano, pane veliteli, pozor!
5: Jo!
6: Můžete ty prkna pozor.

0: Copak, copak, vrabčáčku. Příště nelítej tak vysoko. A teď mašte domů, bude bouřka.
1: Děkujeme, bouřičku.
0: A teď mašte domů, bude bouřka.
1: Děkujeme, bouřičku.
0: Co říkáš, Ťapko?

0: červená, do polovic zelená, kdo ji nejdřív uhlídá, tomu pán Bůh zdraví dá.
1: Andulko, ty celá hoříš, honem do postele.
0: Andulka usnula a měla těžké sny. A pak ve snu uviděla svou maminku.
2: Maminko, Apolenka říkala, že Barborce pomohl anděl strážný.
3: To je pravda.
2: Ale my jsme ho neviděli.
3: Protože andělé jsou neviditelní.
2: A já mám taky anděla.
3: Všichni lidé mají anděla strážného. I ty, Andulko moje. Podívej, už na tebe čeká, odnese tě domů. Všichni tam dole mají o tebe strach.
4: Andulko, Andulko. Andulko, tak se s nám po druhý narodila, holčičko naše.
2: Byla jsem v nebi, u maminky. Jojo, bylo to dočista tak.
0: A tak se Andulka uzdravila a už se těší, až půjde s Honzíkem ven.

Sypu, sypu na víčka, svá maková zrníčka. Sypu, sypu modrý máček, spinká, spinká košiláček. Spinká černé kotě v mlátku, měsíc jede na oslátku. A já sypu na víčka, svá maková zrníčka.

Jak o Vánocích přišel makový mužíček na svět. Byla jednou jedna stařenka. A ta byla tak chudá, že neměla nic než jednu kočku, jeden hrnek a jednoho stařečka. A ten její stařeček byl taky tak chudý. Neměl nic než jednu doškovou chaloupku a v ní tu jednu stařenku s jedním hrnkem a jednou kočkou. Ale třeba, že toho oba dva měli tak málo, žili docela spokojeně. Ale jedno staroušky přece jen mrzelo. Trápilo je, že jsou Vánoce za dveřmi a oni, že nemají v kapsičce ani groš, ani troník, ani krejcárek,

0: za který by mohli pořídit jeden druhému něco pro potěšení. Když už svátky ťukali na okno, řekli si oba stařečkové, co kdybychom se šli podívat na vánoční trh? Kdo ví, jestli tam letos nebude něco zadarmo? A šli. Chodili po městě, chodili po rynku a viděli spoustu nádherných věcí, jenomže žádná nebyla zadarmo. A tak přišli domů s prázdnou. Když přišel Štědrý den, uřízl dědoušek za chaloupkou smrček, navěsil na něj pár jablíček, pár oříšků a pár slaměných ozdob a postavil jej na stůl. K večeru upekla stařenka houbového kubu a když vyšla první hvězda nad lesem, povídá dědečkovi.
1: Tak, abys věděl, stařečku, na trhu jsem ti nekoupila nic, ale stejně pro tebe něco mám. Tady máš rybí šupinku. Našla jsem ji u Káně s vánočními kapry.
2: Ale pro pánička, ta je krásná. Ta je jako ze zlata. Já pro tebe, stařenko, něco tak pěkného sice nemám, ale taky jsem ti něco přinesl. Tady máš makové zrníčko. Našel jsem je u stánku s preclíky, víš?
1: Panenko svatokopecká, to je ale překvapení. Já nic od tebe nečekala. Vždyť už jsem na dárečky stará.
2: Ale nejsi. A víš vůbec co? Uvař tu šupinu v hrnečku, ať máme na Štědrý den rybí polévku jako velcí páni.
1: Tak jo.
0: Stařenka věděla, že z jedné šupiny ještě nikdy nikdo rybí polévku neuvařil. Ale nechtěla kazit dědouškovi Štědrý večer a taky hodila do hrnku a přiložila do plotny pár borových šišek. Za chviličku se chaloupka naplnila takovou vůní, že to až nebylo k vydržení. Ani nevěřili svým očím. Považte, z té jedné jedinkaté rybí šupiny byla opravdická rybí polévka. Plavali v ní jikry a líčka a zelenina a všechno, co má v rybí polévce plavat.
2: To byl dáreček. Ještě si olíznu lžíci, tak. A budu na to vzpomínat, co budu živ.
1: A víš, co uděláme teď? Ne. Zasadíme to tvoje makové zrníčko.
0: Stařeček věděl, že o Vánocích se mák nesije. Ale nechtěl stařence kazit radost, tak přinesl květináč z prstí, stařenka zrníčko zasadila, zalila a postavila pod stromeček. Ale v tom se nestačili ani podivit. Přímo před očima jim máček vyklíčil, rostl a rostl, pak vykvetl, opadal a náhle svítila na stonku makovička jako ze zlata.
1: To je divoucí. Na tenhle dáreček budu vzpomínat, co živa budu.
0: Jen to dořekla, ozvalo se takové tenonké bě, bě, bě.
2: Počkej, někdo pláče za dveřmi.
1: Ne, to není za dveřmi. Ne, no to, pláče ta makovička.
0: A opravdu, to tenonké bé, bé, bé se ozývalo jakoby z makovičky. Dědeček vzal nožík, otevřel makovičku a co nespatřil? V makovince leželo malinkaté děťátko. Tak maličké, že už ani menší být nemohlo. A dělalo bé, bé, bé.
1: Panenko svatokopecká, to je ale drobeček. Dědo, Vyžeň kočku, ať si nemyslí, že tu máme myš.
2: Je to chlapeček a bečí. Je, co kdybych mu nasekal?
1: Chraň tě, pámbu, ani na něj nesahej. Podívej, jaké je to ubožátko bezbrané. No,
2: asi na něj táhne, viď? Já přiložím.
0: Přiložil, polínka zapraskala a ve světničce bylo hned jako v lázni. A miminko hned přestalo plakat.
1: Víš ty co? Já toho drobečka uložím do štuclíku, ve kterém si v zimě zahřívám ruce a tam mu bude takové teploučko, že jen vzdychne a bude spinkat a spinkat a spinkat.

jeden švec. Pracoval pilně celé dny, ale potom přišly zlé časy a švec schudl. Už mu nezbylo nic než kůže na jediný pár bot. Nějak bylo, nějak bude, řekl si švec. Večer kůži přikrojil, že bude druhý den šít boty. Když chtěl ráno zasednout k práci, všiml si, že boty stojí na stole hotové do posledního stehu. Švec nevěřil svým očím, vzal boty do ruky, aby si je pořádně prohlédl. Nenašel na nich jediný křivý steh. Byl to mistrovský kousek. Po chvíli vešel do dílny zákazník a že se mu boty moc líbily, zaplatil za ně víc, než bylo zvykem. Švec za utržené peníze i hned nakoupil kůži na dva páry bot. Večer si na ně přikrojil a už se těšil, jak se druhý den pustí do práce. Ale když ráno vstal, boty už byly hotové. Švec je dobře prodal a měl peníze na čtyři páry bot. Druhý den se všechno opakovalo. Na stole stály čtyři páry krásných bot. A tak to šlo pořád dokola. Švec měl zase slušné živobytí a stal se z něho zámožný člověk. Jednou večer, nedlouho před Vánoci, zase přikrojil na boty a než ulehl, povídá zčista jasna své ženě. Co kdybychom dneska zůstali vzhůru a podívali se, kdo se to celou dobu pápat zalíbil. Ženě se šerupat zalíbil, rozsvítila svíčku a oba se schovali za šaty, které visely v koutě dílny. Čekali, co se bude dít. O půlnoci se v místnosti objevili dva malí skřítkové. Neměli na sobě žádné oblečení, byli dočista nazí. Usedli ke stolu, vzali přikrojené dílo a drobnými prstíčky se pustili do díla. Pracovali tak zručně, že z nich švec nemohl spustit oči. Nepřestali, dokud neměli všechno hotové. Potom položili boty na pult a zmizeli jako pára nad hrncem. Ti mužíčci nám dopomohli k bohatství, povídá ráno žena. Měli bychom se jim nějak odvděčit. Běhají jen tak, nic na sobě nemají, jistě je jim zima. Víš co? Já jim ušiju šaty, každému košilku, kabátek, kazajku a kalhoty. A taky jim upletu punčochy. A ty jim k tomu uděláš botičky. No, tak dobře, souhlasil švec. Večer, když měli všechno připravené, položili dárky na stůl místo kůže na boty a schovali se. Chtěli vidět, co se bude dít, až skřítkové ty věci najdou. O půlnoci mužíčci přiběhli a hned se chtěli pustit do díla. Když našli místo přikrojené kůže oblečení, velice se zaradovali. Honem se oblékli, přihladili si šaty na těle a dali se do zpěvu. Teď jsme hoši jako

Skřítkové začaly tancovat a poskakovat sem a tam a nakonec vyběhli ze dveří. Od té doby se v ševcovské dílně neobjevili. Ale Švec už jejich pomoc nepotřeboval. Do smrti se mu vedlo dobře a na co sáhl, všechno se mu dařilo. Náhodné skřítky ale nikdy nezapomněl.

0: Království krasavic. Bylo modro, bylo bílo. Jaká radost šlapat světem. Lesy v zádech, řeky v boku. Cesty jakoby sami pobízely pocestného ke spěchu. Šel už dlouho. Ale zpíval. Černá, modrá, bílá, zlatá, otvírejte v zámku vrata. Šel kolem chalupy, před níž stál s botou švec. Dupal a zpíval si, až tomu Švíckovi čapka se na temeni třásla. Barvy plátna, štětce rámy, ať pan král už otvírá mi. Švec jakoby nevěřil svým očím. Zrudl a pak si zavrtal malíkem do ucha a houkl nevrle. Jsi blázen? Nebo chraň pámbu, mám už uši v troubeli? Pocestný zpomalil. Jak to? Zpívám si, co je na tom divnýho? Zpíváš si, zpíváš, bručel Dratvička. Jenom však nesmysly. Odkdy pak tady máme pana krále? Pocestný zůstal stát. Co? Vy jste bez krále? Pěkné mi království. Švec sebou cuknul. Mlč. A hned se rozhlížel doleva, doprava a hned se přikradl po špičkách k cizinci a mluvil takřka šeptem. Mlč. Co to meleš? Máme královnu. Královnu černou růži. Jsem malíř. Co mě do panstva a do všech potentátů, mračil se pocestný. No, dobrá, dobrá, měkl Dratvička. A kam pak cestuješ, ty mistře čmárale? Do zámku, výsosti kopitoševcovský, durdil se cizinec. Neb už mu byly dlouhé tyhle dovětýrku řeči. Do zámku? Vyjekl Dratvička a smál se o 106, až se mu o 107 botička skutálela do škarpy. Ty? Ty a do zámku? Smál se, až ochraptěl. A pak si v kolečku obcházel malíře, jenž na něj úžasle a nechápavě zíral. A kolik pak ti je? 50? 60? Vyzvídal Dratvička a prst mu zabodl do kulatého břicha. Co ti do toho? A co s tím má můj věk? Jdi, nebo... Však mistr Ševcovský, jak by to neslyšel, popad ho za rukáv a přitáh si ho k uchu. On totiž na náš zámek smí jen ten, kdo je mladý. A kdo je pohledný, drmolil pošept mu. A když se přesvědčil, že malíř poslouchá s očima do kořán, lehce ho odstrčil. Ty s tímhle kukůčem se vyhni na 100 honů. Tohle je holoubku. Království krasavic. Království krasavic, nechápal cizinec. Jo. Ženy tu mají peklo na zemi. Která je škaredá, nemůže na ulici. Pro pána, co to mluvíš, koktal pocestný. Taková hloupost, mlč, sykl mistr Švec a zase rozhlížel doleva, doprava. Toť příkaz naší paní, královny černé růže. A pustil malíře a zdvihl z příkopu rezavou botičku a bral se zpátky k nízonkému domu. Pak ještě naposled se u zdi otočil a řekl dobrácky. Nic ve zlém, mazálku. Však zámku vyhni se. Pro lidi staré, jak my dva, je tam vstup zakázaný. Ba hrozí se i smrtí. Malíř mu zamával a zase vykročil. Jo, mě tak postrašíš, bručel si do vousů. A znovu z kuráží zadupal do prachu a znovu začal si chutě a nahlas zpívat. Rudá, žlutá, sivá, hnědá, kde pak malíř, ten se nedá. Notoval srdnatě a nedbal pocestných a tváří za okny, co si ho úžasle zlekaně prohlíželi. Jenom ho mýlilo, že žen jen poskrovnu. A ty, co potkával na vsi či ve městě, byly jak z růže květ. Marně se rozhlížel po krámech, po tvrzích, marně si potkat přál bábu či mladici, na které by byl pán Bůh s líbezností šetřil. Aby to kozel mlel si do kroku. A čím víc blížil se královským palácům, tím větší úzkost svírala mu hrdlo. Vždyť zde i starců, jak byl on, pomalu ubývalo. Všude se courali jen švarní mladíci a sem tam holčice krásné jak obrázek. Po moudrých šedinách ni vidu ani slechu. Dost špásů, malíři, houkl mu do uší sám anděl strážný, jenž ho provázel. A tak ho za rukáv daleko od lidí, kde malíř usedl, posmutnělý až běda. Ne, tomhle království ti, stará vojno, růže nepokvetou, vzdychl si do vousu. A břízy v lesíku si táhle vzdychly s ním. A borovičkám skápla po kmeni slzavá mokrá smůla. Tu se však malíř náhle vymrštil jak bič a začal tancovat. A křičel na lesy, až všechno nablízku zlekaně utichlo a začalo pátravě po očku sledovat, jestli se, Maria panenko, malíř snad nesfamfrněl. Asi ano. Asi ano, sykala tráva v křovinách. Leč on už držel paletu a bral se ke studni, aby si nabral do mističky vodu. Potom začal míchat barvy. A nebe s ním. Začal si natírat tváře a nos a čelo. Nejprve bílou, pak zlatou a pak světle růžovoučkou barvou. Stromy se v lese začaly poplašeně drkotat a on si přidal k očím trochu černě a potom k ústům purpurek a nach. Ach, náhle stál tu mladý, krásný, jako by omládl na moutě kutě. O 40 roků. Les se klátil ustrašený, až mu větve po korunách chrastily jak staré kosti. Studánka jak by se zalkla. A pár srn se tratil v doubí, že to v listí bubnovalo jak opanském honu. Malíř však nedbal. Sebral si míšek a šel ku městu, jehož vše věže královské sahaly skoro k nebi. Dveře zámku královského nejsou buben kůželíná, křičel strážný v černé helmě. Šaty máš jak strašák v poli. Co bys rád, ty zelenáči, vrčel zlostně, neboť větřil v malířovi nezvaného hosta. Co se ptáš, ty šavle s třapcem? Honem běž a řekni paní, že chci v barvách vymalovat nejkrásnější ženu světa. Cože, hekl stěžka voják. Paní s třapcem šavle v barvách drmolil a zmaten couval, jak by ho ta divná slova byla skoro uhranula. Blejskavka šavle pletla se mu mezi koleny, div přes ní neupadl. Brzy přišel schlíplý zpátky. Pojď ty štětče, šilhal stekle. Spíš bych tě sám měl trochu zmalovat. To bys teprv dostal barvu. Ale malíř neposlouchal. Napřímil se, prohráb vlasy, v nichž to čerstvou lesklou černí hedvábňonce zašustilo a už mířil za vojákem, který zlostně dupal. Vešli v síň, kde 20 svícnů zářilo jak zlatý oheň. Meče, štíty po všech stěnách bliskotaly v kalném světle. Bledá perleť jenom hrála na křehounkých stolech. Malířovi hrkly slzy. Z toho třpitu, z toho lesku. Koberec, na který vstoupil, skoro se s ním rozjel. Ty jsi malíř? Řekl kdosi. A ten hlas byl jako nitka.
1: plyšový a tenký. Malíř vzhlédl. Na bělostném štíhlém trůnu tyčila se blízko před ním divukrásná mladá žena. Na hedvábu prostřed prsou skvěla se jí v bílém poli černočerná růže. Padl na zem. Ano, paní, a mým snem je vymalovat nejkrásnější ženu světa. Usmála se? Či to jenom plavé slunce pohladilo bledá ústa? A kdo je ta ze všech první? Slepí vaší krásou, paní, bojím se i dopovědět. Jsem si jist, že právě vidím nejkrásnější obraz světa. Mluví, že vzletně, usmála se. A jen kývla krásnou hlavou, až to v temných, dlouhých vlasech blízklo zlatým prachem. Štěstí, že jsi ještě mladý. Nemám ráda šeť a vrásky. Žiji s mládím. Sama mladá, ozvala se ostrým smíchem. A hned vstala a šla k oknu, obřadně mu podávajíc ruku k políbení. Kdypak začnem s malováním, přimhouřila černé oči. Trochu zlé a trochu dobré. Malíři v tom okamžení zatrnulo kdesi v prsou, jako by v něm čísi ruka zastavila srdce. Třeba hned, má vzácná paní, uklonil se popás k zemi. Malovat tak vzácný půvab mohu třeba o půlnoci. Ne dnes, nesem unavena. Zítra ráno, loučila se. Ale věz, máš čas jen týden. Po tu dobu jes a pí si, co ti chutná. Co ti libo. Potom ale s Bohem. Odcházela jako přízrak. Dlouhý háf jí sykal v patách, jak by za ní kvapem běžel něčí dlouhý nářek. Malíř skoro zavískl si. A hned chystal barvy, štětce, a hned chystal čisté plátno, nedočkavý toho rána, kdy tu krásnou vzácnou paní na obraze zvěční. Maloval ji 7 jiter. Jednou, dvakrát, potom znova, neboť se mu pořád zdálo, že tu krásu nepobere. Však jí bylo v temných očích, v dlouhých vlasech, v křehkém těle, že by věru vystačila 7 jiným ženám. Ach, ty oči! V jejich svitu jak by plálo čirým bleskem rozčísnuté červencové nebe. Ach, ty vlasy! V jejich vlnách jak by tonul celý rudý, celý zlatý úplňkový měsíc. Ústa, líčka sametová, černá růže prostřed hrudi, na níž visel na řetízku smaragdový kříž a skvěl se, až boleli oči. Malíř střídal modře, černi, šarlaty i zlatožluti. Nosil vodu, máčel, míchal. Klekal, vstával, smál se, vzdychal. 7. den pak k polednímu svěsil ruce. Poodstoupil. Prosím, paní, a jen hlavu skromně sklonil, jak by čekal ortel. Krásná paní černá růže sešla zvolna ze 3 schůdků. A je vydechla udiveně. Ty jsi mistr na mou duši. A pak dlouze dívala se, spokojená, sebejistá, že tak sličný vlastní portrét nemá v celém širém světě ani jedna žena. Jak ti splatím, zeptala se, když už malíř skoro bál se, že na něj v tom přemítání dávno zapomněla. Nijak, paní. Děkuju ti. Vezmu si jen na památku 1 z těch 3 podobizen. Ať mám věčně před očima krásu, která věčně trvá. Bude mi s ní v těžké chvíli lehčeji než dosud. Potěšena usmála se. Budiš, však to tvoje dílo. Ale tu máš přilepši si. hodila mu plný měšec.
0: A už zase odcházela, tichá, přísná, jak se sluší na vládkyni země. Stál a hleděl po zácloně, co se za ní smíkla v koutě. Jaká úzkost, jaká tíseň dýchala z těch soch a skříní, jaký divný hořký smutek tichounce tu přešlapoval po měkonké zemi. Ba, i krása někdy studí, pomyslil si, a šel k vratům, ranec plátna přes rameno, zrovna jako přišel. Zaplať pámbu, že jsem venku, vydechl si potom v dálce, umytý a zas už stařec. Království krasavic a člověku tam ousko jako v cele smál se a těšil se na vsi a na města, kde lidé orají a sijí obilí, junáci, dětkové, hezcí i škaredí a nebojí se ukázat se bližním. Ale měl smůlu. Zem, kterou loudal, se byla jak po pohřbu. Nikdo se neusmál, nikdo si nevýskl. Lidé se trousili po mezích zamlklí a sotva zdravili, když na ně cestou mával. Dlouho se vyptával, leč všecko nadarmo. Krčili rameny a hlavy skloněné jen teskně hleděli ke královskému městu. Šel tedy přímo tam. A když se konečně dostal až ke králi, polekán prázdnotou a tichem nádvoří i šerem pokoju, kterými procházel, skoro že nevykřik. Stařičký panovník, jemuž se na stěně vysoko nad hlavou skvěl v erbu zlatistém, lev s modrou korunkou, stál sotva na nohou a chvěl se slabostí. Slova mu zrtů rozechvěně plynula, jak zaškrcená žalem. Malovat, vzdychl si, když malíř pověděl, kdo je a co by rád. A koho, cizinče? Žena mi umřela. Dcera se ztratila. Můj svět už pozbyl barvy. Hlas se mu zadral. Král stěžka usedal do stříbřitého křesla. Ztratila? Jak pak to, vyhrklo z malíře. Což může se kdo z ničeho nic ztratit? Pákýval panovník, nikdo to nechápal. Chodila zahradou, hleděla do studně a náhle zahradník začal jak divý křičet, že mu zmizela. Všude jsme hledali, v komnatách, v zahradě, v lesích i v osadách a nikde ani stopy. To je divné, zašeptal návštěvník. A toto neštěstí nestihlo jenom mě, pokračoval král. I v zemích sousedních prírody královské pohřešují své dcery. Král zmlkl. Ale co z smutného, ale co z teskného, jak by tu bez konce chodilo po špičkách a tiše lomilo bledýma rukama a šeptem plakalo v tapetovaných koutech. Mlčel i malíř. Náhle ztratil řeč. Jen se mu najednou zoufale zachtělo alespoň potěšit, alespoň skonejšit usouženého starce. Žal vleče vladaři člověka ke hrobu. Zbývá jen věřit, řekl po chvíli. Sám dobře vědom si, že pouhá slova pomohou jen málo. Věřit? A na co pak? Na zázrak? Ech, co s tím? Zázraku na světě míň nežli v ohni vody, vykřikl plačtivě schrbený sivý král. A vstal a belhal se k potemnělému oknu. Na chvíli zapomeň, hles malíř laskavě. Já taky nemám už na světě nikoho, jenom ty obrazy. A když mi nejhůř, kleknu si před nimi a těším se z nich jako z živých lidí. A když král u okna jen mlčel a stál, bez vzdechu, bez hnutí, vytáhl z ranečku své nejnovější plátno a postavil je k vykládané almaře. Podívej,
1: Právě jsem v sousedství maloval královnu, které se na světě snad žádná nevyrovná. Král sebou trhl. Královnu černou růži? Ukaž, je prý zlá. Slyšel jsem o ní, obracel se s obrazem ke svícnu. Zlá, smál se malíř? Ani bych neřekl, jen trochu střeštěná a podivínských zvyků. Však dál se nedostal. Král, jako v mrákotách, se chvatně rozešel šeravou komnatou a prstem mířil na třpitivý obraz. Kříž! Její kříž! Volal a v očích mžikly se mu slzy. Co je ti, králi, trnul umělec, myslíš ten smaragdový kříž? Král mlčky přikývl a řekl chraptivě. To je kříž Elišky, mé dobrotivé dcery. Měla ho tenkrát na krku. Malíř se přežehnal, panenko skákavá. A chtěl se cosi ptát a chtěl cosi ještě říct, však zmaten dočista jen ústa otvíral a civěl na svůj obraz. Leč to už král se rozeběhl ke dveřím a kdesi nablízku co spěšně otvíral a pak se navracel v pravici bělostnou šperkovní truhličku bohatě vykládanou zlatem. Tu máš. No vezmi a už jdi. Vrať se tam naspátek a brzo přiveď mi ji. Ruce se mu třásly, až zlato chrastilo. Malíř nic nechápal. Ano, ten náramek je stejný jak ten kříž. Však nevím, králi, co ode mne žádáš, drmolil zmateně. A krásný křeký šperk, jak by ho pálil v hrsti. Je z její soupravy, kterou má po matce. A patří ke kříži. Hleď plný smaragdů. Jdi, dej ho královně. Nechá tě na zámku. A ty tam vyhledáš mou princezničku dceru, křičel a smál se král. A už ho opřekot vyváděl ze dveří. A už ho provázel přes první nádvoří a objímal ho v bráně. Neboj se, dám ti, co si budeš přát. A malíř po chvíli stál zas už za městem a cesta naspátek se před ním kroutila a zvala k nové toulce. Byl sám. Jen mraky nad hlavou loudavě plynuly a prach se nad krajem krouživě vznášel jako sivé peří. Líčice? K čemu, což jsem komtesa, hučel pak u hranic a jenom klel a klel a jenom mračil se na holky, na kloučky, co po vsích chodili celý jak z pozlátka, jako by jim svět patřil. Brzy však zvykl si. Vždyť co mu zbývalo, než jako oni chodit z lehounka a jako oni nahlas zpívat si a vzletným gestem přičechrávat vlasy? Šel, přišel do zámku. Co tu chceš zás, barvičkáři, bručel strážný mezi vraty. Leč už mu otvíral, leč už ho vedl, ač si nasupený, tou stejnou cestou k trůnu. Malíř klekl na kolena. Copak, ozvalo se. A ten hlas byl jako nitka, hebonký a tenký. Chceš mě zase namalovat? A nebo se rozsypaly zlaťáčky a stříbrňáčky, které jsem ti dala? Krásná paní černá růže měla na rtech lehký úsměv. Ale hlas byl cize chladný. Plamen svic se bledě třásl, při hrbení lokajové zdvihly bílé hlavy. Nemá paní, vím, jdu nevhod. Našel jsem však na svých cestách cosi, co snad na chviličku udělá ti radost. Ano, řekla laskavěji krásná paní černá růže, mluv. Jsem celá nedočkavá, zasmála se. A sál stichl. Slyšet bylo jenom oheň špitající v krbu. Na přímořském trhu v dáli zahlédl jsem mezi šperky tento kousek, řekl malíř. A už sahal pro náramek, který mu král půjčil. Vzpomněl jsem si na svůj obraz, na tvůj kříž a nedomluvil. Ukáž, vzkřikla černá růže. A už byla u malíře a už brala z jeho dlaně smaragdový klenot. Zeleně se rozsvěcoval, jako jiní v zimním lese, jako oči krásné šelmy. Královna, jak uhranutá, provlíkla jím štíhlou ruku. Skvělý, skvělý, šeptala si. A když zvedla ruku k hruti, náramek a kříž jen svitly jedním dlouhým bleskem. Jak jsi bystrý, řekla sladce. Řekni si, co za něj žádáš, podala mu vlídně ruku a jak pírko pozvedla ho na třaslavé nohy. Nic má, paní, lesl malíř. A hned ruku políbil jí, skloněný až k zemi. Snad jak tenkrát na poprvé, kdybych tu směl týden zůstat. Jíst a pít, co hrdlo ráčí, spát si v měkkém loži. Smála se, až zlato na ní zacinkalo křehkým zvonkem. Stýská se ti po nádhře? No, jak žádáš? Kuchařky mám trochu zvláštní, němé, hluché, ale vaří, smaží, pečou dočista, jak v nebi, volala. Už ode dveří k hodovnímu sálu. Nastal týden blahobytu. Malíř jedl, pil a dřímal. Náruče tří kuchařinek snášeli mu, co si žádal. Koroptvičky, srnčí, víno, med a chřest a ryby, raky. Byly mladé. Byly krásné. Jako jejich vzácná paní. Jenom se jich darmo tázal. Nemluvili. Neslyšeli. Kývali jen, klaněli se, jako by v nich každé ráno natáhl kdosi strojek. Chudáčkové, vzdychal malíř a jen brousil po komnatách, po chodbách i po zahradě, jestli není někde skryta dcera pana krále. Naslouchal i u všech sklípků, u věznic a u maštalí. Ale nic. A nikde nikdo, kdo by aspoň připomínal panovnickou dceru. Je to marné, bručel v chůzi, kdybych aspoň podobu znal, ale takhle lamentoval a den po dní smiřoval se svou marnou poutí. Navíc mu tu brzy byla sakramensky dlouhá chvíle. Jenom jíst a jenom dřímat, jaký pak to vlastně život. Bez práce a s plným břichem zhloupne člověk dřív než jindy. A ta jeho líná kůže začne se mu natahovat až jako bečka, vzdychal stěžka na procházkách. A když už ho čerti brali, zašel aspoň do kuchyně, kde si z chutí vymaloval ty tři tiché pany. Byl den sedmý. Týden končil. Zaplať pámbu, šeptal malíř. A dal s bohem krásné paní, kuchařinkám, zlatu, stříbru, a jak sud se koulel z města, trochu nesvůj, že nic nemá pro smutného krále. Umytý a stár, jak býval, vcházel malíř do paláce, v němž jak by i zakašlání bylo těžkým hříchem. Všude ticho, všude trudno. Ve výšinách na půl žerdi visel splihlý černý prapor s panovnickým erbem. Já to věděl, vzdychal vladař. Ještě blečí, ještě suší. Já to věděl, že jdeš marně. Chudák moje dobré dítě. Tu už neuvidím. Malíř klekl k jeho nohám. Všecko darmo, veličenstvo. Týden jsem tam pátral, bloudil. Týden věřil, že jí spatřím. Ale ouvej, všecko na nic. Král jak křída jenom kýval. Ano, ano. Všecko marné. Mně už nikdo nepomůže. Snad jen smrt. Jen ta by mohla. Ale pane, vzpamatuj se. Nač se rouhat. Nač hned zoufat, chtěl ho malíř upokojit. Ale král až zrůdl zlostí. Co mi lžeš? Jen podvedl sně. Za můj šperk si dobře jedl, pil a spal a hodoval si? A teď ještě dovolíš si napomínat krále? Bylo ticho. Jen pár stromů tlouklo měkce do skel oken. Jenom vítr teskně hvízdal na prostydlé prsty. Odpusť králi, pípl malíř, já se snažil na mou duši. Ale král jen hleděl k zemi. A pak vstal a lítostivý vzal ho zlehka za rameno. Však já vím, to jen ta bolest. Ale lvíno a už vlídný zvolna zvídal, co v té dálce malíř namaloval. Nic, můj pane, koktal malíř, nic. Jenom tři kuchařinky, co tam v zámku černé růže strojili mi celý týden jak velkému pánu. Ukáž, šeptal starý vladař, ač i hlas ho prozrazoval, že ta věc mu vzdálenější nežli loňské sněhy. Tady, pane, řekl malíř a už kladl na stoleček tři barevné kresby. Můj ty světe, vzkřikl vladař. A jak vstal? I stůl, i křeslo káceli se k zemi. To je ona, volal šťastně. To je ona, dceruška má. Žije, slyšíš? Žije, žije. Malíř stál jak skamenělý. Kuchařinka, koktal šeptem. Můj ty smutku, to jsem hlupá, klál si tiše. A jen bál se, co teď řekne, až se vladař začne tázat, jak tam dcera žije. Vždyť by musel říci pravdu, že je hluchá, že je němá a že dře tam od svítání až do samé noci. Stál a třás se. Král však mlčel. Jen už zase kam si běžel a jen co si marně hledal. Kde to mám? A pak se vracel v ruce truhlu šperkovnici vykládanou zlatem. Tady. Tu máš. To je prsten. Smaragdový, jak ty předtím. Poslední, co ještě zbývá z Eliščiných skvostů. Ruce se mu bíle chvíli. Jdi a dej ho černé růži. Vypros na ní ještě týden. A já se tu budu modlit za tvou šťastnou cestu. Malíři se z toho spěchu zatočila stará hlava. Z toho spěchu a z té tísně, že zas musí, odkud přišel. Do té klece z porculánu. Do té klece z per a třásní. Kéž mi duše nescepení. Kéž mi barvy nevyblednou v teplíčku a nudě. Ale král už objímal ho a už tak ho k těžkým vratům. Neboj se, vše zaplatím ti. A zas mraky táhly k moři. A zas prach se bíle zmítal jako pták, jak bledý průvan nad stezičkou k horám. Malíř šel a jen se mračil. A pak začal přes moc zpívat, aby aspoň pozapomněl na svůj krušný úděl. Černá, bílá a tak dále, aby čert vzal všecky krále.
2: Buď mi vítán, vzácný hosti, řekla hebce černá růže, sotva malíř ukázal se v těžkých dveřích sálu. Máš-li pro mě, přítelíčku, zas, co si tak líbezného, buď si tu jak doma.
1: Malíř klekl na koberec. Mám, má paní, řekl pyšně.
2: A když k němu po třech schodech sprchly drobné rychlé krůčky, a když krajka sněhobílá zmekla se mu kolem hlavy, vyňal z kapsy pod kabátem smaragdový prsten. Ach, vydechla krásná paní. A už ruku chtivě zdvihla a už na prst navlíkala divu krásný klenot. Ve svících to zaškubalo. Lokajové, jako slípky, se běhly se kolem paní a jen hlavy ohýbali a jen oči clonili si před nádhernou září. Prsten hořel, skvěl se, planul, náramek a kříž a prsten, šeptala jak omámená krásná paní černá růže. A snad ani nevěděla, že tu stojí přede všemi bez dechu a bez přetvářky. Plavý svit těch skvostných šperků ji snad očaroval. Malíř mlčky sledoval ji. Divná žena, pomyslel si. Moc a zlato jsou jí dražší, nežli všichni kolem. Stála jako skamenělá. Oči štěstím rozšířené bloudily jí z hrudi k prstům a za zpátky pětkrát, stokrát, jako by se potácela v uhrančivém kruhu. Teprv když se kdesi za zdí ozval křik a skřípli židle, procitala z omámení. Děkuji ti, přítelíčku, sametově usmála se, děkuji. Teď mluv, co žádáš za ten skvělý klenot. Nic, má paní, smál se malíř, nic. Jen týden na tvém zámku, jíst a pít a měkké lože, jaké nikde není. Smála se, až zaslzela. Líbíš se mi, dobrý muži? A když ruku políbil jí, za loket ho zvedla k sobě. Jdi a žij tu jako doma. A byl konec rozhovoru. Malířovi začal týden potulek a hodů. Nelenil však. Ač ho dech a tíseň stáří pod barvičkou tiskly k zemi, rozběhl se jako chlapec tam, odkud se po všem zámku táhly sladké vůně. Dobrý den, mé kuchařinky, volal bujně mezi dveřmi. Neslyšeli. Ale všecky na to tata se běhly se kolem něho a už něžně hladili ho a už mu cos nabízeli, šťastný, že ho vidí. Zobímal je, zulíbal je. A pak si je rozesadil v kole kolem sebe. Dívejte se, nařizoval. A oni, ač neslyšeli, tiše střehli jeho ruce, zvědavé, cože to nese z dalekého světa. Vyňal uhel, vyňal plátno. A už kreslil něčí hlavu. Vlasy bílé, vousy, vrásky. Dívky zrakem nechápavým hlídali mu ruku. Kreslil, hleděl na Elišku. Dobře věděl, která je to. Měla oči poměnkové, kolem úst jí bloudil úsměv něžný, jak stín květu. Náhle vstala. Náhle zbledla. A už plátno vytrhla mu. A už celé zulíbala. Otázka a plachá úzkost hleděl jí z očí. Ano. Je to král. Tvůj otec, řekl, i když dobře věděl, že mu dívka nerozumí. To jen, abys pochopila, odkud jdu. A co tu dělám, usmál se. A objal dívku, jako by ji přesvědčoval, že už není sama. Usmála se mírně po něm. Ale když pak zavřel dveře, stesk ho dusil. Smutek bolel. S dcerou, která řeč ztratila, s dcerou, která sluch ztratila. Líp snad zůstat tady v dálce, než se vracet domů. Chodil, vzdychal. Bloudil zámkem ve dne v noci, chodbami i komnatami. Brousil stájí, brousil parkem. Hledal klíče k temným kouzlům, k tajemství, jež zastíralo osud sličných panen. Houřil oči u děr v zámku. Kladl uši k oknům jizeb. Ptal se. Zvídal. Všecko marno. Kdysi nudný, vleklý týden prchal skoro tryskem. Nadcházel už šestý večer. Malíř, takřka smířený už s nezdarem a trpkou sudbou, kradl se jak zloděj k oknům, v kterých přál si aspoň spatřit krásnou panovnici. Předem věděl, že jak předtím navrátí se s prázdnou. Šel a střežil škvíry Prahu. Ano, zde je modrý salon. Ano, zde je obrazárna. A tam vzadu? Je, minánku. Malíř klekl k bledé spáře. Královna. A v její tváři? Pro pána, div nevykřikl. V té krásné královnině líci, z které až oči štěstím přecházely, jak by se cosi rozpilo?
1: jak by se cosi v šeru rozmazalo. Horečně si promluvil Víčka. Paní, můj ty boží světe, jako byste zestarala, šeptal v kleče, oči v hrůze přičištěné ke zdi.
2: Panovnice Černá růže klekla na mžik před zrcadlem. Smaragdové šperky v rukou, smála se a sem tam slovo smeklo se jí tiše ze rtů. Darmo malíř rozlížel se, na koho to mluví. Teprv za čas porozuměl, že je sama. Že v tom smíchu mluví sama k sobě. Ať se stane, co se stane, rozhodl se bez váhání. Tohle musím slyšet. A už skřehka tlačil na sklo. A už lehce přitiskal se k okennímu rámu. Bohu díky. Okno se mu pod rukama ocoul, o dva rozestouplo. Tichý hlas se zvnitřku ozval zajíkavým smíchem.
3: Jsou jen moje. Ach, ta krása.
2: Slyšel malíř přikrčený, volnou ruku prostřed prsou, jak by tišil srdce.
3: Ta, které to všechno patří, vaří mi a peče, smaží. Smála se a pablesk šperků rozžíhal jí v temných očích potněšilé světlo. Ty tři nikdo nezachrání. Muselo by co si je zděsit. Museli by potkat starce. Nebo bábu po běhlici. Ale ty já pro jistotu ženu zebran k čertu.
2: Volala a smích jí.
3: Ale ty já pro jistotu ženu zebran k čertu.
2: Volala a smích jí z hrdla tryskal jako divý.

0: kuchyně, myl se dlouho v kádi s vodou. A pak vešel, svět mu odpusť, náhle sivý, náhle starý, ke třem kuchařinkám. Lekli se, až hrůzou křikli. Je, Mináčku, paní, pomoc! Ale malíř už je hladil. Už je těšil. Už jim zpíval. Barvy, plátno, štětec, štětka, princezny se lekli dětka. Jak to víš, že jsme princezny, ptala se Eliška, když zas už mohli nahlas promluvit a skoro po špičkách se přiblížili k starci. Vím všecko. Neboť jsem kouzelník, komáří noha pátý, smál se malíř. A všichni začali se točit a objímat, a všichni začali se všelijak pitvořit, od samé radosti se rozechvíval zámek. Kýdiv, že po chvíli se rozletěly dveře do kořán a celá synalá v nich náhle stanula královna černá růže. Co je to tady, vzkřikla strašlivě. A už mířila do prostřed kuchyně a už zvedala nad hlavou těžkou hůl, když náhle všimla si starého člověka a náhle zaslechla princezen jasný hlas a jako uštnutá ucouvla do síně. A chtěla běžet zpátky. S tím malíř počítal. Chyťte ji, přikázal. A když ji popadli za ruce, za lokty, přitáhl zvenku káť a milou královnu postrčil k vodičce. A mil ji. Mil a mil, až voda veškerá byla jak boží duha. Paní se vzpřímila. Ježíšku na křížku, vzdychlo to na třikrát v tichounké kuchyni. Proti ním stála stará bledá žena. Jak je to možné, šeptla Eliška. A malíř sklonil stříbro-bílou hlavu. V hrůze a úzkosti, že bude bez moci, stará a bez dětí, nechtěla poddaným přiznat svůj dlouhý věk. A tak všem lidem strpčovala život. V kuchyni bylo ticho jako v kostele. Královna mlčela, jen k zemi hleděla. Po tvářích tekly jí drobounké třpitné slzy. Jakoby stáří byla pohana, vykřikl starý muž. A tichým palácem znělo to velebně jak rozbouřený les. Jak tisícletá kletba. A proč se mstila nám, vyhrkla Eliška. A malíř utíral halírkem paletu a skládal do rance barvy a štětečky a sněhobílá plátna. To jí tak pícha pomátla. Když barvy změnily jí ostaralou tvář, začala se sama sobě líbit čím dál víc, až chtěla stát se ze všech nejkrásnější. A v tom vy jste jí příliš vadili. A hodil na záda svůj ranec Vandráček a strkal ke dveřím zlekané princezny, jak by se o ně bál, jak by si nebyl jist, že mohou jen tak beze všeho zmizet. Jdem! Vaši tatíci jsou už jak na trní, volal. A nedbal na stráže. A nedbal na královnu, která mu podávala přes onemlou dvoranu veliký měšec peněz. Děkuju, královno, nechci. Jen pamatuj, jestli hned nezrušíš svůj zákon o stáří. Díval se do slunce. Šli před ním dívky tři, jak svaté obrázky. Vítr jim v sukních rozjíveně hrál, jako by po světě troubil kdo z volenku uhrančivému tanci. A jen se uklonil. A s Bohem, vykřikl, vykročiv ku bráně, v níž strážný v pozoru mu hleděl v ústrety a strachy salutoval. Všem lidem prozradím, že už si stará bába.
1: Proč auta nemají jezdit bez řidiče? Pan Honza chtěl jít ráno do práce, ale svítilo krásně sluníčko a tak se rozhodl, že půjde pěšky. Golfíkovi nechal otevřené dveře u garáže, aby se mohl dívat na ten krásný jarní svět. A buď tu hodný a nedělej v garáži žádné hlouposti, řekl rozvážně Honza. Golfík koukal na kvetoucí stromy a na kytičky naproti u sousedů, když najednou přiletěl vrabec, sedl si na kapotu a štěbetal. Já bych tady takhle nestál. Venku je krásně a když už neumíš lítat,

0: proč si nevyjedeš někam do lesa a na louku?
1: No jo, vrabče,
0: povídal Golfík.
1: Tobě se to říká, ty nelítáš po křižovatkách, nekontrolujou tě policajti a přednost zprava, ta už tě vůbec nezajímá. A kromě toho, auta jezdí s řidičem. A toho dnes nemám, protože je Honza v práci.
0: A ty neumíš jezdit sám? Dotíral vrabec.
1: No, to umím, protože vůbec umím to, co jiná auta neumějí. Ale nevím, jestli by se na mě Honza nezlobil.
0: Když vrabec odletěl, lámal si Golfík chvíli hlavu a nakonec v něm zvítězilo pokušení zkusit to. Pomalu vyjel z garáže, ve městě to znal, tak neměl s orientací žádný problém. Říkal si, že pojede do lesa, kde to tak pěkně voní. No jo, ale když stál na křižovatce na červenou, spatřila ho jedna paní a říkala si, musím kočaři pro nové brýle, vůbec toho řidiče v tamhletom golfu nevidím. Pane, nedělejte vylomeniny a neseďte tak nízko, vždyť vůbec nemůžete z toho auta vidět, kam jedete, křičel na golfa policista, kterého samozřejmě ani nenapadlo, že v golfu nikdo nesedí. Jedna starší paní zase volala,
2: no to je úžasný, už jsou zřejmě auta, která můžete poslat sama na nákup. Četla jsem o tom v jednom časopise o budoucnosti a už je to tady, úžasné.
1: No prostě legrace bylo plno.
0: Ale najednou musel Golfík prudce zabrzdit, protože přes silnici utíkala nepozorná holčička, která jakoby nevěděla, že se přechází jen na těch pruzích pro chodce. A takový tlustý pán s Cadillacem to už neubrzdil a bouchl trochu golfa do zadního nárazníku. Vystoupil, aby se šel tomu řidiči v golfu omluvit, ale zůstal zírat s otevřenou pusou, protože žádného řidiče neviděl. Policista, který stál blízko a hned byl na místě, řekl, tak asi to auto řídí nějaký duch, ne? Pak se trochu zamyslel a vydechl. Pro Krista pána, ona to není legrace, jak se sem to auto vůbec dostalo? Golfík mlčel, protože měl trochu strach. A najednou přidal plyn a policista i ten tlustý pán tam zůstali stát jako skamenělí. První se vzpamatoval policista. Utíkal k telefonu a dal zprávu všem policejním autům, aby stůj co stůj zadrželi červeného golfa, který jede bez řidiče. Cože? Ptali se ve všech policejních autech. Bez čeho, že jede? Bez řidiče? To asi špatně slyšíme. Mezitím ale Golfík pospíchal tou nejkratší cestou k sobě do garáže. Stihl to. Byl tam dřív, než ho nějaké policejní auto našlo. Když se potom policisté vyptávali pana Honzy, řekl, že samozřejmě podle čísla to je jeho auto, ale kde by se tam vzalo, když stojí doma v garáži? Pak se tam tedy jeli podívat a golf tam opravdu stál. A tak zůstalo navždy záhadou, které auto jezdilo po městě bez řidiče. A psali o tom dokonce i večerní noviny.

0: Byl jednou jeden voják, Honza se jmenoval, kterého právě propustili ze služby, a tak neměl z čeho žít a poradit si též nijak neuměl. Jednou šel lesem a potkal nějakého mužíka.
1: Co pak, vojáčku, co pak ti schází? Vypadáš nějak zasmušile.
2: Ale trmácím se celým světem propuštěný ze služby, mám hlad a peníze žádné.
1: No to bych ti možná mohl pomoci.
2: A kdo vůbec jsi?
1: Já jsem čert. A jestli mi chceš sloužit a staneš se mým pacholkem, budeš mít všeho dostatek. Ale musíš mi sloužit 7 let. Teprve pak budeš zase volný. A ještě něco ti pravím. Nesmíš se mít, česat, obírat, stříhat si nechty ani vlasy. Ba ani oči si protírat nesmíš.
2: Chutě do toho, stejně mi jiné pomoci není. Jakože se Honza jmenu, rád do tvé služby nastoupím.
1: Výborně, hochu. Tož rovnou spolu do pekla. Tady o ty kotle, ve kterých jsou naložené pekelné pečínky, se budeš, Honzo, starat. Prohrabávat oheň, hlídat, aby nevyhasl, udržovat peklo v čistotě, vynášet popel, dohlížet na pořádek.
2: Rozumím.
1: Ale měj se na pozoru, aby ses jen jednou jedinkrát podíval do některého z těch pekelnických kotlů, pak by se ti zlé vedlo.
2: Dobře, dobře, to vše hravě obstarám.
0: Pak čert odešel za svými záležitostmi a Honza se jal plnit službu. Oheň zaopatřil, vymetl smetí, jak měl přikázáno. Když se byl čert vrátil a viděl, že je vše hotovo...
1: Výborně, dobrá práce, jen tak dál!
0: Po čase měl Honza dlouhou chvíli a tak se rozhlížel po pekle. Všude kolem tu visely nad velikánským ohněm kotle a v nich to vařilo, škvířilo se a praskalo. Až to Honzovi nedalo.
2: Že bych jen koutkem oka nahlédl pod pokrycí těch kotlů.
0: Měl sice na paměti čertovské varování a napomínání, ale kdo by odolal? Z jednoho kotle prostě tu pokryci sundal dolů a nakoukl dovnitř.
2: Ale podívejme, známá tvář, pan podůstojník, ale to je mi ptáček. Dříve si mýval sítit i mě, teď mám já tebe.
3: Pomoz mi! Zachraň mě, prosím, moc prosím.
2: A just to neudělám. Peklo si pekelně zasloužíte, když jste nás nechával v sáčku vartovat v mraze.
0: A rychle víko zaklopil a pořádně prohrábnul oheň, aby se z čerstva rozhořel. Potom šel k druhému kotli, poodstrčil poklici a nakouknul dovnitř.
2: A vydá pan praporčík. Vy tu také nejste určitě bez důvodu.
4: Smiluj se nad mou duší. Hrozně to tu vevnitř pálí.
2: Dříve jste trápil vy mě, teď přiložím polínko zase já vám.
0: Hodil poklici zpět a přinesl pořádný špalek dřeva, aby se oheň akurátně rozhořel a tomu v kotli bylo pěkně horko. A když se podíval, kdo sedí ve třetím kotli,
2: i tu máš, čerte kropáč, sám pan generál.
5: Pomoz mi. Osvoboď mě odtud, musí to být nějaká mílka.
2: Tak vy si peklo zasloužíte zcela určitě.
0: A přinesl si ten největší měk, aby pekelný oheň pěkně rozdmíchal. A tomu generálovi pořádně zatopil. Při tomhle bohulibém starání uběhlo Honzovi 7 služebnických let dříve, než by člověk okem mrknul. Jemu samému se zdálo, že to nemohlo být déle než 5 roku. Po tu dobu se nemyl a nečesal, neobíral a nestříhal a dokonce si ani víčka neprotíral. Když se tedy čas naplnil, přišel k němu čert a pravil.
1: No Honzo, co pak si celý ten čas dělal?
2: Inu oheň pod kotly prohraboval a smetí vymetal.
1: Ale taky si i do kotlu nakoukl, viď? Máš štěstí, že jsi jim ještě přitopil. Jinak by s tebou byla veta. Nyní tvůj čas vypršel. A určitě chceš jít zase domů.
2: Ano, rád bych věděl, jak se daří doma tátovi.
1: Svoji odměnu si vysloužil. Jdi a naplň si vrchovatě ranec smetím a vezmi si ho domů. Musíš však jít tak, jak jsi, nemytý a nečesaný, s dlouhými vlasy na hlavě i na bradě, s neostříhanými nechty a zakalenýma očima. A když se tě někdo bude ptát, odkud přicházíš, tak řekneš, že z pekla. A když se tě pak budou ptát, kdože jsi, řekneš, že jsi čertův ukoptěný bratr a také král.
2: Jinu dobrá, když to tak musí být, i když pravda, čekal jsem lepší odměnu.
0: Udělal, co mu byl čert řekl. Brzy byl zase v lese, hodil ranec ze zad dolů a chtěl smetí vysypat. Ale sotva ho otevřel, uviděl, že místo smetí v něm má ryzí zlato.
2: No to bych si byl nepomyslel.
0: Řekl si Honza spokojeně a šel do města. Před šenkem stál hostinský a když k němu Honza přicházel, velmi se polekal, protože chasník vypadal opravdu hrůzostrašně. Zavolal na něj.
6: Odkud pak tě sem vítr zavál?
2: Přímo z pekla, krčmáři.
6: A kdo pak jsi, že jsi tak umouněný?
2: Jsem čertův ukoptěný bratr a taky král.
6: Ty a král? No tak to já jsem teda princezna se zlatou hvězdou. Klid se mi odsaď, chudáka já hostit nebudu.
2: A co říkáš tomuhle, krčmáři?
0: Ukázal mu Honza zlato.
6: No tak, no, to je samozřejmě jiná. Buď vítán v mém hostinci, můj host, můj pán.
0: A sám mu běžel otevřít dveře. Honza vešel do světnice a dobře se vám pomyl. Najedl se a napil, ale neumyl se ani neučesal, jak mu byl čert poručil, ale uložil se tak, jak byl ke spánku. Hostinský ten ranec plný zlata nespustil z očí a neměl klidu.
6: Prý král, čertův bratr, takový umouněnec a má tolik peněz. Určitě ten ranec někomu ukradl, ale u mě bude penízkům mnohem lépe.
0: V noci se připlížil a ranec Honzovi

0: vstávat, vaše veličenstvo, je čas placení.
1: No, ale můj ranec zlata je pryč.
0: No takže vaše výsost nemá na zaplacení.
1: Ale opravdu, měl jsem tu ranec ze zlatem.
0: To mě snad chce vaše umouněné veličenstvo obvinit, že já, poctivý živnostník, ukradl nějaký ranec? Tak to ne, to bude krátký proces. Zavolám Běřice a oni už si s vámi poradí. Takového usmudlance ve vězení ještě neměli.
2: Honza si ale těžkou hlavu nedělal. Bez viny do neštěstí přeci upadnout nemůže a utekl zpět do pekla a tam čerta žádal o pomoc.
3: Posaď se je častě umýt, učesat a vrátit ti lidskou podobu.
2: Když byl hotov, podal Honzovi zase ranec plný smetí.
3: Tady máš druhý ranec. Jdi zpět do hostince a vyřiď krčmáři, aby ti tvoje zlato vrátil. Jinak přijdu já a odvedu si ho, aby zaujal tvoje místo u ohně.
2: Honza šel tedy zpátky do hostince.
0: Buďte vítán, vzácný pane. Jste mi nějaký povědomí. Neviděli jsme se?
1: To se ví, že viděli krčmáři nedávno. Ukradl jste mi můj ranec plný zlata a můj pekelnický bratr vás nechává pozdravovat. A vzkazuje, že si pro vás přijde, pokud mi vše nevrátíte.
0: Co? Já a do pekla? Moc se omlouvám, vaše velebnosti, ale bylo to jenom nedorozumění. Raneček jsem vám jenom uschoval, ale nepřišel k úhoně. A víte co? Já vám přidám i něco ze svého. Hlavně ne do pekla.
2: Honza byl rázem bohatý muž. Došel domů ke svému otci, koupil si obyčejnou plátěnou halenu, toulal se světem a hrál, neboť se i tomu naučil u čerta v pekle. V té zemi byl starý král, před kterým Honza jednoho dne hrál.
4: Ty hochu, pojď sem, tvá hudba nahodí velmi mému uchu. Kde pak ses tomu naučil?
1: U mého bratra.
4: A kdo jsi?
1: Jsem Honza, čertův ukoptěný bratr a král.
4: Říkáš král? Tak to bych tě mohl zasnoubit se svou nejstarší dcerou. Co říkáš?
1: A proč ne?
2: Ale když to nejstarší princezna uslyšela.
5: Otče, já si mám vzít obyčejného chasníka v plátěné košili, než toho to raději skočím do nejhlubší vody.
6: Otče, já se za Honzu vdám. Pokud je to vaše přání, ráda vám ho splním.
2: Svolila nejmladší, protože svého otce milovala. A tak dostal Honza královskou dceru a když byl ten král zemřel, stal se králem.

Na kraji mlází, kde se protínaly lesní cesty, rostla mladá jedlička, hezká jako panenka, a všem pro potěšení voněla. Kolem ní se pořád něco dělo. Srnky přeběhly na pastvu, veverka cvičila skoky z větve na větev, přešel hajný a při něm šmejdil jeho pes s nosem jako vysavač a nasával všechny pachy. Někdy taky přejel lesní traktor a ten neměla ráda. Trochu se ho bála. Rachotil jako hromobití, vykuřoval, ačkoliv se to v lese nesmí, a nestydatě páchl. Nikomu neuhnul. A co mu stálo v cestě, na to šlápl. Za to jedlička měla ráda červeného ptáčka Křivku. Křivka si nejraději pochutnávala na semínkách ze šišek. Pořádala jednu za druhou, až se jí z vytahování semínek skřivil zobáček, že vypadal jako pokažené nůžky. Křivka zrovna přilítla s novou šiškou a usadila se s ní na jedličce, když se zpovzdálí ozvalo rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof, rof. Ach, už zase jede rufuflák, vzdychla jedlička. A táhne klády. To zase rozryje celou cestu, řekl červený ptáček. Traktor supěl přes kořeny, přes kameny a čoudil. Za ním šel hajný a volal na něj: nakřižovat se si nadjeď, ať při zatáčení neodřeš stromky. Ale kde pak traktor? Do křižovatky vjel jako Formule 1 a řízl jí nejkratším směrem. Dej pozor, vykřikla Křivka a leknutím pustila šišku. Ale bylo pozdě. Klády už dřely jedličku, ozvalo se prasknutí a jedlička zasténala. Její dvě nejdelší větve vláčel traktor za sebou. Nemehlo, takový krásný stromek zmrzačíš, zlobil se hajný, ale sebevětší zlobení neštěstí nenapraví. Moc to bolí? Ptala se jedličky Křivka. Přišly srnky i veverka a všichni ji litovali, dokonce hajného pes, který spíš na každého vrčel, jedličku litoval. Rány jedličku bolely, ale daleko víc jí bolelo, že je z ní mrzáček. Trápilo ji to pořád a snad by se utrápila, kdyby nebylo červeného ptáčka. Neber si to tak, podívej se, jaká já jsem šereda. A nic z toho nedělám, řekla Křivka a pitvořila se a nastavovala jedličce k podívání svůj křivý zobáček zprava zleva. Nejsi žádná šereda. Jsi krásný červený ptáček. A ty jsi pro mne zase moje hezká jedlička. Čas obracel listy kalendáře a jednou ráno bylo všude bílo. Blížily se Vánoce a děti se těšily na stromeček. Vánoční stromečky vybírá hajný a přišel taky k mlází, kde stála jedlička. Tuhle jedličku taky, ukázal na ní, stejně tady jen překáží a pořádný strom z ní už nebude. Já nechci, bránila se jedlička. Prosím vás, já nemohu. Mám tady červeného ptáčka. Málo kdo rozumí řeči stromů a tenký hlas jedličky už vůbec nebylo slyšet. Dřevaři jí podkasali větve, jak se to s vánočními stromky dělá, a naložili ji na nákladní auto. Jedlička tiše plakala a ronila krůpěje pryskyřice. Křivka ji ale slyšela a řekla: nepláč, pojedu s tebou. Mně by tady bez tebe taky bylo smutno. Sedla si na nákladní auto a jeli. V městě čekala jedlička s ostatními stromky. Borovičky, smrčky i jedle rozkládali větve, aby každý viděl, jak jsou pěkně rostlé a košaté. Jedlička z kraje mlází zůstala však podkasaná, aby nikdo nenašel Křivku, schovanou v jejich větvích.
Obě se bály chvíle, kdy se budou muset rozloučit. K jedličce ale přistoupil muž, ani ji nerozbalil a rovnou řekl: krásně voníš, tebe si vezmu. Nesl jedličku domů a křivka ve větvích ani nedutala. Doma postavil stromek do pokoje a zavolal: maminko, vybral jsem dětem jedličku, pojď se podívat. Žena přišla do pokoje, rozhrnula trochu větve a napůl zklamaně, napůl s výčitkou řekla: táto, kam zdal oči, vždyť je to mrzáček. To neříkejte, vykřikla rozlobeně křivka a vylétla z úkrytu. Něco takového jsem ještě nezažil, divil se muž. Maminko, otevři okno, ať může ven. Jen si leď, ptáčku, usmívala se žena a otevřela okno. Ale křivka lítala po pokoji a nakonec zase usedla na jedličku. Když chceš, můžeš zůstat, krčili oba rameny a usmívali se. Muž potom usadil jedličku do stojanu, jako by ji obul do střevíčku, a začal ji strojit. Ověsil ji stříbrnými šiškami a skleněnými ozdobami, které byly červené jako jahody, žluté jako pampelišky a modré jako voda ve studánce. Jedlička byla jako lesní princezna. Moc ti to sluší, řekla křivka. Jsem šťastná, šeptala jedlička. Jsi opravdu krásná, řekla křivka. A byla to pravda, protože krása kvete ze štěstí. Když na Štědrý den večer jedličku uviděli děti, měli tak velkou radost, že se nevešla do pokoje. A bylo slyšet až na ulici: máme nejhezčí vánoční stromeček a sedí na něm červený ptáček. A skutečně, nikde jinde neměli stromeček krásný jako lesní princezna s červeným ptáčkem.

0: Malá čarodějnice s Abraxasem pěkně pohodlně pluli nad vrcholky stromů a hluboko dole viděli skály a ostružinová houští a malá čarodějnice vesele kývala nohama. Měla radost, že už nemusí chodit pěšky. Mávala zajícům a srnkám, které zahlédla v houští a počítala liščí nory.
1: Podívej, myslivec!
0: Zakrákal po chvíli havran Abraxas a ukázal zobákem dolů.
1: Vidím, vidím, řekla malá čarodějnice.
0: Našpulila rty a plesk. Plivla myslivci na klobouk.
2: Proč to děláš?
0: Zeptal se Abraxas.
1: Čarodějnice se pochechtávala. Protože mě to baví. Bude si myslet, že prší.
0: Ale havran zůstal vážný.
2: Tak, tohle se nedělá, řekl káravě. Jako dobrá čarodějnice nemůžeš plivat lidem na klobouk.
1: A, vykřikla mrzutě, dej s tím pokoj.
2: Prosím, prosím, urazil se Abraxas, ale nad takovýmihle žarty se teta Bimbula bude smát pod vousy.
1: Tě, co té je potom?
2: No, moc a moc, zvolal havran.
1: Jej, ta se bude nějak radovat, když z tebe do roka nebude dobrá čarodějnice. Chceš jí to potěšení dopřát?
0: Malá čarodějnice prudce zavrtěla hlavou.
1: A? Jenže jsi na nejlepší cestě, jestli se nepletu,
0: řekl Abraxas. Potom zmlkl. Malá čarodějnice taky mlčela. Měla co přemýšlet o Abraxasových slovech. Ale ať je obracela jak chtěla, pořád jí vycházelo, že havran má pravdu. Když dorazili domů, řekla.
1: Ano, je to tak. Musím se stát dobrou čarodějnicí. Jedině tak mohu Bimbule vypálit rybník. Ať zežloutne a zezelená vsteky, viď?
0: Od té chvíle tedy malá čarodějnice studovala z kouzelnické knihy ne 6, ale 7 i 8 hodin denně. Chtěla mít do příští Filipojakubské noci v hlavě všechno, co se požaduje od dobré čarodějnice. A brzy uměla z paměti všecky důležité čarodějnické kousky.
3: V jedné daleké zemi, za 7 řekami a 7 horami, žil kdysi car Igor s mladou ženou. Neměli žádné děti a velice se nad tím rmoutili. Jednou si car Igor vyjel na lov. Dlouho bloudil lesem a lovil lesní ptactvo, honil divokou zvěř. Potom z únavy a vyčerpání dostal velkou žízeň. Chtěl se napít, ale po vodě ani památky. Hledal potok, ale potoky vyschly. Hledal pramen, ale prameny byly zasypané. Najednou spatřil na lesním palouku jezero. A v něm vodu čistou jako křišťál a studenou jako led. Neměl ale sebou ani čbánek, ani pohár. Lehl si tedy na zem a pil rovnou z jezera. Voda se mu rozlévala po všech žilách, přidávala mu sil. Ale když se napil a chtěl vstát, nešlo to. Někdo ho držel za vousy, že nemohl zvednout hlavu. Namáhal se, ale ne a ne se vyprostit. Řekl si, kdo mě to drží? Kdo mě nechce pustit? Pust mě, buď tak hodný. Voda na jezeře se rozčeřila a ve vlnách zařměl hlas. Pustím tě, Igore. Dáš-li mi, o čem doma nevíš, řekl vládce vod. Igor se zamyslel. Vím o všem, co mám doma. O každém hřebíčku vím. Ale přesto dal vodnímu vládci slovo, že mu za 15 let dá to, o čem doma neví. Potom teprve vodní vládce pustil jeho vousy. Igor se blížil ke svému paláci, neveselý, zachmuřený. Pořád ho zrápila starost, o čem, že to vlastně doma neví. Dojel až k zápraží. Vstříc mu vyšla jeho mladá žena se synkem v náručí. Igor se zamyslel. Tak o tomhle tady nevěděl. Uplynul rok, minul druhý, prožili se ženou 15 let. Uběhl i ten 15. rok. Car Igor si zavolal svého syna, careviče Ivana, a řekl mu: můj milovaný synu Ivane, přislíbil jsem tě vodnímu vládci. Musíš se vydat k němu do služby. Ivan zesmutněl, ale nic na plat, musel poslechnout. Vzal si uzlík, matka mu napekla pyrohů, nalila do lahve mléko a Ivan se vydal na cestu. Šel a šel a za humny potkal starou babičku. Kam pak máš namířeno, Ivane? Ale Ivan, celý zamračený, se na stařenku osopil. Jdu si kam chci, tebe ani neznám a taky se tě na nic neptám. Babička se na něho jenom podívala, neřekla ani slovo a šla dál. V tom se Ivan zastyděl. Byl to hodný mládenec a teď mu bylo hamba. Vrátil se a stařenku dohonil. Odpust mi, babičko, že jsem tě urazil. Trápím se, že mám jít do služby k vodnímu vládci. Nevadí, Ivánku, řekla babička. Netrap se. Jdi rovnou po téhle cestě a vyjdeš u jezera. Přiletí tam 12 holubic, ale to nebudou holubice, bude to 12 panen. Shodí křídla a peří a začnou se šplouchat ve vodě. Všechny mají křídla bílá, jako padlý sníh. Jenom jedna má křídla barevná. Počkej chvilku, vezmi ta křídla a když se ti to podaří, budeš mít štěstí a když ne, rozluč se s vlastní hlavou. Ivan řekl: děkuji ti, babičko, za dobrou radu. Šel dál, až přišel k lesnímu jezeru a schoval se za strom. Tu přiletělo 12 holubic, 12 panen. Schodili svá křídla a peří a začali se šplouchat ve vodě. Ivan viděl, že všechna křídla jsou bílá. Jenom jedna holubice měla křídla barevná. Přikradl se a ta barevná vzal. Když pany vyšly z vody, připevnili si křídla, navlékli peří, proměnili se v holubice, svedli se a odletěli. Jenom jedna zůstala na břehu a hořce plakala. Plavým copem si slzy utírala. Hledala svá barevná křídelka. Hledala, hledala a přitom naříkala: ozvi se, pověs mi, kdo si vzal má křídelka. Sili stařeček, buď mi tatínkem. Sili stařenka, buď mi maminkou. Sili mládenec, buď mi milovaným mužem. Tu vyšel Ivan ze své skrýše. Tady máš svá křídelka. Děkuji ti, dobrý mládenče. A řekni mi, kam jdeš? Jakého jsi rodu? Kam tě cesta vede? Jsem carevič Ivan a jdu k tvému otci, krutému vodnímu vládci. Mně říkají Jelena Přemoudrá. Jsem nejmilejší dcera svého krutého otce. Budu ti pomáhat v neštěstí, Ivane careviči. Pojď se mnou, povedu tě do mořského panství. U vrat paláce trčelo 40 ostrých kopí a na každém jedna hlava jinocha. Jenom na jednom kopí zatím hlava chyběla. To kopí bylo přichystáno pro tebe, řekla Jelena. Ale já ti nedám ublížit. Ivan vešel do paláce k vodnímu vládci. Ten seděl na trůnu, na hlavě měl zlatou korunu, kolem něho se nafukovaly žáby, štíky cenili zuby, rak chytil Ivana klepetem za rameno. Sumec mu omotal nohy dlouhými vousisky. Vodní vládce řekl: 15 let jsem na tebe čekal. Nahromadila se tu spousta práce. Teď musíš všechno udělat za jedinou noc. Jdi a hleď, abys do rána vykácel hluboký les. Zoral zem, zasel pšenici, tu pšenici pokosil, semlel na mouku, napekl pyrohy a ty pyrohy mi přinesl na stůl. Když to neuděláš, octne se tvá hlava na železném kopí. Ivan odešel. Byl smutný, hluboko svěsil kučeravou hlavu. Uviděla ho Jelena a zeptala se: proč pak si, carevičí Ivane, tak smutný? Proč bych ti to říkal? Neštěstí mi nepomůžeš. Jak bys mohla mou hlavu zachránit? Kdo ví? Co když pomohu? Řekla Jelena. Ivan jí pověděl, jakou službu mu uložil krutý vodní vládce. Jaká pak služba? Teď je to pouhá službička. Služba tě teprve čeká. Teď si jdi lehnout. Ráno moudřejší večera. Přesně o půlnoci vyšla Jelena přemoudrá na zápraží, mávla šátečkem a zvolala: slédněte se, pojďte ke mně všichni dobří přátelé a pomozte mi. Sešlo se přátel nevídané množství. Jedni vymítili les, druzí zasali pšenici, třetí ušmelou mouku, jiní mísí těsto a další zatápějí v peci. Ráno raníčko bylo všechno hotovo. Všechno připraveno. Ivan nesl krutému vodnímu vládci pyrohy. Ten se rozlobil a zvolal: to nemáš ze své hlavy? To neudělali tvé ruce? Někdo chytřejší než ty si se mnou zahrává. Dobrá, dám ti druhý úkol. Hleď, abys za jednu noc vychoval včely, sebral od nich vosk a z toho vosku vystavěl zámek. Ivan šel domů nevesele. Vypověděl své neštěstí Jeleně, ale ta řekla: to nic, to je jen službička. Služba tě teprve čeká. Jdi si lehnout, Ivane, ráno moudřejší večera. Přesně o půlnoci vyšla Jelena přemoudrá na zápraží a mávla červeným šátečkem. Slétněte se ke mně, všechny včeličky, sestřičky z celého světa, a postavte mi za noc palác z vosku. Přiletělo nevídané množství včel, každá nese kousek vosku a k tomu jemným hláskem zpívá. Brzy ráno byl palác z jasného vosku docela hotov. Vodní vládce uviděl voskový palác a rozněval se. To nemáš ze své hlavy. Ale dobrá, dnes za večerních červánků půjdeš na zelenou louku, chytíš tam divokého koně a na tom koni ke mně přijedeš. Pak tě pustím domů. Carevič se zradoval. Šel domů, pohvizdoval si. A Jelena přemoudrá se ho zeptala: jakou pak službu ti dnes otec uložil? Oho, dneska to není služba, ale službička. Mám chytit divokého koně a přijet na něm do paláce. Jelena zesmutněla. Ach, Ivane, Ivane, jak si nerozumný. To je strašná služba. Divoký kůň totiž bude můj tatíček, sám krutý vodní vládce. Jak ti mám pomoct proti vlastnímu otci? Co mám dělat? Zradit ženicha nebo zradit svého otce? Teď nemůžeme čekat milost ani ty, ani já, Ivane, řekla Jelena. Musíme zmizet z vodní říše. Utéct před otcovou pomstou. Vzala si ostrý nůž, píchla se do pravého maličku, ukápla 3 kapky krve, zavřela světnici, přivedla koně a vydali se na cestu. Vodní vládce sedí na trůnu, na hlavě zlatou korunu, ruce a nohy šátkem obvázané, hlava bolestí až třeští, tělo jako polámané. Poslal sluhu za jelenou přemoudrou. Sluha přišel na zápraží, vzal zaklepadlo, zabušil a kapka krve mu odpověděla. Hned jdu, oblékám si sarafán. Minula hodina, po jeleně přemoudré, ani památky. Car poslal druhého sluhu. Sluha zaklepal na zápraží a druhá kapka krve mu odpověděla. Hned jdu, nasazuj si korunu. Uběhla druhá hodina, po jeleně ani potuchy. Otec se rozběhl sám na zápraží a popadl klepadlo. Proč nejdeš, holka neposlušná? A třetí kapka krve odpověděla. Hned jdu, navlékám si korále. Otec se rozlobil. To není její hlas, tak ona nemluví. Vyrazil dveře a ve světnici nebylo živé duše. Rozlobil se a poslal za nimi pronásledovatele. Zatím jel carevič Ivan s nevěstou širým polem. V tom řekla jelena. Ivane, lehni si do potoka a poslouchej. Neslyšíš něco? Ivan přitiskl ucho k zemi a zaposlouchal se. Vpředu je ticho a klid. Vzadu strašný hluk. Slyším ržát koně. Pronásledovatelé jsou nám v patách, řekla jelena přemoudrá a rychle proměnila sebe v zahradu a careviče v zelnou hlávku. Pronásledovatelé dojeli až k zahradě a vrátili se nazpět. Vaše veličenstvo, v širém poli je pusto. Je tam jenom zahrada, v ní zelná hlávka. Vy hlavy dubové, jeďte a přivezte mi tu hlávku. Ale jelena a Ivan jedou zatím dál. Ivane, lehni si na zem a poslouchej. Neslyšíš něco? Ivan se přitiskl k zemi. Slyším, vpředu je ticho a klid. Vzadu strašný hluk. Jezdci jsou nám v patách, řekla jelena a proměnila sebe v studnu a careviče v jasného sokola. Sokol sedí na roubení a pije křišťálovou vodu. Jezdci dojeli ke studni. Nikde stopy, v širém poli ani živáčka. Obrátili koně na zpáteční cestu. Vaše veličenstvo, nic jsme v širém poli neviděli, jenom jednu studni a z ní pije jasný sokol křišťálovou vodu. Vy hlavy dubové, to chytračí moje dcera, poznávám jí, chce být moudřejší než já. Musím s ní sám změřit cíly a pustil se do pronásledování sám. Jelena a Ivan jedou širým polem zeleným luhem. Jeli a jeli, co síly stačily, ale otec už je jim v patách. Tu jelena mávla ručníkem a objevilo se velké, nedozírné moře. Car dojel k moři a když viděl, že další cestu nenajde, vrátil se domů. Carevič Ivan přijel s jelenou přemoudrou do své země a řekl jí, půjdu napřed a pošlu pro tebe kočár. Počkej tu na mě, ale nikoho nelíbej na pravou tvář. Nebo na mě zapomeneš, řekla jelena. Dobrá, řekl Ivan. Přišel domů. Všichni se radovali. Všechny Ivan líbal, jenom na pravou tvář nepolíbil nikoho. Ale pak uviděl svoji maminku a líbal jí. Líbal na obě tváře a hned na Jelenu přemoudrou zapomněl. Ta zatím stojí na cestě a čeká. Čekala, čekala, ale Ivan nejde. Došla do města a dala se do služby ke stařence, kterou carevič potkal tenkrát za Humny. Carevič se zatím rozhodl, že se ožení. Zasnoubil se a vystrojil hostinu, jakou svět neviděl. Jelena se to dověděla, šla na carský dvůr a stoupla si u kuchyně. Nevěsta zrovna spálila svatební koláč. Plakala a tu k ní přistoupila Jelena a řekla: dovol, abych ti upekla nový koláč. A za hodinu byl koláč upečen. Nevěsta Jeleně poděkovala a dala jí almužnu. Jelena přemoudrá jí řekla: dovol mi postát u dveří a dívat se na hostinu. Dobře, jen si tam stoupni. Všichni ženichu a nevěstě blahopřáli a pak začali krájet koláč. A v tom z koláče vyletěli dva holoubci. Polib mě, řekl holub holubičce. Ne, řekla holubička. Políbím tě a ty na mě zapomeneš, jako zapomněl carevič Ivan na Jelenu přemoudrou. Ale holoubek znovu řekl holubici: polib mě. Ne, kdybych tě políbila, ty bys na mě zapomněl, jako zapomněl carevič Ivan na Jelenu přemoudrou. Tu si carevič vzpomněl na Jelenu přemoudrou, rozhlédl se kolem sebe a uviděl ji u dveří. Vyskočil od stolu, vzal jí za ruce, dovedl k otci a matce a řekl: to je má žena, Jelena přemoudrá. Ta mě zachránila, ta mě vysvobodila. Car mu odpověděl: no, máš-li takovou ženu, tak s ní buď celý život šťastný. A od těch časů carevič Ivan s Jelenou přemoudrou dobře žili, dobře se měli a na všechno špatné brzyčko zapomněli.

0: Tak to byl jednou jeden rybář a ten měl ženu a oba dva bydleli na břehu moře ve velikánský láhvi od octa. No, můžete si představit, jak se tam v té láhvi páchlo kysele. No ale byli chudí, tak co měli dělat? Rybář chodil na ryby a žena čekala doma na úlovek. Ale jak to bývá u rybářů, žena se víc načekala, než on chytil. Jednou takhle v úterý to bylo, myslím, rybář si vzal žížaly, škubánek a bramboru, napích to všecko na tři udice, rozmách se pěkně nad hlavou to pěkně zatočil až bluňk. Zapích prut a čekal na zabrání. Ani se pořádně neusadil a ryba zabrala. Nejdřív čukla, pak zas. A najednou se šňůra natahuje, rybář sek a už ji táhne. Bránila se, pěkně se bránila, jen se je pravda. Ale rybář nepovolila, už se voda čeří a ejhle, zlatá ryba. Dobrejch 7 kilo. Hej, rybáři, někdo volá. No, daleko široko, nikdo není, rybář kouká. Hej, rybáři, pusť mě, nech mě žít. Rybář kouká jako blázen. Ryba mluví. Udice jí vadila ve výslovnosti, pravda, šišlala trošku, ale nicméně rozuměl jasně, jak říká, pusť mě, já nejsem skutečná ryba, já jsem zakletý princ. No, ryba, která mluví stejně, nemůže být dobrá, pomyslel si rybář a povídá, a tak dobrá, tak si jdi. A pustil ji. Ale nějak mu to otrávilo rybolov, tak složil pruty a jde domů. Tak co schytil, ptá se žena. Ale chytil jsem rybu. Rybu, která byla princa, tak se mi pustil. A to si za to nic nechtěl, ptá se rybářova žena. Dal si rybě život, či ne? A to se zadarmo nedělá, tak běž zpátky a požádej o něco. A o čím mám požádat? No třeba o novou chalupu. Smrdí to tady po octě a byt nemůžeme nikde sehnat. Běž a řekni o chalupu. No tak šel. Nechtělo se mu prosit rybu, ale nechtělo se mu taky hádat se s ženou. Přišel k moři a všiml si, že už není tak průzračné, jako před chvíli. Žloutlo a trošku se kalilo. Stoupl si na skálu a spustil. Zlatá rybo, slyš má slova. Vylez z vody, zjev se znova. Mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. A ryba se zjeví a povídá, no co chce tvá žena? Říká, že když jsem tě pustil, že mě máš odměnit. Nelíbí se jí bydlet v láhvi od octa, tak chce chalupu. Jdi domů, má chalupu. Ryba jde domů a vidí ženu, jak čeká před chalupou. No pojď dál, povídá. A vede ho do chalupy. Pěkné 3 pokoje, 1 veliký a 2 malé s postelemi. Kuchyň plná nádobí, pánví, hrnků a všeho, co je potřeby k životu. Tak vidíš, povídá žena. Máme chalupu. A pěknou. Do smrti máme pokoj, libuje si rybář. No, to se ještě uvidí. Odsekla praktická žena, uvařila večeři a šli pod duchnu. Asi tak za 14 dní začala žena fňukat, že prej je chalupa malá, že prej se jí nic nikam nevejde a že nemá kam uvést hosty a tohle a tamhle a kde si a co si a že zkrátka jde rybář a řekne rybě, že potřebují vilu. Vilu? No co? Jendi. Ryba to ráda udělá. Dala chalupu, dá vilu. S těžkým srdcem šel rybář. Přišel k moři, voda v něm kalná, šedivá, hustá. Ale klidná. Postavil se na skálu. Zlatá rybo, slyš má slova. Vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou, jako šídlo a pálí dobré bydlo. A ryba se zjeví a povídá, no co je zas? Ale má žena jako tento noh. No chtěla by vilu. Jdi domů, má vilu. Kde rybář doma kouká, před vilou stojí jeho žena a zve ho dál. He, to koukáš, co? A všude plno služebnictva se klaní, poklona pane šéf, šofér čistí kabriolet, kuchařky ruku líbají, milostivá paní rybářka s nosem nahoru z pokoje do pokoje provádí, lustry z křišťálu rozsvěcuje, zhasíná, do ledničky koukne a výdelně s mužem zasedá. Stůl plný jídla, vína Château Neuf du Pape, Nuit Saint-Georges, Liebfrau Milch, Marsala. A z oken jídelny je vidět park plno květin a dále obraz jeleny, zajíci, bažanty a holubník na dvoře jako chrám veliký. Ha! Máme do smrti postaráno, jíhne rybář. To se uvidí, odsekla praktická žena. A najedli se, napili se a šli pod péřové deky. Ráno se žena probudí, muž ještě spí. Koukne z okna a vidí krajinu sluníčkem zahřátou v dálce hory. Ale nevidí oblaka a neslyší sýkorky. Vidí jenom majetek a majetek a slyší jenom zvonit, co zní jako zlato, jako zlato. Hej, vstávej! Oblíkni se, hajdy k rybě, řekni, že chci být králem na celou zemi.
1: Co králem? Kdo?
0: Já, ty moulo, běž k rybě, ale
1: to nebudu žádat, máme dost.
0: Možná ty, já ne. Oblíkni se, ať dala vilu, dá království. Zase s těžším srdcem. To už je cestou k moři, jde muž. Království. Zase s těžším srdcem. To už je cestou k moři, jde muž. Ví, že nedělá dobře,

0: Žena. Žena. No, chce být králem. Jdi domů, je králem. A z vily se stal zámek. Plno věží a věžiček a všude vojsko a zlato a ocel a meče a erby a sluhové a dvořaní a nevolníci a hudba a smích a ticho a pláč. Pláč dole ve věžích. Ale tam rybář nepřišel. On vešel do veliké síně, kde bylo plno dvořanů. Vévodové a knížata, arciknížata a biskupové, arcibiskupové a preláti, magnáti, grófové a lokajové, vojáci a generálové, hlupáci a arcihlupáci, ale to pod řády a řetězy nebylo k poznání. Všichni se hluboce klaněli, protože neměli páteř. Tu jim vyndal krejčí, aby jim líp seděly obleky. A nad nimi nahoře, na trůně míly vysokém z ryzího zlata, seděla jeho žena na hlavě diamantovou korunu a v ruce žezlo. Po stranách stály dvorní dámy, každá o hlavu menší než ta první, od největší po nejmenší, a tupě se usmívali. Tak co? Tak jsi králem, ptá se muž.
1: Baže, povídá rybářka, králem jsem.
0: No, tak to máme teď opravdu do smrti postaráno.
1: Nic nemáme. Kačí se žena, žene se po schodech z trůnu, šlápne si na vlečku a plác. Leží na parketách a zatímco dvořané umdlévají a jiní pomáhají, kačí se žena a hned se sebera zpátky k rybě, že chci být císařem.
0: Nepůjdu, nepůjdu, nepůjdu, máš dost.
1: Půjdeš, nebo budeš o hlavu kratší, jsem tvůj král.
0: No tak šel. Srdce z olova nohy vlekl, až se k moři dovlekl. A moře bylo černé, jako by kvasilo. Bubliny jak z bahna šly k povrchu. A puch ležel na hladině a zvedla se vichřice, takže sotva stál na skále, sotva se udržel, když volal: Zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou, zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo.
1: No, co je tentokrát?
0: No, chce být císařem.
1: Jdi domů, je císař.
0: A ze zámku se stala tvrz a hrad a palác v jednom. Zdi z alabastru, kování ze zlata a víc vojska kolem a víc povolení ke vstupu a víc prohlídek vstupujících a víc hluku a víc hudby a víc smíchu a víc ticha a víc pláče dole ve věžích. Ale rybář to neslyšel, protože vstoupil do obrovského sálu, kde byly mraky knížat a erteplat a králů a místodržitelů a vicekrálů a více místodržitelů a diplomatů a více diplomatů a hlupáků a více hlupáků, ale to nebylo k poznání, protože měli více řádů a více řetězů. A uprostřed byl trůn z platiny, 2 míle vysoký, a tam nahoře seděla rybářka a na hlavě korunu z uranu, žezlo z rádia a říšské jablko zlatá reneta. Po straně trůnu stáli těžko oděnci, první 2 míle vysoký a každý druhý o hlavu menší až do úplného pumprdlíka 8 milimetrového. A před trůnem tlačenice sultánů, šachů, maharádžů, rádžů, džů, ú.
2: Hej, ženo, seš císař?
0: Volá nahoru rybář. A z výše 2 mil odpovídá žena.
2: Nečum, neklábos, běž k rybě, chci být papež.
0: Papež?
2: Ne, papež, hlupáku.
0: Už běží rybář, už nemyslí, už neváhá, už jen dělá, co mu žena řekla. A vítr se vzedmul nad krajem, sníh a plískanice, u moře hukot příboje s každou vlnou miliony skřeků. Mraky se plouží po vodě a dýchat se nedá, jak vítr člověka zalkne. A přece se dostal na skálu. A přece zavolal: Zlatá rybo,
3: Slyšela slova.

0: Pane Zlouze, zjistím se znova, já mám zlouz jako síla, vloj pálí dobrý byl.
1: No, co je opět?
0: Papežem chce být.
1: Jdi domů, je papež. Když přišel domů, uviděl obrovský chrám a kolem plno paláců a zahrad. Všude plno stráží, které mluvili švýcarsky. A všude vonělo kadidlo a cinkali zvonky a šepot z povědnic zněl jak hukot Niagáry vzdálený. A v nejkrásnějším paláci na vysokém trůnu ze svíček seděla jeho žena na hlavě tiáru, třípatrovou korunu s nástavbou pěti křížků a šesti andělíčků, kteří stále zpívali hosana. A na tlustých kobercích leželi králové a císařové a poslanci a policejní ředitelové a byli se v prsa, jak se byli, řády zvonili.
0: Tak, teď seš papež, už nemůžeš být nic víc.
1: To se uvidí, odsekla praktická žena. A se stoupila z trůnu za zpěvu haleluja, haleluja. A šli na večeři. Když byli pojedli každý po hovězdím holoubátku, přikryli se andělskými křídly a usnuli. Muž spal, jako kdyby ho do vody hodil. No, když se taky nalítal za ten boží den. Ale žena nemohla spát. Převalovala se na posteli jako sousto trávy ve volský tlamně. A neusnout, a neusnout, a neusnout. Už začalo svítat. A jak ta kouká z okna, tak vidí, že se sluníčko vyhouplo nad obzor. Ukázalo čepičku, pak čelo. A jak se začalo usmívat na svět, světlo začalo tlačit měsíc za hory jako špunt do lahvičky. A tu napadlo rybářku něco hrozného. Rejpla loktem do muže, vzbudila ho a křikla: honem se oblékej a utíkej za rybou. Chci pohybovat sluncem a měsícem, ať to zařídí. No, muž se protahuje, zívá, už jim nevěřil. A ne. Prosím tě, nech mě spát.
2: Dolů z postele,
1: lenochu, a utíkej za rybou. A prásk stáhla ho z postele, vyhrnula si noční košili a bim! Kopla ho tam, na čem rybář obyčejně seděl. A žádný řeči. Nudím se a nechci se koukat, jak slunce a měsíc vychází a zapadají, kdy je napadne. Já to budu řídit a basta v pidli a do rybáře mydli.
0: Ale ženo, jmine pro Pětran. Pamatuj se, to zařizuje pambu, do toho ti nic není.
1: A je mi, já chci být pambu. Dala ryba chajdu, dala vilu, krále, císaře, papeže, udělá mě bohem. Utíká muž k moři a strhla se bouře, že sotva na nohou se udržel. A dul vítr, zelené listy rval ze stromu, domy kroužily ve víru jedlí a borovic, rybníky vysal a hodil na louku jako plivanec. A ve tmě za svitu blesku jako krev červených přišel rybář k moři. A to moře rvalo a ječelo, černé vlny s bílou korunkou dorážely na skály a dalo mu práci, aby je překřik: zlatá rybo,
3: slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou, jako šídlo a pálí jí dobrý bydlo.
1: No, co tentokrát?
0: Moje žena chce vládnout sluncem, chce vládnout měsícem a atom chce rozebrat a mlíčnou dráhu podojit. Co já vím, co ona všecko chce, no ona chce být jako pambu.
1: Jdi domů, najdeš ji v láhvi od octa.
0: No a tam ji našel, kyselým smradu, rozcuchanou, mastnou, se špinavým krkem a s okousanými nechty. A tam oba žijou dodnes.
4: Tam, kde končí paseka a začíná vysoký les, v
2: ostřici se krčí dva zelené kopečky domečky. Však je znáte, je to přece chaloupka z borůvčí a chaloupka z jahodiní. Chaloupka z jahodiní rozkvetla v májovém slunci bílou hvězdičkou, chaloupka z borůvčí zase zeleným korálkem. A teď obě chaloupky čekají, kdo si je vyvolí za svůj domov. Pentličkami vůní dodaleka mávají a lákají pocestné pod své zelené stříšky.

0: Epč!
1: Fuj, to jsem se lekla. Co to bylo, borůvková chaloupko?
2: Někdo pčíknul.
0: Epč!
1: Pánečku, ten jí chyt.
2: Co chyt?
1: No, co se tak hloupě ptáš, jahodová chaloupko, rýmu přece.
2: A kdo jí chyt?
1: No, ten, co nám tu pčíká.
0: Pč!
1: Je. Pčíká, že se mi všecky lupinky třesou.
2: Kdo je to ale? Já nikoho nevidím.
1: Pčíka z dola. Jakoby ze studánky.
2: Je. On mě pocákal.
1: Hej, ty tam. Vylez z té vodičky a přestaň nám tu trousit bacily.
0: Kvak, pčík.
1: Žabáček, že mě to hned nenapadlo. Vylez. To máš z toho cachtání v ledové vodě.
0: Pčík. Cachtání mě nevadí, ale usušit se, kde není. Pčík. Potřeboval bych podstřížku.
1: Jenže pod kterou? Pod mojí jahůdkovou.
2: Nebo pod borůvkovou. Aha,
0: to je jedno, hlavně, aby tam nevlezla po ránu jinovatka. Jinovatka nosí rýmu a kašel.
1: Tak honem, polez ze studánky. Pentličky vůní ti podáme.

0: Voní po takovém doušku, jako by se mi rýma zcvrkla.
1: Tak skoč pod mou střížku. Jsem chaloupka z jahodiní. I pod mou se schovej. Jsem chaloupka z borůvčí.
0: Nic nevidím, nic oči mám. Ještě plné ryby.
1: Neboj se, my tě povedeme.
2: Kouká žabáček uslzenýma rýmovýma očima a najednou, co to? V zeleném listoví prokmitla bílá hvězdička. A hned vedle ní blískl zelený korálek jako nebeský zvoneček.
0: Co je to?
1: To jsou přece naše domovní znamení. Jsem jahodová chaloupka u bílé hvězdičky. A já jsem borůvková chaloupka u zeleného zvonečku.
0: Pánečku, u vás se mi to bude bydlet. Voňavé chaloupky.
3: Hopi skoky, hopi skoky,

0: říkáš žabáčku?
1: A kde vězíš? Už jsi měl být dávno u nás.
2: Au, au, au, toto bolí.
1: Co se ti stalo?
2: Ale něco mě píchlo do nožičky, au, au, au.
1: Ale u nás přece nic nepíchá. Kolem dokola jen samé hedvábné mechy.
3: Že nepíchá, bejvávolo? Já píchám.
1: No pána, taková obrině. Kde se tu najednou vzala?
0: Připlížila se.
1: Jako had.
0: Pomoc, obklíčila nás.
2: Mě taky, kde jste moje vonavé chaloupky z borůvčí a z jahodiní? Nic nevidím, všude kolem jen pichlaté lupení.
3: Ani krok, žabáčku. Pod mojí listovou střížkou budeš bydlet.
2: Pomoc! Ona se vine! Ona se plíží! Ona píchá!
3: To tě jen hladí.
2: Nechci, nechci, jdi pryč, ty ošklivá. Ani nevím, jak ti mám říkat.
3: Hádej.
4: Velká jako žádná jiná, silná jako žádná jiná, pichává jak žádná jiná.
3: Kdo si vlastně?
4: Ostružina.

0: Weiss!
1: Ticho! Já poroučím, já tu velím, všecko kolem zaplevelím. Nekýchat. V ostružinové chaloupce nemám ráda hluk.
0: Já ubohý.
1: A nefňukat, fňukání taky nesnáším, jde mi na nervy.
0: A co tedy vlastně smím?
1: Sedět tiše, abych si tě, jak se patří, prohlédla. Tak nic moc, no.
0: Když se ti nelíbím, tak mě pust.
1: Až teď ani nemáš kam jít.
0: Pust mě, pěkně, prosím, za bílou hvězdičkou, za zeleným korálkem.
1: Hvězdička s korálkem? Co je to?
0: Domovní znamení. Taková znamení má jen chaloupka z borůvčí a chaloupka z jahodiní.
1: Povídali. Já mám... taky domovní znamení.
0: Lžeš?
1: Hned poznáš, že mluvím pravdu.
0: Au, trny!
1: To je znamení, jak má být. A když budeš zlobit, hned tě píchnu do nožičky.
2: Sedí žabáček celý vyjukaný uprostřed ostružiní, které ho obrostlo jako šípkovou růženku. Udělá skok, co říkám, jen krůček stačí udělat. A hned se zubaté pichláky kolem divoce naježily. A tak jen tichonce sedí, oči koulí a občas si tajně pčíkne, aby ho nervózní ostružina neslyšela. A chaloupka z borůvčí s chaloupkou z jahodiní marně svítí svými domovními znameními. Marně lákají pentličkami vůní.
3: Zase jsme zůstali sami, sestřičko Borůvková chaloupko. Ach jo, kdo ví, kde je konec našemu žabáčkovi. Zmizel v ostružení. Ani pčíknout ho není slyšet, chudinku malou. Ach je. Je mi ze všeho do pláče.
4: Ale počkej, přece to takhle nemůžeme nechat, sestřičko chaloupko z jahodiní.
3: Jo, sami proti ostružině nic nezmůžem. Vždyť je proti nám hotová obrně, jako mrakodrap.
4: Počkej, my musíme zavolat o pomoc.
3: Ale koho?
4: Jenom mě nech přemýšlet.
2: A jak tak Borůvková chaloupka přemýšlela? A chaloupka z jahodiní tiše bědovala, vykoukne sluníčko mezi májovými mraky. Rozhlídne se lesem i pasekou a co to vidí? Zelené chaloupky z borůvčí a jahodiní, jedna smutnější než druhá, korálkem neblízkají, hvězdičkou nesvítí a žabáček žalostně popotahuje v ostružinovém pichláčí. Sluníčko zlatým prstíkem pohladilo žabáčkovi popíchanou nožičku a zle se zamračilo na rozpínavou ostružinu.
5: Co pak tady děláš? Koukej pustit žabáčka a alou zpátky do lesa.
1: Proč pustit? Vždyť se mu u mě líbí.
0: Nelíbí, si zlá.
5: Slyšela jsi? Pusť ho na svobodu.
1: Ale...
5: cože? Odmlouvat a sluníčku? A ke všemu se už klíbat? Tak to ne. To teda opravdu ne. Ještě budeš litovat, že jsem si na tebe posvítilo.
2: A sluníčko sáhlo do nebe? A za cíp ušmourané košilky přitáhlo takový malý, ukoptěný mráček upakánek. Posadilo ho nad paseku a mráček hned spustil. Panečku, to bylo najednou vody. Jako z konve se lila do mechů a travin. Z pramínku udělala potůček a z potoka divokou říčku. Hnala se přes kamení, břehy podemlela, jehličí splavila dolů po proudu a ve své divokosti sebrala i pichlavé ostružiní.
1: Pomoc! Já plavu! Plavu z kopce! Zachraňte mě!
6: Ani nápad, dobře ti tak!
2: A žabáček hop a skok do běhu té vodičky a ta ho donesla až k našim zeleným, vonavým chaloupkám.
3: Vítáme tě doma, žabáčku.
4: A vyber si, v které z nás chceš bydlet? U bílé hvězdičky nebo u zeleného zvonečku?
0: Když já nevím, kterou si vybrat. Jedna chaloupka hezčí než druhá.
4: A co kdyby se žabáčku bydlel v obou chaloupkách? U mě pod bílou hvězdičkou budeš mít ložnici.
3: Ano, ano, a u zeleného korálku zase kuchyň.
0: Jedna plus jedna, ale to si snad ani nezasloužím.
4: Zasloužíš, dost si zkusil, než si nás našel. Co jsme se na tebe natěšili.
0: Já taky, já.
4: Tak pojď už, hezky z čerstva pod střížku. Však my už tu tvoji rýmu vykurírujeme.

A tak se obě chaloupky šťastně rozvonily penkličkami sladkých vůní a jejich korálek cinkal a hvězdička zářila tichou radostí, že už nejsou sami, ale že konečně mají pro koho růst, vonět a zelenat se v trávě. A žabáček, než si ráno s večerem ruku podalo, měl po rýmě. Seděl si do oběda na zápraží chaloupky z borůvčí a po obědě na zápraží chaloupky z jahodiní opatroval zelený korálek a bílý zvoneček a vyhlížel listonoše. Ale to už je zase jiná pohádka.

0: pískovém lomu na kraji lesa stojí komediantský vůz. Je maličký a zelený, nátěr má zašlý a odřený. Kdybyste se tiše přikradli po schůdkách k zaskleným dveřím a nahlédli dovnitř, spatřili byste, že tam nějaký člověk sedí na obráceném hrnci, na kolenou má turecký buben, na něm rozprostřený velikánský kus balicího papíru a maluje dřívkem po papíře nějaké kliky-háky. Je celý rudý námahou a z jeho červených vlasů mu padají velké kapky potu. Do ticha se ozvalo zavrnění a v druhém okénku za zády toho člověka s červenými vlasy vykoukl černý čumáček a za ním hnědá hlavička s černýma veselýma očkama. Malý medvídek, medvídek, Míša Kulička.
1: Stričku Vasila, prosím pěkně, smím se na chviličku podívat ke vsi.
0: Zeptej se maminky a nelez se vším na mne, vidíš, že mám plné ruce práce. Míša se skočil od okénka a broukal si pro sebe.
1: Zeptat se maminky, ta mi to jistě zakáže. A jak se jí mám zeptat, když spí?
0: Chvíli hluboce přemýšlel a pak se rozhodl.
1: Vasil mě poslal, abych se jí zeptal. Nic nemluvil o tom, abych čekal na odpověď. A za zeptání nic nedám.
0: Přeběhl na druhou stranu vozu. Tam na sluníčku spala Barbora. Pěkně zpovzdálí a šeptem, aby ji neprobudil, zaprosil.
1: Maminko, prosím tě, smím se na chviličku podívat ke vsi.
0: Barbora neodpověděla, jen ze spaní zívla, ohnala se prackou po mouše, obrátila se na druhý bok a chrupala dál. Míša se spokojným svědomím rozběhl ke kraji lesa, odkud před chvílí vyhlížel vesnici.
1: Než se máma probudí, budu dávno zpátky.
0: Vesnička před ním v dolíku, tak co by kamenem dohodil, také jakoby spala. Její bílé chalupy s červenými, hnědými a červenými střechami pěkně v slunci svítily v zelení sadů a zahrádek. Míša se k ní rozběhl po silničce podle potoka ke vsi. Bylo mu blaženě.
1: Mají to krásně. A to ticho, jako ve svátek. Tak kudy nejdřív? Ale co je to tamhle? U toho krásně nabíleného stavení. Aha, to zrovna na svátky malují a tady ještě mají barvy v hrncích a štětku. Počkejme, to je nápad. To udělám radost Vasilovi a Barboře.
0: A popadl štětku, namočil ji v červené barvě a namaloval nastavení ohromnou reklamu nachystané představení.
1: Zítra velký cirkus.
0: Tak poodstoupil a zálibně si svoje dílo prohlížel.
1: Hele, jaký já jsem chlapík.
0: Ale v tom sebou škubl leknutím, pustil štětku na zem a div se o ní nepřerazil, jak metešil pryč. Ze dvora se totiž na něho vyřítil velký, strakatý pes a s vyceněnými zuby se hnal za ním. Naštěstí Míša v letu odkopl štětku dozadu rovnou na psa, ten na ní naletěl, dvakrát se překulil a nemohl se vzpamatovat. Míša zatím měl už dost velký náskok, aby mohl včas dostihnout ochranné náruče lesa. Opatrně se přišoural k Vasilovu vozu a zhluboka si oddychl.
1: Sláva, všechno je v pořádku. Máma ještě spí, Vasil pořád miluje a já jsem chytrý chlapec. A uvidíte, co lidi se nám zítra nahrne do cirkusu.
0: Pak usnul po mámině boku s blaženým vědomím záslužného skutku.

Koza na silnici. Koza se chvíli pásla v silničním příkopě. Bylo tam všelijaké lupení, různých chutí a vůní. Koza si jednou ukousla, druhé vyprskla a k třetímu jen čichala. Po silnici přejel vůz s jetelem. Několik stonků vypadlo na zem. Koza zahlédla červené hlavičky, které padaly doprostřed silnice, a utíkala je slupnout. Byl jich tam celý chomáč. Chutnali jako med. Náhle se za jejím zadkem ozvalo houkání. Znamenalo to, že má utéci. Ale koza si postavila hlavu. Co je jí po nějakém autu? Ať si jede jí nudy. Ona stojí na silnici a nehne se. Auto se zastavilo a v jeho dvířkách se objevil starší muž v nažehlených šatech. Otevřela se dvířka i na druhé straně a z auta vyšla žena. Její šaty měly na sobě plno květů a lehce vlály. Co se děje? Řekl muž. Koza, musíš jí zahnat, poroučela žena. Muž roztáhl ruce, přiblížil se ke koze a říkal kšt, kšt, kšt. Koza se na něj podívala, ale pak obrátila hlavu jinam. Stála jako přibitá. Muž řekl ženě ve vlajících šatech, koza nechce jít pryč. Žena se smála, chytí za rohy a odtáhni ji na stranu. Já nevím, rozpakoval se muž, raději počkáme, až někdo přijde. Přihrčel traktor se dvěma nákladními vozy. Seděli na něm dva mladí muži. Museli taky zastavit. Ta co je? Křičeli dopředu. Proč trčíte uprostřed silnice? Nemáme čas tady stát. Koza, odpovídal nažehlený muž. Je tady koza a nechce jít pryč? Mladíci slezli a šli se na kozu podívat. Hned ji poznali. Vždyť to přece byla koza dědečka Janoucha. Věděli o ní, že je to koza umíněná a že po zlém se s ní nic nesvede. Jeden z nich doběhl do vepřína a řekl dědečkovi, že koza stojí na silnici a nechce se hnout. A to si nevíte rady? Divil se dědeček. Já tam pošlu Honzíka a uvidíte, že koza půjde sama. Tak já jdu, zdvihl hlavu Honzík. Pomáhal právě dědečkovi míchat pití pro malá čuňátka. Víš, co si máš sebou vzít? Zeptal se dědeček. Vím, odpověděl Honzík a šel. Na dvoře si na akátovém křoví ulomil větvičku a utíkal na náves. Všichni se divili, že pro kozu jde takový malý klouček, ale divili se za chvilku ještě víc. Honzík natáhl ruku s akátovou větvičkou ke kozímu nosu. Koza v tom okamžiku zapomněla, že si umíněla stát uprostřed silnice a šla za větvičkou. Ukousla několik lístků a pospíchala za dalšími. Chutnali jí náramně, sládli na jazyku a rozpouštěli se skoro sami. Tak se stalo, že silnice byla v malé chvilce volná a lidé mohli pokračovat v cestě. Nažehlený muž a paní s vlajícími šaty nasedli do auta a hned se rozjeli. Také oba mládenci se vrátili na traktor a za chvíli bylo na návsi opět prázdno. Než došel Honzík s kozou k vratům, byla akátová větvička v kozím žaludku. Ale koza neměla dost. Chtěla ještě jednu. Postavila se před Honzíka a začala mu strkat nos do kapsy. Kozo, co chceš? Křičel Honzík. Ale koza jako když neslyší. Objela Honzíka a čichala mu do druhé kapsy. Byla to koza chytrá jako čert. Já nejsem akát, mě v kapsách větvičky nerostou, vysvětloval Honzík. Koza to už věděla a běžela radši dovnitř. Na dvoře vepřína domlouval dědeček koze, co to provedla. Koza předtím stála se svěšenou hlavou a poslouchala. Zdálo se, že už bude vždycky hodná. Ale vepřík princ všechno pokazil. Běhal kolem dědečkových nohou a to neměl dělat.
koze to bylo protivné. Trochu mu taky záviděla, že se pořád točí kolem dědečka. Rozehnala se a chtěla ho nabrat na rohy. Princ zařičel a schoval se za Honzíka. Taková ty jsi, rozlobil se dědeček. Já ti domlouvám a ty začínáš znova? Jdi pod kůlnu, já ti dám. Koza svěsila hlavu a poslušně šla pod kůlnu. Dědeček hrozil, ale nic koze neudělal. Jen ji pod kůlnou znovu uvázal. Když šli zpátky, řekl Honzík s nadšením. Dědečku, až vyrostu, budu krmit vepře. A budu mít taky kozu a prince. S nimi je taková legrace.

0: Jednou šla Kateřina lesem a přišla rovnou na medvěda, jak sedí na pasece a vyhřívá se. Měla radost, že ho vidí. Bouřlivě ho objala.
1: Medvěde, medvěde, to jsem ráda, že tě vidím.
0: Medvěd nic.
1: Medvídku, proč nic neříkáš?
2: Mám tajemství, řekl medvěd přísně.
0: Kateřina se zaraženě rozmýšlela. Co se má dělat, když má medvěd tajemství? Odejít po špičkách nebo co? Ale pak to nevydržela a zeptala se tichounce.
1: Jaké?
2: Strašné, řekl medvěd zase tak přísně.
0: Teď už se holčička neodvážila ptát se dál. Stála před medvědem a jen se dívala. Medvěd najednou vstal, vzal ji za ruku a řekl,
2: pojď, já ti to ukážu.
0: A šli tou převysokou růžovou trávou a šli přes výmoly a prolezli starým lomem. Medvědovi to bylo jedno, kudy se škrábal, a Kateřině skoro taky, až došli k jeho jeskynce a tam se zastavili.
2: Vlez dovnitř, řekl medvěd a holčička se ani na chvíli nerozmýšlela.
0: Měl tam trošku chrastí a chvojí.
1: Tak, kde pak máš to tajemství?
0: Medvěd ukázal tlapkou do rohu, ležel tam papír. Kateřina ho zvedla a poznala ho. Byl to list z tátova obrázkového atlasu motýlů. Myslivec ho nedávno ztratil, když si vzal tu knížku do lesa. List byl trošku poškrábaný medvědími drápky, ale motýly na obrázku vypadaly stále pěkně. Holčička se dívala tázavě na medvěda.
1: No a co pak je na tom tajemného?
0: Medvěd se strašlivě začervenal a už tušil, že dělá nějakou hloupost.
2: No, že nelítají, mručel.
0: Kateřina už se chtěla dát do velikého smíchu, ale nedala. Musela chvíli počkat, aby se nezakuckala.
1: Ale medvídku, to přece nejsou živý motýly, to jsou obrázky.
2: Aha. Mně to bylo hned divné, bručel Huňáč. A že si tak sedli do řady vedle sebe a ty malinké muži nohy pod tím.
1: Poslyš, medvěde, víš ty vůbec, co je to kniha?
0: Medvěd nevěděl. A tak si sedli na schůdek před jeskyní a holčička mu trpělivě vykládala a kreslila mu větvičkou do písku písmena.
1: Podívej se, medvídku, když chce někdo někomu v dálce něco napsat, tak ta slova rozloží na hlásky a ty hlásky nakreslí na papír. Takhle. Dejme tomu, že bys měl strýčka někde v jiném lese a chtěl bys mu něco oznámit. Co bys udělal?
2: Doskočil bych k němu v noci, pravil medvěd pohotově.
1: Ale kdyby ten strýček byl hodně daleko a jen poštovní holub by věděl, kde. A ty bys to nevěděl.
2: Co? Od čeho mám nos? Křičel medvěd.
1: Počkej, nekřič. Řekněme, že bys měl pro toho strýčka důležitý vzkaz. Například, no řekni sám něco důležitého.
0: Med, pravil medvěd bez rozmýšlení.
1: Tak dobře, med. Tak bys vzal papírek a napsal bys na něj takhle a takhle a takhle.
2: Zbytečnosti, bručel medvěd, otiskl bych packu od medu a strejc už by to cítil sám.
0: Kateřina jen vzdychla.
1: Každý nemá tak dobrý nos. A nebo když někdo chce ukázat lidem všecky motýly, tak jim je namaluje do knížky a každý si tu knížku může koupit.
2: Hlouposti, proč se nejdou podívat na louku?
1: Každý nemá blízko louku. A nebo někdo chce třeba vidět vzácné motýly zdaleka?
2: Jsou zkrátka líní, shrnul Tom medvěd.
1: Ale ne, medvídku, podívej se.
2: Já vím, mával medvěd prackou. Knihy to jsou zkrátka hlouposti pro líné lidi, kteří nemají dobrý nos. Já bych to svým dětem netrpěl.
3: Kateřina se vzdala. Opatrně vzala obrázek a odnášela ho domů tátovi. Věděla, že bude rád. Medvěd se za ní díval a mával jí packou a myslel si, to je dobře, že to tajemství odnáší. Lidé sice mají pěkná a hluboká tajemství, ale my medvědi jsme na tom přece jenom líp. Nemusíme například tolik přemýšlet.

0: Jak znám Jakuba, má pořád modré oči. Občas má také narozeniny. Letos dostal dort se 4 svíčkami, mísu pomerančů, nákladní auto a balíček s modrou stužkou. Bylo v něm bílé pyžamo. Bylo běloučké a měkké a obrázky na něm krásně vybarvené. Však si také všiml, když vklouzl do rukávu, že na samém kraji sedí kočička se zakrouceným ocáskem a s vypláznutým jazyčkem. Moc místa tam sice neměla, ale co si měla počít, když už ji tam namalovali? Nebyla na pyžamku sama. Bylo jich tam víc, na rameni, na nohavicích, na druhém rukávu také, i pod kolenem a na záložce, i níž a zase výš. Všechny měly zakroucené ocásky a vypláznuté jazyčky, aby jim to nebylo líto. Jakub z nich byl celý divý.
1: Jak se jmenuje?
2: Kdo jak se jmenuje?
1: Tahle kočička, ta na rukávu.
2: Tahle ta? Mourek nebo Micka, podle toho jeli to kocour nebo kočka. Řekla bych, že je to kočička, je krásně bílá a kolem krku má červenou mašli. Kočičky ji mívají. A také jsou čistotné a tahle na to vypadá. Jistě také lépe píše než kocourek. Slyšel jsi někdy, že by někdo řekl, ten píše jako kočka?
1: Ne.
2: A slyšel jsi, že někdo škrábe jak kocour?
1: To ano. Tatínek to říkal Tomášovi.
2: Tak to vidíš. A teď už onem spí.
0: Jakoubek se podíval ještě jednou na kotě z rukávu, i na to o něco výš a níž, pak na to z druhého rukávu a pak se mu najednou kočičky zamotaly jedna do druhé jako do klubka a zamňoukaly, jak ještě nikdy předtím neslyšel zamňoukat jiného mourka ani žádnou jinou micku. Jako když na zvonek zazvoní, tak mu to táhle znělo v uších. Zavřel oči a usnul. Maminka vypravila Jakuba na cestu. Do kufříku mu složila košily, svetr, pačkory, tepláky a kapesník a přibalila mu na spaní nové bílé pyžamo. Na cestu dostal i kousek svátečního dortu a pomeranč. Pak babičku s Kloučkem vyprovodila na nádraží. Konečně nastoupili do vlaku směr Hajánky. Jakub se uvelebil u okénka a vlak se rozjel. Nejprve dělal jen jakoby nic, pak ještě jednou víc. Pak čím dál rychleji a rychleji, až mu vůbec nebylo rozumět, co vlastně říká a komu to říká. A jel, až se všechno kolem míhalo a střídalo a utíkalo pospátku. Jakub si najednou vzpomněl, že mu maminka nepřibalila do kufříku žádnou knížku. A televizor u babičky není. Z čeho mu bude babička na večer před spaním číst?
2: Dědeček si jistě něco vymyslí, neboj se, Jakoubku. Ustroj se, příští stanici budeme vystupovat. Už jsme v předhajánkách.
0: A skutečně, vlak drkl jako beran. Drk, drk, drk, drk. Tam, sem a tam a drk. Zastavil a stál. Ale to už se k ním hrne děda. Má brýle a fajfku, baf, baf, usmívá se spokojeně, přihladí si vousy a už drží Jakouka v náručí, vyzdvihuje ho do výšky, tiskne ho k sobě a staví na zem.
3: Že si ale zase o kus větší, rosteš nám jako z vody.
1: Já rostu jen tak, bez vody.
2: To zas bude, kde pak vy dva.
1: Dědo, co si nemyslíš?
4: Co bych měl vymýšlet? Já už toho vymyslel, Jakoubku. Tak co bych měl ještě teď na stará kolena?
1: Na co?
4: Mám stará kolena, nebo nemám? Mám. No tak se nedím, že to říkám.
1: Ale babička povídala, že když sebou nemám knížku a nemáš televizor, takže něco vymyslíš.
4: Ach, tak. No, tady mě, Olenku, nic nenapadá, ale doma v teple možná na něco přijdu. Uvidíš, Jakoubku, to uvidíš.
1: Dědo, ty jsi venku říkal, že uvidím, ale já nic nevidím.
4: I ty jeden, nechytej mě za slovo.
1: Já tě nechytám, dědo. Koukej, tady mám jednu ruku a tady druhou. Já tě nedržím.
4: To abych dával před tebou pozor na každé slůvko. No tak dobrá, vymyslím si něco. Po pohádce se lépe usíná, já vím.
0: To už babička vytahovala z kufříku košily, kalhoty, svetr. Ukládala věci do skříně.
2: Podívej, dědečku, jaké pěkné pyžamo dostáváš, Jakoubek, k narozeninám.
4: No sláva, už jsem doma, Jakube.
1: Všichni jsme přece doma. Co zas to, dědo, máš?
4: Budu ti vyprávět pohádky z pyžamka. Co tomu říkáš? Nelíbila by se ti třeba pohádka o sluněti?
1: Vyprávěj.
4: Jak to jenom tenkrát bylo? Aha, už to vím. To se jednou narodilo tohle šedivé sluně z tvého pyžamka. Bylo to daleko a bylo tam horko, slunce tam svítilo možná i v noci, aspoň to tak vypadalo. A běhala tam slůňata a kluci, jako si ty, ale byli od slunce tak opálení, že byli jako z čokolády. To slůně se tedy narodí a hned má žízeň jako trám.
1: Jako co?
4: No to se říká, když má někdo tuze velkou žízeň. Trám je pořádně veliký, víš? No a že chce pít. Sluní maminka je tedy zavedla k veliké řece, nabrala do chobotu vodu jako do vědra nebo do konve a postříkala je. To bylo něco. Sluně křičelo ještě, ještě a vřískalo. A pak ponořilo chobot do řeky a nabíralo vodu a pilo a pak na sebe také začalo stříkat vodu a smálo se. Najednou k němu přijde kluk jako z čokolády a že by chtěl také postříkat. Paní slonice nabrala vodu, i slůně nabralo vodu a stříkají černouška od hlavy k patě. Kluk se zubí, pak vyleze na palmu, utrhne si kokosový ořech a napije se kokosového mléka. To bylo dobré, ale krupicová kaše z něj uvařit nejde.
1: Já vím, jak chutná. Táta mi taky přinesl kokosový ořech. A pak udělal ze skořápky krmítko pro ptáky. A jak to bylo, dědo, dál?
4: No, to kdybych teď věděl. Kde jsme to jen byli?
1: Přece tady, dědo, tady, kde jsme?
4: Já myslím ve vyprávění. Ty jsi mi přetrhl nit.
1: Jakou? Kde?
4: S tebou je ale povýražení. To se jen tak říká, ty jsi to ještě nikdy neslyšel?
1: Ne.
4: Skočil jsi mi do řeči a já zapomněl, kde jsem přestal. Tak je to.
1: Já nikam neskáču. Proč říká, že skáču? Žež, dědo, a lhát se nemá. Babi, že se nesmí lhát. A děda trošku lže.
2: Ale Jakoubku, dědeček nelhal. To se tak říká, víš? Musíš pěkně poslouchat, ani nedutat. Když se pořád ptáš, tak dědečka pleteš.
4: No, no tak vidíš, že jsem nelhal. A teď mi konečně řekni, kde jsme přestali, jestli to víš, jak mohu navázat nit. O čem jsem to vlastně vyprávěl?
1: O sluněti přece, aha, o Černouškovi, jak Černoušek vylezl na strom,
4: aha,
1: utrhl si kokosový ořech.
4: Aha, už to mám, tak Černoušek vypil kokosové mléko a po ořechu mu zůstaly dvě skořápky, jako půlky balónu. A víš, co z nich Černoušek udělal?
1: Krmítko pro ptáky, aby v zimě nezmrzli hladem.
4: Chyba, chyba, chyba, Jakube. Říkal jsem už přece, že tam, co se narodilo sluně, je hrozitánské vedro. Kde pak krmítko? On dělal sluněti z ořechových skořápek bábovky, bochánky. A to tak náramné, že se do nich sluně pustilo mňam, mňam, mňam, mňam. Ty byly dobré. Když sluně bábovky snědlo, začal si Černoušek vymýšlet. A přijde mu na mysl, že by se rád pohoupal. Jednou slyšel kdesi o pouti s houpačkami a kolotoči, o toboganu a mořských vlnách, že se mu hlava div nezatočila jen z toho pomyšlení. Ale tady nikde pouť nebyla. A tak začal kluk jako z čokolády fňukat, jak by se rád pohoupal. Houpat se na stromech už ho ani nebavilo. Bylo to pořád stejné. Sluně chtělo Černouškovi udělat radost, lehlo si. Už ji nechalo viset dolů, jak to dělají velcí sloni, když jimi právě nemávají jako praporky, a přemýšlelo, jak to zařídit. Najednou vzalo kluka kolem krku a něco mu pošeptalo do ucha. Černoušek se zazubil, chytil se chobotu, posadil se jako na houpačku a sluně houpy, houpe, houpe a houpe, a kluk se směje, řehní zuby, naklání hlavu a chce víc a víc a hodně a ještě a ještě. Potom se pustil a bum bác, letí dolů. Jouvaj, jouvaj a jouvajs. A má na hlavě bouli. Jú. Co pak se stalo? Sluně je z toho vylekané a hned je tu sloní maminka. To jsou ale věci, povídá na zlobeně. Co pak si zas provádělo, sluně rozjívené? No, co? Za trest ti udělám na chobotu uzel a budeš ho tam mít přes celou noc, aby si zpamatovalo, že chobot je vážná věc a žádná houpačka. Slunice opravdu udělala sluněti na chobotu uzel. Velice se hambilo, protože všechna ostatní sluněta se mu posmívala. No, však to znáš. Jenže to nebylo zdaleka všechno. Křik uslyšela i Černoušková maminka a taky se hned přiběhla podívat, co se to děje. Co křičíš, jako když tě na vidle bere?
1: Proč by ho měli brát na vidle?
4: Zas mi skáčeš do řeči, Jakube, no to se ví, že ho nikdo nebral na vidle, to se jen tak zkrátka říká.
1: To se toho říká.
4: Houpal mě, vňuká Černoušek, a já jsem spadl. Kdože tě houpal? No tamten, ukázal kluk na sluně. Jaký tamten? Vždyť tu nikoho nevidím. Pěkně si vymýšlíš, Nezbedo. Nevymýšlím, povídá Černoušek. Sluně mě houpalo. Jak tě mohlo sluně houpat? Co pak má houpačku? Na chobotu, řekl kluk. A rozmazával si slzy po té své čokoládové tváři, že má obličej jako strouhanou čokoládu. Na chobotu, povídáš? No dobrá, dejme tomu, že na chobotu. Kdo pak potom ale udělal sluně ti uzel, co? Kdyby to šlo, udělala bych ti uzel na nose, abys věděl. A za trest dnes nebude žádný banán. To by bylo dělat slonům na chobotu uzly.
5: Ale já mu žádný uzel neudělal, naříká kluk. Já ne, já nelži, to víš, říká Černouškovi maminka. Pěkně ten uzel rozvážeš a odprosíš ho.
4: Černoušek ještě nikdy předtím neviděl slona s uzlem na chobotu.
5: A že jich viděl opravdu hodně, malé i velké, a zase ještě větší a ještě o něco menší. A bylo mu to divné.
4: A jak mu chce ten uzel rozvázat, přijde od někud zezadu sloní maminka.
5: Ani nápad, žádné takové, povídá. Ten uzel mu zůstane na chobotu přes celou noc, aby si pamatoval, že chobot není houpačka. A také proto, že tě schodil na zem.
4: Kluková maminka se náhle ťukla prstem do čela, šla k sloní mamince, něco jí pošeptala a ona zas na oplátku jí, a pak se začali smát a smáli se a smáli, protože byli rádi, že ti jejich kluci vlastně ani žádní velcí uličníci nejsou. Jeden druhému chtěl udělat radost, ale trochu se jim to nevyvedlo. I to se stává. Nadarmo se přece neříká, že když je hra v nejlepším, má se přestat. Sloní maminka sluněti rozvázala uzel a kluk jako z čokolády dostal k večeři ten největší banán, žlutý, jak slunce v poledne. Teď si dobře, sluně, prohlédni. Nezdá se ti, že má trošku pomačkaný chobot?
5: Že ne? Já bych řekl, že ano. Je to sice už hodně dávno, co mělo na něm uzel, a pyžamko je vyžehlené, tak se to trošku vyrovnalo. Ale přece jen je to maličko znát, když se dobře zblízka podíváš. No, a to je pro dnešek všechno. Zavři oči a spi. Zítra si povíme o něčem jiném.

0: Všude bylo do rána jako v pohádce. Všechno bylo bíle pocukrované. Bylo to v hajánkách, u babičky a u dědečka. Dokonce i v předhajánkách bylo jak v pohádce. Kočka Micka opatrně našlapovala záblojí. A protože byla také krásně běloučká, vypadala jako sněhová. Jakoby se kupky sněhu přesouvaly z místa na místo a táhly za sebou ocásek. Z komínů se modře kouřilo a obloha byla v mrazu jasná jako Jakoubkovi oči.
1: Dědečku, budeš mi dnes povídat o pejskovi?
0: No tak o kterém budeme vyprávět? Co říkáš? Jeden je tuhle na rameni, druhý u lokte, třetí pelánší na zádech, na kapse i na zadečku, když se to tak vezme.
2: Tak už dost, dědečku,
0: Třetí pelánší na zádech, na kapse i na zadečku, když se to tak vezme.
2: Tak už dost, dědečku, nezlob Jakoubka. Jako by to nebylo.

0: Asi špatně mil uši. Babičko, mil si dnes Jakoubek uši?
1: I mil, dědo.
0: No pak je to ovšem záhada. Neslyšel, co ten lepes povídal, a já to slyšel docela dobře.
2: Slyším. Tebe, dědo, slyším.
0: Pak je vyhráno, Jakube. To bude nejspíš tím, že si k tomu psu nepřiložil ucho jako já. Mluví tuze tiše. Ještě ti trošku naklepu polštář a už mohu začít. Tak. Tak byla jednou jedna kočička. A byla to dozajista právě tahle z rukávu. No, tu ji máme. A byla to velká parádnice, kde jaký bál všude musela být. Kolem krku si před zrcadlem uvázala korále, po každé jiné, to se ví, uvázala si i červenou mašli, jen se podívej, že ji má, aby každý věděl, že byla na bále. Mňau! Sotva nosila na nohou obyčejné boty, měla střevíce s lesklými přeskami. Mňau! Musela je mít a musela. A jak tak byla na tom bále a měla ty korále, tancuje s kocourkem Bělovouskem. Kolem ní proklouzne myška Šetka a peláší ven do polí. Byč a pryč. A ona to byla právě ta myška, na kterou měla kočička už dávno spadeno. Nechala stát Bělovouska uprostřed sálu, však s ním ještě taneček dotančí, a honem za myškou. Byla už tma, to se ví. Báli se ani jindy neodbývají než v noci. A hvězdy tenkrát jako naschvál také nesvítili, zrovna jako tuhle, pamatuješ. A jak ta kočička peláší za tou myší, šlápla si na korále, přetrala se šňůra, na které byly navlečené, jenže ona o tom zatím nic nevěděla a utíkala pořád dál do polí za myškou Šetkou. Myška byla samozřejmě rychlejší. Nepozorovaně vklouzla do myší díry a kočka zase přišla zkrátka.
2: Jak zkrátka?
0: No zkrátka, myšku nedostala Jakoubku. A když se vrátila na bál, tančil už Bělovousek s jinou kočičkou, s touhle tady, vystřídal všechny ostatní kočičky. A té naši si už ani nevšiml. No proč také, když neměla korále? A teprve teď pozorovala, že má kolem krku jenom mašli, aby ji našli, kdyby se náhodou ztratila. Přišla o tanečníka i o ty nešťastné korále. Hledala je, plakala, mňoukala, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, ale marně, mňau.
1: Ten náš děda nedá pokoj.
2: A kde je pes?
0: Hned tu bude, uvidíš. Druhý den hnal ovčánský pes ovečky do písničkového háje. Jak tak ten pejsek pobíhá sem a tam a zase naspátek kolem oveček, najde korále. A co by to bylo za pejska, který by hned všechno neočichal, aby je alespoň neolízl. A jak je tam u háje olizuje, tak mu dva korálky uvízly v krku. Možná tři, co já vím. Začal se dusit, ani štěknout nemohl. A ovečky se mu zaběhly až na hůrku vysoko v lese. Když to pasák uviděl, dal pejskovi napamětnou karabáčem, protože špatně hlídal. Ale ještě, že mu tím karabáčem dal, korále mu vyklouzli z krku, byli opravdu tři, zaštěkal ještě a ještě a všechno bylo zase v pořádku. A teď už není těžké uhádnout, kam ten pejsek totiž utíká. No za kočičkou přece, za kým jiným. Musí si to s ní vyřídit a to hned, nebýt té její parádivosti. Nebyla by nosila korále a kdyby je byla nenosila, nebyla by je ztratila. A kdyby je nestratila, pes by je nenašel. A nebyl by dostal kašel, nezaběhly by se mu ovce a nedostal by karabáčem. To dá každému rozum, to každý ví. No a od té doby nemá pes kočku rád a honí ji, kde může, a štěká a zlobí se. Kdyby ti snad říkal někdo něco jiného, tak tomu nevěř. Máš to tu na pyžamku napsáno černé na bílém. Dobrou noc, Jakube.

0: umělci. Jednoho dne prohlásil Kopito. Jako detektivové jsme kapacity Mňůku. Nasadit život pro dobrou věc je pro nás úplná maličkost, ale dosud jsme patřičně nevynikli v kultuře.
1: Jak to, že ne? Což pak jsme nehráli s nevšedním úspěchem divadlo? A nepodnikali jsme řadu zájezdů s Big Beatovou skupinou?
0: Ale ano, jenomže to všechno byly akce místního významu. A my se musíme prosadit v celostátním měřítku.
1: No to bych rád věděl proč. Chtěl by se stát filmovou nebo televizní hvězdou? To by tě pak na ulici každý bezpečně poznal. A zločinci by si z nás dělali legraci.
0: Teď se nestarej o zločince, ale o to, k čemu se hodíš. Poznej sám sebe. Podle mého názoru máme nejvyšší čas zauvažovat nad tím, v kterém oboru bezpečně vynikneme.
1: A to je přece jasné. Naše úspěchy...
0: Vůbec nic neznamenají. Četl jsem někde, že mimořádné výkony dosažené v dětském věku nemusí být předpokladem mimořádných výkonů v dospělosti. Co když z nás detektivové vůbec nebudou?
1: Mňouk se zatvářil mrzutě. Tyhle řeči se mu ani trochu nelíbily. Nezapomínej, že jsme sportovní fenoméni, když se pustíme do tréninku.
0: To už jsme mockrát udělali. A jestli z nás někdy budou olympijští vítězové, tak s ním 2 kila formely a zapiju to vodičkou na vlasy. Je třeba urychleně zjistit, v čem se nám opravdu nikdo nevyrovná. Možná, že by z nás byli velcí umělci a my o tom dosud nemáme ani tušení.
1: Nebyl bych proti tomu stát se velkým umělcem, ale nějak se mi to nechce líbit. Jak se takový mimořádný talent vlastně zjistí?
0: No, od toho jsou tady školení odborníci. Probereme obor za oborem a uvidíme, k čemu se vlastně hodíme. Co bys říkal klasickému baletu?
1: No vyloučeno, já tancuju akorát, když dostávám vejprask. Když si představím, že by mě při Labutím jezeře museli na scéně mydlit.
0: A co výtvarné umění? Učitel pěnička říká, že máme fantazii. Každý namalujeme obraz a půjdeme za akademickým malířem Kneiperlínem.
1: No to by šlo. A taky můžeme ulemtat nějakou sochu. Cihlářské hlíny je všude habaděj.
0: V sobotu a v neděli měli oba žáci plné ruce práce.
1: Kopito namaloval zákoutí potoka Brumbalce a zazelenil si uši tak, že ho maminka půl hodiny drhla rýžákem. Z hlíny vymodeloval jelena, ale jelikož mu ustavičně padaly parohy, udělal z něj posléze divokého vepře.
0: Také Mňouk se snažil. Pokusil se o portrét Jindry Benecké, kterou vyvedl tak, že se nápadně podobala Moně Lize po těžkém boxerském utkání s Cassiusem Clayem. Z hlíny pak vymodeloval něco, co mohlo být voják se samopalem, ale také Jitka Molavcová s kytarou.
1: Navzájem si své výtvory pochválili,
0: pečlivě je zabalili, aby si jich nevšiml byčiště nebo jiný třídní posměváček,
1: a odvážně se vydali k domu, v němž bydlel akademický malíř Arpád Kneiperlín.
0: Byl to tvůrce četných krajinek z Posázaví a všichni si ho velice považovali.
1: Každý rok vystavoval v místním muzeu a občas mýval výstavy i v Čáslavi, Kutné hoře, Benešově a Havlíčkově Brodě.
0: Byl to zkrátka proslulý umělec, jehož oleje a akvarely měly zcela nespornou hodnotu.
1: Sám pan učitel Pěnička pravil, že tato díla mají svou nespornou hloubku. A jednu krajinu střední velikosti zakoupil svému tchánovi kastelánu Štětkovi k narozeninám.
0: Mistr Kneiperlín přijal žáky Kopita a Mňouka v Lídně.
1: Pozval je do svého ateliéru, ukázal jim svůj nový obraz a pohostil je kofolou. Poté je pozorně vyslechl. Vážně pokyvoval hlavou a chmuřil přitom čelo. Když si prohlédl jejich výtvarná díla, pravil.
2: No, jsem rád, že máte ušlechtilé zájmy a nepatříte k chuligánům, kteří mi minulý týden rozbili okno. No já nevím, jak si to představují, zejména když sklenář ochořel a leží se zánětem žil. Jestli nastydnu, nedokončím včas svůj poslední obraz, je z umaštalířů, který ode mne hodlá zakoupit pan Popián, poštmistr ve výslužbě.
0: Žáci mistra politovali a on pokračoval.
2: No, rádi byste znali mé stanovisko k pracem, které vidím před sebou. No, upřímně řečeno, nevím, mohu-li je odpovědně posoudit. Chlapci, umění je velice složitá záležitost. Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Umění musí dát vše a vše jen v sázku. Talent je důležitý, ale bez usilovné práce není úspěchu. Musíte malovat, modelovat, navštěvovat výstavy a zajímat se o vše, co s uměním souvisí. Až namalujete pár stovek dalších obrázků, přijďte opět za mnou, já vám povím, má-li smysl v tom pokračovat.
0: Žáci protáhli obličeje a zatvářili se kysele. Vůbec se jim nechtělo malovat stovky obrázků, aniž měli jistotu, že to bude k něčemu dobré.
1: Když se ocitli opět na ulici, pravil Mňouk ponuře. Tak pro tohle jsem si zkazil celou sobotu a neděli. Jestli se ještě teď chceš stát velkým umělcem, tak to zřejmě nemáš v hlavě v pořádku.
0: Umělec není pouze malíř nebo sochář. Což kdybychom to zkusili třeba s pantomimou?
1: No ani nápad. Jestli něco nenávidím, tak je to pantomima. Kopito, my jsme prostě rození detektivové a nic jiného z nás nikdo neudělá.
0: Ale Kopito se nevzdával. Podívej, kam až to dotáhli Marta a Tena Elefteriadu. A to nejsou žádné stařeny. My máme příjemné hlasy, dobrý hudební sluch, vzorný smysl pro rytmus. Tak mi řekni, proč by nemohlo vzniknout chlapecké duo Kopito a Mňouk? Já bych se o to rozhodně pokusil.
1: Vyhrát bratislavskou liru bys nechtěl? A někdy plánuješ naše CDčko?
0: Tak daleko nemyslím, ale ničeho se neodříkám. Rozhodně si myslím, že je na čase se do toho pustit. Pochopitelně po poradě s odborníkem.
1: Kam mě toho zase chceš vláčet? Pamatuj si, že mě nikam nedostaneš.
0: Ale v tom se mýlil. Ještě téhož dne navštívili oba žáci profesora Lidové školy umění a bývalého pěvce Šmitouše.
3: Vida, vida.
0: Popotahoval si Šmitouš umělecké kníry, když se mu Kopito svěřil se svými záměry.
3: Velice mě váš zájem o vokální hudbu těší. Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti. Zapijte mi nějakou národní píseň.
0: Třeba námořnický bál.
1: Nebo rodeo.
0: Profesoru Šmitoušovi se to však příliš nelíbilo.
3: O, chápu, chápu, že tíhnete k populární hudbě. Ale vše má své zákony a svůj pořádek. Umíte píseň Já mám koně, varané koně?
0: Žáci se zachmuřili, ale znalost písně popřít nemohli. Ač neradi zanotovali několik taktů.

0: u koně mý.
1: Nebylo to nejhorší a leda, co by se ještě dalo zlepšit. Hlasy máte příjemné, intonujete čistě a také váš zjev není odpudivý. Kdybyste měli zájem, připravil bych vás tak, že byste mohli vystoupit na akademii, kterou pořádá naše lidová škola umění.
2: To by bylo prýma, vyhrkl Kopito.
1: Ale měl ho štípl do ruky. Nelíbilo se mu, že by měl před celým městečkem zpívat Já mám koně, vraný koně.
2: Ale ani profesor se nic takového nedomníval.
1: Nacvičím s vámi píseň Sil jsem proso na souvrati. A uvidíte, že budete mít úspěch. Je to píseň svižná a melodická. Dáte-li si záležet, překvapíte nejen ctěné pány rodiče, ale i celé městečko.
2: Zatímco Kopito sršel optimismem.
1: Tvářil se Mňouk zarputile a nezastíral, že vyloženě trpí. Sil jsem proso na souvrati? Copak to je nějaká písnička? Už jsi slyšel, že by něco takového zpívali Marta a Tena Elefteriadu?
2: Každý přece nějak začít musí. A právě první kroky na veřejnosti bývají nejtěžší. Ostatně mohli jsme dopadnout hůř. Profesor Šmitouš nás klidně mohl nechat zpívat Ovčáci čtveráci nebo Halí belí koně vzelí.
1: Tak dobrá, když si myslíš, že s profesorem uděláme díru do světa, tak já se teda podvoluju.
2: Akademie Lidové školy umění se rychle blížila a tak nebylo možno otálet.
1: Naštěstí si profesor Šmitouš udělal pro Kopita s Mňoukem čas a pečlivě s nimi píseň nacvičil. Domnívám se, že vaše vystoupení bude úspěšné, ale dejte si pozor na trému. Dával jsem hodiny jisté slečně Bubencové, která měla krásný a zdravý hlas, ale mohla to daleko dotáhnout, nebýt ovšem toho, že po každém příchodu na scénu omdlela jako špalek a museli jsme ji 2 hodiny křísit.
2: To se nás netýká. Křísit budou muset spíš obecenstvo.
1: Jsem rád, že jste zdravě sebevědomí. Tak tedy nezapomeňte, v pátek odpoledne je generální zkouška a v sobotu jdeme na ostro.
2: Kopito a Mňouk nezapomněli.
1: Jenomže když se v pátek dostavili do sálu místního divadla, otevřeli úžasem ústa.
2: Účinkujících tu bylo dobře několik desítek a ani o organizátory představení nebyla nouze.
1: Kromě profesora Šmitouše tu rozhazoval rukama režisér Podolanský,
2: učitel Mikvaj
1: a osvětlovač Bolavý.
2: Hudebníci si ladili nástroje,
1: pěvci se rozespívávali
2: a konferenciér Piškurný si zepisoval jednotlivé aktéry na arch papíru.
3: Co tady chcete, kluci?
1: Vybafal Nakupita s Mňoukem.
3: Představení až zítra.
1: Ne, to jsou naše účinkující, naše nové pěvecké duo.
2: Informoval ho Šmitouš.
3: No nazdar, to představení bude trvat nejméně 7 hodin.
1: A ukázalo se, že nebyl daleko od pravdy.
2: Zkouška se protahovala do neúnosnosti.
1: Smyčcové trio,
2: harfenistka Bludná,
1: pianista Křáp
2: a zejména zpěvačka Mahulena Bolavá setrvávali na scéně neuvěřitelně dlouho.
1: Zejména s Bolavou byly značné potíže, protože byla silně nastydlá a vždycky v polovině tragické árie začala otvírat ústa na prázdno.
2: Silně se podobala kapru, kterého vytáhnete z vany a položíte na stůl.
1: Za to Kopito s Mňoukem zaspívali svou píseň snadno a bez nehody.
2: Když zkouška skončila, sešla se umělecká generalita s účinkujícími, aby rokovala o zítřejším představení.
3: Je to dlouhé, je to dlouhé!
1: Lamentoval konferenciér.
3: Něco je třeba vypustit.
1: Pan Křáb by mohl hrát o jednu skladbu méně, navrhl režisér.
4: Nikdy! Mé vystoupení musí mít gradaci.
1: Zkrátit repertoár nechtělo ani smyčcové trio, které dokonce začalo režisérovi vyhrožovat fyzickým násilím. No snad by neměla zpívat slečna Bolavá, je silně indisponována.
2: Navrhl nesměle profesor Šmitouš.
1: Ale Mahulena začala ječet.
5: Buďte bez starosti. Vypiju před představením syrová vajíčka a zapiju jako skřivánek. Jinak můj strejda nebude svítit.
1: Pan režisér se obrátil ke Kopitovi a Mňoukovi. Nedá se nic dělat, musíte ustoupit vy. Přijďte ale zítra do zákulisí, abyste mohli vystoupit, kdyby někdo neočekávaně vypadl.
2: Žáci vyšli na ulici jako opaření.
1: Tady máš to umění, Kopito. Kolik hodin jsme seli proso a nakonec jsme dopadli jako sedlácí chlumce.
2: Kdypak, kamaráde, tentokrát jsme to pořádně projeli. a nikdo na světě nám nemůže pomoci.
1: Přesto se oba žáci dostavili následující den do šatny ve stanovenou dobu.
2: Všichni účinkující se tvářili nadmíru důležitě a Mahulena Bolavá měla na tácku syrové vajíčko připravené k rozklepnutí. Vůbec to nevypadalo, že by se někdo hodlal vzdát účasti na vystoupení.
0: Je mi to velice líto, ale jste mladí a úspěchy na vás teprve čekají.
1: Omlouval se žákům profesor Šmitouš.
2: Potom vypuklo představení.
1: Konferenciér Piškurný uvítal obecenstvo a uvedl pianistu Křápa.
2: Pak následovala harfenistka Bludna a smyčcové trio.
1: Ve chvíli, kdy už většina lidí v sále spala, se začala připravovat na své jedinečné vystoupení Mahulena Bolavá.
2: Vstáhla ruku po vejci a rozklepla jej otácek.
1: V té chvíli nastala katastrofa. Příšerný puch naplnil šatnu a okolí.
2: Pěvkyně sebou trhla tak nešťastně, že jí část zkaženého žloutku pokapala róbu. Mahulena zaječela. Poté zasýpala. A konečně prchla na zahradu, kde tušila čerstvý vzduch.
1: Právě v té chvíli skončilo smyčcové trio své vystoupení a za chabého potlesku opouštělo jeviště.
3: Kde je Bolavá? Kde je Bolavá?
2: Chrčel Piškurný, ucpávaje si kapesníkem nos.
3: Kde je Bolavá? Bolavá na scénu.
0: Pošli tam ty kluky, ať není trapná pauza,
2: přikázal režisér Podolanský. A tak se Kopyto s Mňoukem přece jen představili hudby milovnému obecenstvu městečka.
6: Sil jsem proso na souvrati, nebudu ho žíti. Miloval jsem krásné děvče, nebudu ho míti.
1: Pro velký úspěch přidali ještě A já su synek z Polánky.

0: bylo zřejmé, že se prosadili dva velké talenty.
1: Když o něco později opojení ovacemi kráčeli k domovu, pravil Mňouk. Kdyby to byl řek kopyto, s tou bolavou jsme měli štěstí.
0: Štěstí? Podivil se kopyto a záhadně se usmál. Prosím tě, kdo si myslíš, že jí sebral čerstvé vajíčko stácku a dal jí tam 100% pukavce?
2: Ve Stránkách na dobrou noc otevíráme dnes 5. poslední z legend a příběhů Májů podle knihy Františka Bureše. Název Nesmrtelný kukol. Připravila Dagmar Oravová, v režii Vladimíra Gromova účinkuje Vladimír Brabec.
3: Potomci majské etnické skupiny Kiče, kteří žijí v malých městech a vesnicích v oblastech mlžných tropických pralesů Guatemaly, milují překrásného ptáka Quetzala. Majové mu říkají kuk. Je zelené barvy, na hrudi má rudé peří a sameček má dlouhá zelená ocasní péra, kterými si panovníci majských měst zdobili čelenky. Pták Quetzal je pro Indiány symbolem svobody, protože v zajetí umírá. Dnes je Quetzal v přírodě velmi vzácný. Majským Indiánům tento vzácný posvátný pták připomíná osud dávného hrdiny a vyprávějí si tuto legendu. V rodině mocného náčelníka kmene se narodil chlapec, kterému dali jméno Kukul. Právě v době, kdy se narodil, objevil se před okny náčelníkova domu překrásný kolibřík. Bylo možno ho pozorovat, jak na keři ibišku přelétá z květu na květ. Byl to nejkrásnější kolibřík, kterého tam kdy spatřili. Když ho uviděl šamanský kouzelník, řekl náčelníkovi: symbolem tvého syna bude kolibřík. Tak jako má tenhle kolibřík nejtřpitivější peří ze všech jemu podobných opeřenců, tvůj syn Kukul bude nejodvážnější ze všech tvých bojovníků. Z Kukula skutečně vyrostl odvážný mladý muž. Všichni mladíka obdivovali a milovali a očekávali od něho velké činy. Když Kukul dospěl, směl se zúčastňovat válečných porad, které svolával jeho otec, náčelník kmene Kiče. A protože jeho kmen vedl neustálé boje se sousedními majskými skupinami, aby se ubránil jejich nadvládě, měl Kukul mnohokrát možnost prokázat svou odvahu. Obdiv všech vzbuzovalo, že Kukul ze všech bojů vycházel zcela nezraněn. Jednoho dne se příslušníci kmene shromáždili pod velkým stromem s červenohnědou barvou kmenové kůry, aby se zúčastnili obřadu, při kterém měli věštci předpovědět budoucnost mladého bojovníka Kukula. Zahájení obřadu patřilo hudebníkům. Nejprve bylo slyšet dunění bubnů do taktu, potom se přidali flétny a chřestidla, a nakonec zazněly i zvuky dřevěných destiček marimby, na které se tluče paličkami. Když hudba skončila, rozhostilo se hluboké ticho naplněné očekáváním. Po chvíli se nejstarší kouzelník kmene zvedl ze svého sedátka pod obrovitým stromem a v napjatém tichu zvolna a obřadně rozhodil před sebe hrst červených fazolí. Zrna se kutálela a se skupovala, až vytvořila jakýsi obraz. Jeho významu však rozuměl jen nejstarší ze šamanů a kouzelníků. Nejstarší kouzelník hleděl plný údivu na zvláštní postavení červených fazolových zrn s tečkami a byl v rozpacích. Potom se podíval i na svou dlaň, na které ulpilo několik fazolí, a po dlouhé chvíli sevřel dlaň a jasným a pevným hlasem zvolal: toto je tvůj osud, Kukule. Ty nikdy nezahyneš a nezemřeš. Budeš žít věčně ve všech pokoleních našeho národa kyče. Všechny přítomné proroctví udivilo a všeobecný obdiv k mladému bojovníkovi ještě vzrostl. Ne všichni však Kukula milovali. Jednoho člověka jeho úspěchy spíš zraňovali. Byl to Čiruma, bratr náčelníka kmene, Kukulův strýc. Čiruma byl o něco starší než Kukul a celý život snil o tom, že se jednou stane náčelníkem kmene, ale dnes, když uslyšel proroctví kmenového kouzelníka, se jeho sen rozplynul. Od této chvíle byl Kukul všemi považován za poloboha a bylo jisté, že se po smrti svého otce stane novým náčelníkem kmene Kyče. Zanedlouho po obřadním shromáždění se Čiruma a další válečníci vydali do boje s nepřáteli, kteří překročili hranice území kmene z jižní strany. Čiruma využil této příležitosti, aby Kukulovu nesmrtelnost prověřil. Neustále chodil za ním a měl ho stále na dohled. Překvapilo ho, že šípy vyslané z nepřátelských luků Kukula míjejí. Že by bylo kouzelníkovo proroctví skutečně pravdivé? Jinak by to nebylo možné. Jak vlastně může Kukul žít věčně ve všech pokoleních národa Kyče? Tehdy Čiruma dostal nápad. Už vím, proč se smrt Kukulovi vyhýbá, pomyslel si. Určitě má u sebe nějaký amulet s nadpřirozenou mocí, který ho ochraňuje. A toho se musím zmocnit. Když v noci Kukul tvrdě usnul na své rohoži z palmového listí, Čiruma se k němu opatrně přiblížil. Upřel oči na jeho hruď, ale žádný amulet tam nebyl. Už se od něho chtěl vzdálit, ale tu si všiml, že u Kukulovy hlavy leží na rohoži malé kolibří pírko. Čiruma neváhal ani na okamžik a rychlým pohybem se třpitivého pírka zmocnil. Byl přesvědčen, že to je právě ta věc, kterou hledal, a měl z toho obrovskou radost. Matně si vzpomněl na kouzelníkova slova, která vyslovil po Kukulově narození. Kolibřík je symbolem šťastného osudu dítěte. To Čirumu utvrdilo v přesvědčení, že právě pírko kolibříka je tím amuletem, který působí, že Kukul je nesmrtelný.

Uplynul nějaký čas a náčelník kmene Kiče zemřel. Kmenová rada starších zvolila všemi hlasy novým náčelníkem mladého Kukula, který byl k tomu předurčen. Čiruma to zdrtilo, ale nedal na sobě nic znát. Byl si jistý, že nový náčelník bude bez svého amuletu za krátkou dobu zabit cizím šípem. Jednoho dne odpoledne se nově zvolený náčelník procházel po lese, ozbrojen svým lukem a šípy. Pojednou se mezi větvemi objevil třpitivý kolibřík a odvážně se mu posadil na rameno. Poslyš, Kukule, pošeptal mu do ucha, jsem tvým ochráncem a přicházím tě varovat. Chystá se na tebe léčka. Někdo tě chce zabít. Ochraňuj se před ním. Ale před kým se mám ochránit, krásný kolibříku, zeptal se Kukul. Ptáček už neřekl ani slovo, zatřepal křidelky a ztratil se mezi stromy pralesa. Mladý náčelník se ještě za ním díval, ale obsah jeho slov nechápal. Mávl rukou a pokračoval dál v cestě. Později se mu kolibříkovo varování rozleželo v hlavě a několik dní znepokojeně hleděl na všechny lidi kolem s obavou, že ho někdo chce zabít. Když neviděl nikoho, kdo by k němu přicházel se zlým úmyslem, pozvolna na příhodu s kolibříkem i na jeho varovná slova zapomínal. Čiruma nestrácel naději, že se jednou stane náčelníkem kmene a byl přesvědčen, že Kukul už není chráněn nadpřirozenou mocí, která ho činila nesmrtelným. Když se zúčastní boje, mohl by být tedy zasažen jako kterýkoliv jiný bojovník. Ale právě poté, co byl Kukul zvolen náčelníkem kmene, války se sousedními kmeny ustaly. Je možné, že právě díky Kukulovi teď žil kmen v míru. Nepřátelé si o něm myslí, že je nezranitelný a že ho ochraňují bohové. Několik dnů na to šel náčelník Kukul se svým lukem a šípy do pralesa na lov, jako už mnohokrát předtím za doby míru. Pojednou zaslechl před sebou v houští mezi stromy podivný šramot. Zůstal stát na místě a připravil si luk a šíp, aby mohl vystřelit na zvěř, která se objeví. Najednou však zaslechl ostrý hvist a aniž se nadál, trčel mu v hrudi zabodnutý cizí šíp. Kukul pocítil velkou bolest a vzpomněl si na varovná slova kolibříka, ale jak se bránit, když nevidí žádného nepřítele? Cítil, jak se mu točí hlava a bezmocně padl na zelenou trávu. Zavřel oči a byl připraven zemřít. Avšak božstva mu předurčila nesmrtelnost. Když Čiruma vyšel ze svého úkrytu a došel k místu, kde byl mladý náčelník zasažen jeho šípem, uviděl jen, jak odtamtud vzlétl krásný pták Quetzal. Tak se náčelník Kukul proměnil v nádherného ptáka zelené barvy, jakou má tráva, na kterou padl. Zlatavé odpolední slunce rozehrálo paletu třpitivých zelených odstínů na jeho dlouhých ocasních pérech. Rudá barva peří na jeho hrudi připomíná krev mladého náčelníka. A tak, jak předpověděl starý kmenový kouzelník, a jak si přála božstva, mladý odvážný náčelník kmene Kiče žije a stále bude žít v podobě tohoto vzácného ptáka Quetzala, kterého Majové považují za posvátného. Už jen málo párů ptáka Quetzala žije v horských pralesních oblastech Majů, Kiče v Guatemale. Je přísně chráněn.
Guatemala si ho dala do státního znaku. A také guatemalská měnová jednotka se nazývá Quetzal.

0: Tu noc toho krtek moc nenaspal. V peří pod orlým křídlem se cítil v bezpečí. Ale co zítra? Hned ráno mu orel navlékl křidélka z černého kufříku a spustil. Nic to není, krtku. Rozběhni se. Raz, dva, tři, čtyři a skoč. A nezapomeň mávat tlapkama.
1: Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. Ba ne, radši bych si to vyzkoušel na rovině.
0: Tomu se orel s chutí zasmál. Kde tady kolem vidíš nějakou rovinu? Leda až dole pod horama. Tak se rozběhni. Raz, dva, tři, čtyři.
1: Raz, dva, tři, čtyři.
0: Až teprve na popáté se to krtkovi povedlo. Zavřel oči, orel ho trochu popostrčil a najednou už letěl v povětří. Nejdřív mával křídly tak rychle, jako když se děti učí plavat a ještě to moc nedovedou. Pak ale zvolnil a letěl jako pták.

0: krtek přistál na loučce s trávou a květinami, docela se podobala lesní stránce u nich doma. Byl rád, že to dokázal, ale byl ještě radši, když měl zase pod tlapkami pevnou zem. Tady se mu nemůže nic stát. Nebo může? Jisté je, že mít křídla není vždycky výhoda. Krtek s křídly je vidět na dálku. Krtek s křídly se nikam neschová. Krtek s křídly se nezahrabe. S křídly se dá leda uletět. Jenomže to se krtek ještě pořádně nenaučil. A liška se k němu připlížila tiše jako stín, ani větvička pod ní nezapraskala, ani tráva nezašustila, stačil jí jediný skok a už držela krtka v tlamě. Už ho nesla svým liščatům k svačině.
1: Ne, pust mě, památ!
0: Orel měl naštěstí oči na stopkách. Všechno viděl a střem hlav se vrhl dolů za krtkem. Zakroužil nad liškou, pořád níž a níž, až samým leknutím otevřela tlamu a krtka pustil. Ale to, milý zlatí, ještě nebylo všechno. Orel popadl lišku za kožich, odnesl jí daleko k lesu a nechal jí z výšky spadnout na zem. To si bude pamatovat, aby si už víckrát na krtka netroufla.
1: Jenom aby... Koukni, jak mi poničila křídílka.
0: Křídílka byla opravdu dočista na maděru. Ta nikdy víc lítat nebudou. Nevadí, broukl orel. Vezmu tě krtku zase k sobě nahoru, tam se žádná liška nedostane. Krtkovi se však zpátky do hor, kde nikde není ani lopatka hlíny, vůbec nechtělo.
1: Ba ne, zůstanu dole, tady se aspoň mám kam zahrabat.
0: Orel mu to rozmlouval, ale krtek trval na svém. Až se nakonec dohodli, že orel bude z hůry krtka hlídat a nejméně jednou za den za ním přiletí na kus řeči. Zpočátku to tak doopravdy bylo. Orel slétal z hor i několikrát denně a krtek byl rád. Vždyť tady byl orel široko daleko jediný jeho kamarád. Ale potom se najednou stane, že se vám kamarád zamiluje a vy se nestačíte divit.
1: Proč pořád koukáš po tom druhém orlovi, co pak je ti milejší než já?
0: Orel se načepířil a řekl, to přece není orel, to je orlička. A hned se za ní rozletěl. Chvíli se honili modrou oblohou, pak spolu cukrovali až do večera a za celou tu dobu si orel na krtka ani nevzpomněl. No to se ví, že to krtkovi bylo líto a zase si připadal sám a opuštěný. A sám a opuštěný zůstal ještě dlouhou řadu dní. Orel mu jen tu a tam z veliké výšky křídly zamával, ale nikdy za ním dolů nepřiletěl. Nejdřív si s orličkou na horách stavěli hnízdo, pak zase seděli na vejcích. Zkrátka nebyl čas.
1: Jsem rád, že je rád můj kamarád.
0: Tohle si krtek opakoval pořád dokola, ale stejně mu to nebylo nic platné. Stejně se mu stýskalo. Dokonce mu tu a tam i slzička ukápla.

0: Až jednoho dne se orel zase objevil. Tak znenadání, že si krtek nestačil ani utřít pobrečený čumáček. Co se stalo? Někdo ti ublížil? Polekal se orel.
1: Ale ne.
0: Orlovi pomalu došlo, oč jde. Ty se na mě zlobíš? Ale já jsem na tebe přece nezapomněl. Jenom jsem teďka neměl vůbec čas. Za to ti povím náramnou novinu. V hnízdě se nám vyklubala 3 orlí holátka.
1: A jsou ti aspoň podobná?
0: Jsou zrovna jako já, řekl hrdě orel. Krtka napadlo, jak ho našel za povodně v plovoucím hnízdě. To byl taky ještě holátko. Jak potom vyrostl z kočárku a učil se lítat? A co dál spolu zažili všelijakých dobrodružství, kdy jeden druhého museli zachraňovat? To se zkrátka nedá zapomenout.

0: dobrá, tak mi přines se strže za psí boudou svůj starý kočárek. Já ti ptáčátka pohlídám.
1: Každý orel trefí, kde už jednou byl. Jenomže z kočárku zbyly jenom trosky. Krtek musel ten vrak celý týden spravovat, než zase vypadal jako kočárek. Až potom zamával nahoru k orlímu hnízdu.
2: Hotová, už můžeš!
1: Orel odnesl Krtkovi jedno holátko po druhém. Byl jich plný kočárek. O jídlo se jim, Krtku, starat nemusíš, už jsme je s orličkou nakrmili. Spíše vezmi na procházku, já pro ně večer zase přiletím. Ale Krtkovi radit nemusel. Krtek je chůva k pohledání. Objel s mláďátky loučku aspoň 10krát a když se jim už chtělo spát, drncal je v kočárku a tichounce jim broukal orlí u kolébavku, tu samou, jako kdysi jejich tátovi.

Jan byl chalupník. První léta svého manželství neměl žádných dětí a také nedbal, neboť musel sám sobě a ženě dost bídně živobytí vytloukat. Ale když mu po několika letech žena jedenkrát řekla, že Bůh jejich manželské lože požehnati ráčil, odevzdal se do vůle Boží a pomyslel si, vždyť se stará Bůh o každé kvítí na poli. Postará se i o nás, abychom hladem nezemřeli. Čas ušel a Marta porodila dcerušku. Koho pak vezmem za kmotru? Ptala se. Bláhová, kdo pak by se takovým žebrákům, jako my jsme, rád propůjčil? Ponesu dítě ke křtu. A kohokoliv potkám, toho poprosím, snad se přece někdo nad tím nemluvnětem smiluje. Vzal dítě zaobalené do chatrných plenek v náruč a šel s ním k faře. Několik kroků za chaloupkou potkal tři staré babičky. Jene, kam neseš to dítě? Křičeli na něho zdaleka. Jan se podivil, že ho ženy znají, ale dlouho se nerozmýšlel a odpověděl. Nesu je ke křtu a nemám kmotry. Chceš-li, my půjdem dítěti za kmotry. Jedna babička vzala dítě do náručí a všichni se obrátili cestou ke kostelu. Holčička byla pokřtěná a dostala jméno Marie. Nyní se vrátili domů a Marta s radostí dítě od nich vzala, nutíc je, aby si trochu poseděli. Na to přinesla kus chleba, poslední, co měla. Ráda bych vás, milé kmotřinky, něčím lepším poctila, ale jsme velmi chudí. Nad tím se pranic nermuť, pravili oni. My víme, že bys dala, kdybys měla, protož ničeho od tebe nežádáme. Zde vezmi něco na přilepšení. A každá kmotra dala jí 3 zlaté peníze. Na to šli všecky 3 k dítěti, které rozbaleno na lůžku spalo. První je políbila na oči a zašeptala. Kdykoliv tyto oči zapláčou, ať z nich místo slzí, perle padají. Druhá políbila ústa a zašeptala. Kdykoliv se tyto ústa zasmějou, ať z nich růže vypadne. Třetí políbila nohy a přála. Kamkoliv ty nožky kročí, tam ať zlato po nich zůstane. Na to se s Jenem a Martou rozloučili, přikazujíc, aby Marii slušně vychovali. S těmi penězi si rodiče trochu k živobytí a šatstvu pomohli a přitom na své dítě pilně hleděli. Marie jsouc zdráva a laskavě pěstěna nikdy neplakala. Jedenkrát se ale stalo, že vařila Marta oběd. Jan také něco venku pracoval. Tu se Marie probudila a počala plakati. Rodiče ji hned neslyšeli a teprve zahodnou chvíli do sednice přiběhli. Jene, pojď, podívej se na Marii, skřikla Marta, když ke kolébce přistoupila. Jan přiskočil a viděl v lůžku plno perlí, které se z Mariiných oček kotálely. A vyšli pak, ženo, čím to je? Ptal se. Ty myslíš kmotřinky? Ne jináče. Uhlídáš, že to dítě bude šťastné. Od dnešní chvíle budeme je chovat jako knížecí, neboť nám štěstí do domu přineslo. Marie si kolikráte od té doby zaplakala a Jan perle schovával. Jedenkráte zase s ní laškuje a vidí, jak se na něj usmála, že jí z úst krásná růže vypadla. Nové divení. Z toho daru neměli však kromě vůně mnoho zisku. Větší však radost měli a užitek, když se Marie ponejprv spustila a zlaté šlépěje po ní zůstávaly. Nyní byli učinění boháči. Brzy se jim chaloupka zdála sprostá. Koupili si tedy statek blíže města a čím více Marie běhala,
tím utěšeněji se statek množil, až se z něho stalo veliké panství. Jan a Marta nechodili již ve sprostých šatech. Oni byli samí aksamit a hedváb. Měli plný zámek sloužících, nic nedělali a nechali si ruce líbat. Ale lidé jim to přáli, neboť byli jeden i druhý učiněná dobrota. Kdo byl v nouzi, tomu pomáhali a každého rádi viděli. Jediná radost jejich byla Marie, to dítě plné divů. Jan si přál, aby to svět nevěděl, jakou dceru má. Ale což pak by se dalo něco tak divného skrýti? Všelijací lidé přicházeli do zámku a opět odcházeli. Tu bylo švadlen, krejčů, učitelů a Bůh ví koho, kteří k slečně museli. A kdo ji jedenkrát viděl, tomu se do smrti obraz její smysly nesetřel. Zem, na jejímž jednom konci Marie s rodiči bydlela, patřila Rodislavu, jedinému synovi nedávno zemřelého krále. Byl to moudrý, dobrý a krásný princ a poddaní měli pod jeho žezlem zlaté časy. Byl svobodný a také posud žádnou z těch princezen, jež to srdce jeho vydobíti se snažili, sobě nezamiloval. Mezi těmi skvěla se jedna mladá kněžna zvláštní krásy, nade všecko milovaná od své matky, která dnem i nocí přemýšlela, jak by Rodislava dceři namluvila. Byly však matka i dcera zlého srdce, jedna horší než druhá a každý se jich bál. Rodislavu líbila se krása mladé kněžny, ale srdce k ní neměl. Jedenkrát dával velkou hostinu, ku které bylo pozváno celé panstvo. U tabule se ledacos vypravovalo a konečně, když přišla řeč k řeči, začalo se také o Janově divné, krásné dceři. Než se tabule skončila, umínil si Rodislav, že musí Marii vidět. Za několik dní se chystal na cestu a řekl nejvyššímu správci, že pojede prohlídnouti království své. Ve skvostném letohrádku u okna seděla Marie, hlavu majíc položenou v ruce, alabastrové rámě opřené na červené aksamitové podušce. Seděla tu, temné oko vysílajíc v dáli, a jakási touha, již jména dáti nevěděla, chvěla se v duši její. Tu se ozvou kroky a s rodiči vejde do dveří Rodislav. Jak Marie na krásného cizince pohlédla, zdálo se jí, jako by se všecka krev k srdci jejímu hrnula a od srdce až k bílému čelu rozlívala. Buďte mi vítán, zašeptla, když jí rodiče řekli, že je to pán z města, který na své cestě u nich se pozdržev, na zahradu by se rád podíval, o které prý mnoho slyšel. Tak se byl princ vymluvil. Poprvé co živ, nevěděl Rodislav, jak s panou mluvit začíti. A přece mu bylo, jakoby právě Marii mnoho co říci měl. Kdyby byl musel Rodislav oučty skládat, co v Janově zahradě viděl, špatně by obstál. Pro něho kvetly růže jen na Mariiných lících a nebe mu zářilo jen v jejím oku. Než vyšli ze zahrady, utrhla Marie tu nejkrásnější květinu a podala ji Rodislavu. Něco aspoň vezměte z naší zahrady na památku, pravila milostným hlasem. Tu vypadla z plných retů růže, jakou už posud žádný zahradník nevypěstil. Hbitě se Rodislav zhýbl a růži zdvíhna upřel plamené oko na Marii řka. To kvítko dechem tvým posvěcené mi daruji a budu jen na srdci nosit co památku nejblaženější chvíle mého života. Co živ neměl královský princ tak krásný sen, jako když spal s Marií pod jednou střechou.
Ráno se měl vrátit domů a rád by byl dal půlku svého království za jedinou hodinu, kdyby ji s Marií strávit je mohl. I umínil si všemu konec učinit. Ustrojil se do skvostných šatů a šel do zahrady, kde již Marii zahlídl, by se jí zeptal, zda chce jeho manželkou býti. Marie vidouc, že se host na cestu chystá, vzdychla smutně, lehonký oblak potáhl její jasné oči, slil se v krůpěje na dlouhou řasu a dvě perle spadly na Rodislavovu ruku. Tyto krůpěje schovám co důkaz tvé náklonosti a pokropím jimi krásnou růži. Ale Marie, já žádám větší důkaz. Přitom vzal Rodislav ruku milenčinu, začal vypravovat, kdo je, a prosil, aby královský trůn s ním sdělila a jej okrášlila. Mezi tou řečí přišli Marta a Jan, kteří, když slyšeli řeč krále svého a viděli, že ho Marie miluje, požehnání jim odepříti nemohli. Rodislav pobyl ještě několik dní u krásné své nevěsty a pak se na krátký čas rozloučil, neboť bylo umluveno, že se co nejdřív vrátí, aby se s Marií navěky spojil. Což by nevyslídilo oko rozhněvané ženy, toť vidí skrze devaterou zeď. Ještě nebyl Rodislav doma, již věděla kněžna všecko a zlostí zuřila, jakož i dcera její, která nechtěla věřiti, že by na světě krásnější ženy na dně bylo. Co se Rodislav vrátil, nebylo s ním řeči, nedbal o žádného a pospíchal, aby se jen zase u své Marie octnul. Zatím se kněžna dověděla o čarodějnici, která po celém království rozhlášená byla. V hedvábných střevíčkách drala se hrdá urozená dáma po drsnaté stezce trním a bodláčím až k jeskyni, kde kouzelnice bydlela. Když jí všecko pověděla a zkázu Marie od ní žádala, odpověděla čarodějnice takto. Marii ublížit není v mé moci, ale tak milostivé paní musím přece pomoci, třeba to bylo jiným způsobem. Mohu ti já Marii zaklíti na jeden z mých zámků, kde zůstane, dokud by ji někdo nevysvobodil. Avšak princ ji tam tak lehce nevyslídí, budu ho z cesty svádět a konečně mu učaruju, že se k vaší dceři navrátí a za manželku ji pojme. Kněžna byla potěšena slovy těmito, jako by dceru již na trůně sedět viděla. Ohodný měšec peněz lehčí a ohodný hřích těžší, vrátila se domů. Druhý den na to jel Rodislav s celým svým komonstvem na svatbu. Dcera kněžnina stála u okna a když viděla, že jede blažený ženich kolem, jako by ji ani neviděl, zaťala pěstě a zlostně za ním hrozila škouc. Jdi jen, jdi, ty nevidomý králi. Brzy schladneš, ale až se ke mně navrátíš, musíš o milost prosit jako žebrak. Kéž bych jen mohla tu sprostou podvodnici vlastní rukou roztrtit. Zle by se bylo Marii vedlo, kdyby se byla do těch pekelných pazourků dostala. Rodislav si přál desatero křídel, aby mohl celý ten kus země, jenž ho od Marie dělil, jedním rázem přelítnout. Ubohý, nenadál se, co jej očekává. Když do zámku přijel, přiběhli mu rodiče s ukrutným nářkem stříc a vypravovali, že se dcera ráno nenadále ztratila beze stopy, beze vší památky. Rodislav zůstal, jako by mu zlosyni všecko byli pobrali a oslepeného bez vodiče do pustiny jej postavili. Nevěděl nic, co se okolo něho děje. A polomrtvý padl na sedadlo, po němž Marijny svatební roucha rozložena byla. Dlouho tak ležel, než slze křečovité bolesti jeho ulevily. Marie, kde jsi? Kde tebe najdu? To byly první slova jeho,
po nichž ale také i hned úmysl ve skutek uváděl. Schodil ze sebe královský šat, převlékl se do sprostého, nabral peněz, poručil osedlat nejrychlejšího koně, napsal list nejvyššímu správci a poslal komonstvo své naspět. Sám pak rozžehnal se s rodiči a jel svou ztracenou nevěstu hledat. Dva dny již Rodislav jezdil a posud... Dva dny již Rodislav jezdil a posud neměl nejmenší

0: Vyřešit nedáme. Chceš-li ji však dostat, musíš si ji ze zakleného zámku vydobít. Jdi rovnou cestou, ani vpravo, ani vlevo se nedávej, a když ti bude nejhůře, vezmi do ruky perle a růži a nic se ti nestane. Až budeš Marii nejblíže, potom ti suchá růže občerství. Pamatuj na slova naše a budeš šťasten. Kmotřičky zmizely a Rodislav se probudil. Chvíli seděl a odříkával podivný sen od slova k slovu, nevěda, má-li mu věřiti. Náhle však si vzpomněl, že slýchal od své nevěsty tři kmotřičky, že jí dali neocenitelné dary, totiž růži z úst padající, perle z očí kanoucí a zlaté šlépěje. Uvěřil tedy poněkud svému snu a mnohem pokojněji bral se dále. Jednoho dne přijel do lesa, v němž to se lovecké trubky rozléhaly. Spovolna jel cestou, přes kterouž mu každou chvíli buď myslivec, buď zvěř přebíhali. Najednou vjede paní na bílém koni, krásná co denice. Zelený aksamitový šat visel až k zlatému třmenu a na černém kloboučku houpalo se bílé péro a vlálo kol ruměné tváře. Rodislavu byla ta outlá postava povědoma a když přijel blíže, poznal mladou kněžnu z hlavního města. Kdybych nevěděla, že náš král svatební veselí drží, řekla bych, že je tu přede mnou, pravila kněžna, když přijela až k samému Rodislavu. Vaše bystré oko, kněžno, vás nezmýlilo. Jsem opravdu nešťastný váš král, kterého ukrutný osud o nevěstu přivedl. Nyní ji hledám, ale kdy a kde ji najdu, jen Bůh ví. Kdybyste mi dovolil být vaší hostitelkou, možná, že byste se o vaší nevěstě dověděl. Bydlí na blízku mého zámku žena, která má vědomost tajných věcí. Snad, že by věděla, kdo nevěstu ukradl. Na nic zlého nepomysle přijal Rodislav ten návrh a po boku sličné dámy jel do zámku. V okamžení byla přichystána skvostná tabule. Hudba hrála a kněžna tak líbezně hosta bavila, že nevěděl, kam se hodiny dějí. Po tabuli mu povídala, že na něho žena čeká. Král jí podal ruku a ona ho vedla skrze mnoho pokojů do nádherné síně, vprostřed níž ošklivá, v šedém rouchu zahalená baba stála.
1: Aha, Tarajdo, řekla kněžna. Já tě dala zavolat, abys, je-li to v tvé moci, králi pověděla, kam se poděla Marie, jeho nevěsta.
0: Dovolíte-li, krásná paní, abych svoje nářadí zde rozložila, v malé chvíli vám to povím. Černou holí udělala nejdříve kolo, potom položila 9x křížem podivné dřevo, podpálila je a s ustavičným breptáním házela do něho všelijaké věci, které z kape stála. Modrý dým zahalil babu a z červených plamenků vykukovali ohyzdní diblíci a s babou se radili. Úžeji a úžeji tlačila se kněžna ku králi a z jejich očí se lily žhavé zžírající proudy jako z dvou sopek. Rodislavu bylo ousko. Tu se ozve z dýmu hlas. Běda, králi, ty jsi oklamán. Marie tě podvedla. Ona je čarodějnice a nyní se zdržuje se svým miláčkem na jednom dalekém zámku a z tebe si posměch tropí. Chceš-li být šťasten, ani okamžení déle na ní nemysli. Nech, Marie, nech, šeptala kněžna a chtěla ho obejmout. Pusť mne, svůdná ženo, zahřměl Rodislav a vytrhl se jí z náručí. A ty, pekelná příšero, pryč jdi, pryč! Sotva to dořekl,
1: Stála před ním ohněvá žena, výše a výše rostla, z hubí koukal drak s očí.

0: dvě ještěrky. Již ho chtěla do hořících loktů pojmout. Tu vzpomněl Rodislav na růži a perle, sáhl za ňádra a vytáhl svůj škapulíř. Žena zmizela, okolo uší mu zavzněl divoký chechtot a zlostný křik, síň se s ním zatočila a on se odstnul pod stromem na zelené louce, věrného koníka maje vedle sebe. Pokojně jel opět několik dní, až přijel do údolí, z něhož nevěděl, jak vyjeti. Tu se mu zjeví stará babička a ptá se, kam by rád. Rodislav jí povídá, že neví, kudy z toho údolí, aby nemusel daleko naspátek. Dejte se převést přes jezero. Pod horou bydlí v jeskyni poustevník a ten z milosrdenství lidi převáží. Rodislav poděkoval a šel k jezeru. Nedaleko jehož břehu jeskyni našel a v ní starého poustevníka. Rodislav pozdravil a poprosil starého, aby jej na druhou stranu převezl. Ale pane, víte-li pak, že na vás na druhé straně jezera čeká smrt? A čeho je se tam báti? Ptal se Rodislav. Je tam zaklený zámek a v něm bydlí čarodějnice s čarodějem. Ona je vždy mladá a ve 20 letech jde pokaždé do světa a omámí některého muže, takže za ní přijít musí. Tenkrát teprý podvedla prince Rodislava a jestli za ní přijde, tedy ho usmrtí. Ani slova více, hanebný podvodníku, křikl Rodislav. Což mne budete neustále pronásledovat, obludy pekelné. Tu sáhl za ňádra a vyndal růži a perle. Bouře a hřímání utichlo a přes jezero táhl se zlatý most, osvětlený jasnými hvězdami. Rodislav přes něj na druhou stranu přešel a stál před ukrutným obrem.
1: Co zde pohledáváš?
0: Ptal se velikán a hlas jeho zazníval na míli cesty.
1: Ty nesmíš ani krok dále učinit. Tam v tom zámku spí krásná Marie, již to hlídám. Kdo na tuto půdu kročí, je synem smrti. Klid se tedy, sice tě vyhodím do povětří, že se živ země nedotkneš.
0: Ale Rodislav slyše, že Marie opravdu v zámku schována, nedal se odbít. Vzal do jedné ruky perle a růži, která najednou tak čerstvá byla, jako by ji právě byl utrhl. Do druhé ruky vzal meč a začal se s obrem potýkat. Ze začátku se mu obr smál, ale když ho Rodislav několikrát poranil, rozlobil se a chtěl s ním o zem mrštit. Avšak náhle seslabnul, klesl na zem a Rodislav mu stěl hlavu. Tu se rozlila daleko široko růžová záře a Rodislav viděl před sebou perlový zámek, k němuž vedla zlatá cesta rozkošnými hájemi. Ptactvo se probouzelo a začínalo tak líbě zpívat, že Rodislav celý radostí opojen k zámku chvátal. Zlaté dveře se rozlítly, naproti dveřím stálo perlové lože, pokryto drahými koberci, a na něm ležela Marie. Růžové světlo ozářilo spící její líčko a sladká hudba vzbudila ji z líbého spánku. Rodislave, díky tobě, že jsi mne probudil. Pevně ji přitiskl Rodislav k srdci, jako by se ještě o ní bál. Když po dlouhé chvíli ze svého opojení se vzpamatovali, hleděli kolem sebe a nevěděli, mají-li o čím věřit, čili ne. Byli v letohrádku Janova zámku, kde Rodislav Marii ponejprv viděl. A hle, tu přicházel opravdu Jan a Marta hořem sklíčeni. Rodislav a Marie jim vyšli vstříc a radování a povídání bylo bez konce. Za několik dní bylo po svatbě a Rodislav odvezl krásnou královnu do hlavního města, kdež je slavné radovánky čekaly. Ne tak šťastná byla mladá kněžna a její matka. Babičky na ní uvalily pokutu horší než smrt. Kdykoliv se růžová ústa její zasmála, vyskočila z nich ještěrka. Kdykoliv oči zaplakaly, tekly z nich proudy jedu a zhyzdily sličné líce. Kamkoliv noha šlápla, vyrostlo bodláčí. Nemohla mezi lidi a brzy se zlostí užrala. Marie žila s Rodislavem v lásce a rozkoši a do smrti nedali dobré kmotřinky na ničeho dopustit, co by jí život bylo skalilo.

0: Milion brundibárů. Teď jsem tomu zase dala, jen co je pravda. Myslím si o sobě, kdo ví, jak nejsem chytrá a sama pěkně lezu do pasti. Co to? K panu Špejlíkovi musím, protože jsem dala své liščí slovo a to se samo sebou splnit musí. Ale přitom mě zase pan uzenář Špejlík nesmí chytit, poněvadž to by zas pan lesník Březina prohrál těch 100 korun, o které se vsadil. Tak co mám dělat? Já už vím. Nejlepší ze všeho bude, když v sobotu odpoledne půjdu do města. Panečku, tohle byl nápad. V tomhle převlečení by mě určitě nepoznal ani sám pan lesník Březina. A hejďme se. Čokoládová ulice. Tak jsem tedy tady. Teď jen, abych našla uzenářství pana Špejlíka. Musím... podle vůně.
1: Pro krýle pána babičko, dávejte drobátko pozor, nebo vás něco přejede.
0: Pardě, klepeto. Děl jsem na všechny 4, samým leknutím nepadla. Koukám po výkladech, jako bych tu v životě nebyla a nechala bych se přejet automobilem. Ale vůně, uzenářství, to já cítím na stonu. Větran z brokovnice, co to vidím tady vedle? Samé liščí kožíšky. No jak pak ne? Pan Matěj Jezevec, kožišník. Jemnáčku, a tuhle ten kožíšek, ten já dobře znám. Tady visí na tyči tetka Chňapka. Liška od stříbrného smrku. Tak už to má taky za sebou. A byla daleko mladší než já. A ani kožíšek nemá tak pěkný, jako je můj. Pardie, klepeto! Ještě, že jsem pan kožišník ty kožešiny pověsil. Už vím, jak na pana uzenáře vyzraju. Tralaličky, tralala, v lese roste smrk. Tralaličky, tralala, Špejlík o něj brk.
2: Babka jedna, co jí to pošedlo? Trojčí tu na ulici, jak nějaká mladiče na pleše. To jsou mi věci.
0: Ježíšku na křížku, jsem já to ale opravdu kmotra. Nejdřív se převleču za starou babku i paraple sebou táhnu, jen aby mě náhodou někdo nepoznal, a pak tady trdluju, jak nevěsta o posvícení. Musím se honem někde svléknout.
3: Pojďte, chlapi, pojďte. Máte všichni všechno připraveno? Vidle, sukovice, provazy. Všichni všechno?
4: Máme, máme.
5: Vidle i sukovice.
6: I provazy.
4: I provazy máme.
3: A co je nového na ulici? Nic? Nic?
2: Kde pak? Ta se sem neodváží. Akorát jedna babka si tamhle na ulici začala z ničeho nic poskakovat. Až jí tlačej bodky nebo co?
3: Ale Lemko za babku, tak dobře. A jak říkám, jak se liška objeví, všichni hurá po ní. To by v tom byl sám rohatý, aby nám někam utekla.
0: Dobré odpoledne ve spolek.
3: Liška, Větran Dojtrnic, chyťte ji. Kdo jí dopadne, dostane ode mě 10 korun.
6: Pozor, těží ke dveřím. Pozor tam, chyťte ji, kdo za ocas.
2: Obklíček, obklíček.
3: Všichni za ní, nesmí nám uniknout. Za kůži dostanu 100.
2: Já jsem se nějak zamotal do provazu.
6: Liška nás nepočká.
3: Za ní, honem, za ní.
2: Určitě běžela do stodoly, to všechny lišky dělají.
0: Já jo, houbelec do stodoly. Tak chytrá jsem taky a vím, že byste mě tam hledali. Tady jsem ve zdraví přežila tu hrůzu. Na tyči hned vedle tety Chňapky. Ale kdyby ta tyč náhodou praskla, tak bych tu docela určitě visela doopravdy. Tak, a teď honem, než se pan uzenář Špejlík s těmi chlapy vrátí, musím si vybrat nějakou pěknou šunku, aby viděl, že se mnou nejsou žádné žerty. A nebo radši 2 za ten strach. Ale protože já jsem liška vzdělaná a inteligentní. Musím mu za tu pochoutku náležitě poděkovat. Nejlepší bude, když mu tady v krámě nechám dopis. Tak, a je to.
3: Je to rán dojeli tak do Jitrnic, kam se jen ta mrška chlupatá mohla ztratit.
1: Zkusíme ještě drobátko zašťourat pod chlívkem.
3: Tak jo, a honem. A všichni dobře hlídat.
2: Čuj, zatracená liška. Ještě mi zbouráte chlívek.
1: Není tam, pane Špejlíku. Tak co budeme dělat?
3: Já nevím. A čertivem, i s tím chlívkem. Hlavně, že se té chlupatici zrzavé nepodařilo ukrást mi zase nějakou šunku. To bych musel navíc ještě ke vší škodě vyklopit panu lesníkovi Březinovi 100 korun. A takhle je zaplatí on mě?
2: Tak pozdrav pánbu, pane uženáři. My jdeme zase po svý práci.
3: Rachsec, mazec, do Jitrnic, rom do Jelic. Vždyť tady byla šunka. A tuhle taky. A obě jsou pryč. Jsou dočista pryč. A 100 koruna taky. Prachsec morděnecky. Jestli já tu chlupatici chlupatou, tu zrsku zrzavou, jestli já ji někde dopadnu, já z ní na mou duši hadry cucky nadělám. Co je to tady? To je nějaký dopis nebo co? No, tě kotě. Opravdu dopis. Ctěný pane Špejlíku, moc vám děkuju za ty dvě šunky. A abyste neměl tak moc velikou škodu, pošlete mi za ně účet zase do dutého stromu na rozcestí. A nezapomeňte vyplatit panu lesníkovi Březinovi těch 100 korun, poněvadž dluhy se platit musí. S úctou liška od dutého stromu. Jeden a ne tolik škody a ta mrška se mi ještě vysmívá.
5: Dobré odpoledne, pane Špejlíku. Hm. Tak co, jak pak to dopadlo? Přelstil jste moji lišku, máte ji?
3: Nemám, pane lesníku. A o té vaší zrce chlupaté už nechci ani slyšet do smrti smrťoucí. Protože na mou duši je to ta nejchytřejší a nejmazanější liška, o které jsem jak těživ slyšel.
5: A co naše sázka?
3: To víte, že platí. A tady máte těch 100 korun. No, ať je mezi námi pořádek.

0: Jak našla kámen Mutáček? Jednou přišla víla Amálka na kulaté místo, kde bylo světle, i když nezářilo sluníčko. Kvetly tu konvalinky a tence hrály a rostly tu modré zvonky a ty jim k tomu basovali.
1: To je ale divné místo, řekla si víla Amálka. Je to zrovna takové místo, jako by tu někde ležel kámen Mutáček.
0: Amálka se trochu rozhlídla, sáhla pod mech a on tam opravdu leží, kámen Mutáček. Jasně září, i když nepálí. Když najde Mutáček ošklivec, hned má dost krásy na rozdávání. Když ho ale najde člověk zlý, v tu chvíli se z něho stane sama dobrota. Víla Amálka si Mutáček prohlídla a chce ho schovat zpátky pod mech. Jenže v tom vystoupila za stromem babka, co tam sbírala borůvky.
2: Já dobře vím, Amálko, že jsi našla kámen Mutáček, povídá. Tobě by nebyl k ničemu, protože jsi víla, ale já chci být krásná, tak mi ten Mutáček dej.
1: A co z toho, babko, budeš mít, když budeš krásná?
0: Řekla Amálka. Borůvková babka si dala košík z ruky do ruky.
2: Sednu si nad misku s vodou, podívám se na sebe jako do zrcátka a bude mi veselo.
0: Amálka podává Mutáček babce, ale v tom prasklo v křoví a vyběhl z něho loupežníček Vešmiška, takový naniciáš, co nezná pořádně ani to loupežnické řemeslo. Přes den se povaluje v lese a večer krade na polích tuřín.
3: Celou tu dobu se na vás dívám,
0: křikl Vešmiška,
3: a celou tu dobu si říkám, že Mutáček patří mně, protože mám dost kradení tuřínu, to radši budu poctivý člověk.
0: Víla Amálka si vyposlechla borůvkovou babku i loupežnička Vešmišku a povídá.
1: To je těžká věc. Vy jste dva, ale Mutáček jen jeden.
2: Jenže tomu já umím docela dobře odpomoct,
0: řekla borůvková babka.
3: Já taky,
0: pospíšil si Vešmiška. A jako by si řekli, popadli Mutáček, chvíli se o něj tahali, ale nakonec se shodli.
3: Každý půl.
0: Podložili Mutáček kamenem, druhým do něho uhodili a on se rozkočil. Každý popadl jednu polovičku. A děli se věci. Ona každá půlka Mutáčku měla jen půl moci.
2: Ryc do brku,
0: vylekala se borůvková babka.
2: Podívejte se na mě.
0: A byla od půl nosu k jednomu ramenu krásná jako sama krása, ale druhá strana jí zůstala babí.
2: Ach,
0: povzdychl si málem svatěn Vešmiška, protože jemu se stala zase jiná věc. Dopůl byl jako farář, jednou rukou dělal křížky, za to tou druhou kradl babce z košíku borůvky.
2: Nebylo to k ničemu.
0: A tak oba dostali na Amálku vztek.
3: Teď nejsme to ani to.
1: Zahoďte ty dvě půlky, Mutáčku, a zas bude, jak bylo předtím,
0: řekla Amálka.
3: Jenže to právě nechceme,
0: řekli ti dva,
3: protože chybí už jen půlčička, abych byl poctivec,
0: křikl Vešmiška.
3: A já krasavice,
0: křikla babka. Tak tam stáli, borůvková babka plakala jedním okem nad svým polovičním neštěstím a loupežníček Vešmiška jí nepoctivou rukou kradl borůvky z košíku. A zas se ta babka jedním okem smála nad svou poloviční krásou a Vešmiška dělal druhou rukou křížky. Víla Amálka nejdřív nevěděla jak, ale pak se zasmála.
1: Já to napravím.
0: Vzala košík borůvek a rozházela je po lese.
1: Kdo ty borůvky dřív se sbírá, dostane ode mě vílý dar.
0: Babka i Vešmiška se rovnou dali do sbírání, protože to oběma rukama jde líp. Upustili oba do mechu půlku kamene mutáčku. Hned byli, jak vždycky bývali. Ale říká se to taky jinak. První se sbírala borůvky babka. Dostala mutáček celý, stala se z ní krasavice a vzala si Vešmišku za muže. A říká se to ještě jinak. První se sbíral borůvky Vešmiška. Dostal celý mutáček, stal se z něho poctivec a vzal si babku za ženu.
4: Na Štědrý den bylo všude sněhu po pás a ze střechy visely křišťálové rampouchy. Ovečka zrovna pekla vánoční cukroví.
5: Já jdu na ryby,
4: oznámil beránek. Když dorazil k rybníku, vysekal díru do ledu a začal rybařit. Netrvalo dlouho a udice sebou zaškubala.
5: To je ale ryba,
4: pochvaloval si beránek, když jí vylovil. Zabalil jí do šátku a vracel se spokojeně domů. A jak se tak brodil sněhem, znenadání hup, hup, hup a objevili se tři vlci jako hory a zubili se na beránka.
5: Jeje, řekl beránek.
6: Žádné jeje, řekl první vlk. Dej sem rybu a basta.
5: Nedám,
4: bránil se beránek.
6: A dáš?
5: Nedám.
6: A dáš?
5: Nedám.
6: A proč pak? Podivili se vlci.
5: Protože,
4: přemýšlel chvilku beránek,
5: protože by bylo jedné ryby pro vás málo, ještě byste se poprali.
6: No jo, to je pravda, uznali to vlci, ale co budeme dělat?
5: V rybníce je přece ryba habaděj,
4: poradil jim beránek.
5: Tam si jich můžete nachytat, kolik chcete.
4: A tak se vlci vydali k rybníku. Chvíli přecházeli kolem díry v ledu a přemýšleli, až ten první vlk povídá.
6: No jo, ale jak ty ryby dostaneme ven?
7: Já nevím,
6: řekl druhý. Mně se zdá, že se jim nějak nechce.
7: Zas nás ten beránek nachytal,
4: zoufal si třetí. Beránek mezi tím našel v lese pěkný stromeček a pyšně si ho nesl domů. Už tam skoro byl, když v tom najednou hup, hup, hup, tři vlci jako hory a zase se zubí na beránka.
5: No vida,
4: řekl beránek.
6: Žádné vida, dej sem rybu a basta.
5: A proč pak jste si ji nechytili sami?
4: Divil se beránek.
6: Protože nevíme jak.
5: Tak já vám to povím. Tady máte prut, na konci udice je háček, ten hodíte do vody a počkáte, až se vám na ní ryba pověsí.
4: Vlci udělali, jak jim beránek poradil.
6: Už něco táhnu,
4: zajásal po chvíli první vlk.
6: No tak táhni, táhni,
4: radili druzí dva.
5: To je divná ryba,
4: podivili se vlci, když vytáhli starou bačkoru.
7: Zase nás ten beránek ošidil,
4: rozlobili se. Mezitím beránek už byl doma a zdobil vánoční stromeček.
6: Buch, buch, buch, ozvalo se.
5: Co pak to je?
6: Podivila se ovečka.
8: My, tři králové, jdeme k vám, to je štěstí, zdraví, tohleto vinčujem vám.
6: A venku stály tři smutní králové, jako tři nejsmutnější vlci.
5: Tak, co pak chcete?
6: Zeptal se beránek.
8: My chceme rybu, bu, bu.
6: Zabrečeli králové.
5: Vy popletové, takhle k večeru to už ryby na udice neberou. Víte co? Zkuste je chytat na ocasy.
6: Za chvíli byli vlci zpátky u rybníka a ponořili ocasy do vody. S večerem přišel mrazík a hned za ním mráz, až všechno praštělo a vlčí ocasy ve vodě zamrzly.
8: Je, mně se zdá, že už jsem něco chytil,
6: řekl první vlk.
9: Nám se to zdá taky,
6: řekli druzí dva.
9: Tak, hej, rup!
6: A táhli ze všech sil. Najednou to všude kolem začalo křupat a praskat. To, jak se led na rybníčku prolomil.
8: To je zima,
6: brečeli vlci a v mrazivé vodě plavali rychle ke břehu. A už se otřepávají jako mokří vlci. Najednou koukají a nechtějí věřit svým očím. Opodál ve sněhu se plácá ryba, velryba, že by jí mělo i pět vlků dost a dost. A tak i vlci měli Vánoce. Ozdobili si v lese strom, pekli rybu na rožínku a vlčími hlasy vyli koledy.

0: Příběh první, jak se hadici narodili děti a jak je Radovan zachránil. U jednoho velkého města bylo jednou jedno malé zahradnictví a v tom zahradnictví ve žlutém domku se zelenými okenicemi měli chlapečka a ten se původně jmenoval Bohoušek. Bohoušek není špatné jméno, ale brzy se ukázalo, že se pro zahradnického synka nehodí. On měl totiž tu zvláštnost, že se ze všeho radoval. A tak rodiče tomu Bohouškovi říkali Radovan. Bylo to k nevíře, z čeho všeho měl ten chlapeček radost. Například se spálil o kopřivy. Jiné dítě by na jeho místě začalo plakat, nebo by aspoň natahovalo moldánky. Ale Radovan ne. Když ho to šlehlo, řekl sice au, protože au vyletí z člověka samo, ale potom povídá nadšeně. Hlejte se, mě naskákaly zvláštní pupínky, ty jsem ještě neměl. Nebo si přiskřípl palec ve dveřích tam, kde jsou panty a kde mají dveře největší sílu. Jiné dítě by samozřejmě ječelo, jako když ho na nože bere. A co dítě, i dospělý by ječel. Ale Radovan, neříkám, že nebylo au, ale potom hned zajásal. Koukněte, jak mi krásně zmodral nehet. Do třetice všeho dobrého vám řeknu ještě jeden příklad. Na pískovišti se mu nepovedla bábovka. Přestože naklepal kyblíček přesně podle předpisu a říkal k tomu správné zaříkávadlo. Byla to bábovka skutečně žalostná. Jiné dítě by jí vzteky rozdupalo a viděl jsem i děti, které si v takovém případě lehly na záda a kopali nožičkama do vzduchu. Nic takového Radovan. Ta je krásně zkažená, to se hned tak nevidí, zaradoval se ten zvláštní chlapeček a hned začal plnit kyblíček mokřejším pískem, poněvadž věděl, v čem byl zádrhel. Teď už mi jistě dáte za pravdu, že Radovan bylo pro toho kluka jméno nejlepší ze všech, co jsou v kalendáři k mání. Jednoho rána pan zahradník vyhlédl z okna a řekl: prší jako z konme. Radovan se posadil na své postýlce se stahovací síťkou a zvolal: sláva, zažijeme pršení. Neříká se pršení, říká se déšť, chce ho tatínek poučit, ale to už má Radovan v ruce smeták a tím smetákem obratně sundává z věšáku svou malou pláštěnku, která tu visí vedle tatínkovi velké a maminčiny prostřední. S rozběhem vskočí do svých malých holínek, které tu stojí vedle tatínkových velkých a maminčiných prostředních a s kapucí přes hlavu vybíhá ven. Déšť ševelí v listech salátu, ťuká na kedlubnové lupení a bubnuje na řadu prázdných kropicích konví. Konve, dneska máte volno, volá Radovan do jedné z nich a líbí se mu, jak to v jejím nitru mocně zní. My víme, dneska spíme, odpověděl mu zbor konví. Hadice, ty máš taky volno, když prší, proč bys kropila, zvedl Radovan hadici, která ležela přes pěšinku.
1: Já vím, dneska spím, protáhla se slastně hadice.
0: Radovan ji chtěl zase uložit k spánku, ale tu najednou kouká jako u vytržení, co se to pod ní v tom vyleženém žlábku pohybuje.
2: Tati, mami, honem pojďte sem, naše hadice má mladý.
0: Maminka s tatínkem vyskočili od snídaně, hodili přes sebe prostřední a velkou pláštěnku a honem se nazuli do prostředních a velkých holínek.
1: Ale chlapče, to nejsou moje děti, zazývala ospalá hadice. To jsou přece žížaly neboli dešťovky.
2: Tati, mami, nikam nechoďte, to jsou žížaly,
0: zrušil tedy Radovan poplach a rodiče se vyzuli z holínek a pověsili pláštěnky zpátky na věšák.
3: Ahoj, žížaly, neboli dešťovky. Já jsem Bohouš, neboli Radovan. Taky mám dvě jména. Představil se Radovan a vylovil z kapsy kostku cukru.
0: Vemte si.
1: Ale hadice zahučela. Cukr nežerou, žerou hlínu.
0: Hlínu? Zarazil se Radovan, poněvadž ho napadlo, co by si tatínek zahradník počal, kdyby mu sežrali všechnu hlínu. Jsou škodlivé? Zeptal se zaraženě.
3: Žížala je užitečná, uklidnila ho moudrá hadice. Leze hlínou a provrtává ji, aby byla lehká.
2: A to vnuklo Radovanovi skvělý nápad. Uděláme závody v lezení a provrtávání. A hned vyril hráběmi pro závodnice lezecké dráhy. Soutěž to byla zajímavá. Žížaly závodili s chutí a poctivě, tempo nebylo zbrklé, trať byla kluská, jak je to pro žížalí závody nutné. Sotva štíhlé atletky přelezly startovní čáru, Radovan jim začal stavět do cesty důmyslné překážky. Násadu hrábí, vodní příkop a potom kladinky z dřívek, na kterých měli co dělat s rovnováhou. Pak odloupil z podrážky své holínky plátky jílu, aby se skrz ně mohli žížaly provrtat. Zatímco závodnice zdolávali tuhle nejtěžší překážku, rozběhl se Radovan do kuchyně a odšrouboval z maminčina strojku na maso dírkované kolečko. Celý přebor tím dostal krásný závěr. Uřícené žížaly se těsně před cílem provlékaly dírkami, jako když se mele maso. Jenže ouha. Právě v té chvíli začvachtali na cestičce čísi boty. Dočvachtali k Radovanovi, jedna špinavá ruka postavila na zem plechovku a druhá špinavá ruka do ní jedním hmatem všechny závodnice hodila. Radovan pohlédl vzhůru a spatřil Huga. A tady si musíme říci, co je to za ptáčka.
3: Tak především to není žádný ptáček, ale pěkný klacek. Ale nesmíte si ho zase představovat jako nějakou hezkou větev. Když říkám, že Hugo je klacek, chci vám tím naznačit, že je v klackovitých letech a také, že je drzý, obhroublý, prolhaný a nenechavý. Také bych mohl říct, že to je pěkné kvítko, ale to radši neřeknu, protože byste si ho představovali třeba jako poměnku a to už byste byli úplně vedle. Nejpřesnější ze všeho bude, když mu budeme říkat zlý výrostek Hugo. Když tedy Radovan spatřil zlého výrostka Huga, řekl, dáš sem ty žížaly, ale honem. Hugo však schoval plechovku za záda a jak to zlí výrostkové dělají, ohrnul si špinavým palcem levé ruky nos vzhůru a řekl, tudle. Víš ty vůbec, že jsou užitečné? Řekl Radovan. Jo, odpověděl Hugo. Napíchnu je na háček, protože to je nejlepší návnada na ryby. A měl se k odchodu. Hugo, řekl malý Radovan, okamžitě, ale okamžitě mi vrať ty žížaly, nebo na tebe zavolám našeho psa Kvika a ten ti roztrhá nohavice nad ranc a možná, že tě i kousne do nohy. Toho tvýho psiska si asi leknu, ušklíbil se zlý výrostek. Teď už toho měl Radovan dost. Kviku, vem si ho, zavelel rázně. Jenže z psí boudy nikdo nevyběhl. Kde ten pes je? Když ho člověk nepotřebuje, tak se mu plete pod nohama a když by ho bylo zapotřebí jako soli, je fuč. Radovan nakoukl do boudy, ale pes nikde. A Hugo se zatím klidně šourá k domovu a cestou přidává do své pixly další dešťovky. Kviku! Volá zahradnický chlapeček zoufale o pomoc. Všimněte si, nepláče, jen zoufale volá. To volání se neslo daleko až k drátěnému plotu skladiště dříví, kam si Kvik zaskočil za Fenkou Norinkou, aby s ní něco důležitého projednal. Jakmile zaslechl své jméno, blesku rychle se rozloučil a vyrazil za hlasem. Jenže udělal pouze 1,5 skoku a něco ho prudce stálo za obojek zpátky. Byl to plot. Jistě znáte drátěné ploty, jsou samé oko. A do jednoho z těch ok se zamotal Kvikův řetěz. Většinou se psi utrhnou ze řetězu, ale Kvik se utrhával od boudy i s řetězem a vláčel ho za sebou. Ke všemu ještě měl ten řetěz na konci T. A to T se v tom oku vzpříčilo. Norinka se sice snažila Kvikovi pomoci, ale byla to Fenka bez velkého technického nadání a tak ten řetěz spíš zašmodrchávala, než rozšmodrchávala. Pomozte někdo! Nesl se Radovanův hlásek nad hlávkami zelí. Co kdyby zakop? zahuhlala hadice a proplazila se Hugovi pod nohy. Povedlo se. Zlý výrostek se mu plácnul do bláta, až to vystříklo a Žížali, to bylo výborné, se mu z plechového vězení vysypali. Utečte, utečte, vybízeli Radovan, ale to víte, Žížali a utíkat. Snahu měli, ovšem, než se stačili odplazit z klubka, měl je Hugo v hrsti a šup s ubožačkami zpátky do pixly. A v tom hrábě, do kterých by to člověk neřekl, navrhli. Mohl by dostat do čela, to my umíme. A jen to dořekli, břink, Hugovi se zatmělo před očima a zase plechovku upustil. Žížali se hrnou na svobodu, Hugo si mne bouli, ale je to nezmar. Už zase sahá po nádobě s návnadou a už si vykračuje k brance. A teď se to stalo. Krrr, drrr, ozvalo se náhle. To se trhala Hugova nohavice, protože pes Kvik šílenou rychlostí konečně dorazil, aby svému malému pánovi pomohl proti velkému nepříteli. Radovan kouká jako u vytržení, jakého trhání je jeho Kvik schopen a jak hrozivý štěkot umí vydávat. Jen do něj, Kviku, volá zahradnický chlapeček a Hugo potřetí a naposledy pouští plechovku a dává se na zbabělý útěk. Raduje se Radovan, raduje se hadice i hrábě a nejvíc Žížali. Sotva si chlapeček oddychl, že to tak dobře dopadlo, nestačí se divit, co to Žížali dělají. Seřadili se na okraji záhonku, po hlavě vklouzli do hlíny a začali ten záhon horlivě provrtávat. A provrtali ho křížem, krážem tak důkladně, že když to uviděl tatínek zahradník, nevěřícně zakroutil hlavou a řekl, vydaje, pomocnice, já snad ani nebudu muset rejt. Když vyšla hvězda večernice, která svítí dětem na cestu do postýlek, pomyslel si malý Radovan, to jsme si zase užili světa. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Jménem svým, jménem všech ostatních pěkně vítám, milí, ctěný jméno.
1: Berta Mravec.
0: No tak, muzikanti, co pak je tohle za hudbu na uvítanou? Co si o nás pomyslíš, nový kamarád?
1: Ferda Mravenec.
0: No všem. Tak prosím, paní muzikanti, pozor. Až řeknu tři, tak spuste. A to břinče, a to hříma, a to ryčně zní. Tak prosím, kde bylo za 14, 86, 7, 3.
2: Holo to broučičí. Tak vy nedáte pokoj.
3: Víte, dánku, šnek.
2: Kdo je u vás šnek, vy brouci?
0: Oh, pardon, vašnosti, hle, míří, jen ražte dál, spínkat ve svém domečku a nenechte se rušit.
2: Oh, ale jestli mě ještě jednou probudíte, tak se rozběhnu a...
0: Sladké spaní, vašnostíku.
1: Nevlídný patron, co?
0: No, šnek. Ale to nic, kamaráde.
1: Ferda Mravenec.
0: No nic, my ti přesto zahrajeme. Tak muzikanti, žádné hřímání, ale pěkně polehoučku, potichoučku, ať to lká, že ano, a to ševli jako vánek, ať to chytne u srdce. Eniky, Beňky, teď.
4: Je božka!
0: Ale počkat, muzikanti, počkat! Prosím, neutíkat!
2: Ale teď už mám té vaší muziky dost, hajdamáci. Tady už si jeden ani schrupnout nemůže.
0: Pardon, ctihodný pane Hlemíždí, to mi ne, to jaksi, abych tak řekl. Zvlněná studená porucha zasáhla směrem severojižním a...
2: Já ti dám severovýšní poruchu.
0: To již pardon, opravují jeho severovýchodo, hlavně tedy z hora dolů padá voda, takže...
2: Takže co?
0: Takže já se radši poroučím, moje úcta poklona, čau, ahoj.
2: No jen si nemyslí, že bych tě nedokázal dohonit. Ale mně se nechce, protože jsem vás všechny zahnal a konečně můžu v klidu spát v teploučku. Suchoučku.
1: Promiňte, ctihodný Hlemíždi, pěkně vás prosím, nepustil byste mě k vám do domečku, když tolik prší.
2: Jinak prší, alespoň roste heboučká travička, mňam, mňam, mňam.
1: Ale já všecek promoknu.
2: Co je mi potom? Já se mám kde skovat.
1: Snad by se našel kousilínek místa i pro mě.
2: V mém domečku. Jak si to představuješ, drzou nedrzá? Co si to vůbec dovoluješ, ty smoklý hastrmane, tatrmane, klice otud? Nebo začnu volat o pomoc, ty černý, ušmudlaný hajdamáku?
1: No, vždyť se v tom liáku utopil.
2: Dobře ti tak, umazanče umouněný. Aspoň tě ten déšť umije. A pláfať už si otud.
1: Jestli pak víte, lidičkové, jak jsme se mezi vás vlastně dostali. No, tak já vám to radši povím. To bylo tak. Vymyslel si nás jeden tuze hodný člověk, Ondřej Sekora. Napsal o nás knížky a protože byl malíř, namaloval ještě obrázky a pak povídá: Ferdo, pytlíku, běžte do světa. A tak jsme tedy právě teď i u vás.
0: Ano, to budete koukat, co my dva dokážeme. Já to již všechno znám, všechno vím, všude jsem byl, když sotva jsem se vylíhnul, už jsem viděl na vlastní kukadla všecko možné, ba i nemožné. Jestli pak, Ferdo, víš, kde jsem přišel na svět?
1: Určitě jako každý jiný brouk si byl nejdřív červíčkem.
0: No jo, ale kde? Rozumíš, kde? Nehádej, stejně bys na to nepřišel. Tak si představ, když jsem byl ještě červíčkem.
1: Počkej, pytlíku. Lidičkové třeba nevědí, že brouk není hned broukem. To je totiž tak, víte? Když chce mít maminka brouková maličké, snese drobounká, docela drobou lilinkatá vajíčka. Kdyby se z nich hned vylíhli brouci, byli by tak mrňaví, že by je ani nebylo vidět. A tak se z nich nejdřív vylíhnou červíčci a ti červíčci žerou kolem sebe, nač přijdou, až jsou hodně tlustí a velicí. Potom se zabalí někteří do pevné truhličky, jiní do měkké peřinky a usnou a spí a když se probudí, prask. Peřinka praskne a z ní vyleze veliký a silný Brouk.
0: A teď pozor, já se vylihnul, protřu si oči a vidím, že nic tedy nevidím. Byli jsme takové docela mrňavé skulince uvnitř nějakého prkna, tak uzonké, že jsem měl co dělat, abych se prokousal a vysoukal ven, ale sotva vykouknu, kamaráde. Div, že mi kukadla nevypadala úžasem. Představ si, přímo přede mnou velikánská stěna obrovského sálu plného lidí, a po té stěně pobíhá človíček v legračním kloboučku s takovou legrační hultičkou a já se koukám, ani nedodám, ale pak mi to přišlo k smíchu a já se culil, já se zubil, já se usmíval a chechta a smál se, až se mi rozbolelo břicho. No a ještě mockrát jsem pak toho směšného človíčka viděl a říká se mu Chaplin.
1: Takže ty jsi přišel na svět v kině?
0: No hochu, já v tom kině viděl věci, třeba chlapíky na koních, jak hází takovým dlouhým provazem, lázo se tomu říká, nebo auta, vláky, letadla, kocáví, škoráví, skalaka, moc jsem viděl. A tak si jenom nepovídám, pitlíku, všecko si viděl, všecko znáš, všude si byl, všemu rozumíš, je na čase, abys vyrazil někam dál, a tak jsem roztáhl křídla a frrr, do světa. No a zrovna teď jsem tedy tady. A co ty, kamaráde?
1: Já se vyznám v práci. Leda co udělám, zhotovím, opravím.
0: Tak to je ono. Ferda Mravenec, práce všeho druhu. Pink. Všecko dovede, všecko spraví, všecko postaví, všecko přinese. Co pak vám k smíchu, čvarná puntičkovaná krasotingo?
3: Já jsem, prosím, slunéčko sedmitečné. Ale říkají mi Beruška.
1: Vy jste nějaká veselá, Beruška.
3: Když já se musím smát, protože vy dva jste takový směšní.
0: Jo, tak my jsme vám pro legraci.
3: No.
0: Poříčte vy, nějako jedna, tak já vám tady něco povím.
3: Ne, až jindy. Já teď zrovna pospíchám ke kmotru Cvrčkovi, muzikantovi, poslouchat rádio.
0: Rádio, rádio to nic není. Já se hrabe nějaké to, jak říkala ta hýňalice uhýňaná, nějaké to rádio, kam se hrabe, třeba na mě, no, nemám pravdu, Ferdo?
1: No, víš, že bych si to Cvrčkovo rádio taky rád poslechl?
0: No, syn tě, co je to vlastně to rádio?
5: Když ještě pejsek a kočička spolu hospodařili, řekli si jednou, že půjdou spolu na výlet. Byla zrovna neděle, sluníčko pěkně svítilo. Půjdem třeba do lesa, řekl pejsek. Kam pak jinam bychom šli, když je tak hezky? I třeba z do lesa, řekla kočička. Jenom škoda, že nemám žádný slunečník, když sluníčko tak krásně svítí, dělala bych s ním v lese parádu. To jistě ještě nikdo neviděl kočičku s parapletem. Ale však ono ti to neuškodí, když tě sluníčko trochu opálí, povídal pejsek. Jsi bez tak po té dlouhé zimě nějaká bledá. A teď už se dlouho neolizuj a pojď. No, vždyť se přece musím drobátko upravit, když jdu v neděli ven, řekla na to kočička. Člověk musí přece na sebe trochu hledět. Podívej se jen na sebe, jak vypadáš. Máš jedno ucho nahoru a druhé nakřivo. Uši se mají nosit stejně. Pejsek si narovnal uši a šli. Cestou si vykládali, co budou v lese dělat. Že si tam budou hrát naschovávanou a chvíli taky nahoněnou a pak, že si lehnou na záda do trávy a budou se dívat nahoru na modré nebe. Co tak šli, koukal na ně skřový zajíc. Hehe, začal se posmívat. Ten pejsek má jedno ucho nahoru a druhé na křivo. Takhle. A udělal to po pejskovi. Byla to pravda. Pejsek si nedal na uši pozor a měl každé jinak. Koukej, on se ti posmívá, řekla kočička. Pejsek se na zajíc rozlobil a rozběhl se za ním do křoví. Ale zajíc utekl a byl už dávno pryč. Ono v tom křoví bylo moc trní, řekl pejsek. Ale kdybych byl chtěl, tak bych ho byl dohonil. Šli dál. Když tak šli, potkali děti. Jejej, volali děti. Koukejte, holky, koukejte, kluci. Ten pejsek má roztrhané kalhoty. Kouká mu z nich košile. Kočička prohlížela pejska se všech stran. Ba ano, pejsku, už to tak je. Kalhoty máš vzadu roztržené až hanba. To bude od toho, jak jsem vlítnul za tím zajícem do trní, bědoval pejsek. To je ostuda, takhle roztrhané kalhoty zrovna v neděli. Kdybychom to aspoň mohli spravit, nemáš sebou niť? To nemám, povídala kočička. Ale snad něco cestou najdeme, nějaký kousek provázku nebo něco takového. Hele, rozhlížel se pejsek, tamhle myslím něco je. Koukají a byla to dlouhá dešťovka. Ležela tam rovně natažená a myslela si, že ji nikdo nevidí. Vždyť je to rovné, šťouchla do dešťovky kočička, to je tuška. Dešťovka se lekla a zamotala se do kolečka. Ba ne, křičel pejsek, to není žádná tuška. Vidíš, je to provázek, vezmi ho a zašij mě ty kalhoty. Kočička vzala dešťovku a zašila pejskovi dešťovkou kalhoty. Tak, a teď už se mě nikdo nebude smát, liboval si pejsek. A šli zase dál. Jak tak šli, dešťovka se ze svého leknutí vzpamatovala. Já přece nejsem žádný provázek, já jsem dešťovka, pomyslila si a začala se potichu z těch kalhot pomalu soukat ven. Šlo to těžko, ale konečně se jí to přece podařilo a vyvlíkla se polehonku až do půl ven. Tak prosím, že jsem dešťovka, řekla. To teprve budou vidět, až vylezu celá ven. Šla kolem slepice a vidí, že pejskovi vylézá z kalhot dešťovka. Počkejte trochu, řekla pejskovi, tadyhle. A vyzobla a vytáhla dešťovku a spolkla ji. Tadyhle byla dešťovka a ta vám, myslím, vyžrala do kalhot díru. Ani bych nevěřila, že dešťovky žerou také kalhoty. Kočička se díru. Ani bych nevěřila, že dešťovky žerou také kalhoty. Kočička se dívá a vidí, že pejsek má kalhoty.

0: našít. Však taková díra v kalhotech dělá opravdu ostudu, zvláště dneska v neděli. Já sice žádnou jehlu anič nemám, ale když půjdete ještě o kousek dál, tak tam bydlí švadlena a ta vám to snad zašije. Tak tedy šli pejsek s kočičkou k švadleně. Švadlena zašila pejskovi díru v kalhotech a dala jim ještě každému hrneček mléka a kus mazance a pejsek s kočičkou šli spokojeně domů.
1: Jak nejdřív nebyli a potom zase byli porcinkulem. A potom se léto překulilo akorát do prostředka. Rozpustilé sluníčko tancovalo tak nizoučko při zemi, že si vždycky po ránu a zastmívání rousalo zlaté lokničky ve stříbrné rose. Přes den se kutálelo rovnou po vrškách borovic a protože ho borové jehličky šimrali na bosých patičkách, smálo se ze vší sluneční srdečnosti a pálilo ještě víc, než mělo. Jenomže z toho slunečního mazlení a smíchu rozpustilého bylo takové sucho, suchoucí a suché, že všechny kytičky smutně skláněly povadlé hlavičky k zemi dolů a lístečkové sukínky měly pomačkané a nehezké. Hamba se jenom podívat. Potůček rokyťák byl tenký jako myší ocásek v běhu a siveni i pstruzy měly také po veselosti. Jenom lesík Hůrka dostal ještě kapínek vody ke kořínkům od lesního mechu, který si vláhu nastřádal do zásoby za velkých dešťových kropení zhora na jaře, kdyby bylo přece jenom někdy ouvej. Bůby seděl u potoka a čekal, kdy už bude konečně víc vody na koupání letní a chladivé. A protože měl dlouhou a ještě delší chvíli, přišel mu zajít z Kryšpín z polí povědět, jak v kláskových zrníčkách v žitě a pšenici rychle dozrává chleba proti hladu.
2: To je teda nadělení. Takové sucho, suché a bez vody nepamatuju, co jsem.
3: Myslíš, že bude žízeň pro vodu, Klído?
2: Žízní by snad nemuselo být hned tak až moc zle. Jestliže ovšem, tak do 7 slunečních přeběhnutí zaprší z nebe. Ale se k nimi, buby. Jakéže to letos budou porcinkule letní, když není voda, kde má víc?
4: Kde pak porcinkule, milej, zlatý a vysušený? Na porcinkule musí být voda, nejmín ze 3 dešťových mraků.
1: Rozčiloval se zajíc Kryšpín z polí.
3: Já poslouchám jenom chvilinku malou, ale ani trošinku vám nevím, co to ta porcinkule je.
4: Aha, to teda asi nevíš. Protože když bylo léto v lese Hůrce minule a naposledy, tak to tě ještě vymýšleli do pohádky. Jak bych ti to jenom vysvětlil krásně jasně. Porcinkule, to je taková sláva na vodě. Ptačí hlásková kapela vyhrává pro radost a potěchu pěkně na vodě, vášky tancujou svůj baletní taneček všechny na vodě stejně, pstruzy, siveni i běličky mají svůj taneček secvičený pěkně na vodě spolu a nad tím vším svítí svatojánkové v řadě hezky do řetízku, aby bylo plesově krásně. A my z polí i lesa na to všechno koukáme a radujeme se z léta převelice náramně. Jíme dobroty a tak.
1: Dráče si zaječí vysvětlování ještě chvilinku přerovnávalo ve střepaté hlavičce, ale vědělo už o moc víc, nežli ještě před chviličkou prve. Ale zvědavé bylo na porcinkule jako 2 malé sojky.
3: Já bych hrozně rád porcinkule, Kryšpíne. Ty ne?
4: Kdo by je nechtěl? Jenomže slyšel si sám na obě uši. Porcinkule bez vody nejdou. To je jasná věc, jako Petržel v trávě křížem.
2: A já

0: se zrovinka letos tolik staral, aby měl bůby porcinkule, jako ještě nikdy nebyly, když je má mít prvně. Zavolal jsem všechny ptáčky zpěváčky. Pstruzy a siveni mají takový taneček rejdovací a secvičený, až by si bůby udělal na krčku uzel na zadrmo i s kličkou. Šmelák Bruno slíbil 50 žejdlíků kvítečkového nektaru pro sladkou chvíli. A Sisel Augustín si chtěl řídit krámek se sladkými bobulemi po jednom lesním penízku. A teď nic. Dočista vůbec nic a zase nic.
1: Ach, jo.
2: Co pak je to tady za besedu, že si nikdo nepozve, aby přišel také Řícový? To samozřejmě ne, to teda opravdu.
1: Cyrile, prosím tě, poraď nám rychle, jak dát rokyťáku vodu, aby byly porcinkule na vodě správně.
2: Kdybych věděl na první vzpomenutí, tak to bych pověděl přece. To ale nejde jen tak z hurta a na první zeptání.
1: Já vím, Cyrile, jako tenkrát s medvědím buzením mokře. Když jsme zavedli potůček rokyťák rovnou do medvědího pelechu medardího. To byl přece také nápad postavit hrázku potůčku do cesty. Že ano, Cyrile?
2: Tak tomu říkám nápad v pravou chvíli. My to uděláme zrovinka jako tenkrát nad medvědí skálou.
1: Ale rybičky dole na potoce budou zase bez vody, jako při medvědím buzení minule. A budou mít na mále, Cyrile.
0: Tak se jim pěkně krásně oznámí, že nebude voda tak do zítřka. Tak, aby se na tu chvíli přestěhovali nahoru na potok a od náhodu až sem, že nesmí být ani jediná. Jinak bude na suchu. No a je to. A se zprávou pošleme pstru a služebního, protože je tady ze všech ryb ten nejrychlejší. Jo. Jenomže bych chtěl ještě vědět, promiňte mi laskavě, a to velmi, jak tu hrázku chcete hlavně udělat?
2: No jak? Jak? Docela jednoduše. Prostě a krásně. Krišpín bude nosit z trávníku drny, strály i s hlínou ve spod a buby bude dávat na sebe řádkou od břehu ke břehu. Přece, to je toho.
3: Vysvětlil Cyril z jedné vody načisto a hned. I když vlastně ani sám pořádně a dohromady nevěděl, ale už vyměřoval, odkud hrázka až kam. To už ale kolem plavala rybička Bělička a volala, že je odtud až k Mlýnskému náhonu ta poslední, protože jí služební pstruh Rýša vyřídil žabí poselství správně. A tak se dali do práce všichni. Krišpín nosil drny, tráče je dával řádkem od břehu ke břehu a Cyril radil, poučoval, zase radil a pletl se všem. Vyšlo to akorát na 5 drnových řad, a potůček rokyťák byl docela jako dřív, když měl ještě vody dost a už také začalo zatékat do tůňky. Ale na to, aby bylo po okraj, to zase jenom trošičku chybělo. To tedy ano, na to bylo hrázky ještě málo.
4: A tak to zase ne, to teda vůbec ne.
3: Ozvalo se najednou z té strany hrázky, co nebyla voda. A on to bobr Oskar, zamračený jako bouřkové nebe v létě k večeru. Žabák Kvído se honem schoval za kámen placatec, protože si najednou vzpomněl, že všem vzkázal, jenom Oskarovi do vrbiček zapomněl. A právě ve vrbičkách měl bobr Oskar svoji stavební parcelu vodní a všechno své bydlení i práci.
4: Co je to tady za nezdobu vodní a z bláta?
1: My tady děláme hrázku proti vodě, Oskare, aby bylo dost pro porcinkule.
4: Tak tomuhle vy říkáte hrázka proti vodě, jo? No to tedy děkuji pěkně a uctivě se poroučím. To teda jo. Já dole na suchu a oni tady hrázku proti vodě. A ještě k tomu z bláta. Tak to si teda počkám, skutečně. Každý přece ví dobře, že nadělání hrází, můstků a vodních stavebnic všeho druhu mám na Dolním potoce řemeslo já, Bobr Oskar. A ještě tak parta Bobra Oskara.
3: A potom se skutečně vidělo a jak. Když se první šplouchavé vlnky roztočené zvedly až k poslední drnové řadě úplně nahoře, převalily se na druhou stranu a padaly s plávkem pod hrázku, aby mohly k mlýnskému náhonu jako prvé. A všechna ta síla vodní a těžká, co jí vlnky vždycky nosí sebou, se nazbírala před hrázkou zpředu. A potom se všechny kudrnaté vlnky chytily za ručičky, opřeli se do hrázky společně a ze vší vodní síly prudce a drny se pohnuly v řádce všechny a najednou. Hrázka se převalila celá a všechna ta vodní síla letí dolů potokem jako jedna jediná velikánská vlna plná vody.
4: A co se říkalo? Ha? A co se vědělo? Ha? A co se vědělo, že se stane? Aha.
1: A zase nebudou porcinkule.
4: A co by nebyly? Proč by nebyly? Porcinkule budou. I s tribunkami budou. Vory a gondolky budou. Ono se totiž nějak pozapomnělo, že jsem tady ještě já. Bobr Oskar. Bobr Oskar a jeho parta.
3: Bobr Oskar nečekal na nic a marně písknul tencem. Potom víc nahlas a vysoko. A už je tady taky Bobr Pankrác, Bobr Servác a Bobr Bonifác. Celá parta Bobra Oskara pěkně pohromadě. A kácejí se suché habříky podél vody a kácejí se polámané borovičky, co tu zbyly po jarním povětří. A sbírá se vrbové proutí a napadané větvičky od poslední fukejře. A taky se proměřuje a skládá a zkracuje a přitesává ostrými pobřími zuby pro dřevěnou práci, až je na břehu zásoba na 3 vatry velikého ohně. Oskar chodí, proměřuje, ukazuje co a jak, potom zase opravuje a kreslí. Sluníčko se ještě nestačilo překulit od půl do celé a už je tady hráska i s vodním vypouštěním. To kdyby bylo hodně přesplávek. Také tribunka pro velectěné obecenstvo se dělá a také vodní pódium pro zpěváčky. Taneční parkýtek pro baletní prima balerinky a také čunky, gondolky, lodičky a vory. Nakonec ještě Servác k tomu všemu postavil znamení, na které napsal Parta Bobra Oskar. To, aby se vědělo, kdo pracoval a kdo se přičinil. A bylo hotovo. Na Jasan ještě pověsili konipáskové velikánské znamení, že dnes večer před slunečním usínáním budou na tůňce a na potůčku hned vedle u kamene placáku kousíček pod Doubravkou opravdické letošní porcinkule lesní, jak se sluší a patří. A vstupné, že je 2 lesní penízky, malý a mláďátka z lesa, polí, luk i okolí, že platí jenom polovičku. A když se sluníčko už napůl schovávalo za lesí hůrku, když se stíny stromů natáhly do té nejdelší délky za celý den, sešla se u potoka všechna zvířátka ze Širokánska, Dalekánska a tvářila se slavnostně a šťastně převelice v skutku. Vzadu potom vykukovaly obrovské parohy jelena Huberta, který si porcinkule, toť se ví, také nemohl nechat ujít. A v tom teprve přicupital na poslední chvilku udýchaný Bůby a posadil se k ostatním hned do první řady, která byla pro ty, co se zasloužili nejvíc. To už se ale na pódiu uklání v bílých rukavičkách a šosatém fráčku principál Žabák Kvído.
5: Vážení velevážení, z lesa, luk i polí, přátelé, pěkně vítám ve spolek a přeju hezké pobavení i pohodlné posezení, neboť právě

0: A hned potom začala taková krása nesmírná a milá, až se dráče mohlo utleskat. Vášky tančily baletní taneček těsně nad vodou, pstruzy a siveni dělali kola a salto mortále nebezpečné jenom tak spolu, až voda šplouchala vysoko, vysokánsko. Ptáčkové zpívaly ty nejkrásnější lesní písničky a dokonce i včelky přišly zabzučet tu svoji medovou notu. Rybičky, běličky dělali vodní akvabelky, až se tajil dech skutečně nad tou nádherou ryzí a opravdickou. Nahoře nad Tůňkou svítili broučkové svatojánkové svými maličkými lucerničkami a točili kroužky a kolečka, řetízky a spirálky a všem bylo nádherně v tom lesním míru, jako v pohádce. No a potom se žabák Kvído uklonil naposledy za všechny a byl konec.
1: Vždyť ta tma ještě není černá, je napůl modrá, Teresko. Tak proč už je konec se vším? Proč mám jít spát?
2: Dneska se nám rok překulí do druhé půlky, blíž k zimě, Bůby. Za chvíli bude podzim a po něm zase sníh, když už byly porcinkule.
1: To už budu na tom vašem světě přesně jeden rok, viď, Teresko? Podívej, sluníčko dneska usnulo napůl venku. To se mu zítra nebude chtít vstávat.
2: Bude vstávat díl a dřív bude chodit spát. Den se začne krátit a noci přibude. Tak to chodí od nepaměti, když se sluníčko vrátí dál od nás v letním slunovratu.
0: A opravdu, sluníčko se bylo alespoň z dálky podívat na porcinkule. A když se unavilo tou překrásnou podívanou nesmírnou, zavřelo svá zlatá očka pod zlatými víčky a usnulo stočené v červánkových peřinkách na půl venku. A zdálo se mu krásně.

0: poslyšte příběh o pavím princi a o království utkaném z duhy. O štěstí je muž na tisíc mincí nemůže navrátit dluhy. Moře je odneslo, Bůh ví kam, pohřbilo ve vlnách. A princ, jak pták, co ztratil hlas, teď bloudí po dunách. Jen červená růže má jediná moc proměnit v slunečný den prokletou noc, co princ v duši má, když není si podoben. Červená růže má jediná moc a láska krásná, jako je snění. Však kde je růže, co nepopíchá, ach, taková snad ani není. Kde pak je království červených růží, kde žije dívka krásná, jak snění, snad za duhou, snad za mořem, je-li, anebo není.
1: Daleko, daleko za sedmerými horami a sedmdesáti řekami, za modrým mořem a sedmibarevnou duhou, vykvetlo království růží. Vládl mu dobrý král. Spravoval je moudře a spravedlivě, takže se celé podobalo zahradám plným květů. Ale ze všech poupat, která vykvetla, měl nejradši svou dceru Růžičku. Snesl by jí sluneční paprsky z oblohy, ticho ze dna moře a všechny poklady země. I starší bratr Růžičku miloval víc než sama sebe. Jediná princeznina slza by ho přiměla jít na kraj světa, kdyby se pak proměnila v úsměv. A tak vychovávali Růžičku jen v samé radosti a štěstí.
2: Růžičko, vždyť už jsi málem na vdávání. Právě včera se mě ptal princ z království měsíce, zda ses vyspala do růžova.
3: Za to sám, když ji vidí, bledne jako luna.
4: Luně se však podobá tak málo.
3: A král země úsměvů se dává ptát, jestli úsměv ze všech nejkrásnější.
2: A nejlíbeznější.
4: Můj?
2: Či jiný?
3: Jestli by tvůj úsměv nezdobil trůn po králově pravici.
4: Ale u nás je pokaždé stejně zachmuřený jako naše kuchařka, když se jí srazí těsto.
3: Trápí ho, že tvůj úsměv nepatří jen jemu.
4: Patří přece všem dobrým lidem.
2: Ano, a komu patříš ty, Růžičko?
4: Přece vám a našim růžím a zahradám a hrám.
2: Ale nemůžeš si jenom hrát.
3: Ale může.
2: Vždyť už vyrostla z dětských střevíčků.
3: I když tančí už na bále, snímá ještě dětské. Však uvidíš. Stáhni šátek ze zlaté klece, Růžičko.
4: Kdo je to?
3: Páv, vzácný pták, kterého v našem kraji nikdo nemá.
4: Je krásný.
3: Koupil jsem ho od kupců, kteří připluli ze zámořské země. Chytili ho prý na dunách, daleko za modrým mořem. Je tvůj.
4: Děkuju, tatínku. Září duhovými barvami a třpití se mu oči. Jak se to dívá? Co má v očích, bratře? To neznám.
2: Kdyby byl člověk, řekl bych, že má v očích smutek. Ale je to jen pták. Nemůže se usmívat ani plakat.
4: Je smutný, bratříčku.
3: Ale s tebou bude vždycky veselý, jako každý, na koho se podíváš.
2: Kromě prince z království měsíce a krále země úsměvů.
4: Nechci o nich slyšet. Vůbec o nikom. Chci být jen se svým pávem. Chtěla bych, aby se jeho oči zatřpitily radostí.

0: Z celé zahrady mám nejraději tenhle růžový keř. Prý vyrostl v hodinu, kdy jsem se narodila. Líbí se ti, můj milý páve? Pokaždé, když se mi zatouláš, tak tě tady najdu. Mám teď svůj keř ještě radši. Co bys mi asi pověděl, kdybys mohl mluvit? Jsi se mnou rád? Já to vím. Neteskni už po vzdálené zemi. Probuď svou radost. Dám ti červenou růži. Nejkrásnější, která na mém keři vykvetla.
1: Je tu mé srdce, ale domov je daleko.
0: Ty jsi promluvil. A v očích se ti třpití jiskřička radosti.
1: Se smutkem je každý sám. Zakletý do sebe. Radost vrací lidem řeč. Navrací člověka k lidem.
0: Kdo jsi?
1: Pavý princ, růžičko.

0: kam se ten podivný pták hne, naše princezna za ním.
1: Jakoby ne on, ale princezna byla jeho hračkou.
0: Ani s mou Hojdou se neprochází jako dřív.
1: Třeba, že komtesa Hojda by měla být princezninou první přítelkyní, když vy jste první dvorní dáma.
0: Má dcera je první princezninou přítelkyní. Na tom nic nezmění nějaký pták s duhovým peřím.
2: Jen se podívejte, pro mě ani jednou nerozprostřel peří do vějíře.
1: Je tak pyšný, že jen pro tu nejvzácnější čaruje.
2: Matko, co pak nejsem dost vzácná?
0: Jsi, Hojdo. A ty mlč, sluho. Pod mě šilí.
1: Už tolikrát jste mi řekli, mé vzácné paní, že jsem poslem špatných zpráv a že má slova mění diamanty v pouhé sklo. Ale což nebývala pravda taková, že jste se s klíčkem dali oslnit a málem v něm viděli diamanty? Princezna je nejvzácnější, protože je princezna. Komtesa Hojda může být ještě vzácnější. Najde-li si za ženicha prince nebo krále?
2: Tak ať se princezna baví s pávem. Alespoň její vzácní nápadníci budou mít čas na jiné dívky. A ji, ať si vezme třeba páv.
0: Hloupá. Jen vedle princezny na tebe padne trochu jejího třpitu, perlivého smíchu a šarmu. I ke mně už se doneslo, jak si lidé říkají, Hojda, jak mohl v království růži vykvést takový bodlák.
2: Ty si...
0: Musíme překazit čarování páva. Ať se princezna vrátí k mé Hojdě.
1: Zabít ho?
2: Oškubat mu peří, vypadal by jako bažant.

0: Co se stalo, růžičko? Jako bys nežila mezi námi, ale někde, kam za tebou nemůžeme. Posloucháš svého bratra?
1: Ano. Ano, tatínku. Hraje krásně. Já jen... Myslela jsem teď na Len. Včera jsem seděla s kolovratem u krbu, vyletěla jiskra a na břetenu nezůstalo nic.
2: Souží jen shořelý Len.
1: Ty jsi ale posměváček.
0: Dám ti přinést takovou náruč lnu, že ho nespředeš ani za rok. Ale páva pošli do zahrady. Překážel by ti při předení.
1: Ne, tatínku. Chce být se mnou.
3: Jistě se mu v zahradě líbí víc než v komnatách. Je to jen pták.
1: Ne, nechci.
0: Poruč dvořanům, ať odnesou páva.
1: A proč tu nesmí být se mnou?
0: Nemůžeš s ním být ve dne v noci. Lidé si toho už všímají.
1: Tak ať si toho nevšímají.
3: Ráno ho uvidíš.
1: Do rána je dlouho.
3: To je řečí kolem obyčejného páva.
1: Není obyčejný. On je pavý princ. Ano, žádný jiný se mu nevyrovná.
4: Tak možná, že máš prince, snad je to pavý král, však nemá vzácné lince, tak kdo by o něj stál? Jen peří, peří, peří, peří, peří, jen peří, peří, peří, jen peří, peří. A škoda, že je němý a tvář má neznámou, jak věřit, že má zemi z té duhy utkanou. Kdo doufá, ať tam běží, ať tam běží. Kdo doufá, ať tam běží, ať tam běží. Já vidím pohled žhavý, snad jako drahokam, však je to okopavý a hledí buchlí kam. A blout je, kdo mu věří, kdo tomu věří. A blout je, kdo mu věří, kdo tomu věří.
1: Nech mě. Nech nás. Pojď, můj pavý princi. Nechte nás spolu. V zahradě pod naším růžovým keřem je nám nejlíp. Viď, můj milý.
5: Divíš se otci a bratrovi? Na zámek se sjíždějí nápadníci a nelíbí se jim, že s nimi netančíš a neprocházíš se zahradou.
1: My se nikdy nerozloučíme. Ať je jich třeba plný palác.
5: Už brzy bude tvůj otec chtít, aby si jednomu z nich podala růži ze svého keře.
1: Červenou růži jsem dala tobě. Nemůžu jí trát pro jiného.
5: Růžičko.
1: Vypravuj mi o své zemi.
5: Za modrým mořem, za písečnými dunami, leží paví království. Horký vzduch se nad ním chvěje a nosí obrazy bílých cizokrajných měst. Duhové mosty pojí oblohu a zem. V zahradách se procházejí pávy a pijí duhové krůpěje z barevných květů. Kdybych se mohl vrátit, zasadil bych tvou červenou růži, z které nezvadl ani lupínek. A keř z té růže bych opatroval jako oko v hlavě.
1: Vezmi mě s sebou do paví země.
5: Slyšela jsi přece. Možná, že máš prince, snad je to pavý král, však nemá vzácné límce, tak kdo by o něj stál? Snad všechno, co ti vyprávím, je jenom pohádka. Tak vzdálená, že ani nemůže být pravdou.
1: Nevšímej si písní mého bratra, můj milý. Je dobrý, ale rád mě škádlí. Ať je tvé vypravování jenom pohádka, ale je krásná. Tak krásná, že už chci žít jenom v ní. Poslouchej, jak by zněla ta píseň, kdybych ji zpívala já. Ach ano, já mám prince a je to pavý král, ač nemá vzácné límce, si moje

0: No, tebe si vezmu, můj pavý princi. Nikoho na světě nemám tak ráda jako tebe.
1: Oh, vidíte to? Ona ho políbila.
2: Páv nám očaroval princeznu.
3: Já jí ho daroval, já jí ho odejmu.
1: Sekněte mu hlavu, králi. A hned, taste.
4: Růžičko, s Bohem.
0: Princi.
5: Už se neuvidíme.
0: Kde je můj páv? Můj pavý princi?
2: Princi?
0: Co jste mu udělali?
3: Nic, dočista nic, růžičko.
2: Uletěl.
0: Proč máš v ruce meč? Ty jsi ho zahnal? Tatínku, chtěl jsi mu ublížit?
3: Já nevím, jen...
1: Chtěl tě zachránit před jeho zlou mocí.
0: Jakou zlou mocí? Je nejlepší na světě, můj pavý princ. A teď se ztratil. Páve. Páve, můj milý.
6: Sestřičko. Sestřičko, co se stalo?
2: Uletěl duhový ptáček a nevrátí se.
0: Bratříčku, vrať mi ho.
1: To máte z toho, že jste ji rozmazlovali. Dostane na co si vzpomene i na co si nevzpomene.
3: Utiš se, růžičko.
0: Já šťastná nebudu, dokud nenajdu svého pavýho prince.
2: Slyšela jsi, matko?
3: Růžičko, děvenko moje, i hojda se dnes usmívá, aby ti udělala radost. Podívej.
1: No, už dlouho jste si spolu nehráli, princezno. Stříbrné kuželky leží v koutě, zlatý míč se zakutále.
0: Nechci si hrát. Nechci, aby svítilo slunce. Nechci, abyste byli se mnou. Nechci nic, když nemám svého pavýho prince.

růžička králi a svému bratru chřadla před očima. Až se princ na její smutek nemohl dívat a vydal se na dalekou cestu, aby snad někde našel duhového páva, kterému princezna dala s růží své srdce.

0: Už 7 týdnů bloudím po neznámých krajích a opavým princi jsem se nedozvěděl ani slovíčko. A teď se mi do cesty postavilo moře. Snad se vrátil tam, odkud ho přivezli zámořští kupci. Širá, daleká vodo, jak tě přepluju.
1: Hledáš paví království, princi? Hledáš pavýho prince?
0: Duhová rybo, jak víš, koho hledám? A jak víš, kdo jsem?
1: Neptej se, vím mnoho. Vím, že tvá sestra už poznala smutek. A že nebude šťastná, dokud se nesetká s pavým princem. A že se s ním nesetká bez tvé a mé pomoci.
0: A jak ty bys mohla pomoci?
1: Na druhém břehu moře leží paví království. Horký vzduch se nad ním chvěje a nosí obrazy bílých cizokrajných měst. Duhové mosty pojí oblohu a zem. V zahradách se procházejí pávy a pijí duhové krůpěje z barevných květů.
0: Tam je pavý princ?
1: Přenesu tě k němu. Neboj se, vstup do vln a chyť se mých ploutví.
0: Děkuji ti, rybo.
1: Neděkuji. Přepluješ moře, jen jestli vykonáš to, oč tě požádám.
0: Nechci, aby se růžička trápila. Splním tvé přání.
1: Ať je sebe těžší?
0: Neznám nic těžšího než její smutek. Dal jsem ti slovo, rybo.
1: Drž se dobře, princ.

0: Jsi v pavím království. Až předáš pozdravení pavýmu princi, vrať se na pobřeží. Čekej na mne 3x7 dní. A nezapomeň, co jsi mi slíbil.
1: Děkuji ti. Děkuji, vzácná duhová rybo. Nezapomenu ti tvou službu. Já se vrátím.

0: Jsem princ z království růží. Uveď mě k pavýmu princi dvořane.
1: Nevím, přijme-li tě, pane. Ale snad ho tvá návštěva trochu rozptýlí.
0: Nic bych si teď nepřál víc.
1: Byl veselý, smál se. A radost se kolem něj šířila jako vějíř z pavých per. Všichni jsme byli šťastní, než se stalo to neštěstí.
0: Jaké neštěstí?
1: Král pouští chtěl za ženu paví princeznu. Prosila svého bratra, ať ji zlému králi nedává. Raději, že utone v modrém moři, než aby se stala královnou písku. Vyschlých řek, písečné bouře a žízně.
0: Ubohá princezna.
1: Král pouští od nás odešel s nepořízenou. Msta však byla strašná. Nad našimi poli a zahradami se zvedl vichr a mnoho z nich zavál pískem. Princezna zmizela a nikdo už o ní neslyšel. Prince král pouští proměnil v páva, když prý je pyšný jako páv.
0: Zmizel z paláce?
1: Až po čase. Bloudíval po dunách a hledal svoji sestru. Někdo říká, že ho unesli, jiní, že uletěl sám.
0: Třeba nechtěl být lidem pro smích.
1: Spíš pro pláč. Vždycky jsme ho milovali. A princeznu taky. Je to právě 7 neděl, kdy jsem ho našel v zahradě. Vrátila se mu lidská podoba, ale duši má ztracenou. V ruce držel překrásný červený květ, který u nás dosud nikdo neviděl. Zasadili jsme jej a vyrostl keř. Podívej, teď jde právě k němu.
0: Růže? Takové růže přece rostou jen na keři naší růžičky.
1: Sedává pod ním a jakoby květy, kterým říkáš růže, hojili jeho duši. S jakou láskou a něhou se jich dotýká.
0: Paví princi.
1: Úpěnlivě čekáme na toho, kdo jej potěší a vrátí životu.
0: Snad vám přináším ten dar. Uveď mě, dvořane.
1: Můj pane, přivádím ti vzácného hosta. Prince z království růží.
2: Vítám tě.
0: Jsi pavý princ?
2: Toto je paví království a já jsem jeho vládce.
0: Pak ti patří pozdrav mé sestry růžičky.
2: Růžičky?
0: Co pak si na ní nevzpomínáš?
2: Růžička, růže, červená růže, dvořane, tak se jmenují ty květy, už vím.
0: Je to jméno mé sestry. Vdechni vůni růže, paví princi, zhluboka. Zavři oči. Nepřináší ti vůně obraz dívky?
2: Růžička. Ano, má azurové oči, čisté jak mořská voda. Vlasy medové a ústa, lupínky růží. Stále ji vidím ve snu, jenom ji. Růžička. Nejkrásnější ze všech růží. Její tvář je jak vykoupaná v rose.
0: Teď se topí v slzách. Má sestra nebude šťastná, dokud tě znovu neuvidí.
2: Ani já bez ní nežiju. Růžička mi vrátila hlas, vrátila mi tvář, ale u ní zůstalo mé srdce.
0: A její u tebe.
2: Vidíš, můžeme žít jen spolu, růžička a já. Hned pošlu loď a doprovod a svatební šaty z duhových per a vzácné dary růžičce i králi. Ale ty zůstaň se mnou, bratře. Budu trpělivěji počítat dny, které mě dělí od chvíle, kdy u našeho břehu přistane má nevěsta.
0: Rád bych zůstal, rád. Ale dal jsem slib a musím jej dodržet. Odejdu. A vrátím se za 3×7 dní.
2: Zahraj mi tedy ještě, bratře, než se rozloučíme. Tóny jsou mocnější než dálka. Rázem si tam, kde si přeješ být. Král čte starou knihu, ano. A Růžička u krbu přede len.
0: A páv sklání svou korunku u jejich nohou.
2: Zahraj mi píseň, kterou si hrával Růžičce. O pavím princi. Zahraj.
0: Tak možná, že má prince, snad je to paví král, však nemá vzácné límce, tak kdo by o něj stál? Jen peří, peří, peří, peří, peří, jen peří, peří, peří, peří, peří.
2: Ach, škoda, že je němý a tvář má neznámou, jak věřit, že má zemi, zem z duhy utkanou. A víš, že Růžička tu píseň zpívala jinak? Já vím, že není němý, ač tvář má neznámou, on daroval mi zemi, zem z duhy

0: Růžičko, přijeli poslové od pavího prince. Je živ a zdrav a tvůj bratr taky.
1: Žije? Žijí! Našel ho, můj báječný drahý bratříček. Můj pavý princ žije.
0: Je vládcem v zemi za mořem, v pavím království. A poslové mě jeho jménem požádali o tvou ruku. Přivezli jeho podobiznu, podívej.
1: Ach, je krásný. Tatínku, snad nejsi smutný. Já jsem tak šťastná.
0: Ztrácím tě.
1: Jen odjíždím.
0: Za moře, na kraj světa. Ještě jsem neviděl rodiče, kteří by jásali, když vdávají jedinou dceru.
1: Ještě se nevdávám. Teprve popluju za ženichem.
0: Popluješ přes moře, daleké, nekonečné.
1: Modré, jako oči pavýho prince.
0: Nebezpečné jako závist.
1: Věčné jako moje láska.
0: Hluboké jako lidská zášť. Bojím se. Růžičko, ať mi v něm neutoneš.
1: Tatínku, takhle mě vyprovázíš na cestu? Buď se mnou šťastný.
0: Budu rád, až mi poslové přinesou zprávu, že jsi šťastně doplula na druhý břeh.
1: Tak pojď se mnou, tatínku.
0: Přece víš, že nemohu, růžičko. Musím spravovat zem. Ale nedej na moje řeči. Starý člověk, ten už někdy poslouchá víc síčky než slavíky. Měla by si sebou vzít některou družku, mladou, s kterou každé zrníčko pláče proměníš v perličku smíchu.
2: Mou hojdu.
0: Ale vždyť ta se mračí, kde pak hojda a smích.
2: Je celá zarmoucená pomyšlením, že ztrácí družku svých dětských her.
0: Chceš jet, hojdo? Poslové říkají, že v pavím království jsou všichni lidé přívětiví.
1: I tobě se tam rozjasní tvář, hojdo. Uvidíš. Zůstaneme spolu. Najdeš si ženicha?
0: No co, hojdo? Co pak váháš? Tady už je přebráno.
3: A růžový princi tě stejně ani nevšimne. Ale kdo ví, jaké štěstí tě čeká v pavím království?
4: Neopustila jsem princeznu nikdy, pokud mě ona sama nezanedbávala.
1: Ještě pořád se na mě zlobíš pro pavýho prince.
2: Ale ne.
1: Všechno ti vynahradím. Staneš se první dvorní dámou paví královny.
3: Poruč si, ať tě provází náš sluha. Je sice podměšilý, ale pro tebe a pro peníze by skočil do moře. A nebo tam někoho hodil.

0: Proč jste mě volala, paní?
1: Všichni na lodi už spí. Jen kormidelník vede plachetnici, temnotami bůh ví kam.
2: Šetři spánek spáčů a schovej se sem do závětří. Měsíc začíná rozlévat stříbro po vlnách. Kromě něj, ať nás tady nikdo nespatří.
1: Proto máte temný plášť?
2: Tišej! Chceš být konečně pánem? A nejen sluhou pavýho prince?
1: To chci. Být pánem.
2: Dost možná, že budeš. Chceš, aby ti tento měšec říkal, pane?
1: Ano.
2: Koupíš si, nač ukážeš, a zaplatíš si i sluhy, kterým budeš poroučet.
1: Ano. Ale zač to všechno, paní.
2: Schodíme paví nevěstu do moře. A po přistání dosvědčíš, že pravá nevěsta jsem já.
1: Ale paví princ ji zná, propadneme hrdlem.
2: Nikdy ji neviděl. Snad nevěříš povídačce o tom, že páv, který růžičce uletěl, je princ. A i kdyby, je to už dlouho a tváře dívek se mění.
1: U dvora pavýho prince je náš princ.
2: Odešel. Slyšela jsem hovořit posly, že jakmile vyřídil sestřin vzkaz, vrátil se k moři.
1: Ale domů nedošel.
2: Třeba se utopil při zpáteční cestě. Slyšíš, jak vlny hučí? Blázne. Myslíš, že bych se rozhodla plout přes moře, kdybych si nebyla jista svou věcí? Běž se podívat, co dělá princezna.
1: Spí a usmívá se ze sna.
2: Tak na co čekáš? Vidíš? I měsíc se na chvíli ukryl, aby nebyl nevítaným svědkem. Pojď! Pluj. Pluj si jako kámen, růžičko. Až na samé dno. Paví nevěsto.
3: Avšak růžička neutonula. Z hlubin moře se vynořila veliká ryba. V záři měsíce podobná stříbrné lodičce. Vynesla růžičku na hladinu a tiše ji nesla mořskými vlnami tam, kam před nimi s napjatými plachtami spěchala princeznina loď. S východem slunce spatřila růžička, že šupiny ryby se třpití stejně jako duhová paví pera. Pomyslela si, že ryba je snad poslem pavýho království. A znovu uvěřila, že uvidí pavýho prince. A zatímco před nimi se ještě vlnila nekonečná modrá pláň, loď s hojdou přistála u břehu.
2: Pěkná země. A tolik lidí čeká, aby mi vzdalo hold.
4: Jako princezna.
2: Jsem princezna. Pamatuj si to, hlupáku.
5: To je ona.
6: Jak se mračí.
7: Říkali, že bude krásná.
5: Je ošklivá jako hodina smrti.
7: Má svatební šaty z pavých per.
2: Co okouníte?
5: Je zlá.
7: Je zlá.
2: Co ti pávy tolik křičí? Zažeňte je.
8: Nosítka pro nevěstu pavýho prince.
2: Nepůvabná země. Nezdvořilý lid. Ale já vám ukážu, jaká já jsem paní.

0: přichází princezna Růžička z království růží.
1: Je opravdu tak krásná, jako v mých snech? Má dobrá, milá Růžičko.
2: Ach, odpusťte, princi, ale stačilo by, kdyby měla aspoň střípek krásy, o níž jste myslel, že je jí celý džván.
1: Buď vítána v pavím království.
3: Buď vítán, můj pavý princi.
1: To přece není ona. Přeplula za mnou moře, má na sobě svatební šaty z pavých per, které jsem jí poslal. Ale je jiná.
4: Nevšimla jsi mě? Tak vymysli něco. Udělej něco, nebo jsme ztraceni.
5: Má paní tolik strádala vaší nepřítomností, že se jí žalem proměnila tvář.
6: Nuže je na vás, paví princi, abyste splatil dluh?
3: Ano, ano. Milovala jsem tě, i když jsi byl pouhým pávem. Má láska ti vrátila pravou podobu. Tvá sejme prokletí žalu ze mne. Jen co mi navlékneš svatební prsten, budeš mít paní, že ti budou závidět všichni králové světa.
1: Není nic, co by se dalo vytknout jejím slovům. Ale ta pýcha v nich, ta pýcha. Tak ale by Růžička nemluvila. A i kdyby byla zakletá v ropuchu, měla by jiné oči. Oči třpitné, laskavé, milující. Nikdy v nich nebyla pýcha. Poraď, dvořane.
2: Máš pravdu, pane. V očích zůstane každý tím, kým je. Ať se s ním děje cokoliv.
1: Jistě si unavena po dlouhé plavbě, paní. Ráda si odpočineš ve svých komnatách.
3: Nejsem unavena, se svatbou nemusíme otálet.
6: Nechcete přece, princi, aby se rozneslo, že máte ošklivou nevěstu.
4: Co si to dovoluješ?
6: Jen co jí na hlavu položíte svatební korunu a tvář zahalíte svatebním závojem, bude krásná jako růže.
1: Jako růže? Dobrá, svatba bude dnes. V naší zemi je však zvykem, že nevěsta nosí svatební korunu z květů.
4: No což, tu zlatou si obléknu zítra.
1: Ženich sám uvíje věnec z těch květin, které jsou mu nejmilejší. Mně jsou nejdražší červené růže. Jen růže mohou zdobit princeznu z království růží.

0: Snad střípek duhy tam na obzoru vln padl do vody. Ale ne. To je ryba. Duhová ryba. Už 3x7 dní na ní čekám. Vrací se pro můj slib a přináší mořskou vílu. Ale ne. Vždyť to je růžička. Naše růžička.
1: Bratříčku.
0: Sestřičko.
1: Bratříčku.
0: Sestřičko.
1: Kde to jsme?
0: Na břehu Pavího království.
1: Paví království. Děkuji ti, milá duhová rybo.
2: Neděkuji.
1: Zachránila jsi mi život. Kdybys mě přinesla k jinému břehu, prosila bych tě radši, abys mě vrátila do mořských vln.
0: Takhle, růžičko, pluješ za svým ženichem?
1: Plula jsem lodí, vrátila do mořských vln.
0: Takhle, růžičko, pluješ za svým ženichem?
1: Plula jsem lodí, ale najednou jsem se

0: Snad si nezapomněl na svůj slib.
1: Ano, splním, co si budeš přát.
0: Ožeň se se mnou.
2: Ne.
1: S tebou?
0: Čekám tvou odpověď.
1: Máš mé slovo, prince.
0: Pojď tedy za mnou.
2: Ne, neodcházej, bratříčku. Utoneš.
1: S Bohem, růžičko.
2: Moře ho pohltilo, jako by tu nikdy nebyl. Bratříčku, bratříčku, co jsi to udělal? Rybo, duhová rybo, stáhni do mořských hlubin mne. Vezmi si mne.
3: Vezmeme tě sebou. A rádi, růžičko.
2: Kde jsi tu vzala, paní? A ty, bratříčku?
3: Jsem princezna Pavýho království. Pavý princ je můj bratr. Oba nás zaklel král pouští. Mnoho našich zahrad a polí zavál pískem, protože jsme nebyli poslušní jeho vůle.
2: Mě proměnil v rybu a prince v páva.
3: Páv je v našem erbu. Král pouští doufal, že zakletého prince lidé nepoznají od obyčejného páva a jednoho dne ho zabijí. Ale u nás ho poznal každý podle očí a prokazovali mu úctu jako člověku.
1: I naše růžička v něm poznala člověka.
3: Řeč mu mohla vrátit jenom dívka, která by mu dovedla dát radost. Lidskou podobu, jen její láska.
1: Láska je mocnější než všechny temné síly. Bezbraná přepluje moře.
3: A němému dá hlas.
4: A hlasu dá píseň.
3: Mě mohl vysvobodit jen ten, kdo by se nezdráhal vzít si mě v rybí podobě.
1: Teď, když přede mnou stojíš jako dívka, překrásná, moudrá, milá, která se sama může rozhodnout, dovol, princezno, abych tě poprosil o tvou ruku.
2: Tady jsou obě dvě. Princezno, tam, kde byly před chvílí písečné duny, kvetou nádherné zahrady.
3: Král pouští zemřel závistí a zlobou.
2: A já mám místo své zmáčené košilky?
1: Svatební šaty z pavých per.
3: Nenechme už pavýho prince déle čekat.

0: Nebuďte smutný, můj pane.
1: Sedím tu pod keřem vyrostlým z růžičči na květu. Naklidně věnec povadlých růží. Má nevěsta tu není.
0: Ale nepravá nevěsta je pryč. A její služebník taky. Měl jste se dívat do jejich tváří, když jste kladl věnec na hlavu té dívky.
1: Díval jsem se jen na růže. Vždycky, když se jich růžička dotkla, ještě zkrásněly a zavonily silněji.
0: Ve vlasech nepravé nevěsty v okamžiku zvadly, jako postříkány jedem. Máme hledat ty dva proradníky?
1: Ať si jdou, kam chtějí. Do moře, do pouště stejně skončí, jak zaslouží. Nech mě teď o samotě.
2: Proč jsi tak smutný, můj princi?
1: Ten sladký hlas?
2: Proč schováváš hlavu do dlaní?
1: Bojím se, že si tě jen vymýšlím. Otevřu oči a zmáčím.

0: Mého snu nezbude nic. To přece nemůže být pravda, že jsi tady.
1: Probudím si tě. Probudím si tě do pohádky, kterou jsme si spolu vymýšleli. Pamatuješ? Můj milý, tvoje ústa se usmívají.
0: Růžičko, ty se mi nezdáš. Podívej, věneček z tvých růží kvete. Má nevěsto.
2: A tak se všichni shledali a 7 dní a 7 nocí se slavili 2 slavné svatby. Růžový princ se svou nevěstou pak přepluli moře a vrátili se ke starému králi. Zlá dvorní dáma, když slyšela o růžiččině svatbě, vydala se hledat hojdu a nikdo víc o ní neslyšel. V pavím i růžovém království se pak štěstí dlouhá a dlouhá léta klenulo jak duha a kvetlo jak růžová zahrada.
3: Tak to byl příběh o pavím princi a o království utkaném z duhy. O štěstí jemuž na 1000 mincí nemohlo navrátit dluhy. Moře je odneslo, Bůh ví kam, pohřbilo ve vlnách. A princ, jak pták, co ztratil hlas, pak bloudil po dunách. Jen červená růže, jen ta měla moc proměnit v slunečný den prokletou noc, co princ v duši měl, když nebyl si podoben. Červená růže jen ta měla moc a láska krásná, jako je snění, však kde je růže, co nepopíchá, taková snad ani není. Kde pak je království červených růží, kde žije dívka krásná, jak snění, snad za duhou, snad za mořem, je-li, anebo není.
4: Jednou si Křemílek a Vochomůrka nesli domů borůvkovou větvičku. U potoka si chtěli trošku odpočinout, ale horké léto už potok málem vypilo. Mezi křemínky se lesklo jen pár kalužek a v tom Křemílek povídá:
5: Je, chudák rybička!
4: Ležela tam rybička a ne dosáhnout k vodě. Vochomůrka si nabral z kalušky do čepice a rybku polil. Co se stalo, stalo se a z rybky je najednou vodník.
5: Taková nepředloženost, povídá. Chtěl jsem si užít rybí veselosti, jenže jsem si trochu víc poskočil a padl jsem na sucho. Mé jméno je, promiňte, Krapík.
4: A co prijedlužem? A začal v dlani přepočítávat rybí penízky. Křemílek s Vochomůrkou jen mávli rukou, zvedli borůvkovou větvičku a šli dál. Doma borůvky otrhali a dali je na talíř. V tom se ale všecko zatřese a borůvky se rozkutálely po světnici. A aby bylo ještě hůř, od rohu k rohu pukla podlaha. A v puklině se něco vyne a přikrucuje.
5: Co to je? Vypadá to jako kořínek,
4: povídá Křemílek.
5: O, nebo by to mohl být provázek,
4: hádá Vochomůrka. Nakonec za to popadli, táhnou a vytáhli z pukliny draka. Měl 3 hlavy a 3jím hlasem povídá.
6: Byl to dračí ocásek, vy chytráci.
5: Nechtěl bys radši zpátky.
7: No celej,
4: řekli Křemílek a Vochomůrka.
6: Ticho,
4: zamračil se na ně drak.
6: Nejdřív si musím všecko přeskoušet. A pak se uvidí.
4: Hlas měl jako tři parní píšťaly. Rozškrtl se do červena, vypustil kouř a křikl:
6: A teď bych něco snět.
4: Křemílek a Vochomůrka se tiše jako myšky rozběhli po světnici. Sezbírali rozházené borůvky na talíř a přistrčili to drakovi. Drak borůvky očichal, zobl si první, druhou i třetí hlavou a ošklíbl se. Brrrr!
5: Jenže my nic jiného nemáme,
4: povídá Křemílek. Jen dopověděl, dala se první hlava do smíchu a pošeptala druhé.
5: Ha, ha, prý nic nemají.
4: Druhá to řekla třetí a tak si chvíli spolu šeptali a najednou vykřikli.
6: I mají.
4: První se mlsně olízla a očichává Vochomůrku. Třetí polkla slinu a očichává Křemílka. Druhá, ta prostřední, se navstekala a povídá.
5: A co já? Já nic.
4: A začali se prát. Rozškrtli se do červena, šel z nich kouř a byli do sebe jako železem. Křemílek a Vochomůrka už na nic nečekali. Vyběhli z chaloupky, přirazili za sebou dveře a utíkají přes paseku. Byli od pořezové chaloupky už pěkný kus cesty, když se Vochomůrka ohlídl. Co vidí, to vidí. Jedna dračí hlava se za nimi dívá dveřmi, druhá oknem a ta třetí se protáhla komínem. V tom všecky tři křičeli.
6: Tamhle běží!
4: A drak div nerozbořil chaloupku, jak prudce se z ní vylámal. Vznesl se do povětří a letí rovnou za Křemílkem a Vochomůrkou. Ti dva běží, až se jim třesou ouška. Chtěli přes potok, ale potok je hluboký a voda se v něm divoce žene. Křemílek s Vochomůrkou si jen vzdychli.
5: To je naše poslední vteřinka, Jouvajš. A just není.
4: Zavolal na ně vodník Krapítko, co tam seděl na vrbě nad potokem.
5: Teď do toho řeknu slovo já. Pořádně si držte nosy.
4: Seskočil z vrby, nabral si na dlaň krapítek vody a foukl jí přes potok. Potok zahučel a stoupil ještě o 6 kolíků a ihned je všecko jedna jediná hladina. Když přiletěl drak, nikde nikdo, jen voda tam leží jako zrcadlo. Drak níž i výš, ale pořád nikoho nevidí. Udělal na vodu 3 tak vzteklé obličeje, že se vylekal sám sebe. Otočil se a odletěl. No a pak šla zas voda dolů. Za chvíli Křemílek s Vochomůrkou stáli na suchu. Vodník Krapítko každému dal ještě pentličku ze zelené řasy na čepičku a ukázal jim cestu domů do pařezové chaloupky.
2: Císařův slavík. Daleko na východě se rozprostírá veliká země zvaná Čína. A jistí lidé mají za zvláštnost, že ji obývají skoro výhradně Číňané. Dokonce i císařem je tu Číňan a malé děti hovoří čínsky, i když je to řeč složitá a těžká. Událo se tu mnoho příběhů, lepších i horších. Od události, o níž budu vyprávět, uplynulo už mnoho let, ale právě proto bude dobře si ji poslechnout, než se na ní úplně zapomene. Čínský císař, na jehož jméno se už nikdo nepamatuje, žil v nádherném zámku, který byl považován za nejnádhernější na světě.
7: Celičký byl z jemného čínského porcelánu, nesmírně drahocenného a nesmírně křehkého, takřka průsvitného a velice choulostivého, takže bylo nutno mít se v tom zámku velice na pozoru. Podobně jemné a také poněkud zvláštní byly i mravy na císařském dvoře. Veselí bylo tlumené právě tak jako hněv a radost měla slabou příchuť smutku. Před hrubostí a násilím se tu dávala přednost mírnému a zdvořilému jednání. Ošklivost tu neměla místo, neotesanost byla přísně zakázána. Někteří lidé tu k sobě byli tak zdvořilí, že někdy trvalo velice dlouho, než se pro samé poklony někdo dostal k otázce, kolik je hodin. Začal se ptát ráno a než se doptal, někdy už zvonilo poledne. Některé zavedené zvyky se neměnily celá desetiletí. Například císař měl ve zvyku říkávat...
8: Ale ne, jak pak to?
7: A hofmistr, jak o tom ještě bude řeč, pouhé...
9: Fidon.
7: Protože se na všechno a na všechny díval hodně zvysoka. Hofmistr nebyl pro svou nafoukanost příliš oblíben. Za to císaře měli lidé rádi, protože byl mírný a nedovolil, aby se někdo zbytečně trápil. Zahrada za císařským palácem se táhla tak daleko, že ani sám zahradník nevěděl, kde vlastně končí, protože ze zahrady se vstupovalo do lesa, který se rozprostíral až k moři, které bylo tak hluboké, že veliké lodi proplouvaly pod větvemi stromu. A tam v těch větvích bydlil Slavík. Slavík, který zpíval tak líbezně, že tu rybáři, lovci, pastýři i vesničané z rýžových polí nehnutě stávali celé hodiny, jen aby si poslechli jeho zpěv. Do císařského města přijížděli lidé ze všech zemí na světě. Obdivovali se městu, císařskému zámku i zahradě, ale když uslyšeli Slavíka, říkali všichni do jednoho, ten je ze všeho nejkrásnější. A když se vrátili domů, vyprávěli o tom a učenci napsali mnoho knih o císařově městě, zámku i zahradě a ti, kdo uměli básnit, psali překrásné básně o městě, o zámku i o zahradě, ale především o Slavíkovi. A všichni se shodovali v jednom, ten je ze všeho nejkrásnější.
8: Ale kdo je to ten Slavík? Jak to, že ho neznám? Ale ne, jak pak to?
7: Tak zvolal císař, když se o Slavíkovi dočetl v knihách.
8: Což pak tu je někdo takový? A dokonce v mé zahradě? A jak to, že jsem o něm dosud neslyšel? To se o něm musím dočít v knihách? Vím o rybářích, sedlácích a lovcích. Vím o tkalcích i o básnicích, kteří píší básně. Znám prodavače na trhu i soudce. A o Slavíkovi nevím vůbec nic, ale ne, jak pak to?
7: Hned nechal zavolat vrchního hofmistra. Ten hofmistr byl tak vznešený a nafoukaný, že když ho oslovil někdo, kdo byl postaven níž než on, a to byli skoro všichni, a odvážil se hofmistra na něco zeptat, hofmistr mu odpověděl jenom...
9: Fidon.
7: Ano, přesně tak. Odpověděl pouze...
9: Fidon.
7: Což může znamenat velice mnoho, anebo vůbec nic. Přičemž spíš platí to druhé.
8: Je to prý někdo pozoruhodný, kdo se jmenuje Slavík. Říkají, a píše se o tom dokonce i v knihách, že je to největší pozoruhodnost mé veliké říše. No, a jak to, že ho dosud neznám? Proč jste se mi o něm nikdy nezmínil, a?
7: Odpovědět na císařovu otázku pouhým Fidons si arcihofmistr nemohl dovolit. Císař byl vysoko nad ním a ve svých nejtajnějších snech si Hofmistr představoval, že by se někdy také mohl stát císařem. Sedět na trůnu a udílet rozkazy by se mu velice líbilo.
8: Proč pak jste se mi ani nezmínil?
9: Jak těživ jsem o někom takovém neslyšel výsosti. A pokud je mi známo, nebyl dosud nikdy představen u dvora.
8: A to je to, o čem právě mluvím. Ale ne. Jak pak to? Chci, aby jsem dnes večer přišel a zaspíval mi.
9: Milost.
8: Tu vaši chybu, tu velice vážnou chybu je třeba napravit. Jak potom před lidmi vypadám?
9: Vaše veličenstvo.
8: Celý svět ví, co tu mám, a já o tom nevím nic. Jděte a najděte ho a teď a hned.
9: Vaše vznešenosti, kde hledat někoho, koho vůbec neznám, spěchám.
7: Hofmistr běhal po schodech nahoru a dolů, ale nikdo z lidí v zámku o Slavíkovi pranic nevěděl. Hofmistr se vrátil a padl na tvář před císařovým trůnem.
9: Vaše císařské veličenstvo.
7: Náramně ho svrběla záda, protože tušil, že hněv nespokojeného vládce je už na dosah.
9: Vaše císařské veličenstvo by nemělo věřit všemu, co se píše. Nikdo z lidí, s kterými jsem mluvil, a byli to lidé vznešení, vzdělaní a vážní, o žádném Slavíkovi neví. Jsou to jen výmysly bláznivých básníků, nic víc.
8: Jak se to opovažujete tvrdit? Knihu, ve které jsem o Slavíkovi četl, mi poslal přemocný císař japonský. Už z toho vyplývá, že to nemůže být nepravda. Chci toho Slavíka slyšet. Dnes večer a tady. Jinak vás, milý pane hofmistře, Rákoska nemine.
7: Ze samého strachu dostal hofmistr náramný hlad a vypravil se do zámecké kuchyně. Jak tak seděl nad pokrmem, který pro něho připravili, ulevoval si.
9: Takové trápení kvůli nějakému Slavíkovi, kterého nikdo nezná.
10: Mluvíte o Slavíkovi, vzácný pane? Toho já znám.
7: To byla malá sluštička z kuchyně, která umývala hrnce, talíře, poháry a pánve, a které si tu nikdo nikdy pořádně nevšiml.
10: Ten umí zpívat. Poslouchám ho každý večer, když se vracím k mamince. Bydlí na kraji lesa, na pobřeží.
9: Cože? Ty ho znáš? Ty?
7: Nemohl tomu uvěřit. On, vrchní hofmistr, o vzácném pěvci neví a tady to ušmuklané děvče.
10: Jak pak bych ho neznala? Ten zpívá tak krásně, že to do očí nahání slzy. Ten je ze všeho nejkrásnější.
9: Milá dívko.
7: Hofmistr se mračil, aby mu neubilo na vážnosti, ale ve skrytu se tetelil radostí, že Rákoska na jeho záda nedopadne.
9: Milá dívko, opatřím ti stále místo v císařské kuchyni i povolení vidět císaře snídat, jen když mě zavedeš k tomu Slavíkovi, protože se má dnes večer z vůle samotného císaře dostavit ke dvoru.
7: Když se vypravili do lesa, táhlo se za nimi ze zvědavosti půl císařského dvora. Když tak šli, uslyšeli pojednou mohutný hlas.
9: Tak to je on? Ten hlas? Jak zní? Jaká pozoruhodná síla v tak malém stvoření? Říkala si přece, že je malý, že...
10: Ne, vzácný pane, to není on. To bučí kráva. To je docela jiné stvoření.
9: Kráva, povídáš? Fidon!
7: Cesta pokračovala. Na jednom místě v lese narazili na močál.
9: Tak to je on. Jak překrásný. Zní to jako hlas něžných chrámových zvonků.
10: Ale ne, pane. To jsou žáby z močálu.
9: Žáby? Oh, Fidon. Tak kde je ten slavík? Napínáš mou trpělivost nesnesitelně.
10: Slavíčku, kde jsi? To je náš slavík. Tamhle sedí. Slyšíte ho?
9: Takový malý? Vypadá tak obyčejně. Na pohled nemá ani trochu půvabu. A toho bych měl přivést na císařský dvůr?
10: Jiného neznám, ale tenhle je určitě ten pravý.
9: Je třeba uznat, že jeho hlas ujde. A přece nevím, no řekni mu to sama.
10: Slavíčku, náš nejmilostivější císař by byl rád, kdybys mu zaspíval.
11: Má-li to být pro jeho potěšení, s největší radostí.
9: Ano, on dokonce mluví. Fidon, vážený pane slavík. Je mým radostným úkolem pozvat vás na velikou dvorní slavnost, která se koná dnes večer v zámku našeho nejmilostivějšího čínského císaře a při níž budete mít vynikající, než kvůli jedinečnou příležitost okouzlit jeho vysoké císařské veličenstvo svým neobyčejně šarmantním zpěvem.
7: Hofmistr, vyučený ve vybraných způsobech, nedával najevo zklamání nad nevzhledným ptáčkem.
9: Ať si je, jaký je. Bude jen dobře udržovat císaře v dobrém rozmaru. Však se mi ty poklony a služby jednou vrátí.
11: Běžte napřed. A řekněte svému císaři, že přijdu.
9: Máte mé díky, pane slavíku.
7: Uklonil se k zemi, byl v tom cvičený. Večer se palác rozzářil tisíci světel pestrých lampionů.
9: Jsem květiny, jen víc, jen víc. Víc a lampiony sem, závěsy z nejlepšího hedvábí, ta purpurová se mi nelíbí. Něco v barvách lesa, ať se náš pěvec cítí jako doma.
7: Snažil se náramně pan hofmistr.
9: A na stůl zlaté poháry, jen zlaté, povídám. A tady postavíte bidélko, je ze zlata a trnož z ebenu, aby náš pěvec dobře viděl na jeho císařské veličenstvo a císař na pěvce. Ten smeták pryč a okna do kožán.
7: Ten večer shromáždil se v sále celý dvůr. Ze zvědavosti přišlo mnoho těch, které císař nepozval. Stráže nevěděli, kam dřív skočit. Sluštička, která měla na celé věci tu největší zásluhu, mohla s hofmistrovým milostivým svolením stát vzadu u dveří. Když císař usedl a pokynul, slavík na bidélku se dal do zpěvu. Bylo to tak krásné, že císaři, ale nejen jemu, vyhrkli slzy a stékali mu po tvářích. Něco takového nikdy neslyšel. Byla to píseň o radosti i smutku, o kráse, kterou nelze přehlížet, o naději, které se nikdy nelze vzdát. Když slavík dospíval, všichni mlčeli. Když císař promluvil, zachvěl se mu hlas.
8: Naučil jsem se mnohé. Jedno ale nevím, jak pojmenovat krásu. Rád bych se ti nějak odměnil. Písaři, pište. S radostí jmenuji slavíka naším dvorním pěvcem a uděluji mu naše nejvyšší uznání, řád zlatého pantofle.
11: Něco takového nemohu přijmout, můj pane. Už se mi dostalo největší odměny. Viděl jsem slzy v císařových očích a věřím, že to byly slzy radosti. Nemůže být větší odměny.
7: Jak je skromný, takový pěvec, to je úžasné. Šeptali si dvořané, strážci s bambusovými holemi, soudci, kuchtíci i lokajové, o dvorních dámách ani nemluvě. Slavík onoho večera dosáhl mimořádného úspěchu. Nezdálo se však, že by to na jeho skromnosti něco změnilo.
8: Mám jen jedno přání, Slavíčku. Zůstaň s námi. Budeš mít vlastní klec a sloužící, kteří o tebe budou pečovat.
7: Ne, že by se Slavíkovi pomyšlení na klec Bůh ví, jak zamlouvala. Chtěl však hodnému pánovi udělat radost. Měl právo na procházku dvakrát denně, jednou v noci. Pokaždé ho přitom doprovázelo 12 sloužících. Každý z nich držel stužku pevně přivázanou kolem jeho nohou. Taková procházka byla pro Slavíka sotva velkým potěšením. Těšil se však mimořádné úctě a o ničem jiném než o Slavíkovi se nemluvilo. Za to o kleci a pevně přivázaných stuhách nepadlo ani zmínky. To v císařově zemi nepatřilo k dobrým mravům.
12: Výsosti, výsosti, zde je pro vás vynikající dar.
8: Ale ne, jak pak to? Nová kniha o Slavíkovi?
7: V balíčku, který císaři s hlubokými poklonami doručil šikmooký posel, nebyla kniha, ale vzácná hračka. Umělý Slavík. Našemu milému ptáčkovi se trochu podobal, byl však celý posázen diamanty, rubíny a safíry. Když se natáhl klíček, zpíval jednu z písní ze Slavíkova repertoáru a kýval přitom ocáskem. Kolem krku měl stužku, na níž stálo ozdobným písmem Slavík japonského císaře je chuďasem proti Slavíkovi císaře čínského.
12: To je ale krása. Proti tomu ten náš obyčejný Slavík, Fidon.
7: Hofmistrovo mínění sdíleli i mnozí jiní. Souhlasili i s hofmistrovým návrhem, aby doručitel umělého ptáka byl ihned vyznamenán titulem vrchního císařského doručovatele Slavíků. A císař dostal nápad.
8: Co kdyby nám oba zaspívali společně? Co to? Ne? Bude to skvělé dueto?
7: Neklapalo to, jak si císař představoval, neboť skutečný Slavík zpíval podle svého a umělý podle strojku, který se v něm skrýval a který bylo třeba natahovat klíčkem.
12: Jen se podívejte, nechce se přizpůsobit, zpívá si, co ho napadne.
7: Jak se dalo čekat, hofmistrův útok byl namířen proti skutečnému Slavíkovi. Ostatní oslnění lesklou hračkou se hned k hofmistrovi přidali. Ano, volali, je to pravda, nechce se ani trochu přizpůsobit.
12: Na toho nového Slavíka je aspoň spolehnutí, že zpívá to, co chceme slyšet.
7: A tak mu naslouchali po druhé, po třetí, po páté i po padesáté. Nikdo si přitom nevšiml, že Slavík, kterého před časem tak oslavovali, využil chvíle, kdy dvířka klece nebyla díky nepozornosti jednoho sluhy dobře zavřena, vylétl ven, zamířil k otevřenému oknu a vrátil se do svých věčně zelených lesů.
8: Nikdy bych neřekl, že bude tak nevděčný. No, ale snad je to tak lépe. Tomuto vzácnému daru mého japonského přítele vykazuji místo na hedvábné podušce u mého lůžka. A uděluji mu čestný titul Vysoký císařský pěvec z nočního stolku.
7: A nezůstalo jenom u toho. Dvorní muzikus začal horlivě tvrdit, že umělý pták svými přednostmi daleko předčí nepatrného pěvce z lesu. U skutečného slavíka prý nikdo neví, co takový pták zaspívá, zatímco u umělého zpěváka je už předem všechno jisté. Bude to tak a ne jinak. Napsal o tom 25 tlustých svazků, byly ale napsány tak učeně, že ve skutečnosti je nikdo nečetl. Každý přikyvoval, že je četl a že je to náramné vědecké dílo. Vypadalo to, že všechno je v naprostém pořádku, až jednoho dne slavný umělý slavík z nočního stolku zmlkl a nevydal už ani hlásku.
9: Co je s ním? Proč náš vzácný pěvec mlčí?
8: Nařizuji, abyste ho vyléčili.
7: Ale to nebylo tak snadné. Poslali pro vyhlášeného hodináře, nejlepšího ze všech. Rozebral slavíka do posledního šroubku a podrobně ho prohlédl a proklepal. Pak prohlásil, že častým hraním je jeho strojek tak opotřebovaný, že pták, jakmile ho sestaví, bude zase zpívat, ale musí se velice, velice šetřit.
8: Jak pomalu plyne čas, když člověk nemá nic, co by ho potěšilo?
7: Nejen sám císař, ale všichni Číňané byli velmi velice smutní. Také proto, že se císař těžce roznemohl.
10: Slyšeli jste to? Náš nejmilostivější císař je prý těžce nemocen. Dokonce se povídá, že umře.
7: Bylo to tak. Císař ležel na lůžku, ze svých komnat nevycházel a vypadalo to, že už nikdy nevyjde. Hofmistr byl ještě nafoukanější. Kdykoliv se ho někdo, kdo byl níže postavený, a to byli skoro všichni, na něco otázal, odpovídal jen zvysoka.
9: Fidon?
7: A s nikým se nehodlal o ničem bavit. Císař zatím ležel studený a bledý ve své velikánské nádherné posteli. Po celém zámku, po chodbách i po schodech byly položeny koberce a pokrývky, aby nebylo slyšet kroky tiše pobíhajících komorníků a vylekaných zámeckých služebných. Všude bylo ticho. A byla noc. Otevřeným oknem dopadalo na postel s císařem bledé světlo měsíce. Umělý slavík mlčky odpočíval na své hedvábné podušce a oknem do císařovy ložnice vstoupila vychrtlá postava v dlouhém černém plášti s kápí, která zakrývala její tvář. Císař se probudil.
8: Kdo jsi? A co tu hledáš?
13: Jsem ta, která chodí ke každému jenom jednou.
8: Nejsi ty smrt.
13: Sám si to řekl.
8: A co ti za tebou? Je jich plný pokoj, tlačí se jeden přes druhého. Kdo je to?
13: To jsou tvé dobré i tvé špatné skutky. Jak vidíš sám, některé jsou přívětivé a líbezné, jiné ohyzdné, podle toho, jak jsi se v životě zachoval.
8: Nechci je poslouchat, ať jdou pryč. Je ještě příliš brzy. Co ode mne chceš?
13: Jedno po druhém. Dej mi svou korunu.
8: Korunu? Vezmi si ji, ale...
13: Dej mi svou šavli.
8: Dám ti ji, ale...
13: Dej mi svou korouhev.
8: Vezmi si všecko a jdi pryč.
13: Vezmu. Ty však půjdeš se mnou.
8: Co bych ti ještě dal? Zpívej, ptáčku, zpívej. Dal jsem ti zlato, dal jsem ti řád, zpívej, zaspívej aspoň jednou. aspoň jednou, aby odešla.
7: Ale pták se safíry místo očí mlčel. Nebylo tam nikoho, kdo by otočil klíčkem. A smrt nepřestávala hledět na císaře velikými a prázdnými očními tůlky. V tichu, které císaři připadalo jako těžký balvan, natáhla kostnatou ruku, aby se císaře zmocnila, a náhle se od otevřeného okna ozval překrásný zpěv. Venku na větvi před císařovým oknem seděl živý slavíček. Slyšel o císařově trápení a přiletěl, aby mu zaspíval pro útěchu, aby v něm posílil naději. Jak zpíval, přízraky kolem císařovy postele bledly a vytrácely se jeden po druhém s nespokojeným mručením. A smrt, zaujatá krásou slavičího zpěvu, dokonce sama slavíka pobízela.
13: To je tak krásné. Zpívej, zpívej dál.
14: Budu zpívat, dáš-li mi císařskou korunu?
13: Ano, dám.
14: Budu pokračovat, dáš-li mi zlatou císařskou šabli?
13: Ano, dám.
14: Budu dál zpívat, dáš-li mi císařskou korunu?
13: Ano, dám. Dám ti všechno, co budeš chtít. Tvůj zpěv mi připomíná velikou, sluncem zalitou zahradu s tichými hroby, odkud jsem jen nerada odcházela. Tam je mi nejlíp. Kvetou tam bílé růže, voní šeřík. Jak jen jsem mohla odejít? Musím se vrátit tam, jen tam. Musím se vrátit.
7: A smrt se rozplynula jako chladná bílá mla.
8: Děkuji. Děkuji ti, nebeský ptáčku, jak jsem tě mohl vyhnat, jak jen jsem mohl zapomenout. Zahnal si zlé přízraky mého života a svým zpěvem si dokázal zapudit i smrt. Jak se ti odměním?
14: Dost si mě odměnil svými slzami, když jsem ti zpíval poprvé. Na takovou odměnu se nezapomíná.
8: Zůstaň u mne, prosím.
14: Nebývá zvykem, aby císařové o něco prosili.
8: Budeš zpívat, jen když budeš chtít. Toho umělého ptáka rozbij na tisíc kousků.
14: A to nedělej. Sloužil tak, jak dovedl. A pokud jde o tu druhou věc, nemohu si vystavět hnízdo v zámku. Létám daleko. K rybářům i lovcům, k plavcům na řekách, k vesničanům na rýžových polích. Ale chceš-li, budu se vracet a zaspívám ti o všem, co jsem viděl. O dobrém i o zlém. I o tom, co před tebou jako před císařem zatajují. Chceš?
8: Uděláš mi radost.
14: Ale nikomu o tom neříkej.
8: Neřeknu, ale budu rád.
7: Slavík odletěl. Jistě se však vrátí. Hofmistr za dveřmi císařovy ložnice se třásl nedočkavostí. Nepřál císaři nic zlého. Sedět však pod hedvábným baldachínem jako pán říše, ó, to by bylo. Ale když stiskl kliku, zůstal stát překvapeně na prahu dveří a jenom rozpačitě zakoktal.
9: Fidol, vysosti.
7: Císař stál proti němu, svěží, usměvavý a laskavě ho vítal.
8: Dobré jitro, dnes nás čeká krásný den.
15: Jak si nechal vodník ušít nový kabát. Byla krásná měsíční noc. Bludičky se mihotaly u lesa nad močálem a na louce u rybníka tancovaly divoženky. Vodník Žblabuňka se na ně ze stavidla chvíli díval, ale pak se kouknul nahoru na měsíc a povídá:
16: To je ale hodin.
15: měl bych už jít spát. A jak tak leze ze stavidla dolů, najednou trh a škup, roztrhl si svůj dlouhý zelený kabát. Tisíc larev potápníků, chtěl začít hudrovat, ale zrovna v tu chvíli tancovali kolem dvě divoženky, tak dělal, jako že se nic nestalo, ale stejně zaslechl, jak ta jedna divoženka povídá té druhé. Ten Hastrman vypadá v tom svém roztrhaném kabátě jako strašidlo. To vodníka dopálilo. Sami jste strašidla, křikl na ně. Já jsem vodník, ale vy patříte mezi strašidla. Já ne. Ale jeho dobrá nálada byla rázem pryč. I to spaní ho přešlo. To jsou mi ale moresy, hučel na zlobeně. Já tu asi zavedu jiný pořádek. Aby si tady každé strašidlo vykřikovalo jen tak, co ho zrovna napadne. Skočil do vody, ale jak se zlobil, nedával moc dobře pozor, kam skáče. A on tam ležel těsně pod hladinou starý pařez. A o ten si žblabuňka roztrhl zase kalhoty.
16: Ale krucinál, hrom do toho pařezu, láteřil. To je zase den, že já dneska vůbec vylezl z vody.
15: Šel spát, ale dlouho nemohl usnout, jen tak se převaloval. A když konečně usnul, zdálo se mu, že kolem něho poskakují trpaslíci a pidimužíci, lesní i vodní víly, divoženky, čarodějnice, lesní duchové a bludičky z bažin a všelijaká jiná strašidla a všichni ukazují na jeho roztrhané kalhoty a kabát. A jedno z těch strašidel, takové umolousané a otrhané, mu dokonce řeklo: pane kolego. Žblabuňka se tak rozčílil, až se vzbudil, ale ono už bylo stejně ráno. Slunce svítilo a v jeho hřejivých paprscích vodníka zlost přešla. Vylezl na stavidlo a prohlížel se ve vodní hladině jako v zrcadle.
16: Nevím, co se jim na mě nelíbí, bručel. Pravda, kabát je roztržený a nejnovější taky není. Vždyť taky pamatuje ještě paní Hraběnku, co jí kdysi patřil tenhle rybník. A to je už dobrých 150 let. Ta jednou, když jela kolem v kočáře, tak mi povídá: k motce, vy jste ale krasavec k pohledání. Jo, ta měla ještě vkus, no, ale dneska darmo mluvit.
15: Žblabuňka mávl rukou a šel po práci. Ale s tím kabátem mu to stejně pořád nešlo z hlavy. A když potkal mlynáře a ten se ho starostlivě zeptal, cože se mu to stalo, jestli snad jezdil 3 dny na mlýnském kole, bylo rozhodnuto. Nechá si ušít nový kabát. A tak se vodník vydal do vsi ke krejčímu. Ale po cestě se mu to nějak rozleželo v hlavě a povídá si:
16: když kabát, tak už pořádný. A co já budu chodit do vsi? Půjdu rovnou do města.
15: Obešel ves a za chvíli byl v městečku. A hned k tomu nejlepšímu krejčímu bydlel přímo na náměstí. Měl na skleněných dveřích ceduly: psům vstup zakázán a zlatou kliku.
16: Tak tady jsem na správné adrese,
15: řekl si žblabuňka. Ještě si otřel o rohošku boty a potom zaklepal. A když nikdo neotvíral, vešel dovnitř. V krejčovském krámu měřil pan mistr zrovna nějakou dámu. Měl kolem krku přehozený plátěný metr a v ústech držel krejčovskou křídu. Když uviděl vodníka, křídu spolkl.
16: Dobré chutnání,
15: pozdravil Žblabuňka uctivě. A přeji krásné deštivé počasí. Jsem vodník tadyhle z rybníka za lesem a chtěl bych ušít kabát. A taky bych potřeboval zašít kalhoty. Jaký kabát? Koktal Krejčí a lapal po dechu. No, pěkný, řekl Žblabuňka. A s velkýma kapsama, aby se tam vešly žáby. A občas nějaká ta ryba, taky pár škeblí. A aby s tím kabátem šel uhasit oheň. Krejčovský mistr se mezi tím probral z překvapení. A máš vůbec čím platit?
16: Žádné strachy, pane mistr, řekl vodník. Podívejte se, co mám.
15: A vyklopil na stůl před Krejčího rybí šupiny. A jak na ně skrze ty skleněné dveře dopadalo světlo, krásně se leskly a hrály všemi barvami.
16: Koukněte, řekl zasněně Žblabuňka. Tyhle tmavočervené nejsou krásné. Ty jsou z okouna, dodal na vysvětlenou. Vypadají jako ze zlata.
15: Ale Krejčí neměl pro krásu rybích šupin žádné pochopení.
16: Vypadají, ale ze zlata nejsou, výjel na vodníka. Obyčejné šupiny. A to se na něj podívejme. Kabát by si chtěl nechat ušít, hastroš, ale na zaplacení nemá.
15: A ta dáma, co tam stála, se na vodníka dívala z patra a kroutila hlavou.
16: No, ještě mám barevné kamínky,
15: řekl Žblabuňka a přehraboval se v kapsách svého roztrženého kabátu.
16: Kam jsem je jenom dal, ty se vám budou určitě líbit. Mým pulcům v rybníku se hrozně líbí. Hrají s nimi kuličky.
15: Ale Krejčí nenechal vodníka ani domluvit. Ani šupiny, ani kamínky, křičel a mával rukama, až mu ten plátěný metr, co měl na krku, lítal kolem hlavy a běžel k těm skleněným dveřím, otevřel je a ukázal rukou na ulici. A ven! Žblabuňka vyčvachtal z krejčovského krámu a vracel se zpátky k rybníku. I ty šupiny, co vypadaly jako ze zlata, tam zapomněl. A když procházel kolem mlýna, stál mlynář zrovna na zápraží.
16: A copak, kmotře, zahalasil. Jdete nějak smutně?
17: Ale, mávl vodník rukou, chtěl jsem si ve městě nechat ušít kabát. Nechtěli se mnou ani pořádně mluvit. Prý nemám čím platit a přitom kolika lidem já už pomoh.
16: Jo, kmotře, pokýval mlynář hlavou. To jsou lidi, ti se nedívají, jaký jste, ale co máte v kapse, můžete mít srdce ze zlata. A jak nemáte peníze, nebude se s vámi nikdo bavit. Ale komu zvoní v kapse zlaťáky, byť by to byl i ten největší darebák, tomu se budou klanět. Jo, pokrčil mlynář rameny, to jsou lidi.
15: Žblabuňka nad tím kroutil hlavou.
17: To se mi snad ani věřit nechce.
16: Tak to zkuste, zasmál se mlynář. Ukažte pár zlaťáků a hned uvidíte, jak budou všichni kolem vás skákat.
15: Vodník nad tím pořád kroutil hlavou, ale potom skočil do rybníka a ponořil se až na dno, pod stavidlo. A tam, úplně v té největší hlubině, kde už ani pořádně vidět nebylo, ležel v bahně vykotlaný kmen prastaré vrby. A v té měl vodník schované peníze. Na nejhorší čas, jak říkával. Nabral si plnou kapsu zlaťáků a už si to mašíroval do města znovu. Přišel ke krejčovskému krámu, k těm skleněným dveřím s tou zlatou klikou a tak jako předtím tam visela cedule. Psům vstup zakázán a na ní bylo čerstvě připsáno. a strašidlům taky. Žblabuňka vstoupil do krámu. Krejčí ještě pořád měřil tu dámu, poskakoval kolem ní a všelijaký lichotil. Když uviděl vodníka, začal vřískat. Už zase? Už zase? Ale v tu chvíli zalovil žblabuňka v kapse a vytáhl hrst zlaťáků. A už je sázel na stůl hned vedle těch rybích šupin, co tam předtím zapomněl. A s krejčím se udála podivná proměna. Jak předtím zlostně křičel už zase, najednou začal koktat a hlas mu přeskočil, zalapal po dechu, několikrát polkl na prázdno a přitom se pořád díval na ty zlaťáky. A potom takovým zjihlým hlasem řekl, už zase jste nás poctil svou návštěvou. To jsme ale rádi. A to už přímo mazlivě šeptal a neustále se klaněl. A tu dámu tam nechal stát a hned běžel k vodníkovi a začal ho měřit. Pak přiběhl učedník a začal žblabuňkovi zašívat kalhoty. Ta dáma, co tam stála, koukala střídavě z vodníka na ty zlaťáky, taky se všelijak kroutila, dělala na něj zamilované oči a usmívala se. Žblabuňka se nestačil té nečekané vlídnosti ani divit. A krejčí kolem něho poletoval jako komár kolem lucerny. Měřil, stříhal a šil a cvakal nůžkami. A za chvíli byl kabát hotový. Vodníkův starý kabát krejčí vlastnoručně zabalil do hedvábného papíru, převázal ozdobnou mašlí a dal mu ho sebou. Žblabuňka štědře zaplatil a krejčí utíkal v předklonu k těm skleněným dveřím, úctivě je otevřel a stále opakoval služební, služební a přijďte zase. A ještě na ulici oprašoval vodníka hebkým smetáčkem s pavými péry. A když se na konci ulice žblabuňka ještě jednou otočil, krejčí se před krámem stále klaněl a přitom honem sundával z těch skleněných dveří tu ceduli psům vstup zakázán i s tím připsaným a strašidlům taky. Vodník vyšel z města a pomalu se vracel k rybníku. A když šel kolem mlýna, vykoukl mlynář. Tak co, kmotře?
17: No jo, zahuhlal žblabuňka rozpačitě. A asi jste měl pravdu. A pak rychle dodal, ale všichni takoví nejsou.
15: A honem skočil do rybníka, ale tentokrát koukal, kam skáče, aby si zase neroztrhl kalhoty nebo třeba ten nový kabát. Ale ten kabát vodníkovi stejně moc radosti neudělal. Nijak se v něm necítil dobře. Asi proto, že mu pořád připomínal toho lakomého krejčího. Ani žáby se v tom novém kabátě nedržely a vyskákaly z kapes zase honem pryč. A tak hned druhý den žblabuňka svůj starý, roztrhaný kabát z toho hedvábného papíru zase vybalil. Vypůjčil si od mlynáře jehlu a rákosovým vláknem kabát zašil. A když si ho oblékl, bylo mu rázem dobře. Jenom od té doby moc nevysedával na stavidle. Hlavně za jasných měsíčních nocí, když na louce tancovaly divoženky. To, aby zase neřekli, že vypadá jako strašidlo. A s tím lakomým krejčím to stejně nedopadlo dobře. Ale to už je jiná pohádka.

Vyprávění 15. o Vojtově snu, ve kterém Vojta sklácí komín a letadélko Káně spadne do rybníka. V noci se Vojtovi zdálo o Káněti. Vojta seděl v letadélku a chtěl letět. Motor už hučel a kolečka podvozku už se odlepit od země. Náhle se na letišti objevil děda Kozelka a utíkal ke Káněti s holí nad hlavou. Snad chtěl Vojtovi i Káněti nabít. Vojta se jen usmál a pohnul pákou. Vrtule se roztočili, ale Káně sedělo na zemi dál. Vojta dostal strach a přitlačil na páku ještě jednou. Ale ani teď se Káně nehnulo. Vojta už viděl

Ani hůl v ruce nedržel, byl to spíš proutek. Dědečku, teď už na nás nedosáhnete, myslel si Vojta spokojeně a hnal letadélko dál od letiště. Ale vítr jakoby dostal na káně zlost. Houpal ho na větrných vlnách nahoru a dolů a zase nahoru. Vojta se sotva stačil dívat na zem. Kolébaly se tam střechy domů, ulice, zahrádky a najednou bum! Káně narazilo do vysokého komína. Sypal se tiše dolů, jako by byl postaven z papírových cihel. Vojta se nahnul a roztáhl ruce. Chtěl ho ještě zachytit, ale kde pak komín? Ten už ležel někde dole. Vojta zavřel oči, aby se na tu spoušť nemusel dívat. Jen je otevřel, byla tu nová pohroma. Před kánětem stála kostelní věž. Červená střecha, nad ní měděná cibulka a nahoře kříž. Řítila se proti káněti jako divoká. Uhni, uhni, křičel Vojta. Strachem se mu až nadzdvihoval kabát. A věž poslechla. V poslední chvíli se naklonila na stranu a káně prolétlo kolem ní. Vojtovi se ulevilo, rozhlédl se a žádný komín ani žádnou věž už kolem sebe neviděl. Letadélko káně přeletělo město a pomalu se sklidňovalo. Tiše vrčelo a mírně se houpalo ve vzduchu, jako květ zvonku. Letadélko přiletělo nad rybník. Vojta si usmyslel, že se stoupí až dolů k vodě. Chtěl se podívat, jak tam plavou ryby. Co asi budou dělat, až uvidí káně? Káně letělo několik metrů nad vodou a Vojta se díval ven. Kdy už uvidí kapra nebo štiku? Ale ryby jako by si dnes nevypluly ani na procházku. Zůstávali někde ve sklepě nebo v přízemí rybníka a nahoře se vlnila jen klidná voda. Ale přece, co se to dole hýbe? Vojta se stoupil s kánětem trochu níž. Ani to jako ryby nevypadalo. Chlupatá hlava, dlouhé uši, čumák nahoru. Je to pes kociánek! Vojtu až zabolelo na prsou, jak se o kociánka bál. Ještě, aby se utopil. Vojta ho musí zachránit, ale jak? Pootevřel dveře kabiny a najednou měl v ruce košík s dlouhým provazem. Spustil ho dolů a zavolal: kociánku, kociánku, vlez do košíku. Kociánek zaštěkal na znamení, že o Vojtovi ví a že mu rozumí. Přece nezůstane dole v té protivné vodě, když je Vojta nahoře. Vlezl rychle do košíku a Vojta slyšel, jak kňučí radostí. Kociánku, neboj se, za chvíli budeš v kabině. Vojta vytahoval košík vší silou, ale nemohl s ním hnout. Jako by v něm byla místo kociánka nějaká veliká tíha. Vojtu už brněly ruce a tváře mu zčervenaly. Tíha byla tak veliká, že táhla Vojtu i s kánětem dolů. Vojta se vyděsil a začal křičet: kociánku, co to děláš? Vždyť nás vykoupeš. Ale káně se nezastavilo. Spadlo do vody, jako když tam žbluňkne kámen. Stříkance vody se rozlétly na všechny strany. Vojto, Vojto, vzpamatuj se, domlouvala maminka spocenému chlapci. Křičel ze spaní a mlátil sebou, jako by se s někým prál. Vojto, otevři oči, to není pravda, co se ti zdálo. Maminka třásla Vojtou tak dlouho, až se probudil. Posadil se, promnul si oči a začal se rozhlížet. Uviděl peřiny na posteli, židli s přehozenými kalhotami, stůl s ubrusem, maminčin šicí stroj. Za okny se černala tma a ze dvora se ozývalo štěkání psa. Kdo to štěká? Zeptal se Vojta. No přece kociánek, odpověděla maminka. Aha, usmál se Vojta a znovu položil hlavu na polštář.
Všechno se mu jen zdálo.

je doma v posteli a Kociánek štěká u boudy. A Káně jistě taky spí na letišti v hangáru. Vojta chtěl ještě říct mamince, že se bál o Kociánka. Brada se mu trochu pohnula, ale jazyk jakoby zdřevěněl. Taky se mu znovu zavřeli oči a Vojta zase spal.

0: brilantový obojek. Bylo půl sedmé a zadrnčel budík. Káťa vyskočila z postele. Škubánek otevřel jedno oko, druhé nechal pro jistotu zavřené a přetáhl si peřinu přes hlavu. Tuhle chvíli vůbec neměl rád. Káťa lítala z koupelny do kuchyně, pustila rádio na plné pecky, aby nepřeslechla časové znamení, vařila kakao, dopisovala úkol z počtů, čistila si zuby, otvírala zásuvky a bouchala dveřmi od skříní. Natahovala na sebe různá trička, svetry, kalhoty a sukně a zase je svlékala a zkoušela si jiná trička, jiné kalhoty a jiné sukně. Přitom pořád vykřikovala, že přijde pozdě a jak ten čas letí a že ho prostě nedohoní.
1: Čas je divné zvíře, nikdy ho nikdo neviděl ani neslyšel, cítit ho taky není, tak proč ho lidi pořád tak honí?
0: Rozjímal pod peřinou Škubánek a v hlavě se mu vynořila písnička. To všecko odnes čas, to všecko odnes čas.
1: Vida, ten čas něco odnes, dokonce prý všecko, že by ho honili kvůli tomu, mav.
0: Ale to už nestačil domyslet. Káťa z něho strhla peřinu.
2: Nevíš, kde mám pytlík se cvičkama? Hledej, Škubánku, hledej.
1: To jsem teda odvázaný.
0: Vrčel Škubánek a hrabal se z postele. Poslušně zavětřil, zalezl pod kanape a vycoval s pytlíkem na přezutí v hubě. Káťa, místo aby ho pochválila, ještě se do něho pustila.
2: To je ostuda. Všichni jdou ráno do práce, do školy nebo aspoň do školky. Jen ty se povaluješ a utrácíš čas. Co z tebe bude? Aspoň utíkej koupit noviny.
1: To nám ten den pěkně začíná.
0: Povzdechl si Škubánek, ale protože nechtěl být hned po ránu neposlušný, rozběhl se do trafiky. Když za Káťou konečně zaklapli dveře, uvelebil se Škubánek na kanapy a otevřel noviny. Chtěl se podívat, jak dopadly nedělní chrtí dostihy, ale do oka mu padl velký inzerát. Městské muzeum hledá nočního hlídače.
1: To by byl flíček pro mě. V noci bych klimbal v teplé vrátnici. Párkrát bych se proběhl na obhlídku a pak bych mohl doma celý den spát a Káťa by mi nemohla nic vyčítat.
0: A že byl Škubánek pes činu, sebral se a hajdy do muzea. Tam se zatím děly významné změny. Nedávno přišel nový ředitel a protože nový ředitel musí vždycky udělat něco nového, objednal nový trezor. Právě ho přivezli.
3: A je ten trezor opravdu stoprocentně spolehlivý? Chápejte, diamantový obojek slavného psa Pluta, který v něm bude uložen, je nejcennější exponát našeho muzea. Staral se ředitel.
4: Bez obav, je to nejnovější patent opatřený speciálními supertelesonickofonními čidly, jištěný třemi biologickými okruhy. Klanil se zástupce dodavatele a úslužně otevřel trezor. Všichni zůstali úplně paf.
0: Uvnitř velikého trezoru byl další, menší trezor a na něm seděl zubatý buldog, který při otevření dveří výhrůžně zavrčel.
4: Ticho, starouši!
0: Uklidnil ho agent firmy a otevřel druhý trezor. Panu řediteli div nevypadly oči z důlků. Uvnitř stál třetí, ještě menší trezor s úměrně menším buldokem, který ale vrčel stejně zlověstně.
4: Hello, Charlie!
0: Vypnul agent druhý biologický okruh a otevřel třetí, už docela malý trezorek. Tam na pozlacené krabičce seděl poslední trpasličí buldoček.
3: Šmudlo přines, zavelel agent. Buldoček seskočil, otevřel krabičku, vytáhl démantový obojek a podal ho agentovi, který ho předal úžasnému řediteli muzea. Poveli si, pamatujte, jsou to hesla, bez nichž biologické okruhy nebudou spolehlivě reagovat a démantový obojek prostě nevydají, vysvětloval dodavatel. Pan ředitel si spokojeně mnul ruce a otočil se na svého tajemníka.
4: Trezor je tak dokonalý, že bychom možná nemuseli ani najímat toho nočního vrátného. Samozřejmě, přesto bych radil ho přijmout, abychom uklidnili veřejnost, ale mezi námi může to dělat jakýkoliv nekňuba.
3: A právě v tu chvíli zaklepal na dveře Škubánek. Tajemník si nechal ukázat psí známku a očkovací vysvědčení proti vzteklině. Tím byly všechny formality vyřízeny a večer už seděl Škubánek ve vrátnici a na hlavě úřední čepici s nápisem Muzeum.
0: Když odbyla půlnoc, vzal si Škubánek baterku a šel na obchůzku. Prošel dvoranou, kde se majestátně tyčila obrovská kostra brontosaura. Škubánek se mimo děk olíznul při pohledu na takovou kupu nádherných kostí, ale hned se vzpamatoval.
1: To by bylo zneužití moci veřejného činitele,
0: pomyslel si a nechal si zajít chuť. V tom zazněl zvonek. Škubánek obezřetně kouknul kukátkem domovních vrat. Venku stála ženská v šátku, galoších a dlouhém ošoupaném kabátě. V ruce držela smeták a kbelík a huhlala zastřeným hlasem.
5: Puste mě dovnitř, jsem nová uklízečka.
1: Těší mě, jsem nový noční vrátný,
0: ochotně odemykal Škubánek.
5: Můžete mi říct, dožadovala se uklízečka, kde tu máte nový trezor? Mám za úkol ho vybílit a chci říci vycídit.
1: Po schodech nahoru, třetí sál vlevo, dovedu vás tam,
0: nabízel se Škubánek.
5: Děkuji, není třeba, já už si poradím.
0: Hrnula se uklízečka dovnitř. Škubánek chtěl zapadnout do vrátnice, ale v tom ho něco praštilo do hlavy. Byl to smeták, který uklízečka opřela o dveře. Škubánek se oklepal, popadl smeták a vydal se za uklízečkou. Zahlédl ji, když právě procházela dvoranou. Chtěl zavolat.
1: Paní, něco jste si dole zapomněla!
0: Ale slova mu zmrzla na jazyku. Uklízečka nešla po dvou jako dřív, běžela po čtyřech a pod kabátem se jí kmitaly štíhlé psí nohy a dlouhý ocásek. Právě míjela kostru brontosaura, mrkla na ní a hup, schramstla jeden obratel z ocasu, jako by to byla pralinka.
1: Já ti dám uklízečku!
0: Naježil se Škubánek, otočil se na obrtlíku a utíkal do vrátnice pro pouta. Uklízečka zatím doběhla do sálu s trezorem. Bez váhání vytočila kombinaci čísel. Dveře trezoru se otevřely do kořán. První buldog vycenil zuby a zlověstně zavrčel.
5: Ticho, starouši!
0: Zašeptala sametovým altem tajemná osoba. Pomalu sundala šátek, odkopla galoše a odhodila starý kabát. Rázem z ní byla půvabná, hladkosrstá krasavice, obávaná kněžna psího podsvětí, černá Margo. Zavlnila se v bocích a vrhla na buldoka okouzlující pohled.
4: Ten okamžitě vyskočil z trezoru a vrtěl zakrslým ocáskem. Černá Margo mu blahoskloně nastavila k očichání svou tlapku s krajkovým kapesníčkem. Bulldog zhluboka zavětřil a dřív, než jí mohl dvorně tlapku políbit, omdlel jako pařez. Bodeť ne, když byl krajkový kapesníček napuštěný chloroformem. Zlodějka ho překročila jako kládu a znovu začala volit kombinaci čísel. Dveře druhého trezoru se rozlétly.
5: Ahoj, Charlie,
4: mrkla na prostředního bulldoka Margo, zamávala kapesníčkem a druhý biologický okruh bezvládně padnul po bok svého kolegy. Otevření třetího trezoru bylo dílem okamžiku. Trpasličí buldoček roztáhl tlamičku od ucha k uchu a skočil černé Margo rovnou do náruče.
2: Šmudlo přines,
4: špitla Margo vášnivě. Trpasličí buldoček vyskočil jak čertík ze škatulky, otevřel víčko, vyndal diamantový obojek a dokonce ho sám připnul na její ladnou šíji. Margo ho za to podrbala za ušima, pak ho položila vedle dvou spících hlídačů a přetřela mu čenich kapesníčkem.
5: Odpočívejte v pokoji, starouškové.
4: Zasmála se a právě když si myslela, že má vyhráno, objevil se škubánek se želízky.
1: Zatýkám vás pro krádež 82. obratle brontosaura obecného,
4: vyštěkl úředně. Margo se zarazila, ale jen na okamžik. Hned se začala kolem škubánka vinout jak psí víno a dělala na něj psí oči. Ale to se přepočítala.
1: Tak tohle na mě neplatí, dámo!
4: Naježil se škubánek, vytrhl jí kapesníček, popadl jí za tlapku a zaklapnul na ní jedno želízko. Margo se ovšem nemínila jen tak vzdát. Vytrhla se a uhánila dlouhými skoky pryč. Nastala divoká honička. Běželi ze sálu do sálu, kličkovali mezi vitrínami a přeskakovali vzácné exponáty. Margo už běžela dvoranou k hlavním vratům a škubánek se jí statečně držel v patách. Aby si zkrátila cestu k východu, namířila si to napříč pod brontosaurem.
1: Teď nebo nikdy,
4: prolétlo škubánkovi hlavou a vší silou zatřásl kovovou podpěrou. Kostra se sesypala a hrudní koš brontosaura spadl na černou Margo jako klec. Škubánek přiskočil a vítězoslavně zaklapnul druhé želízko na jedno žebro, kterým Margo vztekle lomcovala. Pak běžel do vrátnice a vytočil policii. Slíbili, že budou na místě v okamžiku.
1: To jsem netušil, že hned první směna bude tak rušná.
4: Otřel si škubánek čelo krajkovým kapesníkem, který pořád držel v ruce, protože ho chtěl předat policii jako corpus delicti. V tu ránu se mu zatmělo před očima a opustilo ho vědomí. Konečně uslyšel z dálky známý hlas.
2: Tak už se prosím tě probuď, škubánku.
4: Opatrně otevřel oči a uviděl,